0: ty, nikoli o nás bez nás, a tu otokle bych hodil pod stůl.
1: Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací bezpilotní letouny a další moderní systémy.
2: Po všemu světu znachodemo amuníč.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systémů schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství si letos rozdělí tři vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Karl Deisseroth vyvinuli buněčné vypínače a položili základy takzvané optogenetiky. V pondělí to oznámil švédský Karolinský institut, který cenu uděluje.
4: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům to pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Serp, Radiožurnál.
1: Dnes se dozvíme, kdo dostane Nobelovu cenu za fyziku. Sport. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří i na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm bude kvůli věku závodit naposledy.
5: Myslím si, že pro ně bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour de Ski pojedu ještě hodně krát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
1: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna a začne sprintem ve francouzském Le Roux. V programu Tour je volný styl i klasika, hromadné starty i distanční závody. Nechybí ani sprint nebo skiatlon.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Hlubicemi a na silnici 35 za Paceřicemi. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. S opatrností se jede plynule. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je uzavřený, jede se pomaleji. A v Praze neprojedete Letenským tunelem, z provozu ho vyřadila noční údržba. Uzavřené jsou oba směry, uzavírka má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. U mikrofonu nočního Radiožurnálu je zpět Adam Carda.
8: Společnost vám dělá noční Radiožurnál 5,5 minuty po 2. hodině a teď tedy nastal čas na noční soutěž Radiožurnálu. Tento týden tu pro vás máme severský thriller s prvky nadpřirozena. Knihu s názvem Lesní sny od švédského autora Johana Theorina. Vy zavítáte na dávno opuštěný kemp uprostřed lesů, kde hlavní hrdiny odřízne bouře od zbytku civilizace a tajemné místo začne ukazovat to, co mělo zůstat dávno pohřbené. Kdo máte zájem užít si napětí a kriminální zápletku, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
6: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Kamrad a So Good zazněli v nočním radiožurnálu a teď už nás čeká samozřejmě slíbená soutěž.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru tedy známe, pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, tady Jaroslav.
0: Jaroslave, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano, ano.
0: Tak dobře. Včera jsme se zaměřili na vlajku Švédska a i dnes se v otázce vydáme do Švédska. Budeme totiž hledat rodiště Johana Theorina. Jedná se o druhé největší město ve Švédsku. Je to univerzitní město, sídlí zde automobilka Volvo a mezi známé rodáky patří třeba hokejista Lou Eriksson nebo hollywoodské hvězdy, herec Stellan Skarsgård a herečka Alicia Vikander. Za A to může být Malmö, za B Göteborg, za C Stockholm.
2: Já zkusím za A Malmö.
0: Zkoušíte za A Malmö. Malmö je třetí největší město Švédska. Mm-hmm. Bohužel, škoda, je mi to líto.
2: Necháme to, to jedno, vidíme, já se třeba příště to zkusím někdy.
0: Určitě, zkuste to klidně to hned zítra. Jasně, přesně tak.
2: Vidíme, dneska taky přeju to, ať se to podaří někomu jinému.
0: Díky, díky moc, jo, naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, tady taky Jaroslav.
0: Jaroslav, ano, tak to se nám to dneska hezky sešlo. Zdravím vás. Vám už tam, Jaroslave, zbyly pouze dvě možnosti. Slyšel jste otázku tady, nebo to mám raději zopakovat?
3: Ano, slyšel jsem, myslím si, že je to za B.
0: Za B je Göteborg. A je to přesně ano. Tak. Říkáte to naprosto správně. Stockholm je samozřejmě hlavní město a také to největší město, takže Göteborg je číslo 2. Správná odpověď, já vám gratuluju.
3: Já moc děkuju.
0: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost, stejně i jako pan první Jaroslav, zítra po druhé hodině, tak zkuste své štěstí a zavolejte do soutěže noční.

0: Reportér radiožurnálu Jan Kaliba vyhrál cenu Ondřeje Sekory v kategorii rozhlas a audio. Klub sportovních novinářů mu ji udělil za sérii reportáží z letního fotbalového mistrovství světa v Severní Americe. A právě teď si můžete poslechnout první díl zápisníku. Oceněný reportér v něm natáčel s iránskou komunitou ve Spojených státech a mluvil s nimi i o konfliktu mezi oběma státy.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
2: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
3: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
2: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11:11, pojmenoval Shaheen AC.
4: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Dnes se jmenuje Persepolis. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem, tady v Bethesdě v Marylandu, se potkává spousta různých kultur.
2: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
4: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život. Jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
2: Totéž slyším i od jiných. Další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
5: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
6: Nedaleko hřiště najdeme bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
5: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
2: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
5: Čím jsem si stoprocentně jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
2: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
4: Tahle situace neměla vůbec nastat. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
2: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Dagmar Mudrová přináší stručné zprávy.
1: Voličům by nejpozději dnes měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, lidé se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Maximální povolená cena nafty pro dnešek mírně klesla. 1 litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstává dnes stejný jako v pondělí, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby. Budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil potom, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. V Tyršově domě v Praze dnes budou sokolové hromadně darovat krev. Akci nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3 000 litrů krve.
2: Sport.
1: Hokejistům Floridy bude znovu delší dobu chybět kapitán Alexander Barkov. Podle médií si kvůli zranění levé nohy nezahraje 10 týdnů až 3 měsíce. Panthers délku absence zatím nepotvrdili. Finský útočník vynechal celou minulou sezonu kvůli přetrženým vazům v pravém kolenu a po návratu stihl v NHL odehrát jen 2 zápasy. V roce 2026 dovedl Finy ke zlatu na mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na 35 za Paceřicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto a skončilo v příkopu. Z pravého pruhu zasahují záchranáři, v místě se zpomaluje. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte se zúžením v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Pravý pruh je uzavřený a je to bez kolony. Na omezení se připravte i na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Mezi Holubicemi a Rousínovem mezi kilometry 212 a 214 se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Opravují tam vozovku. A v Praze už skončila noční odstávka letenského tunelu. Šlo o plánovanou obousměrnou uzavírku kvůli údržbě. A teď už projedete bez omezení oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy zejména v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: První stavební práce na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany začnou za 3 roky, přesto se už regionální firmy připravují. Chtějí nabídnout svoje schopnosti a podílet se na výstavbě. A některé už mají kalendáře plné kvůli přípravným pracím třeba v dopravě. Víc prozradíme v nočním radiožurnálu za moment.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Grenen zazněl v nočním radiožurnálu. Firmy z Třebíčska mají velký zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Podle tamní okresní hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jihokorejskou KHNP, která vyhrála zakázku na výstavbu. Jsou mezi nimi jak technologické, tak stavební společnosti.
1: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
2: Takové mraveniště.
1: Přesně tak.
2: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
1: No, už teď se podílíme na přípravných pracech, například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch, nájezdů, takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou a na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
2: A připravujete se na to nějak speciálně?
1: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
2: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
3: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami. Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
2: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Byty zdražují rychle, platy rostou pomalu. Rozdíly v cenách nemovitostí mezi různými částmi Moravskoslezského kraje se přitom zvětšují. Lidé proto často volí levnější bydlení mimo Ostravu a za prací raději dojíždějí. Průměrná cena bytů v regionu mezi lety 2019 a 2025 stoupla o 120%.
1: V roce 2014 jsme koupili byt, stál nás 550 tisíc. Vlastně v roce 2025 jsme ho prodali za 2,5 milionu, zrekonstruovaný už.
2: Vzpomíná Leona Zhavířová. Teď se rozvádí a s platem asistentky pedagoga si může dovolit jen malou garsonku, která patří její kamarádce.
1: Nezvyšovala mi nájem, novému nájemníkovi už by zvyšila.
2: Se službami teď v Havířově platí asi 7 tisíc korun. Pokud by si tam chtěla koupit byt 3 plus KK, stál by v průměru 2,8 milionů korun. V Ostravě už by to bylo 4,2 milionů.
3: Naprosto už nám neodpovídá růst cen nemovitostí s tím, jaké máme příjmy.
2: Říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.
3: Taková ta klasická ekonomická poučka, že trh to vyřeší, neexistuje tady.
2: Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky Jana Borůvky je vidět, že hlavně mladé rodiny přistupují ke kompromisům.
4: Kupují menší byty, svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
2: Zájem investorů o menší byty je proto větší a to zase znamená další nárůst cen.
4: Můj základní scénář pro nejbližší období je další nominální růst cen, ale zpomalování tempa proti roku 2025.
2: Dodává Jan Borůvka s tím, že právě cenově dostupnější byty budou pravděpodobně zdražovat rychleji. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Dagmar Mudrová.
1: Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo efekty podpory řádně nesledovalo, říká jeho mluvčí Hana Kadečková.
6: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
1: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
7: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
1: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už ve středu. Sport. Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii, se kterou před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostravané naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
8: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
1: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Holubicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, s opatrností projedete bez zdržení. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení u sjezdu na Barrandov. A kvůli údržbě mostu je na 16. kilometru uzavřený pravý pruh. A pozor na vozidla, která vyjíždějí od Barrandova přímo do levého pruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stojí u sjezdu do Loděnice na kilometru 10,5 nepojízdné nákladní auto. Nepřehlédněte ho. A na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy hlavně v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji poklidnou úterní noc, ladíte radiožurnál 3:30 a teď nás čeká další téma. Nalezený text z vězeňské cely míří po desítkách let na jeviště. Jak zní dosud neznámé řádky Václava Havla a co všechno chystá v následujících měsících festival Havel Alive na Pražském hradě? Podrobnosti uslyšíte už za pár minut.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Absurdní dialogy, filozofické diskuze i legendární design v nových kulisách. Včerejší 90. výročí narození prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Live. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně na jakýsi pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražské hradu pak ve spolupráci s design blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk, a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Novinka od Ray Daltona v nočním radiožurnálu. To byla píseň Go That High, kterou jste právě slyšeli. A dnes večer zamíří pohled českých fotbalových fanoušků na londýnskou arénu Wembley. Na jednom z nejslavnějších stadionů světa totiž po 5 letech znovu nastoupí náš národní tým a opět si připomene místo, kde v české i československé historii odehrál důležité bitvy. Málo kdy, ale s pozitivním výsledkem. Uslyšíte o tom hned po písni.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se připravují na zápas Ligy národů proti domácím Angličanům. Dnes večer ho odehrají na věhlasném stadionu Wembley, kde ještě nikdy nevyhráli. V šestkových letech 1966 a 1996 ale byli v Londýně úspěchu poměrně blízko. V prvním případě šlo o přípravné utkání, ve druhém o souboj o zlato z mistrovství Evropy.
1: To byl snad takový můj životní zápas, na který si asi lidi hodně pamatují, ještě starší. Moc jsme se za půli nedostali, ale uhráli jsme tam 0-0.
2: Vzpomínal na legendární remízový zápas v roce 1966 gólman Ivo Viktor, který tehdy domácí Angličany vynuloval. V samostatné české historii už návštěvy Wembley tolik radosti nepřinesly, i když moc nechybělo.
3: Souboj, brankář Kepke, Patrick Berger. Držme palce, Patrick Berger se rozbíjá, Fíri.
2: Ve finále Eura v roce 1996 sice Češi díky Patriku Bergerovi vedli, pak se ale dvakrát prosadil Němec Bierhoff a bylo z toho stříbro.
3: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům.
2: Meka anglického fotbalu poté prošla výraznou rekonstrukcí. Kapacitu londýnského stánku drobně navýšili na 90 tisíc fanoušků. Přibyla částečně zatahovací střecha. I dnes už světoznámý oblouk nad jednou z tribun. Na trávníku nového Wembley, ale zatím Češi nebodovali a ani neskórovali. V roce 2019 tam schytali pětigólový příděl. O dva roky později na evropském šampionátu prohráli s Albionem 0-1.
4: No, prohráli jsme 1-0, ale myslím si, že to je vlastně dobrá škola, protože Anglie je vlastně velmoc.
2: Říkal před 5 lety záložník národního týmu Tomáš Souček a teď se na jednom z nejslavnějších stadionů světa představí čeští fotbalisté znovu. S novým trenérem i herním stylem, ale i řadou absencí. Angličané si navíc v sobotu odvezli z Chorvatska drtivý triumf 7-0. And the shocks will reverberate around Europe. Croatia 0. Zápas Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

0: můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
4: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle, tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Dagmar Mudrová.
8: Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala i změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabionoidy. Výrazně také vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní provedli přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Za zdražováním benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Konflikt Spojených států s Iránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže. Napsal to na své sociální síti True Social. Tvrzení odůvodnil obnoveným provozem v Hormuzském průlivu s tím, že úžinou teď skoro denně proudí rekordní množství barelů. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i 2 pokuty. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území opustil. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Získal by tak nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Na generál poručíky mají povýšit jeho zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a také šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Prezident Petr Pavel nové generály tradičně jmenuje 28. října při příležitosti dne vzniku samostatného československého státu.
1: Sport.
8: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila 32 účastníků šampionátu a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září příštího roku zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Šampionátu se zúčastní i reprezentantky Ruska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Holubicemi a omezení na D11 za Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Hradce Králové. Mezi 4. a 8. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Je tam uzavřený pravý pruh. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště zpomalíte v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, je to bez kolony. A na silnici 35 z Liberce do Turnova vyšetřují nehodu za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahovali záchranáři. Pravý pruh je neprůjezdný, zpomaluje se, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Přes den má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
10: Upozorňuji, že v téhle epizodě zazní explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě.
11: Cornellova univerzita čelí obvinění z toho, že kryla znásilnění studentky 7 spolužáky v roce 2024.
12: Škola tvrdí, že postupovala podle předpisů.
13: Muži vinu popírají.
14: Univerzita přezkoumá roli studentských bratrstev a spolků v kampusu.
10: Obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Ptám se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Dnes je úterý, 6. října. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států.
15: Dobrý den.
10: Neslyšeli jsme se, je to jenom pár dní, protože se dějí velké věci, o kterých je potřeba mluvit. Bolí mě u srdce, když pomyslím na to, čím si Jane Doe prošla. Nemáme všechny odpovědi, ale jsme odhodlani se k ním dostat. Tohle to jsou slova z víkendového prohlášení rektora americké Cornellovy univerzity ve státě New York a týkají se toho, o čem mluví celá Amerika, totiž toho obvinění z hromadného znásilnění dnes už bývalé studentky této soukromé univerzity. Proč se to ale řeší právě teď, když k tomu znásilnění mělo dojít už před 2 lety?
15: Protože to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno. Ten případ byl 2 roky uzavřený, ale v posledních týdnech se znovu otevřel, protože ta dotyčná studentka, která vystupuje pouze pod pseudonymem Jane Doe, v polovině září podala civilní žalobu a v té žalobě žaluje Cornellovu univerzitu, žaluje místní pobočku bratrstva Kai Fai, žaluje svoje vlastní sesterstvo Delta Delta Delta a další a hlavně žaluje těch 7 mužů, kteří ji podle ní omámili a znásilňovali. Univerzitě taky vyčítá, že ji neochránila, že viníky dostatečně nepotrestala. V době činu jí bylo 20 let a to původní vyšetřování skončilo dřív, než vůbec pořádně začalo, protože okresní prokurátor tehdy uzavřel, že na obvinění nejsou důkazy a proto ta žaloba teď vlastně všechno vrací na stůl. Ve chvíli, kdy ona ji zveřejnila, tak se přidala americká média, která se do toho pustila do vyšetřování nebo do zjišťování těch faktů. Přidal se prokurátor, který ten případ znovu otevřel s tím, že mu univerzita neřekla všechno a do věci také vstoupila guvernérka státu New York Kathy Hochulová, která pověřila speciální prokurátorku Letitiu Jamesovou a vložil se do toho i prezident Trump.
10: Ty jsi zmiňovala těch 7 mužů, kteří měli Jane Doe znásilnit v říjnu roku 2024. Co přesně se 19. října toho roku na Cornellově univerzitě tedy mělo odehrát? Co všechno o tom víme?
15: To, co o tom víme, je vlastně dění z té noci, ale ještě bych chtěla vysvětlit, co to vlastně znamená to sesterstvo a bratrstvo. Je to taková specialita amerických univerzit. To jsou takové studentské spolky, které už na amerických kampusech fungují přes 100 let. Oni mají řecká jména, proto se jim souhrnně říká řecký život, na který určitě vidíme odkazy v těch zmíněných žalobách. Ty členové těchto bratrstev a sesterstev často bydlí ve společném domě, pořádají večírky a pro mnoho studentů a studentek je to vlastně hlavní společenský život na té univerzitě. Zároveň a čím dál tím víc, i zejména s tímhle případem, ale nejen, vychází najevo, že tahle prostředí dlouhodobě provozují šikanu, dochází tam k sexuálnímu násilí, čelí kritice kvůli nadměrnému požívání alkoholu, drog a podobně. A Jane Doe byla členkou sesterstva Delta Delta Delta. Podle těch vyšetřovacích dokumentů ona tu noc 19. října 2024 přišla do domu Kai Fai a už byla trochu pod vlivem alkoholu, protože předtím popíjela v tom svém sesterstvu a v dalších 2 barech. Do toho domu ji pozval jeden z těch mladíků, spolužáků, které teď obvinuje a podle její žaloby tam zhruba 7 hodin ji ti muži znásilňovali. Měli ji nutit k užívání psychoaktivních látek, hlavně ketaminu, šňupali ketamin podle té žaloby z jejího těla. Jeden z nich ji měl podle její verze přikázat, aby ho šňupala z jeho přirození. Podle té žaloby ji také muži tlačili do ketaminu, dokud nebyla úplně bezvládná, a několik z nich si na ní vynutilo sex. A jen pro představu o atmosféře v tom domě, podle zprávy univerzity se tam den předtím jiný člověk předávkoval ketaminem.
10: Já jsem zaznamenal komunikaci na aplikaci Snapchat. Upozorňuje na to například redakce americké CNN, kdy muži přes Snapchat, což je aplikace, přes kterou se posílají zprávy, které potom mizí, tak muži, které Jane Doe obvinuje z toho hromadného znásilnění, měli dokonce zvát ostatní studenty, aby se k ním připojili. V patře toho společného domu na Snapchatu se měla objevit i fotografie Jane Doe a dehonestující zprávy, jako je ten obchod ještě otevřený, na patře je sex zdarma a podobně. Přiznávají se k tomu ti muži vůbec?
15: Ti muži to samozřejmě odmítají, ale ten Snapchat, ty zprávy, které oni si vyměňovali, ty pozvánky, které si zmiňoval, tak to je vlastně ten důvod, proč to ve Spojených státech a i bych řekla i všude jinde po světě vyvolalo takové pobouření, protože v té skupině bylo celkem 57 mužů a 7 z nich se podle té žaloby zúčastnilo toho znásilňování. Ale otázka je, co dělali ti ostatní, kteří tu konverzaci sledovali a vlastně neudělali nic. Ta žaloba jmenuje přímo těch 7 mužů, kteří jsou obviněni ze znásilnění, a studentský list Cornell Sun, který vydávají studenti Cornellovy univerzity, tak ta jejich jména i otiskl. A podle časové osy, kterou jsem četla na ABC News, tak jeden ze členů bratrstva napsal do skupiny na Snapchatu, že nahoře je k dispozici ženské přirození zadarmo. A spolužačka, která se tehdy sama přihlásila na policii, tak řekla zase NBC, že když viděla ty screenshoty, ty záznamy z té diskuze, takže jí připadalo jako správná věc, aby šla a té spolužačce přišla pomoct. Samozřejmě všichni ti muži, těch 7 obviněných mužů, se vzalo právníky. Právníci 3 z nich vydali prohlášení, že jejich klienti se na znásilnění nepodíleli, a ta obhajoba, bych celkově řekla, stojí na takových 2 liniích. Buď s tou ženou prý sex vůbec neměli, anebo byl dobrovolný z její strany. To zase popírá ona.
10: No a v pondělí se objevila na ABC ještě nahrávka telefonátu mezi Jane Doe a tím známým, který měl do toho domu univerzitního bratrstva pozvat. Muž mluví o tom, že mu Jane měla říct, že je střízlivá. A taky mu prý řekla, že s tím souhlasila. To je tedy jeho tvrzení. She's not doing well. Právník Jane Doe pro televizi CNN popsal posttraumatické fáze, jakými si jeho mandantka měla projít, od popírání toho, že se něco takového skutečně jí mělo stát, přes pocity studu až po přiznání si, že byla znásilněna. Ona to ohlásila na univerzitní policii 3 týdny poté, co přesně vypověděla.
15: Tak to je, bych řekla, klíčová a velmi složitá část celého případu, protože i její výpověď se vyvíjela a každý, kdo zná fungování, tu psychickou zátěž sexuálního zneužití nebo znásilnění, tak ví, že je to běžné, že i to přiznání sobě samotné té oběti má vlastně nějaký vývoj, že i v rámci takového pudu sebezáchovy si často oběti nechtějí připustit hned tu celou šíři toho, co se jim vlastně stalo. A přesně to se zdá, že se stalo i v tomto případě.
10: Ten právník říkal, že je to jako z učebnice.
15: Je to jako z učebnice. Spousta pracovnic, které pomáhají znásilněným ženám nebo mužům, tak by ti to popsali úplně stejně, že toto se bude dít. O prvních pár dní se o tom znásilnění vůbec nebavila s nikým, ani se spolubydlícími. Potom začátek té noci popisovala jako něco, s čím víceméně souhlasila. Řekla, že byla docela v pohodě, podle těch zpráv jen hodně opilá.
10: Ona totiž šla do toho domu, toho bratrstva, za jedním svým kamarádem a mezi ním jí a ještě pak tam měl být jeden muž, jeden další se k ním měl přidat, tak mezi nimi mělo k něčemu dojít a s tím měla být pretty okay, nebo tak to aspoň řekla potom na policii.
15: ale mezi tím se stalo to, že na tom kampusu a na těch studentských fórech mezi těmi studenty se začalo mluvit o hromadném znásilnění a i ty zprávy, které se s tímhletím mužem, kterého zmiňuješ, psala, tak vlastně ukazují na takový její zmatek. Ona mu 3. listopadu napsala, že dostala víc ketaminu a že 90% té noci dobrovolných nebylo. Ona to na univerzitní policii oznámila 8. listopadu a o týden později proběhl takový podrobný výslech a podle přepisu citovaném agenturou AP ona policistovi řekla, že šlo o nátlak, ale taky, že dostala velmi tvrdé rány, že byla fyzicky bita. A tam tehdy velmi jasně popsala, že byla znásilněna a použila přímo tento výraz.
10: No ona řekla, že může se 100% jistotou říct, že byla znásilněna v té výpovědi, která podle dokumentů, které získali novináři v New York Times, vystačí na 120 stran ta výpověď, trvala velmi dlouho, hodiny. Ale od policie fungující na tom kampusu se k okresnímu prokurátorovi tehdy dostalo jenom 6-stránkové shrnutí, které teda ona měla podle New York Times podepsat. Jak je to možné?
15: Tak tohle je další ohromně znepokojivé část té kauzy, protože ten okresní prokurátor Van Houten tvrdí, že nikdy vlastně neviděl tenhle ten celý přepis výslechu, o kterém mluvíš.
13: There was no additional need to find information because we knew all of the information.
15: On řekl, že dostal to 6-stránkové prohlášení a kromě toho Snapchatu nic dalšího. A to 6-stránkové shrnutí sepsal univerzitní policista. V jehož zájmu mohlo být i to, aby ta univerzita neměla z toho nějaký průšvih. A věta, že Jane Doe je 100% jistá, že byla znásilněna, v tomhletom shrnutí chyběla. A podle prokurátora to prohlášení líčilo jak ten sex, tak užívání drog jako dobrovolné, vědomé a konsenzuální. A ten prokurátor říká, že kdyby měl tenhle ten přepis celý, že by tu věc zkoumal víc, ale že se vlastně nikdy nedostal k těm nejdůležitějším částem těch informací.
10: Já jsem zmínil ten 120-stránkový přepis výpovědi na policii, který mají k dispozici New York Times. Jsou tam mimo jiné detaily o tom, že Jane Doe evidovala a dokumentovala svůj zdravotní stav. Hned 2 dny po tom, co se to odehrálo, šla na kliniku kvůli infekci močových cest, rozhodla se nevyprat šaty z toho večera kvůli případnému sběru důkazů, DNA a podobně, nafotila si modřiny a tak dále. A taky New York Times uvádějí, že oproti výpovědi z roku 24 se ale v informace v žalobě v lecčem liší. V čem přesně?
15: Tak podle Timesu, kromě toho, co zmiňuješ, tak ona šla na pohotovost 7. listopadu, požádala o odběr vzorků pro případ znásilnění, ale prý se nepodařilo získat DNA. Rozdíl mezi tím rokem 2024 a dneškem je hlavně v otázce toho souhlasu. Protože v té svojí žalobě Jane Doe odmítá, že by k čemukoliv mohla dát souhlas, protože byla úplně mimo, protože byla pod vlivem drog a nebyla přítomná vědomě. Říká, že není pravda, že se sexem souhlasila a celý případ tedy stojí na tom, co znamená souhlas od člověka, který je pod vlivem alkoholu a ketaminu. A guvernérka Kathy Hokulová říká, ona vlastně vyčítá tomu prokurátorovi, ona říká, ptám se, v jakém světě prokurátor nevyslechne poškozenou ani nikoho dalšího, nevyžádá si ani celý přepis, když ví, co se tam dělo a má zprávu o tom, že se toho zúčastnilo hned několik lidí a hned po několika hodinách.
10: No a zároveň teda to naráží na, chodíme kolem toho, na ten zákon, který platí ve státě New York, totiž, že jak píší NBC, je tam mezera v zákoně, kdy aby došlo k jednání bez uděleného souhlasu, tak dané osobě musí být alkohol nebo drogy podané bez jejího vědomí. Jinými slovy, jak píše CNN, je pro přeživší znásilnění skoro nemožné se dobrat spravedlnosti, pokud před útokem pili nebo brali drogy. To má být ta mezera v zákoně.
15: Velká mezera v zákoně, která se teď hodně řeší a kterou si i ta guvernérka Kathy Hokulová vytyčila za cíl ji změnit a říká, jak je to možné, když muž se opije, tak to znamená, že jej má nějaký jiný muž mít možnost znásilnit, protože to tím pádem je v pořádku. Vždycky je zajímavé, když to ti dotyční porovnávají na druhém pohlaví, na kterém se to dá představit podobně, tak tam je vlastně vždycky vidět ten rozdíl v tom, jak pojímám pojímáme to ženské tělo a jak pojímáme mužské tělo.
10: No narážíš na to, že mluvili jsme o tom, že Jane Doe ještě předtím, než dorazila do toho domu univerzitního bratrstva, tak vlastně požila alkohol. Z toho důvodu ten okresní prokurátor tehdy i se vším tím, o čem ty mluvíš, vlastně odložil ten případ jako takový.
15: Přesně tak, přesně tak. Oni totiž ještě navíc tam řešila to i kampusová policie. Ty velké univerzity mají svoji vlastní policii a to není jenom ochranka. Ta univerzita vysvětluje, že policisté Cornellu jsou podle newyorského zákona takový zvláštní zástupci šerifa, že mají vymáhat zákon na pozemcích univerzity, ale městská policie se kvůli existenci této studijní nebo univerzitní policie vlastně vůbec o tom případu nedozvěděla. A ta policie v Itace, v tom městě, kde se Cornellova univerzita nachází, tak říká, že jí to vlastně nikdo neoznámil a že o těch obviněních se dozvěděla až z médií.
10: Jinak teda znovu říkám, odložil ten případ pan prokurátor bez toho, aniž by teda zvážil všechna ta další fakta v té výpovědi, totiž, že byla k tomu ketaminu, o kterém mluvíš, vlastně donucená, píšou o tom New York Times. Řešila to pak dál univerzita tenhle ten případ už v roce 24 nebo ne? Protože teď okresní prokurátor ten případ znovu otevřel na základě té žaloby, ale jestli se už tehdy něco tedy stalo?
15: Hned v den oznámení na policii univerzita dočasně suspendovala to bratrstvo i několik studentů a pak se konalo řízení podle takového zákona, kterému se říká Title IX, titul 9, to je federální zákon z roku 1972, který zakazuje diskriminaci podle pohlaví ve vzdělávání financovaném z federálních peněz a sexuální násilí se za takovouto diskriminaci považuje, takže podle tohodle řízení, podle tohodle zákona proběhlo v květnu 2025 nejméně 12 slyšení, 50 výslechů, vypovídalo 32 svědků a musím říct, že ty výsledky jsou sporné. Žaloba tvrdí, že si obvinění mohli trest zmínit například napsáním eseje. Mm-hmm. Advokát Jane Doe říká, že vyloučení byly jen dva a zbylých pět dostalo mírnější tresty jako suspendaci nebo workshopy nebo právě ty zmíněné eseje. Ale univerzita tohle rozporuje. Rektor Michael Kotlikov, který vystoupil i o víkendu, tak řekl, že dva studenti byli vyloučeni, dva suspendováni, to znamená, že jim bylo přerušeno studium, nejméně na dva semestry. Jeden ukončil školu promocí dříve, než mohl být potrestán a dva z nich nebyli shledáni odpovědnými. Podle toho studentského listu Cornell Sun, těch místních studentů se ale Jane Doe nikdy vlastně ani nedozvěděla výsledek tohoto vlastního řízení.
10: Ta kauza se týká tedy Cornellovy univerzity, jenž patří do té takzvané prestižní břečťanové ligy. Je tam i Harvard, je tam Princeton, je tam Yale a tak dále. Podle New York Times tahle kauza znovu nasvěcuje debatu o sexuálních útocích na amerických univerzitách. Chápu tedy správně, že to není výjimečný případ?
15: Zdá se čím dál tím více, že to není výjimečný případ. Dokonce se rozvinul takový hashtag, jako bylo Me Too, tak teď je I am Jane Doe. A ženy, ale i někteří muži vypovídají o tom, co jim se stalo za sexuální násilí na univerzitách a háže to velmi špatné světlo jednak na Cornellovu univerzitu, ale hlavně na i mnohé další americké univerzity, protože tito lidé, tyto ženy a tito muži vystupují a popisují zkušenosti, o kterých se dá říct, že veřejnost možná tušila, ale takhle nasyrovo slyšet to od lidí, kteří to podávají jako své vlastní svědectví, to je velmi šokující. A dokonce i data z té samotné Cornellovy univerzity ukazují, že 35% studentek a 8% studentů bakalářského studia, to znamená ti freshmeni, ti, co nastoupí, ti, co odjedou v 18 letech od rodin a nastoupí na tuhle prestižní univerzitu, která má otevřít jejich budoucnost, takže mají zkušenost s nedobrovolným sexuálním kontaktem pod nátlakem nebo v bezvládném stavu. Tak to ti dává představu, co se na těch univerzitách musí dít.
10: My jsme začali prohlášením rektora univerzity ve videu sdíleném na sociálních sítích taky řekl, že postup při vyšetřování té kauzy v roce 2024 prověří externí právnická firma. Současně prý vítá rozhodnutí demokratické guvernérky státu New York předat případ generální prokurátorce Jamesové. Už si o tom mluvila před pár minutami. Znamená to, že okresní prokuratura, byť znovu ten případ teď otevřela, takže ztratila důvěru?
15: Ano, a to ztratila velmi veřejně. Oni se toho teď ujaly dvě velmi významné, výrazné, silné, ostré ženy. Jedna Kathy Hochulová jako guvernérka a Letitia Jamesová, to je žena, která má velké renomé. We will review the facts, gather evidence, interview witnesses, and if warranted, pursue prosecutions. Ona je mimochodem tou prokurátorkou, která i stojí za těmi obviněními nebo za žalobou Donalda Trumpa z 34 trestných činů. A ona je žena, která má obrovskou reputaci. A comprehensive investigation of this nature takes time, but my office is committed to seeing it through. Ten rektor Kotlikov, zmiňovaný Cornellovy univerzity, slíbil větší transparentnost, podpořil vlastně to nezávislé přezkoumání, řekl, že určitě má univerzita prostor pro zlepšení, ale ta nová zjištění podle guvernérky Kathy Hochulové prostě podkopala důvěru její, důvěru veřejnosti v to, že ten prokurátor dokáže ten případ vyšetřit a stíhat. A ona na té tiskové konferenci, kde vystoupila, ona byla velmi rozlobená. Ano. Řekla, že nedovolí, aby se ten případ zametl pod koberec.
16: Současně ty si, Jano, říkala, že o tom mluvil už někdy i Donald Trump, že do toho vstoupil, že se o tom vyjadřuje. Co na to říkal?
15: Donald Trump se k tomu vyjádřil také, ale ne ani tak kvůli tomu případu, ale kvůli té osobě té vyšetřovatelky Letitia Jamesová. Aha. To je pro něj vlastně jedna z úhlavních nepřítelkyň. Ona vedla proti němu civilní žalobu kvůli podvodům v jeho firmě a naopak Trump proti ní vlastně prostřednictvím své administrativy vedl trestní stíhání kvůli podezření z hypotečních podvodů, která se neprokázala, a teď se opřel do jejího jmenování. Řekl, že je naprosto zkorumpovaná a že mu je líto každého, na koho se zaměří, protože nedostane férové zacházení. Tím se vlastně zastal těch obviněných mužů.
16: A poslední věc, my už jsme to taky zmínili, ale ta díra v zákoně týkající se té dobrovolné intoxikace a potom obvinění z případného znásilnění, to je něco, co teď politici budou chtít v Americe řešit a vyřešit, aby tam tohle nezůstalo?
15: Tak zatím vidím, že se toho chytli hlavně političky. Ten tlak na změnu je větší než kdy dřív. Myslím, že část veřejnosti neměla ani ponětí, že takovýto zákon vlastně funguje, a i guvernérka Hochulová to říká jasně. Pokud je člověk příliš opilý nebo omámený na to, aby dal souhlas, tak by nemělo záležet na tom, jestli si ty drogy nebo alkohol vzal sám, nebo jestli mu je někdo nabídl. Už existuje návrh zákona, je i poslanec Jeffrey Dinovic, který ho prosazuje několik let, a ten zákon, pokud by byl přijatý, tak by umožnil obvinit ze znásilnění, pokud pachatel ví, že ta oběť nemohla kvůli intoxikaci dát souhlas. New York ale není zdaleka výjimka. Podle agentury AP má podobný zákon 19 států a na to, aby se ten zákon změnil, tak ho musí schválit obě komory New Yorkského parlamentu a podepsat guvernérka. To se dá očekávat. New York je stát vedený demokraty. Dá se očekávat, že v tomto budou zajedno a že ten zákon se změní brzy. Takže ze vší té tragédie, na kterou ten případ Jane Doe ukázal, tak by toto mohlo být aspoň jeden z těch mála pozitivních výsledků.
16: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnovala, Jano, a že si nám o tom mohla něco říct.
15: Děkuju za pozvání a doufám, že se příště setkáme u nějakého veselějšího tématu.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka a nově taky spoluautorka podcastu Přes Atlantik o dění ve Spojených státech. Mluvili jsme o obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit, o kterém mluví celé USA. Tenhle díl dali dohromady Kristýna Vašíčková, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis na webu editovala Téa Veseláková a přidružený obsah na sociálních sítích, ten je zásluhou Jany Mikoláškové. Tenhle týden jsou v Česku volby, to určitě dobře víte, ale do té doby nás čeká ještě celá řada jiných epizod. Naslyšenou zítra.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Dagmar Mudrová a zpravodajský souhrn.
4: V krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Plochodrážník Jan Kvěch byl den po triumfu na Zlaté přilbě druhý na Tomíčkově memoriálu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
5: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
6: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
7: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
6: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
4: Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace. I kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, říká za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
8: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
4: Předchozí státní kulturní politiku, kterou schválila minulá vláda, ale už dříve označil ministr Klempíř za neufinancovatelnou. Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by včera bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě v pražském jazzovém klubu Reduta v roce 1994.
9: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
4: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru iRozhlas.
0: Sport.
4: Český plochodrážník Jan Kvěch vítězný hattrick na memoriálu Luboše Tomíčka neskompletoval. Den po triumfu na Zlaté přilbě mu ve finálově jízde 57. ročníku tradičního závodu vrátil porážku z Pardubic Lotyš Lebeděvs.
10: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6 z 1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlo změl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
4: Z zbývajícím dvěma českým jezdcům ve startovní listině Václavu Milíkovi a Danielu Klímovi se tolik nedařilo a od postupu do finále byli hodně vzdálení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Ostrovačicemi. Na kilometru 176,5 stojí dvě dodávky. Blokují tam pravý průh a tak se vybočuje. Na D1 z Vyškova do Brna se za odbočkou na Slavkov na kilometru 209,5 střetlo nákladní auto s autobusem. Místo je označené světelnou šipkou. A v Praze překáží nehoda na Štěrboholské spojce ve směru z Černého mostu na Lanový most. U odbočky na Dolní Počernice a Štěrboholy havarovala dvě nákladní auta. Blokují tam dva jízdní pruhy a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teploty kránu klesají na 9 až 4 stupně, v údolích jim bude místy kolem 2 a čekejte přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Přes den pak být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
3: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po čtvrté a přeji příjemné probuzení do časného úterního rána s datem 6. října. Petr Wolf si prodlouží pobyt ve vězení o další rok. Bývalý poslanec včera u ostravského soudu přiznal, že se vyhýbal nástupu k 6letému trestu za dotační podvod. Máme jeho autentickou výpověď přímo z jednací síně. Detaily uslyšíte za okamžik v reportáži.
0: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.

0: Ostravská justice udělala včera definitivní tečku za kauzou uprchlého exposlance Petra Wolfa. Bývalý politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD dostal roční trest za to, že se v Paraguaji vyhýbal nástupu do vězení. Do Jižní Ameriky uprchl poté, co mu soudy pravomocně potvrdili 6leté vězení za několika milionový dotační podvod.
1: Bývalý docent Slezské univerzity a někdejší poslanec vcházel do jednací síně s pouty na rukou v šedém vězeňském oblečení. Na dotaz soudce, jestli lituje útěku a ukrývání před trestem, odpověděl takto.
2: Upřímně řečeno ano, ale chtěl bych možná, jestli mohu říct.
3: Určitě.
2: V době, kdy jsem se rozhodoval, zda odejdu, tak jsem měl strach o život. Takže v této situaci jsem se nalezal.
1: Petr Wolf souhlasil s tím, že je vinný, a tak od začátku procesu do rozsudku uběhly necelé 2 hodiny. Zkrácení bylo polehčující okolností. Soudce Tomáš Žatek ale zdůraznil i ty přitěžující.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
1: 6 let vězení dostal v minulosti Petr Wolf za to, že společně s manželkou přes svou firmu podvedl stát u 11milionové dotace Ministerstva životního prostředí. Šlo o dotace na výzkum vztahu ekonomiky a životního prostředí. Z peněz platili například dovolené a soukromé zahraniční cesty a 100 000 vyplatili za konzultace firmám, které podle rozsudku žádné skutečné studie nevypracovaly. K tomu mu tedy nyní byl ještě rok vězení.
5: Proti uloženému trestu nemám námitky, také jsem se vzdal práva odvolání. Musím říci, že prohlášení o vině, které obžalovaný učinil, podstatně zkrátilo toto trestní řízení.
1: Reagoval na verdikt státní zástupce Martin Fraš. Obhájce Tomáš Mikata už plánuje žádost o podmíněné propuštění.
6: Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn.
1: Žádost chce poslat v lednu příštího roku. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: To byly Cure v nočním radiožurnálu a teď mimořádně zaměříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A konkrétně do Prahy. V Praze je totiž neprůjezdná Štěrboholská spojka směrem z Černého mostu k Barandovskému mostu. U sjezdu na Dolní Počernice a Štěrboholi havarovala dvě nákladní auta. Na místě zasahují záchranáři, včetně vrtulníku. A policie odklání provoz na exitu Úvaly. Objíždějte Českobrodskou ulicí a zpátky na spojku se vrátíte přes Průmyslovou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česku je víc než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, od sekání trávy až třeba po stavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje? Nejen to vám teď vysvětlíme v našem volebním průvodci.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 16:30. Dagmar Mudrová a krátké zprávy.
2: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce poslanec nejel podle předpisů a dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k nim mohla i část učitelů nebo studenti vysokých škol. V pondělí se protestující studenti na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky v Lance na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují už třetím týdnem. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit 500. Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu.
3: Sport.
2: Hokejové týmy Sparta a Mladá Boleslav si po nevydařeném úvodu extraligové sezony vyměnili útočníky. Do mladoboleslavského klubu jde zkušený Tomáš Hika. Pražané naopak získali mladého Vojtěcha Hradce. Oba týmy o tradu informovali na svých oficiálních webech. Pražanům se úvod ročníku nevydařil. V tabulce jsou z 10 body 9. Mladá Boleslav je předposlední s 6 body a 18 vstřelnými brankami, což je nejméně po poslední Olomouci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená Štěrboholská spojka v Praze a nehoda na D1 za Holubicemi. Štěrboholská spojka v Praze směrem z Černého mostu na Brno je neprůjezdná po nehodě. U sjezdu na Dolní Počernice a Štěrboholy se střetla dvě nákladní auta. Na místě zasahují záchranáři. A provoz odklánějí už z Pražského okruhu na 63. kilometru. Objíždět se dá Českobrodskou a Průmyslovou ulicí. Na D1 z Vyškova do Brna překáží nehoda za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. A blokují pravý pruh, levým se zatím jede plynule.
4: Je tam policie, je tam nějaké doprovodné vozidlo a ten jižní pruh vzal, dejme tomu, zhruba 800 metrů nebo kilometrů je uzavřený.
1: A na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, jede se ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu s vámi bude Noční radiožurnál a Adam Carda.
5: V tuhle chvíli máme necelé 4 minuty po 16:30 a v Nočním radiožurnálu zazní Linkin Park a píseň Castle of Glass. Tak přeji příjemný noční poslech.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Václav Havel by včera oslavil 90. narozeniny. Za svého života vyzdvihoval funkci a důležitost Senátu jako pojistky v českém ústavním pořádku, který po sametové revoluci spolu vytvářel. Jeho přínos Senát ocenil odhalením pamětní desky s Havlovým citátem z jeho vůbec prvního vystoupení v horní komoře parlamentu. Uslyšíte o tom za chvíli více v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a teď se podíváme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze jsou stále komplikace kvůli nehodě na Štěrboholské spojce směrem z Běchovic k Lanovému mostu. U sjezdu na Dolní Počernice a Štěrboholi havarovala dvě nákladní auta, zasahují tam záchranáři. A policisté odklánějí provoz z okruhu na 63. kilometru do Českobrodské ulice. Na spojku pak najedete zpátky přes Horní Počernice. Zcela ucpaná je ale Českobrodská, ale i Pražský okruh před odklonem. A kolona se na Pražském okruhu tvoří už od sjezdu z Hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na hodinách v tuhle chvíli máme 16:45 a to znamená pomalu a jistě konec nočního vysílání. Za chvíli tu bude Petr Král přesně v 5 a ranní radiožurnál. Tak pojďme na už avizované téma. Česko si včera připomnělo 90 let od narození svého prvního prezidenta Václava Havla. Dramatika někdejšího disidenta a posléze výraznou tvář nejen listopadové revoluce. Právě jako spolutvůrce současného ústavního pořádku si ho připomněl Senát, který letos slaví 30 let fungování. Ve Valštejnské zahradě Havla nově připomíná pamětní deska.
3: Jde o roli v skutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým.
4: Řekl Václav Havel při svém vůbec prvním vystoupení v tehdy nově ustaveném Senátu v roce 1997. Teď tato jeho slova připomíná právě odhalená kamenná pamětní deska na zdi budovy Senátu ve Valštejnské zahradě. K Havlovu přínosu a postoji k horní komoře parlamentu promluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
5: Václav Havel vnímal Senát jako pojistku demokracie, pojistku svobody v naší zemi, a to nejen pro nás, současníky, ale i pro budoucí generace.
6: A podle litery paragraf Šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
4: Slavnostní odhalení desky doprovodil písničkář Jaroslav Hudka.
6: Teď dumej o právu Havlíčku Havle.
4: Vdova po prezidentovi Dagmar Havlová při své vzpomínce řekla, že si přeje, aby Václav Havel nezůstal jen součástí historie, ale aby byl součástí našeho svědomí.
7: Parlament považoval za důležitou součást demokratického uspořádání a Senát za prvek, který má zákonodárnou moc stabilizovat a vyvažovat. Dnes víme, jak důležitá je tato pojistka demokracie.
4: Na pozvání senátorů přišly stovky studentů z různých částí Česka. Třeba studentka Michaela se třídou z Masarykovy obchodní a zemědělské akademie v Rakovníku.
8: Myslím si, že by se na to nemělo zapomínat a že by jsme si to takhle právě měli připomínat tím, co pro nás Václav Havel udělal všechno. Že můžeme právě díky tomu tady stát, mít my dva rozhovor konkrétně, a myslím si, že na to trošku mladá generace začíná pozapomínat a měli bychom být vděční, že můžeme vyjádřit vlastně svobodu našeho názoru.
6: Co je

krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, nebychová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek, a taky porcelán. Spodrý maxi bulgama, tapety parmazán. Pět kilo veráků, nebo čím si

0: Radiožurnál v 5 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Zendorskou.
1: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Švédská akademie věd oznámí, kdo letos získá Nobelovu cenu za fyziku. Hokejisté Komety Brno prohráli na ledě Český Budějovici 1-5 a postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly policisté a vojáci, střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty, sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
1: Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů také senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou také k dispozici přímo ve volebních místnostech. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu Moru v sibiřském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
4: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme jedno až tři jména oceněných v oboru fyzika. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
5: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí Švédská královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli tři vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí Švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Brněnští hokejisté sice v Českých Budějovicích vyslali na soupeřovou branku o 10 střel víc než domácí tým. I přesto ale v 8. kole Tip Sport Extraligy prohráli 1-5. Velkou nespokojenost vyjádřil po utkání asistent trenéra Jiří Horáček. Zmínil i inkasovaný gól 2 vteřiny před koncem první třetiny.
6: Byl to gol, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmato situacemi poradili. Už to tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahrajete nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na brankou 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Nejvyšší česká hokejová soutěž bude pokračovat ve čtvrtek prvními zápasy 9. kola.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Klona na Pražském okruhu i na Štěrboholské spojce v Praze a nehoda na D1 za Holubicemi. Štěrboholská spojka v Praze směrem z Běchovic k Lanovému mostu byla neprůjezdná po nehodě u sjezdu na Štěrboholi. Policie odkláněla provoz na Pražském okruhu z 63. kilometru do Českobrodské a přes Horní Počernice. Podle kamer se teď zdá, že už obnovili provoz po Štěrboholské spojce. Ta je ale stále velmi ucpaná, kolona začíná už na Pražském okruhu u sjezdu z Hradecké dálnice. Náš zpravodaj doporučuje objížďku.
8: Asi bych doporučil jet na Novopatskou a na Hloubětí a už to přímo po Průmyslový, protože kolona kamionu už je od Hradecké dálnice.
7: Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Pravý pruh je uzavřený a je to označené šipkou. Kolona se zatím netvoří. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu, projíždí se pouze levým pruhem. A na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Pacericemi. Nákladní auto se převrátilo do příkopu. Pravý pruh je uzavřený, teď se ale jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne hlavně v Čechách, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, slovo má Petr Král.
9: Dobré ráno, 5 hodin, 6 minut tomu, 6. října, mlhy napovídají, že podzim už to rozjel naplno, tak s tím počítejte na cestách. Navíc tento týden by nás mělo opustit někdy ve čtvrtek babí léto, takže máte-li nějaké plány, které ještě souvisejí s hezkým počasím, tak to zkuste rychle. Ranní radiožurnál má tradiční plán a sice dodat vám ranní informace o všem důležitém a podstatném. A to právě začíná. Dobré jitro.

0: Zpěvačka LP 9 minut po páté hodině, teď v ranním radiožurnálu Vzpomínka na Kalereso v Ostrava. Do Ostravy ještě jednou, ale tentokrát zatím, co se tam dělo včera, protože v skutku originálně si tam připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Krom projevu a písní si gymnazisté připravili dvojici výjevů v málo vídaném formátu. Na centrální Masarykově náměstí předvedli živé obrazy z Havlova života.
1: Jsme v lednu roku 1980 a Václav Havel nastupuje do věznice v Heřmanicích, tedy nedaleko odsud.
2: Studenti Ostravského jazykového gymnázia Pavla Tigrida si nacvičili živý dvojobraz.
1: Havel se tváří jako velmi naivní chlapec, protože netuší, co ho v Ostravě čeká.
2: Výjev komentuje pedagog Jiří Hruška. Ten se studenty navštívil i celu číslo 11 ve vězeňském bloku A. 15-letá Eliška Kubásková má uniformu dozorkyně.
3: Přicházíte myšlenky na to, na jakou stranu bych se v tom režimu postavila.
2: A obraz druhý, stejný člověk se stává prezidentem Československa.
1: Vám připomenout to, jak se v Čechách může rychle situace měnit.
2: Václava Havla představuje v živém dvojobrazu 17-letý student Adam Hlásný.
4: Když si to nebudeme připomínat, tak si to může stát znovu a to nikdo nechce.
2: Na náměstí přišli i pamětníci, mezi nimi americký politolog a filozof Eliezer Tucker. S Václavem Havlem se potkala, napsal o něm knihu. Víc než historickou postavou je podle něj dnes sdíleným symbolem naděje, že svět může být lepší. Cyklus havlovských akcí ještě bude pokračovat besedou o undergroundu, vařením guláše a nakonec premiérou adaptace Krále Ubu, kterou divadlo Petra Bezruče věnuje Václavu Havlovi. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve čtvrt na šest. Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. E-plán určuje priority, kam půjdou do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace, podle nich nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Vyzvala k němu Středoškolská odborová unie. K demonstrantům by se mohla připojit také část učitelů. Vadí mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů anebo špatný stav školních budov.
1: Nehoda na D1 u Brna, taky v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru u nájezdu od Slavkova se srazila dvě auta. Blokují teď pravý jízdní pruh a už se tvoří zatím kratší kolona ve směru do Brna. V Praze stále likvidují následky vážné nehody na Štěrboholské spojce. Ve směru na Barandovský most u sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Štěrboholská byla dlouho zavřená, teď už se ve směru na Barandovský most projíždí alespoň připojovacím pruhem. Kolona je ale dlouhá už od Černého mostu od IKEA a ucpává se i objížďka po Českobrodské v Počernicích. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká postupně všude slunečný a odpoledne i teplý den. Nebe bude jasné nebo skoro jasné, ale ráno a dopoledne, hlavně v Čechách, se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Obojí se ale bude docela rychle rozpouštět. Až večer bude v jihozápadní polovině Čech další oblačnost přibývat. Teploty odpoledne vyšplhají k 18 až 23 stupňům. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16 stupňů Celsia. A povane k tomu dnes jen slabý proměnlivý vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 520. Hygienici teď obchází obchody a kontrolují mimo jiné třeba i kosmetiku. Na Vysočině stihnou každý den asi tak 8 prodejen. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Tak například v přípravcích podle jejich zjištění se objevují třeba i dokonce zakázané vonné látky. Produkty, které jsou vyráběné v zahraničí, navíc musí mít na obalu uvedenou dokonce i odpovědnou osobu ze států Evropské unie.
1: Ale pod tím nic není.
2: A to je Velká Británie. Takže... Ale s tou Velkou Británií je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii. To není odpovědná osoba z Evropské unie.
3: Od naší hygieničky Lucie Mašitová a Pavla Musilová z regálu několik kusů kosmetiky, která není správně označená a chybí na ní česky napsané složení.
2: Já to všem doplní. A jestli tady nebude žádná odpovědná osoba z Evropské unie, tak se to vlastně musí stáhnout.
3: Vysvětluje Lucie Mašitová s tím, že jiné prohlédnuté výrobky jsou zatím v pořádku. Kontroly se zaměřují i na přítomnost zakázaných látek. Poměrně často hygienici naráží například na Lilial, který je od roku 2022 v Evropské unii zakázaný.
4: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmeticky prodávají stále dál a dál.
3: Podle Lucie Mašitové se v drogériích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
4: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
3: Lilial neboli butylfenyl metylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
4: Může se stát, že někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenyl metylpropionálem, takže to řešíme domluvou, ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, tak tam opravdu ty pokuty jsou.
3: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Co když zjistíte, že život, který jste si vysnili, vypadá ve skutečnosti úplně jinak? David Ondříček se svým novým filmem vrací do současné Prahy a ke kořenům své tvorby. V komedii Kluci to vidí jinak než holky sleduje 7 lidí, kteří hledají lásku, směr i odvahu něco ve svém životě změnit. Proč měl potřebu vrátit se k příběhům lidí kolem sebe? A proč říká, že natočil možná svou nejsmutnější komedii? David Ondříček bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, je 5:30. A teď Jana Utendorská zprávy.
4: Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Toto konkrétní hranici teď ale kritizuje ministr školství Robert Plaga za ANO a chce proto zákon změnit. Zatím ale neupřesnil, jak konkrétně by měl zákon po změně vypadat. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje, že příprava sloučení zabere minimálně 2 roky a zákon by se tak neměl měnit na poslední chvíli. Evropský parlament bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to ale vedlo k dalšímu zdražování paliv. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím nejsou známé. A na výstavišti v Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě. A v Brně bude i Radiožurnál. Ze strojírenského veletrhu budeme vysílat dnes od 10 hodin.
2: Sport.
4: Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Pardubický tým se dostal přímo do základní skupiny jako český vicemistr poté, co ve finále NBL podlehl Nymburku. V novém ligovém ročníku Pardubice vyhráli všech 5 utkání a jsou druhé za rovněž suverénní Slaví NBK. I ta bude hrát Ligu mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Brna a od pana Štěrboholska v Praze. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru nájezdu od Slavkova na dálnici se zrazila 2 auta v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 212. kilometru a zdržíte se už asi 10 minut. V Praze je velmi ucpaná Štěrboholská spojka ve směru na Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice se srazily 2 kamiony, následky stále odklízejí. Štěrboholská byla dlouho zavřená, teď už se projíždí pouze připojovacím pruhem a kolona je stále dlouhá. Už otýkej na Černém mostě a je to asi na 30 minut. Ucpává se taky objížďka po Českobrodské ulici v Počernicích. A ještě do Plzně, silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Před Chotíkovem na křižovatce na Příšov čerstvá nehoda. Srazila se 2 auta, silnice je teď průjezdná kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Aktuálně je nad Českem jasno nebo skoro jasno. Převážně v Čechách se ojediněle vytváří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty se dnes po ránu pohybují opět ve velkém rozsahu, a to od 12 stupňů v Hošťálkové na rozhledně Maruška v Hostýnských vrších. Tolik je také na Přimdě v Plzeňském kraji a nebo na Milešovce. Na opačné straně stojí s téměř -5 stupňů Kvelda Perla nebo Rokycká slať na Šumavě, také Jelení v Krušných horách. Přes den pak ale teploty budou vysoké, a to i na horách. Tam teploměry ukážou kolem 16 stupňů. Jinde opět od 18 do 23 stupňů Celsia. A až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká slunečný, jasný nebo skoro jasný den bez deště, jen se slabým proměnlivým větrem. A podobné počasí nás čeká i zítra. Jen bude přes den na nebi trochu víc mraku, pršet z nich ale nebude a během dne budou ubývat. Počasí se změní až ve čtvrtek, kdy přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese dešťové kapky a také výrazné ochlazení. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Marcela Halová, počasí. Včera začala Nobelův týden. O laureátech mluvíme i v ranním radiožurnálu a také připomeneme další událost včerejšího dne, kdy 40 českých šéfredaktorů vyzvali veřejné činitele a politiky k odmítání násilí. V dopise se ohradili i proti omezování přístupu k informacím. Jaké informace a reakce to vzbudilo, tak to uslyšíte za chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: I tohle se stalo včera. 40 šéfredaktorka šéfredaktorů českých médií vyzvalo politiky a další činitele k odmítnutí násilí a dodržování základních principů slušné komunikace. Text na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
1: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Z prohlášení citujeme.
2: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
1: Podle mediální analytičky Maríny Urbánikové z Masarykovy univerzity a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to není poprvé, kdy čeští šéfredaktoři a šéfredaktorky vydali nějakou výzvu. Výjimečná ale je.
3: Pokud si pamätám, táto je jedna z najširších, ak nie vôbec najširšia spoločná iniciatíva, keď sa pozrieme na počet signatárov. Takže áno, z tohto pohľadu to významné a neúplne bežné rozhodne je.
1: Výzvu komentovali i niektorí politici, napríklad ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.
4: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
1: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
5: Tak já za sebe určitě mohu potvrdit, že já odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace, takže já přesně nevím, co konkrétně ti protagonisté chtějí. Na druhou stranu zase já bych chtěl požádat média k tomu, aby byla dostatečně nestranná, objektivní.
1: Výzvu komentovali i zástupci opozice. Souhlasí s ní například předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií. Důvody, které k sepsání výzvy vedly, jsou podle něj dostatečně vypovídající a alarmující.
6: Je to důležité a chtěl bych apelovat na všechny politiky a ty, kteří jsou tedy osloveni v té výzvě, aby svobodu slova, informovanost médií v naší společnosti, v našem státě ctili jako jednu z těch velkých pojistek svobody vůbec v naší zemi.
1: Výzvu podporuje i předseda opoziční ODS Martin Kupka.
7: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země. Jsou důležitou kontrolou toho, co dělají ti, kteří v tuhle chvíli drží moc. A je určitě na místě, aby se měnila rétorika té vlády a aby prostor pro otevřené informování, aby prostor pro nezávislou práci novinářů naopak posiloval.
1: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Právě ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká taky opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidé nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Omezení platí až do ukončení hlasování, a to v sobotu ve 14 hodin. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Měl by tak získat vůbec nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhů, které schválil kabinet. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října.
1: Nehoda na D1 u Brna a ucpaná Štěrboholská ulice v Praze. Na dálnici D1 po pojíždění kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru nájezdu od Slavkova se srazila dvě auta a blokují pravý jízdní pruh. Kolona se táhne z 213. kilometru a zdržíte se už asi 20 minut. Ucpává se taky silnice 50, to je nájezd na D1 od Slavkova, anebo stará silnice před Rohlenkou, kudy se to řidiči snaží objet. V Praze se vyhněte Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most, je velmi ucpaná. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Štěrboholská byla dlouho zavřená, teď už se ve směru na Barandovský most projíždí připojovacím pruhem. Kolona je dlouhá už od Černého mostu a je to asi na 40 minut. Hodně ucpaná je tam i objížďka po Českobrodské přes Dolní Počernice. A v Praze pozor taky na okruhu ve směru na Ústí nad Labem ve sjezdu z Novopatské do Kbelské ulice se srazila tři auta a brzdí se ve sjezdu z Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Už jen dva dny a počasí babího léta u nás bude končit. O jeho konec se postará studená fronta, která bude postupovat během čtvrtka přes naše území k východu. Za ní pak v pátek a během víkendu bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu až západu. Před studenou frontou ale budou ještě odpolední teploty od 18 do 23 stupňů. Za studenou frontou se výrazně ochladí a odpolední teploty v pátek a během víkendu už budou dosahovat jen od 17 do 11 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin 50 minut nastalo nejenom pro vědu velmi důležité období. Kdo dostane Nobelovu cenu tentokrát za fyziku, tak to se dozvíme už dnes, stane se tak krátce před 12. hodinou. Pokračuje totiž tradiční Nobelův týden. Někteří vědci se pouštějí do odhadů a předpovědí, konečné slovo ale bude mít přece jenom nakonec tak jako vždy Královská švédská akademie. Jaké objevy si můžou tohle ocenění odnést? Should the Nobel Committee
1: reward abstract and dead matter physics? Různí vědci, a nejenom oni, jsou zvědaví, jestli Nobelův výbor ocení abstraktní teoretickou práci ze základního výzkumu, nebo tentokrát nějaký praktický vynález, technologii, kterou možná využíváme každý den. Na letošní ceny za fyziku si ještě počkáme. Od pondělí ovšem víme, kdo si odnese Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. Američan a dva Němci položili základy optogenetiky. Vytvořili jakýsi buněčný vypínač, jako kdybychom měli chytré dálkové ovládání. Jenže místo rádia, televize nebo lampy umí světelným paprskem zapínat a vypínat jednotlivé živé buňky. K čemu to je dobré, vysvětlila při vyhlašování cen Anna Vedelová z Nobelova výboru.
2: Je to vypínač citlivý na světlo. Můžete s ním ovládat nervové buňky v živém mozku. Novým způsobem pochopíme, jak mozek funguje.
1: Podle Nobelova výboru se tím splnil sen neurovědcům, kteří zkoumají mozek. Můžou přesně vypínat a zapínat skupiny buněk a zjišťovat, co se stane, když se tahle oblast vypne nebo jiná zapne.
2: Mozky savců jsou si docela podobné. Máme myší modely demence, epilepsie, závislostí a tak dále.
1: V lidském těle už vědci také buněčné vypínače zkoušejí. Ne v mozku, ale v očích. Lidem, kteří kvůli jedné vzácné nemoci přišli o zrak, by ho mohli částečně nahradit právě speciální proteiny citlivé na světlo. Martin Srb, Radiožurnál.

0: s vámi Radiožurnál. Velké vzpomínání na Václava Havla proběhlo včera v den jeho nedožitých 90. Třeba také tradičně u jeho chalupy na Hrádečku u Trutnova. Byli jsme tam. Uslyšíte o tom stejně jako o českých fotbalistech, kteří dnes večer vstoupí do fotbalového chrámu v Londýně. Budou hrát proti Anglii.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné. Dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma.
3: Určitě. Jsem ve svém prostředí mezi známými blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
3: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
6: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 8:45.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. S dalšími zprávami je tu Jana Tendorská.
8: Nejpozději dnes se dostanou poslední z více než 8 milionů voličů v Česku hlasovací lístky. Litevští poslanci rozhodnou o zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní. Čeští fotbalisté se na závěr úvodního programu Ligy národů utkají s Anglií. V Praze je po nehodě ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most a postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď radnice nebo pracovníci České pošty.
9: Bych to viděl třeba kolem 8 tisíc.
10: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
9: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenýma dopisema dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
10: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
11: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
10: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
8: Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
12: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
13: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země neplánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: V Tyršově domě v Praze dnes budou sokolové hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3 000 litrů krve.
2: Sport.
5: Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Češi poslední dva zápasy dohrávali v oslabení a právě v disciplíně se podle trenéra Santiho Denihy musí zlepšit.
14: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat, to je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
5: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Tip Sport Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství svého týmu podílel útočník Robert Lantoši.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Brna, v Praze ucpaná Štěrboholská spojka. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Silný provoz navíc na 210. kilometru u nájezdu od Slavkova se po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Kolona 25 minut, brzdí se už kousek za sjezdem na Rousínov. Ucpaný je tam i nájezd od Slavkova na dálnici anebo stará silnice před Rohlenkou. D1 ještě jednou ve směru z Brna do Prahy pozorou Koberovic. Na kilometru 75 stojí 76, stojí ve stoupacím pruhu nepojízdná dodávka. Kamiony tam vybočují. V Praze je velmi ucpaná Štěrboholská a východní spojka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Následky stále odklízejí. Projíždí se pouze připojovacím pruhem a kolona je už od Černého mostu. Asi na 50 minut. Plní se kvůli tomu taky Hradecká dálnice na příjezdu do Prahy a nebo Českobrodská v Počernicích. Ještě na Plzeňsko, silnice 20, příjezd z Karlových Varů do Plzně. Před Chotíkovem na křižovatce je tam nehoda, zasahují záchranáři a projedete Kyvadlově, i tam čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne hlavně v Čechách, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
16: Je úterý 6. října a jsme tu s Adamem Weidenthalerem. Hezké ráno.
17: A Janem Piruškou, pěkný den.
16: Tak věřím, že jsi trošku odpočal před tím dnešním velkým dnem, protože to, že český národák nastupuje ve Wembley, mi přijde jako událost týdne, prostě velká věc. No.
17: Rozhodně to tak je, navzdory tomu, že česká fotbalová reprezentace v těch minulých zápasech sice předvedla dobré výkony, ale třikrát za sebou prohrála, takže že by to mělo nějak výrazně vylepšit ten dnešní zápas, celkový obrázek dosavadního působení v Lize národů, to se asi říct nedá.
16: Budeme to probírat z různých úhlů. Nicméně těch událostí, které sledujeme a sledují to i naši reportéři přímo třeba na místě, je spousta. Myslím, že Petr Kadeřábek už bude vstupovat během našeho ranního vysílání s živým zápasem jednoho z českých reprezentantů na mistrovství světa v judu.
17: Ano, a budeme se vydávat taky třeba za basketbalem, protože jeden český basketbalový klub, konkrétně ten Spardubic, čeká velká premiéra na evropské scéně, konkrétně v Lize mistrů.
16: Tak se těšíme na spoustu témat a pochopitelně, když jsem mluvil o Lize mistrů, tak i ta hokejová dneska na programu. A hokej z různých úhlů a pohledem různých soutěží dneska máme na programu teda bohatě, tak věřím, že vás to bude bavit, že se vám bude dobře vstávat při tom možná jednom z posledních dnů, která nás třeba trošku zahřejí, potěší, protože už jsem slyšel v počasí, Adame, že má přituhovat.
17: A ty to ještě máš blízko do práce, my, kteří musíme alespoň malinko dojíždět, už jsme se museli přiobléct.
16: Dobře, tak budeme si psát do kalendáře, do kdy budu chodit v kraťasech.
17: Nemáš žabky, jo? Počkej, podívám
16: se pod stůl. Kraťasy.
17: Dobře.
16: Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Přeji vám dobré ráno v úterý 6. října a budeme se teď věnovat disciplíně, kterou máme poslední roky spojené hlavně s Lukášem Krpálkem, ale Adame, trošku tak nějak svítá naděje, objevují se nová jména a docela i úspěšná. Ostatně včera ráno už jsme sledovali cestu jedné české judistky.
1: Věřme tomu, že by mohla třeba Lukáše Krpálka následovat v některých úspěších, byť dvojnásobný olympijský šampion se asi nenarodí jen tak jednoduše. Tereza Bodnárová, ta vybojovala na šampionát tu v Baku dělené 9. místo.
0: Ano, tak vysoko asi nikdo z jejího mateřského klubu Příbrami dosud nebyl.
2: Tak je to něco úplně neuvěřitelného. Hlavně ten tep na těch hodinkách je něco strašného, takže jsem rád, že na týžděnce dole nejsem, ale nahoře v tom publiku je to chvílema ještě horší.
3: Říkal klubový trenér Terezy Bodnárové Tomáš Straka, který sledoval na tribuně arény Hejdara Alijeva svoji svěřenkyni v souboji proti judistkám z první světové dvacítky. Nabízí se tak otázka, jak se dá v Příbrami vypiplat takový talent.
2: No, to je spíš otázka pro Terku a sama ví, jak obrovský množství dřiny a odříkání to je.
0: Jak se to dělá?
4: No, to je taková těžká otázka. Já sama se snažím ten svůj talent a potenciál vybrousit do toho nejlepšího diamantu a

0: Značně.
1: Tereska Bodnárová teď má ruce v dlaních a trošku se zasněla. O čem pak?
2: No a jak o té olympiádě, protože zatím je to opravdu, je to sen a ještě spousta práce a budu se snažit zlepšovat každý turnaj a uvidíme, kam to povede.
1: Říká Tereza Bodnárová, která se 9. místem na mistrovství světa olympijskému snu výrazně přiblížila. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Tereza Bodnárová to zahájila, jak jsem říkal včera už v tom ranním bloku a dneska myslím, že taky kolem 8:30 už budeme sledovat cestu dalšího českého judisty mistrovstvím světa.
4: A to konkrétně Chustinida Karimova, který se představí ve váhové kategorii do 73 kg.
3: Tak věříme, že to klapne. Tereza Bodnárová včera zvítězila dvakrát. Mhm. Takže dneska, kdyby Karimov to ještě třeba trošku vylepšil, tak možná by to k nějakému cenému kovu mohlo vést. Letos asi nejvýrazněji 7. místo na Grand Slamu v Maďarsku.
4: A jinak loni třeba 2. na Grand Prix v Guadalajaře.
3: Držíme palce.

0: Budeme teď řešit lední hokej. Nevím, Adame, teď geograficky, tohle byla kapela Texas. V Texasu lední hokej.
1: Je tam.
0: Je tam.
1: Tipni si.
0: Tak takhle, teď jako bude okno, že jo, ale

0: Arizona. Ne, to jsem úplně mimo.
1: No to jsou dva jiné státy.
0: Dva jiné státy.
1: Ale v Arizoně byl taky ten klub, jo, přemístil. No. Každopádně v Texasu hrají hokejisté Dallasu a ti dnes v noci taky byli v akci s Radkem Faxou. 5-0 vítězství nad San Jose. A ještě tak se spekuluje o tom, že tam možná přibude další tým NHL, ale to tím tě nebudu zaobírat.
0: Aha, no tak to by člověk měl aspoň takhle častěji třeba na talíři, no, že by to si pamatoval. Ale Radek Faxa teda asistence dneska.
1: A to tady při vítězství, jak už jsme zmínili, 5-0, docela jednoznačný zápas pro Dallas, asi drobného favorita tohoto zápasu proti týmu, ve kterém je ale velká vycházející hvězda McLean Celebrini, Kanaděn, který se ukázal už třeba na olympijských hrách proti českému týmu, a to ještě v roli v podstatě teenagera.
0: Pittsburgh, Winnipeg 2-3, zápas bez české účasti, pak zápas, kde jsme mohli čekat české body, taky bez českých bodů, ten Boston-Ottawa.
1: Boston-Ottawa tam nebodoval David Pastrňák, 1-4 prohráli Bruins v úvodu sezóny, to zatím není žádný velký šlágr, teď je už druhá prohra za sebou a možná taky očekáváme, kdy se David Pastrňák probudí k tomu, aby dál táhl ten spíš slabší tým Bostonu směrem za výhrami.
0: Pavel Zácha se taky neprosadil, ale to už jsem naznačil, že bez českého bodového příspěvku. A pak zápas, ve kterém se představili dva Češi na straně poražených.
1: A to Daniel Vladař, který měl 32 zákroků, a taky David Jiříček, obránce Filadelfie. Filadelfie padla 1-4 na ledě Tampy.
0: Tak a teď jdeme na českou hokejovou extraligu.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Můžeme totiž připomenout, že dneska máme po 10. hodině taky čistou hru Martina Procházky, ve které budeme nějakým způsobem obšírněji taky se věnovat tomu velmi zajímavému ročníku extraligy, který se rozjel a nabízí teď třeba tu rekordní šňůru hokejistů Třince. A to sice po 8 kolech Třinec 100%. A včera se dohrávalo 8. kolo zápasem v Českých Budějovicích, kam přijela Kometa s jednou zajímavou akvizicí Aaron Irvin.
1: Ano, nová posila z pražské Sparty, která přešla, jinak Sparta se včera taky oficiálně zbavila Tomáše Hejky, vyměnila ho za Vojtěcha Hradce spolu s mladou Boleslaví, takže to jsou ty aktuální změny. Ano, usmíváš se správně, bude to možná trochu zmatečné. Hradec ve Spartě.
0: Dobře, a je to odchovanec mladé Boleslavy.
1: Ano.
0: To je, no, každopádně velmi výraznou akvizicí včera pro českobudějovický motor byl slovenský útočník Robert Lantoši, který si připsal 3 kanadské body při vítězství, pokud jsme to neříkali, 5-1.
4: Lantoši se jednou trefil, dvakrát nahrával. Nikoho ani nepřekvapilo jméno nejlepšího hráče zápasu v dresu motoru.
5: Tam konečně padlo, tak verím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádný týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na ledě.
4: Lantoši zmínil bilanci českobudějovického motoru na domácím ledě.
5: Každý tým chce doma být co nejsilnější a nikomu nedávat body z domácího prostředí, a taky chceme být aj my. A tak myslím si, že jsme jazdili, boli jsme tvrdí, tlačili jsme se do té brány. Konečně jsme dali viac ako 2 góly, čiže myslím si, že velmi pěkný večer.
4: Poněkud jiné představy o průběhu pondělního večera měl asistent trenéra Komety Jiří Horáček. Po prohře 1-5 ho netěšil ani pohled na střely na branku. Těch Kometa zaznamenala paradoxně o 10 víc než motor.
6: Do začátku utkání jsme nebyli nastavení tak, aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku o 10 střel, ale ten efekt tam není.
4: Efektivní byl motor. Na 3-0 upravil hned v úvodu druhé třetiny Jakub Pour.
7: Přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no, takže dobrý vítězství.
4: Doplnil Jakub Pour. Motor po tříbodovém zisku je v tabulce na 5. místě. Kometa je až 11. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Hokejová Tipsport Extraliga dneska má volno, ale dva české kluby budou hrát mezinárodní soutěž.
1: A je to jeden 100% tým, tedy hokejová Plzeň, která zatím 4x vyhrála a je tak v čele tabulky, stejně jako švédský tým Skellefteå, a právě tenhle duel bude ozdobou toho dnešního programu hokejové ligy mistrů od 17:30. O něm taky uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. No a druhý ze 3 zástupců to je Liberec, který 2x vítězil v lize mistrů, byť jednou to bylo až s prodloužením, respektive se samostatnými nájezdy, 2x pak prohrál. Liberec ten bude hrát doma s dalším švédským zástupcem Frölundou od 18:00.
0: Půjde taky o to, aby třeba zachoval ještě naději na postup do té vyřazovací fáze, i když končí bílý tehdy příští týden v Davosu, což je dost těžký výjezd. Kdybyste se pídili, co Pardubice, tak ty jedou za vínem do Bordeaux. Jsem zvědavý na tohle nehokejovou destinaci. Ale co se týče Ligy mistrů hokejové, tak k té máme dneska taky jednoho zajímavého respondenta.
1: Ano, budeme se bavit právě na tu libereckou notu s Radanem Lencem, útočníkem, který má i reprezentační zkušenosti, teď druhou sezonou působí právě u Bílých tygrů. Můžeme se ho zeptat i na to, jak je spokojený s tím, že Severočeši, respektive liberečtí, nestoupili úplně dobře ani do Ligy mistrů, ani do té české extraligy, kde sice vyhlašovali před startem sezóny, že to bude útok na titul, ale zatím se tak úplně nekoná.
0: Prosím tě, v kolik?
1: Bude to v 7 hodin a 50 minut, krátce po sportovním přehledu.
0: Tak poslouchejte.

0: fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Dobré ráno, je 6:30. A teď Jana Utendorská na zprávě.
5: Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhu, které schválil kabinet. Generál poručíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čep. Velká Pavel Lipka a takyže velitelství pro operace Jaroslav Míka. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Jen letos tam zdravotníci zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. S epidemií spalniček bojuje taky sousední Pensylvánie, kde úřady hlásí přes 1000 nakažených. A na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. První návštěvníky ve Frankfurtu přivítají zítra.
0: Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna, nehody v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz a kolony. Komplikovala tam situaci i nehoda na 210. kilometru. Ta už je pryč, kolona se ale nerozjela. Brzdí se na 218. kilometru. Nesnažte se to objet přes Rousínov, ucpaná je tam i stará silnice. V Praze komplikují dopravu nehody na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most se v noci srazily dva kamiony u sjezdu na Dolní Počernice. Následky té vážné nehody stále odklízejí a je zablokovaný levý pruh. Kolona je velmi dlouhá, brzdí se už ve sjezdu z dálnice D10 na okruh. Ucpaná je dost taky hradecká dálnice. Od 7. kilometru se fronta sune až na ucpaný Černý most. A další nehoda překáží ve sjezdu z Novopatské na Kbelskou ve směru jízdy z D10 na Ústí nad Labem a v Novopatské se tak tvoří kolona. Ucpaná je dost i Liberecká ulice ve směru do centra, to kvůli nehodě v Holešovičkách. Tři auta se srazila v levém pruhu u sjezdu na Bulovku. A ještě silnice 20 z Českých Budějovic do Písku. Zbystřete na obchvatu Vodňana, jsou tam kýble na vozovce.
7: Husté mlze na silnici váží několik plastových velkých kýblů, pravděpodobně od nějakého jako Primalexu.
6: A vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Ještě dnes a zítra bude naše území ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Po její zadní straně k nám bude ještě stále proudit teplý vzduch od jihu. Proto až do čtvrtka čekáme počasí s minimem mraku a žádnými srážkami. Jen v noci a po ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlha. Obojí se ale celkem rychle rozpustí a pak už bude převládat slunečné a teplé počasí. Chladno bude po ránu. Při uklidnění větru mohou, tak jako dnes, klesat teploty při zemi až k nule. Odpolední teploty ale budou velmi často přesahovat 20. Až ve čtvrtek přejde přes naše území k východu výrazná studená fronta, která ukončí současný ráz počasí. Bude následovat chladnější a vlhčí severozápadní až západní proudění. Přibude jak oblačnosti, tak i srážek. A teploty už se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport vysíláme v úterý 6. října a teď se v 6.38 můžeme věnovat tomu, co se píše v zahraničí. Budeme pokračovat s fotbalovou ligou národů.
1: Ano, a to konkrétně s tou elitní skupinou, kde se utkali proti sobě taky francouzští fotbalisté s Belgičany v Saint-Denis. Zvítězili domácí 4-1 a to i přesto, že ještě čtvrt hodiny před koncem prohrávali. Tolik tedy jeden z těch včerejších výsledků v elitní lize A, asi lépe řečeno než skupině, a ten druhý Itálie, Turecko 3-1.
0: No ale v posledních 13 minutách teda Francouzi otočili ten duel s Belgičany, píše se o tom Venku a víc může prozradit David Prouza, kterého vítáme.
2: Krásné ráno, 13 minut hrůzy pro Belgii odstartoval v 77. minutě Désiré Doué, kterého trenér Zinedine Zidane poslal na hřiště jen o 5 minut dříve, 4 minuty po vyrovnávací střele, skoroval taky Ryan Cherki a vítězství Francie spečetil dvěma rychlým góly Michael Olise. Deník L'Équipe ale kromě povedeného závěru poukazuje i na kapitána týmu Ousmana Dembélého. Ten je podle novinářů v úvozovkách mimo formu, konec úvozovek, a v zápase opět zklamal. Nedařilo se mu totiž ani v předešlých utkáních, což potvrzuje i server Foot Mercato. Budu teď citovat, očekávalo se, že kapitán Le Bleu Usman Dembele využije reprezentační přestávku k upevnění svého nového statusu v době nepřítomnosti Kyliana Mbappého. Útočník PSG ale svou šanci proti Belgii zcela promarnil. Konec citace, to píše francouzský web.
0: Jenom jak je dlouhý ten sraz, neobvykle, tak jsou i novináři, kteří už řeší především zahraniční ta zranění, který je spousta. Mbappé teda otázkou, jak moc zraněný je, ale Henry Winter, který píše na Ostrovech, renomovaný novinář, zmiňuje, že z Premier League se zranila spousta jmen a ze spousty nároďáků, že to vlastně provází všechny, to tady sepsal takhle dohromady, jo, tak jenom O'Reilly, Broby, Ballard, Havertz, Colis, Konsa, Isak, Hakpo, Dorgu, Van de Ven, Van Heke, jo, jakože těch jmen je spousta, to ani tady samozřejmě nezmiňoval další národy, takže doufáme, že třeba i ti čeští marodi budou dneska fit zpátky. Mluvím třeba o Vladimíru Coufalovi, protože dneska je velký den. Hademe.
1: Od 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport uslyšíte o zápase Anglie-Česko. Co se tady píše na britských ostrovech, Davide?
2: No, anglické weby řeší především Harryho Kanea. Pokud totiž večer do zápasu nastoupí, vyrovná rekord Petra Shiltona se 125 odehranými reprezentačními zápasy. Deník BBC Sport píše, že Kane je i ve svých 33 letech stále nenahraditelný a je bez pochyby nejdůležitějším a nejvlivnějším hráčem anglické mužské reprezentace v moderní éře. Web TNT Sports zároveň připomíná, že Česko prohrálo 4 z posledních 5 reprezentačních zápasů. Největším problémem tuzemského týmu je podle novinářů z TNT Sports obrana. Ještě připomenu, že utkání dnes začne ve 20:45, to už se taky říkali, a přímý přenos Radiožurnálu Sport jste určitě taky říkali, ale můžeme si to klidně zopakovat. No ale s ohledem na to, jak podle toho utkání předcházející Angličanů v Chorvatsku, tak nevím, jestli úplně ta obrana bude kulhat dneska.
0: Myslíš ta anglická?
2: No, ta anglická.
0: Tak kulhat nebude, ale aby se rozběhla vůbec, snad ano. Ale myslím, že to byl takový ten zápas, kdy ti vyjde úplně všechno a dneska by se to snad opakovat nemělo. Jenom když takhle David říkal o tom nejvlivnějším fotbalistovi třeba historie anglického fotbalu, tak je to podle mě i trošku z úcty k Harrymu Kaneovi, protože už právě i citovaný Henry Winter psal o Judu Bellinghamovi, že to je pro něj nejlepší hráč, který kdy hrál za Anglii, a samozřejmě tam je kontext takový, že Kaneovi je 33, Bellinghamovi 23, takže taková úcta k dříve narozeným asi.
1: Můžeme ještě s Davidem Prouzou zabrousit na tenis. Dnes čeká Jiřího Lehečku, českého zástupce, jedno velké finále. V Tokiu se utká s Carlosem Alcarazem, tedy velmi výraznou postavou světového tenisu, ačkoliv byl Alcaraz zhruba 4,5 měsíce mimo hru teď v téhle sezóně. Každopádně se chceme věnovat nikoli v turnaji v Tokiu, ale v Pekingu, kde Srb Novak Djokovic porazil, řekněme, docela neobvykle ruského soupeře Danila Medvěděva, tak můžeš k tomu něco říct?
2: Můžu, rád. Djokovic postoupil, protože Medvěděv byl diskvalifikován. Srb vedl 7-5 a 5-3, takže on si to Djokovic víceméně uhrál sám. Nicméně v tenhle moment Medvěděv po prohrané výměně na 15-15 zastřelil nebo vypálil míček vsteky do hlediště a trefil možná do oka nebo minimálně do obličeje jednoho z diváků, novinářka Amy Lofthouseová, zpráva z BBC Sportu vedla, že fanoušek se chytl za obličej, držel si oko, celkem pochopitelné, zároveň musel být kvůli nutnému ošetření vyveden z arény. Citace Daniela Medvěděva: v první řadě se strašně omlouvám, pokud si to přeje, velmi rád se s ním spojím, doufám, že mu budu moct osobně se omluvit a zeptat se ho, jak se cítí, jenom doufám, že je v pořádku. Konec citace, to řekl po zápase Daniel Medvěděv. Zajímavost také u Novaka Djokoviče, zkrátka Peking, to je místo, kde to Novak Djokovič umí, ještě tam stále neprohrál ani jeden zápas, s ohledem na to, jak dlouho Srb hraje na okruhu ATP, tak je to docela, řekněme, úžasná statistika.
1: Viděl jsem snad 32 nebo 33 duelů, že to má být.
2: Teď už asi 33, možná 34, to je jedno, každopádně on tam hraje po dlouhé době, skoro to vypadá, s ohledem na to, že v tomhle roce ještě nezískal titul žádný, že si tak trochu ten Peking vybral po delší době, i s ohledem na to, že má takovou formu tam. No.
1: Bude to duel s Alexem de Minorem, to je tady jeho soupeř dnes po 13. hodině, ještě doplním k tomu česko-španělskému finále v Tokiu, to by mělo začít po 11. hodině.
0: A my o něm ještě i s Davidem Prouzou dneska ztratíme pár slov, tak poslouchejte ranní vysílání. Davide, zatím děkujeme.
2: Krásné ráno.

0: Česká fotbalová reprezentace dnes nastoupí v londýnském Wembley, kde v historii mockrát, to si řekněme, nedokázala ani budovat, ale přece jenom dvakrát se to povedlo naposledy, ale před 18 lety to bylo při debutu reprezentačním Petra Rady na lavice nároďáků. Mm-hmm. A od té doby tam Češi vlastně hráli, teď nevím úplně přesně dvakrát nebo třikrát, ale prohráli. Já se pamatuju 0-5 pod Jaroslavem Šilhavým v kvalifikaci mistrovství Evropy a pak na tom samotném Euru 0-1.
1: Ano.
0: Každopádně, proč jsem to tady nastolil, to téma, když máme úplně jiné, Adame? Byli jsme včera s Pavlem Horvátem v Plzni a byl tam i sudí Pavel Královec. A když se ho ptal jeden z posluchačů nebo z diváků, na koho vzpomíná třeba i z trenérů, tak právě zmiňoval Petra Radu, protože měl velmi specifický styl, jak rád rozhodčí mu najevo, že se mu něco nelíbí. Ale nebyl to
1: sprostý. Ale je to publikovatelné? Nebyl to sprostý?
0: No, nebylo to sprosté, týkalo se jako zvuku, jak on dokáže hvízdat na rozhodčí.
1: Aha.
0: A ostatně on, Pavel Královec, to tam docela hezky popisoval, tak pokud si dneska po 14. pustíte celý ten záznam včerejší desítky, tak to tam si uslyšíte, no.
1: Tak pojďme si jenom připomenout, co bylo to nejlepší právě z desítky Pavla Horváta přímo v Plzni.
2: Jako v těch prvopočátkách my jsme byli vedeni takovým způsobem, že nám říkali delegáti, jděte si běhat po lese a zkuste si tu intonaci tý pišťálek, aby se dokázali. Ne, opravdu bylo to tak, jako my jsme běhali po lese.
3: Jak tam houbaři chodí a říkají, tady nějaký blázen, tady píská.
2: My jsme si vybírali období, kdy nechodili na borivky a na houby, jako takže.
3: Tak na Domažlicku těch lesů je hodně, tam bylo plno podle mě. No, to je hezký. A co třeba, když jí měl někdo před tebou tu píšťalku, to taky asi byla okousaná, ne?
2: Já jsem si vždycky koupil novou.
3: Fakt? Tak já měl po tátovi okousanou.
4: Vzpomínal s 274 odpískanými ligovými zápasy český rekordman Pavel Královec. A i díky němu se řeč točila hlavně kolem rozhodčích.
5: Přijdou tři rozhodčí, jdou se jakoby podívat na tu atmosféru, na to hřiště a ten říká, ty blázne, tady je 80 tisíc lidí, podívej ty chorály, jak tady fandí, to je nádhera. A ten druhý rozhodčí říká, no ale jenom my tři víme, jak to dopadne.
0: Antoni Panenka, autor legendárního dloubáku, potěšil Pavla Královce.
2: To je vidět, ta stará škola ještě.
4: Pobavil vtipem o rozhodčích diváky v Šeříkovce legendární Antonín Panenka. Došlo ale také na vážnější témata, třeba na Kypru se kdysi Pavlu Královcovi nepískalo úplně snadno.
2: To fakt lítali betonový kusy, my jsme pískali vlastně v finále poháru na Kypru, vlastně před zápasem, když jsme tam přijeli jeden předem, tak nás na to upozornil přímo ten předseda komise rozhodčí, že to nebude žádný jednoduchý zápas. Tam vlastně z toho sektoru oni vyvrátili zábradlí s tím zábradlím, s těma trubkama, začali bourat ty betonové schody a ty kusy toho betonu začali házet na tu hrací plochu a na tu střídačku, teď tam začali zapalovat rezy.
4: A těžké chvíle kvůli fanouškům prožíval během své kariéry také Antonín Panenka. Třeba při zápase jeho Rapidu Vídeň ve Skotsku.
5: Doma jsme vyhráli, myslím, 2-0 s Celticem a byla odveta v Glasgow na Hampden Parku 100 000 lidí. To bylo tenkrát už trošku jako na podzim, takže už byla trošku zima. Všichni v krátký rukávy, všichni rezaví, všichni červený ruce, brunátní, v každý ruce každý 4 plechovkový piva a neskutečným způsobem prostě fandili. To utkání oni vedli. Úplně nás v lahodě spláchli, vedli 3-0, rozhodnutý zápas prostě. A tam se stala taková jedna věc, že asi 10 minut do konce tam někdo z tribuny nebo hodil skleněnou láhev na hřiště. To zasáhlo našeho jednoho hráče, tak ho rychle odvezli do kabiny, ono mu nic vůbec nebylo, jo, tomu hráči. Ale doktor vzal skalpel, říznul na hlavě, krev a protest.
4: Vzpomínal Antonín Panenka, který byl spolu s Pavlem Královcem hostem plzeňské desítky Pavla Horváta. Její záznam uslyšíte v našem vysílání po 14. hodině. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Tolik tedy ta čerstvá, včerejší poslední desítka Pavla Horváta živě. Jan Piruška objíždí právě s Pavlem Horvátem a Antonínem Panenkou v tomhle roce 2026 v podstatě celou Českou republiku. Tak kam, Honzo, míříte dál?
0: No, už budeme za 13 dnů v Olomouci, protože zářijová se posunula právě na včerejšek, takže v Olomouci to bude ta klasická říjnová a ještě nás zbývají dvě destinace. Pardubice v listopadu a Liberec v prosinci. Takže na letních gumách do Liberce nepojedeme, ale takhle zakončíme ten rok s Antonínem Panenkou. Můžu prozradit, že už vlastně chystáme nový formát desítky a to teda s velkou radikální změnou.
1: Bez tebe, bez Pavla Horváta.
0: Bez země ne, ale bude to s daleko větším ještě jako zásahem třeba i samotného Pavla pro samotné posluchače a spíš i třeba pro samotné ty aktéry té desítky. Takže se nechte překvapit, myslím, že by to mohlo potěšit zejména aktivní fotbalové playery. No, více prozradíme.
1: Už nenaznačuji.
0: No, už nenaznačuji.

0: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té páté olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřávka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: O mistrovství světa v judu jste mohli slyšet už včera. Tereza Bodnárová vyhrála 2 zápasy, padla v tom třetím a obsadila v Baku 9. místo a dneska půjde do boje další Čech.
4: Huzdin Karimov, a to v kategorii do 73 kg. Další čeští reprezentanti jsou pak Renata Zachová, to je dvojnásobná mistryně Evropy, Adam Kopecký, David Klamert. No a v neděli čeká jeho váhová kategorie nad 100 kg taky Lukáše Krpálka, dvojnásobného olympijského šampiona.
3: Tak se myslím, máme na co těšit. Petr Kadeřábek připraven. Dneska bude komentovat poprvé po nebo kolem 8:30, takže myslím, že už brzy v našem vysílání. Po 7:00 nás čeká jak výlet do Wembley, tak zhruba za hodinu výlet za hokejem před Ligou mistrů. Krásné ráno.
5: Radiožurnál 7 hodin. A na řadě jsou zprávy s Janou Tendorskou.
6: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Spojené státy se zajímají o případ ruské laborantky. Údajně zemřela na plicní mor. Hokejisté Českých Budějovic porazili doma Brno 5-1 a v tabulce jsou pátí. V Praze komplikují dopravu nehody na Štěrboholské spojce. A postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon.
7: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
8: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
7: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na ní už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
9: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
7: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
6: Voličům by nejpozději dnes měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby, třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Téma pro ranní Radiožurnál už po zprávách. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibiřském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se zajímají třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
10: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: V Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo na 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
11: Robotizace patří na strojírenském veletrhu k poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
12: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně míří do reálného provozu.
13: Nejde nám to ukázat jenom, jak ten robot vypadá, ale především, co umí. Návštěvník uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
12: Lidé si tak můžou nejnovější průmyslové technologie od obrábění po umělou inteligenci přímo vyzkoušet. Veletrh trvá do pátku. Marek Hensel, Radiožurnál.
6: A přímo ze strojírenského veletrhu bude vysílat také Radiožurnál. Poslouchejte po 10. hodině.
0: Sport.
14: Českobudějovičtí hokejisté v nejvyšší domácí soutěži vyhráli nad Brnem 5-1 a v tabulce Tipsport Extraligy poskočili na 5. místo. Kometa je 11. 3 kanadské body za gól a 2 asistence si připsal útočník motoru Robert Lantoši, který byl po utkání nadšený.
15: Mně to tam konečně padlo, takže verím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádny týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na lade. Každý tým chce doma byť čo najsilnější a nikomu nedávať body z domáceho prostredia, a taky chceme byť aj my. A tak myslím si, že jsme jazdili, boli sme tvrdí, tlačili sme sa do tej brány. Konečně jsme dali viac ako 2 góly, čiže myslím si, že veľmi pekný večer.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehody. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova čekejte silný provoz. Brzdí se na 218. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna. Na D1 kolona i v opačném směru z Brna na Vyškov. Na 214. kilometru zavřeli silničáři pravý pruh a brzdí se za sjezdem na Slavkov. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Štěrbo Holské spojce ve směru na Barandovský most se v noci srazily 2 kamiony u sjezdu na Dolní Počernice. Vážná nehoda, následky stále odklízejí a je zavřený levý pruh. Kolona se kvůli tomu táhne už z dálnice D10 a z Novopatské ulice a je to na desítky minut. Ucpává se kvůli tomu i Hradecká dálnice, a to zhruba od 9. kilometru. A pozor, tamto neobjíždějte po souběžné 611. V Nehvizdech je dlouhá kolona. Na Štěrboholské spojce jsou ale nehody i ve směru na Černý most. Jsou 2. První u Europarku v levém pruhu.
17: Skříňová dodávka s osobním vozidlem. Jsem malej ťukanec, ale zatím to není označené bez policie.
16: A další nehoda je pak o kus dál a kolona se táhne už z jižní spojky od Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne hlavně v Čechách. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 16. Takové byly zprávy.
3: Hezké ráno vám přejeme společně s Adamem Weidenthalerem.
4: Pěkný den.
3: Který se vrátil teď v neděli do pracovního procesu po dovolené. Když takhle cestuješ, máš nějaký zápisníček, nepsal jsi někdy?
4: Mm-mm.
3: Ne, nepsal. Já vlastně taky ne. Víš, jakože každý den třeba, když jsem o prázdninách byl na táboře, to jsem si teda nezaznamenával, takže ty taky ne. No. Pardubičtí basketbalisti mají před sebou první ligu mistrů v historii klubu a mají na svých stránkách na webu takový evropský zápisník. A je to docela zajímavé počteníčko. Takové odpočinkové, jakže cestovali z Pardubic do Prahy letadlem do Boloni, pak do Reggio Emilia. A samozřejmě bohužel pro českého i řidiče je nejhorší zprávou, že nejdelší úsek zabrala cesta z Pardubic do Prahy na letiště.
4: Jel jsem tuhle cestu teď v neděli z hokejového stadionu v Hradci Králové a opravdu ani okolo 9. hodiny večerní to nebyla příjemná pouť.
3: Hmm. No jo, no. Co se dá dělat, snad se to někdy opraví. Ale jak se píše, opravit to musíme.
4: Myslím, že ne.
3: Tak vám přejeme, ať jedete prostě nějak aspoň třeba s nějakým menším zpožděním do práce.
4: Každopádně ještě k těm Pardubicím. Od 20 hodin se představí na hřišti Reggiani. Budeme si toho všímat pravděpodobně jen na dálku, ale co se týče dnešního ranního vysílání, tak můžeme napoutat na rozhovor v 9 hodin a 40 minut s hlavním trenérem pardubického týmu Janem Šotnarem, mužem, který významně pomohl právě Pardubicím, aby se dostali třeba i minule do té finálové série Národní basketbalové ligy a díky tomu právě na evropskou scénu.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Rok 1924 a britská imperiální výstava. To byl důvod, proč se postavil takzvaný imperiální stadion a stihlo se to o 300 dnů dříve, takže se tam už mohl konat finálový zápas FA Cupu mezi Boltem a West Hamem United, kam se chtělo dostat 250 tisíc lidí. Dneska se tam tolik lidí nedostane, ale přesto na třeba české poměry to je věc mimořádná, aby stadion pojmul nějakých 87 tisíc lidí.
1: Ano, skoro se říká až 90 tisícové Wembley, na kterém dnes budou sedět taky dva reportéři radiožurnálu Sport, Lukáš Michalík a Karel Schamberger. S tím druhým jsme ve spojení právě teď, zdravíme do Anglie a moc díky za tvůj čas, protože u vás to je ještě o hodinu méně, takže pro tebe 6.12, pro nás 7.12. Karle, hezký den.
2: Krásné ráno z Londýna.
1: Česko versus Anglie, souboj hodně zajímavý, stejně jako ty další konfrontace národního týmu teď v Lize národů. Jak může vypadat sestava Anglie třeba co se týče toho porovnání s tím, co Češi měli proti sobě před nějakým týdnem?
2: Mělo by to být vlastně podobné, protože ani v Česku Anglie úplně nešetřila ty své největší hvězdy. Ano, on nenastoupil v Edenu, Jude Bellingham. To by se mělo nejspíš změnit. Bavil jsem se včera s britským novinářem BBC Sport, podle kterého nastoupí tady ve Wembley domácí Angličané v útoku s tím nejsilnějším, tedy včetně útočníka Harryho Kanea. K tomu se samozřejmě ještě můžeme dostat, protože pro něj to bude opravdu speciální zápas a pod ním by měli být Anthony Gordon, Jude Bellingham a nejspíš by mohl nastoupit také Bukayo Saka, což si myslím, že je vůbec ta nejsilnější a možná útočná čtveřice, kterou může do zápasu Thomas Tuchel poslat. Je to jednoduché, Angličané si nemůžou dovolit ztratit další body. Oni ztrácí v tabulce elitní skupiny Ligy národů na první Španělsko 3 body, protože právě se Španěli prohráli v úvodu Ligy národů a tady v Anglii 2-3, takže Angličané prostě už musí dotahovat a také proto by dnes proti Česku měli nastoupit v plné sestavě. V brance by měl být Jordan Pickford a měl by se do sestavy vrátit také Trent Alexander-Arnold.
0: I když Gerald Kvancak převedl v Chorvatsku krásný center před ním z gólu, když se zastavíme u toho, co říkal Thomas Tuchel, trenér Anglie, po vítězství v Česku 2-0 nad domácím výběrem, tak říkal, že občas potřebujete i tahle nenablízkaná vítězství. Oni se ho ptali, že to byl naprosto vlastně klidný výkon proti Česku, které hrálo většinu duelů v 10. Myslím si, i můžeš teď doplnit okolnosti toho, proč by to dnes pro Angličany měl být vlastně speciální magický večer i v kontextu s jejich kapitánem.
2: Přesně tak. Harry Kane

0: ten rekord Petra Shiltona překoná, protože to je opravdu velké. Na druhou stranu jsme se bavili také o tom, že vlastně Harry Kane v té historii anglické reprezentace je takovým otazníkem. On nevyhrál v podstatě s Anglií žádný velký turnaj a tomu prostě chybí do té skládačky v anglické reprezentaci a nejspíš tedy bude mít ještě jednu šanci na mistrovství Evropy právě tady doma v Anglii, v severním Irsku, kde se bude hrát mistrovství Evropy v roce 2028 a angličtí novináři nám říkali, že to je taková jeho poslední šance, jak se vůbec na ten turnaj ještě dostat a jak prokázat, že s Anglií může něco vyhrát, protože ono se mu to vlastně ještě nepovedlo a tím by se určitě mohl posunout možná úplně na ten nejvyšší stupínek v hierarchii historie anglických fotbalistů.
1: No tak je pravda, že z anglických fotbalistů, kdo co vyhrál, tak to je naposledy před 60 lety mistrovství světa. Mimochodem potom v tom roce v listopadu Čechoslováci nastoupili poprvé v rámci přáteláku ve Wembley. Každopádně v Anglii se možná řeší i to, že Jordan Pickford, který tedy má chytat i dneska, protože první dva zápasy Trafford, on ty další dva zápasy v tom aktuálním srazu, tak se má v prosinci dostavit k soudu kvůli nebezpečné jízdě. V dubnu prý ignoroval značku přednosti v jízdě a kvůli němu dva jiné vozy museli prudce brzdit a poté, co zastavila policejní hlídka, tak má o starosti postaráno, ale to je až prosinec. Dneska asi bude chytat a snad ho, doufejme, nějaký Čech prověří.
2: Určitě bude prověřený český brankář, ale my vlastně nevíme, který, protože z těch tří zápasů vždycky jeden dostal Lukáš Horníček, Antonín Kinský, respektive Matěj Kovář. Máme, Karle, nějaké informace, na koho, že chce Santinelli a nakonec spoléhat, kdože by mohl být tou jedničkou teď pro další reprezentační srazy?
0: Ne, nemáme. Rád bych řekl, že alespoň nějaké tušení ohledně české brankářské jedničky v tomto zápase budeme mít, ale opravdu to tak není. My jsme se samozřejmě ptali na předzápasové tiskové konferenci trenéra českého týmu Španěla Santiho Denny, ale ten opravdu nechtěl nic prozradit. Nezmínil ani jedno brankářské jméno, řekl, že má k dispozici tři na brankáře na stejném levelu, tedy že k ním přistupuje úplně jednotně, že má tři skvělé gólmany, ale kdo to nakonec bude, to je otázka. Podle mého názoru všichni tři gólmani vlastně předvedli podobně dobré výkony v Lize národů, ať už to byl Lukáš Horníček doma proti Chorvatsku, Matěj Kovář doma proti Anglii, anebo následně Antonín Kinský ve Španělsku. Vlastně těžko říct, kdo měl nejtěžší zápas, kdo těch skvělých zákroků předvedl nejvíce, protože každý se v tom svém duelu zaskvěl nějakým dobrým zákrokem a ani jeden z nich neudělal nějakou vyloženou chybu, která by třeba mohla rozhodnout o tom, kdo dnes tady v Anglii nastoupí. Já bych osobně rád viděl v brance brankáře, který chytá v anglické Premier League, a tedy buď Antonína Kinského nebo Lukáše Horníčka. Na druhou stranu právě doma proti Anglii v Česku chytal Matěj Kovář, tedy jediný z té trojice brankářů, který nechytal v anglické Premier League. Takže to je opravdu oříšek nejen pro mě, ale nejspíš i pro trenéra Santiho Denniu. Uvidíme, jak se rozhodne, ale opravdu teď bychom mohli jen spekulovat.
1: No, otázkou, jak moc zkušenost Premier League pomůže zrovna proti Angličanům, kteří právě v Edenu nasadili poprvé v historii tedy tým do soutěžního zápasu s pěti hráči, kteří působí mimo Anglii, tak to možná specifikum
2: ano, toho. Kane v Bayernu, Gordon v Barceloně, nově s tím se Horníček potkat nestihl, jsou tam i někteří zástupci další z německé
1: Bundesligy. Třeba Čalobach s Koma by tě ani nenapadlo.
2: A nebo Jude Bellingham samozřejmě z Realu.
1: Ano. No, tak možná nás taky zajímá, co aktuálně, viď? Kdo třeba je už fyzicky ready? Protože no, jsme mluvili o těch absencích, ale někdo by se mohl vrátit.
2: Na české straně se nejvíc řešil Vladimír Coufal, tak ještě na tohle jméno se tě, Karle, zeptáme.
0: Vladimír Coufal byl na předzápasové tiskové konferenci, takže jsme měli možnost se s ním bavit. Trénoval prý naplno, byl už připravený a cítil se fit v zápase ve Španělsku, ale do něj nenastoupil, hlavně kvůli tomu, že Santi Denia hodně lpí na zdraví hráčů a chtěl, aby byl Vladimír Coufal 100% fit, takže já očekávám, že do dnešního duelu nastoupí, a to s kapitánskou páskou, protože Santi Denia také trochu poprvé, zdá se mi, poodkryl karty v rámci hierarchie kolem kapitánské pásky. Určený je samozřejmě Ladislav Krejčí, to jsme věděli, ale při jeho nepřítomnosti na hřišti jsou zástupci Vladimír Coufal a Michal Sadílek. A vzhledem k tomu, že Coufal byl kapitánem v úvodním zápase doma proti Chorvatsku, tak ho očekává.

0: Vám s kapitánskou páskou i dnes. Trénoval ve Wembley naplno a trénoval s takovou náplastí nad levým kolenem. On říkal, že dostal nějakou injekci právě do kolena, aby se mu lépe hojilo to jeho zranění, ale vypadalo to, že je v pořádku. Podle jeho slov je připravený a těší se moc na zápas ve Wembley, protože on už tady dvakrát hrál s reprezentací. Ani jednou mu to nevyšlo, ostatně jako žádnému českému fotbalistovi zatím tím tady v tomto anglickém svatostánku, a opravdu si říkal, že na té tiskové konferenci, že je to pro něj velká motivace nastoupit na tomto ikonickém stadionu, že prostě vlastně není moc větších věcí ve fotbalovém životě, než zahrát si na tomto stadionu a ještě proti domácím Angličanům.
1: Věříme, že se dnes bude třeba i měnit historie, byť ta představa je možná trošku utopická, že by tam třeba ve Wembley Češi dokázali poprvé v historii zvítězit. Vy uslyšíte o tom celém duelu od 25:40 od našich komentátorů. Anglie Česko v podání Karel Schamberger, Lukáš Michalík. Moc se těšíme, Karle, a pozdravuji Lukáše, večer se uslyšíme.
0: Budu pozdravovat, naslyšenou z Londýna.

0: Po 52 letech mohl český závodník v jednom roce ovládnout plochodrážní závody Zlatá přilba a Tomíčku Memorial.
1: Ale Janu Kvěchovi to nakonec o kousíček nevyšlo.
0: V Pardubicích zvítězil.
1: A o den později v Praze na stadionu Markéta skončil po velké bitvě druhý.
2: A startovní číslo 14, Jan
3: Kvěch! Jan Kvěch mohl v Praze, stejně jako v Pardubicích, těžit z velké podpory z tribun. I když byl vyčerpaný z nedělního triumfu na Zlaté přilbě, tak na Markétě ovládl všechny své rozjížďky.
4: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6 z 1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlo změl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
3: Vyprávil po druhém místě na Tomíčkově memoriálu Jan Kvěch. Ve finálové jízdě ho porazil Andrzej Slebeděvs. Lotyšský jezdec tak svému českému soupeři symbolicky oplatil porážku z nedělní Zlaté přilby.
5: Závod Zlatá přilba je pro mě velmi důležitý. Moc rád bych ho jednou vyhrál, byl jsem 4x druhý. Naposledy právě za Janem, takže jsem měl o motivaci postaráno. Navíc byla v Praze parádně připravená trať. Jsem moc rád, že jsem dostal pozvánku.
3: Řekl v Praze vítězný Andrzej Slebeděvs, jediným českým jezdcem, který ovládl v jednom roce jak Zlatou přilbu, tak Tomíčku v memoriál, zůstává Jiří Štancl. Tomu se to povedlo v roce 1974. Jan Kvěch ale příliš nesmutnil. Druhé místo považuje za velký úspěch a doufá, že mu co nejdřív dojde, že v neděli dokázal vyhrát v Pardubicích jeden z nejstarších závodů na světě.
4: Myslím si, že mi to dorazí zítra, úterý, středa se vrátím z Anglie, čtvrtek, v pátek. Až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde. Teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil. Dnešek jsem si užil určitě na stadionu na dráze tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly, ale zatím ještě nějak ty pocity, to nedochází tím, jak je člověk vyčerpaný.
3: Řekl Jan Kvěch, kterého už dnes čekají závody v Anglii. Ze stadionu Markéta David Prouza, Radiožurnál.

0: Vyhrávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál půl osmé. Další zprávy, Jana Utendorská.
5: Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protivzdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov na Telegramu informuje o nejméně jednom mrtvém a 6 zraněných. Ukrajina zase hlásí ruský úder na most přes řeku Dněpr v Záporoží. Náčelník správy záporožské oblasti Michailo Semikin napsal, že ranní útok v regionu zranil 5 lidí, včetně 2 pracovníků Červeného kříže. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Švédská královská akademie předpolednem vyhlásí držitele Nobelovy ceny za fyziku. Loni získala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky. A v Tyršově domě v Praze dnes budou Sokolové hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto Sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3000 litrů krve.
1: Sport.
5: Hokejista Radek Faxa v novém ročníku NHL poprvé bodoval. Český útočník pomohl jednou asistencí Dallasu k vítězství 5-0 nad San Jose. Brankář Daniel Vladař předvedl v dresu Philadelphia 32 zákroků. Flyers ale prohráli na ledě Tampa Bay 1-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D1 připomínáme dlouhé kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Poprvé se zastavíte zhruba na 220. kilometru a nesouvislá fronta se sune jistě v obou pruzích až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to zpoždění přes půl hodiny. Velmi silný provoz hlásíte i na příjezdech po bratislavské dálnici D2. Tam je kolona zhruba od 10. kilometru. A ucpává se i Vídeňská u Rajhradu směrem do Brna. V Praze před malou chvílí odstranili následky nehody kamionů na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most. Spojka je opět průjezdná dvěma pruhy a kolony se pomalu rozjíždějí. Byly hodně dlouhé, třeba na Hradecké dálnici před Prahou stále popojíždí fronta od 11. kilometru. Ucpané jsou tam i další silnice na mátkou 611 v Nehvizdech a pak i na příjezdu do Horních Počernic. Dost ucpaný v Praze i okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Další je fronta ve směru z D1 na letiště už od sjezdu na Jesenici a regulují vjezdy do tunelů. Pozor dejte i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5, tam se brzdí na 6. kilometru a pomalu až půl hodiny pojedete až na okruh k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je nad Českem jasno nebo skoro jasno. Převážně v Čechách se ojediněle vytváří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty se dnes po ránu pohybují opět ve velkém rozsahu od 12 stupňů v Hošťálkové na rozhledně Maruška u Bystřice pod Hostýnem. 12 hlásí také Přimda v Plzeňském kraji nebo Milešovka. Na opačné straně stojí téměř minus 5 stupni Kvilda Perla nebo Rokycká slať na Šumavě, také Jelení v Krušných horách. Přes den pak ale budou teploty vysoké i na horách. Tam teplo poměry ukážou kolem 16 stupňů, jinde opět od 18 do 23 stupňů Celsia. A až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká slunečný, jasný nebo skoro jasný den bez deště, jen se slabým proměnlivým větrem. Podobné počasí nás čeká i zítra, jen bude přes den na nebi trochu víc mraků, pršet z nich ale nebude a během dne budou ubývat. Počasí se ale změní ve čtvrtek, kdy přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese dešťové kapky a také se výrazně ochladí. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám příjemné ráno v úterý 6. října, kdy slaví svátek Hanuš. Tak všechno nejlepší. Hanušové, už nám taky svítá a sluníčko krásně začíná svítit, tak věřím, že to bude dneska krásný den, který doprovodíme teď také sportovními aktualitami, Adame.
1: A to konkrétně v přehledu s Davidem Prouzou, který bude určitě na začátku mluvit o tom, že česká fotbalová reprezentace se dnes večer pokusí vybojovat první body v Lize mistrů. Davide, hezký den.
2: Krásné ráno.
0: V Lize národů, pardon.
1: Ano, sorry.
2: Kvůli trestu za vyloučení při sobotní porážce 1-3 ve Španělsku bude tým v Lize národů postrádat Ladislava Krejčího. Kdo místo něj nastoupí s kapitánským C-čkem na paži, to přiblížil trenér národního týmu Santi Denia.
3: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí. Za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
2: Utkání začne ve 20 hodin a 45 minut a na naší stanici ho odvysíláme v přímém přenosu. Ve stejný čas se v české skupině utká taky Chorvatsko se Španělskem.
0: Doplníme včerejší výsledky ligy A. Francie porazila Belgii 4-1 a Itálie Turecko 3-1.
1: A čeští fotbalisté do 21 let odehrají dnes poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V 18 hodin a 30 minut nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a taky jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bílka mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
2: Brněnští hokejisté prohráli v Tipsport Extralize v Českých Budějovicích 1-5. Na soupeřovu branku přitom vyslali o 10 střel víc než domácí Motor. Velkou nespokojenost vyjádřil po utkání asistent trenéra Komety Jiří Horáček. Zmínil i inkasovaný gól 2 vteřiny před koncem první třetiny.
4: Byl to gól, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmito situacemi poradili. Bohužel se tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahrajete nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na brankou 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Hokejová Tipsport Extraliga má dnes volno, 2 české kluby ale zasáhnou do Ligy mistrů. Liberec se utká doma s aktuálním lídrem švédské ligy Frölundou. Pokračuje útočník Bílých tygrů Filip Janca.
5: Bude to sice švédský tým, možná jeden z nejlepších ve Švédsku. Už několikrát vyhráli tu Ligu mistrů, takže to bude skvělá zkouška pro náš tým a budeme chtít uspět. Je to velice těžká, náročná soutěž, takže pro nás jedině dobře, že ji hrajeme, že se můžeme srovnávat s těma nejlepšíma týmama v Evropě a jsme za to rádi.
1: Už v 17 hodin a 30 minut se v hokejové lize mistrů utká Plzeň s úřadujícím mistrem švédské ligy týmem Skellefteå. O obou duelech uslyšíte na radiožurnálu Sport a už za zhruba 10 minut bychom se měli slyšet s útočníkem znovu Liberce Radanem Lencem.
2: Český hokejový brankář Daniel Vladař v nové sezóně NHL dál čeká na první body. Jeho Philadelphia prohrála 1-4 na ledě Tampa Bay navzdory tomu, že Vladař předvedl 32 úspěšných zákroků. Radek Faxa pak jednou asistencí pomohl Dallasu k vítězství 5-0 nad San Jose, byl to pro něj první bod v sezóně.
0: Na mistrovství světa judistů se bude prát v hmotnostní kategorii do 73 kg Khusnuddin Karimov. Rodák z Uzbekistánu je výš nasazený než jeho úvodní soupeř Shumaradov z Turkmenistánu a proto si Karimov věří, že by ho měl porazit.
6: Cítím se všechno super, jako forma dobrý. Ten Turkmen také jako tvrdější, silnější. Můj plán jako technické vyhrát.
0: Zápas začne už za necelou hodinu v 8.30 a budeme ho vysílat živě a už v 8.06 zhruba si budeme povídat před tím duelem s Petrem Kadeřábkem, kterého máme přímo v Baku.
2: Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Půjde o pátý vzájemný duel těchto tenistů. Lehečka zatím 7násobného grandslamového šampiona porazil jednou. Finále začne krátce po 11. hodině dopoledne našeho času. Český reprezentant si už loni odvezl trofej z Brisbane a o rok dříve z jiného australského města Adelaide.
1: Mluvit můžeme taky o osmifinále tisícovkového turnaje žen v Pekingu. V něm už vypadla Linda Nosková, nestačila na Rusku Alexandrovovou a podlehla jí 0-2 na sety. Nastoupí ještě Karolína Muchová a to zhruba okolo 9. hodiny ranní českého času proti Japonce Osakové a po 10:30 možná později bude hrát Nikola Bartuňková taktéž v osmifinále s Rakušankou Krauzovou.
2: Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hattrick na Tomíčkově memoriálu neskompletoval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil v Praze na stadionu Markéta II. Za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec, který vyhrál v neděli na Zlaté přilbě v Pardubicích, ovládl všech 5 rozjížděk a paradoxně se mu nejméně povedla až ta finálová jízda.
7: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6 z 1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl, místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
2: Pardubičtí basketbalisté sehrají historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod skupinové fáze se představí na palubovce italské Reggiany. Východočeši v domácí soutěži ještě neprohráli. Hlavní trenér Pardubic Jan Šutnar ale ví, že kvalita evropské soutěže bude výrazně vyšší.
8: Že to bude obrovský v rychlém tempu. To, co nám jako možná vychází v české lize, tak budeme se udělat všechno dvakrát líp a dvakrát rychlejší, tak aby tam to vycházelo proti takovému soupeři.
2: Utkání začíná na hřišti Reggiany ve 20 hodin.
0: Velmi pestře poskládaný sportovní přehled z dílny Davida Prouzy. Davide, jsi šikovný, děkujeme.
2: Děkuji, krásné ráno. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I need your love, if I need

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Na Radiožurnálu Sport teď je hokejové téma. Mluvili jsme o tom, že elitní české hokejové kluby si dávají pauzu o typ Sport Extraligy, ale některé čeká evropská konfrontace.
1: Dnes třeba Plzeň, která v 17 hodin a 30 minut přivítá v souboji stále jediných 100% týmů švédský tým Skellefteå a taky Liberec, bílí tygři vyzvou Frölundu, takže také švédského soupeře v 18 hodin.
0: No a bude u toho i liberecký útočník Radan Lenz, kterého teď máme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Přejeme krásné ráno a děkujeme, že jste si udělal čas takhle několik hodin před zápasem.
2: Dobré ráno všem.
1: Chytili jsme vás cestou na ranní rozbruslení, je to i trochu slyšet z vysílání, jak vlastně to ranní rozbruslení nebo ranní příprava vypadá, co obsahuje, jak dlouho budete na ledě a co vás čeká pak?
2: Tak já jsem teďko na cestě do Liberce, ale rozbruslení trvá nějakých 20 minut, je to krátký, takový intenzivní a zároveň, aby jsme si trošku sáhli na puk, zabruslili a byli připraveni na ten večer, takže je to rychlý, krátký a víceméně jsme na to tak zvyklí, je to prostě každý den před zápasem nebo den zápasu takhle stejný a když se hraje takhle večer, tak je to 100%.
0: Radan Lenz zní samozřejmě jako běžný profík, že tyhle věci dělá pravidelně na pravidelné bázi, ale přece jenom Frölunda může být dneska, Adame, výjimečným soupeřem.
1: To je tým, který dlouhodobě dodává top hvězdy švédského hokeje. Zmiňme namátkou třeba Henrika Lundqvista, Daniela Alfredsona nebo z těch současných Erika Karlssona. Každopádně Frölunda taky obhajuje vítězství v Lize mistrů a je zároveň současným lídrem švédské ligy. Vy jste před návratem do Česka, Radane, 5 sezon ve Švédsku hrál a část toho právě za Frölundu. Tak co tam v Göteborgu dělají tak dobře, že jsou tak úspěšní?
2: Já samozřejmě jsem měl štěstí, že jsem tam mohl nějakou dobu působit, i když to nebylo nějak extra dlouho, ale moc si toho vážím, že jsem za takový tým hrál a abych řekl pravdu, co dělají jinak, nebo nedokážu říct, protože jako když porovnám teďko tréninky Liberce, kam jsem se vrátil, tak musím říct, že to je na dost podobné úrovni a ta intenzita toho je víceméně obdobná. Ale samozřejmě ta Frölunda má tu historii spojenou s tou Ligou mistrů a s těma úspěchama těch odchovanců, který odcházeli do NHL, asi větší a možná i to dělá takovou speciální, ale...
0: No můžu doplnit, Radane, vlastně vy jste to naznačil, oni vyhráli Ligu mistrů z 11 ročníků 5x, takže opravdu jde o věnčeného soupeře mnohými úspěchy. Na druhou stranu, teď máte před sebou a za sebou spoustu extraligového dění. Ostatně za ten poslední týden 3 extraligové zápasy, pro vás ne tak vzdálené výjezdy. Stejně ale... Kolik času může hokejista věnovat vůbec tomu soupeři v Lize mistrů? Kolik třeba jste se speciálně připravovali právě na dnešní Frölundu?
2: No tak ta příprava probíhá už vlastně od včera, kdy jsme měli den mezi zápasy a ta příprava už probíhá od včera, takže toho času není úplně moc. Teďko hrajeme víceméně obden ty zápasy, je toho opravdu hodně a je to už asi nějaký měsíc, co jedeme opravdu v kuse každý den a není moc prostoru na nějakou větší regeneraci a nějaký větší odpočinek. Ale samozřejmě ta Liga mistrů může se zdát, že nám to nabourá nějakou možnost té regenerace, která je lepší pro ty týmy, co hrajou jenom domácí soutěž a nehrajou nic dalšího. Ale na druhou stranu je to zase skvělá konfrontace s jiným týmem, než se kterýma se potkáváme v soutěži a můžeme se zase něco přiučit novýho, co nám může fungovat v lize.
1: Takže to není na škodu, pokud tedy postoupíte. Připomeňme, že Liberec teď balancuje právě na hraně postupu. Čekají vás ještě dva zápasy dnes tedy s Frelundou a ještě zhruba za týden a půl v Davosu ve Švýcarsku.
2: Jo, tak jak jsem říkal, zkrátí se nám tím nějaká možnost regenerace, nějaká doba odpočinku, ale zároveň já to vnímám strašně pozitivně, tu ligu, i když samozřejmě se hraje dost často v únavě, ale já to beru tak, že hrajeme s těma opravdu top týmama celé Evropy a to je něco, co stojí za to hrát.
1: To říká útočník hokejového Liberce Radan Lenz. Ještě se vás možná, Radane, zeptáme trošku na tu spokojenost nebo nespokojenost z domácí nejvyšší soutěží, protože poslední dva extraligové zápasy za dohromady 6 bodů sice ten obrázek trochu vylepšili, ale jinak pohled na tabulku asi nemohl být v těch úvodních týdnech v Liberci zas tak potěšující. Tak jak se hodnotí prvních 8 duelů extraligy, když jste zatím s Bílými Tygry v tabulce, řekněme, uprostřed na 8. pozici?
2: No, tak samozřejmě je začátek, ta liga a celkově ta tabulka je vyrovnaná, je odehraných 8 zápasů, není to moc, ale není to ani málo na to, aby jsme už byli nějakým způsobem na špičkách, protože ten rozjezd víme, že není úplně ideální a sice jsme porazili Pardubice, ale potom jsme zbytečně postráceli body, které v zápase, který jsme měli dobře rozehraný a ten obraz hry se nějakým způsobem formuje a ty výkony se nějakým způsobem ladějí i do sebe v těch lineách, takže není to nic, kde bychom měli být v panice, ale zároveň není to něco, co bychom mohli být úplně v pohodě. Takže, jak říkám, je začátek té sezóny, není to úplně ideální, ale není to nějaký asi velký průser, takže směřujeme to k tomu, aby to bylo lepší.
0: Rozumíme, že i v Lize mistrů, ve které dneska nastoupíte v 18 hodin, co by liberečtí Bílí Tygři proti Frelundě, o půl hodiny dřív nastoupí Plzeň proti Šeleftého. To je program českých týmů v dnešní Lize mistrů a my jsme mluvili před zápasem Liberce právě s Frelundou, s jejím útočníkem nebo s jejich útočníkem Radanem Lencem. Moc vám děkujeme za čas a ať se večer daří.
2: Já vám taky moc děkuju.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýma týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Na zápas Anglii se budeme zvát už v té následující hodině několika exkluzivními rozhovory. Ten první chystáme na zhruba 8:20.
5: Ano, a to bude s Tomášem Vaclíkem, pamětníkem posledního zápasu české fotbalové reprezentace ve Wembley 5 let zpátky na Euro.
4: A v finále mistrovství Evropy 96 si tam zahrál před 30 lety, co by kapitán i Miroslav Karlec, se kterým se spojíme po 8 hodině a 40. minutě.
5: Budeme dnes soutěžit taky o lístky na basketbalovou ligu mistrů, konkrétně na zápas Slávie NBK, a to v 8:50.
6: Radiožurnál je 8 hodin. Vysíláme zprávy s Janou Tendorskou.
7: Středoškoláci ve Francii zahájili rozsáhlé celostátní protesty. Inflace v Česku zřejmě překročí 2%, odhad vývoje cen za září zveřejní statistici. Jan Kvěch obsadil druhé místo na plochodrážním Tomíčkově memoriálu. Na dálnici D1 brzdí provoz omezení za Brnem směrem na Vyškov. A postupně bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Středoškoláci ve Francii od rána protestují proti špatným podmínkám ve školství. Na některých školách je výuka zrušená nebo distanční. Dnešní rozsáhlý celostátní protest podpořili i odbory. A před střední školou v Paříži je náš zpravodaj Marcel Faltis.
8: Tady před gymnáziem v centru Paříže je v tuto chvíli zhruba 150 studentů, kteří sem navezli popelnice a kovové zátarasy a zablokovali celou ulici. Mají transparenty s nápisy Uklidníme se, až vyslyšíte naše požadavky. Zpívají protestní písničky a někteří z nich mají zakryté obličeje. Studenti přišli brzy ráno, aby zabránili výuce. Některé studenty přišli pozdravit a zkontrolovat jejich rodiče. Protesty a blokády dnes studenti plánují po celé Francii, včetně Lille, Marseille nebo Toulouse. Stěžují se na nedostatek financí ve školství, který se projevuje třeba nedostatkem učitelů. Ministerstvo školství připravuje plán, jak zajistit rychlejší suplování a chce taky upravit kritizovaný systém přihlášek na vysoké školy. Podle studentů to nestačí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Inflace se mohla v září přiblížit až k hranici 2,5%. Podle ekonomů za růstem pravděpodobně stály drahé pohonné hmoty. V srpnu přitom inflace byla na hodnotě 1,9%. Předběžný odhad růstu spotřebitelských cen za září dopoledne zveřejní Český statistický úřad.
9: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Radiožurnál.
7: Na výstavišti v Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě, říká policejní mluvčí David Chaloupka.
10: Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7, 8, parkovací dům na Křížkovského ulici, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Pokud můžete, zvažte cestu městskou hromadnou dopravou.
7: A v Brně bude i Radiožurnál přímo ze strojírenského veletrhu. Budeme vysílat od 10 hodin dopoledne. Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo. První den patří odborníkům. Stovky výstav na více než 50 místech v Praze se návštěvníkům otevřou zítra.
3: Designblock s tématem světla ve čtyřech hlavních lokacích nabídne 368 výstav a expozic, což je zatím rekordní počet,
11: říká ředitelka festivalu Jana Zjelinsky. Hlavním centrem Designblocku je znovu po třech letech Veletržní palác,
3: kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek a přes české velké světlařské firmy.
11: Ve velké dvoraně Veletržního paláce je Design Block Stage, kam mohou návštěvníci zamířit za přednáškami nebo diskuzemi. Filmový program a workshopy zase nabízí Ateliér Atlas. V Praze festival potrvá až do neděle. Filip Svoboda, Radiožurnál.
6: Sport. Českobudějovičtí hokejisté porazili v Tipsport Extralize brněnskou Kometu 5-1 a na domácím ledě v nové sezóně bodovali zatím ve všech zápasech. Plochodrážní závodník Jan Kvěch obsadil den po triumfu na Zlaté přilbě druhé místo na memoriálu Luboše Tomíčka. V Praze na stadionu Markéta zvítězil Lotyš Lebeděvs. Český závodník má za sebou několik náročných dní a pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že význam nedělní výhry v Pardubicích mu asi ještě chvíli nedojde.
12: Myslím si, že mi to dorazí úterý, středa se vrátím z Anglie, čtvrtek, v pátek, až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde, teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil, dnešek jsem si užil určitě na stadionu na dráze tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 u Brna a kolony před Prahou. Na dálnici D1 čekejte kolony u Brna v okolí sjezdu na Slavkov 210. kilometru. Popojíždějí v obou směrech. Ve směru z Vyškova do Brna je to silný provoz. V opačném směru z Brna na Vyškov je tam zúžení na 214. kilometru. Silničáři v pravém pruhu a zdržíte se 15 minut. Na příjezdech do Prahy stále kolony. Hradecká dálnice, taky Mladoboleslav. Slavská D10. Zdržíte se před Černým mostem okolo 20 minut. Nesnažte se to objíždět, třeba silnice 611, velmi ucpaná v Nehvizdech a taky před Počernicemi. Kolony hlásíte i na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova do Prahy od Středoku k letišti. Ucpaná je i plzeňská dálnice D5 z Plzně. Tam je fronta asi na 40 minut od 6. kilometru až na okruh k Ořechu. Na D1 před Prahou první fronty kratší už před Šmejkalkou, další pak od 15. kilometru do Prahy, zpoždění kolem 20 minut. Velké kolony i na pražském okruhu z D1 směrem na plzeňskou dálnici. Tam je fronta na půl hodiny už od D1 a přes půl hodiny budete popojíždět i ve Kbelské ulici směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
4: Krásné ráno, milí posluchači, 8.06. S Adamem Weidenthalerem vás zdravíme u slunného rána.
5: A Janem Pěduškou, hezký den.
4: Tak my vám to ráno ještě víc prozáříme, protože se spojíme s naším redakčním sluníčkem.
0: Radiožurnál Sport.
14: Jan Pěduška a Adam Weidenthaler.
5: I naše redakční sluníčko vychází na východě, a to hodně dalekém, konkrétně v Ázerbajdžánu, už dávno vyšlo v Baku, Petru Kadeřábkovi. Dobrý den.
15: Dobrý den s deštěm zalitého Baku.
4: To jsme trefili, já tu předpověď studoval celý večer a vidíš, netrefil jsem se, no nevadí. Jaké jsou předpoklady, bude dneska třeba pršet medailově českému judu?
15: No, to si úplně nemyslím, ale kusní den Karimov může dojít. No, určitě by měl dojít do druhého kola, protože v prvním kole ho čeká Turkmenistánec Šarumadov, kterého by měl určitě porazit, byť je to mladý nastupující judista, který je velmi silný, odolný, tak ale technicky by na Karimova rodáka z Uzbekistánu mít neměl. S Chusnidinem jsem včera mluvil nějakých 5 minut, dalo to dohromady srozumitelných 8 sekund do zpráv. Je potřeba hledat v jeho slovech opravdu tu češtinu, ale našel jsem a vypadá to i podle slov samozřejmě trenéra Petra Laciny, že je Karimov připravený, k večeři měl docela velký talíř a potom jsem ho přemluvil, aby si dal ještě takový dortíček, zákusek, takže i stravovací návyky má před zápasem stále stejné.
5: Ty už si naznačil ten Uzbekistán, tak pojďme možná ještě trochu víc rozklíčovat ten jeho příběh. Český fanoušek možná tolik nezná jméno Chusnidin Karimov.
15: No, vlastně on se začal prát za Českou republiku až před 3 roky, kdy v něm objevili talent trenéři Petr Lacina a Václav Sedmidubský, když on tady už žil dobrých 5 let, ale vlastně chodil do práce, příliš netrénoval. Teď je mu 33 let. To znamená, že on ta nejlepší léta promarnil tím, že čekal vlastně na české občanství a vůbec než ho někdo objeví. On patřil v Uzbekistánu v mládí jako ne úplně ten super talentovaný judista, ale byl mezi juniory velmi dobrý, jenže pak prostě přišlo to nucené přestěhování a tady judo bylo dlouho na druhé koleji. Ale teď je prostě na 25. místě světového žebříčku. To už o něčem vypovídá. Vypadá to, že by se měl probojovat třeba na nejlépe bodovaný turnaj Masters, který bude v prosinci v vlastně zase na východě, myslím, že ho bude hostit Turkmenistán. No a tam by mohl získat potřebné body, aby si na sklonku kariéry třeba zabojoval také na olympijských hrách. A když se podívám na ty české zástupce, tak olympijské hry v Los Angeles by měly být asi nejobsazenější z českého týmu, protože těch borců a také judistek, kteří se tam mohou dostat, je opravdu velké množství a start olympijské kvalifikace právě mistrovství světa hodně napoví o tom, kolik těch českých judistů by tam mohlo být. Můj sen je, aby tam bylo i družstvo, ale to by muselo postoupit 5 judistů a pak jeden by mohl být dodán, nebo spíše 1 v těžké váze.
4: Dobře, budeme držet palce, aby to vyšlo. Dneska se o body pokusí Husnidin Karimov v kategorii 83 kg. Úvodní zápas proti soupeři z Turkmenistánu za zhruba 20 minut v našem vysílání, Petře, tak se těšíme. Brzy naslyšenou.
15: Já také, naslyšenou.

0: Sedíme tady dneska s Adamem Weidenthalerem, který podle mě na to, že je tak o 7-8 let mladší než já, tak objel daleko víc fotbalových stadionů.
1: Nemyslím se.
0: No, tak vím, že s Františkem Typovským taky docela jste cestovali ano. V posledních letech po Německu. Nějaký ten stánek, když se bavíme dneska hodně o Wembley, takhle velký, nevím, jestli v Borussii jsi byl v tom Signal Iduna Parku, tak ten je trošičku menší, ale myslím, že možná v něčem ještě je specifičtější třeba.
1: Westfalský stadion je hodně zajímavý, samozřejmě tou žlutou zdí, logicky na mě působil i tím, že je vlastně ten trávník zapuštěný víc do země, takže zvenku sice vypadá velký majestátní, ale vevnitř to na tebe ještě víc dýchne, tak něco takového očekávám, že by mohlo být i ve Wembley.

0: Vypíchl velikost duelu právě ve Svatostánku ve Wembley obránce národního týmu Vladimír Coufal.
1: Samozřejmě, historicky jsme tady měli obrovský úspěch a jeden možná z největších v historii českého fotbalu, nebo ne-li ten největší.
2: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům, teď Bergerovi, za chvilku Radovi.
1: Nechci říct, že na to chceme navázat, to určitě ne, ale chtěli bychom Anglii potrápit nějakým způsobem.
0: Připomněl Coufal, jak se Češi stali vicemistry Evropy 1996, tehdy ve finále podlehli Němcům, a to právě ve Wembley. I když tehdy ještě na tom starém, po jeho zbourání vyrostl na tomto místě nový stejnojmenný stadion, který zůstal domovem anglické fotbalové reprezentace. Právě ta dnes přivítá český národní tým.
1: I když se bavíte s anglickýma hráčema, tak prostě pro ně není nic víc než hrát za Anglii ve Wembley, takže je to prostě nádhera. Už jenom když vstoupíte na tady ten jako svatostánek, vidíte 90 tisíc lidí, tak je to nádhera, je to sen pro každého tady hrát. Já jsem měl to štěstí, že jsem to zažil tady dvakrát s národním týmem už.
0: Ani v jednom z případů to ale Vladimíru Coufalovi nevyšlo. Češi ve Wembley v soutěžním zápase Anglii o body nikdy neobrali. Dnes mají další příležitost, a to pod vedením trenéra Santiho Denii.
3: Je to krásný, neuvěřitelný stadion, ale pro nás je nejdůležitější, co se stane na hřišti. Jsme plně koncentrováni.
0: Utkání mezi Anglií a Českem začne ve Wembley ve 20 hodin a 45 minut českého času a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: 8 hodin 21 minut čekáme na rozhovor s Tomášem Vaclíkem, který by se měl za chviličku připojit, tak vás rádi pozveme taky na to, abyste si s námi zasoutěžili v 8 hodin 50 minut, to znamená skoro přesně za půl hodiny. A není to jediná soutěž dnešního programu, nicméně můžeme prosím prozradit, dáme ty první ceny.
1: Tak nejprve tedy v 8.50 basketbalová liga mistrů a konkrétně vstupenky na utkání Slavia versus Alba Berlín, to je zápas, který se bude hrát už zítra, nikoliv však v Praze, jak by ten název klubu naznačoval, ale v Pardubicích, kam se museli basketbalisté Slávie uchýlit poté, co už Hlana Královce nedostala výjimku právě pro Ligu mistrů. Ta další soutěž bude součástí čisté hry Martina Procházky. Dnes mezi 10. a 11. hodinou řešit se může spousta extraligových témat a my vás můžeme dostat taky na zápas Bílých tygrů Liberce s Karlovými Vary. To je konkrétně utkání hrané 9.10., takže pokud jste poslouchali před pár desítkami minut Radana Lence, tak i toho můžete vidět právě v tomhle utkání. A odpoledne bychom pak ještě měli soutěžit o dvě vstupenky na víkendovou velkou pardubickou z 36. ročník.
0: No tak jsou krásné ceny dneska po celý den v 8.51. A ta první cena má v sobě ještě takové kouzlo, že v 8.50 pak v pátek se můžete taky ucházet o bezdrátová sluchátka.
2: S námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože se z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Soutěžní otázka nebude, kdy hrál český národák poprvé ve Wembley, to bylo v roce 66 a věřím, že to je zbytečně těžká otázka. Teoreticky, Adame, kdybychom se ptali, kdy tam hrál národák naposledy, tak by to mohlo být snazší a pokud byste nás poslouchali v následujících minutách, což doufáme, tak vám to úplně osvětlíme.
1: Naposledy to bylo před 5 lety, tehdy na Euru, tom koronavirem odloženém, se Češi představili právě ve Wembley a tehdy stál taky v české bráně Tomáš Vaclík. Právě s bývalou reprezentační jedničkou jsme právě teď ve spojení. Hezké ráno, díky za váš čas, Tomáši.
6: Dobré ráno všem.
1: Vaše vzpomínky na Wembley patří tedy k tomu odsunutému Euru. V roce 2021 jste ve Wembley Angličanům podlehli 0-1. Jaký to byl tehdy zápas? Připomenu pro některé pamětníky, gol hlavou Raheema Sterlinga už někdy po 12 minutách rozhodl.
6: Pro nás paradoxně, my jsme tam jeli bez tlaku, protože my už jsme věděli, že postupujeme. Že jo, po těch dvou zápasech toho Eura, když jsme porazili Skotsko, remizovali jsme s Chorvatskem. Takže vlastně ono to bylo jako hrozně zvláštní a vzpomínám si, že jsme se o tom s klukama s některými bavili, že necítíme úplně takový ten velký tlak, jaký bychom asi možná měli před tím zápasem. Ale samozřejmě Wembley obrovský zážitek, nádherný kolos, opravený, že jo, obrovská historie toho stadionu a jenom je škoda, jak jste zmiňovali, že to vlastně bylo covidem odložené Euro, takže ten stadion nebyl úplně plný, že byl myslím jenom z 50% na zápasy ve skupinách.
0: No to je vlastně škoda, že i předtím v Hampden Parku, kde dával Patrik Šik ten nádherný gol z dálky, taky bylo řekněme nějakých 20 tisíc, takže tímhle to bylo hodně ovlivněné. Nevím, jako ze své hráčské kariéry to Wembley, kam tím pádem řadíte, jestli právě ta návštěva ovlivní i to vnímání hráče, že prostě si na to třeba pak tak nespomíná, jako když nastupoval v Sevě nebo na jiných stadionech, které byly plné.
6: Ne, myslím si, že to bych to řadil pořád hrozně vysoko, protože, jak jsem zmiňoval, ta historie toho stadionu a všechno, co ten vlastně stadion ve Wembley pro celý fotbalový svět znamená, tak si myslím, že bych ho řadil na jeden úplně z nejvýš. Ale samozřejmě vidět to i vlastně i vevnitř, to zázemí, jak je ten stadion prostorný, vlastně i vevnitř, kam třeba spousta fanoušků nemá možnost se dostat, tak to na vás taky dýchne, obrovské šatny, obrovské prostory uvnitř toho stadionu, což je taky hrozně zajímavý vidět.
1: Nabízí něco navíc oproti těm ostatním, přece jenom 90-tisícová kapacita, konají se tam nejrůznější akce od hudebních koncertů po americký fotbal, box, právě ten náš klasický evropský fotbal, tak je tam něco speciálního, co člověku vytane na mysli, nevím, jiné toalety, ku příkladu.
6: Ne, to ne, ale je jich tam víc, jako samozřejmě ta samotná kabina sama o sobě je strašně prostorná, rozcvičovna hned vedle, další ještě fyziomístnost vedle, takže těch jako věcí je tam, neřekl bych, že třeba víc než na normálních stadionech, ale prostorově jsou mnohem, mnohem větší, protože na to mají kapacitu to tak udělat.
0: Tomáš Vaclík, který dlouhá léta nastupoval taky za českou fotbalovou reprezentaci, teď s námi ve vysílání se vzpomínkami na Wembley. My se za zhruba nějakých 20 minut uslyšíme i s Miroslavem Kadlecem, který před 30 lety nastoupil na tom starém Wembley. A moje otázka zní, zda si vybavíte, Tomáši, jestli náhodou tam nezůstalo něco po té přestavbě na přelomu milénia z toho starého Wembley. A jenom na co narážím, když jsem byl v Berlíně na olympijském stadionu, tak tam na té prohlídce ukazovali, že něco vlastně z těch starých původních kulis zůstalo do dneška, možná víc o tom by třeba pověděl Vláďa Darida, ale vás se ptáme na Wembley.
6: Tak pokud se nemýlím, tak ono je tam ten, jak se jmenuje, ta konstrukce, že jo, nad tím stadionem. To je součást.
0: Ten oblouk, to je novinka, vlastně.
6: No, takže jinak jako nevím, jinak na té jako samotné stavbě nevím, ale mám to spojené s tím ikonickým obloukem nad tím samotným stadionem.
0: Ano, to byla otázka, mimo to se omlouvám, to samozřejmě pak souvisí s tím obloukem, kterému přicházely dvě věže. My s Adamem pokračujeme dál.
1: Můžeme pokračovat třeba ještě jednou tím zápasem před nějakými 5 lety. Vy jste tehdy čelili velkým samozřejmě anglickým hvězdám, včetně Harryho Kanea, toho se podařilo ustrážit, protože vlastně výjima toho prvního gólu těch šancí zase tolik výrazných nebylo v zápase na mistrovství z Evropy, tak jak se dařilo udržet Harryho Kanea, co na něj platilo a co na něj může platit dnes, protože on se chystá na vyrovnání rekordu v počtu startů za anglickou reprezentaci, určitě bude mít chuť, určitě bude chtít hrát?
6: Tak nám se už neúplně podařilo zastavit třeba i v tom domácím zápase, že jo, té samotné kvalifikace, kdy nám dával gól akorát z penalty, když to řeknu. A vlastně potom i na tom samotném euru, samozřejmě ta příprava na něj byla hodně specifická, hodně jsme si ho všímali, protože pro stopery to bylo hodně náročné. On vlastně tak nějak jako začínal tu svoji hru měnit a se skakoval si hrozně, hrozně zdolu z té svojí pozice a potom to rozdával na ty křídla. Takže to je takový jako jeden detail, který si vybavím dost živě, že na to jsme se hodně zaměřovali, že stopeři s ním budou muset vystupovat hodně vysoko. Aby on se potom nemohl otáčet a právě na Sterlinga a další ty rychlé hráče to nemohl potom prohazovat.
1: A ještě z útoku pojďme do brány, tím, že jste vynikajícím brankářem. Matěj Kovář, Lukáš Horníček anebo Antonín Kinský. Každý dostal po jednom startu, tak kdo bude chytat dnes, koho vy byste postavil do brány, kdo se vám líbí nejvíc?
6: Já musím říct, že všichni si to zvládli velmi dobře, ty zápasy. Že samozřejmě vím, že to před tím srazem bylo téma, myslím si, že ještě to bude téma až třeba do toho březnového srazu, než začne samotná kvalifikace. A myslím si, že jestli trenéři chtěli mít třeba jasno po těch třech zápasech, koho by tam měli dát, tak si myslím, že úplně jasno nemají. Protože nikdo jim nedal vlastně důvod, aby mu ten další zápas nedali. Takže sám jsem na to zvědavý, kdo dneska bude stát v bráně.
0: Říká Tomáš Vaclík, bývalý reprezentační brankář, který taky v kariéře nastoupil v londýnském Wembley, kde dneska budou hrát čeští fotbaloví reprezentanti v Lize národů. Tomáši, moc děkujeme za váš čas a přejeme příjemný den.
6: Příjemný den. Děkuju vám taky, hezký den všem.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
0: Na Radiožurnálu Sport teď spěcháme do azerbajdžánského Baku na úvodní zápas českého judisty Karimova na mistrovství světa. Více Petr Kadeřábek.
7: Husnin Karimov se právě teď uklonil svému soupaři, kterým je Majlis Šaramudov z Turkmenistánu a začíná souboj prvního kola hmotnostní kategorie do 73 kg. Techničtější Karimov by měl mít nad svým soupeřem z Turkmenistánu výraznou převahu, také dělí v žebříčku více než 60 míst, 25. je Karimov, ale teď jsou hned po první steči po 16 sekundách trestáni oba dva za bránění se úchopu, tedy tedy každý dostal po jednom šidu, usvítí u jejich skóre zatím 0-0 také dvě žluté karty. Znamená to tedy, že si musí rozhodně oba dva soupeři teď v Kumikati, tedy v boji o ucho, počínat o hodně lépe. Teď dobrý nástup, který předvedl Šamuradov, ale Karimov dokázal obejít jeho pokus o podražení, nějaká ašivaza, to znamená podkopnutí, o to se snažil právě turkmenistánský soupeř Chužnirina Karimova, který teď nastoupil do Sojnágy, otočil svého soupeře, tohle je Vazary určitě a možná se bude zkoumat to, jestli Karimov nevítězí už po jedné minutě, protože podle mě hodil tedy svého soupeře na záda i na bok, tak se teď bude zkoumat, už to ukazuje tatamová rozhodčí a uvidíme, jestli svým pohybem nejprve umaže Vazary a pak zvedne ruku vzhůru ke stropu, to by znamenalo samozřejmě ipon a rychlý postup českého reprezentanta. Čekali jsme, že bude mít třeba hole, že takhle rychlou, to tedy rozhodně ne. Karimov teď čeká se svým soupeřem na rozhodnutí rozhodčích u videa, kteří tak museli hned vlastně po minutě souboju dnešního programu v 73, tak musí hned zkoumat vlastně ten hod, který předvedl Chužnirin Karimov. On udělal opravdu parádní sojnágu, natočil se před svého soupeře, nabalili na ramena rychlým poklekem, jej dokázal přehodit přes záda, který upadl. Určitě na záda, ano, umaže se Vazary a teď ne, tak nakonec umaže se úplně Vazary a ani Juko z toho není. No tak to tedy si myslím, že jsem buď slepý, anebo rozhodčí našli úplně jiný zápas. Nicméně pokračuje se ve druhé minutě souboje mezi Karimovem a Šamuradovem za stavu 0-0, ale tenhle ten nástup rozhodně bude psychicky velkou podporou pro Karimova a bude zkoušet právě sojnágu i v následujících stečích. Teď ale souboj o úchop, kdy Karimov drží svého soupeře levou rukou za límec, snaží se o to mojnágu, to znamená pát na záda a zaražením nohy do třísel svého soupeře jej přehodit, ale nepodařilo se mu trefit přesně místo svou nohou a tak nedokázal vychýlit svého soupeře z rovnováhy. Další souboj v Kumikatě, ve které má zatím navrch Karimov, ale pozor na kontr od Šamurudova, který se snaží tentokrát o sojnágu, jenže nechytil svého soupeře tak, jak by si asi představoval, a tak Karimov může přejít do protiakce. Oba dva jsou teď na jedné noze na rukou a druhou nohu mají oba dva zvednutou vzhůru ke stropu. Nakonec bylo zahlášeno mate, přerušený ten souboj a po přesně dvou odebraných minutách stále svítí na ukazateli skóre 0-0, byť už tam bylo Vazary na české straně, ale bylo tedy umazáno od videorozhodčích a tak se pokračuje v souboji prvního kola hmotnostní kategorie do 73 kg. Na druhém tatami už Japonec Tanaka dokázal vyhrát na ipon, to byl ten potlesk pod mým hlasem. Teď pokračuje souboj v Kumikatě mezi Karimovem a jeho soupeřem z Turkmenistánu, který teď má celkem dobrou pozici. Šamuradov ale nedokázal využít mírného vyhození z rovnováhy Karimova a nedokázal si připsat bodovanou techniku a to už zbývá odeprat se z základní prací doby pouze 80 sekund. Teď bude Karimov možná mít mírně ztrátu, protože Šamuradov je opravdu velmi dobře fyzicky připravený, mladý 21-letý borec, který v posledních týdnech ale sbírá celkem úspěchy v Lausanne, prošel až do třetího kola na Grand Slamu a rozhodčí se nelíbí příliš ten pasivní souboj a tak oba dva znovu v úvozovkách ocenila šidem, tedy oba dva už mají dvě žluté karty, jakmile by přišlo třetí na jakoukoliv stranu, tak by to bylo Hancoku Maké a vyloučení. Karimov se snaží teď o útok, ale vysmíkl se mu, vytrhl ze sevření jeho soupeř a tak musí znovu pokračovat v boji o úchop. Karimov teď drží pravou rukou límec svého soupeře, ale pozor teď na nástup od Šamuradova a teď rozhodně si připíše turkmenistánský soupeř českého reprezentanta Juko a je to tak a tohle to nikdo neumaže, protože Karimov jen tak, že se vyhnul tomu, aby padl na bok i rameno, což by znamenalo Vazary. No a tak tedy má teď velké problémy Karimov, který prohrává na Juko krátce před koncem základní prací doby, poslední půl minuta, teď souboj v nevaze, do které ale nenastoupil Karimov úplně dobře, navíc má ruku ne tak, aby se dokázal chytit za svou druhou ruku a může dojít k páce, nakonec k té nedojde, ale Šamuradov teď pracuje dobře na zemi a vlastně sbírá ty vteřinky. Dokonce základní prací doby už zbývá jenom 15 sekund a potřebuje teď Karimov přerušit a dostat se do další steče, což se stalo až teď, a to je 7 sekund před koncem. Tady to vypadá, že Karimov skončí na mistrovství světa v prvním kole velmi překvapivě. Poslední steč, Karimov se snaží chytit svého soupeře za límec, snaží se ho rozpohybovat, ale už nestihne ani jeden nástup, ani jeden chvat. Je konec šancím české naděje v hmotnostní kategorie do 73 kg. Karimov prohrává v prvním kole se Šamuradovem 0-1 na Juko a na mistrovství světa končí hned ve svém prvním zápase. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
8: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
9: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýma týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
8: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Hezky se nám prolíná v téhle hodince judo s tím velkým zápasem ve Wembley. Bohužel český judista Karimov prohrál. Snad večer by čeští fotbalisti prohrát nemuseli, Adame.
1: I když v lize národů zatím přílišné šance nemají, věřme tomu, že si spraví chuť po těch třech úvodních prohrách v tomhle reprezentačním srazu. Bude to tedy souboj o první body pod trenérem Deniou a věřme tomu, že Češi napraví výsledek 0-2 z úvodního zápasu před týdnem v Praze.
0: K tomuhle tématu si více řekneme s Miroslavem Kadlecem, bývalým reprezentačním kapitánem. Přejeme krásné ráno.
10: Dobré ráno.
1: Přímo proti Anglii nastoupili českoslovenští potažmo čeští reprezentanti 8x v historii. Vy sám jste ovšem zažil Wembley při finále Eura 1996 nikoli proti Albionu, ale proti Němcům. Tak byl pro vás tenhle stadion tehdy výjimečný?
10: No, v každém případě. Já jsem ho zažil, teda jenom malou opravu, já jsem ještě ho zažil v roce 90. Jsme hráli před mistrovstvím světa přátelský zápas ve Wembley s Angličany. A takže tam jsem ho zažil taky, takže tehdy jsme jako moc zápasů s Angličany nehráli, takže to byl opravdu svátek. Svátek, když se někdo prostě dostal do Wembley a hrál vůbec ve Wembley prostě na tom posvátném stadionu, to byl svátek fotbalu, no.
0: No, ikonické bílé věže jsme zmiňovali před nějakou čtvrthodinkou s Tomášem Vaclíkem. On už tam hrál, když tam byl ten oblouk na zrekonstruovaném Wembley, ale ten obrovský stadion, tak nám už prosím popište, když jste nastupoval k tomu finále Eura 96 vedle kapitána německa Klinsmana, vedle sebe, neklepala se vám přece jenom kolena?
10: Jo, tak při tom nástupu ani tak ne, jako člověk to už to chtěl mít hlavně rychle za sebou, jo, aby se začalo hrát, protože tady ty dlouhé nějaké ty přípravy a ty ceremoniály prostě člověka akorát trošku zdržují a už chce prostě hrát, aby nemusel prostě myslet na to, co bude. A takže já akorát, co si pamatuju, tak ty obrovské prostory tam, jo, v tom zázemí, prostě velké kabiny a hlavně teda dlouhá cesta, prostě nevím, jak je to teď je to asi předělané, takže teď se nechodí. My jsme šli, že za bránkou byly kabiny, takže my jsme šli tu dlouhou cestu prostě poza brány až prostě na střed hřiště, takže to se šlo asi, já nevím, pět minut pěšky, než se přišlo na to místo, kde prostě na ten prostřed hřiště, že?
1: A řekli vám fanoušci po té cestě něco zajímavého? Mohl člověk něco odposlechnout alespoň?
10: Fanoušci moc nebyli, tam byli spíš fotoreportéři a co na to bylo, to bylo jako, tam moc fanoušku nebylo, ty fanoušci byli na tribunách a ti jako řvali spíš, no, ale akorát, co si ještě pamatuju samozřejmě, nebo jako co bylo Wembley, čím bylo známé, prostě tak velmi opravdu kvalitní tráva, jako jo, takovou trávu člověk na takové trávě člověk nikde nehrál, jak ve Wembley, protože tam se hrálo nějakých, já nevím, málo zápasů, se hrálo třeba 5-6 zápasů za rok, Takže nevíme samozřejmě, jak je to teď. Teď to bude asi víc těch zápasů, ale za nás prostě tam se moc zápasů nehrálo a moc hráčů se tam nedostalo na to Wembley si zahrát. Protože to byla taková kvalita, asi pamatuju, když jsme přišli na předzápasový trénink, tak jsme na to jako hleděli jako žaba z kýšky, jak se říká, prostě to jsme neviděli.
0: Říká kapitán vicemistru Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec, který vzpomíná na to staré Wembley. Ono je opravdu na tom místě, ten stadion přes 100 let na severozápadě Londýna od roku 1923 a můžeme tak nějak asi my Češi závidět Angličanům jejich fotbalový svatostánek.
1: Ale zároveň taky formu současné reprezentace Anglie, která v sobotu doslova vypráskala Chorvaty v Rijece, dokonce tady ještě venku 7-0. Když, pane Kadleci, porovnáte české soupeře v aktuální skupině Ligy národů, tak kam řadit právě Angličany?
10: No, tak úplně, jako podle těch soupeřů, tak bych je samozřejmě zařadil i hned za Španělí, prostě momentálně na světě jako moc lepších mužstev není, viděl bych to tak na ty Španělí a maximálně Francouze, jinak prostě Angličani prostě jsou určitě v top 3 manšaftech teďka na světě, takže to je opravdu takovou kvalitu, co teďka mají kluci proti sobě prostě za tyto tři zápasy. Prostě to samozřejmě jako je to pro na něco dobré, na něco špatné, takže jako určitě jim není v tomhle tom co závidět, jako prostě ta kvalita je obrovská.
0: Ano, výjimečný sraz teď prožívají čeští fotbaloví reprezentanti, ale i Angličani zažili ve Wembley při vstupu do Ligy národů dost specifický zápas proti mistrům světa Španělům. Jim vlastně větší část těch tří inkasovaných gólů darovali svými chybami, tak bychom se asi nezlobili my Češi, kdyby něco podobného nabídli i dnešním návštěvníkům, i když porovnáme s tím minulým týdnem.
1: Takovou chybou mohlo být vyloučení Pavla Šulce po zhruba 25 minutách, které jistě srazilo český tým. Angličané tu přesilovku využili. Pak po změně stran dvěma góly rozhodli o vítězství 2-0 v Edenu. Myslíte si, pane Kadleci, že celý zápas v 11 by Češi mohli být Anglii vyrovnanějším soupeřem, třeba pomýšlet, nevím, na remízu, možná i na nějaké vítězství slané?
10: Tak jako ta šance tam je vždycky a jako samozřejmě v 11 a je to daleko lepší, prostě potom je to psychický takový, člověk spadne dolů potom vyloučení a hlavně se dívá prostě na hodiny, jak dlouho ještě bude hrát teda o 10. Není to nic příjemného hlavně na tu psychiku a na to prostě jako samozřejmě by to bylo daleko jednodušší, no, ale jako ta kvalita těch Angličanů, oni proti 10 zase hraje taky kolikrát daleko hůř, protože těch 10 hráčů běhá daleko víc než těch 11 a se tam hůř dostává do té 16, takže to se jí potvrdilo, protože naši opravdu to zvládli velmi dobře. No.
0: Miroslav Kadlec, kapitán vicemistrů Evropy z roku 96, s námi stále ve vysílání před dnešním velkým utkáním Anglie-Česko ve Wembley, které budeme vysílat na Radiožurnálu Sport. Věřím, že posluchače neurazí to, že se nebudeme ptát konkrétně třeba na individuality v českém týmu, ale když mluvíme s bývalým vynikajícím defenzivním štítem obráncem Miroslavem Kadlecem, tak se musíme zeptat na Harryho Kanea, což je obávaný kanonýr, který se samozřejmě nějakým způsobem už dlouhá léta prezentuje jako gólový střelec. Vyhovoval vám třeba ve vaší kariéře takový typ útočníka, nebo připomíná Harry Kane někoho, s kým jste se setkával, koho jste bránil?
10: No, tak oni dřív takový typy útočníků právě, že byli takový větší, prostě uměli s balónem, uměli, jo, těch rychlejších tolik zas nebylo, takže jako mě tady tyhle ty vyšší typy docela vyhovovaly. Jo, takže, ale samozřejmě Harry Kane, nebo když nahradil Lewandowského v Bayernu, něco podobného, že, takže to opravdu jsou výjimeční střelci a těm to prostě jako člověk nesmí dát vůbec žádný prostor a musí, když člověk opravdu je v 16 a má ho vedle sebe, tak i kdyby měl ten druhý jeho protihráč tam, já nevím, 3-4 metry místa, tak radši nechat toho, než odejít od Harry Kanea prostě. Ten opravdu z minimální příležitostí to jako hned to dokáže opravdu trefit a tam tam to prostě hned je to bráně, no, takže to je opravdu, ten potřebuje velice málo na to.
1: Závěrem ještě pojďme k české reprezentaci, ta pod Santim Deniou zatím ze 3 zápasů 3x prohrála. Kritizoval byste tedy za výsledkové nezdary nový trenérský tým, anebo jste zastáncem toho názoru, že předvedená hra prostě byla natolik dobrá, že se musí ten výsledek odpustit spíš?
10: A tak je to samozřejmě po tom našem vystoupení na mistrovství světa, si myslím, že hlavně samozřejmě tady ty zápasy s těmito výjimečnými soupeři slouží k tomu, aby prostě kluci nabrali trošku toho sebevědomí zpátky a prostě ty úseky těch zápasů jsou některé velmi dobré, ale samozřejmě člověk hraje proti mužstvům, kde nemá nic ztratit, kde nemá co ztratit, jak se říká, že? Takže já bych jako určitě, je to velmi pozitivní vývoj, ale já bych si i počkal na to, když budeme hrát proti mužstvu nějakému, který prostě bude na naší úrovni, nebo i horší úroveň, kde budeme muset vyhrát, no. Jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou tady to.
0: Říká Miroslav Kadlec, bývalý kapitán české fotbalové reprezentace, který si také zahrál ve Wembley, jak za Československo při tom přípravném utkání s Angličany 2-4, kdy mimochodem Češi dokázali poprvé skórovat ve Wembley. Tomáš Kuhravý tehdy skóroval, anebo při tom stříbrném finále v roce 1996. Pane Kadleci, moc vám děkujeme za váš čas a za postřehy i za vzpomínky. Ať se vám dneska zápas líbí a hezký den přejeme.
10: Díky moc, hezký den.

0: Adame, osobně se mi to zdá neuvěřitelné, ale opravdu při tom bohatém plánování této hodiny jsme dospěli k tomu, že v 8.50, což je teď, právě teď, můžeme jít soutěžit, že to takhle hezky vyšlo.
1: Ano, hodně živých rozhovorů a zároveň taky vstupu třeba až z dalekého Azerbajdžanu, ale my vás chceme pozvat do Pardubic, kde už zítra rozehrají basketbalisté Slávie NVK svou novou sezónu v lize mistrů, bude to konkrétně proti berlínskému týmu Alba.
0: Máme tady dva lístky pro vás, kteří se dovoláte se správnou odpovědí na otázku, kdo mluví. Můžeme předeslat, že se to netýká vůbec basketbalu, ten hlas týká se spíš dnešního utkání v londýnském Wembley a no, já myslím, že ho můžu pustit a vy budete vidět.
1: Tak jo.
2: Ten režim, jako on měl tak, jak my, ale on si ho dělal jako po svojemu. Na pohodu jsou dvě, tři příhody, kdy vlastně on většinou chodil třeba trošičku pozdě a pak byla příhoda, že Karlo Ancelotti říká, ty on mi jeden trénink přišel brzo a mu to v pořád jako nešlo do hlavy, říká, to není možné. No a pak on mu říkal, jako Karlo říká, ty co je, že si tady dneska brzo. A on ten Dino, jak je prostě svůj Ronaldinho, všichni znáte, že jo, ten úsměv, pohoda, říkal, já jsem přišel přímo.
0: Tak to byla pěkná historka, kterou nám ta daná osobnost vyprávěla taky na jedné živé desíce Pavla Horváta. Věřím, že vám nemusím říkat nebo napovídat víc, než napovídat to číslo do studia, které...
1: 221-552-222.
0: Tak nám zavolejte a můžete vyhrát dva lístky na zítřek do Pardubic na basketbal. Pokud víte, kdo hrával s tím slavným Dýněm, rozesmátým mužem, který chodil občas přímo, takzvaně.
1: A nejen s ním, s dalšími velkými hvězdami tohohle tradičního italského klubu.
0: Hrával.
1: Ano.
0: A chodil přímo. No to snad ne, to nevíme. To nevíme. Tak první soutěžící, dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, David.
0: Davide, tak co, kdo to je?
3: Marek Ankovský.
0: Výborně, gratulujeme.
1: Bez problému.
0: Vy jste byl na té desítce třeba v Ostravě, nebo jste ji slyšel?
3: Neslyšel jsem, nebyl jsem, ale tak nějak se snažím ten fotbal sledovat a zrovna tady toho hráče je to můj oblíbenec, protože já jsem z této generace a teď mě tak jako se slzama v očích vzpomínám na ty doby, kdy ty naši fotbalisti byli někde jinde, než jsme dneska, takže držím palce a budu doufat, že zase přijdou doby, kdy se dostaneme na úroveň Koleru, Jankulovských, Barošů a Nedvědů, kdy ta česká vlajka bude vlát trošku víc než dneska.
1: Zníte trošku nostalgicky, každopádně líbí se vám jakožto fanouškovi české fotbalové reprezentace herní projev pod novým trenérem Santim Deniou?
3: Jsem fanoušek, fandím, přeju jim to. Je to těžký, ale jako určitě ten trend a ten směr si myslím, že je dobrý, aby jsme se vyrovnávali ten prostě jako klubům, takže jo, líbí se mi to. Přeju jim hlavně úspěch a přeju jim, ať se všem daří, protože prostě je to prostě potřeba.
0: Dobře, tak se mi vlastně líbí váš nakonec i optimistický, smířlivý tón. Věříme i dnes, že by to mohlo klapnout. Třeba i na to, že by Češi vstřelili gól. Ostatně k tomu vstřelení gólu ve Wembley jsme směřovali naší soutěž.
1: Ano, Marek Janglovský je tím posledním Čechem, který se tady ve Wembley dokázal gólově prosadit utkání v srpnu roku 2008 v přátelském duelu při remíze 2-2 ještě spolu s ním další baníkovský muž Milan Baroš.
0: Tak vám, Davide, moc gratulujeme a děkujeme i za popovídání. Užijte si basketbal a připomínám, pokud máte zájem o bezdrátová sluchátka, tak můžete soutěžit ještě v té druhé páteční soutěži po 8. hodině a 50. minutě. Hezký den přejeme.
3: Děkuju vám, nashledanou. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say

0: 9 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
1: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Hokejisté Český Budějovic porazili doma Brno 5-1 a v tabulce jsou pátí. Kolony popojíždí na D1 u Brna, a to v obou směrech. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé se přitom na možné sloučení už připravují. Týkat se to může stovek základních a mateřských škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
1: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale podle nich potřeba změnu představit co nejdříve. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
4: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Ukrajinská protivzdušná obrana čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací drony a další moderní systémy.
5: Po všemu světu znachodemo amuníč.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systému schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Kdo byl Josef Švejk a kým je pro lidi 21. století? Na tyto otázky se snaží odpovědět nová inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má večer ve Vršovickém divadle Mana v Praze.
7: Švejk je český Forrest Gump.
8: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
9: Tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi. Švejku!
10: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla.
8: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport.
11: Brněnští hokejisté prohráli v Tip Sport Extralize v Českých Budějovicích 1-5. Na soupeřovou branku přitom vyslali o 10 střel víc než domácí Motor. Velkou nespokojenost vyjádřil po utkání asistent trenéra Komety Jiří Horáček a zmínil i inkasovaný gól 2 vteřiny před koncem první třetiny.
12: Byl to gól, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmato situacemi poradili. Už to tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice je hezký, že soupeř přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
11: Hokejová Tip Sport Extraliga má dnes volno, dva české kluby ale zasáhnou do Ligy mistrů. Už v 17 hodin a 30 minut se Plzeň utká s úřadujícím mistrem švédské ligy týmem Skellefteå. Liberec nastoupí doma proti švédské Frölundě. O obou duelech uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ta nehoda na dálnici D1 před Prahou a kolony u Brna. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna komplikace. Na 16. a půltém kilometru před sjezdem na Strančice se srazila 3 auta. Jsou v levém, taky v prostředním pruhu. Teď přijeli hasiči na místo a tvoří se už kolona. Zatím od 18. kilometru a prodlužuje se. Na příjezdech do Prahy je stále silný provoz. Třeba na plzeňské dálnici kolona před Prahou od 5. kilometru. Je to až na okruh a pro osobní auta se zdržíte asi 20 minut. Hodně ucpaný je i pražský okruh, a to zvlášť ve směru z D1 na Plzeň. Tam je fronta už z brněnské dálnice až ke sjezdu na Ořech a zdržíte se asi 50 minut. Na D1 připomínáme kolony u Brna v obou směrech v okolí sjezdu na Slavkov. Směrem do Brna je tam silný provoz a zdržíte se hlavně v kamionu od 214. kilometru. Ve směru na Vyškov je na D1 omezení na 214. kilometru a 15 minut postojíte v koloně. Na D1 dejte teď pozor ve směru do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 158 stojí nepojízdné auto. Teď už na krajnici, pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
14: Dobrý den, v úterý 6. října vstupujeme s Adamem Weidenthalerem do 4. vysílací hodiny.
15: Pěkný den, Jane Pěruško a vážení posluchači.
14: Nabídneme vám další rozhovor k tomu dnešnímu večernímu duelu.
15: A to s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem tradičním, který se tedy pokusí rozebrat, jakže by to dnes mohlo vypadat od 20 hodin a 45 minut, taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
14: No ale máme další témata, která se vejdou ještě do téhle hodinky, týkají se jiných disciplín, předpokládám.
15: Ano, připomeneme si taky golf, protože to je téma pro naší sportovní encyklopedii v tomto týdnu, tedy elitní čeští golfoví zástup. Jelikož tenhle sport zdá se u nás trochu nabírá na kvalitě na té mezinárodní scéně. A abychom byli aktuální, tak po 9. hodině a 30. minutě se spojíme taky s basketbalovým trenérem Pardubic Janem Šotnarem, protože právě tenhle tým dnes bude premiérově hrát Ligu mistrů.
14: Pardubičí se těší v Itálii, myslím, už jsou nažhavení a Jan Čotnar říká, že to je splněný sen nastoupit v Lize mistrů, tak se na ně těšíme v 9.40, že jo, si říkal. A za chviličku tedy připomínám Pavel Horvát, snad vyspalý po té plzeňské desíce živě.
15: A pak taky čistá hra Martina Procházky po 10. hodině, ještě jednou připomínám, pokud jste neuspěli v soutěži nebo se vám nechtělo soutěžit teď v 8.50, tak pro vás máme alternativu. V čisté hře Martina Procházky budeme hrát o 2 lístky na zápas Liberec Karlovy Vary, to je extraligový páteční duel.
2: Radiožurnál Sport.
16: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Tohle byla LP v našem vysílání v 9 hodin 11 minut, no a my budeme teď opět mluvit o české fotbalové reprezentaci, která nastoupí ke čtvrtému zápasu letošní Ligy národů.
1: Konkrétně to bude ve Wembley proti Anglii a bude to utkání, které se hraje od 20 hodin a 45 minut, taky v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Na dálku ho bude sledovat i náš fotbalový expert Pavel Horvát, kterého zdravíme ve vysílání. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Pavle, před týdnem se čeští fotbalisté utkali s Anglií v Edenu v Praze. Byla z toho prohra 0-2, byť dosti asi ovlivněná červenou kartou Pavla Šulce už v prvním poločase. Očekáváš, že dnes by to mohlo vypadat jinak, že pokud Češi zůstanou disciplinovaní a zase někdo nedostane kartu, připomeňme, že jednu červenou viděl i Ladislav Krejčí, takže by z toho třeba i mohly být první body v nové éře Santiho Denny?
2: Tak snad to dohrajeme bez téhle parády, myslím tu červenou kartu, aby jsme měli šanci na úspěch, tak si myslím, že musíme být v plném počtu. No a myslím si, Angličani se poučili z těch prvních 25 minut, kdy určitě nás neválcovali. Na druhou stranu to mužstvo má velký sebevědomí a potom vítězství s Chorvatskem se opravdu asi nemusí bát nikoho.
0: No, řešili jsme to včera i v té desíce, tak pokud máte zájem o obšírnější i rozbor anglického vítězství nad Chorvaty, tak si poslechněte třeba na našem YouTube, ale musíme opět zmínit jméno Harryho Kanea, který je probíraný zprava zleva. On se trefil v Edenu minulý týden, v Chorvatsku dal 2 góly, dneska může dorovnat Petra Shiltona v počtu startu za Albion, ale chci ho porovnat, Pavle, ale chci od tebe, abys ho porovnal třeba s Judem Bellinghamem, který se teď čím dál víc prosazuje. Je to o 10 let mladší záložník. V tvých očích, kdo je výš, kdo je prostě schopnější, kdo by to mohl dosáhnout s Angličany dál?
2: No tak možná i vzhledem k tomu věku asi Bellingham, a na druhou stranu Kane prostě vyspěl, byl lepší sezónu po sezóně, ohromně mu prospěl ten přestup do toho Bayernu, kde se prosazuje znovu a znovu. A když jsme měli možnost vidět ten zápas v Edenu, tak jak on je pohotový a jak čte hru prostě, tak samozřejmě je to výjimečný. Bellingham v tuhle chvíli už je v Realu Madrid superstar a je to fantastický hráč, vidíme jeho asistence a góly, je to neskutečný. Možná, že Bellingham bude mít víc času ještě než Kane a proto možná dosáhne víc.
1: Bavili jsme se taky o české individualitě, konkrétně v bráně s Tomášem Vaclíkem, který si asi úplně nedokáže představit, nebo zatím neví, koho by rád viděl v bráně, jestli Lukáše Horníčka, Matěje Kováře a nebo Antonína Kinského. Všichni dostali po jednom zápasu. Nikdo vyloženě nesklamal? Je někdo, kdo v tvých očích, Pavle, zazářil? Kdo by si dnes měl říct o pozici jedničky?
2: No, oni měli všichni vlastně podobný průběh ten zápas, měli tam nějaký zákrok, který byl zajímavý, výjimečný. No, já jsem to už zmiňoval, já asi bych ten zápas dal Tondovi Kinskému, mně se jevil jako nejistější prostě, no.
0: Tak uvidíme, kdo nastoupí. Jsem zvědavý taky osobně na to, zda nastoupí Vladimír Coufal, který po úvodní prohře s Chorvaty pak chyběl ve dvou posledních zápasech. On v Anglii působil 5 let, má určitě velkou motivaci nastoupit ve Wembley, ostatně o tom mluvil na tiskovce. Myslíš, že kvůli tomu případně překoná nějaké ty bolístky?
2: No, musím říct, že asi to je nějaký hnací motor, vzhledem k tomu, kolik času tam strávil a na tom stadionu. Teď mu vůbec nechci jako počítat roky a nebo zápasy, který už odehrál, ale určitě už moc šancí zahrát si ve Wembley mít nebude a myslím si, že je to určitě motivace a pokud by nějaká malá bolístka byla, která jde překonat, tak určitě by to šel zkusit, no.
1: Na české straně se ale řeší další absence, konec reprezentantů Štěpána Chaloupka či Lukáše Červa, hlavně tedy v defenzivě. To skládání asi bude dosti komplikované i právě vzhledem k tomu konkrétnímu trestu pro Ladislava Krejčího, tak neukázal.

0: Že samozřejmě, kdyby to bylo asi na delší období, že by trenéři někoho donominovali.
1: Pavel Horváth s námi o utkání, které začne ve 20:45 v přímém přenosu radiožurnálu Sport Anglie Česko. Věříme, že by Češi mohli poprvé bodovat v letošní Lize národů. Samozřejmě ještě, Pavle, včera jsme byli společně v Šeříkovce v Plzni. Ten záznam uslyší lidi dnes, posluchači, poprvé po 14. hodině. Nevím, jestli Adam Weidenthaler, ale by měl nějakou specifickou otázku na ten včerejší večer. Byl tam přece jenom i fotbalový rozhodčí, který má nejvíc odřízených utkání v první lize, Adame.
2: Specifickou asi nemám, tak Pavle, jak se ti to líbilo?
0: No, tak musím říct, že naši hosti většinou fakt se rekrutují z těch řad fotbalistů nebo trenérů a včera tam byl Pavel Královec, který má odpískaných spoustu zápasů a na mezinárodní úrovni si myslím, že toho zažil taky spoustu, takže ty odpovědi byly zajímavé a musím říct, že i jsem se dozvěděl já spoustu nových věcí.
2: Možná mě zajímá, jestli došlo na téma, jestli rozhodčího obměkčí nějaká určitá komunikace, protože často se stává, že na rozhodčího vyjede hráč dosti agresivně, jestli pomůže, když seš prostě takový, řekněme, pokorný, skromný, omlouváš se.
0: Padlo to tam samozřejmě, bylo to jedním z témat, protože samozřejmě i to, že rozhodčí prostě ty hráče zná, má možnost je pískat po několikátý, tak už si k ním vytvoří nějaký vztah, třeba to, když je někdo prostě nějak jako nepříjemný nebo prostě je to bych řekl tak jako slušně hlupák, tak ten rozhodčí už samozřejmě do toho zápasu s tím trošku jde, ale říkal Pavel Královec, že vždycky věřil, že to nebude, ale vždycky se to zase stalo, takže zase k tomu hráči máš stejný přístup, ale určitě i ta komunikace mezi hráčem a rozhodčím je důležitá k tomu, aby ten zápas probíhal dobře.
1: Ano, pokud lákáme na to, abyste si poslechli záznam té desítky, tak Pavel Královec mluvil i o komunikaci třeba s Messim, Ronaldem, které řídil. Antonín Panenka zapomínal velmi specificky a vtipně na Diego Armanda Maradonu, no a Pavel Horváth tam pochopitelně měl další vtipné glosy. Tak se můžete těšit po 14. hodině, že to uslyšíte a s Pavlem se už slyšíme zase brzy. Dneska Anglie, Česko, Pavle, věřím, že budeš také, doufám, potěšený a my jsme byli potěšení, že jsme s tebou mluvili. Krásný den.
0: Hezký den.

0: 9 hodin 21 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, Adam Weidenthaler je velmi zběhlý v hokejové NHL. Alexander Barkov, Finn, který dovedl Finy k mistrovství světa, k titulu mistrů světa, je opět zraněný, Adame.
1: Ano, a mělo by to být kvůli kolenu, nikoli však tomu, které ho vyřadilo ze hry na téměř celou minulou sezónu, ve které se vracel až vlastně na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde byl jednou z hlavních hvězd turnaje. Je otázkou, na jak dlouho bude kapitán Floridy chybět, píše se až o 3 měsících, kvůli tedy právě vazům v koleni.
0: Šílená smůla, já jsem koukal vlastně bilance, 2 zápasy odehrál, teď ten necelý proti San Jose a předtím ten 3. poslední 17. června loni, při tom posledním finále Stanley Cupu, kde vyhráli s Floridou. Neuvěřitelná smůla.
1: Zdá se, že si to naopak sportovní štěstí vybírá jeho partnerka Marie Bousková. Teď nedávno úspěch Billie Jean King Cupu s českou reprezentací, předtím taky několik zajímavých individuálních výkonů, v podstatě celé léto. Tak věřme tomu, že nějakou tu štěstěnu prskne zpátky na Alexandra Barkova.
0: No ale teď si mi dobře nahráli k tomu tématu, ke kterému vlastně jsem chtěl směřovat, protože víme to, že sportovci, hokejisti, fotbalisti po kariéře právě se věnují jiným odvětvím, protože buď nemůžou běhat, nebo brusly nechtějí, nevím. Hrají často třeba tenis, tak otázka je, zda Alexander Barkov bude hrát tenis, anebo hrají často golf. A pojďme na golf.
1: Právě golfu se věnujeme na naší sportovní encyklopedii. V Česku se každoročně koná třeba golfový turnaj Czech Ladies Open, který se hraje v rámci ženské evropské tour a dosud ho vyhrály jen 2 Češky. Jednou z nich je Klára Davidson-Spilková a o té tedy budeme mluvit podrobněji, protože se vám snažíme představit ty nejlepší anebo nejnadějnější české golfisty a golfistky současnosti.
0: V rámci encyklopedie budeme mluvit tedy o pražské rodačce, která vyhrála turnaj v Berouně v roce 2022 a povedlo se jí to ještě jako amatérské hráčce. Díky vítězství získala status profesionálky na okruhu zmíněné evropské tour.
1: Teď je nesoutěžní otázka, ptáme se vás na jméno. Pokud zatím nevíte, zkusíme nabídnout i její hlas.
2: Já od malinka miluju Karlštejn, to je pro mě taková srdcová záležitost, mám strašně ráda Karlovy Vary, Cihelny, a mám ráda Čeladnou, Ostravici, spoustu hřišť, který mám ráda.
0: Takhle mluvila jenom ta osobnost v rozhovoru pro naší stanici o svých nejoblíbenějších hřištích, aby to doplnil.
1: Ta, která není Klárou Davidson-Spilkovou. Ptáme se vás tady na 28-letou hráčku, která vyhrála Czech Ladies Open v Berouně a zároveň je taky jednou z nejlepších golfistek v Česku.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Mluvíme o Janě Melichové, která má celkem 2 tituly z evropské tour. Vedle Berouna 2022 uspěla ještě v roce 2024 na nizozemském Dutch Ladies Open.
0: Zmíněnou českou hráčku pak ale v tom samém roce přibrzdilo zranění zad, musela na operaci ploténky.
1: A kvůli tomu víc než rok golf nehrála, pauzu však Melichová zvládla podle svých slov dobře, a to zejména psychicky.
2: Ta mentální stránka, myslím si, že jsem to zvládla fakt jako dobře, protože to, že člověk něco nemůže dělat rok, a pak najednou na to má naskočit, ať je to úplně v čemkoliv, v jakýmkoliv odvětví, tak to prostě není jednoduchý a může člověk ztratit nějakou sebejistotu, takže to si myslím, že jsem zvládla fakt hodně, hodně dobře.
1: Hned po návratu skončila Melichová na evropské tour 7. a to na turnaji Lasella Open. Stejnou příčku pak vybojovala i na letošním Australian Open, ale na lepší umístění po zranění zatím čeká.
0: Ano, mluvili jsme v naší encyklopedii převážně o golfistce Janě Melichové. Další hvězdná golfistka současnosti v zítřejší encyklopedii.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál bylo 9:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
2: Spotřebitelské ceny v září zrychlily meziroční růst na 2,5% ze srpnových 1,9%. Meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v září meziročně rostly ceny energií, které zahrnují také pohonné hmoty. Drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informovala kancelář prezidentky Iljany Jotovo. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA píše, že premiér země Roman Radev už svolává schůzku se zástupci státních institucí. Americký prezident Donald Trump už nebude používat peníze daňových poplatníků k financování reklamních spotů v televizi. Na své síti True Social napsal, že další klipy chce hradit ze svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA. Reaguje tak na kritiku, kterou vzbudily spoty placené jeho administrativou. Spojené státy čekají v listopadu volby, které rozhodnou, jestli Trumpovi republikáni udrží většinu v kongresu. A cesta jablunkovským průsmykem u hranice Slovenskem se protáhne. Silničáři tam začali s opravou silnice 1/68. Doprava vede na více místech zúžením. Provoz řídí semafory a zaměstnanci stavební firmy. Sport. Český judista uzbekistánského původu Husnidin Karimov vypadl na mistrovství světa v Azerbajdžánu hned v prvním kole. Nad jeho síly byl v kategorii do 73 kg Šamuradov z Turkmenistánu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Prahou a kolona na D11 za Hradcem Králové. Na D1 čekejte kolony za Mirošovicemi směrem do Prahy. Na 16,5 kilometru likvidují následky nehody 3 aut, zabírají levý a odstavný pruh. Kolona je tam asi na půl hodiny od sjezdu na Benešov. Hodně ucpaný je pak i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Do kolony se dojíždí už ve sjezdu z dálnice D1 na okruh a rozjedete se až u sjezdu na Ořech. To zdržení pro osobní auta je tam až na 50 minut. Zpátky na D1 ve směru z Prahy na Ostravu po pojíždí kolona za Brnem. Na 213. kilometru zúžení silničáři a zdržíte se 10 minut. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna a z Bratislavy po pojíždí dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Od 12. kilometru se soupravy sunou až ke stavbě v D1 v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Jaroměře do Prahy po pojíždí 10-minutová kolona za Hradcem Králové. Na 81. kilometru u benzinky stojí kamion, v pravém pruhu upadlo mu kolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: 9 hodin 37 minut. Na Radiožurnálu Sport se budeme bavit teď o basketbale a samozřejmě narazíme i na téma přepisování nebo psaní historie, možná pro někoho kliše, ale pro někoho je to takový doklad té sportovní cesty.
1: Asi se to teď bude zmiňovat třeba v Pardubicích, odkud pochází basketbalový klub, který poprvé nastoupí v Lize mistrů. Premiéra bude v italském Reggio dell'Emilia a my se právě do Itálie vydáváme spolu s Janem Šotnarem, který se na nás udělal čas, trenér basketbalových Pardubic. Moc děkujeme a zdravíme právě na sever Itálie.
2: Dobré ráno, zdravím vás všechny ve studiu.
1: Cesta do Itálie dle zápisníků na vašem klubovém webu byla dosti složitá, tak jenom namátkou Pardubice, Praha, Mnichov, Bologna, Reggio Emilia, celkově přes 10 hodin na cestě, tak co bylo nejtěžší? Můžeme si tipnout, že to byl ten autobus z Pardubic do Prahy?
2: Ne, bohužel jsme měli trochu problémy v Mnichově s přestupem a se spožděným letadlem, takže my jsme cestovali celkem 10 hodin, ale ve vzduchu jsme strávili zhruba asi tak 90 minut jenom, ale byli jsme rádi, že jsme dorazili, trénink jsme stihli, takže všechno dopadlo podle původního plánu.
0: Když jste mluvil o splnění těch snů, tak tohle mezi ně nepatřilo, teda ta cesta.
2: Ne, tak jsou jiný sny, který si chtěl splnit a tady ten by klidně mohl vynechat.
1: Ale ještě než se dostaneme k basketbalu, tak snově poměrně vypadá to město Reggio Emilia, ne? Historické centrum. Bude čas třeba na procházku teď během dopoledních hodin na nějakou brzkou italskou kávu?
2: Tak teď dopolední program máme zaměřený ještě na nějakou taktickou přípravu a na trénink, ale po obědě je pak tam relativně dost času, protože ten zápas je hráč večer a já věřím tomu, že nejenom hráči, ale rozličení to využijeme k nějaký procházce, naladění se, vyčištění si možná malinko hlavy, protože jak jste sám zmínil, tak centrum je tady prý krásný. To město se vyznačuje tím, že tady vznikla vlastně vlajka italská, trikolora, takže je to velmi historický centrum, ale samozřejmě my jsme tady, nejsme na výletě, nejsme tady na památkách a soustředíme se především na to večerní utkání.
0: Říká Jan Šotnar, trenér Beksy Pardubice, která dnes vstoupí premiérově do Ligy mistrů, což té hierarchii evropských soutěží je vlastně třetí úroveň, je Euroliga, Eurocup, Liga mistrů. Na druhou stranu Pardubice neměli dosud zkušenosti s touto úrovní. S těch dosavadní zkušeností třeba klubu nebo hráčů, z jakých můžete vycházet, pane Šotnare, o kolik třeba ta Liga mistrů bude náročnější?
2: Tak to samozřejmě zjistíme dneska. Pro nás to bude obrovský test. Jak jste sám zmínil, tak na Champions League si myslím, že je Euroliga a Eurocup pod Euroligu je tak na stejný úrovni jako Liga mistrů. Každopádně mezi Českou ligou a týmy, které se v Lize mistrů pohybují, je obrovský rozdíl nejenom rozpočtově. Samozřejmě zkušenosti těch týmů, těch organizací a těch hráčů jsou obrovský. Tohle to my si všechno uvědomujeme, ale každá cesta někde musí začít. My jsme tu cestu v těch našich pohárech nechtěli mít krátkodobou, chceme se tam pohybovat dlouhodobě a ta cesta začíná dneska a věřím tomu, že do ní vkročíme úspěšně.
1: Reggiana, jaký to je soupeř? Oni mají jen dva ligové zápasy za sebou, oba prohrané. Je tohle nějak podstatná výhoda nebo se na to moc nedá přihlížet?
2: Já si myslím, že ta italská soutěž začala relativně pozdě oproti naší české, kdy už my máme odehraných.
0: Tak Janu Šotnarovi se to trošičku ztratilo, ale myslím, že s námi vysílání, pane Šotnare, můžeme rovnou navázat s tím, co jste říkal.
2: Říkám, že italská liga začíná malinko později než naše, mají odehrané dvě kola, zatímco my už máme odehrané kol pět, ale v těch prvních utkáních, ačkoliv prohráli, tak předvedli velmi dobrý výkony a samozřejmě ta úroveň těch zápasů byla úplně jiná než úroveň české ligy, takže my jsme určitě nekoukáme na to, že hrajeme za soupeřem, tady dvakrát prohrál, jdeme do toho zápasu jako outsider, Italové jsou samozřejmě jako jasný favorit, ale my jim to určitě nechceme dát zadarmo.
0: Říká Jan Šotnar, trenér basketbalistů Pardubic, jak jsme naznačili, pět vítězných zápasů při pěti vlastně vstupních utkáních ligové sezony a tam v tomhle ohledu může konkurovat jenom vlastně Slavia Nymburk, ale vy jste říkali, jsme se mohli dočíst na webu, že chcete si udržet i na té úrovni Ligy mistrů váš styl hry a určitou identitu. V čem to může spočívat, když říkáte, že jste outsider?
2: Tak já věřím tomu, že ten náš basketbal, a přesvědčili jsme se o tom i při loňském finále proti Nymburku, kde jsme taky nebyli favoriti, může dělat soupeřům i vyšší úrovně problémy. My budeme chtít hrát rychle dopředu, budeme chtít hrát naši agresivní obranu, která může dělat i těm lepším týmům problémy. Samozřejmě ta kvalita toho týmu soupeře je jiná, ale my musíme využít ty zbraně, které máme na své straně, a to si myslím, že je to, že jsme delší dobu spolu, máme tu identitu, máme ten náš herní koncept ukotvený a to chceme takhle využít.
1: Říká Jan Šotnar, trenér basketbalových Pardubic. Ještě k soupeři. Dočteme se taky o tom, že asi nejšikovnějším soupeřem je rozehrávač Speedy Smith, který ale zase tolik speedy možná nebude, pokud nastoupí, protože má mít zraněné koleno. Tak jak tohle může limitovat konkrétně rozehrávače? A je to, řekněme, nějaká věc, která zůstává ve vaší mysli, že byste na tohle mohli cílit, že byste toho mohli využít, že třeba nebude tak obratný, jako by byl běžně?
2: Jo, tak já si myslím, že my jsme tým, který se snaží vytvářet opravdu enormní tlak na obranné polovině, a tohle toho budeme chtít určitě využít. Samozřejmě je možnost, že Speedy Smith, který byl vyhlášený Champions League mezi nejlepšími 10 hráči, kteří tady v sezóně nastoupí, pravděpodobně asi dneska ani nenastoupí, protože v minulém ligovém kole proti Neapoli pauzoval a klubové zprávy Zatím se vyjadřují tak, že by dneska neměl hrát, ale my samozřejmě se připravujeme na tu variantu, že bude i nebude. Ale na druhou stranu to není jen, ten tým není jenom o něm, mají tam spoustu dalších šikovných hráčů i na těch pozici gardů, takže pro nás to možná bude malinko výhoda, kdyby nehrál nebo kdyby hrál ne úplně v té nejlepší formě, ale samozřejmě to neznamená, že bychom se díky té ztrátě italského týmu stali najednou rázem favoriti toho utkání.
0: Říká Jan Šotnar, trenér basketbalistů Pardubic, které už dnes, nebo pardubický tým už dnes vstoupí tedy do Ligy mistrů na palubovce Reggiani ve 20 hodin. Ještě jedna věc, která se týká toho, že jste si včera vyzkoušeli halu večer a taky oficiální míče Ligy mistrů, mluvili jsme o tom, že vás čeká premiéra. Jsou tedy ty míče něčím jiné? Musíte se něco zvykat? Teď zase dám trošku kontext, když jsme se bavili s volejbalisty o nějakých mezinárodních zkušenostech, tak občas se ty míče prostě lišily oproti domácím soutěžím.
2: Tak my hrajeme normálně s Moltenama, naší ligu, tady Champions League se hraje s Vilsnama, který samozřejmě teď budu mluvit za hráče, za jejich postřehy, tak jsou kvalitní, hraje se s nima dobře, my jsme měli možnost s nima trénovat už od počátku přípravy, takže si myslím, že v tomhletom není problém, naopak si myslím, že s těma Vilsnama hráči rádi hrají, jsou příjemní, takže tady takový malý technický detail určitě pro nás ani pro soupeře nás nerozhodí a je to spíš, si myslím, pozitivum k tomu, aby padalo víc bodu.
1: Říká Jan Šotnar, hlavní trenér basketbalových Pardubic, které dnes otevřou Ligu mistrů venkovním zápasem v Itálii. Na hřišti Reggiani se představí ve 20 hodin. Jinak zítra čeká první zápas taky pražskou Slávii, která bude hrát trochu paradoxně právě v Pardubicích proti Albě Berlín. Pane Šotnare, moc díky za váš čas, za rozhovor. Mějte se fajn, ať se zadaří maximálně možně dnes večer.
2: Děkuju za pozvání a naslyšenou.

0: 9 hodin 48 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Připomínám, že za nějakých 15 minut začíná čistá hra Martina Procházky. My jsme to vlastně chtěli načít, tohle téma, není to hokejové téma, je to motoristicko-cyklistické téma, ty už víš, Adame.
1: Ano, tuším, kam míříš. Valtteri Bottas, pilot Formule 1, ujel o víkendu ve velké ceně pár kol ve svém Cadillacu, aby následně zvládl víc kilometrů na kole, přestože to není jeho profese.
0: No, je to vlastně specifický příběh dlouholetého profíka, velmi známého pilota, který jezdil i s Lewisem Hamiltonem za McLaren Mercedes. Byl dokonce dvakrát druhý, myslím, z celkovém pořadí. Ale už tady byl v Hlinsku v létě a naznačil, že má k cyklistice teď vřelý vztah. Ale hlavně, kde on teď na tom kole, prosím tě, teda jel? No, na těch dvou kolech teda.
1: Jede do Singapuru a dal před 13 hodinami na své sociální sítě, konkrétně na X-ko, zajímavé krátké video, střižené zhruba na 30 sekund a tím vším, čím on projede. To je hodně zajímavé. Chviličku tam je nějaká taková zpevněná cesta, pak prostě klasická šotolina, na které jede po grevlu, následně míjí opice na nějaké další skoro až dálnici mezi palmami. Prostě hodně zajímavé scenérie pro muže, který si střihnul 300, nebo střihne dohromady 350 kilometrů do Singapuru, po Malajzii vlastně jede. Zatímco někteří jeho parťáci nebo soupeři, ti klasický letí letadlem s celým tím, a teď mě neberte špatně, cirkusem, jakým je Formule 1.
0: Ne, tak mně to teda přijde jako naprosto výjimečný příběh, protože máme tady cyklisty, kteří dřív třeba ujížděli už, co by ultramaratonci, třeba trať Tour de France i s těmi přejezdy, to znamená, že ujeli prostě místo, to je třeba Daniel Polman, který takhle jezdí tisíce kilometrů, ale že by vysloveně prostě nějaký profi sportovec v úplně jiné disciplíně takhle aktivně mezi svými závody vystupoval, to je zcela, on teda je to takový až jako renesanční člověk v tom podnikání, protože on má kavárnu, je snad spolumajitelem Lahti Pelicans ve finské hokejové lize. Tam má 10%, ale tak i to. A možná, ale tady cyklistika, jak jsme už se o tom bavili, jeho přítelkyně ho k tomu trošku taky přiměla.
1: Zapomněl jsem jméno, ale to australská profesionálka.
0: Mám to tady napsat. Tiffany Cromwellová.
1: Ano, děkuju.
0: No, a ona to je teda, za to tolik asi nesledujeme, ale myslím, že docela úspěšná cyklistka, která má za sebou několik triumfů na těch silničních závodech, ale společně jezdí gravel. A to je věc, která mi teď vlastně přišla docela vtipná, protože on jel tady v Hlinsku v létě a prostě vyjel si účast na mistrovství světa v gravelu, ale to mistrovství světa se koná teď o víkendu.
1: A to má další velkou cenu, takže těžko Valtteri Bottas přijede nebo přiletí zpátky do Česka, teď už by to nestihl na kole a bude se, respektive do Česka, do Austrálie. No.
0: Tak asi víc peněz má pořád v těch čtyřech kolech než ve dvou, Adame.
1: To je pravda.
0: No a tak budeme sledovat, jak se mu bude dařit, snad tam dojede. Od čtvrtka přijímají mediální aktivity.
1: No jasně, a pak jsou tréninky, takže má co dělat.
0: Můžete ho sledovat na Stravě, pokud máte tuhle aplikaci, tak ho tam sledujte, no, zajímavý člověk.

0: 9.55, máme tady ještě spoustu témat a to 5 minut před koncem našeho společného vysílání s Adamem, tak můžeme začít tenisem.
1: Ano, Jiří Lehečka dnes bude hrát ve finále turnaje v Tokiu proti Španělu Alcarazovi. Hra začne se po 11. hodině. Teď můžeme ještě do kvalifikace v Šanghaji, kde postoupil Dalibor Svrčina i díky skreči Japonce Nishioki do hlavní soutěže. A ty zmíníš ženy v Číně?
0: Dobře, v Číně, v Pekingu, jasně, Tokio, Šanghaj, Peking, teď jsem si to přesně představil, jak to je v atlase. Linda Nosková vypadla překvapivě hladce s Jekaterinou Alexandrovou v osmifinále turné v Pekingu, a to 2-6, 2-6.
1: Karolína Muchová hraje aktuálně, je na servisu a může dopodávat první sadu, vede totiž 5-4 nad Japonkou Osakovou. Uvidíme, jestli se jí to podaří. Vy o tom na Radiožurnálu Sport uslyšíte zřejmě až po čisté hře Martina Procházky. No a ještě nastoupí dnes v tom pekingském programu Nikola Bartuňková, a to proti Rakušance Krauzové.
0: Tak držíme palce, ať to vyjde. A samozřejmě o tenise další kontext dodá třeba i náš kolega David Prouza, který tady bude až do 14, co by směnář. Nicméně, my tady máme ještě jeden příspěvek, který se týká rubriky Stalo se dnes.
1: 33 let totiž dnes uplynulo od chvíle, kdy hvězdný basketbalista Michael Jordan oznámil svůj první, pozor na to, první odchod do důchodu.
0: Tuhle událost si tedy připomeneme. 6. října 93 Michael Jordan oznámil na tiskovce, že jde do důchodu. Měl v té době za sebou 9 sezon v týmu Chicago Bulls. Z podprůměrné organizace udělal svými výkony jednu z největších dynastií v basketbalu.
1: V červnu roku 1993 zdolalo Chicago ve finále NBA Phoenix a získalo tak třetí mistrovský titul za sebou, což se naposledy před Bulls povedlo ještě v 60. letech minulého století legendárním Boston Celtics.
0: Jordanovi bylo tehdy v roce 93 pouze 30, byl na absolutním vrcholu, třikrát za sebou byl zvolen nejúžitečnějším hráčem playoff, byl největší hvězdou a nejoblibitovanější sportovní osobností dokonce na světě.
1: Jenže už v průběhu jarního playoff se s Jordanem táhly příběhy, jak s otcem odjel do Atlantic City do kasína, prohrál vysoké částky třeba sázením na golf a možná i toho znechutilo pro následování novinářů nejen kvůli této kauze. Obecně však byl pod neustálým dohledem médií a to asi úplně nevoní.
0: No a rozhodnutí skončit v červenci 93 podpořila i rodina tragédie, kdy jeho otec James byl v Severní Karolíně přepaden a zastřelené jeho tělo se našlo po 11 dnech.
1: To byl nejspíš ten největší impuls, proč Jordan ztratil chuť pokračovat v kariéře.
0: 17 měsíců nehrál basketbal, přešel k baseballu a zkoušel své štěstí v tomhle sportu.
1: Ale nijak zvlášť neprorazil a nedařilo se ani jeho Chicago Bulls. 18. března 1995 se tedy do NBA vrátil původně s číslem 45, které nosil v baseballu, ale během playoff se vrátil k magické 23. a dovedl Bulls v dalších letech 96, 97 a 98 zase ke třem titulům za sebou.
0: No jeho druhý konec, mluvíme o Michaelu Jordanovi, přišel po sezóně 97-98, kdy končil v Chicagu úspěšný trenér Phil Jackson. Další opory přestoupili.
1: Třeba Scottie Pippen do Houstonu, Dennis Rodman do Los Angeleských Lakers.
0: A Michael Jordan se přece jenom ještě jednou vrátil, a to v roce 2001.
1: Tehdy jako spolumajitel Washingtonu odehrál 2 sezóny za Wizards, ale do playoff už se slabým týmem nepostoupil a končil tedy definitivně až ve 40 letech, o 10 let později, než to původně plánoval.
0: A k tomu dní, kdy poprvé končil, se vázala dnešní rubrika Stalo se dnes, takže možná bude další. Stalo se dnes, končil po druhé a Stalo se dnes, končil po třetí.
1: Zlehčil na druhou stranu to. Je to taková sportovní osobnost, že by si to možná i zasloužila.
0: Přesně tak. Rádi mluvíme o sportovních osobnostech, hlavně třeba o českých a o českých úspěších. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Brzy s Adamem Weidenthalerem. Děkuji moc za spolupráci.
1: A Janem Pěruškou. Hezký den.
2: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
3: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
4: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
3: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy připravila Jana Utendorská.
6: Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila. České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů, ve Wembley se utkají s Angličany. Nehody brzdí provoz na D1 před Prahou a taky u Brna. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Je to o 0,6% víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Lidé ve Staré Vsi na Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z Opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Podle staroveské úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
7: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek tak použit, tak je hlas neplatný. Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit. Ať si to zkontrolují. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
6: Bulharský premiér Rumen Radev svolává ministry a zástupce bezpečnostních složek. Kancelář prezidentky předtím informovala, že drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Cílem je snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
8: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Pro odložení účinnosti nařízení je například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvali Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Sokolové dnes v centru Prahy hromadně darují krev. Chtějí tak pomoci s doplněním zásob po letních prázdninách a zároveň přilákat nové dárce. Akci nazvanou Sokolská kapka krve sleduje v Teršově domě na Malé Straně i náš reportér Richard Webs.
9: Hromadný odběr začal v 8 hodin ráno, dobrovolníci se ale chodí na předem objednaný čas. Musí vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu, nesmí mít žádné infekční nemoci ani málo krve. Samotný odběr pak trvá 7 až 8 minut a odevzdává se při něm 450 ml tělní tekutiny. Cílem akce je mimo jiné přilákat prvodárce a omladit tak základnu dobrovolníků, kteří krev odevzdávají. Hromadný odběr je součástí celorepublikové soutěže Sokolská kapka krve. Z Tyršova domu Richard Webb. Radiožurnál.
5: Sport. České fotbalisty čeká závěrečné utkání této reprezentační přestávky. V Lize národů večer nastoupí v Londýně proti domácí Anglii. Trenér národního týmu Santi Denia před duelem reagoval mimo jiné také na slova Patrika Šika, který včera na vyhlášení ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu nevyloučil, že by se do reprezentace v budoucnu vrátil. Pokračuje Denia.
10: Už jsem o tom mluvil, bavil jsem se s ním. Dveře do reprezentace jsou otevřené a to pro všechny. Chceme, aby byli hráči prospěšní asociaci, národnímu týmu. Dveře jsou otevřené.
5: Utkání mezi Anglií a Českem ve fotbalové Lize národů začne ve 20:45 našeho času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport z něj odvysílají přímý přenos.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 nehody u Prahy, taky u Brna. Na dálnici D1 popojíždí kolona u Mirošovic směrem do Prahy. Na 16,5 kilometru odtahují dvě auta po nehodě v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Benešov zabere asi 25 minut. Pozor pak i dál, je ucpaný sjezd z D1 na Pražský okruh. Na 11. kilometru a v tom sjížděcím páse na okruh nehoda v pravém pruhu. Kolony jsou tam kvůli tomu i ve směru z Říčan k dálnici D1. Ucpaný je pak i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kolona zabere minimálně půl hodiny, rozjede se až u sjezdu na Ořech. Na D1 komplikace taky u Brna. Na výjezdu směr Vyškov nejdříve nehoda na 210. kilometru. U sjezdu na Slavkov se srazila tři auta, kolona 15 minut od Rohlenky. A pak je ještě zúžení na 213. kilometru směr Ostrava, tam je další fronta asi na 10 minut. Ještě dálnice D11 za Hradcem Králové směrem do Prahy popojíždí 10-minutová kolona. Na kilometru 81 stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu, upadlo mu kolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Takové byly zprávy.
12: Čistá hra Martina Procházky.
0: Čistá hra Martina Procházky startuje, vítejte, milí posluchači. Vítej, Martine Procházko, dobrý den.
13: Dobré dopoledne.
0: Zdravím taky Františka Kunu.
14: Hezký den.
0: Tak máme toho spoustu před sebou. Věřím, že budete poslouchat a budete aktivní, budete volat do našeho pořadu. Číslo je 221-552-222. Bude to hodně o hokejovém extraligovém dění, které je pestré, tak pojďme na to. Můžeme, pánové, začít asi tím obligátním, co můžou posluchači si vztáhnout i do té audiovizuální sféry, a to je sice video moment týdne.
14: Ano, na našem YouTube najdete video moment týdne, který je vlastně týden starý, ale nic zásadnějšího hokejového, k tomu nehokejovému trochu se ještě dostaneme, to nepřebylo. A vy si poslechněte to, co se stalo v zápase Třineckých ocelářů s Kladenskými rytíři, a lépe vám to popíše úryvek z našeho vysílání. Komentoval ten zápas náš reportér David Procházka.
15: 8 minut 36 sekund do konce třetí třetiny, je to 5-3 a tento gol bych vám přál vidět, určitě si to někde pusťte, až bude ta možnost, protože to bylo fotbalovo-hokejové básnění, puk odražený od pravého mantinelu v útočném pásmu, ve výskoku Daňo patičkou posunul ze vzduchu pod sebe na Hudáčka, no a ten švihem střelou nad vyrážečku Brýzgaly dal pátý gol Třince, tak ta asistence podání Marka Daňa byla kouzelná.
14: Byla kouzelná, Martine Procházko?
13: Byla. Samozřejmě, když jsem ten moment viděl a na to utkání jsem se díval, tak musím říct, že mě to taky teda vyrazilo dech, jak to krásně Daňo udělal, takže opravdu ten kotouš, který šel po mantinu po pravé straně, tak ho nádherně opravdu patičkou sklepnul tak Hudáčkovi, že on vlastně v podstatě nepotřeboval nic dělat. On to dostal na backhand, dostal to vlastně, skopnul mu to na střed hřiště, on to dostal na backhand, stáhnul si to, podíval se na brankáře, chvilinku mi přišlo, když si počkal, aby, myslím, že Brýzgala, který byl v brance, aby to neviděl ten kotouč, a pověsil mu to tak asi na vyrážečku do víka, takže krásná střela. Ale ta nahrávka opravdu byla v fotbalu, jak už to David Procházka popsal, tak to udělal perfektně.
14: Navíc při vší úctě k fotbalistům, jo, míč je kulatý a je kulatý pořád. Když skáče a točí se, je pořád kulatý. Puk má pořád jako stejný tvar, ale ve vzduchu se různě točí, Pietro Nero to vyhazoval o mantinel, takže ten puk se tak jako různě vrtěl. A dovedu si představit, když má hokejista zablokovanou hokejku a má puk před sebou na placírku, že někomu přihraje. Po případě, že na ten puk stoupne a někomu ho posune. Ale kdyby měl Daňo takovýhlech pokusů 50, kolikrát to trefí? Podle mě třeba 3x.
13: Vy kam tím směruješ, přesně říkáš, ono se muselo sejít všechno, že ten kotouš mu přesně na tu brusli nebo na tu patu mu přesně padnul. Jak to popisuješ, Frantovi, přesně tam asi nejde v té chvíli odhadnout, jestli vám to letí přesně na placku nebo vám to se vrtí ten kotouš. Proč se to sešlo, udělal to parádně, takže jak říkáš, z 50, jestli to povede 5x, možná takým směrem. Jestli to tak úplně přesně se nasměruje přesně do stejného místa, je to těžký. A tady se to přesně sešlo, jak jsem říkal, Hudáček byl dobře připravený. Tam to bylo vidět, když on se jakoby vrací vlastně z té třetiny pryč a najednou se zarazil, že ta nahrávka přišla tou patičkou krásně, takže si to zpracoval, podíval se, počkal si, vystřelil, krásná branka.
14: Navíc ze vzduchu na našem YouTube kanále, když si dáte Čistá hra Martina Procházky, tak vlevo nahoře najdete video moment týdne a ono bylo vidět, že i Marko Daňo ten gól slavil možná víc než sám střílející hráč, udělal takový okruh v rohu s rukama nad hlavou a tady jsou jeho slova.
16: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem z toho chcel prihrať, naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme video. Na futbale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo na ladě.
0: No na fotbale oni hrajou takovou Brazilku, ne? Kopou si.
13: Přesně tak, já jsem si, že spousta právě hokejistů máme, jsme měli spojený s Rostičkou, spousta hokejistů hrálo fotbal, jak v mládí, tak potom ještě někteří, když to šlo, tak hráli i později. A někteří ho hrají do dneška, že třeba Tomáš Vlasák chodí ještě hrát fotbalky a to. Takže ta průprava tam je velmi dobrá u některých hráčů a si myslím, že to k tomu patří. A je to vlastně na ledě, to je velká pomoc, když si dokážete ten kotoč jakkoliv, kdykoliv pomoci tou bruslí při kopnutí. Samozřejmě v dnešní době se už trénují, tak když se narazíte o brusly, jsou tam různé finty, že vlastně od těch bruslí se dá taky pracovat s tím. A když to pak takhle se sejde, tak to pak tam má takovýhle efekt výrazný, takže je parádní. No.
14: Já myslím, že fotbal prostě nutně patří k hokeji i při těch rozcvičkách. Prostě když se jede na nějaký zápas, tak se musí vést tehdy ještě kazeťák a k tomu míč a není jen proti trudomyslnosti, ale před zápasem vždycky prostě to k tomu patří.
13: Je to tak a hlavně celá letní příprava, nebo za nás to tak bylo, tak jsme to měli spojený prostě s fotbalem, jak na tréninku, tak se hrál fotbal, tak jsme jezdili jako tým hrát, třeba po vesnicích jsme jezdili hrát proti fotbalovým výběrům, proti těm místním vesnicím jsme jezdili hrát fotbal proti fotbalistům a pamatuju si, že nakladněli, tak jako možná to mají jiné týmy, vím, že o tom mluvil Pavel Horváth, že o tom mluvil, že jako plzeňští hokejisté hrajou proti fotbalistům, my jsme taky chodili hrát proti klukům z fotbalu si zahrát fotbal, samozřejmě ten, když nám nechtěli půjčit, ten balok nám ho nepůjčili, ale zase to dostali větší tělo, takže my jsme do nich hráli víc tělem. No a pak zase když obráceně, když oni chodili na led, tak zase, že jo, když jsme chtěli my, tak jsme jim nepůjčili puk, takže ono to bylo oboustranný, ale ta průprava tam je prostě oboustranná a myslím si, že tyhle ty dva sporty se skvěle doplňují.
0: No, na vesnici, když přijeli Příbramáci, máme na jihu Čech, no, tak hráli výborně, ale teď právě s Pavlem jsme byli, když dělal charitu na Darovanském dvoře v červnu, tak přijeli právě Plzeňáci v přípravě, Dominik Simon, Jakub Lev, a mě teda fascinovali, jak se proti Romanu Hubníkovi, Milanu Petržovi, Karlu Radovi výborně prezentovali. Jenom mi pak došly síly, byli v té přípravě, no. Ale jako skvělí hokejisti s míčem a tady evidentně, no, i s pukem teda, no.
14: Já se zase vybavím jeden jako exibiční zápas, to hráli bývalí, nebo teď už bývalí, tehdy současní kladenští hokejisté, u nás na vesnici se otevíralo hřiště. Po škváře byla tráva, velká sláva, i tak, že bylo nové hřiště, tam byla jedna velká louže na velkém vápně a já jsem dostal fantastické tělo od Josefa Zajíce, takže od třetí minuty jsem hrál jako úplně durch a takže ano, a i sám jako pak, když jsem chodil hrát fotbal, tak jsem měl trochu problém s tím jako nehrát fotbal hokejově.
13: Je to tak, no, říkám, samozřejmě spousta soubů se řeší, takže jsou tam nějaký návyky z toho hokeje, ale samozřejmě nějakých, aby to bylo bezpečné, aby se nestalo nějaké zranění.
0: Marko Daňo tedy tímhle svým exibičním kouskem podpořil další zvítězství Třince přístupu do nové sezony a právě u Ocelářů teď v Čisté hře můžeme taky zakotvit.
12: Čistá hra Martina Procházky.
0: Připomínám to číslo do studia, kdybyste náhodou zapomněli 221552222, můžete si zavolat s nějakým dotazem na Martina nebo na Františka, který taky jezdí na spoustu hokejů. Třinec vytvořil nový rekord 8 zápasů Tipsport Extraligy, 8 vítězství a teď naposledy v Olomouci, to mělo možná takovou zajímavou předehru, ne? Když...
14: No, mělo to velmi zajímavou předehru na zápase v Liberci, kde olomoučtí prohráli 0-2, jejich výkon, jak říkal trenér Petr Svoboda, byl, tak on to neřekl úplně přesně takhle, ale jako den a noc, nebo že byly dva týmy, oni hráli první třetinu, pak třetí, v té druhé v podstatě ne, a padla otázka na to, protože olomoučtí se chystali na nedělní zápas s Třincem, který skončil 0-9, a olomoucký obránce Petr Gevíze říkal toto.
17: Doufám, že nejsou kapela, aby vyhrávali úplně všechno.
0: No, tak kapela nejsou, ale vyhráli.
14: A hodně.
0: Ne, tak to je neuvěřitelná věc. Jako vytvoříš extraligový rekord a ještě k tomu takovouhle výhru.
13: No masakr, no, jako to mazec. Jako za mě jako 9-0 vyhrát za prvé venku, to se nevám taky nepovede úplně po každé, a je vidět, jak je pohodě Třinec hraje, jak ten tým prostě si věří. A je to, teďka mluvím o tom, že to není o nějakých dvou pětkách, že prostě celkově ten tým je tak skvěle poskládaný. V tomhle tom utkání se trefilo vlastně 9 různých střelců. Prostě za mě to je parádní a Třinec ukazuje od začátku sezóny, že tam je zřejmě velmi dobrá parta, podpořená výbornýma výkonama brankářů, a prostě ty kluci, jedno, kdo ty goly dává, Martin Družička, který má skvělou produktivitu, který tam dává spousty nahrávek, tak prostě je vidět, že prostě do toho týmu zapadá, a není to už ten, na něm takový, to už o něm mluvíme 2-3 roky, že to není ten hráč, který vždycky už jenom zakončuje, ale on je prostě teďka v pozici, že připravuje pozice, že dává ty nahrávky, a celkově prostě ten Třinec vypadá velmi dobře, a to, že udělali ten rekord, to je samozřejmě, to je pecka, a jsou zase v historii napsaný.
0: Máme tady prvního z posluchačů, který se dovolal do Čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
18: Dobrý den, tady je Robert. Já vás všechny zdravím. Teď zrovna mluvíte o Třinci. Jasně, Třinec, bomba. Naprostá bomba. krásný dívat se na ně, to je prostě pro oko fanouška hokejového, tak to je něco úžasného. Pardubice, tam se asi možná zase by dalo mluvit o Červenkovi a jeho neuvěřitelných bodech a hře a přehledu a prostě taková ta tvorba hlavně v přesilovkách. Vůbec přesilovky Pardubic jsou neuvěřitelný, 40 nebo přes 40%. Jo, velký překvapení pro mě.
0: Roberte, teď si nám trošku ztrácíte, tak co je pro vás velké překvapení, jestli nás slyšíte?
18: Překvapení je pro mě Karlovy Vary. Jo, nemyslím to teď vůči trenérovi Paterovi, ale spíš vůči, tuším, Hořava nahradil teď toho Moravce, obránci. Jo, jak prostě pomáhají Frodlovi, teď mít 0-7.
0: Tak Robert má evidentně teď trošku asi horší signál, nicméně zmínil některá ta další témata, která budeme probírat. Roberte, děkujeme za zavolání, my zůstaneme u toho Třince, přece jenom ta úžasná šňůra 100% při vstupu do sezony. Někdo říká, první vyhrání z kapsy vyhání, ale v Třinci se toho evidentně nebojí.
13: Nebojí se toho, jdou si zatím a je vidět, že znovu se opakovat, že je vidět, že prostě to mají skvěle poskládaný, že tam funguje ta parta, tam funguje takový ta dobrá nálada v tom týmu a to, že se teďka takhle to vyšperkovali tím rekordem, tak to asi si možná zatím šli cíleně, že říkali si, tady už uděláme pátý zápas. Spousta těch zápasů otočili. Je pravda, že tam myslím, že 4 zápasy prohrávali a viděl jsem utkání s Kladnem, kdy prohrávali

0: Vidíme, no. Máme se na co těšit.
1: Konkrétně, když se zaměříme na tu poraženou stranu, je to jako věc nevídaná dostat 9 gólů a trenér Petr Fiala se omlouval fanouškům, kteří podle něj ho v uvozovkách potěšili. Oni ho asi potěšili tím, že prý tolik nepískali, nebo skoro nepískali, že jako nějakým způsobem asi chápají situaci kohoutů, kteří nejsou ideální v formě.
0: Tak samozřejmě je to pro Olomouc nepříjemný, ale tam celkově asi je takový ten dojem a projev toho týmu, protože za 8 zápasů Olomouc jen 5 bodů, ty zápasy prostě nezvládají a celkově asi si možná před tímhle tým zápasem každý myslel, že to bude, nebude jednoduché pro Třinec, ale asi takovou nálož tak nikdo nečekal doma. Ale ono, když vám to tam pak padá ze všeho, tak je těžký to nějak způsobem bránit. Takže si myslím, že to je možná taková ta souhra. No, že zrovna v ten den, kdy Třinec mohl udělat ten rekord, tak jim tam padalo všechno a od každého hráče.
2: Pokud by existovala statistika, ona není, že by se sčítali fanoušci třeba v polovině první třetiny, kdy už jsou tam všichni, a pak 8 minut před koncem, ano. Tak mě by zajímalo, jak to číslo by bylo jiné. Ale pokud tedy Petr Fiala říkal, že děkuje fanouškům, kteří jako vlastně moc nepískali, tak třeba by se to ani moc nelišilo. Jestli nebyl jsem tam v Plech aréně nikdy, aha, a ani na tomhle zápase, takže zajímalo by mě, kolik fanoušků prostě se odebralo dřív po tomhle debaklu, který byl jasný už vlastně v průběhu zápasu.
0: Ale já jsem tam byl samozřejmě několikrát Plech aréně, jak říkáš, ale já jsem si, že olomoučtí fanoušci to nějak tak berou každou sezonu, že oni nemají třeba dobré starty do té sezony, ale pak se to většinou nějak během té sezony uklidnilo, vždycky se dostali do nějakých těch střední tý části tý tabulky, nebo možná do té druhé poloviny, ale jak si se vždycky uhráli nějakým způsobem. No a nakonec i loni toho, jak se říká, dohráli, protože Litvínov hrál nakonec baráž, ale jsou na to tak trochu jakoby ne úplně zvyklí, ale berou to tak, že ty domácí utkání většinou zvládali Olomouc. Oni prohrávali venku, ale teďka opravdu letošní sezóna je úplně jiná. Olomouc se nedaří ani doma a na to, že dostali teďka takovou nakládačku.
2: No když jsme slyšeli Petra Gavízeho, který říkal o tom, že Třinec není kapela, by pořád vyhrával, tak třeba Ondřej Kovařčík z Třince před tím zápasem říkal, nám se tam moc nedaří. No. Tak ani jeden z těchto výroků zase úplně nesetkal s pravdou. No.
1: Těžký debit Jana Brože, který na střídavý start byl z Třebíče vypůjčený do Olomouce na Skakova za 0-6 a Ondřej Cichoně tak dostal 3 kusy a jel zase do Třebíče. Tak to je taková ta vstupní facka a už bude asi jenom líp.
0: No, tak to se si bude dobře pamatovat.
1: Dobře, tak jdeme tedy od Třince, který vede Tipsport Extraligu se 100% bodovým ziskem k dalšímu pronásledovateli, který měl v neděli na programu Třaskavý šláger.
3: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pardubice Sparta, 6-4. Spousta témat, Františku, jaké ty bys vypíchl z hlediska třeba toho, co nejvíc možná rezonovalo nebo tebe nejvíc zajímalo?
2: Třeba to, že se Filip Chlapík popral s Jiřím Smejkalem. Ono bylo vidět v těch záběrech, že si to domluvili, ale jako já se ptám, proč v kádru Sparty se musí prát, nebo on si asi nemusí, ona si chce, ale proč se prostě pere ten jeden z nejlepších a tříští tím vlastně jako síly na to, že by měl být platný úplně jiným způsobem.
0: On už to zmiňoval i trenér Sparty Patrik Augusta, že samozřejmě došlo té situaci, že ta došlo té bitce, kterou si domluvil Filip Chlapík se Smejkalem, pardon. No ale to možná byl takový ten nějaký ten poput, že chtěl prostě kapitán Sparty udělat nějaký krok, protože za stavu 4-1 vlastně pro Pardubice, tak on se prostě do toho pustil, že prostě to chtěl vzít na sebe, že věděl, že dostane asi trošku naloženo, protože věděl, že Smejkal proti němu prostě je zvyklý trošku do těch bitek chodit víc. Na druhou stranu, myslím si, že Filip Chlapík, to se mi ukazuje, že se rve za Spartu, že prostě je takový provokatér, už jsme to také řešili několikrát, prostě je schopný až někdy za hranu faulu. Takže asi chtěl nějaký ten udělat to gesto pro ty kluky, nakonec i to ostatní potom kvitovali, že říkali, že je to možná trochu nakoplo. Myslím, že to byl Devin Shaw, že říkal, že tam jakoby trošku ukázal, ten týk se pak trochu zvednul. Ale je to špatně, samozřejmě. Takovýhle hráč by se neměl v obrazovkách prát, měl by tam být o to jiný. A myslím, že to už pak zase zmiňoval Patrik Augusta, že jakoby to takhle mělo být, takže se mu to moc nelíbilo. Ale zase v očích spartňanských fanoušků si myslím, že to prostě jakoby Filip Chlapík zase jakoby obrovským způsobem se pozvedl, protože opravdu on ukázal to, že i za cenu, že dostane, tak šel do toho a chtěl udělat nějaký krok k tomu, aby se ta vývoj toho utkání změnil, což se částečně povedlo, bylo to pak 3-4, no a nakonec tohle teda Dynamo se to uhlídalo. No.
1: Co ten dvojitek té bitky, který se třeba objevili na té fotce na pardubickém Twitteru, Instagramu, na sociálních sítích, kdy jako udeří soupeře, který už je padlý do zátylku, je to důsledek prostě ta, jak se říká, fyzika, že prostě akce reakce, že když se s někým pereš, tak to nemůžeš hned zastavit, anebo to bylo třeba zákeřné z tvého pohledu?
0: Já jsem se díval na tu bitku několikrát. Myslím si, že to není nic novýho. Vidíme to i v NHL, tady to, kdy prostě na sebe se pustí do hráči, možná úplně ne ty

0: kteří by měli. A pak někdo prostě v tom afektu prostě té bitky, kdy se to dohrává, kdy prostě spadne nějaký hráč, tak se tak na něho někdy vrhne. Vídáme tam možná ještě mnohem horší věci někdy finále. A to je možná nějaký ten důsledek toho, jak prostě tam ty dva hráči proti sobě jdou a jdou se poprat. Já ty zkušenosti v tom nemám, takže já to těžko můžu posuzovat úplně z té pozice tady těch hráčů, ale jestli potom ještě tam nějaká 2-3 rány padnou navíc, tak to prostě už asi tak je v té situaci a asi bych v tom nehledal nějaký záměr nebo úmysl, že by tam chtěl někoho úplně pak jako dobít, jako že by ho tam chtěl zranit nebo ležet, nevím, nemyslím si to.
1: Já bych nic smysluplnějšího k tomuto tématu neřekl, než Martin Procházka.
2: Ano, ještě vlastně se taky zaměřovali i novináři, myslím, že i fanoušci na osobnost Davida Tomáška, který má minulost ve Spartě, měl i nabídku od Sparty, která docela byla, řekněme, jako zveřejněná. A teď hra za Pardubice a možná nekousal právě úplně dobře, že byla zveřejněná ta nabídka.
1: To možná ne, ale...
2: Bylo zase... to v únoru, tak už je to zahrané.
1: No, já si myslím, že tohle už se asi rychle spláchne, ne?
0: No, tak spláchne, ale možná tam trošinku ještě v tom hráči může být, jakoby nějaká taková ta... Já myslím, že každý ten hráč, když prostě něco má jde předmluvě nebo něco toto a najednou něco z toho vyjde ven a najednou to pak je úplně jinak, tak to potom háže tak jako špatné světlo na obě dvě strany. Může to být i obráceně někdy. Zažil jsem to taky, když jsme se domluvili s panem Charouzem na Spartu a pak jsme šli do AIK Stockholm. Taky to nebylo úplně, jak se říká, košer, nebylo to úplně fair, ale na druhou stranu takhle to prostě někdy ty situace se vyvinou. No, ale není asi potřeba to nějakým způsobem ventilovat dopředu.
1: Takže... Ale vy jste šli do Švédska.
0: My jsme šli do Švédska, takže my jsme tady odtud zmizeli a byli jsme uklizený v AIK Stockholm, ale samozřejmě pak, když nastupujete za tým, který
1: potkáte jiná,
0: tak musíte počítat s tím, že tam prostě někdy ty otázky vyplynou a jsou tam nějaké takové ty náznaky, že to nebylo úplně asi, jak by mělo být.
2: On na to samozřejmě reagoval v tom pozápasovém prohlášení, že mu vadil jeden konkrétní moment, jeden konkrétní nějaký ten třeba výrok během olympiády. To říkal sám, proto vlastně na to i nějakým způsobem člověk naráží, ale třeba se k tomu vrátíme, máme tady posluchače, tak mu dáme přednost. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady je posluchač ze Zlína.
2: Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, já se omlouvám, abych ale trošku opustil tohleto téma, protože začali jste kuriozitama, mohl bych něco zmínit z nedělního utkání Maxa Ligy Havířov v Setín, protože tam se tom hemžilo to kuriozitama, tak začal bych prvním gólem domácích, který nahazoval hráč domácích po mantinelu a nějakou nerovností se to odrazilo do prázdné brány, protože gólman užil za branku, tak to byla jedna. Pak když teda Vsetín vedl o gol, tak bylo powerplay a opakovala se nám tam situace z NHL, kdy se proslavil náš hráč Štefan, jestli si vzpomenete, kdy jeli dva hráči Vsetína na prázdnou branku a docela leda byle to hráč trefil do tyčky a z protiútoku 2 sekundy do konce.
2: Vy myslíte, promiňte, když se neprosadil Patrik Štefan, pak skoroval na druhé straně, myslím, Aleš Hemský to byl, ale chápeme asi, co myslíte.
3: Prosadil, ano, takže on se neprosadil, velmi ledabilou koncovkou se neprosadil a to bylo stejné, že hoši ze Vsetína jeli dva, jeden kamarádsky to dával tomu druhému, aby si to dal on ten gól a ten dal tyčku a z protiútoku teda Havířov vyrovnal. Pak následovalo prodloužení a Havířov jako hráčský tým odvolal golmana, takže hráli v pěti. Celé 2 minuty tam ten Vsetín točili, ale pak ztratili na konci té přesilovky kotouč a zase Vsetín nějak měl velkou šanci to dát do prázdné. Zase se to velmi, opravdu znovu říkám, ledabile minul bránu. A do toho ještě tam skákal golman Žukov, takže a byli v šesti, takže zase hrál pro změnu přesilovku. Vsetín nedal a ve finále to bylo zakončeno teda luxusní v 6. sérii nájezdu luxusní kličkou v licenci pana Procházky, pravák, backendová klička do backendu, takže to bylo takové zajímavé. Na jedno utkání kuriozit teda dost bych řekl. Tak se omlouvám, že jsem odbočil od tématu, ale je to super ten váš pořad, takže držím palce. Mějte se.
2: Děkujeme za váš telefonát. Pochopil jsem, že jste byl nějakým způsobem zainteresovaný teda v Havířově v tom zápase.
3: Tak je to... To nebudu komentovat.
2: Dobře, já jsem tady pouštěl právě pánům ten moment, když šli 2-0 vlastně na tu prázdnou bránu a ten puk trošku skákal.
0: Trochu skákal, no bylo to přes obránce. Trošku bych překvapilo, že teda takhle tam mezi sebou měli obránce, tak proč ta nahrávka teda přicházela? Tady bych asi počal, že se hráč, který směřuje má kotoš na holi, tak bude chtít dát branku, ale možná to chtěl dát kámošovi do brány, prázdný, ten to netrefil. No, to, že se to takhle stává, samozřejmě si to pamatujeme, jak Patrik Štefanek taky, no, jak to tam už měl ložený a najednou mu to přeskočilo a pak tam byl ten gol.
1: Jenom my jsme tady našli to video, kolik bylo do konce, když šli 2-1 nebo skoro 2-0 na bránu.
2: No, ale...
1: Že by mě napadalo, že i v takovéhle chvíli, než riskovat, tak radši jako no, to otočit do rohu.
0: No, nebo to zkusí hodit na tom branku teda aspoň sám. Jako. No.
2: Ale jo, tak vlastně je to i námět na to, že druhá nejvyšší soutěž samozřejmě taky je zajímavá, nicméně prostě z nějaké hierarchie těch sportů. Řešíme teď taky tu extraligu, která nabídla tedy i ten šlágr, o kterém jsme mluvili a ke kterému se můžeme vrátit, protože samozřejmě Pardubice stíhají Třinec. Ale možná Sparta je teď tématem větším, protože ta spíše stíhaná třeba týmy, které bychom tam nečekali, prostě Spartě se nedaří, Františku.
1: 8 zápasů, 10 bodů, to jako samozřejmě často se objevují slova, že zajíci se sčítají až po honu a řekneme si to po 40. kole, ale my jak si nemůžeme teď na 40 kol zrušit náš pořad a fanoušky to bude zajímat od začátku do konce, takže i jako 8. kolo může být samozřejmě tématem. A Sparta jako neválí, no?
0: Neválí. Já jsem byl na obou zápasech těch posledních, co hráli doma. Ať to bylo s Českými Budějovicemi, které nakonec zvládli, 4-2 zvládli, ale až opravdu díky tomu, že dali gól v oslabení, tak to utkání otočili na svou stranu, pak ho nakonec dohráli, když pak si nechali znovu to vyrovnat na 2-2. Ale uhráli ty 3 body a když jsem byl na tom utkání s Karlovými Varami, nebo s Karlovými Vary, tak tam to bylo 0-1 pro Vary. Sice hokej nebyl úplně špatný, ale Sparta se prostě neprosazovala. Měla obrovský problém dát branku, vůbec se jim nedaří hra dopředu. V podstatě kromě toho prvního útoku, kde hraje, myslím, Chlapík, Špaček a s nimi hraje... to je jedno, tam se to čas mu. Ale tyhle ty hráči se jakž takž prosazují, ale jinak ty ostatní, když to vezmu třetí, čtvrtý útok, ten vůbec se skoro neposlal, nevytvořil se ani šance, dobré pozice, vůbec jakoby nějakým velkým tlakem. A Sparta to má postavené opravdu na tom jednom útoku. Takže to je málo a to je, jak jsi říkal o tom, že samozřejmě nemůžeme čekat na to, že Sparta se pak nějakým způsobem extrémně zvedne. No, nevím jak, když tam jako nejsou ostatní hráči, kteří se moc tomu nepřidávají. Jo. Matěj Blimel, který se obrovsky trápí, který prostě možná se dostává do šancí, jezdí samostatně na jezdy a nedává branky. Ale ostatní hráči, Tomáš Žika, ten dal první branku proti Českým Budějovicím po 8 zápasech, nebo po 7 zápasech, vůbec taky bez jakýkoliv produktivity. A tam je spousta další věcí. Obránci, když jsem se díval, tak to nemůže stále pořád hrát jako Krejčí, který jako měl výborné 2 minulé sezony, ale ostatní hráči tam v podstatě nejsou, který by byli nějakým způsobem tvořiví, který by tam byli rozdíloví, který by byli na přeslovky, jako bylo v případě třeba loňské sezóny, tam byl Irving, kdy dával góly, kdy prostě to tam prál ty od modrý čáry góly dával. Teď tam nikdo takový není. A Sparta se prostě celkově jako celý ten tým za mě se obrovsky trápí a na každý ten bod, na každé to utkání, které nastupuje, tak si ani moc nevěří, jo. Takže to je těžký, tam teďka těžká situace na Spartě.
1: Když jsi zmínil Jakuba Krejčíka, 35 let, jasně chápu, rozehrává přesilovku, ale když se posuneme třeba do Liberce, tak tam jsem byl v pátek na zápase s Olomoucí. Jedna přesilovka na modré uprostřed, hlava celé přesilovky je mladý Galvás a v druhé přesilovce Lukáš Kachlíř s Mřížkou. Jo, tak taky prostě obehrávají ty hráče, byť v mladém věku, tak jim dávají příležitost, aby se něco naučili v takhle těžkých okamžicích pro ně samozřejmě. Pro Krejčíka už je to mistr světa, pro něj to je v podstatě samozřejmě hrát přesilovku, ale i tohle asi může být cesta u jiných klubů. Ale máme posluchače.
2: Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady je Marek, já slyším se.
2: Krásně.
4: Výborně, tak já mám jenom, vy jste hodnotili Spartu, k tomu bych dodal jenom to, že bych vzpomněl třeba 2 sezóny zpátky, kdy ještě pod Pavlem Grossem hráli úžasný hokej, tak vypadli v semifinále s Kometou, pak řekněme provedli velký se s kádrem, jakože to bude kádr novej plných bojovníků. A loni říkal Pavel Gros touhle dobou to stejný, hráči nechtějí hrát dobře před brankama, letos říká Patrik Augusta, nevyhráváme osobní souboje a tak dále a tak dále. Já úplně nevím, jako vy, co s tím, nejsem manažer Sparty, ale zajímá by mě váš názor, protože do kádru se dá těžko říznout. Jediný, co bych viděl pozitivní, že se malinko zlepšila disciplína oproti loňsku, jako odešel David Němeček, tak tak se malinko zlepšila ta disciplína, ale jenom malinko, že jo. Tak nevím úplně.
2: Děkujeme za zavolání. No tak mluvil o tom Patrika Ústa po prohře v Pardubicích, že nějaké možné trady jsou na snadě. Tak teď jeden aktuální vzniknul. Otázka je, komu tím prospějete? Pánové.
1: Tak jenom čistě fakticky Tomáš Hyka odchází do Mladé Boleslavy výměnou za Vojtěcha Hradce. To je ten trade, který proběhl. Tomáš Hyka se vrací do známého prostředí do Mladé Boleslavy, kde hrál, kde by ho chtěli asi nějak herně střelecky probudit, stejně tak Sparta bude spoléhat na nového muže v sestavě. Takový malý drobný impuls, kromě tedy toho, že Spartě ubylo asi 80 trestných minut při odchodu Davida Němečka, ale to samozřejmě trošku přeháním.
2: Ale že Tomáš Hyka má v sezóně tedy za 8 zápasů jeden gol, 2 asistence a Vojtěch Hradec po zranění jeden gol z 5 zápasů, takže produktivně, když mluvíš o tom, že chybí ty góly, zatím to velká spruha není, no.
0: Není to spruha, na druhou stranu je to pro ty hráče, to možná bude nějaká taková takový ten impuls, najednou prostě dostanete se do nového prostředí, do jiného prostředí, ano, možná pro Tomáše Hyku byl v Mladé Boleslavi, takže to tam zná, ale najednou dostanete prostě nějaký jiný prostor, dostanete jinou roli v tom týmu, jinou pozici od trenéra. Tomáš Hyka, já jsem se o něj díval, tak opravdu on byl utopený v tom třetím útoku. Nevím, jaké tam jsou možnosti, jestli Patrika Ústa třeba mohlo se dát výš, ale měl tam před sebou Matěje Blimela a měl tam před sebou Filipa Chlapíka, tak ono to je těžký asi jako potom to tam jako poskládat. Ale je to samozřejmě nějaký krok, mohl to třeba Patrika Ústa udělat, mohlo dát do prvního útoku, zkusit to, jenže ono tohleto všechno, podle mě se musí všechno už jako připravovat před tou sezónou, v těch přípravných zápasech.
1: A pak by zase nehrál nikdo jiný.
0: Pak by zase, no jasně, ale jako tak... Je to hráč, který má určité kvality. Já myslím si, že Tomáš Hyka má velmi dobré bruslení, všechno, prostě přehled zkušenosti, dokáže to všechno dát. Ale když jste ve třetím útoku máte, a vím, že on byl i posazený v nějakém zápase, myslím, že to bylo v Hradci Králové, nebo hrál snad jenom 7 minut nebo 8 minut, tak toho moc nevytvoříte. No, nejdechno, když chodíte na přesilovky, no a takovýhle hráč prostě potřebuje ten čas ten na těch přesilovkách.
1: A navíc při vší úctě k Mladé Boleslavi a hráčům tam, tak tam to prostě na Hykovi bude stát. Mm-hmm. Bude hrát prostě úplně jiný sport.
0: Jo, to je to, o čem mluvím. No. Prostě bude v jiném týmu a bude najednou mít jinou pozici, jinou roli. A najednou může ožít a najednou může dávat gola jednou za druhým, takže ono to samozřejmě může mít ten vliv a proto se ty tady takhle dělají.
2: No jo, nebo třeba pouštíš hráče, protože by neměl místo v sestavě a být třeba sedmým bekem je zbytečné. Na druhou stranu jeho góly se ti někdy hodily a teď tě přemostujeme od Sparty plynule zase dál.
5: Čistá hra Martina Procházky.
2: Protože jeden Kanaďan teď hraje tedy za Kometu a možná to byl šok, ne, pro spartianské fanoušky, že Aaron Irving bude tedy pokračovat v Česku v Kometě, která se mimochodem teď představí v tom nejbližším zápase 8. právě na Spartě.
1: No já myslím, že trošku zvláštní bylo, jak dlouho se nikdy nedokázal upíchnout. Já nevím, jak moc velké vazby má na Česko třeba kladenský Jeremy Blaine, který dlouho působil v Hradci, teď je tedy na Kladně, nehraje zase tolik, ale v Česku se usadil a bere to vlastně jako domov, tak kolikrát ty Kanaďani prostě různě pak zmizí po Evropě, jdou, nevím, někdo do Itálie, do Německa, tak třeba Irving chtěl zůstat, to nevím, to nechci mluvit za něj, ale trvalo to na můj vkus relativně dlouho, než ho někdo vzal.
0: Souhlasím. Až neočekávaně dlouho, protože si myslím, že tak třeba takového hráče, samozřejmě nevím, jaký má plat, ono taky záleží, jak tady kluby třeba by některý ho chtěli, ale hold na něho nemají třeba rozpočet, takže se čekalo, jestli třeba některý ten z týmu a právě proto asi možná Kometa, jeden z týmu, který si mohl dovolit takového hráče v takové kvalitě a zaplatit, tak se nakonec plně rozhodli. Vím, že tam taky tam měli problémy se Svozilem, který přišel před sezónou, tak vlastně jsou tam nějaký, něco nebylo tam úplně asi, jak by mělo být, dle představ jednoho, z jedné strany i druhé strany, tak se možná čekalo, jak to dopadne a nakonec to se rozhodli, že dají prostor Irvingovi a Svozila pustí pryč.
2: Oni teď vlastně dohrávali 8. kolo v Budějovicích v pondělí a chyběl právě Stanislav Svozil i Filip Král, takže Irvin jim vlastně teď vypomohl, co se týče početního doplnění, ale hlavně teda potvrdil, že góly střílet umí, protože se hned prosadil. Ale moje otázka na vás oba, on přece jenom měl tu auru toho rekordního střelce mezi obránci v té sezóně 24-25, což už je jako 3 roky zpátky v podstatě, nebo 2 roky zpátky. A od té doby možná lehce třeba, i co jsem četl, v očích fanoušků Sparty v tom přínosu klesl.
0: Mluv na to.
1: Ne, to je tvůj pořad.
0: Ne, já držím takhle. Ono, jedna sezóna vám se povede na 25 gólů. Přijde další sezóna a teďka ty fanoušci čekají, že zase dáte 25. A nebo nejlépe 30.
1: Nebo 18, aspoň.
0: No to je jedno, prostě aspoň takhle. Ale teď si to vezmete, když je to obránce, nebo aspoň za mě mluvím, teďka obránce, jak ten obránce to má těžký. Máte sezónu, že vám tam padá všechno. Prostřelíte dav hráčů, propadne to brankáři někdy, prostě nevidějí kotouč. ale to se vůbec nemusí opakovat tu další sezonu. Ale asi to nemění nic na tom, že ten hráč má určitý ty kvality, že prostě je na tom tak dobře, že dokáže ty góly dávat, že dokáže ty pozice dát, ale nedá se čekat, že prostě nastříte každý za každou sezonu 25-30 gólů. Něco jiného je podle mě u útočníka, kdy útočníka, no, a vidíme to velmi často, kdy vidíme na vrcholu ty střelecké produktivity, ať tam je Roman Červík, ať tam je Martin Růžička, prostě to jsou hráči, kteří prostě dokáží se prosazovat a nejenom gólově, ale i těma asistencema. Ale u obránců si myslím, že to je mnohem složitější. Já si pamatuju, když za nás v těch dobách Miloš Holáň jednu sezonu vyhrál hokejistu sezony, protože mu tam padalo úplně všechno. Pamatuju si ty jeho góly, kde on tam střílel od modrý čáry. Ale pak ty následní sezóny si úplně nejsem jistý, jestli tohle to opakoval, jestli udělal nějaký znova jako takovýhle dopočty těch gólů, jestli tam nastřílel třeba 35 gólů, jako tu sezónu nevím několik. Takže ono, u těch obránců je to podle mě trošku složitější a tam bych trošičku byl takový opatrnější v tom, jestli ten hráč je kvalitní, anebo prostě už jako není kvalitní. To si myslím, že tak není.
1: Ona většinou u obránců, když prostřelí všechno, tak je to schoda nějakých 8 okolností. Netrefit prvního, dobře postavený puk, clonění golmanovi. Je tam toho prostě strašně moc. Vím, že jednu skvělou sezonu měl takhle, co se střelecké produktivity týče, Martin Ševc. Tomu se to jednou velmi povedlo, ale taky prostě jako u těch beků je to strašně těžká věc to jako udržet to dlouhodobě. No. To by museli hrát jako všechny přesilovky a ani tak.
0: Ani tak prostě... ne, to leží opravdu. Sezona teda, kdo vám tam padá a sezona taky vám tam padá nemusí. Hmm. Ale nemění to na tom, na těch kvalitách toho hráče, to nic nemění.
2: Ale Kometa by taky asi přivítala nějaké body od obránců, třeba od Irvinga Góly, protože těch bodů moc nemá. Po 7 zápasech 8, 11. pozice, za ní pouze Vítkovice, Boleslav a Olomouc, byť třeba Kometa má oproti Boleslavi s Olomoucí ještě o zápas méně odehráno. Tak příští duel na Spartě uvidíme v téhle hokejové klasice. Na druhé straně České Budějovice, teď si říkám, jak se liší třeba přínos Roberta Petrovického pro ten klub, když byl v Olomouci, tak vlastně řekněme loni nebo v té minulé sezóně hráli možná nad plán. A teď bez něj Olomouc strádá. České Budějovice se posunuli tou výhrou v dohrávce na 5. místo. Tahle situace samozřejmě, jak to může ten trenér změnit, protože Patrik August, tam mluvili jsme o tom, nastoupil na Spartě, tam to bude plynulejší proces. Myslíš, že funguje, Martine, nějaký takový kouč, jako to přijde a třeba to hned změní, nebo dostávají takhle i aktuálně trenéři trošku delší čas? Něco změní, protože Budějovice taky jsou podle mě ambiciozní, chodí tam spousta lidí, teď zase bylo téměř, nevím, 6 tisíc lidí včera.
0: Určitě, tak ta atmosféra v Budějovicích je vyhlášená, to víme o tom, mluvíme o tom velmi často, že prostě tam je skvělá. Ale co se týká trenérů, přijde mi, že jsou určití trenéři, kteří najednou okamžitě jsou schopni ten tým nějakým způsobem změnit. Já jsem se všímal, Petrovického jsem se všímal na střídajce, jak on se chová a mně přijde, že on že má v sobě pořád takový ty hráčský jakoby ty emoce. Jo? Takže když motor dá góla, tak on prostě jako kdyby byl na tom ledě. A to je možná takový ten přínos pro ten tým, že on dokáže s tím týmem žít, co já vím, tak on hodně času tráví v kabině s hráči, to o něm to je vyhlášené, to myslím, že říkal i v Olomouci, když byl, že hodně se snaží být s hráči v kabině, že hodně prostě jako vnímá ten jejich pocit, jak se tam oni cítí. A pak jsou zase třeba trenéři, kteří vůbec nejsou v té kabině, že tam chodí jenom vždycky před tím zápasem na tu poradu a nechávají ten tým jako ať je tým, takže on hodně s tím týmem zřejmě asi pracuje, žije, jako kdyby patřili, jako když to řeknu, mezi ty hráče. Jak, víš, jak to myslím, Franto?
1: Chápu.
0: Takže má to v sobě ten návyk toho hráče a teď je z něho trenér, ale je to takový ten trenér hráč, nebo hráč.
1: Ale, no jasně, ale třeba to může být i ta touha, která tomu hokejistovi pak chybí, protože spoustu hokejistů, jasně, je to jejich zaměstnání, ale třeba i jako 70% těch zážitků a toho pocitu tvoří ta parta.
0: Určitě.
1: Tvoří ta šatna. A vím, že to říkal, myslím, Jakub Flek, který se přiznal k tomu, že až teda někdy skončí, tak jestli mu něco bude chybět, je to ta šatna, tak třeba je Petrovický takový starý mládenec, který by nejradši tam prostě chodil jako v rybanu.
0: Já si to přesně takhle myslím, přesně takhle mám z něho ten pocit. A proto dal ten impuls tím českým věcím tady tím směrem. Prostě je takhle on s nimi žije a takhle on vlastně s nima funguje a proto takhle jim to klape.
1: Českým Budějovicím to klaplo v zápase s Brnem a to i přesto, že měli o poznání méně střeleckých pokusů. To je tedy aktuální výsledek ze včerejšího programu. Pokračuje trenér brněnské Komety Jiří Horáček.
6: Byl to gol, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmato situacemi poradili. Už to tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
5: Čistá hra Martina Procházky.
2: Čistá hra Martina Procházky může zmínit jeden moment, který se, řekněme, dostal na veřejnost i díky tomu, že jsou sociální sítě, technologie a prostě lecos unikne i do toho veřejného prostoru, by nemělo nebo nemuselo. A týká se to vlastně i těch inovací v tom rozhodcovském stavu.
1: Ano, novinka pro tuto sezonu je taková, že rozhodčí mají mikroport, když chtějí oznámit to, že vylučují hráče, jaké číslo, za jaký prohřešek, vysvětlují posunutou branku, to, jak to dopadlo u videa, tak prostě mluví na celou halu. A to je věc, která se stala ve Vítkovicích, jenomže ve chvíli, kdy rozhodčí Filip Vrba dostal pukem, asi ho to dost bolelo, a já se teda musím přiznat, že když jsem vybíral moment týdne, jo, a zvolil jsem Marka Daňa, tak mě strašně jako hlodalo, jestli bych nezvolil tohle, ale ono to není hokejové, je to sprosté, to přiznejme, proto tam zazní jakési vypípnutí. Stalo se to, že rozhodčí dostal pukem, upadl a tím, jak upadl, tak nejspíš spadl na tlačítko, které spouští ten port, a ve chvíli, kdy upadl, zaznělo Vítkovickou halou toto. Smích a pak potleská, proto mám jako naprosté pochopení a dlouho mě v hokejovém prostředí nic takhle nepobavilo, ještě s tím, jak je to prostě jako z místa upřímné, nahlas a je tomu rozumět.
0: Já s tomu souhlasím naprosto, já jsem se bavil několik minut tím videem, když jsem ho viděl. Vlastně jsem se ho pouštěl několikrát dokola a musím jako říct, že mě to taky bavilo, bylo to super, bylo to v té situaci, ale já jsem rok a půl strávil v Vítkovicích a tohleto slovíčko, který tam prostě běhá po Vítkovicích nebo po Ostravě, celkem běžný a je to jedno úplně, v jaké to je lokalitě, jestli to je ve sportu nebo to je kdekoliv jinde. A oni to prostě tak mají. A bylo to samozřejmě směšný v tom, že nebylo to na celou halu, no, proto to mělo ten efekt toho potlesku a toho smíchu.
1: No, pro fanoušky je to vlastně super, když slyší to, co třeba i rozhodčí, jak komunikují s trenéry, s hráči. A takovým jako průkopníkem těchto drobných skandálů byl, jestli si pamatuješ, Petr Leška, který byl vždycky vysoko v kanadském bodování a jel za rozhodčími, kteří neuznali gól, a on říká: hoši, potřebuji nějaké ty kanadské body, a pak řekl to slovo. A to prostě prolezlo do toho přenosu, byl tak blízko tomu mikrofonu rozhodčího, že i tohle jako vstoupilo do dějin, ale myslím si, že tedy jako Petr Leška má zdatnou konkurenci v téhle hlášce.
2: A že to stane zrovna teda ve městě, kde se tohle slovíčko používá jako nikde jinde jiné slovíčko. No.
0: Skvělá souhra.
2: Ano, krásně. No. A jenom mi řekněte takhle, když jste na těch stadionech, opravdu to třeba pro diváky je takhle i pro novináře zvýšený komfort, když rozhodčí hlásí veřejně nějaké ty výroky?
1: Já myslím, že jo, protože jsou haly, kde je třeba jako strašně špatně vidět na kostku nad ledem. Třeba v Karlových Varech, tam koukáte přes takovou konstrukci a kostka je natočená k vám tou hranou, takže vlastně to máte ve dvou místech, ale ani jedno není vidět úplně dobře. Takže, když je přímý přenos a vy máte zahlásit číslo hráče a tam je chumel 8 lidí a najednou oni vytáhnou jednoho a ty hrubost, a pak to hned řeknou, tak se to hodí. A myslím, že fanoušci to ocení taky.
2: No, tak to je zajímavé. Samozřejmě, já si totiž vybavuju, jak třeba ve fotbale to zaváděli na mistrovství světa, že to působilo směšně, že ti rozhodčí neuměli třeba mluvit anglicky.
1: Tak tady to bylo hned na úvod. No, tak tady to Afričan, který...
2: No, ale mě to působilo strašně roboticky, jako kdyby ty slova ze sebe takhle říkal, tak tady je to přirozenější.
1: After video review.
2: No. Tak v Česku asi to teda dávají, pánové. V pohodě.
0: Dávají to v pohodě, je to fajn, ale problém je, jak říká Franta, pro fanoušky úplně luxusní.
2: Ano, občas se stanou takovéhle momenty, jako tady neboštíku, teda nešťastníku Filipu Vrbovi.
1: Tak prudký puk to nebyl, abychom se dělali neboštíka.
2: Tak raději oslovíme dalšího z posluchačů, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
7: Zdravím vás, tady posluchač Marek. Já, jestli nevadí, že zabrousím do nižší ligy, jestli nevadí.
2: Jdete na to.
7: Probrali za témata. Je to taková suvka, jestli se zaregistrovali někdo z vás, že v Prostějově existují teďka dva druholigové kluby. Je třeba by Prostějov, kteří byli dříve tradiční účastník první ligy a teďka druhým rokem se snaží o postup zpátky s celkem nabitým nadstandardním kádrem. A do toho klub SK Prostějov, ten druhý, se přihlásil do soutěže, odkoupil práva, a takže v jednom městě malém s jedním malým zimákem jsou dva ambiciózní kluby. Mimochodem SK Prostějov taky celkem dobře posílil, hraje tam například i Honejsek, hodně známé jméno, a co na to říkáte? Já si myslím, že nic takového u nás není, že by v jedném městě v nějaké soutěži hokeji existovaly dva kluby s celkem ambiciózními plány. Tak asi tak na to jsem se chtěl zeptat.
2: Děkujeme za zavolání. Tak ten jeden prostějovský klub si pamatuju jako tradiční účastníka té druhé nejvyšší soutěže. Asi tam bude nějaký silný sponzor, ne?
0: No, zřejmě tam budou, no, dva tábory, no. Kteří jsou
2: nebyli v Jindřichově Hradci taky nějaké třeba dva kluby, nebo občas nějaké ty rozpolcené třeba organizace?
0: Ne.
1: Ne, tam byl Vajgard, co se bavuju, ale ne. No. Já pátrám v paměti. Ale přijde mi to jako rarita na takovéhle město.
0: Určitě, já taky si nebavu, že by někde takhle to fungovalo, že by takhle opravdu fungovalo. Nebo i třeba jenom jeden rok, že by to byla zkouška, třeba by nějaký jeden podporovatel, nějakýho skupinka lidí, že by si dali dohromady jeden tým a chtěli by prostě tam toho dlouhějšího rivala trumfnout a prostě přeskočit to, prostě třeba vyjít do té soutěže, ale nikde mi nenapadá žádný takový město, že by takhle měli.
2: Ne, tak to samozřejmě můžeme pro nějakou další třeba čistou hru zkusit vypátrat, ale teda to je shoda náhod, že já jsem včera zrovna pátral po jménech, nebo spíš po utkání, když byla taková ta vyrovnaná série Vítkovice-Hradec, možná se k tomu ještě dneska dostaneme, vzhledem k tomu, co se dělo o víkendu, a zaujalo mě, že právě Rostislav Maroš, kterého si pamatujeme, že taky dlouhá léta hrál extraligu, myslím teď nastupuje právě nebo nastoupil v Prostějově za nějaký ten v nějakém tom duelu třetí nejvyšší soutěže. Ale pojďme tedy, když jsme mluvili o Filipu Vrbovi, ten pískal tedy Vítkovice Karlovy Vary, tak pojďme teď k tématům, která se vážou ke Karlovým Varům, a nejprve můžeme asi soutěžit.
5: Čistá hra Martina Procházky.
2: Protože v naší soutěži v čisté hře Martina Procházky teď můžete vyhrát dva lístky na utkání Karlových Varů v Liberci. Bude se hrát 9. října. Číslo do studia je 221-552-222. A otázka zní, jak se jmenuje brankář Karlových Varů, který teď měl, respektive stanovil klubový rekord v neprůstřelnosti. Jak se jmenuje brankář Karlových Varů, který třeba na jaře marně čekal na nominaci do nároďáku a který teď stanovil ten nový klubový rekord v délce neprůstřelnosti. Jde o lístky na 9. října na zápas Liberec Karlovy Vary. Už nám někdo volá, to jsme rádi. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, tady Martin u telefonu.
2: Martine, vítejte, tak víte, jak se jmenuje?
8: Dominik Frodl.
2: Výborně, gratulujeme, tak se těšte do Liberce na hokej.
9: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotet. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Tak pojďme na Karlovy Vary, Františku, Dominik Frodla a jeho neprůstřelnost.
1: Dlouhá, hodně dlouhá, skončila pro něj nešťastně gólem Michala Teplého z Plzně, gól, který si asi nemůže vyčítat, zvolili jsme ho jako hvězdu týdne, dostal za celý ten týden jediný gól a právě až v tom zápase, ale také se nechal slyšet a byl vlastně rád za otázku nebo připomenutí, že dost velkou roli hrají beci, blokování střel a tak dále, což je v moderním hokeji běžné. Navíc Karlovy Vary skládají tým v podstatě s novou obranou, se stejným útokem, ale tak nějak si to sedá a Frodl na mě jako pořád a vlastně od začátku působí i mimo branku, když se sundá tu výstroj, jako prostě takový pohodář.
0: Já to jenom potvrdím. Já jsem si, že dlouhodobě Dominika Frodla chválíme. Ať to bylo v minulé sezóně, kdy vlastně Karlovy hráli velmi dobře. On podává velmi standardní výkony každý zápas. To se mi nejlíbí, že to nemá žádné velké výkyvy, že prostě opravdu se na něho mohou spolehnout. Když už třeba potom toho má dost těch zápasů, řeknu třeba 10 za sebou, tak Pavel Patra klidu ho dá mu 1-2 zápasy volníčko. Ale pak tam zase jde na takovou tu sérii. Pokud je zdravotně v pořádku, tak má série, kde on tam je prostě jasná jednička. A ten tým mu samozřejmě věří, což je vždycky ten základ, jak se říká, ale přesně říkáš, je tam kombinace celého toho týmu. To znamená obrovská obětavost, disciplína. ti hráči prostě se snaží ten prostor mu tam vyčistit. Já jsem se díval právě na to utkání, kde Sparta nedal ani jeden gól proti Kolínu, tak opravdu ta práce tam je výborná u těch obránců. Oni mu dělají ten prostor, snaží se ten prostor dělat. A pak samozřejmě se musí sejít jedno s druhým a Dominik Frodl ty samostatné nájezdy, střely, které vidí, tak opravdu podává výborné výkony. Takže to je tady ta kombinace.
1: Ale třeba na příkladě posledního zápasu Karlovy Vary dali 4 góly Plzni a vy očekáváte, že bude dávat Černoch, Beránek, Beránek, Černoch. A Černoch sice dal gól, ale takový, že vyhozený puk letěl na zadní mantinel, golman Malík čekal za brankou a od vrat od rolby se puk odrazil před prázdnou brankou a Černoch dal gól, tak ten to měl zadarmo. Ale jinak dávali góly obránce Kočí, Adam Lukošik a mladý Váňa. Takže to, co říkal Jiří Černoch v průběhu sezóny nebo na začátku, že to mají rozložené, tak to prostě jako nějakým způsobem zafungovalo i teď v západočeském derby.
0: Ne to tak, no, tak samozřejmě já si myslím, že si v Karlovy Vary přenesli celkový ten dojem z té loňské sezony, že se dobře cítí jako tým, že prostě mají to tam dobře provozovat, jak ty mladé kluky, tak hráči, kterých jsi zmiňoval, že Černoch s Beránkem a Jiskra tam s nimi hraje velmi dobrý útok, no prostě mají to dobrý a dobře se cítí, takže Karlovy Vary, já když se taky dívám na tu atmosféru v tom týmu, já když vidím pozápasové občas videa, jak Pavel Patera s Milošem Hořavou, jak slaví s tím týmem, tak to je zase něco podobného jako Petrovický. Mně přijde, že tam vnesli do toho týmu takovou tu hráčskou euforii, ale jsou trenéři a ty hráči je berou, že to nejsou jenom trenéři, kteří v fotovkách tam jenom přijdou, pochválí je a jdou pryč, ale oni s tím týmem žijí, že prostě ty emoce tam jsou i z těch trenérů, i z toho celého realizačního týmu a ty hráči to potom v sobě jakoby nějakým způsobem dokáží vstřebat.
1: Měl rád Pavel Patera rozhovory, když hrál hokej?
0: Neměl právě.
1: Tak to platí pořád.
0: To platí pořád, no.
1: Nebo takhle, oni to nejsou rozhovory.
0: No mě nebere ani telefon někdy, takže buď chvídu.
1: Ona je to tisková konference po zápase. On přijde po vítězném zápase z Plzní v derby, vyprodáno, Vary na třetím místě v extralize, prostě super. A on jako tak, no, tak jsme to zvládli a jsme vstoupili do toho zápasu dobře. A
0: to je, když vyjde z té kabiny. On vyjde z té kabiny a tam
1: a někde jako
0: tam
1: má tlačítko,
0: jo, to vypadá, že tam přepne.
1: No.
0: A je takový ty pozice jako no, tak jo, tak dobrý, cítíme se dobře a to je všechno.
1: No,
0: v té kabině, když vidím ty záběry, tak mi přijde, když je jakoby, jak když byl na ledě.
1: Jo, jakože jo, ve svém.
0: Jo, že je ve svém. Že ta kabina prostě jim takhle perfektně funguje a že je ve svém prostředí.
2: No 10 inkasovaných gólů za 7 zápasů, to je vlastně na hokej úplně neuvěřitelná věc a myslím, že to teď někdo na sociálních sítích porovnával i s bilancí třeba prvoligových fotbalových klubů, jako kolik za 7 kol dostali gólu a Karlovy Vary by tam v té tabulce defenzivy byly prostě hodně vysoko. Ale ještě jedno téma, které si připravoval Františku, váže se i k tomu utkání Plzeň v Karlových Varech. Disciplinárka rozhodovala.
1: Disciplinárka zasedla nad faulem Jakuba Jeřábka z Plzně, který v průběhu utkání nebyl potrestaný za zákrok na Jana Bambulu, kterého podkopl u branky a ještě ho vlastně tak jako otočil hokejkou, který měl hodně vysoko. Bambulu už podkopl chlapík, to je takový podkopávací typ Bambula. A my jsme se s Martinem Procházkou shodli, že asi rozumíme tomu rozhodnutí, že se to trestalo i posléze a rozhodčí si toho nevšimli v průběhu zápasu, to bylo trochu zvláštní.
0: Je to tak, jak říkáš. No, rozhodčí tam trochu neviděl, bylo to přes branku. Když se dívám, když jsem viděl rozhodčího, tak on byl po pravé tyčce a souboj byl u levé tyčky, takže tam samozřejmě může dojít zase k tomu, že se jim ztratil z toho úhlu nebo neviděl přesně ten. Ale když jsme se na to dívali spolu zpětně, tak opravdu tam bylo jasně vidět takový to klasický nebrání na vidle, jak tomu říkají hokejci. Jak se říká, prostě přijete hráči, dáte před něj hokejku, trošku dáte nohu za něj a vezmete ho a krásně ho jako naložíte.
1: Takže
0: jako
1: ten hokejista jde nohama vpřed a hlavou vzad.
0: Tak, a krásně ho dáte a lup ho za sebe. Takže je to klasický nebrání na vidle, takže tohle je samozřejmě v pořádku. Hodně se spekulovalo o tom, jestli mě chlapí taky dostat trest na Bambulu, kde došlo taky takovým tomu podraží, ale tady to bylo v nějakém nájezdu. Za mě to byl faul, tam prostě jakoby bylo to cílený, Filip Chlapík mohl být taky klidně potrestaný, klidně na jeden zápas, i kdyby k tomu došlo, když ne, tak tomu nedošlo. Každopádně tady v tomhle případě to bylo jasně prostě zákrok, který byl. Měl být potrestaný.
2: Ano, tak potrestaný tedy nakonec byl dodatečně tím finančním trestem. Další program samozřejmě nabídneme i na Radiožurnálu Sport 8. 9. října, tedy 9. kolo. Připomínám, že v den, kdy Čistá hra je vysílaná premiérově, tak hrají dva české kluby Ligu mistrů Plzeň proti Šeleftého a Liberec proti Fralundě, což teda je tým, který dokázal. Ty jsi, Františku, asi Fralundu možná několika viděl i komentoval, ne?
1: Viděl i komentoval. jsem tam tehdy byl, když tam hrála Sparta v finále Ligy mistrů, o kterém rozhodlo prodloužení, které se hrálo 3-3. Po celé té sezóně se hrálo play-off doma venku, finále na jeden zápas a tehdy jako Michal Řepík, kdyby měl nějakou zbraň, tak si myslím, že by to nedopadlo dobře.
2: Dobře, tak držíme palce českým týmům. Mimochodem Pardubice ve středu hrají v Bordeaux v rámci Ligy mistrů, jak to na mě tak působí jako tak až poeticky. Ale co se týče ještě hokejové extraligy, tak ještě jeden zápas, který bych možná vypíchl spíš dlouhodobou sérii, Hradce Králové s Vítkovicemi. A právě tam jsem se dostával už včera, když jsem si hledal to, jak spolu hráli tu památnou jarní sérii v playoff. To bylo v roce 23 v dubnu, když tam byl ten nejdelší zápas a nakonec si ten jeden kontumovaný kvůli dopingu.
1: Nejdelších zápasů.
2: No a vlastně tam tehdy se datuje poslední vítkovické vítězství v fozovkách za 3 body v podstatě v 60 minutách a od té doby 19krát za sebou to nedokázali a dokonce po té víkendové prohře 2-3 v prodloužení v Hradci, to je 13 zápasů, kdy nedokázali vyhrát ani v nastavení. Tak jenom takováhle šňůra jako s jedním soupeřem, to mi přijde jako taky docela neuvěřitelné, že to prostě jakhle dlouho táhneš tohle, teď to je 3,5 roku v podstatě, že nedokázali porazit Hradec v 60.
0: Evidentně jim nesedí, no.
2: Jako čím to je, ale no, jsou jiné týmy, teď tam bude z té doby třeba 2 hráči, ne, podle mě.
0: No určitě, no.
2: Zná víc, jo, ale... Tak ty jsi měl jakouhle sérii, že jsi jel, nevím, si hrál za Vsetín nebo za Kladno a jel si do Budějic a... Nebo já nevím.
0: No, já nevím, asi to moc jako nějaký
1: Vsetín jste neprohrávali.
0: No, a s Kladnem, když jsem byl na Kladně, tak nevím.
2: No, ne, ale ještě tady jeden zápas vedli 2-0, že jo, tak to si vybavíte, pak to tak otáčeli Hradečtí, jo, že stejně vedeš 2-0 a stejně tu sérii nedokážeš.
1: A to máte pak už jako ale soupeře, že se proti ním bojíte i vést, ne?
0: No, to souvisí s tím i hrát, no, proti, no, protože máte, je stane se tým, který prostě najednou vám nějakým způsobem nesedí. Já si myslím, že my jsme tohleto měli, velmi často jsme mývali Kladno Plzeň, vlastně. To byly vždycky, tam byly obrovské emoce, už jenom při příjezdu na ten stadion, pak po zápase, kdy, ať jsme vyhráli nebo prohráli, tak vždycky tam byly po zápase emoce, myslím, když jsme šli potom třeba do autobusu. Prostě nějak jsme si tady ty dva týmy jako k sobě jako my nevonili, ty fanoušci se neměli rádi, vím, že dřív to bylo prostě hodně vyhecované, emotivní, teďka už tak třeba možná není, ale mnohem líp se nám třeba skladně mizilo třeba do Litvínova, řeknu. To bylo prostě úplně na pohodičku, jakoby, když to řeknu, jednou se vyhráli my, jednou oni, to samý obráci u nás. Ty fanoušci se měli rádi, hodně spolu spolupracovali, ale tady ty moc se jako nemuseli. Takže dobře. To ono to možná souvislo vždycky jedno, no, je to tak, no.
1: Blíží se konec čisté hry, mě by zajímalo, co se dělo v Plzni, když jste vystoupili z autobusu.
0: No, tak si ten pytlík, ten pytel, že ono občas prostě nějaký ty fanoušci do toho strčili, nebo prostě bylo tam, jako, pak už tam musí být ty ochranky, protože nebyli jsme moc v oblibě, vím, že Pavel Patra byl hodně oblíbený u plzeňských fanoušků, protože hodně diskutoval s čími, takže to bylo hodně takový hodně vyostřený. No a celkově, no tak jednou jsme tam vyhráli, tak třeba nebo pak jsme tam vyhráli, takže to se jim taky nelíbilo. Ale no, bylo to takový, no, prostě
2: vyšperkovaný.
0: Nebylo to úplně ono, no. Raději jsme jezdili do Litvínova, to bylo takový příjemnější.
1: Já vím, že když hráli plzeňští teď v Karlových Varech, tak se ozvalo, prosíme sektor hostí, aby 20 minut počkal, než vyklidíme stadion.
0: No.
1: Takže i tam to mohlo být třaskavější, nebýt tohoto hlášení, pokud mu bylo uposlechnuto.
2: Já jsem zvědavý, jak třaskavý bude ten zmiňovaný duel v rámci 10. kola 11. října. Se totiž v Pardubicích neběží pouze Velká Pardubická, ale koná se tam taky duel Pardubice Třinec a to bude, myslím, velké téma taky příští čisté hry, do které věříme zase zavítá František Kuna. Děkuju moc, Františku.
1: Rád, naslyšenou.
2: A těšíme se samozřejmě na našeho milého kolegu, experta a velmi úspěšného hokejistu Martina Procházku.
0: Taky děkuji na slyšenou.
2: Děkujeme vám, milí posluchači, za pozornost. Přejeme příjemný den při poslechu ideálně Radiožurnál Sport a za týden naslyšenou.
10: Čistá hra Martina Procházky.
11: Radiožurnál 11 hodin. Tereza Tomášková pro vás má zprávy.
12: Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a její okolí. Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Judista Karimov vypadl na mistrovství světa v prvním kole. Na dálnici D8 brzdí provoz nehoda u Nové Vsi směrem do Prahy. A bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
10: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
12: Víc než 800 nepilotovaných bojových letounů vyslala Ukrajina v noci na Moskvu a okolí. Úřady v ruské metropoli tvrdí, že se většinu z nich podařilo sestřelit. V Moskvě ale vypuklo několik požárů.
13: Na ruských sociálních sítích se objevily desítky záběrů, na kterých ukrajinské drony úspěšně útočí na ropné sklady ve Volodarsku v moskevské oblasti, kde doteď hoří dva velké zásobníky s ropnými produkty. Jde o největší zásobníky v oblasti. Drony útočily také v Černém moři. V Oděse poškodili jeden z podniků a infrastrukturu, oznámila městská vojenská správa. Drony zasáhly také dvě obchodní lodě v ekonomické zóně Bulharska, a to poprvé. Jedna z nich se potopila a na druhé vypukl požár. Lodě pluly pod vlajkami Toga a Palau. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Údaj předběžně odhaduje Český statistický úřad. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby a třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje Tomáš Jírovec z ministerstva vnitra.
14: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
12: Volby budou tento pátek a sobotu. Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Za necelou hodinu se dozvíme jedno až tři jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince.
15: Nobelovu cenu za fyziku vyhlásí Švédská královská akademie věd dnes předpolednem. Loni si ocenění odnesli tři vědci, kteří zhmotnili kvantovou fyziku na elektronických součástkách. Předvedli například takzvané kvantové tunelování. Ve středu vyhlásí Švédská akademie věd letošní laureáty za chemii. Martin Srb, Radiožurnál.
16: Sport. Judista Chusnidin Karimov prohrál na mistrovství světa v prvním kole s Šamuratovem z Turkmenistánu. Český reprezentant uzbekistánského původu byl přitom v utkání velkým favoritem a prohra byla překvapením i pro trenéra národního týmu Petra Lacinu.
17: Karimov podle toho, jak se ten zápas vyvíjel, jak v tom zápase vypadal, tak vůbec tomu nerozumím, protože to praní nebylo vůbec intenzivní a Karimov je úplně hotovej, nebyl schopen vůbec zvýšit obrátky. Po také vlažnější polovině jsem právě očekával, že to rozjede. Ale on toho vůbec nebyl schopen, tak nevím, co se v jeho organismu děje.
16: Tenistka Linda Nosková vypadla na tisícovkovém turnaji v Pekingu v osmifinále. S Ruskou Alexandrovovou prohrála 2-6 a 2-6. Za malou chvíli rozehraje finálový zápas v Tokiu Jiří Lehečka, utká se s Carlosem Alcarazem ze Španělska. A tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Stále ho trápí problémy s kolenem. Světová jednička o tom informovala na svých sociálních sítích.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D8 u Nové Vsi a komplikace na D1 u Prahy. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona mezi sjezdy na Roudnici a Novou Ves. Na kilometru 21 se srazila dvě auta, blokují jeden ze dvou jízdních pruhů. Zdržíte se 15 až 20 minut v koloně. Dá se sjet na Roudnici na 29. kilometru a objet to po silnici 608. Na D8 dejte pozor taky za Prahou, pokud sjíždíte na Zdiby. Na křižovatce za sjezdem u Zdib je nehoda a okolí se tam ucpává. Na D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz za Mirošovicemi. Na 16,5 kilometru odtahují auta po nehodě v levém pruhu. Zdržíte se asi 10 minut v koloně. Ucpaný je pak i sjezd z D1 na Pražský okruh. Je silný provoz na okruhu ve směru do Plzně. Jak od Prahy, tak od Brna se chvilku zdržíte před sjezdem na okruh. Na D1 komplikace taky u Brna, konkrétně na výjezdu z Brna směr Ostrava. Nejdříve nehoda na 210. kilometru v levém pruhu a pak ještě zúžení na 213. kilometru. V součtu se zdržíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
20: 11 hodin 5 minut, příjemné dopoledne všem, kteří posloucháte úterní radiožurnál Sport. Je 6. října, jsme moc rádi, že svůj čas trávíte v naší společnosti. České barvy na mistrovství světa dráhových cyklistů v Šanghaji bude hájit 12 reprezentantů. Ve hře budou nejenom medaile ze světového šampionátu, ale taky první body do žebříčku pro zajištění účasti na olympijských hrách ve Spojených státech amerických v Los Angeles za 2 roky. Šampionát v Číně se uskuteční od 14. do 18. října. Nominaci s vás zveřejnil na svém webu.
18: Radiožurnál Sport
21: a Karel Janů.

0: Skupina Stereophonics vám přeje krásný den a my se přidáváme ze studia Radiožurnálu Sport. Po druhé v kariéře se letos na start Velké Pardubické postaví žokejka Lenka Neprašová, která bude v neděli v sedle Sakamira. No a ráda by navázala na Martinu Růžičkovou, která před 12 lety jako poslední žena dokončila slavný překážkový dostih. Historicky bychom ve startovních listinách slavného překážkového dostihu hledali ženy jen velmi obtížně, ale v roce 1937 jedna taková dokonce Velkou Pardubickou vyhrála. A právě Latě Brandisové je věnovaný další díl seriálu o výjimečně těžkém krosu na pardubickém závodišti.
1: Dobrých 40 000 diváků, kteří zaplnili závodiště, dočkalo se příjemného překvapení. Nejenže těžký dostih přinesl cenný úspěch československým barvám, jeho vítězem stala se poprvé ve víc než 60-leté historii závodu žena.
2: Přibližoval ve vysílání československého rozhlasu legendární reportér Josef Laufer vítězství domácí dvojice na pardubickém závodišti.
1: Slečna Lata Brandisová na koní Norma ze stáje Zdenka Kinského zvítězila v poli 15 vybraných koní a zvítězila dle soucovského výroku lehce.
2: Po třech letech, kdy ve Velké Pardubické dominovali jezdci nacistického Německa, se tak na podzim 1937 stala Brandisová národní hrdinkou. První žena ve slavném překážkovém dostihu přitom měla cestu k závodění i přes šlechtický původ velmi složitou.
3: Nikdo nevěděl, kam jí má zařadit, tak všetně mužů nemohla být a tak se ptali na anglickém jockey klubu, jestli vůbec jako žena třeba jezdit dostihy smí. Takže přišla tenkrát teda kladná odpověď, že ano, ale bude mít vlastní šatnu. Jo. Tak to jsou takový dneska úsměvný historky, ale tenkrát to byl vlastně problém, kvůli kterému by třeba ani nemusela startovat.
2: Vypráví Martina Růžičková. Na svůj triumf už pak Lata Brandisová kvůli válce nenavázala a další rána pak přišla po komunistickém převratu.
3: V 52. roce, když potom na ně byla uvalená nucená zpráva, protože tatínek paní Laty se přihlásil k češtví, tak jim všechno sebrali, ten zámeček v Řice, kde ona vyrůstala. A ne, že jen, že to sebrali, to samozřejmě zničili, že jo, bolševici.
2: Přidává Martina Růžičková, která před lety napsala námět na scénář k zatím nenatočenému filmu o zatím jediné vítězce Velké Pardubické Latě Brandisové. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

budeme přidávat, no a vstupenky najdete přes naše internetové stránky, ale já chci pozvat taky na tenhle čtvrtek, protože to Pavel Horváth bude znovu živě tady v červeném studiu Radiožurnálu Sport a jeho hostem bude Petr Janda, tak si teď můžeme symbolicky zahrát olympiky.

0: vypadá.
1: Judista Husnidin Karimov vypadl na mistrovství světa v Baku hned v prvním kole. Český reprezentant sice nad Šamoradovem z Turkmenistánu vedl, ale jeho chvat rozhodčí odvolali. A následně si soupeř připsal bodovanou techniku a Karimova vyřadil. Nejen o zápase si s trenérem Petrem Lacinou povídal Petr Kadeřábek.
2: Velmi překvapivá prohra českého reprezentanta.
3: No určitě, Karimov podle toho, jak se ten zápas vyvíjel, jak v tom zápase vypadal, tak vůbec tomu nerozumím, protože to praní nebylo vůbec intenzivní a Karimov je úplně hotovej, nebyl schopen vůbec zvýšit obrátky. Po také vlažnější polovině jsem právě očekával, že to rozjede, ale on toho vůbec nebyl schopen. Tak nevím, co se v jeho organismu děje. No, v tom začátku byla škoda, udělal pěknou sojnáge, Turkmen to sice kontroloval, ale upadl dle mého názoru u toho na záda. Nicméně video rozhodčí si to určitě pustili několikrát, takže těžko říct. No a pak Turkmen dokázal skórovat juko na rozdíl od Karimova a po zásluze vyhrál.
2: Mohla se na tom výkonu Husnidina Karimova projevit právě ta neuznaná, na poprvé bodovaná technika?
3: Nemyslím si. Nemělo by se to stát, to se prostě stává normálně a ten závodník se pere dál, ale jak jsem říkal, on se nebyl schopen prát, tak úplně tomu nerozumím.
2: Tady se asi bude teď zkoumat to, jak byl vlastně fyzicky připraven na mistrovství světa.
3: Tak on je fyzicky na tom velice dobře, ale spíš co tam zahrálo další roli, nevím.
2: Další česká naděje bude Renata Zachová. Dá se teď s pohledem na to, jak jsme viděli Terezu Bodnárovou, teď výkon Karimova predikovat, kam by mohla dojít?

0: Renata.
1: Papírově by měla dojít do třetího kola, myslím si, že by měla, pokud podá prostě dobrý výkon, standardní, tak by měla dojít do třetího kola a tam už je těžké predikovat, jaká soupeřka tam vyleze, pak se může dít cokoliv samozřejmě. A uvidíme, jak se bude prezentovat právě v těch prvních dvou kolech. První má slabší Lichtensteinku, pak už to bude horší, nepříjemná Španělka a Španělé se zrovna včera prezentovali velice kvalitními výkony a
2: byli brali ve finále jak mužů, tak žen.
1: Brali tři medaile dokonce. Takže možná jsou na tom dost dobře, ale myslím si, že Španělka na Renatu nebude stačit.
2: Zve na utkání Renaty Zachové hmotnostní kategorii o 63 kg trenér Petr Lacina z Baku, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

skupině Verve v 11 hodin 26 minut v úterním radiožurnálu Sport. Rychlý pohled na dva tenisové zápasy, které nás zajímají. Osmifinále na turnaji v Pekingu v Číně hraje Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Aktuálně dá se říct, že vrcholí rozhodující třetí set. Ten první získala česká hráčka poměrem 7-5. V tom druhém ale byla výrazně lepší Japonka, která ho získala 6-1. Aktuálně stav 4-4 podává Karolína Muchová a je to 30 obě při jejím servisu. No a Jiří Lehečka už rozehrál finálový zápas v Tokiu proti Carlosi Alcarazovi a vstoupil do toho duelu lépe, protože má výhodu jednoho breaku a vede aktuálně 3-1.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré dopoledne vám přejeme i v 11.30. Teď zprávy Radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
3: Posádka lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná, oznámil to rumunský premiér Rumen Radev. Útok na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Druhé plavidlo začalo po zásahu hořet. Posádku se podařilo evakuovat. Půlroční vězení za provozování nelegálního domova pro seniory pro ženu z Ivančic platí. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního nedělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest nebo domácí vězení. Na Slovensko přijede v listopadu na summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář slovenského prezidenta. Setkání představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska začne 4. listopadu. Hlavním tématem bude podle Bratislavy rozšiřování Evropské unie. V Turnově se dnes poprvé otevře nová městská knihovna při komentovaných prohlídkách. Moderní čtyřpatrová budova ve Skálově ulici stála 115 milionů korun a nahradí starší budovu, která už nevyhovovala. Knihovna měla být otevřená už na začátku září, vyplavil ji ale přívalový déšť a byly nutné opravy. V běžném provozu bude knihovna od zítřka.
0: Sport.
3: Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hat-trick na Tomíčkově memoriálu nezískal. Po triumfech v letech 24 a 25 skončil na stadionu na Markétě druhý za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec vyhrál v neděli zlatou přelbu v Pardubicích a v Praze ovládl všech pět rozjížděk. Poprvé prohrál až ve finále.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Brna a taky u Prahy. Na dálnici D1 čekejte komplikace na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Nejdříve je tam nehoda na 210. kilometru. U sjezdu na Slavkov v levém pruhu odtahují dvě auta po nehodě. No a pak je ještě zúžení na 213. kilometru. Tam pracují silničáři. Zdržíte se dohromady 10 až 15 minut. Na dálnici D1 komplikace taky na příjezdu do Prahy z Brna. Na 16,5 kilometru. V levém pruhu čeká poslední auto po nehodě na odtah a dojíždí se do krátké kolony. Ucpaný je pak i sjezd na Pražský okruh z dálnice D1, to je zhruba 11. kilometr. Na okruhu směrem na Plzeň je zúžení u Jesenice a kamiony tam často stojí. Fronta se vytvořila už z dálnice D1. Osobním autem na Plzeň lepší teď po jižní spojce. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Připomenout bohatou historii tuzemského parasportu to má za cíl paralympijský den. Poprvé se slavil v loňském roce, podruhé tedy právě dnes. Kromě jiného má vyjádřit respekt k výkonům handicapovaných sportovců.
1: Pro nás je to ohromně důležitý, ale jsme na začátku té dlouhé cesty, takže jak v loňském, tak v letošním roce to připomínáme hlavně pomocí médií, pomocí nějakého vizuálu, ale v příštím roce už máme naplánovanou nějakou větší akci.
2: Připomněl generální sekretář Českého paralympijského výboru a zároveň průkopník parakanoistiky Miroslav Šperk. Popisuje, jak vlastně vznikla myšlenka na paralympijský den.
1: Ta myšlenka se zrodila už možná před více lety, ale konečně jsme to uvedli v život, máme z toho radost. A proč se to vlastně děje? No, chceme poukázat na to, že paralympijské hnutí tady je. Chceme připomenout a využít toho dne na připomínku a oslavu úspěchu českých paralympioniků. No a proč je to 6. října? No, je to proto, že se v ten den narodil otec parasportu v Čechách, pan Vojmír Srdečný, který vlastně opravdu byl úplně u zrodu myšlenky paralympijských her a my velmi rádi připomínáme, že to bylo i dříve nežli takzvané stokmendevilské hry.
2: Těch úspěchů byla jen přes léto celá řada. Namátkou plavec David Kratochvíl na mistrovství Evropy v Turecku získal 5 zlatých a 1 stříbrnou medaili. Cyklista Patrik Jahoda se stal mistrem světa v časovce. Tomáš Pešek například ovládl mistrovství světa v parasportovní střelbě v Koreji i za podpory rezortního sportovního centra Agitos.
3: Jo, opravdu člověk se může soustředit na ten svůj sport a řeší, jestli může nebo nemůže, jestli půjde do práce, nepůjde. Jo, může se tomu věnovat naplno a naplánovat si jako líp tréninky. Tím, že mám vlastně 4 disciplíny, tak si to můžu rozplánovat líp, než když jsem chodil do práce a pak jsem to dělal ve volných chvílích.
2: Mezi absolutní světovou špičku se řadí také čeští parastolní tenisté. Vedle Jiřího Suchánka to platí o Petru Svatošovi, který se může dnes spolehnout na opravdu profesionální podmínky pro přípravu.
4: Je to něco úžasného. Vlastně se už můžeme teďka měřit se všema top státama na světě, vlastně co se týče podpory přípravy a vlastně profesionalizace sportu, takže to je obrovský krok dopředu a hrozně velká věc pro celý český parasport.
2: V parasportu rozhodně bude na co navazovat i v případě vrcholných akcí, které se připravují. Od 18. do 24. října například Nymburk přivítá světový turnaj v parahokeji a příští rok se vrátí do Ostravy mistrovství světa v tomto sportovním odvětví. Parasportovci čekají také další vrcholy. Pokračuje Miroslav Šperk.
1: Ano, 100% bude na co navazovat. Mistrovství světa v parahokeji, ale také po delší době mistrovství světa v atletice. A my furt věříme v naší královnu sportu, že určitě tam získáme nějaký cenný kovy. Takže určitě je o co bojovat. No a samozřejmě nějaký probíhá už ve spousta sportech a v některých teprve začne jako nominace na paralympijské hry 28 do LA a my doufáme a věříme v rekordní výpravu.
2: Zkrátka právě příští rok bude pro sportovce s handicapem s ohledem na paralympiádu v roce 2028 velice důležitý.
1: Myslím si, že pro většinu sportu je jeden z nejdůležitějších. Samozřejmě hodně sportů tvoří žebříčky už od letošního roku, ale třeba atletika a plavání budou o ty kvóty bojovat hlavně v příštím roce.
2: Uzavřel Miroslav Šperk téma paralympijský den. Pavel Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Po skupině Roxette v 11 hodin 44 minut se v úterním radiožurnálu Sport znovu pojďme podívat na to, jak se daří dvěma českým tenistům, kteří aktuálně válčí na té asijské části túry. Tak Karolína Muchová, ta už dokonce měla matchboly proti Naomi Osakové, ale využít je nedokázala. Zatím se stále hraje ten rozhodující třetí set jejího osmifinálového souboje s Naomi Osakovou. Česká tenistka ale je na tom pořád o trošku lépe než její soupeřka. Aktuálně tedy v rozhodujícím setu vede 6-5 a podávat za chviličku půjde znovu Naomi Osaková. Když se z Pekingu přesuneme do Tokia, tak tam už probíhá finálový duel. Jiří Lehečka, jak už jsem říkal, do něj vstoupil lépe, dokázal Alcarazovi sebrat podání a vedl s výhodou breaku, to už ale neplatí. Aktuálně je srovnáno na 3-3. Španělský tenista na servisu a navíc vede 40-0.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: dnešní odpolední rozhovor bude na Radiožurnálu Sport z hokejového prostředí. Respondentem byl 23-letý útočník Jan Slanina, který loni v září přerušil ze zdravotních důvodů svoji kariéru. Během 2 let prodělal otřesy mozku, operaci nádoru na páteři a další následné zákroky. A rok a půl hokej nehrál.
1: Přišli bolesti a nešlo to dál. No. Hlava jo, ale to tělo prostě už nechtělo. Byl jsem na operaci s kyčlí, to byl taková prvotní zákrok a pak už se to jenom jsem objížděl fyzioterapeuty a dá se říct, že hodně dlouho jsem pracoval právě s fyzio, než vlastně jsem mohl jít do nějaký zátěže a dejme tomu 3-4 měsíce to zabralo, tahle procedura. Obíhal jsem doktory a tady ty věci, takže to chtělo čas, ale věřil jsem v to, že se vrátím.
2: Vypráví o svých zdravotních trablích odchovanec Plzně hokejový útočník Jan Slanina. Ten teď obnovil svou kariéru ve druhé lize v Prostějově, ale rok a půl byl úplně bez hokeje a v hlavě měl i variantu úplného konce, i když si ji nechtěl připouštět.
1: Byl jsem připravený úplně na všechno, zkusil jsem si, dá se říct, normální práci a tady ty věci. Dělal jsem na stavbě, tam se natáhnete a do toho ještě posilovna, pak vlastně po práci, takže tohle mi dalo hodně. Žil jsem úplně normálně a tohle je jenom takový bonus pro mě. Člověk se nesmí jako litovat, když se to tak vezme, je to ne normální věc, ale prostě musí se k tomu postavit čelem a naštěstí já jsem to měl dobrý, takže super, no, za mě.
3: Na druhou stranu asi bojovnost máte trošku v rodině, protože brácha boxuje, tak taková ta krev bojovníka ve vás koluje taky.
1: Jo, my jsme trošku odlišní, já jsem bojovník zase v jiných věcech a bratr tento řeže fyzicky, jo, takže určitě tam něco je.
2: Celý rozhovor s hokejistou Janem Slaninou uslyšíte dnes po 17. hodině na Radiožurnálu Sport. Adam Kodét, Radiožurnál.

0: fotbalová Liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině Ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýma týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Radiožurnál je 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
2: Desítky voličů na Ostravsku dostali hlasovací lístky i s kandidáty z jiné obce. Jsou tedy neplatné.
3: Jsou poučeni už i místopředsedové a předsedové volebních místností, že se to občanům bude i říkat předtím, než budou volit.
2: U Bulharska zasáhly drony 2 obchodní lodě. Jedna se potopila a posádka je nezvěstná. Česká fotbalová reprezentace večer v Lize národů nastoupí ve Wembley proti Anglii.
4: Je to krásný, neuvěřitelný stadion, ale pro nás je nejdůležitější, co se stane na hřišti.
2: Kolona popojíždí na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště a bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Volby do Senátu a vedení obcí začnou za 3 dny. Nejpozději dnes musí voliči dostat domů hlasovací lístky. Desítky chybných sad ale podle zjištění Radiožurnálu dostali lidé na Ostravsku.
6: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
3: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
6: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise, pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
7: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
6: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat, přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
8: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
6: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Německá policie zadržela bývalého šéfa spolkové zpravodajské služby Augusta Hanniga pro podezření ze špionáže. Hanning vedl rozvědku BND do roku 2005. Podle generálního státního zastupitelství měl ale i po odchodu z funkce dál od bývalého spolupracovníka dostávat za úplatu přísně utajované informace. Hanning pak údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií nešlo o Rusko. Drony potopily obchodní loď ve výlučně ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iljany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva.
9: Na dvojici lodí zaútočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně 2 zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil 2 lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už 5. rokem. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Evropská unie odloží účinnost nařízení o metanu. Souhlasí s tím Evropská komise, řekla to její předsedkyně Ursula von der Leyenová na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima.
10: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že nachystané slučování potřebují dostatek času.
11: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
11: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na ní už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
13: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
11: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Ve Francii od rána znovu protestují studenti středních škol. Na odpoledne plánují i velkou demonstraci v centru Paříže. Policie chystá přísná bezpečnostní opatření. Od začátku protestů před 3 týdny utrpělo zranění přes 200 studentů a víc než 700 policistů.
14: Asi 200 studentů brzy ráno zablokovalo vjezd a vchod do školy v centru Paříže, aby zabránili výuce. Ke škole přišli i někteří učitelé a rodiče, kteří dohlíželi na to, že se k protestům nepřipojí výtržníci. Středoškolákům vadí přeplněné třídy nebo nabité rozvrhy. Gymnazistka Eva kritizuje taky netransparentní systém přihlášek na vysoké školy. Eva přišla taky proto, aby vyjádřila podporu studentům z pařížských předměstí, kteří protesty před 3 týdny odstartovali. Ministr školství Edouard Geffrey ve francouzské veřejnoprávní televizi řekl, že požádal školy, aby mu do 8 dní řekli, kolik chybí učitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: V Brně začal mezinárodní strojírenský veletrh. Své technologie a výrobky tam představuje 1400 firem z celého světa. Návštěvníci letos uvidí hlavně novinky z robotiky, umělé inteligence nebo automatizace výroby. A přímo na místě je reportérka Hana Novotná.
15: Tady v areálu brněnského výstaviště už jsou tisíce návštěvníků. Například právě tady v pavilonu P si můžou prohlédnout obráběcí stroje nebo humanoidní roboty, kteří pomocí senzorů a kamer umí rozpoznat vhodné díly. Kromě toho tu firmy představují taky robopsy, drony nebo chytré brýle, které umí překládat. Návštěvníci můžou dorazit autem a zaparkovat přímo v areálu nebo přijet posilovými spoji městské hromadné dopravy. Například přímo k hlavnímu vchodu výstaviště jezdí tramvajová linka 1. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Nobelovou cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Hansen. Výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum elementárních částic neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun.
5: Sport.
16: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
17: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramářem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytl hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
16: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A tenista Jannik Sinner už v roce 2026 žádný turnaj neodehraje. Naposledy se na kurtech představil ve Wimbledonu, který ovládl. Kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem teď ale předčasně ukončil sezónu. Aktuální světová jednička o tom informovala na sociálních sítích.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 u Brna, taky u Prahy. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Na 213. kilometru je zúžení a fronta od sjezdu na Slavkov zabere asi 10 minut. Na D1 pozor taky u Prahy. Ucpává se sjezd na Pražský okruh ve směru na Plzeň, a to v obou směrech. Na okruhu je omezení u Jesenice. Kolony tam jedou pomalu a stojí to už z dálnice D1. Ve směru z Prahy od Průhonic a z Brna zhruba od 15. kilometru. Na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru zasahují hasiči za sjezdem na Pihel. Srazila se tam dvě auta a tvoří se kolona hlavně ve směru od Lípy do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Tolik zprávy.
19: 12 hodin 10 minut, příjemné úterý 6. října přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Karolína Muchová postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Japonku Naomi Osakovou nakonec porazila 7-5, 1-6 a 7-6, když využila matchball s pořadovým číslem 9. Pojďme ještě u tenisu zůstat, protože samozřejmě souběžně sledujeme taky už finálový duel, který se hraje v japonském Tokiu. Jiří Lehečka tam aktuálně válčí s Carlosem Alcarazem už v tiebreaku prvního setu. Český hráč v tuhle chvíli ve zkrácené hře vede 4-3.
5: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: České fotbalisty čeká poslední zápas aktuálního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti domácí Anglii, které před týdnem v Edenu podlehly 0-2. Do reprezentační sestavy by se večer v Londýně mohl vrátit Vladimír Coufal.
1: Los teď mezi kapitány Luka Modrič a společně s ním Vladimír Coufal.
2: Úvodní duel s Chorvatskem zkušený obránce odehrál celý a při absenci stopera Krejčího tým navíc vedl jako kapitán. Utkání s Anglií a ve Španělsku už ale Vladimír Coufal vynechal a kvůli problémům s kolenem vůbec nebyl v nominaci.
3: Chtěl jsem už vlastně hrát ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít úplně do nějakého nutného risku. Po zápase s Chorvatskem jsem dostal injekci do kolena plazmu a zlepšovalo se to každý den a jsem udělal další plnohodnotný trénink a všichni, kdo mě trošku znají, tak ví, že já jsem schopný jít do velkého risku s tady tímhle a buď se to povede nebo ne.
2: Řekl na tiskové konferenci před zápasem ve Wembley Vladimír Coufal. Obránce Hoffenheimu vyhlíží speciální duel. Před angažmá v Německu hrál totiž 5 sezon Premier League za londýnský West Ham. Coufal.
3: Je to jako být zpátky doma zase po dlouhé době. Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, leta jsem proti ním nastupoval a obecně mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
2: Angličané se na souboj s Čechy naladili tím nejlepším možným způsobem. Minulý týden v sobotu deklasovali v Rijece Chorvatsko 7-0 a svému soupeři uštědřili nejvyšší porážku v historii.
3: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
2: Zdůraznil reprezentační obránce Vladimír Coufal, který zmínil i chorvatského útočníka Kramariče, svého spoluhráče z Hoffenheimu. Utkání Anglie Česko začne na stadionu ve Wembley ve 20:45 českého času, stejně jako přímý přenos na této stanici. Z Londýna Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: skupině Scorpions ve 12 hodin 21 minut v úterním radiožurnálu Sport se znovu pojďme zabývat tenisem. Finálový turnaj v Tokiu pokračuje, mužský turnaj samozřejmě. S českou účastí Jiří Lehečka bohužel ztratil první set se Španělem Carlosem Alcarazem ve zkrácené hře 4-7. Duel pokračuje druhým setem, stav je v něm zatím vyrovnaný 1-1 a taky 15-15 při servisu českého tenisty.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenalu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Lety na veletrhu v Lipsku.

0: 60 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkovací látka proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi se pohřešuje. Premiér země Rumen Radev označil útok za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Prodej nových osobních aut v Česku za 3/4 meziročně vzrostl o 2,4% na 187 tisíc vozů. V září přitom bylo registrováno 19 tisíc vozidel. To je oproti loňskému září pokles o 10,5%. 3/4 všech osobních vozů nakoupily firmy, zbytek soukromí zákazníci. Dnes o tom informoval Svaz dovozců automobilů. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámila to na síti X. Důvodem jsou úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize tak potvrdila dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě budoucího financování zruší některé pořady. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce poplatky za Českou televizi a Český rozhlas nahradit příspěvky ze státního rozpočtu. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. Využila až 9. matchball. Vypadla naopak Linda Nosková, která ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Hrát bude ještě Nikola Bartuňková. Čeká jí zápas s Rakušankou Krauzovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Prahy a taky u Brna. Na dálnici D1 čekejte kolony u Prahy. Je ucpaný sjezd z D1 na Pražský okruh směrem na Plzeň. Na okruhu je tam omezení u Jesenice a kamiony jedou pomalu. Stojí to až na dálnici D1. Na D1 ve směru do Prahy pak pozor taky u sjezdu na Chodov. Na kilometru 2,5 se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta. Na místě policisté pohybují se ve vozovce a vypočuje se. Na D1 kolony taky u Brna popojíždějí na výjezdu z Brna směr Ostrava. Tam je zúžení na 213. kilometru a postojíte asi 10 minut od sjezdu na Slavkov. Na silnici 68 u Jablunkova začala rozsáhlá oprava vozovky. Mezi Jablunkovem a hranicemi se Slovenskem se na třech místech projíždí kyvadlově a kolony jsou tam dlouhé v obou směrech. Osobním autem jeďte po staré silnici, ta je volně průjezdná. Na silnice 9 se ucpává na příjezdu do Nového Boru z České Lípy. Za odbočkou na Chotovice se srazila dvě auta. Její větší kolona je tam ve směru z Lípy asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Pardubičtí basketbalisté před sebou mají velký večer. Ve 20 hodin rozehrají premiérové utkání v Lize mistrů v historii klubu. Na úvod evropské pohárové soutěže je čeká souboj na palubovce italské Reggiany. Rozdíl v rozpočtu i síle klubu je obrovský. Východočeši ale chtějí udělat všechno pro to, aby měli šanci uspět. Rozhodně se nejedou jen zúčastnit a zjistit, jaké to je hrát Ligu mistrů.
1: Pro Pardubické bude dnešní zápas výjimečný, a to proto, že v soutěži se představí vůbec poprvé. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar vnímá, že hráči se na Ligu mistrů hodně těší.
2: Cítím nějaký větší natěšení, co týče hlavně zahraničních hráčů, tak si myslím, že pro ně je to opravdu speciální, protože to je soutěž, na kterou oni se těšili už během toho loňského roku a oni mají rádi tady ty výzvy, takže i u nich zejména je vidět opravdu trošku jiná nálada než normální to běžný provoz.
1: A dobře ví, že basketbal na této úrovni se bude od té ligové hodně lišit.
2: Že to bude obrovský všechno v rychlém tempu. To, co nám jako možná vychází v české lize, tak budeme se udělat všechno dvakrát líp a dvakrát rychlejš, tak aby tam to vycházelo i proti takovému soupeři.
1: I když pardubičtí vnímají, že síla Reggiany je velká, tak taky ale vědí, že s kvalitou soupeře může růst i vlastní výkon.
2: Loňská finálová série nám ukázala, že ono se člověk, pokud na to má potenciál, tak se dokáže tomu kvalitnějšímu soupeři vyrovnat postupem času. Já doufám, že nám to nebude trvat moc dlouho a že to stihneme během toho zápasu.
1: Pardubičtí už několikrát ukázali, že i když se jim herně tolik nedaří, tak tým má velkou vnitřní sílu, která už několikrát byla víc než třeba úspěšnost při střelbě.
2: Já osobně jsem rád, že moje premiéra jako head coache v Lize mistrů je právě tady s tím týmem, protože to je tým, který má, si myslím, velkou duši, která někdy může soupeřit s větším basketbalovým talentem a zkušeností, což má náš soupeř.
1: Italové za sebou v nejvyšší domácí soutěži mají dva zápasy a oba prohráli. To ale pro souboj s českým týmem nic neznamená. Pardubický kouč popisuje, na co bude třeba dát si pozor.
2: Musíme samozřejmě omezit ztráty, protože jakákoliv ztráta na takovýhle úrovni bude tedy potrestaná soupeře hrozně fyzicky, takže budeme bojovat na rozkoku. Určitě budeme mít možná i problémy v útoku se prosadit z nějakých jednoduchých akcí, protože opravdu ta obrana Italů je výborná, ale jak jsem říkal, my se na to musíme co nejrychleji adaptovat a nemyslet na to, že hrajeme Ligu mistrů, hrajeme normální zápas a snaží se to nejlépe uspět.
1: Řekl před premiérou v Lize mistrů hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Utkání začíná na palubovce italské Reggiany ve 20 hodin. Z Pardubic Otaku Twirt, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tears for Fears, 12 hodin 45 minut, příjemné úterý 6. října přejeme ze studia jediného čistě sportovního rádia v Česku o pořádání olympijských her v roce 2036. Zatím mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko, oznámil to Mezinárodní olympijský výbor. Další uchazeči se můžou přihlásit do konce října. Nás teď bude ve vysílání Radiožurnálu Sport znovu zajímat tenis a znovu se alespoň takhle telegraficky podíváme do Tokia, kde už se hraje finále turnaje s českou účastí. Jiří Lehečka v tuhle chvíli podává ve druhém setu na prodloužení svého zápasu s Carlosem Alcarazem, protože připomeňme, byl to španělský tenista, který vyhrál první set v tiebreaku 7-6. Aktuálně Španěl v druhém setu vede 5-3, ale Jiří Lehečka, který servíruje, teď vede 40-30.

0: Český judista Husnidin Karimov vypadl na mistrovství světa hned v prvním kole kategorie do 73 kg. Na Juko ho porazil Šamudarov z Turkmenistánu. Fanoušci českého juda se mohou učit další jméno. Tereza Bodnárová vybojovala na šampionátu v Baku 9. místo, tak vysoko se před ní nikdo z jejího mateřského klubu v Příbrami nedostal.
1: Tak je to něco úplně neuvěřitelného. Hlavně ten tep na těch hodinkách je něco strašného, takže jsem rád, že na týždňce dole nejsem, ale nahoře v tom publiku je to chvílema ještě horší.
2: Říkal klubový trenér Terezy Bodnárové Tomáš Straka, který sledoval na tribuně arény Hejdara Alijeva svoji svěřenkyni v souboji proti judistkám z první světové dvacítky. Nabízí se tak otázka, jak se dá v Příbrami vypiplat takový talent.
1: No, to je spíš otázka pro Terku a sama ví, jak obrovský množství dřiny a odříkání to je.
3: Jak se to dělá?
4: No, to je taková těžká otázka. Já sama se snažím ten svůj talent a potenciál vybrousit do toho nejlepšího diamantu a doufám, že se mi to povede právě směrem k té olympiádě.
2: Říká Tereza Bodnárová, které se start olympijské kvalifikace nebývale podařil. Jen za poslední dva turnaje získala víc bodů než za předchozí rok. Stoupá žebříčkem i proto, že si jí konečně vyhýbají zranění a naučila se žít a sportovat i s astmatem nebo alergií na celou řadu potravin.
1: Je to čistě o vůli. Terkio, ona má obrovský talent, ale ty negativní věci, které ji potkávají jakoby v tom životě, v té životosprávě, tak dokáže přetavit v tu obrovskou vůli. A v ten sen si jít zatím.
3: Je to sen?
1: I váš. Samozřejmě. No samozřejmě, jednoznačně.
2: Tereska Bodnárová teď má ruce v dlaních a trošku se zasnila. O čem pak?
4: No a o té olympiádě, protože zatím je to opravdu, je to sen a ještě spousta práce a budu se snažit zlepšovat každý turnaj a uvidíme, kam to povede.
2: Říká Tereza Bodnárová, která se 9. místem na mistrovství světa olympijskému snu výrazně přiblížila. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Narovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Narovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je s vámi i ve 13 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
2: Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam materiály hnutí ANO. Jižní Korea zlikvidovala další minové pole, které na její území instalovala KLDR. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Wembley proti Anglii. Po nehodě je kolona na dálnici D1 na výjezdu z Brna na Vyškov. A bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotografie propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
4: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
5: Tohle to do školy nepatří, že jo? Ale útočit na potenciální voliče ve školce.
4: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
6: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
4: Lídr ANO Petr Šlov uvedl, že k umístění materiálu došlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Komunální volby budou v pátek a v sobotu. Ve třetině okresků budou lidé hlasovat i o budoucím senátorovi. Jihokorejská armáda zlikvidovala další minové pole na hranici s KLDR. Podle Soulu byly miny už na území Jižní Koreje a severokorejská armáda je tam umístila s cílem zranit nebo zabít jihokorejské vojenské hlídky. Nášlapné miny před několika dny těžce zranily 3 vojáky.
7: Jihokorejský ministr obrany Kang Sin-chol neupřesnil, kolik severokorejských protipěchotních min tentokrát Jižní Korea zlikvidovala, ale podle vyšetřovatelů je tam severokorejská armáda položila v září loňského roku. Jihokorejská opozice volá po razantní odpovědi, která by Severní Koreu přinutila přiznat odpovědnost a omluvit se za zranění 3 jihokorejských vojáků. Vyznačení bezmála 300 kilometrů dlouhé korejsko-korejské hranice je na některých místech už nejasné a Jižní Korea dlouhodobě volá po nových jednáních, která by problém vyřešila. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
2: Nedostatek vlakových souprav City Elephant už druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze. České dráhy dnes hlásí výpadek 8 těchto jednotek. Včera to bylo víc než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
8: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
9: Sport. České fotbalisty čeká poslední utkání úvodního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině si zahrají ve Wembley proti Angličanům a domácím budou chtít oplatit porážku 0-2 v Edenu z minulého týdne. Na předzápasový trénink dorazil i Tomáš Souček, který teprve nedávno doléčil zranění a v aktuální nominaci chybí. O záložníkovi West Hamu mluvil jeho někdejší klubový spoluhráč obránce Vladimír Coufal.
10: My jsme se Soukem v pravidelném kontaktu, takže já jsem věděl, jaký on dělá pokroky se zraněními, jestli ho něco bolí nebo takhle. Bylo fajn ho pod mistrovství světa poprvé vidět, protože jsme už to plno nestihli. Mám radost, že už je zpátky na hřišti, že odehrál zápas, že se mu daří a myslím si, že ho všichni rádi viděli, což je fajn.
9: Duel Anglie-Česko si od 20 hodin na 45 minut našeho času můžete naladit v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenistka Karolína Muchová porazila v dramatické třísetové bitvě Japonku Osakovou, když využila 9. matchball a postoupila do čtvrtfinále pekingského turnaje série Masters. Linda Nosková vypadla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 za Brnem, na devíce u Nového Boru i 13 za Stráží. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov-Ostrava čekejte kolonu za Slatinou z 202. kilometru, vleče se kolem 10 minut za nájezd z Ostravské. Na 204. v levém pruhu vyšetřují srážku dvou osobních aut. A o kousek dál potom za sjezdem na Slavkov se jede pomaleji přes omezení mezi kilometry 212 a 214. Tam už jinou nehodu dořešili, takže zdržení už není dlouhé. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je ucpaný už od sjezdu z D1 dál do zúžení před sjezdem na Jesenici. Kamiony více stojí, než by jeli. V levém pruhu se to chvílemi taky zastavuje. Zdržení pro osobní auta i kolem 20 minut. Na silnici 68 Třinec Čadca i dnes velmi dlouhá zdržení před sérií omezení v okolí mostu u Jablunkova. Kolony od slovenské hranice a opačně ze začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šelu to zabere i přes hodinu. Na silnici 9 před Novým Borem směrem z České Lípy se tvoří kratší fronty v obou směrech u odbočky na Chotovice, došetřují tam srážku dvou osobních aut. A na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova opatrně v zatáčkách za Stráží nad Ohří, brzdí se tam, provoz je omezený po havárii motorky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin 6 minut, krásné odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport v úterý 6. října. Tenista Jiří Lehečka bohužel nedosáhl na titul v Tokiu ve finále turnaje ATP 500. Prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem ze Španělska. V novém žebříčku ATP by to mělo znamenat, že se posune na 16. místo těsně za Jakuba Menšíka. My si zahrajeme Walking on Cars, Speeding Cars, přejeme příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Ze stadionu Carlose Tartiera v Oviedu do Wembley čeští fotbalisté zažívají v Lize národů velký kontrast, zatímco proti mistrům světa hrál národní tým na 17. největším stadionu ve Španělsku, pořád teda kapacita někde kolem 30 tisíc lidí. Tak Anglie hostí soupeře téměř výhradně na svém největším. Proč, to vysvětlíme s Davidem Prouzou. Davide, hezké odpoledne.
1: Krásný den, vychází to trochu z odlišného přístupu španělské a anglické fotbalové asociace a taky trochu z historie. Začněme v Anglii, kde je to o něco jednodušší. Staré Wembley se postupem času stalo nejpoužívanějším stadionem pro mezinárodní zápasy. Anglická fotbalová asociace ho později koupila a v roce 2007 přestavila. Od té doby je to oficiálně se vším všudy národní fotbalový stadion. Dokazuje to i počet domácích soutěžních zápasů mimo nové Wembley. Za 19 let jich bylo jenom 5.
0: Tradice a status národního fotbalového stadionu, to jsou tedy ty hlavní důvody, proč angličtí fotbalisté hrají pořád skoro na stejném místě.
1: Přesně tak, ještě bych ale přidal jeden důvod, o kterém jsme zatím nemluvili, a týká se peněz. Stavba nového Wembley stála v přepočtu přes 30 miliard korun. Anglická asociace se zavázala, že bude částku poctivě splácet, a k tomu samozřejmě pomáhají příjmy ze zápasových dnů, ať už jde o vstupenky, občerstvení nebo třeba tržby z fanshopů. Nejvyšší výdělky bude logicky přinášet ten největší stadion v Anglii, tedy Wembley, s kapacitou 90 tisíc diváků.
0: A teď se pojďme přesunout do Španělska. Španělsko tedy nemá svoje v uvozovkách Wembley.
1: Nemá a nikdy nemělo a vlastně by to asi ani nešlo. Španělsko je kulturně hodně roztříštěné, skládá se z různých autonomních společenstev, řada komunit by se dokonce ráda osamostatnila, například Katalánci nebo Baskové. Oficiální národní stadion například v Madridu by určitě vyvolal silnou debatu a asi ne úplně příjemnou. Španělská fotbalová federace to navíc prezentuje tak, že národní tým patří všem a proto se španělští reprezentanti ukazují všem fanouškům po celé zemi, nejenom ve velkých městech, jako byl teď tady případ Ověda.
0: No a když jsme mluvili o tom stadionu, který byl pro těch zhruba 30 tisíc fanoušků, tak na jakém ještě menším stadionu se Španělé představili?
1: Upřímně nevím, jestli je to tak úplně nejmenší, ale minimálně jeden z nejmenších, to je stoprocentně, byl to 12 tisícový stadion v Pontevedře v roce 2012. Obecně ty kapacitně slabší stadiony ve Španělsku většinou hostí méně atraktivní soupeře a tak to vlastně trochu platilo i pro Česko v Oviedu. Třeba zápas s Anglií v Lize národů se odehraje v listopadu před 70 tisíci fanoušků na Metropolitanu, tedy hřišti Atletika Madrid.
0: Teď už víme, proč hráli čeští fotbalisté proti Španělsku právě v Oviedu a proti Anglii nastoupí dnes večer ve Wembley. Utkání začne ve 20 hodin 45 minut, stejně jako přímý přenos tady na Radiožurnálu Sport. Teď jsme o tom mluvili s Davidem Prouzou. Moc díky.
1: Já děkuji, těším se se sportovním přehledem.

0: Po 52 letech mohl český závodník v jednom roce ovládnout plochodrážní závody Zlatá přilba a Tomíčkův memoriál. Janu Kvěchovi to nakonec nevyšlo jenom o kousek. V Pardubicích zvítězil, o den později v Praze na stadionu Markéta skončil po velké bitvě druhý.
1: A startovní číslo 14, Jan Kvěch!
2: Jan Kvěch mohl v Praze, stejně jako v Pardubicích, těžit z velké podpory z tribun. I když byl vyčerpaný z nedělního triumfu na Zlaté přilbě, tak na Markétě ovládl všechny své rozjížďky.

0: Závod Zlatá přilba je pro mě velmi důležitý. Moc rád bych ho jednou vyhrál, byl jsem 4x druhý. Naposledy právě za Janem, takže jsem měl o motivaci postaráno. Navíc byla v Praze parádně připravená trať. Jsem moc rád, že jsem dostal pozvánku.
1: Řekl v Praze vítězný Andřej Slebeděvs, jediným českým jezdcem, který ovládl v jednom roce jak Zlatou přilbu, tak Tomíčku v Memoriál, zůstává Jiří Štancl. Tomu se to povedlo v roce 1974. Jan Kvech ale příliš nesmutnil. Druhé místo považuje za velký úspěch a doufá, že mu co nejdřív dojde, že v neděli dokázal vyhrát v Pardubicích jeden z nejstarších závodů na světě.
2: Myslím si, že mi to dorazí. Zítra úterý, středa se vrátím z Anglie. Čtvrtek, v pátek, až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde. Teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil, než jak jsem si užil určitě na stadionu na dráze tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly, ale zatím ještě nějak ty pocity, to nedochází tím, jak je člověk vyčerpaný.
1: Řekl Jan Kvech, kterého už dnes čekají závody v Anglii. Ze stadionu Markéta David Prouza, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na to moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam
2: zlobinkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 13 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Německá policie zadržela bývalého šéfa spolkové zpravodajské služby Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Hanning vedl rozvědku BND do roku 2005. Podle generálního státního zastupitelství měl ale i po odchodu z funkce dál od bývalého spolupracovníka dostávat za úplatu přísně utajované informace. Hanning pak údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií nešlo o Rusko. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že nachystané slučování potřebují dostatek času. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšiřuje okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický vědec Francis Halsen. Předpolednem to oznámila švédská královská akademie věd. Nobelův výbor Halsena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůř zachytitelných částic ve vesmíru, takzvaných vysokoenergetických neutrin, a za objasnění toho, jak tyto části vznikají. Sport. Tenista Jiří Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem ze Španělska. V novém vydání žebříčku by se měl posunout na 16. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Brnem a uzavřená 13. za Stráží nad Ohří. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava od exitu 201 Slatina po pojíždí kolona, osobní auta kolem 20 minut. Za nájezdem z Ostravské na 204. kilometru je totiž po srážce dvou osobních aut zabraný stále levý pruh. A fronta je tam před dálnicí i na Ostravské směrem z Brna od sjezdu na Holcovu. Na silnici 13 Karlovy Vary Chomutov v zatáčkách mezi Stráží nad Ohří a Bočí je zastavený provoz v obou směrech. Zasahují záchranáři po havárii motorky, kolony stojí od Stráže i Boče, náhradní trasa po úzké silnici přes řeku přes Okounov je jenom pro osobní auta a dodávky, respektive je tam viadukt maximálně 3 metry výška s limit 7 tun. A na silnici 68 Třinec Čaca je od včerejška série omezení u mostu u Jablunkova, jezdí se kivadlově, směrem do Česka je kolona od slovenské hranice, určitě na 3/4 hodiny, směrem na Slovensko už ze začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šelu a tam se zdržení pohybuje i přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, večer na jihu a jihozápadě Čech přibývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Def Leppard ve 13 hodin a 38 minut posloucháte úterní radiožurnál Sport. O pořádání olympijských her v roce 2036 mají zatím zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor s tím, že do konce října přijímá případné další přihlášky do boje o nejbližší volnou letní olympiádu. Jejího pořadatele vybere v roce 2029 hlasováním všech členů, no a bude se rozhodovat nejenom o roku 2036, ale taky 2040 a 44.

0: Ve 13 hodin a 41 minut posloucháte úterní radiožurnál Sport. Na řadě je sportovní přehled, no a s ním přišel do studia David Prouza. Odstartujeme ho informacemi o české fotbalové reprezentaci. David, hezké odpoledne.
1: Krásný den. Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Češi poslední dva zápasy dohrávali v oslabení a právě v disciplíně se podle trenéra Santiho Denii musí zlepšit.
2: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat. To je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
1: Sestavu pro zápas v Anglii oznámí coach Denia zhruba hodinu před začátkem duelu. Těžké rozhodování ho čeká na pozici brankáře. Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský odehráli po jednom utkání a podle bývalého reprezentačního golmana Tomáše Vaclíka patřili k nejlepším na hřišti. Mluvil o tom ráno na radiožurnálu Sport.
3: Já musím říct, že všichni si to zvládli velmi dobře, ty zápasy. Samozřejmě vím, že to před tím srazem bylo téma. Myslím si, že ještě to bude téma až třeba do toho březnového srazu, než začne samotná kvalifikace. Myslím si, že jestli trenéři chtěli mít třeba jasno po těch třech zápasech, koho by tam měli dát, tak si myslím, že úplně jasno nemají, protože nikdo jim nedal vlastně důvod, aby mu ten další zápas nedali.
1: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Čeští fotbalisté do 21 let odehrají dnes poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V 6:30 večer nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bílka mají zase jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
1: Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7, když využila až 9. matchball. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková, která ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Aktuálně hraje Nikola Bartuňková, její soupeřkou je Rakušanka Krauzová. Bartuňková vyhrála první set 6-0, druhý ztratila 4-6 a v tom třetím vede 1-0. Vítězka tohoto duelu narazí ve čtvrtfinále právě na Karolínu Muchovou. A doplňme také výsledek Jiřího Lehečky z finále v Tokiu. Lehečka prohrál s Carlosem Alcarazem 6-7 a 4-6.
0: U tenisu ještě na chviličku zůstaneme. Světová jednička Jannik Sinner už letos nebude hrát. 25-letého Itala dál trápí pravé koleno a předčasně ukončil sezonu. Oznámil to na svém instagramovém účtu.
4: Společně s lékaři jsme se rozhodli, že mu je koleno potřebuje léčbu a sezóna tak pro mě končí. Teď musím myslet hlavně na svoji dlouhodobou kariéru. Udělám všechno pro to, abych se vrátil 100%. Děkuji vám za podporu a doufám, že se brzy uvidíme na kurtu.
0: Jannik Sinner nehraje od poloviny července, kdy ve finále Wimbledonu porazil Alexandra Zvereva. Právě německý reprezentant by mohl ve zbytku sezóny Itala vystřídat v čele žebříčku ATP. Aktuálně na něj ztrácí 1280 bodů.
1: Judista Husnidin Karimov prohrál na mistrovství světa v prvním kole s Šamuratovem z Turkmenistánu. Český reprezentant uzbekistánského původu byl přitom v utkání velkým favoritem a prohra byla překvapením i pro trenéra Petra Lacinu.
5: Karimov, podle toho, jak se ten zápas vyvíjel, jak v tom zápase vypadal, tak vůbec tomu nerozumím, protože to praní nebylo vůbec intenzivní a Karimov je úplně hotovej, nebyl schopen vůbec zvýšit obrátky. Po také vlažnější polovině jsem právě očekával, že to rozjede, ale on toho vůbec nebyl schopen. Tak nevím, co se v jeho organismu děje.
0: Hokejisty Liberce čeká v Lize mistrů domácí zápas proti jednomu z favoritů švédské Frölundě. Utkání začne v 18 hodin. Obránce Bílých tigrů Lukáše Kachlíře těší, že klub má díky účasti v evropské soutěži pestřejší program.
6: Samozřejmě Frölunda je jeden z nejlepších týmů v Evropě, takže se na to musíme teď nachystat co nejlíp a pak zase přepnout do ligy. Bude to těžký poměrně, ale myslím, že jsme na to nachystaný. Jsou to další zápasy navíc a kvalitní zápasy, takže já jsem jedině rád, že to hrajem a myslím si, že celkově pro celý tým to je dobrý, že jsou to prostě další zápasy navíc a můžeme se jako více hrát, takže myslím si, že to je dobrý.
0: Liberec tady v 18 hodin a už v 17:30 se v hokejové lize mistrů utká Plzeň s úřadujícím mistrem švédské ligy týmem Skellefteå. O obou duelech uslyšíte na radiožurnálu Sport.
1: Basketbalisté Pardubic rozehrají večer historicky první zápas v lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou, a to na její palubovce. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar si dobře uvědomuje sílu soupeře a popisuje, na co bude třeba se v utkání soustředit.
7: Musíme samozřejmě omezit ztráty, protože jakákoliv ztráta na takovýhle úrovni bude tedy potřeba stará soupeře hrozně fyzicky, takže budeme bojovat na rozkoku. Určitě budeme mít možná i problémy v útoku se prosadit z nějakých jednoduchých akcí, protože opravdu ta obrana Italů je výborná, ale jak jsem říkal, my se na to musíme co nejrychleji adaptovat a nemyslet na to, že hrajeme Ligu mistrů, hrajeme normální zápas a snaží se to nejlépe uspět.
1: Zápas Pardubic v Reggiane začne ve 20 hodin.
0: A tím končí sportovní přehled, připravil ho David Prouza. Díky.
1: Krásný den.

0: David Koller v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 50 minut. Česká fotbalová reprezentace večer hraje ve Wembley proti Anglii, ale na svém YouTube ještě připomněla poslední zápas ve Španělsku a fanouškům ukázala i něco, co během televizního přenosu vidět nebylo. O co se jedná, teď přiblížíme v našich hitech sociálních sítí s Lukášem Antošem. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Lukáši, tak co přesně reprezentace fanouškům ukázala?
1: Zveřejnila video ze sobotního utkání v Ovědu, kde Češi prohráli se Španělskem 1-3. Nejsou v něm ale jen záběry ze hřiště. Kamera se dostala i do české kabiny a zachytila třeba to, jak se hráči před zápasem společně hecují. Respektive jak se do takového pozbuzování může zapojit i masér týmu Eduard Poustka. Ten po závěrečném proslovu trenéra Denny převzal iniciativu a předvedl, jak se říká, určitou kvalitu. Podobnou energii budou Češi potřebovat i dnes. Po třech zápasech Ligy národů totiž stále čekají na první bod. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v Wembley proti Anglii a přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport.
0: Tak je krásné slyšet, že Eduard Poustka o svoji životní energii stále nepřišel. Na sociálních sítích se dnes řeší taky světová tenisová jednička Jannik Sinner, už o tom byla řeč. Tentokrát ale fanoušky bohužel nepotěšil, co jim oznámil.
1: Že už ho letos na kurtu neuvidí. 25-letý Ital zveřejnil na Instagramu video vzkaz, ve kterém oznámil, že kvůli trvajícím problémům s pravým kolenem předčasně ukončuje sezónu. S lékaři se rozhodl pro léčbu zánětu a říká, že teď musí vymyslet hlavně na svoji dlouhodobou kariéru. Sinner tak přijde i o závěr sezóny, který pro něj byl v posledních letech úspěšný. Naposledy hrál v červenci, kdy ve finále Wimbledonu porazil Alexandra Zvereva. Právě Němci teď Sinnerova absence výrazně pomáhá v boji o post světové jedničky. Aktuálně, vy už jste to možná říkali ve sportovním přehledu, na něj ztrácí 1280 bodů.
0: Lukáši, pojďme ještě u tenisu zůstat. Daniel Medvedev se na sociálních sítích taky docela dost řeší, i když úplně jiného důvodu a ne zrovna příjemného. Co provedl tentokrát?
1: V semifinále turnaje v Pekingu proti Novaku Djokovičovi nezvládl emoce. Po ztraceném bodu odpálil míček do hlediště a trefil diváka do oblasti oka. Rozhodčí ho okamžitě diskvalifikovali a Djokovič tak bez dohrání zápasu postoupil do finále. Medvěděv se následně omluvil a uvedl, že diváka zásáhnout nechtěl. Tento incident už jsme sice dnes ráno řešili v rubrice zahraničních webů. Jenže na sociálních sítích tím fanouškům připomněl i svoje předchozí výbuchy. Na všech platformách se znovu začala objevovat videa, na kterých se hádá s rozhodčími nebo si vybíjí vztek na raketách. A právě nezvládnuté emoce konec konců jsou něco, co Medvěďa provází prakticky celou kariéru.
0: A evidentně už se na tom nic měnit nebude. To říká Lukáš Antoš, moc díky.
1: Mějte hezký den.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Na Jiřího Ješka se můžete samozřejmě zase těšit v pátek mezi 10. a 11. hodinou. Teď ale úterý, blíží se 14. hodina, jsou tu aktuální zprávy.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Tereza Tomášková a zprávy. Do Česka dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další budou následovat. Litevští poslanci udělali první krok ke zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Tenistka Karolína Muchová je ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. Kolona je po nehodě na dálnici D1 na výjezdu z Brna na Vyškov. A bude slunečno, večer na jihu přibývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Do Česka už dorazilo 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
9: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
8: Seniorům nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
10: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Půl roku ve vězení stráví žena z Ivančic za provozování nelegálního domova pro seniory. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest nebo domácí vězení. Státní zástupce Petr Dočkal s tím ale nesouhlasil.
11: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu, a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s odšetřovatelskou péčí.
0: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále. Japonku Naomi Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7, když proměnila až devátý matchball. V tomto roce nastoupila proti čtyřnásobné grandslamové šampionce po třetí a zatím po každé vyhrála.
5: Vždycky očekávám těžký zápas, ještě hlavně potom vlastně to 2-0 to bylo před tady tímhle zápasem pro mě, tak jsem čekala, že do toho půjde naplno a bylo to tak, byl to fakt těžký zápas. Myslím, že to mohlo jít na obě strany a už i ten výsledek třetí set tomu napovídá, bylo to fakt o dva míče. Možná jsem měla i trošku víc štěstí.
2: Muchová si o postup do semifinále turnaje série Masters zahraje s vítězkou zápasu mezi Nikolou Bartuňkovou a Rakušankou Krauzovou. Tento duel už je rozehraný a Bartuňková vede ve třetím setu 5-2. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková, která ve dvou sadách podlehla Rusce Alexandrovové.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 za Brnem a zprůjezněná 13 u Stráže. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov už kousek za nájezdem z D2 začíná kolona kolem 198. kilometru. Vleče se teď kolem čtvrt hodiny za nájezd z Ostravské, tam byl po srážce kamionu a osobního auta na 204. kilometru. Průjezdný jenom střední pruh před chvílí uvolnili i levý, dává se to trochu do pohybu. Ovšem o to víc teď zase vázne provoz o kousek dál přes omezení za sjezdem na Slavkov mezi 212. a 214. kilometrem. Na tahu 35 z Liberce na Turnov a Prahu za sjezdem na Paceřice opatrně dojíždějte do kratší kolony na 40. kilometru. Po nehodě tam vyprošťují havarovaný kamion z příkopu a projíždí se pomalu jenom levým pruhem, je to na pár minut. Silnice 68 Třinec Čadca zůstává ucpaná v okolí mostu u Jablunkova kvůli sérii omezení. Kolony na Slovensko už od Šelky ze začátku obchvatu Jablunkova zdržení i přes hodinu. Směrem do Čech je to od hranice minimálně na 3/4 hodiny. Silnice 13 Karlovy Vary Chomutov byla mezi Stráží a Bočí něco přes půl hodiny uzavřená. Po havárii motorky už se jezdí kyvadlově, kolony se zkrátily. A další havárie, vždy auta a motorky teď brzdí provoz. Na 22 z Budějovic na Klatovi na průjezdu Horažďovicemi u školy a taky na 11 v zatáčkách za Bruntálem na Opavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne čekáme většinou ještě slunečno, zítra už bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne ještě teplo. Čekáme zítra oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty podobné jako dnes 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
12: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
14: Dobrý večer. Vítejte v plzeňské Šeříkovce. Desítka Pavla Horváta, pořad radiožurnálu Sport, se vrací po téměř dvou letech do Plzně. Když jsme tady byli minule, tak to byla velká zábava. Byli tady hokejisté Jaroslav Špaček a Martin Procházka, taky s Pavlem Horvátem jeho kamarád a vlastně dlouholetý spoluhráč právě z Viktorky Milan Petržila. Věřím, že i dneska si to užijete, byť ten formát už je přece jenom trošku jiný po dvou letech, aby ne. Letos totiž máme velká jubilea. Šestkové roky, 30 let od stříbra na mistrovství Evropy v Anglii fotbalistů. A také připomínáme ten velký vrchol československé fotbalové historie, rok 1976 a zlatý Bělehrad. Ten autor legendárního momentu, který určitě máte před sebou, když o něm budu mluvit, tak ten tady taky je. Nicméně, když tak o tom mluvím, tak můžeme připomenout, že on je zvyklý na to objíždět besedy.
15: Těch besed bylo opravdu hodně, většina otázek se teda týkala toho pokutového kopu. Jednou dokonce jsem měl nějakou absolvovat besedu na vesničce, no a když jsem tam jako přijel, tak před tou hospodou, jako bývají takový ty reklamy, tak na té tabuli tam bylo napsáno, dnes čepujeme panenkovou desítku, tak
16: to bylo takový... Krásné, čepujeme panenkovou desítku.
14: No tak i když v Plzni to máte spíš spojené s dvanáctkou, tak ta panenková desítka tady taky bude zmíněna a na autora legendárního kopu se dojde, nebo určitě se ho dočkáte, ale ještě přeci jenom chvilku strávíme s jinými dvěma hosty. Věřím, že z jejich přítomnosti taky budete mít radost. Tak prosím, přivítejte prvního hosta dnešního večera v plzeňské Šeříkovce. Je to muž, jehož pokyny si na hřišti řídili Messi, Ronaldo, z doma Žlic to dotáhl na Euro, do Ligy mistrů nebo třeba na olympijské hry. No a v první lize odřídil rekordní počet utkání. Je tu Pavel Královec.
17: Krásný dobrý večer, samozřejmě děkuji za pozvání do tohoto pořadu a nesmírně si toho vážím, že jste vážili tu cestu a společně si ten večer krásně užijeme.
14: Děkujeme moc, Pavle, prosím, přijměte křeslo. Přivítáme vašeho jmenovce, který tedy má ale iniciály přece jenom trošku jiné, pokud někdo ale hůř vidí, tak vlastně stejné. PK a teď to bude PH. Občas se mi to taky plete. Každopádně je to muž, který v Plzni měl původně dokopat kariéru, ale všichni víte, jak to dopadlo. Nakonec 3 ligové tituly, účastí v Lize mistrů, titul Viktoria na století. Teď je to náš milý kolega, fotbalový expert Radiožurnálu Sport. Přivítejte prosím Pavla Horváta.
18: Dobrý večer. Já jsem chtěl říct, že nejsem host, já jsem tady v podstatě šéf jako a jsem rád, že si se teda, musím říct překvapivě, pro mě to byl úvod, takhle snad někdo jako první host, že by přišel a hned takhle řekl, co tady všechno zažijete, tak to jsme ještě neměli.
14: Takže. Já jsem se trošku bál, že to tady chce řídit, jako měl ve zvyku během své kariéry na hřišti, ale tak vás tady to bude řídit třeba dneska víc. No.
18: Třeba se toho dočkáme.
17: No. Budeme doufat, třeba, že třeba se to změní. No. Uvidíme. Ano,
14: dobře, já nedoufám, ale to je jedno. Je to vlastně nějakých 20 let, co se tihle dva setkali v první lize poprvé, tak na to můžeme zapomínat.
19: Teplice hrají se Spartou nerozhodně. 1-1, gol padl před malou chvílí ve druhé minutě nastavení po centru stresného kopu Horváta hlavičkou Libor Došek. Byla to jenom taková jemná teč, která směr střely Horváta ani nějak výrazně změnila. Teď už každou chvíli bude utkání končit. Ano, právě teď možná slyšíte závěrečný hvist. Rozhodčí Královec fouknul v tomto zápase naposledy do píšťalky. To je odtud všechno. Dobrý večer.
14: Ano, děkujeme Jaroslavu Plašilovi za přání. On tehdy komentoval, já jsem to tam nedal, ale Pavle, prý to byla střela skoro. Že to tam...
18: Nebyl to centr z pravý strany. Ty to nepochopíš, ty seš houslista, takže z pravý strany dovnitř takhle na tu zadní tyč a Libor Došek se toho podle mě nedotkal, radoval se nejvíc, takže to měl být můj gól, ale zase mám asistence, ono to je jedno. Já jenom využiju, ty tam nemáš ten scénář, vývoj píšťalek. Teď mě to úplně bouchlo do uší, protože já mám na tréninku taky píšťalku, takovou tu Erimu, která je taková jako, bych řekl, dvouzvučná, takže vývoj, s čím jsi začínal?
17: Tak samozřejmě ty první ty začátky úplně celkový. Si pamatuju, když mi tačka tenkrát přines takovou tu kovovou, ještě takovou s tou tu kuličkovou a když jsem to zapískal, tak to byla jedna velká hruza. Říkám, že na to se pískat prostě nedá. A samozřejmě ten vývoj jako ze vším, jako i s těma sportovníma potřebama, tak i v těch píšťalkách a v tom roce, co jsi vyšel dál. Pak tam začaly vlastně být ty Foxky 40, pak ty lumený píšťaly a samozřejmě potom vyhovovalo to, co každému sedlo do ruky a samozřejmě i ta intonace toho zvuku. Na každý stadion třeba byla jiná píšťala, takže samozřejmě ten vývoj šel a si myslím, že i půjde dál a dál.
14: Počkej, ale Pavel Karalovec řekl intonace, Pavle, tak to mě zajímá. Vy jste se řídili i rozhodčí jako vaše kvalita podle toho, jestli jste zapískali dur nebo mol?
17: No, tak úplně takovou strategii neznám, ale samozřejmě to máte nastavení trošku z jiného soudku, ale je to tak, no, skutečně jako v těch prvopočátkách my jsme byli vedeni takovým způsobem, že nám říkali delegáti, jděte si běhat po lese a zkuste si tu intonaci tý pišťálek, aby se dokázali, ne, opravdu bylo to tak, jako my jsme běhali po lese
18: vidím,
17: a pískali jsme po lese. Jako.
18: Jak tam houbaři chodí a říkají, ty tady nějaký blázen, tady píská.
17: My jsme si vybírali období, kdy nechodili na borivky a na houby, jako takže.
18: Tak na Domažlicku těch lesů je hodně, tam bylo plno, podle mě. No, to je hezký. A co třeba, když jí měl někdo před tebou tu píšťalku, to taky asi byla okousaná, ne? Já si to pamatuju, jako když...
17: Já jsem si vždycky koupil novou.
18: Fakt? Tak já měl po tátovi okousanou. No.
14: A vždycky kovová, jo, byla?
17: Ne, ty už teď jsou plastový, ale jak jsem říkal, ta kovová s tou količkou a škytačkou měl motoru nějakou náplastí a říkám, tati, ne, to si nejak, jako to pískat nebudu teda. Takže teď už to plastový všechno.
18: Oni trenéři to používají hodně a zmíním Zdenka Bečku, který má na té kaničce vždycky stopky, klíče a i tu píšťalku. A vím, že s tím jako často točil. Já říkám, to bylo jak v tom filmu, to jednou nedopadne dobře. A jednou to nedopadlo dobře.
14: Bylo u očního, jo, pak nebo kde?
18: No on se bouchy jinam, jako, jak se to točilo. Takže zuby měl celý.
14: Takže na urologii musel.
18: To já nechápu, co to je. Ale...
14: Každopádně, když jsme tady měli tu ukázku, rok 2006, tak Pavel Horvát už se vracel do ligy jako kmet v úzovkách, tak ve 30 člověk si říká, že už tu kariéru tak nějak dohraje. Byl ve Spartě, tak asi ne, že jo? Tak byste pak titul udělali. Ale co si říkal rozhodčí Pavel Králové, když asi viděl, že bude pískat Horváta, tak nějaké renomé měl?
17: To bylo obdobné, jako když jsem šel pískat Messiho nebo Ronalda, to bylo skoro stejný. Ne, tak Pavel měl jako celkově jakoby dobrý renome, to ne, že bychom se tady nějakým způsobem
18: chtěli. Já se otočím, tak to neříkej.
17: Tak se nebem červenat samozřejmě, ale musím říct, že Pavel měl dobrý renome a za svou kariéru já jsem s ním de facto neměl nikdy žádný nějaký exces nebo nějaký problém a myslím si, že takhle byl vnímaný i u spoustu dalších mých kolegů, u těch rozhodčích, takže s Pavlem byla výborná spolupráce na té hrací ploše.
18: No, abych to uvedl na pravou míru, že jo, on ten zápas, protože oni kluci jsou hodně naběhaný, rozhodčí a já jsem na tom byl podstatně hůř, takže já jsem nemohl s ním ani debatovat moc. Jedině, když bylo nějaké přerušení delší, tak jsem si mohl jako vylejt srdce, ale pak už se zase hrálo, tak jsem to nestíhal. No.
14: Ale je pravda, že ten fotbalový zápas prostě mění lidi, emoce tam hrají roli velkou a je to pochopitelně nejen u vás fanoušků, diváků, posluchačů, ale i u těch samotných aktérů. A když teče do bod, když prostě potřebujete dát gól a nejde to, tak to si asi vzpomenou oba Pavlové, že přece jenom se to taky může nějakým specifickým způsobem vyvinout. Ostatně můžeme si připomenout zvukově, na co narážím.
20: Pavel Horvát má míč a to je známka toho, že u balonu jsou zase plzeňští fotbalisté. 69. minuta utkání, Plzeň zase postupuje směrem k brance, kterou hájí Bíčík a už jsou plzeňští v 16. Rajtoral, ale také neuspěl. Zdá se, že oběma týmům jakoby docházely fyzické síly.
21: Steiner si narazil se Šuralem a padá rozhodčí Královec píská. Byl to drobný faul, samozřejmě nic vážného, ale faul to byl a tak sudí správně foukly píšťalky.
14: I současný šéf-redaktor žurnálu Sport Miroslav Bureš teda vás hodnotil už před těmi 14 lety kladně, takže gratulujeme.
18: Míro, on tady je.
14: Ano, on je to velmi přísný šéf, ale na rozhodčí měl vždycky dobré
18: trošku
14: oko.
18: Trošku liberečák. Jako
17: ne, je to vidět, že skutečně to v tom žurnálu tomu sportu rozumí. Jako.
14: Ano, no. Každopádně tohle byl ten zápas, už je vy tady v Plzni vzpomenete, kdy jste potřebovali vyhrát, Viktorka, abyste měli titul a když jste nevyhráli, což se nakonec stalo, tak jste byli třetí, Pavle. A chci se zeptat, jestli takhle sudí opravdu si je vědom, že jde do toho titulového mače, protože já jsem hledal, vy jste měli tu spojitost v tomhle konkrétním případě, jinde jste nepískal Pavla Horváta, kdyby mu šlo třeba o ligový titul.
17: Tak abych to uvedl na správnou míru, já tenhle ten zápas vůbec pískat neměl, protože jsem pískal vlastně ve středu, jsem pískal v to vložený kolo Dukla Sparta, takže de facto jsem byl přesvědčený, že ten sobotní duel byl velmi důležitý duel. Liberec z Plzní pískat nebudu, vyšla tam nominace Pavel Franěk a samozřejmě pak na úkor intervence z Liberce se udělala změna. A musím říct upřímně, že za moji kariéru jsem se nesetkal s takovým zápasem velmi důležitým, kde vlastně šlo obou o titul. A samozřejmě, co si budeme povídat, spousta rozhodčích třeba v nich takových utkání, třeba konkrétně v tom Liberci, ať Radek Matějek nebo i další Libor Kovaří, tyhle ty tam skutečně někdy vylámali zuby, takže jsme viděli, že sebe menší chyba může stát kariéru a fakt jsme se museli na to patřičně připravit, ale byla výhoda ta, že jsme na to neměli tolik prostoru nad tím přemýšlet a vlastně jsme skočili do rozjetého vlaku, takže musím říct, že jsme se na to patřičně připravili přes tu krátkou dobu a to utkání zaplať pánbu nám vyšlo.
18: No a já musím říct, že to byl zápas, kde mi vlastně jako vadilo, že jsme samozřejmě nevyhráli, že jsme ten titul neudělali, ale já jsem to tomu Liberci tak přál, protože tam byli fakt jako jednak skvělí kluci, byl tam Jarda Šilhavý jako trenér a vlastně mě to mužstvo bylo sympatický, takže já jsem jim to přál, byť to bylo na úkor nás, tak nechci říct, že mě to nemrzlo, ale šlo to tak nějak jako lehčeji překousnout.
22: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
14: Pavel Královec je tady s námi a myslím, že nastal čas pozvat toho legendárního fotbalistu, který se zapsal do historie opravdu výrazně. Můžu citovat z oficiálního webu UEFA. Mistrovství Evropy 76 je vzpomínáno nejčastěji v souvislosti s mimořádným dloubákem, který zajistil Československu titul nad jeho obhájci ze západního Německa. Tahle penál ta je tou nejslavnější v historii evropských soutěží.
23: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka. Gól! Gól!
14: Prosím, přivítejte fotbalovou legendu, autora dloubáku z Bělehradu a mistra Evropy 76 Antonína Panenku.

0: Chceme někoho jednoho vyzdvihovat na úkor ostatních, ale chci se tě zeptat, který z úspěchů českých para sportovců z té poslední doby třeba tebe osobně nějak vyloženě potěšil?
1: No tak samozřejmě plavec David Kratochvíl patří vlastně ve svém sportu mezi absolutní světovou špičku a přesahuje to plavání. Prostě je to náš nejznámější parasportovec současnosti. Máme Simonu Bubeničkovou v těch zimních sportech, takže myslím si, že ta mladá generace už právě je brána, že to jsou prostě sportovci, že se neřeší, že jsou to handicapovaní sportovci, ale jsou to prostě úspěšní sportovci a jsou bráni jako jejich vrstevníci v tom olympijském pojetí. A z toho mám největší radost.
0: Což je tedy jedně fér, dnes si připomínáme paralympijský den, já si o tom teď povídám s Jiřím Ješkem, tak na závěr našeho krátkého povídání, co bys, Jirko, sportu handicapovaných popřál k tomu dnešnímu svátku?
1: No, já bych právě popřál handicapovaným sportovcům, aby byla ta nabídka těch sportů co největší, aby měli možnost si během prostřednictvím toho sportu plnit svoje sny, ať jsou jakýkoliv, ať je to jenom prostě radost pohybu, anebo třeba zkusit to dotáhnout co nejdál až třeba k té paralympijské medaili. Ať ta možnost tady je, ať je potom na každém, co si vybere.
0: Krásné přání od Jiřího Ješka a já za něj moc děkuju a přeju krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem. Wow.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že důvodem byla hrozba spojená s Iránem. Teherán jakoukoliv účast na incidentu popřel. Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo v Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku nebo Slovinsku. Data taky ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina zaplatí přes 50%. V Turnově se dnes poprvé otevře nová městská knihovna při komentovaných prohlídkách. První začne za půl hodiny. Moderní čtyřpatrová budova ve Skálově ulici stála 115 milionů korun a nahradí starší budovu, která už nevyhovovala. Knihovna měla být otevřená už na začátku září. Vyplavil ji ale přívalový déšť a byly nutné opravy. V běžném provozu bude knihovna od zítřka. Sport. Srbský tenista Novak Djokovic vyhrál po sedmé v kariéře turnaj v Pekingu. Jeho soupeř Australan de Minor finále vzdal kvůli zranění. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. První hráč světového žebříčku má problémy s kolenem. Kvůli nim nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. O svém rozhodnutí informoval na sociálních sítích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně i na D10 kolem Brandýsa. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov se jede velmi pomalu. Od exitu 201 Slatina do omezení za sjezdem na Slavkov na 212. celý úsek osobním autem až půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova na Prahu čekejte od rohlenky z 207. kolonu kamionů v pravém pruhu. Od Slatiny z 202. je fronta i v levém, ale ta se rozjíždí. Teď už jenom do omezení u D2, protože dál pak u exitu 194 Vídeňská nabouraná auta odstavili mimo jízdní pruhy. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav se tvoří kolona před Brandýsem z 8. kilometru, sune se zatím kolem 10 minut před most přes Labe, na 10. a pultem se v levém pruhu srazila 3 auta. Na D10 taky opačně z Mladé Boleslavy na Prahu čekejte kratší zdržení kvůli omezení za Starou Boleslaví. Kolona na pár minut je od exitu 14.
5: Se brzdí do úplného zastavení, je tady nějaká práce na silnici, svádí se to do jednoho pruhu.
4: 68. Třinec Čadca, dlouhé kolony před novými omezeními u mostu u Jablunkova od slovenské hranice. Z druhé strany už před Jablunkovem od Bystřice kolony i navíc jak hodinu. Na 35 se z Liberce na Turnov a Prahu za sjezdem na Paceřice na 40. kilometru vyprošťují havarovaný kamion, jezdí se levým pruhem, kolona je teď kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, při vyjasnění a slabém větru bude kolem 4 a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hokejový útočník Tomáš Hyka se vrací do Mladé Boleslavy, v klubu hokejově vyrůstal, odehrál první extraligové zápasy a teď přichází z pražské Sparty výměnou na hostování za Vojtěcha Hradce. Aktuálně tak 9. tým extraligové tabulky vyměnil za 13. a bruslaři věří, že jim pomůže vyřešit trápení v ofenzivě.
1: My věříme, že je to náš game changer, který nám pomůže tomu, aby jsme si sáhli na nějaký body, protože vždycky v těch zápasech nám něco malinko chybí a pokud to bude on a ten rozdíl bude schopný udělat, tím nechci vytvářet vůbec žádný tlak na toho hráče. My jsme rádi, že je tady, ale my věříme, že to bude určitá změna.
2: Očekává od příchodu Tomáše Hyky trenér Petr Haken. Věří, že zkušený 33letý útočník se stane jedním z tahounů týmu.
1: 100% my s tím počítáme na velký vytížení, přesilová hra ve hře 5-5. Je to výborný bruslař, umí dávat góly a pro nás, pro všechny tady důležitý, že má vztah k Mladé Boleslavi.
2: Tomáš Hyka si moc dobře uvědomuje, že v Mladé Boleslavi od něj mají velká očekávání. Tlaku se nebojí. Nakonec Pardubic i Sparty byl na něj zvyklý.
3: Určitě tak samozřejmě víme, že ta liga není vůbec jednoduchá, že furt začátek sezóny. Viděl jsem pár zápasů a kluci hráli dobře, jen prostě nedokázali dokončit rozehraný dobře zápas, takže říkám, učíme se, sezona bude dlouhá. Já věřím, že přijde ten zlom a že přinesou tu energii a tu hravost a takovou tu jednoduchost do toho týmu a hlavně, že pomůžu tomu týmu vyhrávat.
2: Útočník se zkušenostmi ze švédské elitní soutěže, ale také ze zámoří a kontinentální ligy věří, že v klubu, který ho pro velký hokej vychoval, zase najde novou vízu a motivaci.
3: Pro mě je to motivace, tak každý rok je pro mě motivace, každý rok se chci zlepšovat a tenhle rok to není jiný a prostě furt je mi 33 let, myslím si ještě pár let dobrých před sebou a chci hrát, chci vítězit a chci prostě být pro ten tým co nejvíce prospěšný a na Spartě jsem to možnost neměl, takže teď to chci zúročit tady.
2: Návrat do Mladé Boleslavy se definitivně zrodil na poslední chvíli. Pravdu ale je, že o změně dresu uvažoval už delší čas.
3: V klubu se mnou někdo o to nebál, spíš jsme to řešili s agentem, že prostě ta vytíženost není taková, jako bych si představoval a že se to ani úplně do budoucna měnit nebude, prostě mají nějaký jako jiný plány, což jako respektuju. Jsem rád, že jsem tu šanci mohl dostat tady a že to dopadlo a můžu to zúročit tady.
2: Vnímal přitom, že nejen na jeho výkony se ve Spartě snášela kritika ze strany fanoušků.
3: Tak samozřejmě, tak je to těžký, tak jako samozřejmě víme, jaký český národ já dokáže všechny pěkně spucnout za to, že nedává góly, ale říkám, jako určitě je to těžký, když člověk hraje 10 minut, není v tempu, tím jsem se snažil dávat to, co jsem chtěl a nebylo to to, co jsem si představoval prostě a z vlastní vůle jsem chtěl být za větším herním vytížením, což mi bylo i řečeno, že prostě tady budu mít větší herní vytížení, takže jsem za to rád.
2: Po 9 letech se tak vrátil do Mladé Boleslavy.
3: Tak je to skvělý pocit, moc se to tady nezměnilo, takže hned ten takový první pocit, když jsem šel do kabiny, tak plno vzpomínek a jsem za to strašně rád, že to dopadlo a pro mě je to velká výzva.
2: A přivítání v kabině bruslařů.
3: Tady bylo skvělý, hned Adam Janošek mě zkásnul, takže vřelé přivítání, takže zítra budu muset přinést nějakou hotovost do kabiny.
2: Říkal po tréninku Tomáš Hyka. První zápas dresu bruslařů ho čeká v pátek na ledě Kladna. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.

John Bon Jovi, Midnight in Chelsea v úterním radiožurnálu Sport. Je 15:45. Já vás teď pozvu na desítku Pavla Horváta, a to hned dvakrát. Jednak na tu příští živou, která se koná už 19. října, a tentokrát konkrétně v Olomouci. Můžete se těšit na Pavla Horváta, jako tradičně v celém tomhle roce se můžete těšit taky na kolegu Honzu Pěrušku a taky na Antonína Panenku samozřejmě, protože si pořád připomínáme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky, která změnila historii československého fotbalu. No a to příští setkání se tedy koná v Olomouci v rámci festivalu Pri Bohemia Radio. Ke vstupenkám se dostanete přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. No ale jak určitě víte, jestli posloucháte radiožurnál Sport pravidelně, tak Pavel Horvát má v pondělí a ve čtvrtek taky tady svoji hodinku. No a ve čtvrtek bude hostem desítky Pavla Horváta frontman skupiny Olympic Petr Janda, tak bude to, myslím, možná trošku netradiční, ale určitě zajímavé povídání.

0: 15 hodin 50 minut úterý 6. října 2026 už zítra zakončí kariéru jedna ze stálic českého juda David Klamert. Naposledy se na profesionální úrovni postaví na tatami na světovém šampionátu v Baku. Během kariéry vybojoval medaile z Grand Prix i Grand Slamů, účastnil se 10 světových šampionátů a dvakrát startoval na olympijských hrách. Jak se připravuje na poslední zápasy, se na hotelový pokoj za Davidem Klamertem a jeho trenérem Marcelem Frenštátským vydal v Baku reportér Petr Kadeřábek.
1: Dobrého dne. Zdravím. Marcel už chystá zřejmě taktiku na posledních 5 zápasů Davida Klamerta v kariéře. David se usmívá, sedí tady v křesle, v dobré náladě zatím.
2: Jo, zatím se cítím skvěle, teda za půl hodiny půjdu si oblíct hazovací oblek a ladit poslední tréninky, poslední kila, tak ten úsměv mi trošku opadne, ale jak vždycky říkáme, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo, takže se toho držíme.
1: Já tady musím říct, pánové, že když jsem vešel do pokoje, jak jsem si úplně napřipadal jako na judistickém pokoji, je tady celkem uklizeno, je tady vonavo, to je tím, že spíte spolu teď, Marceli?
3: No já si myslím, že my to tak máme nastavené. David uklízí a...
1: A Marcel Frenštátský to pozoruje z postele.
3: Přesně.
1: Jak jste nachystáni na ten poslední turnaj společný v profesionální kariéře?
3: Nachystání jinak než obvykle. Nešlapali jsme tak do toho, jak je u Davida zvykem, ale byl to účel. Byl to účel, ať se spíš psychicky připraví, ať si to užije. A když se vrátím k losu, tak jako na ten los se dá dívat ze dvou stran. Na jednu stranu jako hrůza, když si podíváte, a i když hned přejde přes první kolo, což věřím, že přejde, tak tam na něho čeká zase Macedo. Další jako hodně silný kousek a výborný judista. Ale na druhou stranu, a to jsem hned Davidovi psal, když vlastně hned po losování, že jak si lépe ukončit kariéru, než prostě se s těma klukama všema na závěr potkat. Jako, no. A si tady všechny ty kluky, kteří celý život ho trápili, tak asi to s nima naposledy už je.
1: Já tady přejdu zase přes půl pokoje k Davidovi. Ten poslouchal dobře Marcela. Je tohle ten plán. Usmívat se, porazit 5 soupeřů a prostě pak odjet s medailí.
2: Na jednu stranu je to moje poslední šance udělat výsledek, takže to mě samozřejmě uvnitř trošku tíží, ale nechci se tím svazovat. Chci prostě maximální výkon a ať to dopadne, jak to dopadne, tak být sám za sebou spokojený, což doteď jsem vždycky byl, tak věřím, že si to nepokazím na posledním turnaji.
1: Říká David Klamert před svým posledním startem profesionální kariéry, během které to dopracoval třeba na start na 2 olympijských hrách. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvi pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
6: Zas. Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová. Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. Švédsko rozmístí v Polsku rakety Patriot, mají chránit logistické centrum NATO. České fotbalisty čeká v Lize národů duel s Anglií. Dlouhá kolona je na výjezdu z Brna na dálnici D1 směr na Vyškov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Do Česka už dorazilo 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek více než loni. Podle ministra za ANO Adama Vojtěcha je pro očkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
7: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
6: Seniorům nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot. Oznámil to tamní premiér. Švédské Patrioty pomůžou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Už minulý týden Stockholm oznámil, že v rámci mise NATO nasadí do Polska pro dohled nad vzdušným prostorem taky stíhačky Gripen. Kdo byl Josef Švejk a kým je pro lidi 21. století? Na tyto otázky se snaží odpovědět nová inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má večer v Praze ve Vršovickém divadle Mana.
8: Tak nám zabili Švejka!
9: Švejk je český Forrest Gump.
10: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
11: Tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
8: Švejku!
12: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla.
10: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: sport.
13: České fotbalisty čeká poslední utkání v aktuálním programu Ligy národů. Od 20 hodin 45 minut nastoupí v Londýně proti Anglii. Duel nabídnou v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže nastoupí na palubovce italské Reggiany. Trenér východočechů Jan Šotnar si dobře uvědomuje sílu soupeře a popisuje, na co bude třeba se v utkání soustředit.
14: Musíme samozřejmě omezit ztráty, protože jakákoliv ztráta na takovýhle úrovni bude tady potrestaná. Soupeř je hrozně fyzicky, takže budeme bojovat na rozkoku. Určitě budeme mít možná i problémy v útoku se prosadit z nějakých jednoduchých akcí, protože opravdu ta obrana Italů je výborná, ale jak jsem říkal, my se to musíme co nejrychleji adaptovat a nemyslet na to, že hrajeme Ligu mistrů, hrajeme normální zápas a snaží se to nejlépe uspět.
13: Další český celek v Lize mistrů, pražská Slavia NBK, nastoupí k prvnímu utkání této sezony zítra večer proti německé Albě Berlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 v Brně, taky na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 hodně vážný výjezd z Brna směrem na Vyškov Ostravu. Kolona začíná za Slatinou kolem 202. kilometru a osobním autem to trvá až 40 minut do zúžení za sjezdem na Slavkov mezi 212. a 214. kilometrem. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu za Hlavencem se tvoří kolona z 16. kilometru. Do omezení za sjezdem na Starou Boleslav je to zdržení 15 až 20 minut. Na silnici 68 Třinec Čaca před zúženími u mostu u Jablunkova teď kolony začínají na slovenské hranici, z druhé strany na obchvatu Jablunkova trošku se to zkrátilo, pořád je to na vyšší desítky minut. Na 35 se z Liberce na Turnov od sjezdu na Paceřice se popojíždí 10 minut na 40. kilometr kolem havarovaného kamionu, je tam volný stále jenom levý pruh. A v Praze odpolední kolony mimo jiné na okruhu obousměrně, taky v okolí Jarova a spojovací a problémy po nehodě v Dobříšské směr Barandovský most před Zlíchovským tunelem. Auta sice před pár minutami odjela, ale potrvá, než se rozjedou dlouhé fronty. V Radlické od Valtrovky nad Mrázovku, v Plzeňské od Kavalírky ke Strahovskému tunelu a taky před regulovaným vjezdem do Blanky v Troji jsou kolony. Tam vázne i opačně výjezd z tunelu na most Barikádníků. Před ním se popouští i z argentinské od hasičů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
16: Čistá hra Martina Procházky startuje, vítejte milí posluchači, vítej Martine Procházko, dobrý den.
17: Dobré dopoledne.
16: Zdravím taky Františka Kunu,
18: hezký den.
16: Tak máme toho spoustu před sebou, věřím, že budete poslouchat a budete aktivní, budete volat do našeho pořadu, číslo je 221-552-222, bude to hodně o hokejovém extraligovém dění, které je pestré, tak pojďme na to. Můžeme, pánové, začít asi tím obligátním, co můžou posluchači si vztáhnout i do té audiovizuální sféry, a to je sice video Moment týdne.
18: Ano, na našem YouTube najdete video Moment týdne, který je vlastně týden starý, ale nic zásadnějšího hokejového, k tomu nehokejovému trochu se ještě dostaneme, to nepřebylo. A vy si poslechněte to, co se stalo v zápase Třineckých ocelářů s Kladenskými rytíři, a lépe vám to popíše úryvek z našeho vysílání. Komentoval ten zápas náš reportér David Procházka.
19: 8 minut 36 sekund do konce třetí třetiny, je to 5-3 a tento gol bych vám přál vidět, určitě si to někde pusťte, až bude ta možnost, protože to bylo fotbalovo-hokejové básnění, puk odražený od pravého mantinelu v útočném pásmu, ve výskoku Daňo patičkou posunul ze vzduchu pod sebe na Hudáčka, no a ten švihem střelou nad vyrážečku Brýzgaly dal pátý gol Třince, tak ta asistence podání Marka Daňa byla kouzelná.
18: Byla kouzelná, Martine Procházko?
17: Byla. Samozřejmě, když jsem ten moment viděl a na to utkání jsem se díval, tak musím říct, že mě to taky teda vyrazilo dech, jak to krásně Daňo udělal, takže opravdu ten kotouš, který šel po mantinu po pravé straně, tak ho nádherně opravdu patičkou sklepnul tak Hudáčkovi, že on vlastně v podstatě nepotřeboval nic dělat. On to dostal na backhand, dostal to vlastně, skopnul mu to na střed hřiště, on to dostal na backhand, stáhnul si to, podíval se na brankáře, chvilinku mi přišlo, když si počkal, aby, myslím, že Brýzgala, který byl v brance, aby to neviděl ten kotouč, a pověsil mu to asi na vyrážečku do víka, takže krásná střela. Ale ta nahrávka opravdu byla v fotbalu, jak už to David Procházka popsal, tak to udělal perfektně.
18: Navíc při vší úctě k fotbalistům, jo, míč je kulatý a je kulatý pořád. I když skáče a točí se, je pořád kulatý. puk má pořád jako stejný tvar, ale ve vzduchu se různě točí, Pietro Nero to vyhazoval o mantinel, takže ten puk se tak jako různě vrtěl. A dovedu si představit, když má hokejista zablokovanou hokejku a má puk před sebou na placírku, že někomu přihraje. Po případě, že na ten puk stoupne a někomu ho posune. Ale kdyby měl Daňo takovýhlech pokusů 50, kolikrát to trefí? Podle mě třeba 3x.
17: Vím, kam tím směruješ, přesně říkáš, ono se muselo sejít všechno, že ten kotouš mu přesně na tu brusli nebo na tu patu mu přesně padnul. Jak to popisuješ, Frantovi, přesně tam asi nejde v té chvíli odhadnout, jestli vám to letí přesně na placku nebo vám to se vrtí ten kotouš. Proč se to sešlo, udělal to parádně, takže jak říkáš, z 50 se to povede 5x, možná takým směrem. Jestli to tak úplně přesně se nasměruje přesně do stejného místa, je to těžký a tady se to přesně sešlo, jak jsem říkal, Hudáček byl dobře připravený. Tam to bylo vidět, když on se jakoby vrací vlastně z té třetiny pryč a najednou se zarazil, že ta nahrávka přišla tou patičkou krásně, takže si to zpracoval, podíval se, počkal si, vystřelil, krásná branka.
18: Navíc ze vzduchu na našem YouTube kanále, když si dáte Čistá hra Martina Procházky, tak vlevo nahoře najdete video Moment týdne a ono bylo vidět, že i Marko Daňo ten gól slavil možná víc než sám střílející hráč, udělal takový okruh v rohu s rukama nad hlavou a tady jsou jeho slova.
20: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem to chcel prihrať, naštěstí mu to přišlo presně na hokejku a krásně mu trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme aj video. Na futbale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo aj na ladě.
16: No na fotbale oni hrajou takovou Brazilku, ne? Kopou si.
17: Přesně tak, já jsem si, že spousta právě hokejistů jsme měli spojený s Prostičkou, spousta hokejistů hrálo fotbal, jak v mládí, tak potom ještě někteří, když to šlo, tak hráli i později a někteří ho hrají do dneška, že třeba Tomáš Vlasák chodí ještě hrát fotbalky a to. Takže ta průprava tam je velmi dobrá u některých hráčů a si myslím, že to k tomu patří a je to vlastně na ledě, to je velká pomoc, když si dokážete ten kotoč jakkoliv, kdykoliv pomoci tou bruslí při kopnutí. Samozřejmě v dnešní době jsou už trénujou, tak když se narazíte o brusly, jsou tam různé finty, že vlastně od těch brusí se dá taky pracovat s tím. A když to pak takhle se sejde, tak to pak má takovýhle efekt výrazný, takže je parádní. No.
18: Já myslím, že fotbal prostě nutně patří k hokeji i při těch rozcvičkách. Prostě když se jede na nějaký zápas, tak se musí vést tehdy ještě kazeťák a k tomu míč a není jen proti trudomyslnosti, ale před zápasem vždycky prostě to k tomu patří.
17: Je to tak a hlavně celá letní příprava, nebo za nás to tak bylo, tak jsme to měli spojený prostě s fotbalem, jak na tréninku, tak se hrál fotbal, tak jsme jezdili jako tým hrát, třeba po vesnicích jsme jezdili hrát proti fotbalovým výběrům, proti těm místním vesnicím jsme jezdili hrát fotbal proti fotbalistům a pamatuju si, že nakladněli, tak jako možná to mají jiné týmy, vím, že o tom mluvil Pavel Horváč, že o tom mluvil, že jako plzeňští hokejisté hrajou proti fotbalistům, my jsme taky chodili hrát proti klukům z fotbalu si zahrát fotbal, samozřejmě tam, když nám nechtěli půjčit, ten balok nám ho nepůjčili, ale zase to dostali větší tělo, takže my jsme do nich hráli víc tělem. No a pak zase když obráce, když oni chodili na led, tak zase, že když jsme chtěli my, tak jsme jim nepůjčili puk, takže to bylo oboustranný. Ale ta průprava tam je prostě oboustranná a myslím, že tyhle ty dva sporty se skvěle doplňují.
16: No, na vesnici, když přijeli Příbramáci, máme na jihu Čech, no, tak hráli výborně, ale teď právě s Pavlem jsme byli, když dělal charitu na Darovanském dvoře v červnu, tak přijeli právě Plzeňáci v přípravě Dominik si Simon Jakub Lev a mě teda fascinovali, jak se proti Romanu Hubníkovi, Milanu Petržovi, Karlu Radovi výborně prezentovali. Jenom mi pak došly síly, byli v té přípravě. No. Ale jako skvělý hokejisti s míčem a tady evidentně jo, i s pukem. Teda, no.
18: Já se zase vybavím jeden jako exibiční zápas, to hráli bývalí, nebo teď už bývalí, tehdy současní kladenští hokejisté. U nás na vesnici se otevíralo hřiště. Po škváře byla tráva, velká sláva, i tak, že bylo nové hřiště, tam byla jedna velká louže na velkém vápně a já jsem dostal fantastické tělo od Josefa Zajíce, takže od třetí minuty jsem hrál jako úplně durch a takže ano, a i sám jako pak, když jsem chodil hrát fotbal, tak jsem měl trochu problém s tím jako nehrát fotbal hokejově.
17: Je to tak, no, říkám, samozřejmě spousta soubů se řeší, takže jsou tam nějaký návyky z toho hokeje, ale samozřejmě nějakých, aby to bylo bezpečné, aby se nestalo nějaké zranění.
16: Marko Daňo tedy tímhle svým exibičním kouskem podpořil další zvítězství Třince přístupu do nové sezony a právě u Ocelářů teď v Čisté hře můžeme taky zakotvit.
21: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
16: Připomínám to číslo do studia, kdybyste náhodou zapomněli 221 552 222, můžete si zavolat s nějakým dotazem na Martina nebo na Františka, který taky jezdí na spoustu hokejů. Třinec vytvořil nový rekord 8 zápasů Tipsport Extraligy, 8 vítězství a teď naposledy v Olomouci, to mělo možná takovou zajímavou předehru, ne? Když...
18: No, mělo to velmi zajímavou předehru na zápase v Liberci, kde olomoučtí prohráli 0-2, jejich výkon, jak říkal trenér Petr Svoboda, byl, tak on to řekl úplně přesně takhle, ale jako den a noc, nebo že byly dva týmy, oni hráli první třetinu, pak třetí, v té druhé v podstatě ne. A padla otázka na to, protože Olomoučí se chystali na nedělní zápas s Třincem, který skončil 0-9, a olomoucký obránce Petr Gevíze říkal toto.
0: Doufám, že nejsou kapela, aby vyhrávali úplně všechno.
16: No tak kapela nejsou, ale vyhráli.
18: A hodně.
16: Ne, tak to je neuvěřitelná věc. Jako vytvoříš extraligový rekord a ještě k tomu takovouhle výhru.
17: No masakr, no, jako to Mazec. Jako za mě jako 9-0 vyhrát za prvé venku, to se nevám taky nepovede úplně po každé, a je vidět, jak je pohodě Třinec hraje, jak ten tým prostě si věří. A je to, teďka mluvím o tom, že to není o nějakých dvou pětkách, že prostě celkově ten tým je tak skvěle poskládaný. V tomhle tom utkání se trefilo vlastně 9 různých střelců. Prostě za mě to je parádní a Třinec ukazuje od začátku sezóny, že tam je zřejmě velmi dobrá parta, podpořená výbornýma výkonama brankářů, a prostě ty kluci, jedno, kdo ty goly dává, Martin Družička, který má skvělou produktivitu, který tam dává spousty nahrávek, tak prostě je vidět, že prostě do toho týmu zapadá, a není to už ten, na něm takový, to už o něm mluvíme 2-3 roky, že to není ten hráč, který vždycky už jenom zakončuje, ale on je prostě teďka v pozici, že připravuje pozice, že dává ty nahrávky, a celkově prostě ten Třinec vypadá velmi dobře, a to, že udělali ten rekord, to je samozřejmě, to je pecka, a jsou zase v historii napsaný.
16: Máme tady prvního z posluchačů, který se dovolal do Čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Robert. Já vás všechny zdravím. Teď zrovna mluvíte o Třinci, jasně, Třinec, bomba, naprostá bomba. Krásný, dívat se na ně, to je prostě pro oko fanouška hokejového, tak to je něco úžasného. V Pardubice tam se asi možná zase by dalo mluvit o Červenkovi a jeho neuvěřitelných bodech a hře a přehledu a prostě taková ta tvorba hlavně v přesilovkách. Vůbec přesilovky Pardubic jsou neuvěřitelný, 40 nebo přes 40%. Jo. Velký překvapení pro mě.
16: Roberte, teď si nám trošku ztrácíte, tak co je pro vás velké překvapení, jestli nás slyšíte?
3: Překvapení je pro mě Karlovy Vary. Jo, nemyslím to teďkom vůči trenérovi Paterovi, ale spíš vůči, tuším, Hořava nahradil teďkom toho Moravce, obránci. Jo, jak prostě pomáhají Frodlovi, teď mít 0-7.
16: Tak Robert má evidentně teď trošku asi horší signál, nicméně zmínil některá ta další témata, která budeme probírat. Roberte, děkujeme za zavolání, my zůstaneme u toho Třince, přece jenom ta úžasná šňůra 100% při vstupu do sezony. Někdo říká, první vyhrání z kapsy vyhání, ale v Třinci se toho evidentně nebojí.
17: Nebojí se toho, jdou si zatím, a je vidět, že znovu se budu opakovat, že je vidět, že prostě to mají skvěle poskládaný, že tam funguje ta parta, tam funguje takový ta dobrá nálada v tom týmu, a to, že se teďka takhle to vyšperkovali tím rekordem, tak to asi si možná zatím šli cíleně, že říkali si, tady už uděláme pátý zápas. Spousta těch zápasů otočili. Je pravda, že tam myslím, že 4 zápasy prohrávali, a viděl jsem utkání s Kladnem, kdy prohrávali 3-1 po první třetině a nakonec to utkání otočili po dvou třetinách 3-3 a pak vlastně byli dominantní, byli v té třetí třetině. A za mě prostě Třinec, prostě je to velké překvapení. Asi nikdo nečekal, že by někdo takovým způsobem mohl vstoupit a se říct suverénně do sezóny, a Třinec to prostě dokázal.
18: Na konci tohoto týdne v neděli v našem přímém přenosu Pardubice Třinec, tak to bude velká paráda.
17: Budeme se těšit.
18: A bez ohledu na výsledky pátečních zápasů to bude souboj prvního s druhým, takže tam už někdo ztratit musí. Pardubice už ztratili, ty prohráli třeba...
17: První zápas doma prohráli, myslím, že s Hradcem.
18: Tam Hradcem to bylo. Prohráli doma s Libercem.
17: Ano, a Třinec zatím suverénní, no tak uvidíme, no. Máme se na co těšit.
16: Konkrétně, když se zaměříme na tu poraženou stranu, je to jako věc nevídaná, dostat 9 gólů, a trenér Petr Fiala se omlouval fanouškům, kteří podle něj ho v uvozovkách potěšili. Oni ho asi potěšili tím, že prý tolik nepískali, nebo skoro nepískali, že jako nějakým způsobem asi chápají situaci kohoutů, kteří nejsou ideální formě.
17: Tak samozřejmě je to pro Olomouc nepříjemný, ale tam celkově asi je takový ten dojem a projev toho týmu, protože za 8 zápasů Olomouc jen 5 bodů, ty zápasy prostě nezvládají, a celkově asi si možná před tímhle tým zápasem každý myslel, že to nebude jednoduché pro Třinec, ale asi takovou nálož tak nikdo nečekal doma. Ale ono, když vám to tam pak padá ze všeho, tak je těžký to nějak musím bránit. Takže si myslím, že to je možná taková ta souhra. No, že zrovna v ten den, kdy Třinec mohl udělat ten rekord, tak jim tam padalo všechno a od každého hráče.
18: pokud by existovala statistika, ona není, že by se sčítali fanoušci třeba v polovině první třetiny, kdy už jsou tam všichni, a pak 8 minut před koncem, ano, tak mě by zajímalo, jak to číslo by bylo jiné. Ale pokud tedy Petr Fiala říkal, že děkuje fanouškům, kteří jako vlastně moc nepískali, tak třeba by se to ani moc nelišilo. Jestli nebyl jsem tam v Plech aréně nikdy, aha, a ani na tomhle zápase, takže zajímalo by mě, kolik fanoušků prostě se odebralo dřív po tomhle debaklu, který byl jasný už vlastně v průběhu zápasu.
17: Ale já jsem tam byl samozřejmě několikrát Plech aréně, jak říkáš, ale já jsem si, že olomoučtí fanoušci to nějak tak berou každou sezónu, že oni nemají třeba dobré starty do té sezóny, ale pak se to většinou nějak během té sezóny uklidnilo, vždycky se dostali do nějakých těch střední tý části tý tabulky, nebo možná do té druhé poloviny, ale jak se vždycky uhráli nějakým způsobem. No a nakonec i loni to, jak se říká, dohráli, protože Litvínov hrál nakonec baráž, ale jsou na to tak trochu jakoby ne úplně zvyklí, ale beru to tak, že ty domácí utkání většinou zvládali Olomouc. Oni prohrávali venku, ale teďka opravdu letošní sezóna je úplně jiná. Olomouc se nedaří ani doma a na to, že dostali teďka takovou nakládačku.
18: No když jsme slyšeli Petra Gavízeho, který říkal o tom, že Třinec není kapela, by pořád vyhrával, tak třeba Ondřej Kovařčík z Třince před tím zápasem říkal, nám se tam moc nedaří. No. Tak ani jeden z těchto výroků zase úplně nesetkal s pravdou. No.
16: Těžký debit Jana Brože, který na střídavý start byl z Třebíče vypůjčený do Olomouce, naskakoval za stavu 0-6 a Ondřej Cichoně tak dostal 3 kusy a jel zase do Třebíče. Tak to je taková ta vstupní facka a už bude asi jenom líp.
17: No, tak co se si bude dobře pamatovat.
16: Dobře, tak jdeme tedy od Třince, který vede Tipsport Extraligu se 100% bodovým ziskem, k dalšímu pronásledovateli, který měl v neděli na programu Třaskavý šláger.
21: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
16: Pardubice Sparta 6-4. Spousta témat, Františku, jaké ty bys vypíchl z hlediska třeba toho, co nejvíc možná rezonovalo nebo tebe nejvíc zajímalo?
18: Třeba to, že se Filip Chlapík popral s Jiřím Smejkalem. Ono bylo vidět v těch záběrech, že si to domluvili, ale jako já se ptám, proč v kádru Sparty se musí prát, nebo on si asi nemusí, ona si chce, ale proč se prostě pere ten jeden z nejlepších a tříští tím vlastně jako síly na to, že by měl být platný úplně jiným způsobem.
17: On už to zmiňoval i trenér Sparty Patrik Augusta, že samozřejmě došlo té situaci, že ta došlo té bitce, kterou si domluvil Filip Chlapík se s Smejkalem, pardon. No ale to možná byl takový ten nějaký ten poput, že chtěl prostě kapitán

0: pak zase zmiňoval Patrika Hústa, že jakoby to takhle mělo být a že se mu to moc nelíbilo, ale zase v očích spartňacích fanoušků si myslím, že to prostě jakoby Filip Chlapík zase jakoby obrovským způsobem se pozvedl, protože opravdu on ukázal to, že i za cenu, že dostane, tak šel do toho a chtěl udělat nějaký krok k tomu, aby se ta vývoj toho utkání změnil, což se částečně povedlo, bylo to pak 3-4, no a nakonec to ale teda Dynamo se to uhlídalo. No.
1: Co ten dvojitek té bitky, který se třeba objevili na té fotce na pardubickém Twitteru, Instagramu, na sociálních sítích, kdy jako udeří soupeře, který už je padlý do zátylku, je to důsledek prostě ta, jak se to říká, fyzika, že prostě akce reakce, že když se s někým pereš, tak to nemůžeš hned zastavit, anebo to bylo třeba zákeřné z tvého pohledu?
0: Já jsem se díval na ten na tu bitku několikrát. Myslím si, že to není nic nového. Vidíme to i v NHL, tady to, kdy prostě na sebe se do sebe se pustí do hráči, možná úplně ne ty, kteří by měli. A pak někdo prostě v tom afektu prostě té bitky, kdy se to dohrává, kdy prostě spadne nějaký hráč, tak se tak na něho někdy vrhne. Vidíme tam možná ještě mnohem horší věci někdy v NHL. A to je možná nějaký ten důsledek toho, jak prostě tam ty dva hráči při sobě jdou a jdou se poprat. Já ty zkušenosti v tom nemám, takže já to těžko můžu posuzovat úplně z té pozice tady těch hráčů, ale jestli potom ještě tam nějaká dvě, tři rány padnou navíc, tak to prostě už asi tak je v té situaci a asi bych v tom nehledal nějaký záměr nebo úmysl, že by tam chtěl někoho úplně pak jako dobít, jako že by ho tam chtěl zranit nebo ležet, nevím, nemyslím si to.
2: Já bych nic smysluplnějšího k tomuto tématu neřekl, než Martin Procházka.
1: Ano, ještě vlastně se taky zaměřovali i novináři, myslím, že i fanoušci na osobnost Davida Tomáška, který má minulost ve Spartě, měl i nabídku od Sparty, která docela byla, řekněme, jako zveřejněná. A teď hra za Pardubice a možná nekousal právě úplně dobře, že byla zveřejněná ta nabídka.
2: To možná ne, ale
1: bylo
2: zase
1: to v únoru, tak už je to zahrané.
2: No, já si myslím, že tohle už se asi rychle spláchne, ne?
0: No, tak no, spláchne, ale možná tam trošinku ještě v tom hráči může být, jakoby nějaká taková ta, já myslím, že každý ten hráč, když prostě něco má jde předmluvě, nebo něco toto a najednou něco z toho vyjde ven a najednou to pak je úplně jinak, tak to potom háže tak jako špatné světlo na obě dvě strany, může to být i obráceně někdy, zažil jsem to taky, když jsme se domluvili s panem Charouzem na Spartu a pak jsme šli do AIK Stockholm, taky to nebylo úplně, jak se říká, košer, nebylo to úplně fair, ale na druhou stranu takhle to prostě někdy ty situace se vyvinou, no ale není asi potřeba to nějakým způsobem ventilovat dopředu.
2: Takže ale my jste šli do Švédska.
0: My jsme šli do Švédska, takže my jsme tady tady zmizeli a byli jsme uklizení v AIK Stockholm, ale samozřejmě pak, když nastupujete za tým, který
2: potkáte
0: jinak, tak musíte počítat s tím, že tam prostě někdy ty otázky vyplynou a jsou tam nějaké takové ty náznaky, že to nebylo úplně asi, jak by mělo být.
1: On na to samozřejmě reagoval v tom pozápasovém prohlášení, že mu vadil jeden konkrétní moment, jeden konkrétní nějaký ten třeba výrok během olympiády. To říkal sám, proto vlastně na to i nějakým způsobem člověk naráží, ale třeba se k tomu vrátíme, máme tady posluchače, tak mu dáme přednost. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady je posluchač ze Zlína.
1: Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, já se omlouvám, abych ale trošku opustil tohleto téma, protože začali jste kuriozitama, mohl bych něco zmínit z nedělního utkání Maxa Ligy Havířov v Setín, protože tam se tom hemžilo kuriozitama, tak začal bych prvním gólem domácích, který nahazoval hráč domácích po mantinelu a nějakou nerovností se to odrazilo do prázdné brány, protože gólman užil za branku, tak to byla jedna. Pak když teda Vsetín vedl o gol, tak bylo powerplay a opakovala se nám tam situace z NHL, kdy se proslavil náš hráč Štefan, jestli si vzpomenete, kdy jeli dva hráči Vsetína na prázdnou branku a docela ledabile to hráč trefil do tyčky a z protiútoku 2 sekundy do konce.
1: Myslíte, promiňte, když se neprosadil Patrik Štefan, pak skoroval na druhé straně, myslím, Aleš Hemský to byl, ale chápeme asi, co myslíte.
3: Prosadil, ano, takže on se neprosadil, velmi ledabilou koncovkou se neprosadil a to bylo stejné, že hoši ze Vsetína jeli dva, jeden kamarádsky to dával tomu druhému, aby si to dal on ten gól a ten dal tyčku a z protiútoku teda Havířov vyrovnal. Pak následovalo prodloužení a Havířov jako hráčský tým odvolal golmana, takže hráli v pěti. Celé 2 minuty tam ten Vsetín točili, ale pak ztratili na konci té přesilovky kotouč a zase Vsetíňák měl velkou šanci to dát do prázdné. Zase se to velmi, opravdu znovu říkám, ledabile minul bránu. A do toho ještě tam skákal golman Žukov, takže a byli v šesti, takže zase hrál pro změnu přesilovku. Vsetín nedal a ve finále to bylo zakončeno teda luxusní v 6. sérii nájezdu luxusní kličkou v licenci pana Procházky, pravák, backendová klička.

0: teďka do backendu, tak, takže to bylo takové zajímavé. Zajímavé. Najednou tkání kuriozit teda dost, bych řekl. Jo. Tak se omlouvám, že jsem odbočil od tématu, ale je to super ten váš pořad, takže držím palce. Mějte se. No.
1: Děkujeme za váš telefonát. Pochopil jsem, že jste byl nějakým způsobem zainteresovaný teda v Havířově v tom zápase.
0: Tak je to... To nebudu komentovat.
1: Dobře, já jsem tady pouštěl právě pánům ten moment, když jsi 2-0 vlastně na tu prázdnou bránu a ten puk trošku skákal.
2: Trochu skákal, no bylo to přes obránce. Trošku mi překvapilo, že teda takhle tam měl mezi sebou měli obránce, tak proč ta nahrávka teda přicházela? Tady bych asi počal, že se hráč, který směřuje má kotouš na holi, tak bude chtít dát branku, ale možná to chtěl dát kámošovi do brány, prázdný, ten to netrefil. No, to, že se to takhle stává, samozřejmě si to pamatujeme, jak Patrik Štefanek taky, no, jak to tam už měl ložený a najednou mu to přeskočilo a pak tam byl ten gol.
3: Jenom my jsme tady našli to video, kolik bylo do konce, když šli 2-1 nebo skoro 2-0 na prázdnou bránu.
1: No,
3: že by
1: ale...
3: mě napadalo, že i v takovéhle chvíli, než riskovat, tak radši jako no, to otočit no. Do rohu.
2: No, nebo to zkusí hodit na tom branku teda aspoň no. Sám. Jako. No.
1: Ale jo, tak vlastně je to i námět na to, že druhá nejvyšší soutěž samozřejmě taky je zajímavá, nicméně prostě z nějaké hierarchie těch sportů. Řešíme teď taky tu extraligu, která nabídla tedy i ten šlágr, o kterém jsem mluvil a ke kterému se můžeme vrátit, protože samozřejmě Pardubice stíhají Třinec. Ale možná Sparta je teď tématem větším, protože ta spíše stíhaná třeba týmy, které bychom tam nečekali, prostě Spartě se nedaří, Františku.
3: 8 zápasů, 10 bodů, to jako samozřejmě často se objevují slova, že zajíci se sčítají až po honu a řekneme si to po 40. kole, ale my jak si nemůžeme teď na 40 kol zrušit náš pořad a fanoušky to bude zajímat od začátku do konce, takže i jako 8. kolo může být samozřejmě tématem. A Sparta jako neválí, no?
2: Neválí. Já jsem byl na obou zápasech těch posledních, co hráli doma. Ať to bylo s Českými Budějovicemi, které nakonec zvládli, 4-2, zvládli, ale až opravdu díky tomu, že dali gól v oslabení, tak to utkání otočili na svou stranu, pak ho nakonec dohráli, když pak se nechali znovu to vyrovnat 2-2. Ale uhráli ty 3 body a když jsem byl na tom utkání s Karlovými Vary, tak tam to bylo 0-1 pro Vary. Sice hokej nebyl úplně špatný, ale Sparta se prostě neprosazovala. Měla obrovský problém dát branku, vůbec se jim nedaří hra dopředu. V podstatě kromě toho prvního útoku, kde hraje, myslím, Chlapík, Špaček a s nimi hraje... to je jedno, tam se to černou byl třeba. Ale tyhle ty hráči se jakž takž prosazují. Ale jinak ty ostatní, když to vezmu třetí, čtvrtý útok, ten vůbec se skoro neposlal, nevytvořil se ani šance, dobré pozice, vůbec jakoby nějakým velkým tlakem. A Sparta to má postavené opravdu na tom jednom útoku. Takže to je málo a to je, jak jsi říkal o tom, že samozřejmě nemůžeme čekat na to, že Sparta se pak nějakým způsobem extrémně zvedne. No, nevím jak, když tam jako nejsou ostatní hráči, kteří se moc tomu nepřidávají. No, Matěj Blimel, který se obrovsky trápí, který prostě možná se dostává do šancí, jezdí samostatně na jezdy a nedává branky. Ale ostatní hráči, Tomáš Žika, ten dal první branku proti Českým Budějovicím po 8 zápasech, nebo po 7 zápasech, vůbec taky bez jakýkoliv produktivity. A tam je spousta další věcí. Obránci, když jsem se díval, tak to nemůže stále pořád hrát jako Krejčí, který jako měl výborné 2 minulé sezony. Ale ostatní hráči tam v podstatě nejsou, který by byli nějakým způsobem tvořiví, který by tam byli rozdíloví, který by byli na přeslovky, jako bylo v případě třeba loňské sezóny. Tam byl Irving, kdy dával góly, kdy prostě to tam pral, ty od modrý čáry góly dával. Teď tam nikdo takový není. A Sparta se prostě celkově, jako celý ten tým za mě se obrovsky trápí a na každý ten bod, na každé to utkání, které nastupuje, tak si ani moc nevěří. Jo. Takže to je těžký, tam teďka těžká situace na Spartě.
3: Když jsi zmínil Jakuba Krejčíka, 35 let, jasně chápu, rozehrává přesilovku, ale když se posuneme třeba do Liberce, tak tam jsem byl v pátek na zápase s Olomoucí. Jedna přesilovka na modré uprostřed, hlava celé přesilovky je mladý Galvás a v druhé přesilovce Lukáš Kachlíř s Mřížkou. Jo, tak taky prostě obehrávají ty hráče, byť v mladém věku, tak jim dávají příležitost, aby se něco naučili v takhle těžkých okamžicích pro ně samozřejmě. Pro Krejčíka už je to mistr světa, pro něj to je v podstatě samozřejmě hrát přesilovku, ale i tohle asi může být cesta u jiných klubů. Ale máme posluchače.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady je Marek, já slyšíme se.
1: Krásně.
5: Výborně, tak já mám jenom, vy jste hodnotili Spartu, k tomu bych dodal jenom to, že bych vzpomněl třeba 2 sezóny zpátky, kdy ještě pod Pavlem Grossem hráli úžasný hokej, tak vypadli v semifinále s Kometou pak řekněme provedli velký se s kádrem, jakože to bude kádr novej, plný bojovníků. A loni říkal Pavel Gros touhle dobou to stejný, hráči nechtějí hrát dobře před brankama, letos říká Patrik Augusta, nevyhráváme osobní souboje a tak dále a tak dále. Já úplně nevím, jakoby, co s tím, nejsem manažer Sparty, ale zajímá by mě váš názor, protože do kádru se dá těžko říznout. Jediný, co bych viděl pozitivní, že se malinko zlepšila disciplína oproti loňsku, jako odešel David Němeček, tak se malinko zlepšila ta disciplína, ale jenom malinko, že? Tak nevím úplně.
1: Děkujeme za zavolání. No tak mluvil o tom Patrik Augusta po prohře v Pardubicích, že nějaké možné trady jsou na snadě. Tak teď jeden aktuální vzniknul. Otázka je, komu tím prospějete?
3: Tak jenom čistě fakticky Tomáš Hyka odchází do Mladé Boleslavy výměnou za Vojtěcha Hradce. To je ten trade, který proběhl. Tomáš Hyka se vrací do známého prostředí, do Mladé Boleslavy, kde hrál, kde by ho chtěli asi nějak herně střelecky probudit, stejně tak Sparta bude spoléhat na nového muže v sestavě. Takový malý drobný impuls, kromě tedy toho, že Spartě ubylo asi 80 trestných minut při odchodu Davida Němečka, ale to samozřejmě trošku přeháním.
1: Ale že Tomáš Hyka má v sezóně tedy za 8 zápasů jeden gol, 2 asistence a od těch Hradec po zranění jeden gol z 5 zápasů, takže produktivně, když mluvíš o tom, že chybí ty góly, zatím to velká spruha není, no.
2: Není to spruha, na druhou stranu je to pro ty hráče, to možná bude nějaká taková, jaký ten impuls, najednou prostě dostanete se do nového prostředí, do jiného prostředí, ano, možná pro Tomáše Hyku byl v Mladé Boleslavi, takže to tam zná, ale najednou dostanete prostě nějaký jiný prostor, dostanete jinou roli v tom týmu, jinou pozici od trenéra. Tomáš Hyka, já jsem se o něj díval, tak opravdu on byl utopený v tom třetím útoku. Nevím, jaké tam jsou možnosti, jestli Patrik Augusta třeba mohl se dát výš, ale měl tam před sebou Matěje Blimela a měl tam před sebou Filipa Chlapíka, tak ono to je těžší asi jako potom to tam jako poschádat. Ale je to samozřejmě nějaký krok, mohl to třeba Patrik Augusta udělat, mohl ho dát do prvního útoku, zkusit to, jenomže ono tohle to všechno, podle mě se musí všechno už jako připravovat před tou sezónou, v těch přípravných zápasech.
3: A pak by zase nehrál nikdo jiný.
2: Pak by zase, no jasně, ale jako tak... Je to hráč, který má určité kvality. Já myslím, že Tomáš Hyka má velmi dobré bruslení, všechno, prostě přehled zkušenosti, dokáže to všechno dát. Ale když jste ve třetím útoku máte, a vím, že on byl i posazený v nějakém zápase, myslím, že to bylo v Hradci Králové, nebo hrál snad jenom 7 minut nebo 8 minut, tak toho moc nevytvoříte. No. Nejdechno, když chodíte na přesilovky, no a takovýhle hráč prostě potřebuje ten čas na těch přesilovkách.
3: A navíc při vší úctě k Mladé Boleslavi a hráčům tam to prostě na Hykovi bude stát. No. Bude hrát prostě úplně jiný sport.
2: Jo, to je to, o čem mluvím. No. Prostě bude v jiném týmu a bude najednou mít jinou pozici, jinou roli. A najednou může ožít a najednou může dávat góla jednou za druhým, takže ono to samozřejmě může mít ten vliv a proto se ty tady takhle dělají.
1: No jo, nebo třeba pouštíš hráče, protože by neměl místo v sestavě a být třeba sedmým bekem je zbytečné. Na druhou stranu jeho góly se ti někdy hodily a teď je přemostujeme od Sparty plynule zase dál.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: No protože jeden Kanaďan teď hraje tedy za Kometu a možná to byl šok, ne, pro spartianské fanoušky, že Aaron Irving bude tedy pokračovat v Česku v Kometě, která se mimochodem teď představí v tom nejbližším zápase 8. právě na Spartě.
3: No já myslím, že trošku zvláštní bylo, jak dlouho se nikdy nedokázal upíchnout. Já nevím, jak moc velké vazby má na Česko, třeba kladenský Jeremy Blaine, který dlouho působil v Hradci, teď je tedy na Kladně, nehraje zase tolik, ale v Česku se usadil a bere to vlastně jako domov, tak kolikrát ty Kanaďani prostě různě pak zmizí po Evropě, jdou, nevím, někdo do Itálie, do Německa, tak třeba Irving chtěl zůstat, to nevím, to nechci mluvit za něj, ale trvalo to na můj vkus relativně dlouho, než ho někdo vzal.
2: Souhlasím. Až neočekávaně dlouho, protože si myslím, že třeba takového hráče, samozřejmě nevím, jaký má plat, ono taky záleží, jak tady kluby třeba by některý ho chtěli, ale hold na něho nemají třeba rozpočet, takže se čekalo, jestli třeba některý ten z týmu a právě proto asi možná Kometa, jeden z týmu, který si mohl dovolit takového hráče v takové kvalitě a zaplatit, tak se nakonec pro něj rozhodli. Vím, že tam taky tam měli problémy se Svozilem, který přišel před sezónou, tak vlastně jsou tam s nějaký, něco nebylo tam úplně asi, jak by mělo být, dle představ jednoho, z jedné strany i druhé strany, tak se možná čekalo, jak to dopadne a nakonec to se rozhodli, že dají prostor Irvingovi a Svozila pustí pryč.
1: Oni teď vlastně dohrávali 8. kolo v Budějovicích v pondělí a chyběl právě Stanislav Svozil i Filip Král, takže Irvin jim vlastně teď vypomohl, co se týče početního doplnění, ale hlavně teda potvrdil, že góly střílet umí, protože se hned prosadil. Ale moje otázka na vás oba, on přece jenom měl tu auru toho rekordního střelce mezi obránci v té sezóně 24-25, což už je jako 3 roky zpátky v podstatě, nebo 2 roky zpátky. A od té doby možná lehce třeba, i co jsem četl, v očích fanoušků Sparty v tom přínosu klesl.
2: Mluv, Rando.
3: Ne, to je tvůj pořad.
2: Ne, já držím takhle. Ono, jedna sezóna vám se povede na 25 gólů. Přijde další sezóna a teďka ty fanouci čekají, že jí zase dáte 25, a nebo nejlépe 30.
3: Nebo 18, aspoň.
2: No to je jedno, prostě jasně. Aspoň takhle. Ale teď si to vezmete, když je to obránce, nebo aspoň za mě, mluvím teďka obránce, jak ten obránce to má těžký. Máte sezónu, že vám tam padá všechno, prostřelíte dav hráčů, propadne to, brankáři někdy, prostě nevidějí kotouč. Ale to se vůbec nemusí opakovat tu další sezónu. Ale asi to nemění nic na tom, že ten hráč má určitý ty kvality, že prostě je na tom tak dobře, že dokáže ty góly dávat, že dokáže ty pozice dát, ale nedá se čekat, že prostě nastříte každý za každou sezónu 25-30 gólů. Něco jiného je podle mě u útočníka, kdy útočníka, no, a vidíme to velmi často, kdy vidíme na vrcholu ty střelecké produktivity, ať tam je Roman Červík, ať tam je Martin Růžička, prostě to jsou hráči, kteří prostě dokáží se prosazovat a nejenom gólově, ale i těma asistencema. Ale u obránců si myslím, že to je mnohem složitější. Já si pamatuju, když za nás v těch dobách Miloš Holáň jednu sezónu vyhrál hokejistu sezóny, protože mu tam padalo úplně všechno. Pamatuju si ty jeho góly, kde on tam střílel od modrý čáry. Ale pak ty následné sezóny si úplně nejsem jistý, jestli tohle to opakoval, jestli udělal nějaký znova jako takovýhle dopočty těch gólů, jestli tam nastřílel třeba 35 gólů, jako tu sezónu nevím několik. Takže ono, u těch obránců je to podle mě trošku složitější a tam bych trošičku byl takový opatrnější v tom, jestli ten hráč je kvalitní, anebo prostě už jako není kvalitní. To si myslím, že tak není.
3: Ona většinou u obránců, když prostřelí všechno, tak je to schoda nějakých 8 okolností. Netrefit prvního, dobře postavený puk, clonění golmanovi. Je tam toho prostě strašně moc. Vím, že jednu skvělou sezonu měl takhle, co se střelecké produktivity týče, Martin Ševc. Tomu se to jednou velmi povedlo, ale taky prostě jako u těch beků je to strašně těžká věc to jako udržet dlouhodobě. No. To by museli hrát jako všechny přesilovky a ani tak.
2: Ani tak prostě... ne, to záleží opravdu. Sezona teda, kdo vám tam padá a sezona taky vám tam padá nemusí. Hmm. Ale nemění to na tom, na těch kvalitách toho hráče, to nic nemění.
1: Ale Kometa by taky asi přivítala nějaké body od obránců, třeba od Irvinga góly, protože těch bodů moc nemá. Po 7 zápasech 8, 11. pozice, za ní pouze Vítkovice, Boleslav a Olomouc, byť třeba Kometa má oproti Boleslavi s Olomoucí ještě o zápas méně odehráno. Tak příští duel na Spartě uvidíme v téhle hokejové klasice. Na druhé straně České Budějovice, teď si říkám, jak se liší třeba přínos Roberta Petrovického pro ten klub, když byl v Olomouci, tak vlastně řekněme loni nebo v té minulé sezóně hráli možná nad plán. A teď bez něj Olomouc strádá. České Budějovice se posunuli tou výhrou v dohrávce na 5. místo. Tahle situace samozřejmě, jak to může ten trenér změnit, protože Patrik August, tam mluvili jsme o tom, nastoupil na Spartě, tam to bude plynulejší proces. Myslíš, že funguje, Martine, nějaký takový kouč, jako to přijde a třeba to hned změní, nebo dostávají takhle i aktuálně trenéři trošku delší čas? Něco změní, protože Budějovice taky jsou podle mě ambiciozní, chodí tam spousta lidí, teď zase bylo téměř, nevím, 6 tisíc lidí včera.
2: Určitě, tak ta atmosféra v Budějovicích je vyhlášená, to víme o tom, mluvíme o tom velmi často, že prostě tam je skvělá. Ale co se týká trenérů, přijde mi, že jsou určití trenéři, kteří najednou okamžitě jsou schopni ten tým nějak způsobem změnit. Já jsem se všímal, Petrovického jsem se všímal na střídajce, jak on se chová, a mně přijde, že on se, že má v sobě pořád takový ty hráčský jakoby ty emoce, jo? Takže když motor dá góla, tak on prostě je, jako kdyby byl na tom ledě. A to je možná takový ten přínos pro ten tým, že on dokáže s tím týmem žít, co já vím, tak on hodně času tráví v kabině s hráči, to o něm to je vyhlášené, to myslím, že říkal i v Olomouci, když byl, že hodně se snaží být s hráči v kabině, že hodně prostě jako vnímá ten jejich pocit, jak se tam oni cítí. A pak jsou zase třeba trenéři, kteří vůbec nejsou v té kabině, že tam chodí jenom vždycky před tím zápasem na tu poradu a nechávají ten tým jako ať je tým, takže on hodně s tím týmem zřejmě asi pracuje, žije, jako kdyby patřili, jako když to řeknu, mezi ty hráče. Víš, jak to myslím, Franto?
3: Chápu.
2: Takže má to v sobě ten návyk toho hráče a teď je z něho trenér, ale je to takový ten trenér hráč, nebo hráč.
3: Ale,
2: trenér.
3: No jasně, ale třeba to může být i ta touha, která tomu hokejistovi pak chybí, protože spoustu hokejistů, jasně, je to jejich zaměstnání, ale třeba i jako 70% těch zážitků a toho pocitu tvoří ta parta.
2: Určitě.
3: Tvoří ta šatna. A vím, že to říkal, myslím, Jakub Flek, který se přiznal k tomu, že až teda někdy skončí, tak jestli mu něco bude chybět, je to ta šatna, tak třeba je Petrovický takový starý mládenec, který by nejradši tam prostě chodil jako v rybanu.
2: Já si to přesně takhle myslím, přesně takhle mám z něho ten pocit. A proto dal ten impuls tím českým pocitem tady tím směrem. Prostě je takhle, takhle on s nimi žije a takhle on prostě s nima funguje a proto takhle jim to klepe.
3: Českým Budějovicím to klaplo v zápase s Brnem, a to i přesto, že měli o poznání méně střeleckých pokusů. To je tedy aktuální výsledek ze včerejšího programu. Pokračuje trenér brněnské Komety Jiří Horáček.
6: Máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmato situacemi poradili. Už to tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahrajete nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Čistá hra Martina Procházky může zmínit jeden moment, který se, řekněme, dostal na veřejnost i díky tomu, že jsou sociální sítě, technologie a prostě lecos unikne i do toho veřejného prostoru, byť by nemělo nebo nemuselo. A týká se to vlastně i těch inovací v tom rozhodcovském stavu.
3: Ano, novinka pro tuto sezonu je taková, že rozhodčí mají mikroport, když chtějí oznámit to, že vylučují hráče, jaké číslo, za jaký prohřešek, vysvětlují posunutou branku, to, jak to dopadlo u videa, tak prostě mluví na celou halu. A to je věc, která se stala ve Vítkovicích, jenomže ve chvíli, kdy rozhodčí Filip Vrba dostal pukem, asi ho to dost bolelo, a já se teda musím přiznat, že když jsem vybíral moment týdne, jo, a zvolil jsem Marka Daňa, tak mě strašně jako hlodalo, jestli bych nezvolil tohle, ale ono to není hokejové, je to sprosté, to přiznejme, proto tam zazní jakési vypípnutí. Stalo se to, že rozhodčí dostal pukem, upadl, a tím, jak upadl, tak nejspíš spadl na tlačítko, které spouští ten port, a ve chvíli, kdy upadl, zaznělo Vítkovickou halou toto. Smích a pak potleská, proto mám jako naprosté pochopení a dlouho mě v hokejovém prostředí nic takhle nepobavilo, ještě s tím, jak je to prostě jako z místa upřímné, nahlas a je tomu rozumět.
2: Já s tomu souhlasím naprosto. Já jsem se bavil několik minut tím videem, když jsem ho viděl. Vlastně jsem se ho pouštěl několikrát dokola a musím jako říct, že mě to taky bavilo, bylo to super, bylo to v té situaci, ale já jsem rok a půl strávil v Vítkovicích a tohleto slovíčko, který tam prostě běhá po Vítkovicích nebo po Ostravě, celkem běžný a je to jedno úplně, v jaké to je lokalitě. Jestli to je ve sportu, nebo to je kdekoliv jinde. A oni to prostě tak mají. Bylo to samozřejmě směšný v tom, že nebylo to na celou halu, no, proto to mělo ten efekt toho potlesku a toho smíchu.
3: No, pro fanoušky je to vlastně super, když slyší to, co třeba i rozhodčí, jak komunikují s trenéry, s hráči. A takovým jako průkopníkem těchto drobných skandálů byl, jestli si pamatuješ, Petr Leška, který byl vždycky vysoko v kanadském bodování a jel za rozhodčími, kteří neuznali gól. A on říká, hoši, potřebuji nějaké ty kanadské body, a pak řekl to slovo. A to prostě prolezlo do toho přenosu, byl tak blízko tomu mikrofonu rozhodčího, že i tohle jako vstoupilo do dějin, ale myslím si, že tedy jako Petr Leška má zdatnou konkurenci v téhle hlášce.
1: A že to stane zrovna teda ve městě, kde se tohle slovíčko používá jako nikde jinde jiné slovíčko. No.
2: Skvělá souhra.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Ano, krásně, no, a jenom mi řekněte takhle, když jste na těch stadionech, opravdu to třeba pro diváky je takhle i pro novináře zvýšený komfort, když rozhodčí hlásí veřejně nějaké ty výroky?
3: Já myslím, že jo, protože jsou haly, kde je třeba jako strašně špatně vidět na kostku nad ledem, třeba v Karlových Varech, tam koukáte přes takovou konstrukci a kostka je natočená k vám tou hranou, takže vlastně to máte ve dvou místech, ale ani jedno není vidět úplně dobře. Takže, když je přímý přenos a vy máte zahlásit číslo hráče a tam je chumel 8 lidí a najednou oni vytáhnou jednoho a ty hrubost a pak to hned řeknou, tak se to hodí. A myslím, že fanoušci to ocení taky.
1: No, tak to je zajímavé. Samozřejmě, já si totiž vybavuju, jak třeba ve fotbale to zaváděli na mistrovství světa, že to působilo směšně, že ti rozhodčí neuměli třeba mluvit anglicky.
3: Tak tady to bylo hned na úvod. To byl nějaký Afričan.
1: No, ale mě to působilo strašně roboticky, jako kdyby ty slova ze sebe takhle říkal, tak tady je to přirozenější.
3: After video review.
1: No. Tak v Česku asi to teda dávají pánové v pohodě.
2: Dávají to v pohodě, je to fajn, ale problém je, jak říká Franta, pro fanoušky úplně luxusní.
1: Ano, občas se stanou takovéhle momenty, jako tady Neboštíku, teda ne, nešťastníku Filipu Vorbovi.
3: Zas tak prudký puk to nebyl, abychom zvěděli Neboštíka.
1: Tak raději oslovíme dalšího z posluchačů, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
7: Zdravím vás, tady posluchač Marek. Já si nevadí, že zabrousím do nižší ligy, jestli nevadí. Nevím, co jste probrali za témata. Je to taková suvka, jestli se zaregistrovali někdo z vás, že v Prostějově existují teďka dva druholigové kluby. Je třeba by Prostějov, kteří byli dříve tradiční účastník první ligy a teďka druhým rokem se snaží o postup zpátky s celkem nabitým nadstandardním kádrem. A do toho klub SK Prostějov, ten druhý, se přihlásil do soutěže, odkoupil práva, a takže v jednom městě malém s jedním malým zimákem jsou dva ambiciózní kluby. Mimochodem SK Prostějov taky celkem dobře posílil, hraje tam například i Honejsek, hodně známé jméno. A co na to říkáte? Já si myslím, že nic takového u nás není, že by v jedném městě v nějaké soutěži hokeji existovaly dva kluby s celkem ambiciózními plány. Tak asi tak na to jsem se chtěl zeptat.
1: Děkujeme za zavolání. Tak ten jeden prostějovský klub si pamatuju jako tradiční účastníka té druhé nejvyšší soutěže. Asi tam bude nějaký silný sponzor, ne?
2: No, zřejmě tam bylo, no, dva tábory, no. Kteří jsou
1: nebyli
2: schopni...
1: v Jindřichově Hradci taky nějaké třeba dva kluby, nebo občas nějaké ty rozpolcené třeba organizace?
2: Myslím, že ne.
3: Ne, tam byl Vajgard, si vybavuju, ale ne. No. Já pátrám v paměti. Ale přijde mi to jako rarita na takovéhle město.
2: Určitě, já taky si nebyl, že by někde takhle to fungovalo, že by takhle opravdu fungovalo. Nebo i třeba jenom jeden rok, že by to byla zkouška, třeba by nějaký jeden podporovatel, nějaký skupinka lidí, že by si dali dohromady jeden tým a chtěli by prostě tam toho dlouhějšího rivala trumfnout a prostě přeskočit to prostě třeba vyjíš do té soutěže, ale nikde mi nenapadá žádný takový město, že by takhle měli.
1: Ne, tak to samozřejmě můžeme pro nějakou další třeba čistou hru zkusit vypátrat, ale teda to je shoda náhod, že já jsem včera zrovna pátral po jménech, nebo spíš po utkání, když byla taková ta vyrovnaná série Vítkovice Hradec. Možná se k tomu ještě dneska dostaneme vzhledem k tomu, co se dělo o víkendu, a zaujalo mě, že právě Rostislav Maroš, kterého si pamatujeme, že taky dlouhá léta hrál extraligu, myslím teď nastupuje právě nebo nastoupil v Prostějově za nějaký ten v nějakém tom duelu třetí nejvyšší soutěže. Ale pojďme tedy, když jsme mluvili o Filipu Vrbovi, ten pískal tedy Vítkovice Karlovy Vary, tak pojďme teď k tématům, která se vážou ke Karlovým Varům.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Tak pojďme na Karlovy Vary, Františku, Dominik Frodla, jeho neprůstřelnost.
3: Dlouhá, hodně dlouhá, skončila pro něj nešťastně gólem Michala Teplého z Plzně, gól, který si asi nemůže vyčítat, zvolili jsme ho jako hvězdu týdne, dostal za celý ten týden jediný gól a právě až v tom zápase, ale také se nechal slyšet a byl vlastně rád za otázku nebo připomenutí, že dost velkou roli hrají beci, blokování střel a tak dále, což je v moderním hokeji běžné. Navíc Karlovy Vary skládají tým v podstatě s novou obranou, se stejným útokem, ale tak nějak si to sedá a Frodl na mě jako pořád a vlastně od začátku působí i mimo branku, když se sundá tu výstroj, jako prostě takový pohodář.
2: Já to jenom potvrdím. Já si myslím, že dlouhodobě Dominika Frodla chválíme, jak to bylo v minulé sezóně, kdy vlastně Karlovy hráli velmi dobře. On podává velmi standardní výkony každý zápas, to se mi nelíbí, že to nemá žádné velké výkyvy, že prostě opravdu se na něho mohou spolehnout. Když už třeba potom toho má dost těch zápasů, řeknu třeba 10 za sebou, tak Pavel Patra klidu ho dá mu jeden, dva zápasy volníčko, ale pak tam zase jde na takovou tu sérii. Pokud je zdravotně v pořádku, tak má série, kde on tam je prostě jasná jednička a ten tým mu samozřejmě věří, což je vždycky ten základ, jak se říká, ale přesně říkáš, je tam kombinace celého toho týmu, to znamená obrovská obětavost, disciplína. Ti hráči prostě se snaží ten prostor mu tam vyčistit. Já jsem se díval právě na to utkání, kde Sparta nedal ani jeden gól proti Karlovým Varům, tak opravdu ta práce tam je výborná u těch obránců. Oni mu dělají ten prostor, snaží se ten prostor dělat. A pak samozřejmě se musí sejít jedno s druhým a Dominik Frodl ty samostatné nájezdy střely, které vidí, tak opravdu podává výborné výkony. Takže to je tady ta kombinace.
3: Ale třeba na příkladě posledního zápasu Karlovy Vary dali 4 góly Plzni a vy očekáváte, že bude dávat Černoch, Beránek, Beránek, Černoch. A Černoch sice dal gól, ale takový, že vyhozený puk letěl na zadní mantinel, golman Malík čekal za brankou a od vrat od rolby se puk odrazil před prázdnou brankou a Černoch dal gól, tak ten to měl zadarmo. Ale jinak dávali góly obránce Kočí, Adam Lukošik a mladý Váňa. Takže to, co říkal Jiří Černoch v průběhu sezóny nebo na začátku, že to mají rozložené, tak to prostě jako nějakým způsobem zafungovalo i teď v západočeském derby.
2: Ne to tak, no, tak samozřejmě já si myslím, že si v Karlovy Vary přenesli celkový ten dojem z té loňské sezony, že se dobře cítí jako tým, že prostě mají to tam dobře provozovat, jak ty mladé kluky, tak hráči, který si zmiňoval, že Černoch s Beránkem a Jiskra tam s nimi hraje velmi dobrý útok, no prostě mají to dobrý a dobře se cítí, takže Karlovy Vary. Já když jsem taky díval na tu atmosféru v tom týmu. Já když vidím pozápasové občas videa, jak Pavel Patera s Milošem Hořavou, jak slaví s tím týmem, tak to je zase něco podobného jako Petrovický. Mně přijde, že tam vnesli do toho týmu takovou tu hráčskou euforii, ale jsou trenéři a ty hráči je berou, že to nejsou jenom trenéři, kteří v fotbalkách tam jenom přijdou, pochválí je a jdou pryč, ale oni s tím týmem žijí, že prostě ty emoce tam jsou i z těch trenérů, i z toho celého realizačního týmu a ty hráči to potom v sobě jakoby nějakým způsobem dokáží vstřebat.
3: Měl rád Pavel Patera rozhovory, když hrál hokej?
2: Neměl právě moc.
3: Tak to platí
2: pořád. To platí pořád, no.
3: Nebo takhle, já mám tak, oni to nejsou rozhovory.
2: No mě nebere ani telefon někdy, takže buď klidu.
3: Ona je to tisková konference po zápase, on přijde po vítězném zápase z Plzní v derby, vyprodáno, Vary na třetím místě v extralize, prostě super. A on jako tak, no, tak jsme to zvládli a jsme vstoupili do toho zápasu dobře. A
2: to je, když vyjde z té kabiny. On vyjde z té kabiny a tam...
3: A někde jako má tlačítko, jo?
2: To vypadá, že tam přepne.
3: No.
2: A je takový ty pozice jako, no tak jo, tak dobrý, cítíme se dobře a to je všechno. Ale v té kabině, když vidím ty záběry, tak mi přijde, když je jakoby, jak když byl na ledě.
3: Jo, jakože jo, ve svém.
2: Jo, je, že je ve svým. Že ta kabina prostě jim takhle perfektně funguje a že je ve svým prostředí.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: No 10 inkasovaných gólů za 7 zápasů, to je vlastně na hokej úplně neuvěřitelná věc a myslím, že to teď někdo na sociálních sítích porovnával i s bilancí třeba prvoligových fotbalových klubů, jako kolik za 7 kol dostali gólu a Karlovy Vary by tam v té tabulce defenzivy byly prostě hodně vysoko. Ale ještě jedno téma, které si připravoval Františku, váže se i k tomu utkání Plzeň v Karlových Varech. Disciplinárka rozhodovala.
3: Disciplinárka zasedla nad faulem Jakuba Jeřábka z Plzně, který v průběhu utkání nebyl potrestaný za zákrok na Jana Bambulu, kterého podkopl u branky a ještě ho vlastně tak jako otočil hokejkou, kterou měl hodně vysoko. Bambulu už podkopl chlapík, to je takový podkopávací typ Bambula. A my jsme se s Martinem Procházkou shodli, že asi rozumíme tomu rozhodnutí, že se to trestalo i posléze a rozhodčí si toho nevšimli v průběhu zápasu, to bylo trochu zvláštní.
2: Je to tak, jak říkáš. No, rozhodčí tam trochu neviděl, bylo to přes branku. Když se dívám, když jsem viděl rozhodčího, tak on byl po pravé tyčce a souboj byl u levé tyčky, takže tam samozřejmě může dojít zase k tomu, že se jim ztratil z toho úhlu nebo neviděl přesně ten. Ale když jsme se na to dívali spolu zpětně, tak opravdu tam bylo jasně vidět takový to klasický nebrání na vidle, jak tomu říkají hokejci. Jak se říká, prostě přijete hráči, dáte před něho hokejku, trošku dáte nohu za něj a vemete ho a krásně ho jako naložíte.
3: Takže
2: jako
3: ten hokejista jde nohama vpřed a hlavou vzad.
2: Tak, a krásně ho a lup ho za sebe. Takže je to klasický nebrání na vidle, takže tohle to je samozřejmě v pořádku. Hodně se spekulovalo o tom, jestli mě chlapí taky dostat trest na Bambulu, kde došlo taky takovým tomu podraží, ale tady to bylo v nějakém nájezdu. Za mě to byl faul, tam prostě jakoby bylo to cílený, Filip Chlapík mohl být taky klidně potrestaný, klidně na jeden zápas, i kdyby k tomu došlo, když ne, tak tomu nedošlo. Každopádně tady v tomhle případě to bylo jasně prostě zákrok, který byl. Měl být potrestaný.
1: Ano, tak potrestaný tedy nakonec byl dodatečně tím finančním trestem. Další program samozřejmě nabídneme i na Radiožurnálu Sport 8. 9. října, tedy 9. kolo. Připomínám, že v den, kdy Čistá hra je vysílaná premiérově, tak hrají dva české kluby Ligu mistrů Plzeň proti Šeleftejo a Liberec proti Fralundě, což teda je tým, který dokázal, ty jsi, Františku, asi Fralundu možná několika viděl i komentoval, ne?
3: Viděl i komentoval, i jsem tam tehdy byl, když tam hrála Sparta v finále Ligy mistrů, o kterém rozhodlo prodloužení, které se hrálo 3-3. Po celé té sezóně se hrálo play-off doma venku, finále na jeden zápas a tehdy jako Michal Řepík, kdyby měl nějakou zbraň, tak si myslím, že by to nedopadlo dobře. Hmm.
1: Dobře, tak držíme palce českým týmům. Mimochodem Pardubice ve středu hrají v Bordeaux v rámci Ligy mistrů, jak to na mě tak působí jako tak až poeticky. Ale co se týče ještě hokejové extraligy, tak ještě jeden zápas, který bych možná vypíchl spíš dlouhodobou sérii, Hradce Králové s Vítkovicemi. A Brian, tam jsem se dostával už včera, když jsem si hledal to, jak spolu hráli tu památnou jarní sérii v playoff. To bylo v roce 23 v dubnu, když tam byl ten nejdelší zápas a nakonec si ten jeden kontumovaný.
3: A mnoho nejdelších zápasů.
1: No a vlastně tam tehdy se datuje poslední vítkovické vítězství v vozovkách za 3 body v podstatě v 60 minutách a od té doby 19krát za sebou to nedokázali a dokonce po té víkendové prohře 2-3 v prodloužení v Hradci, to je 13 zápasů, kdy nedokázali vyhrát ani v nastavení. Tak jenom takováhle šňůra jako s jedním soupeřem, to mi přijde jako taky docela neuvěřitelné, že to prostě jakhle dlouho táhneš tohle, teď to je 3,5 roku v podstatě, že nedokázali porazit Hradec v 60.
2: Evidentně jim nesedí, no.
1: Jako čím to je, ale no, jsou jiné týmy, teď tam bude z té doby třeba 2 hráči, ne, podle mě.
2: No určitě, no.
1: Zná víc, jo, ale... Tak ty jsi měl jakouhle sérii, že jsi jel, nevím, si hrál za Vsetín nebo za Kladno a jel si do Budějic a... Nebo já nevím.
2: No já nevím, asi to moc jako
3: za Vsetín, nějaký Vsetín jste neprohrávali.
2: No, a s Kladnem, když jsem byl na Kladně, tak nevím.
1: No, ale nebylo, ještě tady jeden nějakým... zápas vedli 2-0, že jo, tak to si vybavíte, pak to tak otáčeli Hradečtí. Jo, že stejně vedeš 2-0 a stejně tu sérii nedokážeš.
3: A to máte pak už i jako ale soupeře, že se proti ním bojíte i vést, ne?
2: No, to souvisí s tím i hrát, no, proti, no, protože máte, je stane se tým, který prostě najednou vám nějakým způsobem nesedí. Já si myslím, že my jsme tohleto měli, velmi často jsme mývali Kladno Plzeň. Vlastně. To byly, vždycky tam byly obrovské emoce, už jenom při příjezdu na ten stadion, pak po zápase, kdy ať jsme vyhráli nebo prohráli, tak vždycky tam byly po zápase emoce, myslím, když jsme šli potom třeba do autobusu. Prostě nějak jsme si tady ty dva týmy jako k sobě jako my nevonili, ty fanoušci se neměli rádi, vím, že dřív to bylo prostě hodně vyhecované, emotivní, teďka už tak třeba možná není, ale mnohem líp se nám třeba skladně mizlilo třeba do Litvínova, řeknu. To bylo prostě úplně na pohodičku, jakoby, když to řeknu, jednou se vyhráli my, jednou oni, to samý obrátce u nás. Ty fanoušci se měli rádi, hodně spolu spolupracovali, ale tady ty moc se jako nemuseli. Takže dobře. To ono to možná souvislo vždycky jedno, no, je to tak, no.
3: Blíží se konec čisté hry, mě by zajímalo, co se dělo v Plzni, když jste vystoupili z autobusu.
2: No, tak si ten pytlík, ten pytel, že on občas prostě nějaký ty fanoušci do toho strčili, nebo prostě bylo tam jako pak už tam musí být ty ochranky, protože nebyli jsme moc v oblibě, vím, že Pavel Patra byl hodně oblíbený u plzeňských fanoušků, protože hodně diskutoval čím, takže to bylo hodně takový hodně vyostřený. No a celkově no tak jednou jsme tam vyhráli, tak třeba nebo pár jsme vyhráli, takže to se jim taky nelíbilo. Ale no bylo to takový, no, prostě
1: vyšperkovaný.
2: Nebylo to úplně ono, no. Raději jsme jezdili do Litvínova, no, bylo takový příjemnější.
3: Já vím, že když hráli plzeňští teď v Karlových Varech, tak se ozvalo, prosíme sektor hostí, aby 20 minut počkal, než vyklidíme stadion. No. Takže i tam to mohlo být třaskavější. No. Nebýt tohoto hlášení, pokud dobře. Mu bylo uposlechnuto.
1: Já jsem zvědavý, jak třaskavý bude ten zmiňovaný duel v rámci 10. kola 11. října. Se totiž v Pardubicích neběží pouze Velká Pardubická, ale koná se tam taky duel Pardubice Třinec a to bude, myslím, velké téma taky příští čisté hry, do které věříme zase zavítá František Kuna. Děkuju moc, Františku.
3: Rád, naslyšenou.
1: A těšíme se samozřejmě na našeho milého kolegu, experta a velmi úspěšného hokejistu Martina Procházku.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Děkujeme vám, milí posluchači, za pozornost. Přejeme příjemný den při poslechu ideálně Radiožurnál Sport a za týden naslyšenou.
8: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
9: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
10: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na to moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
11: Ahoj, ahoj.
12: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
13: Čau.
10: David Dvořák, bojovník MMA.
11: Ahoj.
9: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
8: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
14: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no, co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
10: Já chci kamna,
14: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
15: Tam mám hodně co zlepšovat.
10: Jako fakt hodně, jako jo?
15: Jako hodně.
10: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9 000, čau.
15: Ještě asi ne.
10: Vy jste tam zlobili?
15: No, my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no.
11: Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
13: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout žber a prostě...
11: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s námi.
13: Jo, takhle.
16: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
13: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
16: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
13: No jasně.
16: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně mu chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
13: A musel zjít Pepičku.
16: Musel.
17: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
18: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
19: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
20: Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se v ní materiály hnutí ANO. Španělská vláda znovu schválila dekrety o dostupném bydlení. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. Kolona kvůli zúžení vzniká na dálnici D1 za Brnem směr Vyškov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
18: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
20: V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu navíc vede Petr Šlov, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotka propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
21: Propagační materiály hnutí ANO objevil na botníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
22: Tohle to do školy nepatří, že jo? Ale... útočit na potenciální voliče ve školce.
21: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
23: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
21: Lídr ANO Petr Šlov uvedl, že k umístění materiálu došlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
20: Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování a nebo taky omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Sanchez řekl, že dekrety vznikly na základě průzkumů veřejného mínění. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firm.
24: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezóna by byl rok 2028.
25: Odhaduje generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
26: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
25: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a Povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Radiožurnál.
18: Sport.
27: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
28: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
27: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
29: Zdržení na D1 za Brnem, taky na 50C před Bučovicemi. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov-Ostrava. Čekejte kolonu za Slatinou z 202. kilometru. Osobním autem je to asi na 30 minut. Do zúžení za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Na silnici 50 Brno-Uherské Hradiště se kvůli nehodě v Bučovicích ve světelné křižovatce popojíždí kolem 20 minut z obou stran od Marev i od Vícemilic. Na tahu 60 M8 Třinec Čadca. Teď kolony před omezeními u mostu u Jablunkova začínají směrem do Česka hned kousek za hranicí, směrem na Slovensko na konci obchvatu Jablunkova před sjezdem na Horní Lomnou, zdržení kolem půl hodiny. Na pražském okruhu kolony jsou do od ucpaného sjezdu z D1 před Chlupický tunel a popojíždí se i opačně od D5 k Ořechu, vždy kolem 20 minut osobní auta. A v Praze silný provoz i na městském okruhu kolony obousměrně na jižní spojce před vjezdy do tunelů se tvoří fronty v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově a nebo kolem Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, teploty stále ještě vysoké, 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Dobré úterní odpoledne. Dnešní podvečer a večer bude opravdu hodně zajímavý, protože je nabitý interesantními zápasy mnoha českých klubů na té reprezentační, ale i klubové úrovni. Nejen čeští fotbalisté, tedy reprezentační Ačko, se představí v Lize národů, ale poslední zápas v kvalifikaci pro mistrovství Evropy čeká fotbalisty do 21 let. S jistotou baráže nastoupí na půdě lídra své skupiny, tedy Portugalska. Pokud je o hokej, Plzeň a Liberec budou bojovat o body v Lize mistrů. V Lize mistrů se představí také basketbalové Pardubice. No a tak pokud je ještě oházenou, tak nesmíme zapomenout na tým Karviné, který čeká zápas v Lize evropské. Všechny tyhle zápasy budeme samozřejmě sledovat a jedničkou je pochopitelně duel českých fotbalistů v Lize národů na půdě Anglie. Na tom možná nejposvátnějším fotbalovém stadionu na světě, tedy ve Wembley. I na něj se samozřejmě brzy dostaneme. Příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Skupina Metallica na radiožurnálu Sport v 17 hodin a 11 minut. Basketbalisté Slávie NBK zahájí novou éru v evropských pohárech po sloučení pražské Slávie s mistrovským Nymburkem. Ve staré dobré pro českého mistra, tedy Lize mistrů, nastoupí na úvod zítra proti Albie Berlín. Trénink slávistů sleduje v pardubické hokejové aréně Jakub Kanta. Kubo, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: V minulých sezónách hráli basketbalisté ještě tedy Nymburka své domácí zápasy v Lize mistrů na pražské Královce, tedy v hale na Letné, ale teď se stěhují tedy do Pardubic. Z jakého důvodu?
1: Protože zatímco třeba v nejvyšší domácí soutěži, tedy Národní basketbalové lize, Slavia prostě může hrát své domácí zápasy na pražské Královce, tak v mezinárodním poháru, organizovaným Mezinárodní basketbalovou federací, tedy v Lize mistrů, tahle hala prostě nesplňuje podmínky pro to, aby mohla pořádat zápasy tohoto typu. Ten hlavní problém je kapacita, protože něco lehce přes 2000 prostě nestačí. Ta minimální požadovaná kapacita je přes 5000 a to Královka prostě ani s přivřenýma očima nemá. Ani kdyby se postavila ta druhá tribuna, Slavia, potažmo Nymburk v minulé sezóně, ale i těch předchozích hrála právě na Královce, na Letné, na výjimku. No a pro letošní ročník už ji nedostala, proto hledala samozřejmě jinou halu, jenomže na míčové sport ty v Praze a dá se říct v České republice vlastně žádná jiná není, proto přicházejí v úvahu jen zimní stadiony, které tedy mají nad 5000 kapacitu. Mluvilo se také třeba o té nově postavené hale v Jihlavě, ale nakonec jsou to Pardubice, takže právě tady celkem vtipně budou hrát oba čeští zástupci basketbalovou ligu mistrů.
0: Ano, Pardubice se představí na úvod na půdě soupeře už dnes večer, i o tomhle utkání tedy budeme samozřejmě mluvit, ale Kubo, ještě k tomu stěhování z Královky do Pardubic, není to trochu paradoxní, že na Královce se dál může hrát nejprestižnější evropská soutěž basketbalistek i z USK Praha, ale nemůže se tam hrát druhá nejvyšší evropská soutěž basketbalistů, tedy Liga mistrů?
1: Svým způsobem to tak určitě působit může. Na druhou stranu sledovanost mužského a ženského basketbalu je i v Evropě prostě úplně jiná. Takže co se týče ženské basketbalové Euroligy, tak tam to asi úplně nevadí, protože když se podíváme i na haly těch předních tureckých klubů, tak pokud nevyužívají vyloženě zázemí a halu, kterou mají třeba společnou s tou mužskou složkou, teď narážím třeba na Galatasaray, nebo podobné týmy, které mají jak mužskou Euroligu, tak ženskou Euroligu. Připomínám, že ta ženská Euroliga je organizovaná Mezinárodní basketbalovou federací FIBA, kdežto ta mužská nikoli. No a v tom bych viděl asi ten hlavní rozdíl. Prostě ta prestiž Ligy mistrů má být větší a větší a proto si nemůžou organizátoři dovolit, aby se v uvozovkách hralo před tak málo diváky a v tak malých halách.
0: Basketbalisté Slavie NBK se tedy přestěhovali z pražské Královky pro Ligu mistrů do Pardubic a tam rozehrají zítra onu základní skupinu. S jakými ambicemi jde český šampion Kubo do letošního ročníku Ligy mistrů? V minulosti čtyřikrát postoupil mezi nejlepších 8 týmů. Předpokládám tedy, že tuhle ambici budou mít slávisté znovu.
1: No a myslím si, že i po tom sloučení budou ty ambice ještě mnohem vyšší, nebo mnohem. Ono samozřejmě o moc dále se dostat nejde, ale prostě Nymburk několikrát narazil ve čtvrtfinále a jestli chce tedy to, co proklamoval, že by si rád zahrál NBA Europe, což bude nově vznikající soutěž, kterou bude organizovat vedení té zámořské nejlepší basketbalové soutěže světa, tedy NBA, tak by to mělo být nejsnazší právě přes Ligu mistrů, protože její vítěz a také poražený finalista by měl do ní dostat pozvánku podle původních i podle prvních informací, ale také semifinalista. Takže Nymburk by potřeboval rozhodně vylepšit svoje účinkování z loňského roku, kdy došel do čtvrtfinále, čtyřikrát hrál osmifinále a myslím si, že i to sloučení prostě má být jednoznačným impulzem k tomu posunout se zase v ideálním případě ještě o krok výš. To, jestli se to povede i na palubovce, je samozřejmě ale věc jiná. Každopádně ze skupiny postupuje přímo z té čtyřčlené jeden do čtvrtfinále, druhý tým a třetí pak postupuje do takového předkola, ve kterém bude hrát v play-off o postup tedy do osmifinále.
0: Bylo by tedy ideální, kdyby basketbalisté Slavie NBK vykročili vítězně. Jak těžké to bude proti Albě Berlín?
1: No, asi nejtěžší možné, protože Alba má poměrně stejné, vlastně dá se říci, cíle pro tuhle sezónu. To znamená ideálním případě vyhrát nebo zahrát si to finále, protože také Alba Berlín, bývalý a není to tak dávno, ještě euroligový klub, totiž cílí také na to dostat se mezi tu smetánku do NBA Europe. Odpovídá tomu i také to, že jde o 12-násobného německého mistra, jenomže tenhle úřadující šampion Bundesligy do toho letošního ročníku nevstoupil zrovna ideálně. A tak obzvlášť tady v Pardubicích bude mít hodně velký důvod k tomu se ukázat v daleko lepším světle, než zatím ten tým hrál, protože počítá zatím v německé nejvyšší soutěži jen porážky. Každopádně Nymburk to bude mít opravdu hodně těžké a nemyslím si, že bude ani v tom domácím v zápase favoritem.
0: Jak to nakonec dopadne, to se samozřejmě dozvíme zítra. Slavia MBK versus Alba Berlín od 18 hodin v pardubické Enteria aréně, odkud se teď přihlásil na radio žurnálu Sport Jakub Kanta. Kubo, díky.
1: Není vůbec za co, zatím naslyšenou.
0: A my vám samozřejmě duel mezi basketbalisty Slavie a Alby Berlín zítra nabídneme na radiožurnálu Sport v přímých vstupech našeho reportéra.
2: Odpolední rozhovor na radiožurnálu Sport.
0: A teď už pojďme za jiným tématem, hokejovým. Dnešní odpolední rozhovor bude o útočníkovi Janu Slaninovi, který se letos v září po roce a půl vrátil k soutěžním zápasům. Předtím musel nadějně rozběhnutou kariéru kvůli zdravotním problémům dočasně ukončit. Letos v září dostal ale šanci se vrátit v týmu prostějovských Jestřábů ve druhé lize. A o tom si s Janem Slaninou povídal reportér Adam Kodet.
3: Rok a půl úplně bez hokeje. Teď máte za sebou 3 zápasy. Jaký byl úplně ten první po tak dlouhé době? Co všechno to ve vás vyvolalo?
4: Tak samozřejmě to velké očekávání. Neřekl bych nějaký stres, ale jak říkám, očekávání veliký i od sebe samotného a bylo to těžký, bylo to dost těžký. Fyzicky jsem byl dobře natrénovaný, si myslím, nebo jsem furt a v té hlavě. Jenom si to prostě poskládat, že to není obyčejná práce, je to něco, co jsem dělal před tím rokem a půl a zase do toho zpátky nalítnout, takže jenom si to uspořádat a tak. No.
3: V září 25 jste oznámil oficiálně to přerušení kariéry, tak co všechno jste zažil? Spíš mi jde o to, jestli ta prvotní myšlenka byla taková, že prostě ten návrat přijde, i když nebylo jasné asi kdy.
4: Tak já jsem tomu věřil furt, obíhal jsem doktory a tady ty věci, takže to chtělo čas, ale věřil jsem v to, že se vrátím. Tím, že se mi nabídl prostě jo, protože už jsem tady vlastně hrál a mám k tomu vztah, tak jsem byl jedině rád.
3: Po těch vašich veškerých zdravotních trablích v té zatím pořád poměrně krátké kariéře, mám 23 let, asi si člověk v hlavě připouští nějaké nejhorší scénáře, že se ten třeba návrat další už nemusí povést.
4: Tak samozřejmě byl jsem připravený úplně na všechno, zkusil jsem si dát si říct normální práci a tady ty věci dělal jsem na stavbě. Tam se natáhnete a do toho ještě posilovna pak vlastně po práci, takže tohle mi dalo hodně. Žil jsem úplně normálně a tohle je jenom takový bonus pro mě.
3: Stále u mikrofonu radiožurnálu Sport hokejista Jan Slanina. Kdy přišla vlastně ta první myšlenka na to, že to zase zkusíte, že půjdete do toho zase hrát?
4: Já jsem chtěl furt hrát, samozřejmě byl jsem na to připravený, ale taková hlavní myšlenka, když se mi ozval pan trenér, tak tam už jsem jako cítil to, že už by se to mohlo doklepnout tady to a mohl bych se konečně vrátit.
3: Když to shrnu tak nějak, tak vás trápili otřesy mozku a potom v létě 24 přišla ta diagnóza s tím nádorem na páteři, tak to asi člověk úplně obrátí ten život.
4: Jo, samozřejmě, ale člověk se nesmí jako litovat. Když se to tak vezme, je to nenormální věc, ale prostě musí se k tomu postavit čelem a naštěstí já jsem to měl dobrý, takže super, no, za mě to.
3: Prvotně vlastně po té první operaci jste se docela rychle vrátil na led, vlastně už v září jste vlastně načal tu sezónu, tak tam to vypadalo ještě všechno nějak pozitivně, že to půjde?
4: Jo, tak tam jsem byl furt naladěný, že to dám, ale časem prostě přišly bolesti a nešlo to dál. No.

0: Je 17 hodin 25 minut a na Radiožurnálu Sport začíná královat hokej, respektive on náš odpolední rozhovor už tedy hokejově začal, tak pojďme pokračovat, protože hostem je útočník Jan Slanina. Ten se k aktivní kariéře vrátil po roce a půl, kdy překonal zdravotní potíže. Nejprve otřes mozku a poté dvě operace spojené s nádorem na páteři a samozřejmě musel zvládnout následnou rekonvalescenci. O návratu na led po těchto problémech, ale také motivaci do budoucna a krvi bojovníků v rodině Slaninových si právě s jejím členem Janem, hokejovým útočníkem, povídal reportér Adam Kodet.
1: No jak je, řekněme, zdravotní procedury vás všechny čekaly potom za ten rok a půl, kdy jste nebyl na ledě?
2: Byl jsem na operaci s kyčlí, to byl taková prvotní zákrok a pak už se to jenom jsem objížděl fyzioterapeuty a dá se říct, že hodně dlouho jsem pracoval právě s fyzio, než vlastně jsem mohl jít do nějaký zátěže a pak už posilovnal tady ty věci. Dejme tomu 3

0: měsíce, 4 měsíce to zabralo, tahle procedura.
1: Bylo to těžké nějak nastavit právě i ve spolupráci asi s fyzioterapeuty a tak, aby to člověk nějak jako nepřehnal, třeba nepřepálil, aby to bylo postupné.
0: Samozřejmě v tomhle jsem trošku blázen, že bych se tam nejradši hnal po hlavě, ale skrz zkušenosti, tak jsem si řekl, že prostě na to musím postupně nikam nespěchat a že se uvidí.
1: No a co pak přímo na ledě, třeba i po té první nejdřív operaci a i teďka, protože tam je naopak už potřeba na všechno spěchat a nikdo vám nedá z těch soupeřů vydechnout, tak jak o tom člověk přemýšlí, aby prostě do toho mohl jít zase naplno?
0: To je těžší, jo, tak všechno je to o té hlavě, prostě jak si to nastavíte v té hlavě, jo, fyzicky a tady silově, tak se dokáže připravit každý, když to tak řeknu, ale musíte to mít nastavené v té hlavě.
1: Nastavený je hlavně klub, že s vámi zase počítá, tak jak se vážíte té šance, protože pokud vím, tak jste se i přestěhovali do Prostějova.
0: Ano, já tady mám přítelkyni, takže tady žiju. Dá se říct furt, ty šance si vážím samozřejmě neskutečně moc a jsem rád, že tu můžu být. Chtěl bych prostě, aby tenhle tým to dotáhl na postup.
1: Stále si povídáme s prostějovským hokejistou, ale odchovancem Plzně Janem Slaninou, který má na kontě i extraligové starty. I když je to v úzovkách jenom druhá liga, tak tady už druhou sezónu po tom sestupu se funguje vlastně v profi režimu. I to je asi dobrý odrazový můstek po té dlouhé absenci, řekněme, na velmi vysoké úrovni pořád hokejově.
0: Jo, určitě. Nekoukal jsem úplně na to, třeba jestli je to druhá liga, ale tak tady prostě nastaven profesionálně všechno. Máme super komfort a tady ty věci, takže máme čas vlastně na to, co potřebujeme.
1: Nechci to samozřejmě zakřiknout, ale teďka zdravotně vypadá všechno dobře, vypadá všechno tak, jak má.
0: Jo, musím zaklepat, že držím a doufám, že dlouho budu.
1: Jaké teď před sebou máte cíle i s ohledem na to, čím jste si vším musel projít, co teďka máte před sebou za nějaký postupný krok, cíl, nějakou ambici?
0: První ambice je určitě tady postoupit. Jako já jsem si, než jsem vlastně začal znova hrát, tak jsem si říkal, že tohle je taková moje poslední šance. Beru to tak. Užívám si toho, že tady můžu být a to je takovej můj cíl. Dá se říct, že jedinej. No.
1: No a herně a i tak nějak zdravotně asi zůstat hlavně fit.
0: Jo, to určitě. To nechci brát na lehkou váhu, samozřejmě to si přeju taky ze všeho nejvíc, ale po té sportovní stránce je ten postup.
1: Na Instagramu na svém profilu máte takový latinský citát, když ho přeložím, tak to tak nějak volně, že čas zahojí všechny rány, tak to se asi perfektně hodí na ten váš příběh.
0: Na všechno chce prostě čas, nic neuspěchat a ten čas to, jak říkáte, všechno vyléčí.
1: Na druhou stranu asi bojovnost máte trošku v rodině, protože brácha boxuje, tak taková ta krev bojovníka ve vás koluje taky.
0: Jo, my jsme trošku odlišní, já jsem bojovník zase v jiných věcech a bratr tento řeže fyzicky, jo, takže určitě tam něco je.
1: Říká prostějovský hokejista Jan Slanina. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
2: 17 hodin 29 minut na Radiožurnálu Sport. Budeme za chvíli na hokejové téma pokračovat, protože se blíží start prvního dnešního utkání hokejové ligy mistrů s českým zástupcem v akci. Plzeň bude hrát proti švédské Skellefte. Tenhle duel u nás samozřejmě uslyšíte v přímých vstupech našeho reportéra. V 18 hodin se přidá Liberec, který nastoupí proti dalšímu soupeři ze Skandinávie, a tedy ze Švédska přesně, a to proti Frölundě. Teď ale na Radiožurnálu Sport si ještě připomeňme, že dnes se dařilo českým tenistkám, protože do osmifinále turnaje v Pekingu dokázala postoupit Karolína Muchová, která opravdu ve skvělém utkání, hodně dlouhém, nakonec přemohla bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakovou 9-7 v rozhodujícím tiebreaku. Dál jde také Nikola Bartůnková, která potřebovala také 3 sady, ale ne až v takovém dramatu proti Rakušance Krauzové. Bartůnková vyhrála 6-0, 4-6 a 6-3. Naopak vypadla Linda Nosková, která podlehla Rusce Alexandrovové, wimbledonská šampionka, uhrála pouhé 4 gamy. Jiří Lehečka, ten v Tokiu hrál už v finále, nastoupil proti Carlosi Alcarazovi a i když český tenista předvedl opravdu parádní partii a rozhodně se neměl na co stydět, opravdu hrál tenis možná i na hranici svých možností, tak zkrátka v těch klíčových momentech byla bývalá světová jednička, několikanásobný grandslamový šampion ze Španělska lepší. Carlos Alcaraz zvítězil nad Jiřím Lehečkou 7-6 a 6-4. No a Novak Djokovic zvítězil v Pekingu, když mu vzdal finálový duel Australan Alex de Minaur. Novak Djokovic tak získal svůj letošní první titul na okruhu ATP. Vyhrál už 102. turnaj v kariéře a opravdu zase se zapsal do historie i tím, že v Pekingu zvítězil po 7. a jeho zápasová bilance na tomto turnaji zní 34-0.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Jaká bude závěrečná bilance hokejistů Plzně v Lize mistrů? To je otázka, na kterou si ještě nějakou chvíli počkáme, ale jisté je, že plzeňští díky svým výkonům a výsledkům v předchozích zápasech už mají postup do vyřazovací fáze soutěže jistý. Teď se samozřejmě snaží ale zvládnout i duel doma proti švédskému soupeři, proti Skellefteå, a tenhle duel nám bude přibližovat Krištof Kousal.
4: Hezké pozdní odpoledne z Plzně, rozhodně to není jednoduchý soupeř pro Plzeň, teď vstup pro Radiožurnál, hned na začátek. První minuta utkání, zatím jenom jedna střela na branku ze strany švédského týmu, který přijel na plzeňský let, a to je Skellefteå, ale stále bez branek, 0-0. Z Plzně Krištof Kousal, Radiožurnál. Ta jedna střela na branku, kterou vyslali hostující hráči, tak ta přišla od obránce Pontuse Johanssona a hned tedy první práci po několika desítkách sekund odehraných z tohoto zápasu měl plzeňský golman Jan Růžička. Je celkem pochopitelné, že oba týmy trošku šetřili ve svých sestavách pro tento zápas, jak švédskému týmu Skellefteå, úřadujícímu švédskému mistrovi mimochodem, tak i domácí Plzně chybějí na ledě některé výrazné opory. Teď mimochodem po minutě a půl odehrané z tohoto zápasu za stavu 0-0 plzeňské zakázané uvolnění, ale i v brankách obou týmů vidíme spíš náhradníky v těchto sezónách, kteří odehráli jenom jeden zápas ve svých domácích soutěžích. Jan Růžička na plzeňské straně a Finn Jani Lampinen na straně Skellefteå. Teď v hazování v útočném pásmu švédského týmu, které ale zvládl lépe právě ten plzeňský, a teď může dopředu spěchat Fodor, který naběhl do pravého útočného rohu. Přišla taky rána od modré čáry, potom když se kotouč vrátil zpátky od Daniela Maláka. Byla to rána nepřesná a teď taky první signalizované vyloučení, protože do šance se tam tlačil Dominik Simon někam mezi kruhy a byl faulovaný v téhle situaci, takže první vyloučení je na švédské straně, tedy na straně Skellefteå. Počkáme si přesně na jméno toho vyloučeného, ale je to Johan Stenberg, který v tuhle chvíli už sedí na trestné lavici. Dvouminutový trest, tedy z kraje tohoto zápasu po minutě a 49 sekundách odehraných inkasují švédští soupeři plzeňského týmu, a tak uvidíme tedy hned první přesilovou hru tohoto utkání. Plzeň rozehrála dobře, Simon vyhrál v hazování, Filip na modré čáře hned pálí velice rychle z pravé strany, ale to nebyla příliš těžká práce pro Janiho Lampinena, který si chytil pohodlně do lapačky střelu na bližší tyč z pravé strany. Z pohledu plzeňských hráčů, kterým chybí útočné opory Lalance, ta Petman, tedy hlavně zahraniční hráči, taky kanadský obránce McPherson a kapitán Jakub Jeřábek. Jediným Jeřábkem na hřišti v tuhle chvíli je tedy Antonín Jeřábek, který je hlavním rozhodčím tohoto zápasu. Teď ale znovu rozehráno v útočném pásmu Plzně, bojuje se o kotouč u mantinelů na levé straně, kde dokázali si hráči Plzně přistrčit kotouč. Ten zaputoval ale za branku Lampinena, teď je jen tak, že nevyputoval pryč úplně z útočného pásma plzeňských hráčů, ale ti dál drží útočnou zónu. Filip dává na levou stranu. Z levé strany přišla rána od Schleisse, která byla ale celkem nedůrazná. Po ledě neměl to úplně ideálně namazané, Schleiss na levou stranu útočného pásma, a tak zkrátka ta rána neměla dostatečný důraz. Hostující Skellefteå pak se uvolnilo ze svého obraného pásma a Plzeň se musí znovu rozjíždět ze své obrané třetiny. Lukáš Trnad středem hřiště a teď průnik po levé straně a snažil se tam plzeňský Titlbach nadspat kotouč z pozabranky před ní, ale ten byl zablokován obranou Skellefteå, a tak teď Strnad se snaží úřadovat v pravém útočném rohu. Připomínám, teď přesně po třech odehraných minutách 0-0. Rána od modré čáry a pokus ještě o dorážku před golmánem Lampinenem, ale ten si nakonec pohlídal svůj kotouč, který měl někde, pořádně asi nevěděl, kde uvíznutý ve své výstroji. Teď už ho vytřepal, protože hra je přerušená, ale ale Strnad se tam natlačil do brankoviště a trošku zavařil hostujícímu týmu, dá se říct favoritovi, protože je to pochopitelně úřadující švédský mistr, taky čtvrtý tým aktuálně tabulky a taky jeden ze dvou týmů, který je zatím neporažený a bez ztráty bodu v lize mistrů v této soutěži. Tím druhým týmem je ale Plzeň, takže v tomto ohledu se asi o favoritovi úplně nedá mluvit. Plzeň nicméně stále v útočném pásmu, stále přesilovce v útočném pásmu strávila Plzeň většinu této přesilové hry, ze které zbývá necelá půl minutka. Teď bojuje v pravém útočném rohu, kde je Rohlík, teď vrátil zpátky za branku, kde čekal Katyk a ten teď míchá s Kotoučem, vrací Rohlíkovi do pravého útočného rohu. Rohlík se ale nehýbe ze svého postavení, tak vrátil Katykovi, ten tak nějak na náhodu dal před branku, kde ale nebyl nikdo z jeho spoluhráčů, konkrétně Strnad, který si tam sjížděl úplně připravený. A teď si sjel k brance tak Jan Schleis, ale jeho zakončení po ledě nemělo vůbec žádný důraz a tak vyhození Šelefteho, konec přeslové hry Plzně. Po čtyřech odehraných minutách je to mezi Plzní a Šlefto 0-0. Další rozehrávka z poza branky golmana Jana Růžičky. Po pravé straně se snaží táhnout útočnou akci hráči Plzně. Byli ale zastavení na útočné modré čáře a tak Švédové tentokrát můžou zkusit založit útok, ale tam přišel velmi dobře napadat Jakub Lev a k němu se tam připojil taky Schleis. Takže tihle dva hráči se starají o to, že mají velký problém Švédové s rozehrávkou, ale Jonsson byl podražený a vypadá to, že Jan Fodor půjde na trestnou lavici. Ještě se ale hraje, teď je branka Šelefte opuštěná, protože golman Lampinen ten už odcestoval na střídačku. Šelefteho hrají v šesti, Stenberg rozjíždí akci ze svého obraného pásma, předává na levou stranu, kde se rozjíždí Forsfjell, ten zajel do levého útočného hru, po mantinelu přistrčil až do pravého, teď se bojuje o Kotouč na pravém kruhu, ale nakonec sudí usoudil, že tenhle Kotouč už byl mimo kontrolu švédského týmu a proto se přerušuje hra po 4 minutách a 9:40. Tady máme první tedy taky na Plzeňský.
2: Na přesilovku švédského týmu v utkání Ligy mistrů se samozřejmě na Radiožurnálu Sport vrátíme. Teď 17:38 vás na další vysílání Radiožurnálu Sport dovolím si nalákat i pozváním k soutěži, protože za pár minut dáme k dispozici 2 vstupenky na nedělní 136. ročník slavného dostihu, tedy Velké Pardubické. Pokud chcete být při tomto dostihovém svátku, tak s Radiožurnálem Sport můžete poslouchejte i dál a dozvíte se za pár minut víc. Teď ale pojďme zase na hokej, na utkání Ligy mistrů mezi Plzní a Šlefteho. Slovo má Krištof Kousal.
4: Z přesilové hry uteklo 25 sekund. Šelefteho se zatím marně snaží dobít útočné pásmo, respektive obrané pásmo Plzně a svoje útočné pásmo. Teď znovu musí z obrané třetiny výjíždět dopředu. Jonsson předal na levou stranu. Tam je teď připravený Ogord, který zajíždí za branku s Kotoučem. Předává na pravou stranu Kotouče na modré čáře u Johanssona. Ten dává do pravé útočného rohu, kde se míchá s Kotoučem, znovu Johansson na modré čáře, předává Jonssonovi doleva, Johansson znovu distribuje puk na pravou stranu útočného pásma, teď už jsou usazení hostující hráči v útočné třetině, stále ale nepřichází žádná střela, to až teď od modré čáry od Johanssona, ta byla ale stečovaná až za branku Jana Růžičky, ten tak nemusel zasahovat, předávka napříč útočným pásmem, kterou vystihla domácí obrana, takže na chvíli se mohla uklidnit, ale hostující udrželi útočné pásmo. Johansson znovu tedy dává na pravou stranu útočné třetiny, odkud v tuhle chvíli se snažil i vypálit Lindberg, ale nakonec zastavil ten svůj švih a předal Kotouč dál. Lindberg vrací na modrou čárku Johanssonovi. Teď Kotouč skoro za brankou, odkud vyjíždí jeden z hráčů Šelefteho a teď je v pravém útočném rohu. Stále hostující hráči mají puk pod kontrolu, teď nepřesná přihrávka na Jonssona a ten odevzdává puk, potom vyhazují domácí hráči pryč z obraného pásma 0-0, tedy i po druhé přesilové hře druhého z týmu v tomto utkání po necelých 7 odehraných minutách. V tuhle chvíli už se Jan Schleis vrací na ledovou plochu. Mezitím hráči Plzně zastavili další útočnou akci soupeře, tohle bylo trošku naivní, byla to situace 3-2 teď z pohledu Plzně, ale nepřesná předávka a Šelefteho tak může rychle otáčet hru, je po levé straně v útočném pásmu. Volet tam servíroval na pravou stranu dopředu na Forsfjela, který zakončoval, ale zakončoval nepřesně na vzdálenější tyč v docela velké blízkosti. Šestý pro plzeňskou stranu, která teď ale napadá v útočném pásmu a je u zadního mantinelu. Teď Kotouč zpátky na modrou k Mereškovi, předávka na levou stranu a Kotouč odražený od vyrážečky golmana Lampinena do ochranné sítě. Takže po delší době, po delším úseku hry bez přerušení, který čítal taky přesilovou hru Šelefteho, tak se tedy přerušuje za stavu 0-0 mezi Plzní a švédským týmem a je tady první přestávka na čištění ledu.
2: A taky na Radiožurnálu Sport 17 hodin a 41 minut využijeme k té záležitosti, kterou jsem před chvílí avizoval. Tedy dvě stupenky na 130. ročník, 136. ročník slavného dostihu Velké Pardubické teď jsou pro vás ve hře. Zavolejte tedy na určitě pro vás dobře známé číslo 221 552 222 a pokud znáte alespoň malinko historii slavného dostihu pro šestileté a starší koně na 6900 metrů, tak myslím, že máte velkou šanci tuhle soutěž tady u nás vyhrát a v neděli vyrazit do Pardubic na místní dostihové závodiště a užít si velký svátek českého turfu. No a první zájemce o dvě vstupenky už je v tuto chvíli ve vysílání Radiožurnálu Sport. Hezké odpoledne, kdo je na druhém konci telefonní linky?
5: Dobrý den, Miloš.
2: Slyšel jsem dobře, Miloš?
5: Jo.
2: Dobrý den, Miloši, tak otázka je možná pro vás jednoduchá, možná složitější, nechme se překvapit. Který žokej vyhrál Velkou Pardubickou nejčastěji v historii?
5: Možná Váňa.
2: A dal byste i křestní jméno? Ano, přesně tak, Josef Váňa. Zvítězil 8krát na třech různých koních. Taková už doplňující otázka. Viděl byste jména třeba alespoň dvou z nich, jednoho?
5: Já si myslím Sixteen a Železník.
2: Tak na té druhé triumfoval, myslím, Josef Bartoš. Ale na Železníkovi zvítězil Josef Váňa celkem 4krát, potom jednou na Vronském a 3krát za sebou na Tjumenovi. Každopádně dvě stupenky jsou, Miloši, vaše. Zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonní lince, abychom získali podrobné údaje k tomu, jak vám ony vstupenky poslat. Každopádně gratulujeme.
5: Děkuju moc a mějte se hezky. Na viděnou.
2: A samozřejmě na dostizích pro pana Miloše. Naviděnou, naslyšenou a na Radiožurnálu Sport zase tedy v tuhle chvíli pojďme na hokejovou ligu mistrů na zápase mezi Plzní a Šelefteho. Slovo má Krištof Kousal.
4: 8,5 minuty pryč ze zápasu Plzně se Šelefteho ve velké šanci, respektive blízko k ní byl Matyáš Šubl před malou chvílí, který se hnal do samostatného úniku, ale za modrou čárou nechal Kotouč trošku za sebou a tak hráč, který je běžně mimo hlavní sestavu Plzně, tak teď promarnil velkou příležitost na to, aby šla Plzeň do vedení, protože se stále hraje 0-0 po 9 odehraných minutách. Teď rána z levé strany od Rubince, který je tedy se svým týmem v útočném pásmu, takže Plzeň v tuhle chvíli útočí, Rubinci sjíždí od modré čáry, předává za branku a tam tuď přišla přihrávka před, ale na nikoho tam nebyl nikdo v bílo-modrém, tedy v dresu, ve kterém naskočili na led domácí hráči Plzně, kteří teď odevzdali Kotouč, oba týmy si vystřídají a 10 minut a 40 sekund před koncem první třetiny půjde dopředu Šelefteho. Jonsson s pomocí spoluhráče na pravém křídle, konkrétně Grána, dostal puk do útočného pásma, teď se hraje v levém útočném rohu, přihrávka od Andersteta spoza branky na pravou stranu. Andersted teď taky servíruje mezi kruhy, kde byl připravený Lundström, ale nebyl připravený úplně ideálně, protože si nerozuměl s Kotoučem, takže neletěl Kotouč na golmana Růžičku. Teď se bojuje v levém útočném rohu útočného pásma hostujícího týmu Šelefteho a teď další rána a teď o něco nadějnější od Lundströma, protože Kotouč poskakoval, byl možná jemně tečovaný a reakce Jana Růžičky nebyla úplně ideální, ale Kotouč prosvištěl kolem jeho levé tyče. Teď Šelefteho znovu projíždí do útočného pásma, předávka trošku kostrbatá, ale Stjernborg dostal Kotouč na modrou čáru, teď se po něm natahuje v levém útočném rohu, předávka na modrou čáru, kde čekal Bergqvist a ještě další střelecký pokus, ale Kotouč se nedostal k Růžičkovi, byl zablokovaný po cestě a plzeňští můžou ho ho vyvést ze svého obraného pásma. Pryč jde teď další akce Šelefto zastavená a dopředu jde Josef Eichler, který taky debutuje v této sezóně v dresu Plzně. Přijel jsem z prvoligového tábora a teď je tedy na ledě, sleduje, jak jeho spoluhráči bojují v pravém útočném rohu a teď je taky přihrávka do brankoviště, kde se snažil Adam Měchura někam tečovat puk a hodně to zmátlo golmana Janiho Lampinena, ale nakonec se nenechal oklamat natolik, aby kotouč propadl jeho výstrojí. Lampinen nakonec přikryl puk a přerušuje hru 9 minut a 9 sekund před koncem první třetiny za stavu 0-0. Utkání Plzně s Šelefto 2, zatím 100% týmů v letošním ročníku Champions Hockey League. Po 4 odehraných zápasech oba týmy už mají jistotu toho, že postoupí do playoff, takže tenhle zápas je tak nějak spíš o jakousi čest toho dosud neporaženého týmu. V útočném pásmu v tuhle chvíli Žemlička, který dává na modrou čáru, odtamtud přišla tvrdá rána obránce Josefa Eichlera, který tak se zastřeluje v dresu Plzně v této sezóně a jeho ránu ale lapil golman Lampinen, takže další přerušení 8 minut a 57 sekund před koncem první třetiny a pěkná jedovatá střela přes bránící hráče od Eichlera, nebylo to vůbec beznadějné, ale golman Lampinen zkrátka dobře viděl a s touhle situací si poradil. Schleiss v útočném pásmu, předávka na Katyka, který neudržel kotouč dlouho. Přesto dobré napadání Plzně, které ji drží v útočném pásmu. Katyk znovu u kotouče za brankou, kde ho tam křižoval Svensson, ale s vyšším spoluhráčem si vlastně nakonec poradil, protože ho rozhodil natolik, aby přišel o kotouč a Šelefto dostal puk pryč ze svého obraného pásma, kam se teď musí vracet, ale to jenom proto, aby rozjela další útočnou akci. Rozjíždět bude Pontus Johansson, který se rozjíždí po pravé straně, hráči mu dostřídávají. A taky to teď Lindberg, který dělá kličku Mereškovi na modré čáře. Krásná střela Lindberga, pokus o zakončení na pravé straně u pravé tyče z pohledu útočící Šelefteji a tam byl Jonathan Davidson, ale tomu se nepodařilo usměrnit kotouč směrem za brankovou čáru, takže stále po 12 odehraných minutách 0-0 mezi Plzní a Šelefteo. Švédský tým teď rozjíždí další akci skrz střední pásmo, po levé straně proniká do útočné třetiny Viggo Nordlund, ale přichází o puk a Plzeň jde dopředu na druhou stranu. Dominik Simon projíždí přes modrou čáru po pravé straně, Šelefteho teď vyhazuje, ale pouze na svoji střídačku, bylo to nejspíš s přispěním plexiskla, takže tady se nebude vylučovat pro zdržování hry vyhození kotouče z obraného pásma. Ale co trošku zdrží hru, tak to je přestávka na čištění ledu, která je teď znovu na programu za stavu 0-0 mezi Plzní a Šelefteo.
2: Říká Krištof Kousal, 17 hodin a 48 minut ve vysílání radiožurnálu Sport. Za 12 minut se tedy přidá také zápas hokejové ligy mistrů mezi Libercem a Frölundou. Severočeši potřebují body, protože se pohybují na hranici postupu do vyřazovací části prestižní soutěže, takže bych potřebovali silného soupeře ze Švédska porazit. Budeme u toho, no a samozřejmě vám přiblížíme večer o 20 hodin 45 minut také poslední utkání této reprezentační fáze v Lize národů, tedy na té prestižní úrovni se čeští fotbalisté představí ve Wembley v Londýně proti domácí Anglii. Duel uslyšíte od 25.40 v přímém přenosu. Už předtím si samozřejmě popovídáme o sestavě, o vyhlídkách národního týmu s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Alespoň na dálku budeme sledovat snažení českých lvíčat neboli reprezentace do 21 let, protože fotbalisté pod vedením trenéra Michala Bílka zakončí kvalifikaci na evropský šampionát zápasem v Portugalsku. Karty už jsou rozdány jasně, bez ohledu na výsledek. Portugalci skupinu ovládnou, Češi budou druzí a budou hrát baráž o postup na ten závěrečný turnaj evropského šampionátu. Tolik tedy k tomu, co nás čeká. V tuhle chvíli je samozřejmě jasné, že se zase vrátíme na hokej. Za malou chvíli tak uděláme.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
6: Díky vám stále rosteme.
7: Nové maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
6: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport.
2: Ještě jedna aktualita ze sportu, na který se teprve těšíme, protože veleúspěšná americká lyžařka Michaela Šifrinová změní v nové sezóně strategii a už se nebude zaměřovat na slalomy. Naopak některé dokonce vynechá. Mezi slalovými brankami totiž vybojovala 2 zlaté medaile na olympijských hrách a 4 tituly mistryně světa a tak zkrátka hledá nové výzvy. Zaměří se proto prioritně na obří slalom a také super obří slalom, nebo chcete-li super G. 31-letá Šifrinová ve světovém poháru vyhrála rekordních 110 závodů, 6x celkové hodnocení a má také 9 malých globů jen za slalom. Pořadí obřího slalomu ovládla v úvozovkách jen 2x, jednou triumfovala i v Super G, a to před 7 lety. Jenom doplním, že sezóna alpským lyžařkám začne tradičně obřím slalomem v Zeldnu 24. října. To je tedy ještě přece jenom pár dnů, než to všechno začne. My na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme s blížící se sezónou zimních sportů samozřejmě vám servírovat aktuální informace. Teď je 17 hodin 51 minut, no a ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku míříme tedy znovu na lední hokej, protože nás zajímá, jak se dál vyvíjí utkání Ligy mistrů mezi Plzní a Šlefteo. Slovo má Krištof Kousal.
4: 0-0, 6 minut 13 sekund před koncem první třetiny. Teď zakázané uvolnění Šelefteo za bezbrankového stavu a tak bude opět se snažit útočit plzeňská strana, která je zatím dopředu aktivnější, se mi zdá, v tomto utkání. Nahození od modré čáry, které bylo nepřesné, ale teď tvrdší rána už od strana dál modré čáry, po které musel trošku lovit kotouč golman Jani Lampinen a nakonec ho dokázal si přistrčit hokejkou do svojí rukavice a přerušit hru 6 minut a 3 sekundy před koncem první třetiny, tedy stále 0-0 mezi Plzní a Šelefteo v zápase o první místo v tabulce Champions Hockey League v pátém hracím dni, v pátém hracím kole. Teď Strnad prohrává v hazování v útočném, Žemlička to byl, který prohrál v hazování v útočném pásmu na pravé straně. Šelefteo se bude snažit vyvést kotouč pryč, ale opět dobré napadání Plzně, ale přece jenom je to Jendberg, který vyjíždí do útočného pásma po levé straně. Teď rychlá přihrávka na pravou stranu na modrou čáru, kde střílel Rasmus Bergqvist a tenhle kotouč potřeboval trošku skrotit Jan Růžička, takže trošku těžší zákrok i pro něj, přestože to byla střela z velké z dálky, tak jistě nepříjemná pro plzeňského golmana. A teď přerušená hra 5 minut a 40 sekund před koncem první třetiny. Stále tedy 0-0 mezi Plzní a Šelefteo. V hazování na pravé straně útočného pásma Šelefteo, na kterém neuspěl hostující centr Zeb Forsfjell, a dopředu jde teď opět Plzeň. Po levé straně Mereško zajíždí až do útočného pásma na zadní mantinel, protlačil se tam a teď za ním přijel taky Schleiss, který serviduje před branku a z blízkosti z levé strany střela na bližší tyč, kterou dokázal tady chytit golman Lampinen. Teď jenom se snažím ujistit, který z plzeňských hráčů střílel, a byl to Adam Titelbach, který se tam nabídl do dobré střelecké pozice na levém útočném kruhu, palil na bližší tyč, ale golman Lampinen zkrátka zasáhl dobře, měl uzavřený prostor u svojí pravé tyče a dokázal si s touhle situací poradit. 5 minut 21 sekund do konce první třetiny, stále 0-0 mezi Plzní a Šelefteo. Teď ještě výměna hráčů navazování na hostující švédské straně, protože tam nebylo něco v pořádku na Buli a Jakuplev, tak má možná o něco lepší, lehčího soupeře a poradil se tak napůl s tímhle vazováním, protože dostal kotouč za sebe, ale pak se dokázal vymlátit pryč z obraného pásma hráči Šlefteo, rychlý průnik zpátky do útočné třetiny od Titelbacha, který prodlužuje na zadní mantinel. Jakuplev má trošku víc prostoru v levém útočném rohu, předávka Schleissovi za branku, Schleiss backhandem na modrou čáru, kde je Mereško. Dobrá předávka křížně na levou stranu, ale nepřesná střela od Jakuba Lva. To je velká škoda, protože tam se Lampinen jen tak stěží přesouval ke své pravé tyči. Stále ale v útočném pásmu Plzeň, Mereško dává před branku kde ale Schleiss nedokázal zpracovat s tímhle kotoučem, si poradili hráči Šelefte. Oba týmy si vystřídají 4,5 minuty před koncem první třetiny za stavu 0-0 mezi Plzní a Šelefte. Hostující švédský tým se snaží prodrat do útočného pásma, ale nepovedlo se mu to. Matyáš Ubl vyváží ze svého obraného pásma pryč. Teď se musí vracet taky Carter Robertson, který v tomto utkání nosí na svém těle dres pro nejlepšího střelce svého týmu v této soutěži. Pozor, ale teď v útočném pásmu znovu Plzeň a opět pálil Josef Eichler od modré čáry, od které si sjel tedy dobrých 5 metrů a pálil tedy z trošku větší blízkosti, ale opět dobrý zákrok Janiho Lampinena. Teď se bojuje za brankou finského golmana ve službách švédského týmu. Teď se hra posouvá do pravého útočného rohu a teď to byl Matyáš Ubl, který vypálil modré čáry, nebo spíš to bylo takové nahození. Kotouč se odrazil od golmana Lampinena na levou stranu útočného pásma. Plzně teď se ale opět hraje napravo. Potom, co se tam hra tak nějak dopotácela, Matyáš Ubl teď dostává tvrdý hit v pravém útočném rohu, přichází na malou chvíli o kotoučo, který ale ještě bojuje Simon, ale neúspěšně, takže Švédové se osvobozují s kotoučem ve svém obraném pásmu a Pontus Johansson teď udělá ještě oblouček v obrané třetině, nechá svůj tým dostřídat, plzeňští taky už v plné sestavě v tuhle chvíli na ledě a teď musí dostat kotouč pryč ze svého obraného pásma. Jsou na puku plzeňští hráči, ale nedaří se jim to proti dobře napadajícím Švédům, kteří jsou v pravém útočném rohu. Odtamtud dostávají kotouč, teď je puk na modré čáře, odkud přichází střela, ta je tečovaná, je to gól 1-0. Šelefteå se po dlouhém pobytu ve svém obraném pásmu dostalo do útočné třetiny. Forsfjell tam střílel od modré čáry a tahle ta rána nebo nabídka byla tečovaná, využitá a zapadla pod horní tyčku branky golmana Jana Růžičky, takže se teď dostávají do vedení hráči švédského týmu. V záběrech kamer je Forsfjell, který byl tím hráčem, který střílel o modré čáry, jestli tam přišla nějaká teč buď od útočníka Šelefteå nebo od bránícího hráče Plzně. Možná, že se do té střely trošku vložil Jan Schleiss, který se tam snažil vytlačit hráče z předbrankového prostoru. Těžko říct, uvidíme, komu ta branka bude připsaná a podle toho přineseme taky tuhle informaci o prvním úspěšném střelci posluchačům Radiožurnálu Sport. Teď se znovu hraje 2 minuty 46 sekund před koncem první třetiny, 1-0 pro hostující Šelefteå v souboji o první místo v tabulce Champions Hockey League v pátém kole Ligy mistrů této soutěže. Vazování na pravé straně útočného pásma Plzně, na které přijíždí Filip.
2: 17 hodin 58 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který za chvíli vezme do vysílání i dalšího reportéra Františka Typovského, protože se blíží úvodní vazování zápasu hokejové Ligy mistrů mezi Libercem a Frölundou. Takže za chvíli zamíříme také na sever Čech, ale teď zpátky na zápas, na duel mezi Plzní a Šelefteå za Krištofem Kousalem.
4: 2 minuty 25 sekund do konce první třetiny, 0-1 z pohledu Plzně, která teď ale znovu se snaží úřadovat v útočné třetině a dobře tam napadal Rohlík, který získal kotouč, vrací ho na modrou čáru. A tam tu přichází nahození, které bylo tečované a na poslední chvíli na to reagoval taky golman Jani Lampinen, ale úplně nemusel, protože kotouč byl tečovaný mimo. A teď je ve středním pásmu, poslední 2 minuty z první třetiny, 0-1 mezi Plzní a Šelefteå, stále souboj o kotouč u hrazení ve středním pásmu, konkrétně u střídačky švédského týmu, odkud ho vydolovali plzeňští hráči a dostávají ho teď taky do útočného pásma, ale dostřídávají, takže tam byl Čech osamocený a odevzdal kotouč. Předávka mezi obránci švédského týmu, Norslund teď projíždí po levé straně do útočného pásma, dělá oblouk, projíždí až za branku, projel celé útočné pásmo, ale nepřihrál dobře a teď je to 2-1 z pohledu Plzně. Mereško se nabízel na pravé straně, ale nebyla tam dobrá přihrávka od Titlbacha, respektive toho tam hodně těsně bránil jediný bránící hráč Šelefteå a přihrávka přes něj zkrátka neprošla. Teď Schleiss v útočném pásmu a Čech tvrdá rána z pravé strany, ale byla hodně u ledu a dobře si betonem pohlídal golman Jani Lampinen, odrazil ji do rohu po svojí levé ruce. O tom tuď vyváží kotouč švédští hráči, poslední minuta z první třetiny. 1-0 vede Šelefto nad Plzní na právě plzeňském ledě. Teď kotouč, který protečovaný pronikl do útočného pásma švédského klubu, ale potom ho plzeňští odpravili pryč pouze přes všechny čáry na zakázané uvolnění. 43 sekundy zbývají do konce první části hry. 1-0 vede Šelefto na ledě Plzně. Autorem té první branky byl Vůlet, který tedy nejspíš tečoval kotouč před brankou po střele Forsfjella. Mons Forsfjell, jeho ráno od modré čáry a Oskar Vůlet střelcem první branky tohoto zápasu. Teď se hraje znovu, ale ve středním pásmu, kam se dostali plzeňští hráči po vyhraném vhazování v obrané třetině a jsou rychle zase nastěhovaní. V útočné třetině Simon ordinuje u pravého útočného rohu. Přijel mu tam na pomoc taky Fodor, ale hráči švédského týmu se dokážou uvolnit pryč ze své obrané třetiny a tak musí Robertson znovu nahazovat puk ze svého obraného pásma nebo ze střední třetiny. Kotouč byl protečovaný a plzeňští o něj bojí. U zadního mantinelu to je ale posledních 5 sekund, kterých zbývá z první třetiny a tohle vypadá, že hráči Šelefteho s kotoučem na svých hokejkách už zvládnou v této části hry. Po 20 minutách Šelefteho vede na ledě Plzně od začátku 18. minuty 1-0. Jako jediný se zatím prosadil Oskar Vůlet a druhá třetina tohoto zápasu o první místo v tabulce Champions Hockey League začne zhruba za 18 minut.
2: Zatím tomu prvnímu místu mají tedy hokejisté ze Švédska. Plzeňští budou muset zabrat, jestli chtějí udržet tu svoji zatím skvělou bilanci v Lize mistrů. No a my teď pojďme na druhý český klub, který je dnes v téhle soutěži v akci, protože duel mezi Libercem a Frölundou možná už před pár desítkami sekund začal. Slovo má tedy ve vysílání Radiožurnálu Sport poprvé František Typovský.
8: Hezký podvečer, spod ještědu skutečně utkání začalo, aktuálně se hraje druhá minuta první části, je to 0-0, zatím nebyla k dispozici nějaká výraznější šance na jedné či druhé straně. Domácí Liberec ve světle modrých dresech, hosté z Göteborgu ze Švédska, tedy tým Frölunda, ten hraje v bílých barvách, z mého pohledu teď aktuálně Liberec útočí zprava doleva. Můžu o tom mluvit, protože zatím je to taková oťukávací pasáž tohoto zápasu. Před se sice úvodní ta elitní formace Bílých tygrů rozjížděla do zajímavého přečíslení 2-1, ale nic výrazného se nestalo. Teď přišla rána Frölundy od mantinelu, byl to Max Friberg, kapitán, který pálil, jenomže trefil pouze výstroj Petra Kváči. Takže máme za sebou 2 minuty, je to 0-0 první, řekněme delší přerušení v tomto utkání po střele Friberga, kterou ale kryl Petr Kváča, teď následuje buly po levé ruce libereckého brankáře. Připomínám za stavu 0-0 na konci druhé minuty tohoto utkání. Vypadalo to, že ta návštěva tady bude opravdu velmi skromná, ale přeci jenom v těch posledních minutách se tribuny trošičku zaplnily. Teď nahození od modré čáry, které ale v pohodě doputovalo do lapačky Petra Kváče, který na celou tu hodně pomalou střelu od čáry viděl a tak neměl problém zakročit. Hráči Frölundy nestačili udělat tu clonu, ten blok před Kváčou, takže ten měl opravdu jednoduchý zákrok zpátky k té divácké kulise. Přesto si myslím, že hala není zaplněná ani z poloviny. Z jedné třetiny to asi ano, ta 7000 kapacita. Tedy asi se čekalo, že možná přijde o trošičku více fanoušků, ale to zkrátka doprovází zápasy Ligy mistrů. Fandové ještě nejsou tolik seznámení právě s tímto projektem. Teď mohl hrát Kachlíř, jenomže ještě předtím zapískali čárový rozočí ve třetí minutě za stavu 0-0, protože liberečtí porušili pravidlo o offsideu. Následovat bude buly ve středním pásmu za stavu 0-0. Teď tedy už se sklání elitní formace Bílých tygrů, ve které je třeba i Radan Lenz, který hraje tento zápas ne se svým tradičním číslem 25, ale on má tu specialitu hokejové ligy mistrů, tedy že má dres s nápisem nejlepší střelec, top scorer, tedy v angličtině, čímž se označuje to, že právě on je tím nejlepším nebo nejčastěji bodujícím hráčem svého týmu. Co se bude dít teď? Bude přesilovka pro domácí Bílé tygry. Za trochu nenápadný faul za sekání si půjde odpočinout Jakob Peterson, útočník Frölundy, který se sice hodně diví, čeká na to, až se na kostce ukáže záběr toho jeho faulu, ale on zjevně vypinknul jednomu z libereckých útočníků hokejku ve vlastním obraném pásmu. A je tady tedy přesilovka za stavu 0-0 ve třetí minutě pro liberecké Bílé Tygry, kteří v tomto zápase hrají o to, aby výrazně zvýšili svoji šanci na postup do další fáze Ligy mistrů. Na rozdíl od Plzně, která už má osmi finále jisté, tak to rozhodně pro Bílé Tygry neplatí. Teď Rychlovský nabírá rychlost, takový nomen omen hokejový trošku teď v Liberci, ale Rychlovský následně o kotouč přišel. Teď Freunda rychle střídá, Rychlovský si musel dávat pozor, aby nebyl v offsideu. Nakonec se mu povedlo rychle přejet do středního pásma a založit další útok, jenomže zatím se hosté ze Švédska dokázali dvakrát osvobodit, teď vyhozením podél levého mantinelu a oba týmy střídají. Teď na ledě Liberce Galvas, přihrává na Faška Rudáše, ten rozjíždí Petrovského, ten se dostává do útočného pásma u levého mantinelu, přihrávka přes celou šíři kluziště na pravou stranu, Pytlík dává na modrou čáru, Faško Rudáš měl to chviličku na střelu, ale prováhal podle mého názoru ten ideální moment, přihrál ještě Procházkovi, teď je to tady ta kombinace, jakou fanoušci hokeje dobře znají, když jeden či druhý tým má výhodu jednoho hráče v poli navíc. Specialitou Ligy mistrů je to, že pokud by Liberec dal gól, tak ten dvouminutový trest se neruší. Tvrdá střela od Radima Šimka od modré čáry vyprášila pouze betony brankáře Tobiase Normana, který chytá právě za Frelundu. Tento švédský gólman byl tedy připravený. Ještě pokračuje útok Liberce, krásná kombinace. Šimek tam nabíjel Procházkovi, jenomže ten byť své ráně dal opravdu výraznou razanci, tak ji neumístil přesně. Nicméně pokračuje liberecká přesilovka, ještě 20 sekund bude hrát Liberec v početní výhodě, střela Procházkovi nesedla, teď znovu dostal hezky nabito, rychlá kombinace Liberce, teď Zíle přijíždí, protože hráči Bílých Tygrů zvládli dokonce vystřídat během těch svých útočních kombinací, jenomže Zíle ho nepříliš prudká střela skončila pouze v Normanově lapačce, ale probrali se fanoušci v páté minutě za stavu 0-0, za chvilku budeme informovat i posluchače.
2: 18 hodin 7 minut na Radiožurnál Sport si pojďme připomenout rozhodně jedničku dnešního dění, tedy čeští fotbalisté půjdou do akce, mají před sebou poslední zápas aktuálního programu Ligy národů. Večer zabojují o první body v elitní skupině ve Wembley proti domácí Anglii. Čechům budou chybět zranění Chaloupek s Červem. Naopak obránce Vladimír Coufal by po dvouzápasové absenci zaviněné problémy s kolenem měl být připravený nastoupit.
9: To byl takový jakoby cíl, chtěl jsem už vlastně hrát ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít úplně do nějakého nutného risku. Po zápase s Chorvatskem jsem dostal injekci do kolena, plazmu a zlepšovalo se to každý den a jsem udělal další plnohodnotný trénink a tohle Anglie ve Wembley a všichni, kdo mě trošku znají, tak ví, že já jsem schopný jít do velkého risku s tady tímhle a buď se to povede nebo ne.
2: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. No a teď zase přímý přenos hokejový Liga mistrů Liberec versus Frelunda a František Typovský.
8: Šestá minuta první části, je to pořád 0-0 mezi Libercem a Frelundou. Teď Radan Lenz dostává trochu prostoru v útočném pásmu na pravé straně, zkoušel tam různě štrikovat s kotoučem, zkrátka to, co nejvíc znepříjemnit hostující rozehrávce, to se mu povedlo, přihrávka před branku, Najman pálil, Sandberg ho tam hezky našel pasem spoza branky, Najmanova střela, ale byla zablokovaná, nicméně Liberec je hodně aktivní, Galvas teď nabírá rychlost podél pravého mantinelu, dělá kličku, ale tam byl zdvojen, ale Frelunda se dokáže osvobodit jenom za cenu zakázaného uvolnění a to jenom podtrhuje ten dobrý nástup libereckých hokejistů do tohoto utkání. Zatím opravdu jsou, nebál bych se použít slůvko, i jednoznačně lepší než tým z Göteborgu, který obhajuje titul v celé Lize mistrů, ale zatím to není gólově vyjádřené. Těch šancí bylo výrazně více na straně Liberce, to zcela jednoznačně, hlavně i díky té početní převaze, kterou liberečtí měli. Teď se bude znovu opakovat buly po levé ruce hostujícího brankáře Normana, který tak musí znovu zaujmout pohotovostní pozici. Jeden z libereckých hráčů, Rychlovský to byl vykázaný z toho prostoru navazování, ale jemu to moc nevadí. Hned po dalším buly se sebral kotouč, nabil na modrou čáru Šimkovi. Normanovi vypadl kotouč po Šimkově nahození od modré čáry, od levého mantinelu. mantinelu. Liberec dál pokračuje v útočném snažení. Teď je Frelunda trošičku špatně střídala a může přijít střela z ostrého úhlu. Ještě Šimek hraje. Šimek přihrává Rychlovskému, jenomže tomu Kotouč na chviličku přeskočil hokejku. Nicméně Liberec znovu tím aktivním pressingem, forecheckingem sbírá Kotouče v 7. minutě. Je to ale pořád 0-0 v tomto zápase Ligy mistrů, který může Liberci dost výrazně pomoct k postupu do osmifinále. Liberec předchozí dva zápasy dokázal vyhrát v této soutěži a teď se tedy snaží přidat další triumf. Petrovský spěchá za Kotoučem a zrušil tak signalizované zakázané uvolnění, takže Liberec se teď dostává do útočného pásma. Je tady ještě Faško Rudáš. Faško Rudáš se otáčí s Kotoučem. Vypadalo to, že byl faulovaný, rozhodčí zůstávají, ale v klidu. Fanoušci drobně pískají, taky si myslím, že tady se dalo pískat. Procházka ještě nabíjí Zemanovi, jenomže ten zlomil hokejku při své střele a tak musí hodně rychle spěchat pro náhradní výstroj. Navíc ještě tam přepustil místo Michalu Ivanovi na ledě, takže to byla i hráčská výměna, nejenom změna vybavení. Liberečtí teď opustili útočné pásmo, couvli zpátky za brankáře Petra Kváčů ve snaze rozjet další ofenzivní akci. Jansa je už v útočném pásmu, projel podél levého mantinelu, zvládl tam dokonce i připravit o hokejku jednoho z protihráčů, ale Frelunda se osvobodila, teď může zautočit. Zajímavá backendová přihrávka, backendový jakýsi centr od pravého mantinelu, který tam adresoval Sederqvist pro své spoluhráče, ale zasahoval pouze svým pravým betonem. Brankář Petr Kváča v 8. minutě první třetiny. Je to pořád 0-0, hraje se hodně svižný a zatím velmi zábavný hokej. Konec konců Liberec zdá se, že v těch posledních dnech dokázal se trochu rozjet po tom nepříliš povedeném startu do nového ročníku Tipsport Extraligy. Naproti tomu Frelunda, to je velký favorit celé soutěže. Švédský tým z Göteborgu obhajuje titul, takže to je známka velké a výrazné kvality. Máme za sebou už víc než 8 odehraných minut, je tady první komerční přestávka. Zatím platí stav Liberec Frelunda 0-0.
2: 18 hodin 12 minut a protože se v Liberci tedy chvilku hrát nebude, tak jen připomenu, že Plzeň v hokejové lize mistrů prohrává s jiným švédským týdenem, tedy Skellefteå 0-1 po první třetině. Krátce k fotbalu, protože pokud jde o Světovou fotbalovou federaci FIFA a jejího kritizovaného prezidenta Gianniho Infantina, tak ty čelí dalšímu skandálu spojenému s letním mistrovstvím světa v Severní Americe. Deníky The New York Times a Le Monde totiž na základě interních dokumentů FIFA přišly s informací, že federace nezasáhla proti tomu, aby brankář Lionel Mpasi chytal v kvalifikačních zápasech a na samotném turnaji za Kongo, i když k tomu nebyl právně způsobilý. Podle francouzského listu Le Monde FIFA případ ututlala z politických důvodů. A aby toho nebylo málo, tak dnes se zapojil také Norský fotbalový svaz, který podal u komisí Světové federace FIFA dva oficiální podněty k prošetření kroků Gianniho Infantina z nedávné minulosti. Jeden má spojitost se vztahy mezi šéfem světového fotbalu a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Konkrétně tam jde o to, že Norové požadují prošetření okolností, za jakých obdržel Trump v roce 2025 od FIFA nově vzniklou cenu míru. No a druhá záležitost, ta je určena pro etickou komisi. Tam je zase ve hře to, že chtějí Norové prošetřit, za jakých okolností byl omilostněn americký útočník Folarin Balogun po vyloučení v předchozím utkání. No, FIFA tedy řeší velmi nepříjemné problémy, ale jak se říká, zadělala si na ně sama. My na Radiožurnálu Sport míříme zase na hokej, na Ligu mistrů, na souboj mezi Libercem a Frelundou. Slovo má František Typovský.
8: 9. minuta první části, je to pořád 0-0 mezi Libercem a právě Frelundou. Teď liberečtí získávají Kotouč ve vlastním obraném pásmu a jdou rychle dopředu. Vypadalo to trošičku pofidérně s porušením pravidla o offsideu, ale čárový rozhodčí nakonec rozpažili, ukázali tedy, že to bylo všechno v pořádku. Lenz tedy mohl zautočit, ale proti němu tam trošičku si povyjel z branky golman Norman a ukryl Kotouč ve své lapačce. Byla to akce středem kluziště, přihrávka mezi obránce právě na Radana Lence, který se tam najížděl, jak už jsem zmiňoval, právě v prostoru mezi kruhy, ale golman Norman dokázal zasáhnout a tak je to pořád 0-0, 9. minuta první části souboje Ligy mistrů Liberec Frelunda a právě tým z Göteborgu teď sbírá kotouč a může zaútočit. Je tady Linus Hegberg, který je obránce, který posílá kotouč až do útočného pásma. Tam ho sbírá Clark, který chtěl přihrát zpátky na obránce Hegberga, jenomže tam už zase byli hokejisté v modrém, tedy liberečtí. Pytlík spěchá za kotoučem, ale nezískal ho v útočném pásmu a tak Clark může rozjet akci 2-2, teď trošičku otevřenější liberecká defenziva, protože zbytek formace potřeboval rychle vystřídat. Teď už je to tedy v plném počtu hráčů. Dělovka od modré čáry, od Johannessona, která ovšem trefila jenom jeho spoluhráče v předbrankovém prostoru do výstroje, do těch hokejových kalhot a odtud se odrazila k mantinelu. Nicméně Frelunda teď poprvé ve výraznějším tlaku, řekněme, jenomže teď se vyhnala sama nepřesnou přihrávkou v 10. minutě první části až do vlastního obraného pásma. Pořád je to 0-0 v tomto utkání. Na rozdíl od Plzně Liberec stále nemá jistou účast v osmifinále a velmi by se mu hodilo obhájce titulu v tomto utkání porazit. Teď znovu Frelunda, teď trošičku rozhozenější liberecká obrana v těch posledních sekundách. Hasa, jeho přihrávka podél modré čáry z prava do leva, kotouč se vrací na Hasu, ten nahazuje kotouč, tam byla nebezpečná teč od Petersona, který mohl dát úvodní gól, ale srazil ten kotouč mimo. Nejenom tedy mimo dosah Petra Kváč, ale hlavně i mimo branku, což je to nejdůležitější. Liberec by ale teď potřeboval natrvalo získat kotouč, což se nedaří, protože Ivanovi přeskočila zpětná přihrávka od petrovského hokejku a tak je tady znovu celek ze Švédska, který rozjíždí další útok. Hasa pálil, jenomže trefil pouze bílého tygra na hrudi golmanského dresu brankáře Petra Kváče, který trošičku zmenšil střelecký úhel. Je tady i značné množství, řekněme, dětských fanoušků z různých škol a školiček. To domácí udělali, aby trošičku více zaplnili hlediště. V 11. minutě o tom můžu mluvit. Čekáme na to, až se za stavu 0-0 znovu začne hrát. Teď Bully v útočném pásmu Frelundy po levé ruce brankáře Kváči. Kotouč získávají liberečtí. Vlach tam spolu s kotoučem vypinknul i hokejku jednomu protihráči. Byl to Tom Nilsson, který ale svůj nejdůležitější předmět pro hraní hokeje dokázal rychle sebrat a založil další akci. Velká šance Frelundy teď v 11. minutě. Byl to jeden z obránců, který tam se dostal do akce, která ale ještě pokračuje, takže se k tomu ještě budeme moci vrátit. Byl to Stefan Miloševič, který si nabruslil od modré čáry až na levý kruh z pohledu útočící Frelundy. Tam dostal přihrávku z pravé strany. Na chviličku měl se před sebou otevřenou dálnici, ale golman Petr Kváča předvedl velmi dobrý zákrok, takže je to pořád 0-0, to říkám ve 12. minutě první části. Ta akce Frelundy tam pak ještě pokračovala, ale nepřinesla žádné další takto výrazné ohrožení branky Petra Kváči, který tedy zatím v tomto utkání neinkasoval. Teď odpískaný offside, zatímco děčtí fanoušci tady spolu s maskotem Bílých tygrů znovu tančí, skáčou, objímají se, ale je třeba říct, že jsem tady viděl i velké množství fanoušků ze Švédska, určitě vyšší počet desítek, jsou tady rozprostření různě podél stadionu, nemají nějaký svůj jednotný sektor, ale i to je třeba ocenit a pochválit, že si takto ze Švédska udělali výlet na sever Čech během pracovního týdne, to je opravdu velmi, velmi zajímavé. A teď sledují svůj tým, jak je v útočném pásmu Bílých tygrů, kouzlil tam s kotoučem Westergaard za brankou, chtěl možná i zkusit tu známou Granlundovu kličku a zavěsit ten kotouč pod víko brankáře Petra Kváči, ale nedokázal nabrat kotouč na čepel své hole tak, aby dokázal ohrozit libereckého brankáře. Pořád je to 0-0, teď se to trošičku otevřelo pro liberecké hráče, jenomže tam Adamu Musilovi přeskočil kotouč hokejku přímo na modré čáře. Musil se snažil puk ještě nějakým způsobem skrotit, jenomže se mu to nepovedlo. A tak je tady další komerční přestávka. Pořád je to mezi Libercem a Frelundou 0-0.
2: Říká František Typovský v 18 hodin a 19 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport, který vám přináší aktuální sportovní informace, jak jste zvyklí, každý den. No a budeme to dělat samozřejmě i v dalších desítkách minut. Třeba už za minut 11 rozehrají své poslední utkání v kvalifikaci pro mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let Česká Lvíčata. Na půdě Portugalska už si mohou zahrát tak nějak, jak se říká, pro radost, stejně jako domácí fotbalisté. Portugalci skupinu vyhrají, půjdou přímo na závěrečný turnaj evropského šampionátu. Češi o něj zabojují v baráži, protože ze druhého místa už je soupeři, tedy Skotové ani Bulhaři, se sadit nemohou. Především se ale těšíme na 20. hodinu a 45. minutu, kdy vypukne utkání mezi Anglií a Českem, půjde o závěrečný duel tohoto reprezentačního srazu, celkově už čtvrtý pro oba týmy v elitní skupině Ligy národů. No a Česko v Londýně čeká opravdu pořádná výzva. S Angličany před pár dny doma prohráli 0-2, tak věřme, že se trenérovi Santimu Deniovi a jeho svěřencům tentokrát povede lépe a třeba i získá národní tým své první body v tomto ročníku Ligy národů. Spoustu bodů už mají hokejisté Plzně v Lize mistrů. Tam nastoupili proti Šeleftého s tím, že oba dva celky už mají jistotu postupu do playoff. A tak může vidět Krištof Kousal a s ním fanoušci na plzeňském zimním stadionu hodně zajímavý zápas. Jestli to platí, to už necháme přímo na našem reportérovi Krištofe.
4: 0-1 stále z pohledu Plzně po první odehrané minutě ze druhé třetiny, teď ve velké šanci Adam Titlbach, který se řídí.

0: 14 a 6. 14 střel na branku finského golmana Lampinena a 6 střel na golmana Růžičku. Jedna z nich se ale ujala a tak Šelefteho vede 1-0 po první třetině a taky po minutě a 41 sekundách odehraných ze druhé třetiny. Offside teď na plzeňské útočné modré čáře, takže vazování na pravé straně, na pravé přední straně z pohledu útočící Plzně ve středním pásmu. Kotouč rychle dopraven do rukou čárového sudího a ten ho tak může opustit na zem. Vyhrané vazování od Valtera Lindberga, který tak poslal kotouč za sebe do obraného pásma. Teď tam napadá Richard Žemlička, ale poradila si s tím obrana švédského týmu a jeho útok se teď dostává dopředu. Na zadní mantinel zavezl kotouč Jonathan Davidson a teď se o puk bojuje u levého útočného mantinelu finského švédského týmu, ale plzeňští se dostávají pryč ze svého obraného pásma a Šelefteho musí znovu začít ze své obrané třetiny. Konkrétně Pontus Johansson, který si vyměňuje kotouč se spoluhráčem v obraně Rasmusem Bergqvistem. Johansson znovu míří dopředu. Bergqvist získává kotouč na levé straně. Puk po něm získal Stenberg. Kličkuje s ním až do levého útočného rohu. Pak vrací na modrou čáru. Tam tuď přišla střela. To je ale sražená hodně mimo. A plzeňští dostanou puk pryč ze svého obraného pásma. V útočném
1: A na chvíli pryč z vysílání radiožurnálu Sport zmizí Krištof Kousal. Ale do Plzně se samozřejmě vrátíme. Zajímá nás totiž, jak se vyvíjí utkání mezi Libercem a Frölundou. Tenhle duel hokejové ligy mistrů zatím nabízí první třetinu a i o ní nám tedy samozřejmě poví František Typovský.
2: 14. minuta a je tady první gól. Bohužel pro český tým se radují soupeři ze Švédska. Čas 13.58 a je tady tedy první trefa tohoto zápasu a Frölunda vede 1-0. Raduje se Noah Hassa, útočník s 40 na dresu. Tento 23-letý forward byl hodně důrazný na brankovišti. Jeho spoluhráč Seder Kvist si vzal kotouč za branku, vyvezl ho pod mantinelu z pravé na levou stranu a pak z otočky přihrál před branku. No a Hasa tam měl připravenou na brankovišti hokejku a dokázal ten kotouč procedit za záda Petra Kváči a jenom tak potvrdil to, že v posledních 2-3 minutách byla Frölunda opravdu jednoznačně lepší. Už před chvilkou měla příležitosti, které jednoznačně volály po gólu. Nejprve to byl Max Westergaard, který najížděl sám na Petra Kváču po chybě v liberecké rozehrávce. Kváča si proti němu trošičku povyjel, dokázal jeho pokus o forehandovou kličku i dobře vybruslit a zasáhl svou vyrážečkou, ale ještě větší příležitost přišla potom, kdy vlastně z podobné akce, tentokrát při chybném libereckém střídání, se do šance dostal taky zakončující Samuel Fagemo, kterému vypadl kotouč přímo pod hokejku. On mířil prakticky do odkryté branky, ale trefil jenom boční síť. Už někteří jeho spoluhráči dokonce zvedali ruce nad hlavu. Musím se přiznat, že jsem byl také trošičku překvapený, že i toto dokázal zazdít zhruba ze 2 metrů před prázdnou brankou. Nedal, ale zase tolik toho švédského útočníka mrzet nemusí, protože Noah Hassa ten už tedy skóre otevřel a Frölunda vede v Liberci 1-0, zatímco úvod toho zápasu byl jednoznačně v liberecké režii, ale nepřinesl žádné gólové vyústění, tak už tady první trefa tohoto zápasu přišla a bohužel se s ní radovali hokejisté v bílých dresech, kteří sem přiletěli z Göteborgu ze Švédska, tedy výběr Frölundy. Teď Rychlovský vypálil a trefil brankáře Normana do ramene. Skvělý zákrok teď švédského golmana, 25-letého brankáře, který opravdu teď...
1: 18:26 na radiožurnálu Sport střídáme dva rozehrané zápasy hokejové ligy mistrů a přidáme ještě jednu už pár hodin známou informaci, ale určitě stojí za to si připomenout, že Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci titulu Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6. 24-letý Lehečka tak nevyužil šanci na zisk svého třetího a dosud nejcennějšího titulu. V rozhodujícím duelu prohrál i po druhé v sezóně v březnu, také neúspěšně bojoval ve finále turnaje Masters v Miami. Tam nestačil na Itala Jannika Sinnera. Lehečka tak má aktuálně bilanci finálových zápasů na okruhu ATP 2-6. A mimochodem Ital Jannik Sinner dnes oznámil, že tedy nedokončí

0: tuhle sezónu, respektive že ji předčasně ukončuje, a to kvůli problémům s kolenem. Jannik Sinner aktuálně stále ještě první hráč světa, tak o tuto pozici přijde, protože měl v průběhu dalších měsíců obhajovat spoustu bodů, třeba i za vítězství na turnaji mistrů, ale to nepřijde a tak se před něj dostane na konci v součtu sezóny, anebo možná už dříve díky svým výsledkům poprvé v kariéře, tedy Alexander Zverev, ten bude premiérově světovou jedničkou. Tolik tedy tenis a teď už zase zpátky na hokej, na utkání Ligy mistrů mezi Plzní a Šelefteo za Krištofem Kousalem.
1: Šelefteo v útočném pásmu zastavuje 1-0 pro hostující švédský tým. Na modré čáře teď míchá s kotoučem Svensson, posílá ho za branku Jana Růžičky a teď ale přidávka před ní, kde byl připravený Jonathan Davidson. Střílel dobře, ale Růžička byl připravený, dokázal vyrazit vyrážečkou kotouč v téhleté vyložené šanci hostujícího týmu, ten se ale nedostává do vedení 2-0. Je to stále jenom 1-0 pro Šelefteo a teď v útočném pásmu plzeňští hráči. Robertson od modré čáry na zvuje do levého útočného rohu, Rohlík je s kotoučem za brankou, serviruje na pravou stranu útočného pásma a nebezpečná střela, která vyletěla od pravého mantinelu, tuším od Žemličky, a proti té musel zasáhnout postující golman Jani Lampinen a přerušuje se hra 14 minut 38 sekund před koncem druhé třetiny za stavu 0-1 z pohledu domácí Plzně. Nemoc často se vídá výměna brankářské masky během zápasu, ale to se stalo před malou chvílí, protože Jan Růžička dostal nějaký zásah do svého krytí obličeje a z masky odletěl kus čehosi, takže Jan Růžička má teď na hlavě náhradní masku bez jakýchkoliv obrázků nebo polepů, zkrátka úplně čistě bílá maska, je to trošku zvláštní pohled na plzeňského golmana. Ten se teď ale dívá přes celé hřiště na...
0: Plzeňčelefteo tedy zatím stále 0-1 a 0-1 to bylo i v zápase mezi Libercem a Frelundou. Jestli se něco v tomto duelu hokejové Ligy mistrů změnilo, to už nám případně poví František Typovský.
2: Zatím nezměnilo, říkám to v 17. minutě první části, ale Liberec má příležitost na to, jak se vrátit zpátky do utkání, respektive jak ho srovnat, protože hraje teď aktuálně přesilovku po Půjstolově faulu za podrážení. Teď tedy početní výhoda pro liberecké hráče. Velká šance pro Petrovského, který pálil z pravého kruhu, byl tam úplně nehlídaný, nekrytý, dokonce si i dokázal otevřít zadní tyčku, ale pak už ten kotouč neumí místil správně mezi tři tyče. Fanoušci se teď probírají, protože Liberec tu početní výhodu hraje velmi zdatně. Přihrávka od Petrovského, ještě Najman tam sbírá kotouč, nakonec přihrávka na modrou čáru na Šimka a bude to postupnější kombinace. Radim Šimek, hezká klička na modré čáře, hodně riskoval teď Šimek, kdyby mu to nevyšlo, byl by z toho samostatný nájezd hráčů Frelundy, ale Šimek to zvládl, následná střela ovšem pouze vyprášila betony brankáře Normana, který tak stále neinkasoval, no a teď už Půjstola skáče zpátky na led, to znamená, že i v 18. minutě Liberec prohrává s Frelundou 0-1, nevyužil ani druhou přesilovku, ale znovu jí nehrál vůbec špatně, měl zajímavé příležitosti, střelecké možnosti, ale to nejdůležitější zatím chybí, tedy ta kvalita v zakončení, přesnější zakončení, protože Liberec dokáže otevřít obranu švédského týmu, dokáže si vytvořit zajímavé příležitosti, ale to zakončení, to zatím má, řekněme, tristnější úroveň. 19. minuta první části, minuta a půl tedy chybí do prvního klaxonu v tomto utkání. Teď je tady znovu výběr Frelundy, který je v útočném pásmu. Zajímavě se to otevírá pro Clarka, který mířil mezi betony golmana Kváči. Clark si udělal dvě kolečka v útočném pásmu, kroužil z prava do leva, objel celé útočné pásmo poprvé a pak se vydal na druhý výlet podél modré čáry a do útoku i po druhé obkroužil a při tom třetím kolečku, když do něj nabrusloval, tak najednou prudce zrychlil směrem ke středu kluziště. Liberecká defenziva s tím vůbec nepočítala, najednou stál Clark v podstatě tváří v tvář Petru Kváčovi, i když byl tedy na úrovni vrchní části kruhu, odkud pálil, Kváča proti němu povyjel a na poslední chvíli stačil se cvaknout betony k sobě, protože ta střela byla přízemní a letěla právě do takzvaného pátého rohu, jak se tak říká, prostoru mezi betony a tam nedokázala propálit Petra Kváču, respektive neprošla mezi jeho nohama až do sítě, což je dobrá zpráva pro Liberec, který prohrává s Frelundou, zatím tedy stále 0-1. Začala už poslední minuta první části a začala odpískaným offsidem. Liberec prohrává s Frelundou 0-1. Filip Sandberg, jeden z těch zkušenějších libereckých hráčů, porušil.
0: V Liberci se blíží konec první třetiny, ale my si odskočíme do Plzně a máme k tomu dobrý důvod. Pokračuje Krištof Kousal.
1: Srovnáno na 1-1, 11 minut 51 sekund před koncem druhé třetiny, to byl plzeňský obránce Jakub Chromiak, který projel v útočném pásmu po pravém mantinelu, poslal po ledě kotouč směrem k brankovišti a byl to buď sám gólman Jani Lampinen nebo před ním bránící Mons Forsfjell, který srazil kotouč, respektive ho přizvedl přesně pod horní tyčku do levého horního rohu branky finského gólmana, a také srovnáno na 1-1. Bude se ale přezkoumávat záznam hry, protože se hrál poměrně dlouho bez přerušení a rozhodčí se teď podle mého soudu nejspíš budou dívat na jednu situaci na útočné modré čáře.
0: Tak necháme sudí v Plzni zkoumat celý ten moment. Snad to posoudí ke spokojenosti plzeňských. My teď míříme na konec první třetiny duelu hokejové ligy mistrů mezi Libercem a Frelundou za Františkem Typovským.
2: 45 sekund do prvního klaxonu chybí, teď aktuálně hra před Petrem Kváčou, brankářem Liberce, který teď musí dávat pozor, protože Hasa míchá na modré čáře s kotoučem, ale ke střele se neodhodlal, namísto toho projel s pukem zprava až na levou stranu, pak odevzdal kotouč podél mantinelu svým spoluhráčům, tady ale musel, dobře zaparkovaný před brankou, pořád ale pokračuje tlak švédského celku, Liberec nehane se osvobodit, jenomže Seder teď zaškobrtnul a vypadá to, že teď už to Liberec přežije bez výraznější úhony a může vyrazit směrem vpřed Zíle. Poslední sekundy první třetiny, Zíle teď projel dopředu, byl tam nabraný podle pravidel, zdá se, určili rozhodčí. Vypadalo to, že by to mohlo být klidně nedovolené bránění, ale sudí to nakonec posoudili jako, řekněme, čistý bodyček jednoho z obránců Frelundy. No a tak uplynul čas vyměřený pro první třetinu. Bílí tygři z Liberce po ní prohrávají s jeteborskou Frelundou 0-1. Druhá část tohoto zápasu začne tady na severu Čech za 18 minut. Do té doby
0: a to znamená zhruba v 18 hodin a 52 minut, protože teď je 18.34. Znamená to tedy také, že teď můžeme připojovat z radiožurnálu Sport ze studia v Praze na Vinohradech jenom do Plzně, tak to pojďme udělat. Slovo má Krištof Kousal.
1: 0-1 mezi Plzní a Šeleftou, 1-1 byla poslední zpráva, se kterou jsme odcházeli, ale protože rozhodčí našli postavení mimo hru při přejezdu přes útočnou modrou u plzeňských hráčů, tak se hra vrátila o nějakou minutku zpátky po tom, co branka byla neuznaná, a tak pokračuje stav 0-1, tedy z pohledu Plzně, která měla ale brzy na to rychlé další příležitost, střela z levé strany od modré čáry a pak taky pokus o dorážku ze strany pravé, kde byl připravený Jan Fodor, ale ten střílel nepřesně. Bohužel pro Plzeň z pohledu tedy střílejícího hráče, gólman Jany Lampinen se přesouval od pravé tyče k levé a na tuhle střelu nakonec ani nemusel reagovat, protože byla zkrátka moc vedle jeho branky, takže 0-1 zhruba někdy před polovinou druhé třetiny z pohledu domácí Plzně v souboji s úřadujícím švédským mistrem Skellefteå AIK. Ten se teď vrací do své obranné třetiny, protože po přestávce na čištění ledu se bude znovu vazovat právě na levé straně útočného pásma Plzně. Přesně to 12 minut a 3 sekundy před koncem druhé třetiny. Teď se do svého brankoviště už vrací taky gólman Jani Lampinen a všechno bude připravené, aby se mohlo vazovat na levé straně útočného pásma plzeňských. Dominik Simon připravený na buly a dává kotouče za sebe na modrou čáru Chromiakovi. Teď je předávka na levou stranu, kde je u mantinelu Matyáš Úbl. ten bojuje proti hráčům z týmu Šelefteho a ti se teď dostávají pryč ze svého obraného pásma a za kotoučem do útočné třetiny spěchá Mikkel Ogord, který ale nevybojoval kotouč. Plzeňští ho mají ve svém pravém obraném rohu, ale opět dobré napadání hostujícího týmu. Johansson je s kotoučem na pravé straně u modré čáry, nakonec pouze po mantinelu přestrčuje až do levého útočného rohu. Nepřesná předávka mezi švédskými hráči, ale ti se opět dostávají ke kotouči a taky z části prostřídávají na modré čáře. Teď s kotoučem zamíchal Felix Svensson, vypálil, ale rána to byla zblokovaná. Nicméně útočící Zep Forsfjell se dostává zpátky k puku v útočném pásmu. Ogord s rozepnutým řemínkem u helmy na pravé straně útočného pásma. Dobrá předávka mezi kruhy, kam přijížděl Andro Kaderli, ale nedokázal zakončit v téhle situaci. Plzeňští ti teď vyhazují přes všechny čáry. Není to nakonec zakázané uvolnění, protože se do útočného pásma vřítil Matyáš Úbl a takže se nemohlo pískat tento technický prohřešek plzeňských hráčů. Šelefto přesto se ujelo kotouče a míří zpátky do útočného pásma. Teď je na zadním mantinelu, ale byl tam faul na plzeňského hráče. K zemi se poroučel Jakub Chromiak, bylo tam nějaké zahákování, podražení ze strany hráče Šelefteho, který teď ještě projíždí kolem Chromiaka. Má mu rozhodně co říct, ale vypadá to, že Andro Kaderli se teď už odebírá na trestnou lavici a odsedí si 2 minuty za podražení a taky tady další přesilová hra pro Plzeň. Druhá v tomto utkání a je to tedy druhá přesilová příležitost. Plzeň dlouho byla tak trošku bez oba ve druhé třetině, ale pak se pomalu začínala dostat do tempa, vyplynula z toho potom i ta branka, která nakonec nebyla uznaná kvůli offsideu, ale Plzeň se rozhodně dostává zpátky do provozní teploty ve druhé třetině. Teď ale prohrála Buli v útočném pásmu, bude se muset vracet zpátky na modré čáře. Nezachytil kotouč na modré čáře, tedy postavený Mereško, a tak se musí znovu až z obranné třetiny, odkud Robertson vyváží kotouč. Pozor, zblokovaná přihrávka, naštěstí nemuseli plzeňští hráči se vracet zpátky proti Viktoru Gránovi, ten nespracoval dobře a teď tedy znovu přechod do útočného pásma. Rohlík dává Robertsonovi na modrou čáru, znovu výměna mezi Rohlíkem a Robertsonem na levé straně. Teď přihrávka mezi kruhy, kde byl Strna, ten pálil, vypadá to nejspíš blokovaná rána, která mířila nad branku golmana Lampinena. Teď nabídka od modré čáry, střela z hole Cartera Robertsona, ale ta byla opět zblokovaná, stečovaná až do ochranné sítě za zády finského golmana Janiho Lampinena a tak se přerušuje hra za stavu 0-1 z pohledu Plzně, 9 minut 49 sekund před koncem druhé třetiny a 1 minutu a 17 sekund před koncem přesilové hry domácí a Plzně. Ta se teď znovu připravuje v útočném pásmu na další vhazování. Dominik Simon opět ready na Buli, ale prohrává ho. Je to tady nakonec Matyáš Filip, ne Dominik Simon, ale potom to Buli každopádně hostující hráči vyhazují kotouč přes všechny čáry až za záda golmana Jana Růžičky a odtamtud Chromiak bude rozjíždět další akci. Matyáš Filip získává puk středem hřiště a teď Simon tyčka. Na bližší tyč střílel Dominik Simon, ještě pozoroval na další příležitost pro Plzeň. Schleiss ale si nenašel dobrou polohu ke střele, potom co dostal rychle kotouč od obránce Chromiaka, tak Schleiss zkrátka nemohl střílet. První zastavil ten svůj švih a kotouč tak nemířil na golmana Janiho Lampinena, který měl chvilku před tím taky štěstí při střele Dominika Simona z levé strany na bližší tyč a bylo to přímo na tu tyč, která zazvonila za zády golmana ve službách švédského týmu. Teď signalizované vyloučení opět na švédské straně a 24 sekund se bude hrát přesilová hra 5-4 na trestnou lavici. V tuhle chvíli tady míří další hráč v černo-žlutém dresu a je to nejspíš Måns Forsfjell, který teď už tedy usedá, ne, tak nakonec jiný obránce, respektive dokonce útočník Viktor Stjernborg, který usedá na trestnou lavici. A na 24 sekund tedy dvojnásobně oslabuje svůj tým a tohle už je velká příležitost pro Plzeň, aby se poprvé dostala ke vstřelení branky v tomto zápase. Filip nakonec získá bábuli v útočné pásmu Chromiak na modré čáře, předává na pravou stranu na modrou a tam teď Robertson, ne, je to Rubins, který je na modré čáře teď osamocený, protože Chromiak si sjel na levou stranu. Rubins si ale vybral Filipa na pravé straně, ten vypálil těsně mimo, teď už se vrací na led první z vyloučených švédských hráčů Andro Kaderli a zapojuje se do bránění, protože Plzeň ta je zpátky v útočném pásmu Měchura, ale tam nezachytává Kotouča. Švédskému týmu se podaří vyhodit přes všechny čáry. Minuta 20 sekund do konce přesilové hry Plzně, která prohrává 0-1 se Šeleftou, a to od 18. minuty tohoto zápasu. Teď ale běží 32. minuta a Plzeň je znovu v útočné třetině při své přesilové hře. Robertson dostává puk na modré čáře, přisouvá Titlbachovi na levou stranu, musí se vrátit Robertson k mantinelu na modré čáře, vrací Titlbachovi, ten křížným pasem hledal někoho na pravé straně, tam ale nebyl úplně ideálně připravený Ondřej Rohlík, ten teď musí bojovat o kotouč u modré čáry a pozor, aby z toho nebyl break švédského týmu, nakonec se tam dokázal skvěle vrátit Robertson, ale kotouč ten vyjel u dalšího ze švédských hráčů Jonathana Jonssona, který vypálil na golmana Růžičku, ten si se situací poradil a Plzeň může ze svého obraného pásma založit další přesilovkovou útočnou akci. Rohlík v levém útočném rohu přišel o puk a nakonec kotouč opouští útočné pásmo Plzně. Posledních 20 sekund do konce přesilové hry domácích Indiánů a další rychlý přechod do útočného pásma, kde už je s kotoučem Katik, který zaváží za branku švédského týmu, bojuje tam o kotouč, je tam v souboji s Olem Lundströmem, nakonec úspěšný, předávka z rohu někam před branku, ale strana tam neměla hokejku ideálně na ledě, Titlbach znovu s kotoučem, teď u levého mantinelu, dobře tečovaný kotouč Katik po Titlbachově ráně. Tam vůbec neví, kde má kotouč golman Jani Lampinen a pak se taky strhla Mela za zády tohohle golmana v brankovišti švédského týmu, protože Katik tam byl hodně důrazný a to se nelíbilo některému z švédských obránců. Konkrétně...
0: Utkání mezi Plzní a Šeleftého se teď chvilinku nehraje, letají možná i pěsti vzduchem. Krištof Kousal nám o tom poví za chvíli. Já jen připomenu, že ve druhém aktuálně rozehraném utkání hokejové ligy mistrů po první třetině Liberec prohrává se švédskou Frölundou 0-1. No a my můžeme také usledovat nadálku počínání českých fotbalových lvíčat neboli reprezentace do 21 let, protože výběr trenéra Michala Bílka zakončuje kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy na půdě Portugalců ve městě Leiria. Je odehráno 14 minut a skóre je takové jako na začátku 0-0. Výsledek tohoto utkání ale už nic nezmění na tom, že Portugalci skupinu vyhrají, postoupí přímo na závěrečný turnaj mistrovství Evropy. Češi budou bojovat o to, aby se zúčastnili setkání nejlepších týmů tedy své věkové kategorie v baráži. Soupeře samozřejmě teprve poznají. No a my teď poznáme, jak se bude dál vyvíjet hokejové utkání v rámci Ligy mistrů. Plzeň, Šeleftého a Krištof Kousal.
1: 6,5 minuty před koncem druhé třetiny 0-1 z pohledu Plzně a je tady další přesilová hra hostujícího týmu Šeleftého, takže to nebyla dvojnásobná přesilovka po tom, co teď v útočném pásmu upadl po takovém malém háčku Walter Lindberg, ale plzeňští se pak osvobodili ze svého obraného pásma. To vyloučení přišlo po té strkanici v brankovišti finského golmana Janiho Lampinena, protože tam Danny Katik, kanadský útočník ve službách Plzně, podle soudu rozhodčích zkrátka byl moc agresivní a byl vyloučený na 2 minuty. Na druhé straně žádné vyloučení nepřišlo, takže přesilová hra Šeleftého. Šeleftého je teď nastěhované v útočném pásmu a před brankovištěm se tam snažil zakončit Hudson Fashing, který ale nakonec odputoval s kotoučem do levého útočného rohu. 50 sekund do konce přesilové hry Šeleftého, které teď získává puk na modré část. záhře předávka Jonssonovi na pravou stranu útočného pásma, zpátky na Ogorda, který ale vyslal ránu, která byla tečovaná, a ještě se tam hráči strkají. Jakub Lev versus Ogord, pár postrčení a ještě nějaké vysvětlování. Hra je mezi tím přerušená 39 sekund před návratem kanadského útočníka Dannyho Ketika na led a před koncem tedy přesilovky týmu Šelefteho. To teď bude mít další vhazování na pravé straně útočného pásma. 5 minut a 26 sekund před koncem druhé třetiny. Ve vedení 1-0 jsou právě švédští hráči od 18. minuty tohoto zápasu. Šelefteho teď vyhrálo vhazování v útočné pásmu. Vuolet je na pravé straně útočné třetiny s Kotoučem, získává ho zpátky. Teď předává na modrou čáru, kde byl připravený Sundqvist. Vuolet je vrací mezi kruhy, ale tam nebyl nikdo připravený. Byl tam v péči dobře bránících hráčů Plzně jeden z útočníků Šelefteho. Plzeňští pak vyhazují přes všechny čáry, dokonce trestu Dannyho Ketika zbývá asi 5 sekund. Šelefteho se znovu tlačí do útočného pásma, taky tam přechází, částečně střídá, ale tam byla přihrávka na střídajícího hráče, takže trošku nešikovná situace pro hostující Šelefteho. A vyhození Plzně, Ketik, který naskočil z trestné lavice, tak se hned tlačí do útoku a napadá v levém útočném rohu, ale neobral o kotouč Monce Forsfjella, který předává směrem dopředu. Titlbach zachycuje kotouč ve středním pásmu, ale odletěl mu od rukavice a Šelefteho znovu u kotouče. 4 minuty 20 sekund před koncem druhé třetiny 0-1 z pohledu Plzně v zápase s Šelefteho. Teď Johansson a jeho přechod, pardon, Davidson a jeho přechod do útočného pásma po pravé straně. Kotouč se poodrážel a nakonec se snažil Malák vjet s kotoučem pryč, ale puk se vrací až za záda golmana Růžičky, který si po mantinelu snaží dostat hru někam dopředu, až teď vyváží ale z obraného pásma Titlbach, ale pouze prodloužil do střední třetiny, kde byli sformovaní hráči Šelefteho, a jen tak, takže Jonsson nenaservíroval puk mezi kruhy na volného hráče v téhle situaci 3-2. Ještě jedno obrácení hry od Šelefteho ve středním pásmu, ale ani to nevedlo k zakončení na gólmana Jana Růžičku. Hru přebírají plzeňští za svojí vlastní brankou a Jakub Lev teď dostane puk skoro přes všechny čáry, nakonec dobře pro Plzeň, že to nebylo zakázané uvolnění, a švédský obránce Viktor Grán teď za svojí vlastní brankou uklidní hru. 3 minuty a čtvrt před koncem druhé třetiny za stavu 0-1 z pohledu domácí Plzně. Další nahození do pravého útočného rohu od týmu Šelefteho, tam se sjíždí dva plzeňští a dva hostující hráči. Dominik Simon teď ale může vjet s pukem pryč z obraného pásma, situace 3-2, vrací se tam jeden bránící hráč švédského týmu, ale rána od Simona, která byla přizvednutá trošku z levé strany a netrefila branku gólmana Lampinena. Stále ale se ale hraje v útočném pásmu Plzně, ačkoliv tedy plzeňští hráči nejsou úplně u kotouče. Teď trošku zvláštní odraz od plexiskla, který nakonec ale vyhověl víc hostujícím hráčům. Šelefteho Ogord, ten teď míří do útočného pásma, předávka na modrou čáru a přesná a krásná střela zápěstím, která končí gólem na 2-0. Tuším, že to byl Pontus Johansson, který si sjel od modré čáry, sjel si do dobré střelecké pozice, do vyššího slotu, o tom tu mířil z pravé strany trošku přesně na vzdálenější šibenici, a tohle je nádherná branka, která posílá do dvoukolového vedení tým Šelefteho v zápase na ledě Plzně 2-0, tedy přesně 2,5 minuty před koncem druhé třetiny. Takže střelcem branky tedy opravdu potvrzený Pontus Johansson, který se trefil tedy náramně na vzdálení.
0: Souboj dvou nejlepších týmů dosavadního průběhu Ligy mistrů má tedy podle informací Krištofa Kousala navrch švédský celek. Šelefteho vede v Plzni už o 2 góly. Věřme, že z českého pohledu to bude veselější večer, když tedy český národní tým zakončí své úvodní vystoupení v Lize národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley, tedy svěřenci trenéra Santiho Denny proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. A první duel dokázala zvládnout také proti Čechům, když před pár dny v Praze v Edenu Angličané zvítězili 2-0. Češi poslední dva zápasy dohrávali v oslabení a právě v disciplíně se podle trenéra Santiho Denny musí zlepšit.
3: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat, to je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
0: Utkání Anglie-Česko začne ve 20:45, tedy už za necelé 2 hodiny a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Teď pojďme na radiožurnálu Sport zase zpátky na hokejovou ligu mistrů. Blíží se k závěru druhá třetina utkání mezi Plzní a Šeleftého, proto má slovo Krištof Kousal.
1: Ještě minuta a 20 sekund se bude hrát ve druhé třetině 2-0 pro hostující Šeleftého po brance, která přišla od Johanssona před malou chvílí. Šeleftého znovu teď míří ze středního pásma do útočného, ale mladý útočník Love Lorenzon byl zastavený těsně před modrou čárou a tak teď z obraného pásma se pokusí Malák rozjet útočnou akci. Předávka na Měchuru ale nevyšla ideálně a tak se Plzeň musí vracet zpátky, konkrétně útočník Filip, který vyjíždí hluboko do svého obraného pásma. Přes Maláka se ale Kotouš dostává na Rohlíka ve středním pásmu, který ale znovu nespracoval. Nepřesnosti teď v rozehrávce Plzně, které brzdí nějaké útočné snahy domácího týmu v závěru druhé třetiny. Do jejího konce zbývá 35 sekund. Rohlík se teď dostává mezi kluby, předávka na Měchuru a ten střílí mezi betony. Gólmana Jany Holampine na snížení na 1-2, tak nakonec stačila jenom jedna povedená předávka směrem dopředu po levé straně, táhli útok plzeňští hráči a nakonec předávka mezi kruhy na Měchuru a střela mezi betony, které nestihlo dostatečně rychle sklapnout gólman Jany Lampinen, takže Rohlík Měchura a 1-2 z pohledu Plzně, takže trošku určitě pozitivnější pohled na skóre před koncem druhé třetiny, důležitý gól do šatny pro tým domácí tým, tedy Plzně, a je to 1-2. 32 sekund zbývá do konce druhé třetiny a uvidíme tady ještě jednu krátkou pasáž hry. Oslava střelce Adama Měchury od domácích tribun, které jsou zaplněné, řekl bych, ze třetiny, možná sotva z poloviny, tady při kapacitě 7,5 tisíce diváků. Myslím si, že zhruba 3, 3,5 tisíce si mohlo najít cestu na zápas Ligy mistrů. Teď v obraném pásmu znovu plzeňští hráči snaží se dostat Kotouč pryč, to se jim daří, nahození až na zadní mantinel, kam jako první přijel Titlbach, ale je tam v souboji s bránícím hráčem Šeleftého, konkrétně s Lundströmem, který si poradil se situací. Ještě jeden útočný výpad pro hostující Šeleftého, ale nakonec neúspěšný, a siréna, která ukončuje druhou třetinu tohoto zápasu. Viděli jsme v ní dva góly v samém závěru. Nejprve tedy jako první Pontus Johansson v čase 37:30 zvýšil na 2-0 pro Šeleftého, ale potom 32 sekund před koncem druhé třetiny Adam Měchura snížil na 1-2, což je stav, který platí po dvou třetinách zápase Plzně s Šeleftého.
0: Říká Krištof Kousal, který stejně jako hokejisté Plzně a Šeleftého mají pro dalších necelých 20 minut volno. My naopak zapojíme jiného reportéra radiožurnálu Sport, protože už začala druhá třetina utkání Ligy mistrů mezi Libercem a Frélundou. Připojujeme proto na Františka Typovského.
2: Pořád je to 1-0 pro hosty ze Švédska, když se prosadil ještě v první části Noah Hasa. Teď jeden z týmu hrál v šesti a vypadá to, že to byli právě hráči Frelundy. To znamená, že následovat bude další přesilovka Liberce. To všechno říkám ve 22. minutě tohoto zápasu. Liberec už by potřeboval právě onu početní výhodu využít. Ve druhé části z mého pohledu, tady z hlavní tribuny, z komentátorské pozice, liberečtí útočí zleva doprava a teď tedy budou znovu bušit na bránu Tobiase Normana, švédského gólmana ve službách právě Frelundy, za který teď tedy bude řešit to, že jeho spoluhráči v poli špatně střídali a bude se snažit teď Norman udržet tu nulu na počtu nebo v počtu inkasovaných branek. Bully dopadl lépe pro Liberecké, Procházka získal kotouč, jenomže Šimek na modré čáře backendem přihrál pouze proti hráčům a tak Frelunda může zautočit, jenomže také nepřesná přihrávka teď zabrzdila zase Švédy a Šimek rychle vyřešil tu svoji drobnou ofenzivní chybku tím, že našel rozjetého Faška Rudáše, ten ještě spěchá za pukem, který si sám nahodil do útočného pásma. Velká šance a Pytlík teď trefil pouze boční síť. Na chviličku tam Jaromír Pytlík zůstal úplně sám na brankovišti a pak vlastně tam k němu vypadl kotouč po zpětné přihrávce, jenomže teď pozor, Sederqvist se dostává do zajímavé akce, chtěl udělat kličku brankáři Kváčovi, najížděl na něj sám, ale Kváča hodně rychle vyjel ze své branky. Bylo to trochu taková situace, kterou často vidíte třeba ve fotbalových zápasech, kdy se jeden z hráčů dostane do jakéhosi samostatného úniku a brankář vně, tedy pokud se budeme držet fotbalové terminologie velkého pokutového území, proti němu vyběhne a zvládne zakročit, tak něco podobného teď udělal Petr Kváča, který vybruslil až někam k modré čáře a tam dokázal zakročit proti ujíždějícímu hráči. Pokračuje ale Liberecká přesilovka, znovu velmi dobrá kombinace, jenomže Rychlovskému ta střela z mezikruží vůbec nevyšla, byl tam úplně sám, nehlídaný, nekrytý, mohl vyrovnat na 1-1, ale nedaří Liberci, co se střeleckého zakončení týče. Platí to, co už jsem říkal v první části zápasu. Bílí Tygři si vytvářejí řadu zajímavých ofenzivních možností, ale prostě a jednoduše zatím nezvládají proměňování. Rychlovský nabírá rychlost, už se dostali do útočného pásma, ale musel couvnout, nebyl to offside, vyzkouší to Liberečtí znovu, Lenz, krásná kombinace, velká šance a co se bude dít teď, trestné střílení, protože tam brankář Norman hodil svoji hokejku na zem proti střele právě Jakuba Rychlovského, který mířil úplně do prázdné branky a vlastně tím, že gólman Norman hodil svoji hokejku vzduchem, respektive pustil svoji hokejku po ledě, tak vlastně zachytil tu Rychlovského střelu, trestné střílení, ale provede Radan Lenz, který právě Rychlovskému přihrával. Teď tedy velká příležitost, 24. minuta, Radan Lenz a jeho samostatný nájezd. Lenz najíždí do forehandu, tedy na levou stranu, Radan Lenz proti Normanovi a je to gól! Radan Lenz to vyřešil parádně a zapisuje svůj pátý bod v tomto ročníku Ligy mistrů. Lenz naznačil backendovou kličku, ale pak rychle vypálil mezi nohy brankáře Tobiase Normana a to bylo, řekněme, spravedlivé vyústění celé té akce, protože před chviličkou brankář vlastně s tím svým hozením hokejky tak chytil střelu ze 2 metrů do úplně prázdné branky, vyrazili do boční sítě, rozhodčí pak tedy odpískali trestné střílení a tedy po zásluze potrestáno, proměněno a Liberec vyrovnává na 1-1, to všechno ve 24. minutě a Radan Lenz potvrdil to, co už...
0: Liberečtí hokejisté nám tedy udělali radost, bohužel ne tak mladí čeští fotbalisté do 21 let, protože ti hrají poslední utkání kvalifikace pro mistrovství Evropy v Portugalsku a před malou chvílí inkasovali, takže česká Lvíčata prohrávají s mladými Portugalci 0-1 v 29. minutě.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a teď v 18 hodin 59 minut pojďme přidat ještě jedno zajímavé téma, které přinesl dnešek, to znamená úterý 6. října. 7 zemí ze 3 světadílů. Tolik je zatím zájemců o pořádání nejbližších volných letních olympijských her, konkrétně tedy těch v roce 2036. O tom, kdo by chtěl globální sportovní akci hostit po americkém Los Angeles za 2 roky a australském Brisbane v roce 2032, teď budeme mluvit s Tadeášem Skalickým. Tadeáši, vítej.
5: Hezký den, zejména státu, nebo jména státu, pardon, které projevily zájem o organizaci olympiády za 10 let, zveřejnil Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. Z Evropy to jsou Německo a Maďarsko, pak takzvaně transkontinentální země Turecko. Z Asie by se her 2036 rádi ujali pořadatelé z Indie, Jižní Koreje a Kataru. A zájem má taky Jihoafrická republika. To ale ještě nemusí být definitivní seznam. MOV totiž přijímá další případné přihlášky až do konce října.
0: Důležité určitě bude, jak jsou tebou zmínění uchazeči připravení možná už vlastně teď na olympiádu, tak začněme třeba těmi, kteří historicky ještě hry neorganizovali.
5: To platí mimo jiné pro Indii, která by chtěla akci uspořádat v několika městech, většinu z disciplín i olympijskou vesnici by ale hostil Ahmedabad, ve kterém země staví velký sportovní komplex. Ten využije už v roce 2030, kdy bude pořádat multisportovní hry Commonwealthu a další zkušenosti nazbírá i během mistrovství světa silničních cyklistů o 2 roky později v Pune.
0: Od nejlidnatější země světa pojďme k jedné z nejbohatších. Katar už za sebou má opravdu pořádání řady sportovních akcí, ale jedna opravdu vyčnívala. Před 4 lety totiž Katařané organizovali fotbalové mistrovství světa. No a teď si myslí i na olympiádu.
5: Ano, Katar, který by byl první většinově muslimskou zemí pořadající olympiádu, je v posledních letech, jak už zaznělo, často hostitelem velkých sportovních událostí. Po fotbalovém šampionátu organizoval třeba mistrovství světa v plavání 2024. V příštím roce bude hostit basketbalový světový šampionát a za 4 roky asijské hry. To znamená, že v Dauha už je velká část potřeba infrastruktury. Připomeňme ale i negativa. Katar čelí kritice kvůli porušování lidských práv a letní olympiáda by na jeho území nejspíš nemohla být vzhledem k podnebí v běžném termínu, tedy v letních měsících červenci a srpnu. Podobné to bylo i s fotbalovým mistrovstvím, které se odehrálo až na přelomu listopadu a prosince.
0: A stejně tam byly stadiony klimatizované. Jihoafrická republika jako další kandidát by mohla být prvním africkým hostitelem olympiády a má podobnou zkušenost jako Katar s fotbalovým světovým šampionátem, byť starší, že?
5: Ano, ta už je 16 let stará, centrum her by bylo v Kapském městě a připomenu, že právě z Afriky je stávající prezidentka MOV Kirsty Kaventryová, konkrétně pochází ze Zimbabwe. Olympijské hry 2036 by mohly být premiérové i pro maďarskou Budapešť, která má za sebou plavecký světový šampionát 2022 a staví halu pro stejnou akci v příštím roce a taky už hostil Budapešť atletické mistrovství světa 2020. Premiérové by mohly být hry i pro turecký Istanbul, město na euroasijské hranici, bude hostit evropské hry v příštím roce a o letní olympiádu se snaží už po 6.
0: Doplníme ještě německý Mnichov, kde se olympijské hry konaly v roce 1972 a jihokorejský Seoul, tam se hry pořádaly v roce 1988. Před 8 lety pak organizovala i ty zimní v Pjongčangu, tedy Jižní Korea. Jak tedy teď, Tadeáši, bude dál výběr hostitelského státu pro hry v roce 2036 pokračovat?
5: Vše je přesně naplánované. Uchazeči by měli v listopadu představit své projekty komisi Mezinárodního olympijského výboru pro budoucí pořadatele. Výkonný výbor MOV pak zahájí strategické rozhovory se zájemci, jejich počet zúží v prosinci 2028, aby pak přibližně v polovině roku 2029 členské země MOV vybrali konečného organizátora. Dodám, že vedle letní olympiády 2036 jsou pro všechny aktuální adepty ve hře taky termíny v letech 2040 a 2044.
0: No tak to už je popravdě pořádně daleko, ale určitě o tom zase budeme mluvit, až se ty jednotlivé termíny přiblíží. A třeba i s Tadeášem Skalickým. Díky za to.
5: A snad i na Radiožurnálu Sport.
0: 19 hodin 3 minuty k tomu a my se vracíme tedy v našem vysílání zase zpátky na hokej, konkrétně na Ligu mistrů a teď na zápas mezi Libercem a Frölundou. Zatím se vyvíjel ten duel vlastně nerozhodně. Jak je to teď, to už nám poví František Typovský.
2: Pořád je to nerozhodně, ještě se tady nějakou tu dobu hrát nebude, protože před chviličkou začala komerční pauza. Ještě tedy zhruba půl minutky budou uklidové čety na ledě, budou hrabat sníh, který tam zůstal od bruslí hokejistů. Chybí nějakých ještě možná 10 sekund právě z toho, kdy se nebude hrát. Teď tady ještě přichází oslavy střelce vyrovnávací branky Radana Lenz. O tom jste slyšeli v živém vysílání, kdy Radan Lenz proměnil trestné střílení po té, co Rychlovského střelu do prázdné branky chytil golman Norman za porušení pravidel, kdy vlastně hodil svou golmanskou hůl právě proti té Rychlovského střele, úmyslně ji pustil, tak aby zamezil právě tomu, aby kotouč skončil v jeho síti. Rozočí pak následně tedy odpískal dostali trestné střílení, které proměnil Radan Lenz. Proto tedy platí stav 1-1 aktuálně ve 29. minutě tohoto utkání, teď nahození ze středního pásma z pohledu útočící Frelundy na levou stranu, jenomže tam získává kotouč Musil a chtěl teď přihrát rozjetému Ivanovi, jenomže do jeho přihrávky se vložil rám kluziště, byla to přihrávka tady po mantinelu a zdá se, že tam byla nějaká drobná nerovnost, která zamezila té přihrávce v tom, aby byla úplně ideální do jízdy. Liberec se následně dostal do útočné akce, byly tam trochu zmatky po střele Galvase, který se následně ještě hnal za dorážkou, ale už pak neumístil ten kotouč do branky, respektive za záda brankáře Normana, takže je to pořád 1-1, trochu teď tedy rozháraná pasáž zápasu v těch posledních sekundách. Teď ovšem bude následovat drobné uklidnění, fanoušci tady v Liberci si mohli celou tu akci Galvase prohlédnout a teď to vypadá tedy, že bude následovat. Nakonec ne, nakonec drobná prodleva, protože je tady oddechový čas, který si hodně nečekaně za stavu 1-1 v polovině zápasu vyžádala hostující lavička, hostující tedy celek, což přiznám se, že mě osobně trochu zaskočilo. Švédský trenér Olsson si teď svolal všechny své hráče do velkého kroužku a říká jim, co by měli zlepšit, co by měli začít dělat možná jinak v tomto utkání, ale přeci jenom oddechové časy, timeouty, na to jsou fanoušci zvyklí buď v závěrečných minutách jednotlivých zápasů, anebo ve chvílích, kdy jeden nebo druhý tým dostane třeba 2-3 góly za sebou a trenér potřebuje nějakým způsobem probrat své hráče, ale tentokrát tedy kouč Rasmus Olsson si vzal oddechový čas za stavu 1-1.
0: Takže neobvyklá situace v Liberci, tam se za chvilku zase vrátíme. Jen co si na Radiožurnálu Sport řekneme, že čeští fotbalisté do 21 let hrají poslední utkání kvalifikace pro mistrovství Evropy. Nastoupili v Portugalsku už s jistotou druhého místa ve skupině a postupu do baráže. No a 38. minuta tohoto utkání Portugalci vedou nad Čechy 1-0. Večer bude hrát reprezentační Ačko, poslední utkání v této přestávce, tedy té reprezentační. Po prohrách doma s Anglií a Chorvatskem a porážce také ve Španělsku Češi nastoupí ve 20 hodin a 45 minut na půdě Anglie ve Wembley v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A teď už zase hokej, pokračování duelu Ligy mistrů mezi Libercem a Frelundou. Slovo má František Typovský.
2: Už 11. minuta, druhé třetiny, celkově tedy 31. Teď bude znovu následovat boli po levé ruce golmana Normana, který ukryl teď kotouč ve své lapačce. Asi to byla reakce, tedy ten zmiňovaný oddechový čas, o kterém jste slyšeli před chvilkou, na to, že Liberec je ve druhé části zatím podstatně lepší, navazuje na to, jak vstoupil do tohoto zápasu. Teď znovu vyhrané vazování, Faško Rudáš se hnal za kotoučem po střele, nebo spíše nahození Zemana od modré čáry, která ale plesklo jenom do mantinelu za Normanovou brankou. Stále je tady Liberec v útočném pásmu. Petrovský pálil bez přípravy z mezi kruží, ale jeho střela neměla dostatečnou razanci, aby skončila v síti. Nebude to zakázané uvolnění. Kotouč poslaný z obraného pásma Frelundy se zastavil příhodně pro švédský celek, který tak mohl vystřídat. Přesto liberečtí můžou znovu zautočit. Tvrdá střela od Procházky tentokrát, jenomže znovu pleskla pouze do mantinelu. Těch střeleckých příležitostí si Liberec vytvořil mnohem více. Za chvilku budeme informovat i posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojují. Bude to za chviličku. Ještě teď samozřejmě posluchači Radiožurnálu zjišťují i vývoje dalších zápasů. Teď je tady 32. minuta. Tvrdá střela od Vlacha, kterou ale vyráží do prostoru, do ochranné sítě, tedy brankář Norman. Stále to tedy 1-1 ve 32. minutě. a teď tedy znovu přerušení pro Liberec příhodnější, protože následovat bude Buly.
0: 19 hodin 10 minut na Radiožurnálu Sport můžeme přidat také to, že o body v Lize mistrů hraje Plzeň, byť ta už má díky svým předchozím výsledkům jistotu postupu do play-off téhle prestižní soutěže. Utkává se švédskou Skellefteå, která to zatím zvládá také velmi dobře. Jsou to tedy dva týmy, které si rozhodně zahrají o vítězství v téhle soutěži. No a zatím se lépe vede švédskému týmu. Skellefteå totiž vyhrává na půdě Plzně po 40 minutách 2-1. Tenhle duel ve vysílání Radiožurnálu Sport tedy zase za chvíli. Teď v 19 hodin a 10 minut se ještě na chvilku zase zastavíme u tenisu. Už jsme si před pár minutkami říkali, že Jiří Lehečka prohrál finále turnaje v Tokiu s Carlosem Alcarazem 6-7 a 4-6. Turnaj v Pekingu pro tenisky, ten zatím tak daleko není. Tam se bojovalo o čtvrtfinále a zvládla to Karolína Muchová, která porazila bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakovou 7-5, 1-6 a 7-6 a postoupila tedy mezi nejlepší osmičku. Na ukončení zápasu ovšem spotřebovala Karolína Muchová 9 matchbolů a příště narazí na krajanku Nikolu Bartuňkovou, která Rakušanku Sinu Krauzovou zdolala po setech 6-0, 4-6 a 6-3. Vypadla naopak letošní wimbledonská šampionka, a sice Linda Nosková, která podlehla Rusce Jekatěrině Alexandrovové 2x2-6. Tolik v tuhle chvíli tedy tenis, kterému se samozřejmě zase budeme věnovat v dalších dnech, až zmiňované úspěšné české tenisky, tedy Karolína Muchová a Nikola Bartuňková, budou bojovat ve vzájemném souboji o postup do semifinále turnaje v Pekingu. V 19 hodin a 11,5 minuty už se samozřejmě také těšíme na vystoupení českých fotbalistů ve Wembley, v tomto fotbalovém svatostánku v Londýně. Nastoupí svěřenci trenéra Santiho Denny od 8:45 večer k utkání elitní skupiny Ligy národů proti domácí Anglii. A to je samozřejmě nejen pro české fotbalové reprezentanty určitě velmi sváteční duel. Doufejme, že bude i s dobrým výsledkem. Jaký výsledek vybojují hokejisté Liberce v utkání Ligy mistrů proti švédskému soupeři z Frölundy? Toť otázka, na kterou nám postupně odpovídá František Typovský.
2: Necelých 8 minut do konce druhé třetiny, je to 1-1, Liberec ale ve druhé části jednoznačně lepším celkem, teď navíc nabírá velkou rychlost Musil, který pálil a možná i do helmy trefil brankáře Normana, který se tak trošičku oklepává teď, ale ukazuje hlavnímu rozhodčímu, který je poblíž jeho branky, že bude v pořádku. Jeho spoluhráči vyvezli kotouč do středního pásma a vystřídali, to stejné ale udělali i liberečtí, je to 1-1 tedy teď aktuálně ve druhé části. Velká možnost se teď sice rýsovala pro celek Frölunda, ale po zásahu brankáře Petra Kváče Noa Hasa, autor zatím jediného gólu švédského celku, si nevšiml možná toho, že kdyby střílel bez větší přípravy, tak by měl mnohem větší možnost z otočky, protože Kváčovi tam vypadl ten kotouč a teď tvrdá střela, která zdá se cinkla o spojnici břevna a tyče. Nejsem si úplně jistý, protože tam ještě za brankou uhýbal jeden z hráčů právě Frölundy, nevím jestli náhodou on neschytal tu střelu do helmy, ale myslím si, že ne, že ten odraz puku byl tak rychlý, že to musela být právě branková konstrukce po dělovce od modré čáry, kterou vyslal Stefan Miloševič, dělovka, která ale trefila právě pouze tedy spojnici břevna a tyče, a teď znovu bude následovat přesilovka pro liberecké bílé tygry. Na 2 minuty si půjde za hru vysokou holí odpočinout Bosse Majer, ale ještě předtím je tady další komerční přestávka. Zatím tedy platí, že Liberec hraje s Frölundou zhruba 7 minut před koncem druhé třetiny. Nerozhodně 1-1.
0: Na 14 minut Radiožurnál Sport patří především lednímu hokeji, ale bude samozřejmě brzy i fotbalu. Teď sledujeme alespoň na dálku vystoupení českých reprezentantů do 21 let na závěr kvalifikace o mistrovství Evropy. Mladí Češi hrají v Portugalsku a ve 44. minutě prohrávají 0-1. Tolik tedy malá odbočka tedy k nejpopulárnější hře naší planety a teď pojďme zpátky na hokej, protože už začala třetí třetina utkání Ligy mistrů, tedy rozbité hokejové mezi Plzní a švédskou Skellefteå. Slovo má Krištof Kousal.
1: 2 minuty a 40 sekund se hraje bez přerušení od začátku třetí třetiny. Stav je tady stále 1-2 z pohledu Plzně. Chrom, jak teď v ose hřiště na modré čáře v útočném pásmu míří, ale mimo branku, ve které stojí Jani Lampinen, doufám, že tady stále stojí, úplně jsem nestihl pohledem zkontrolovat číslo, ale ano, 1.30 je na rameni golmana, takže Lampinen stále zůstává v brance Skellefteå v tomto zápase. Teď musí krýt další ránu od modré čáry, kterou znovu ze svojí hokejky poslal Chromiak směrem na branku švédského týmu a stále Plzeň v útočném pásmu prakticky od začátku třetí třetiny, takže už skoro 3,5 minuty útočí Plzeň teď, ale rána od modré čáry od Lukáše Strnáda, kterou přizvedli domácí bránící hráči, a tak se přerušuje hra po dotyku kotouče s ochranou sítí. 16 minut 36 sekund před koncem třetí třetiny, za stavu 1-2 z pohledu domácí Plzně. Ta teď se bude ucházet o kotouč na vhazování na levé straně útočného pásma, kam už přijíždí Matyáš Filip, aby zabojoval o kotouč, a zabojoval úspěšně. Předávka na levou stranu na modrou čáru. Měchura, střelec zatím jediného golu Plzně v tomto zápase, za brankou a dokázal se natlačit před a dokonce jednou rukou postrčit kotouč někam směrem na Matyáše Filipa, ale ten nebyl v ideální pozici, aby zakončoval, a zakončil tak velmi slabě na golmana Janiho Lampinena, který si kotouč před sebou přikryl. Další přerušení hry, 16 minut a 4 a 20 sekund před koncem třetí třetiny. Plzeň stále dohání jednogolové manko v souboji s švédským úřadujícím mistrem, týmem Skellefteå. Teď další vyhrané vázování Plzně v útočném pásmu. Filip dal modrou čáru Mereškovi, ten pálil ráno, to byla sražená. Bojuje se o kotouč za zády golmana Lampinena. Teď se hra posouvá trošku do pravého útočného rohu z pohledu Plzně u mantinelu, ale stále si hráči posouvají kotouč mezi sebou a bojuje se o něj. Matyáš Filip teď vyváží puk směrem k modré čáře, dělá zasekávačku a míří zpátky směrem k brankové čáře. Stál Matyáš Filip u kotouče, míchá, teď dobře našel Čecha, ten může pálit z osy hřiště z velké dálky, ale nakonec míří nepřesně. Mereško vrací Čechovi na modrou čáru a teď Strnad s kotoučem na levé straně útočného pásma servíruje kotouč někam k pravé tyči golmana Lampinena, kam taky teď přijel Měchura a došlo k několika postrčením a vypadá to, že hlavní sudí Antonín Jeřábek.
0: Klíčové ale je samozřejmě, že skóre se neměnilo. Plzeň Skellefteå tedy stále 1-2. Oba dva týmy už mají jistý postup do playoff Ligy mistrů, o který naopak bojuje Liberec, který se před dnešními zápasy pohyboval na hraně účinkování ve vyřazovacích bojích. A tak si Bílí tygři určitě chtějí nějakým tím získaným bodíkem pomoci v zápase se švédskou Frejlundou. Jak se jim to daří, to sleduje na severu Čech František Typovský.
2: 4 minuty a 50 sekund chybí do konce druhé části, je to 1-1, teď se hraje 4-4 a bude se tak hrát ještě minimálně tedy 35 sekund, pak začne liberecké oslabení. Vůbec první trest pro bílé tygry, Sandberg tam dostal trest za to, že tam si přidržel jedno z projíždějících hráčů u pravého mantinelu, takže příležitost pro celek ze Švédska, jak tedy znovu třeba strhnout vedení na svou stranu. Ta přesilovka celku z Frelundy, nebo respektive celku Frelunda, bude trvat minutu a čtvrt a bude odehrána celá, to protože v Lize mistrů, i když třeba v přesilovce padne gól, tak ten trest zkrátka doběhne, trvá dál. A teď už tedy začala právě ta přesilovka. Je to pořád 1-1, 3 minuty a 50 sekund chybí do druhého klaxonu. A teď už hokejisté v bílých dresech kombinují v útočném pásmu Liberce. Připomínám, mají první početní výhodu, byť tedy zkrácenou v tomto utkání. Lindholm dává k mantinelu na Sederkvista. Sederkvist dojel až za branku, ještě nabil na modrou čáru lépe postavenému spolu spoluhráči, ale následná střela od modré čáry od Samuela Johannessona neproletěla chumlem hráčů před Petrem Kváčou. Posledních 30 sekund z toho Sandbergova trestu. Teď si tady vyjel do zajímavé možnosti. Söderqvist mířil mezi betony brankáře Petra Kváči a ten stačil ale se cvaknout betony zavčasu a stále tedy uchoval stav 1-1, 20 sekund chybí teď tedy do
0: 19 hodin 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport ve chvíli, kdy je dohrán první poločas posledního utkání českých fotbalistů do 21 let v kvalifikační skupině pro mistrovství Evropy v Portugalsku. Češi se v úvodní 45 minutovce neprosadili, domácí jednou ano, takže portugalská 21 vede nad tou českou 1-0. No a zase zpátky k hokeji, konkrétně k duelu Ligy mistrů mezi Plzní a Šlefteho. Slovo má Krištof Kousal.
1: Přesně 14 minut před koncem třetí třetiny Plzeň stále prohrává s Šlefteho o jednu branku 1-2. Teď bojuje o buly v útočném pásmu, konkrétně na pravé straně. Jakub Lev vyhrá buly přímo za sebe, ale kotouč putuje až do obraného pásma. Plzně trošku nešťastně, stahuje se pro něj Čech a počká si na to, až mu dojedou hráči, respektive se rozjedou na křídla. Schleiss teď přejíždí do útočného pásma, vrací zpátky na modrou, ale kotouč se vrací ke Schleissovi a teď ale může na druhou stranu pádit Oskara Vůlec. Střelec prvního gólu tohoto zápasu nakonec předal na pravý mantinel a za kotoučem nespěchali dostatečně rychle jeho spoluhráči a tak Plzeň znovu míří do středního pásma. Nedokáže se ale probít do útočné třetiny a nakonec ale přihrávka rukou od plzeňského týmu. Nejspíš tam se plzeňský útočící hráč dotknul toho kotouče a tak se hra bude vracet do středního pásma. Ne, tak to vypadá navazování nakonec v útočném pásmu plzeňských hokejistů po přihrávce rukou zřejmě od švédského týmu. Každopádně stav 1-2 platí tedy ve třetí třetině tohoto zápasu zhruba 13,5 minuty před koncem základní hrací doby. Teď další přestávka na čištění ledu v plzeňské.
0: A tak necháme v plzeňské hokejové aréně pracovat děvčata a chlapce z Hrablia.

0: Nevmi stál svůj kotouč mezi tři tyče, takže Kváčani nemusel zasahovat teď, ale právě po té početní převaze měl tým ze Švédska opravdu hodně výraznou šanci na to, jak strhnout vedení zpátky na svoji stranu, ale skóre je pořád nerozhodné. 1-1, už začala poslední minuta druhé třetiny, začala nahozením do útočného pásma Bílých Tygrů podél levého mantinelu. Rychlovský má kotouč, česká zadovka na Kachlíře, Kachlíř si najíždí, má to na backhand, Kachlíř rychle se obtáčí kolem branky, kde je puk, v síti není, to je to nejdůležitější, je někde asi pod ležícím brankářem Normanem, který se ve svém brankovišti natáhl jak široký, tak dlouhý, ale teď krásná akce libereckých Bílých Tygrů. Rychlovský proti sobě v úzovkách poštval dva protihráče, kteří proti němu vyjeli, a pak takovou utajenou zadovkou uvolnil úplně osamoceného Kachlíře, který nabral rychlost a od modré čáry se vydal podél levého mantinelu na ofenzivní výpad, který rychle strhnul blíže k brance, kterou se nakonec rozhodl obět, a pak backendem zakončit. Kachlíř drží hokejku na pravou stranu. Ještě pak pokračoval ten závar po té, co dobrý zákrok předvedl hostující gólman, a pak tam liberečtí ještě někde hledali ten puk, jestli náhodou nevypadne z výstroje gólmana, ale to se nestalo, takže rozhodčí zapískali po té, co puk ztratili z dohledu. Poslední sekundy druhé části, teď Frölunda musela vyklidit útočné pásmo, protože byl signalizovaný offside, ještě ale pokračuje teď ofenzivní akce švédského týmu, který pálí, a Söderqvistovu střelu musel skvěle zachytit brankář Petr Kváča. Tohle se rozhodně trenéru Kudrnovi nebude líbit, to poslední střídání ve druhé části, protože Liberec měl prostor na to, aby druhou část tohoto zápasu dohrál s ledovým klidem, s pukem na vlastních hokejkách, ale ještě dovolil Frölundě jednu velkou příležitost, ale proti střele Söderqvista se zaskvěl Petr Kváča, a tak platí, že i po dvou třetí hrají Bílí Tygři s Frölundou nerozhodně 1-1.
1: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině Ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
3: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýma týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
2: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Anglie, Česko už za 100 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Omlouvám se, za 80 minut. Občas ta matika zazlobí, ale teď už jsem to snad tedy sečetl správně, tak tedy za 80 minut, a už za pár minut by snad naši reportéři Lukáš Michalík a Karel Schamberger měli znát také základní sestavy obou týmů, takže se do fotbalového statovacího stánku, tedy na stadion Wembley v Londýně, brzy na Radiožurnálu Sport vypravíme. Teď ale pojďme zase zpátky na hokej. Liberec hraje po dvou třetinách utkání Ligy mistrů se švédskou Frölundou 1-1. Proti jinému soupeři ze Skandinávie, tedy Skellefteå, se o něco hůře podle posledních zpráv našeho reportéra dařilo Plzni. Duel Plzeň-Skellefteå a Krištof Kousal.
5: Stav stále stejný 1-2 z pohledu Plzně, 10,5 minuty před koncem třetí třetiny. Hra pěkně plyne bez zbytečných přerušování, vylučování a tak dále. Teď ale možná náznak faulu švédského týmu v útočném pásmu Plzně, nakonec se ale vylučovat nebude, takže se hraje dál. Nahození od modré čáry a kotouč, který vypadl golmanovi Janimu Lampinenovi po nahození Čecha, a doráželi tam dva hráči Plzně, kteří se teď postrkávají po přerušení hry se svými soupeři v brankovišti. Teď to vypadá, že oba hlavní sudí zůstávají celkem v klidu co do potenciálních trestů. Pouze od Jan Schleise si tam nechává hlavní sudí, jeden z nich, tedy vysvětlovat nějaký ten zákrok, ale všechno tady znovu dopadne bez trestu. 10 minut 8 sekund před koncem třetí třetiny. Plzeň-Skellefteå stále stejný stav. 1-2, stejný stav jako na konci druhé třetiny. Plzeň bude bojovat o kotouč v útočném pásmu na pravé straně a vybojovala ho. Strnat je u pravého mantinelu. Snaží se zbavit bránících hráčů, udržet kotouč v útočném pásmu.

0: to se mu daří, ale nakonec Šelefteho přebírá puk na své hokejky. Stjernborg předává na levou stranu obraného pásma. Teď tam udělal ještě jednu kličku, Sternborg předává doprava a teď už rozehrají hráči Šelefto, Bergqvist předává směrem dopředu, předávka na levou stranu a přišla tam střela taky od Viktora Sternborga, ale s tou si dobře svojí vyrážičkou poradil golman Jan Růžička, Plzeň potom vybojoval kotouč, dostala ho do středního pásma, ale tam znovu přebírá puk na svoje hokejky tým Šelefto, Sundqvist v obraně předává na pravou stranu, kde je připravený Mons Forsfjell a další nepřesná rozehrávka týmu Šelefteho, kotouč utekl až na zadní mantinel, nakonec kdo přebírají plzeňští hráči, Měchura v otočce nedokázal vzít puk, ale teď už to vyjde Plzni s přechodem do útočného pásma a na pravé straně útočné třetiny u mantinelu je Rohlík, ten udělal zasekávačku, naservíroval mezi kruhy a o tom si kotouč odrazil pouze směrem k golmanovi Janimu Lampinenovi po ledě, Lampinen úplně s přehledem přikryl kotouč svojí rukavicí a přerušil hru. 8 minut a 55 sekund před koncem třetí třetina základní hrací doby. Stále tedy Plzeň, přestože je útočně aktivnější než jejich soupeř v tomto zápase, tak prohrává s Šelefteho 1-2. Jakub Lev zabojuje o další kotouč na pravé straně útočného pásma na vhazování. Titelbach mu tam přijíždí hned po doteku kotouče se zemí na pomoc, ale Šelefteho se snaží odpálkovat puk pryč do středního pásma. To se jim taky daří tedy švédskému týmu. Robinson si s kotoučem musí sjet do obrané třetiny, ale rychle předává Schleissovi na útočnou modrou a toho zbavil kotouče a taky rovnováhy bránící Lundström a puk byl na chvíli ve středním pásmu, pak se vrátil do obraného pásma Šelefteho, ale tam jsou právě hostující hráči u kotouče. Nepřesná předávka při střídání hostujícího týmu a to byla šance pro Jakuba Lva, aby zamířil dopředu, ale tuhle šanci nevyužil a naopak hru znovu otáčí hostující tým. Teď udělal zasekávačku v útočném pásmu Vule, vrátil na modrou čáru, kde byl Pontus Johansson, ten dává za branku, kotouč objel útočné pásmo Šelefteho až k modré čáře, odkud Bergqvist nahazuje znovu za branku, ale Šelefteho dostřídává a nemůže zkrátka hrát v útočném pásmu, nemá tam úplně skonsolidované všechny svoje hráče a postavené na místech, kde by byly potřeba a tak Plzeň dostane další šanci zaútočit, naje to dopředu, to se povedlo Matyáši Hůblovi, který přijel modrou čáru, vypálil z levé strany a kotouč odrazil vyrážečkou do ochranné sítě brankář Šelefteho Jany Lampinen. Další přestávka na čištění ledu za stavu 1-2 z pohledu Plzně, ale do konce zápasu zbývá zhruba 7 minut.
1: A Liberec Frölunda 1-1 po 40 minutách v dalším utkání hokejové ligy mistrů. Třetí český zástupce v této soutěži, tedy Pardubice, se znovu představí zítra, kdy tedy Dynamo bude se snažit vyhrát zápas, ve kterém se očekává, že český mistr uspěje, protože soupeřem na svém ledě bude francouzské Bordeaux. Soupeře českých fotbalistů do 21 let už je Portugalsko. Na závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Češi prohrávají na půdě soupeře 0-1 krátce před začátkem druhého poločasu, ale ať ten zápas dopadne jakoli, tak nic nezmění na tom, že Portugalci skupinu vyhrají, půjdou přímo na závěrečný turnaj evropského šampionátu a Češi o účast na něm budou bojovat v baráži.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
1: Zítra bude středa ve vysílání Radiožurnálu Sport, to znamená také po 10. dopoledne pořad Na place herce Davida Novotného, který si tentokrát pozval druhého českého mistra světa v historii v moderním pětiboji, tedy Matěje Lukeše. Takže určitě zajímavé povídání herce se špičkovým českým sportovcem, reprezentantem moderním pětibojařem Matějem Lukešem. Nenechte si ho ujít zítra po 10. dopoledne. No a pokud jde o dnešní vysílání, tak jsme vám nabídli také desítku Pavla Horváta, která včera zavítala do Plzně s Antonínem Panenkou a bývalým rozhodčím Pavlem Královcem. Už teď ji můžete najít ve všech podcastových aplikacích, také v té naši s názvem Můj rozhlas nebo na YouTubeovém kanálu Radiožurnálu Sport. Rozhodně si tedy, až budete mít čas a chuť, nenechte ujít onen tedy zážitek, který jsme vám včera nabídli živě. A mohu připomenout, že už velmi brzy se chystá další desítka Pavla Horváta, a to v Olomouci v rámci Pri Bohemia Radio. Tam samozřejmě další informace na našem webu radiožurnalsport.cz. Vstupenky už jsou v prodeji, tak rozhodně tedy neváhejte a pořiďte si je. Zážitek to rozhodně bude parádní. No a zážitek určitě bude parádní také z fotbalového utkání mezi Anglií a Českem v Lize národů, tedy v té elitní úrovni. Češi nastoupí v jaké sestavě? To už je otázka, která přímo na stadion ve Wembley míří na naše reportéry Lukáše Michalíka a Karla Schambergera. Pánové, hezký podvečer.
4: Dobrý podvečer. Hezký podvečer, tak můžeme začít českou sestavou, ve které oproti utkání ve Španělsku je 7 změn, pokud jsem to tedy správně spočítal. Do sestavy národního týmu se vrací tedy mimo jiné Vladimír Coufal, který předchozí 2 zápasy národního týmu vynechal kvůli problémům s kolenem. Dnes tedy bude v základní sestavě, a to navíc s kapitánskou páskou, protože obvyklý kapitán Ladislav Krejčí dostal v obědu červenou kartu, byl vyloučený a dnes hrát nemůže. Chybí také Štěpán Chaloupek, který se zranil stejně jako Lukáš Červ, takže se rozpadla ta stoperská dvojice a ta dnes nastoupí ve složení Martin Vitík, Robin Hranáč. Hranáč odehrál dvě úvodní utkání domácí v Edenu, hrál v základní sestavě, ve Španělsku nenastoupil. Martin Vitík, ten dostal šanci ve Španělsku jen na několik posledních minut, jinak toho příliš neodehrál, stejně jako v úvodu sezony v Boloni. Na levém kraji obrany tedy opět Jiří Sláma, hrdina gólový tedy toho duelu v Ovědu, jediný střelec české branky. Ve středu zálohy nastoupí dvojice Král, Sadílek a před nimi Pavel Šulc, který se vrací po disciplinárním trestu poté, co byl vyloučený před týdnem v utkání v Edenu právě proti Anglii. Dnes bude odpočívat i Adam Hložek, který v podstatě předchozí 3 utkání odehrál celé až s drobnými minutovými odchylkami, takže dnes bude odpočívat na hrotu útoku poprvé v reprezentační základní sestavě Ryan Nadery, který také na sebe upozornil v tom utkání v Ovědu poté, co přišel v průběhu druhého poločasu na hřiště. No a na křídlech Lukáš Ambros s Ondřejem Lingrem, takže si to můžeme ještě jednou celé zrekapitulovat. V brance Horníček, to jsem vlastně neřekl, to je také podstatná věc, kdo dostane šanci v tom čtvrtém zápase, protože doteď se všichni 3 brankáři o tu minutáž dělili, každý dostal šanci v jednom utkání. Lukáš Horníček chytal v úvodním zápase s Chorvaty, dnes tedy opět bude v sestavě národního týmu. Před nimi obrana zprava Coufal s kapitánskou páskou, Vitík, Hranáč, Sláma, ve středu zálohy Sadílek s Králem, před nimi Šulc, na křídlech Linger s Ambrosem a na hrotu útoku Ryan Nadery. Karle, já myslím, že plynule můžeme přejít také k sestavě domácí anglické reprezentace.
5: Tu sestavil německý kouč Thomas Tuchel. Podle očekávání bude v brance Jordan Pickford. Brankáři Anglie si rozdělili ty utkání v Lize národů. 2 chytal Trafford a 2 odchytá také Jordan Pickford. Toto je tedy pro něj druhé utkání v obraně. Zprava podle očekávání obránce Realu Madrid Alexander Arnold. Na stoperské dvojici bude Kwanzaa a Gyehy. A na levé straně Lewis Hall, záložní řada. Tam určitě vypíchneme Juda Bellinghama, hvězdného záložníka Realu Madrid, vedle něho Luis Skelly zleva a Anderson napravo. Vepředu mě ale trochu překvapuje, že Bukayo Saka a Anthony Gordon budou jen sledovat začátek tohoto zápasu z lavičky a z toho hvězdného tria zbyl pouze kapitán Harry Kane. U něho je důležité zmínit, že on dorovná anglický rekord v počtu startů za národní tým. Ten drží aktuálně Peter Shilton se 125 starty za národní tým. Harry Kane jich má ještě teď 124, ale tím, že nastoupí do zápasu s Českem, tak vyrovná tento rekord a vedle Harryho Kanea bude Eze na levé straně, na pravé pak Rodgers.
4: Stručně tě doplním, také mě lehce překvapilo to, jak Thomas Tuchel občerstvil ty krajní pozice ofenzivy. Na druhou stranu je to očekávatelné, protože i Angličané mají za sebou velmi těžký program. Asi si na Čechy věří a samozřejmě i hráči jako Rodgers a Eze mají obrovskou kvalitu, ale je pravda, že takový Anthony Gordon, který aktuálně hraje za Barcelonu, byl v Edenu možná nejlepším mužem na hřišti, je pekelně rychlý dnes, ale tedy začne na lavičce náhradníků.
1: A ono utkání začne ve 20 hodin a 45 minut, samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. S Lukášem Michalíkem a Karlem Schambergerem se tedy velmi brzy znovu uslyšíme. Za pár desítek minut se spojíme také s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, abychom probrali nejen českou a anglickou sestavu, ale i další okolnosti tohoto ostře sledovaného duelu. Pánové, díky a brzy naslyšenou.
5: Naslyšenou z Wembley.
4: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: 19:37 a míříme zase na hokej, protože Plzeň bojuje o průběžné vedení v té velké tabulce hokejové ligy mistrů. Západočeši hostí před svými fanoušky svěcký tým Šelefteo, který je vlastně přímým konkurentem. No a tenhle duel má na starosti Krištof Kousal.
0: 2-2 vyrovnáno a ještě další šance v situaci 5-3, dvojnásobná přesilovka Plzně, která právě v tuhle chvíli končí. Dva potrestaní hráči Anerstedt a Sternborg se už vrací na hrací plochu a Plzeň tu přesilovku 5-3 dokázala využít. Teď ještě Schleiss zakončuje, ale Šelefteho nakonec vyhazuje teď přes všechny čáry na zakázané uvolnění. Hodně krušné chvíle pro hostující tým, protože dvouminutové dvojnásobné vyloučení, respektive dvouminutová dvojnásobná přesilovka Plzně při dvou faulech Šelefteho, to dalo velkou naději domácím hokejistům a tuhle naději taky proměnil ve vyrovnávací branku Jakub Chromiak, slovenský obránce, potom co jeho první gól nebyl uznaný v tomto zápase, tak na podruhé už se dokázal dělovkou z levé strany v přesilové hře prosadit, a to minutu a sekundu po jejím začátku. No a pravidla Champions Hockey League uvádí jasně, že přesilová hra, po ní se nevrací hráči na led, nicméně Jakuplev teď přijel do útočného pásma, krásné přečíslení, které dokázali využít plzeňští hráči. Lev dostal přidávku na pravou tyč ze svého pohledu a dostává Plzeň do vedení poprvé v tomto zápase. 3-2, rychlý přechod do útočného pásma, Strnad backendem servíroval někam mezi kruhy a Jakuplev dokázal tečovat za záda gólmana Janiho Lampinena už tedy asi minutu po naskočení obou hráčů švédského týmu na ledovou plochu, a tedy za vyrovnaného stavu hráčů na ledě 5-5. Takže Plzeň vede 3-2 nad Šelefteo a je to tak trošku zúročení, řekněme, tlaku nebo převahy herní, kterou měli domácí hráči víceméně v celém zápase, a Šelefteo tedy ukázalo nejdřív nebo dalo domácím hráčům takovou lekci z produktivity, jak se říká v hokejovou terminologii, zkrátka, že dokázali proměnit víc svých šancí, vedli 2-0, ale Plzeň dokázala otočit na 3-2 a tenhle stav platí 3 minuty před koncem základní hrací doby. Plzeň teď utíká ze svého obraného pásma pryč až do útočné třetiny. Rohlík je u pravého mantinelu, Šelefteho začíná být teď mnohem aktivnější v osobních soubojích, mnohem agresivnější, je to dost znát, že Šelefteho potřebuje spěchat teď směrem dopředu a trošku tedy přitlačit plzeňské v jejich obraném pásmu, ale Plzeň velmi chytře drží kotouč. Teď to nebude offsideové postavení, do kterého se domácí a ženou, konkrétně tedy Strnad, ten ale odjíždí rychle taky na střídačku. 2,5 minuty zbývá do konce třetí třetiny. Plzeň otočila stav a vede nad Šelefteho 3-2 a Plzeň je teď tedy tým, který drží aktuálně v té live tabulce, řekněme tomu tak, 100% bilanci. Teď se taky Plzeň ale žene dopředu. Schleiss objíždí obránce, ale úplně si neporadil s bránícím Moncem Forsfjellem. Ten nakonec dobře zapracoval směrem zpátky v obraně a Schleiss se nedostal k zakončení. K tomu se dostal Filip, ale zakončení to bylo nepřesné z pravé strany. Poslední 2 minuty základní hrací doby. Plzeň vede nad Šelefteho 3-2 po obratu skóre. Teď kotouč, který dostal do masky gólman Jani Lampinen, ale byla to taková hodně slabá střela. Pokračuje se dál a dopředu jde Šelefteho. Konkrétně Jonsson, který přejel útočnou modrou čáru, vrací na modrou zpátky Gránovi. Teď Lampinen opouští branku, je to 6-5 z pohledu Šelefteho v útočném pásmu švédského týmu. 1,5 minuty do konce základní hrací doby, Šelefteho nastěhované v útočné třetině. Jonsson na levé straně, zjížděl mu tam mezi kruhy Fasching, který ale nezakončil přesně. Nakonec teď to není rána od modré čáry, která mohla přijít od Grána. Nakonec je to pouze nahození, které bylo zblokované po cestě. Teď znovu na modré čáře hráči Šelefteho. Šelefteho, předávka za branku a teď do brankoviště, kde dobře dokáže zasáhnout svým levým betonem golman Jan Růžička proti dorážkám a Kotouš nakonec odskákal do levého útočného rohu. Šelefteho přerušuje se hra 58 sekund před koncem třetí třetiny, potom co Kotouš vyletěl do ochranné sítě, tam reklamovali hostující hráči vyhození plzeňských mimo hřiště, ale hlavní a čárový soudí jasně signalizovali hned, že to bylo stečí buď plexiskla nebo některé z hokejek, takže vylučovat se teď na plzeňské straně nebude. Oddechový čas, který si bere kouč švédského týmu Daniel Hermansson, aby řekl svým hráčům, co po nich bude chtít ve zbývající.
1: A my na Radiožurnálu Sport 19 hodin a 43 minut alespoň krátce řekneme, že duel mezi Libercem a Frölundou v hokejové lize mistrů má za sebou 40 minut a skóre je nerozhodné. Bílí tygři hrají se švédským soupeřem, tedy 1-1. Jak tenhle duel bude pokračovat, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte a teď znovu uslyšíte Krištofa Kousala, protože utkání mezi Plzní a Šelefteho už má před sebou jen pár desítek sekund.
0: Hráči Šelefteho už se v šesti stěhují do útočného pásma na ledě. I nejlepší střelec svého týmu v této soutěži v aktuálním ročníku Walter Lindberg a obránci nebo bránící hráči Plzně už jsou taky pomalu na svých místech, stejně jako golman Jan Růžička, takže se bude hrát posledních 58 sekund základní hrací doby tohoto zápasu. Plzeň po obratu vede nad Šelefteho AIK 3-2. Teď už je Kotouč na ledové ploše, Šelefteho vyhrává tohle vazování, ale Plzeň dobře bojuje, dobře napadá. Teď je byl podražený hráč Plzně při spěchu dopředu, ale nebude se vylučovat. Bylo to zřejmě bez přičinění tedy švédského hráče podle soudu rozhodčích a tak Švédové začínají ze své obranné třetiny. Je to Johansson, který předává Lindbergovi do osy hřiště, ten přejíždí modrou čáru, dává na levou stranu útočného pásma Ogordovi, Kotouč je na zadní mantinelu, půl minutky do konce základní hrací doby, Plzeň vede na Šelefteho 3-2, předávka po mantinelu po pravé straně, ale teď se povedlo domácímu Šlajsovi dostat Kotouč pryč a tohle je velká šance na poslední razítko a skvěle zvládnutá situace a je to 4-2, tuším, že to byl Ondřej Rohlík, který tam ujel v té powerplay, řekněme v tom nepravém oslabení a dojel až k modré nebo až k brankové čáře a tam spoza ní dokázal vyškrábnout Kotouč, vrátit ho před brankovou čáru a zakončit k tyči a dát Plzni už celkem jasné vedení, definitivní tečku za tímhle vítězným zápasem. 4-2 je to pro domácí hráče a 2882 diváků, kteří si našli cestu na plzeňský stadion, tak si teď mají své šály nad hlavami, tedy alespoň ti fanoušci, kteří šály mají, protože oslavují střelce rozhodujícího gólu Ondřeje Rohlíka. 4-2, posledních 10 sekund se teď ještě bude hrát ze základní hrací doby. Plzeň má Kotouč ve svém obraném pásmu vysokým obloukem, dává do střední třetiny. Šelefteho už nic nestihne, přestože ještě přejede útočnou modrou čáru, ale teď už je konec. Plzeň vyhrává zápas o první místo, trošku zbytečná potyčka teď ještě po závěrečné siréně v pravém útočném rohu Šelefteho, létají tam pěsti, tak tohle bylo úplně zbytečné, ale myslím si, že možná plzeňští jsou v tomhle trošku na vině, protože tam to první strčení přišlo právě od plzeňského hráče, i když pravda to přišlo po tom, co Švédové se už s prohraným zápasem v posledních vteřinách ještě trošku zbytečně hnali do útočného pásma, tak se hráči trošku popostrkali, možná padnou ještě nějaké dodatečné tresty, ale na výhře Plzně 4-2 nad Šelefteho a vedením v tabulce už to nic nezmění.
1: Ano. Krištof Kousal byl svědkem a my prostřednictvím jeho komentáře také vítězství Plzně na Šelefteho 4-2. Západočeši tak v tabulce Ligy mistrů zůstávají 100%, jsou posledním a jediným týmem, který nestratil ani bod a mají jistý postup do playoff. O něj teď bojuje také Liberec, který ale potřebuje vzhledem ke svému postavení na hraně postupového, tedy území, když to tak nazveme v té velké tabulce, celkem 24 účastníků hokejového Ligy mistrů, tak bodovat v zápase proti švédské Frölundě a ideálně samozřejmě za plný počet bodů. Pojďme tedy na utkání, ve kterém už začala třetí třetina, za Františkem Typovským.
6: Už se hraje 44. minuta dokonce v tomto utkání, ale pořád je to 1-1, ale už tady třetí část zápasu nabídla opravdu velkou příležitost Liberce na to, jak strhnout vedení na svoji stranu, a bylo to hned po asi 5 nebo 6 sekundách třetí třetiny, kdy obránce Frelundy po té, co švédský tým vyhrál úvodní boli, tak couval s kotoučem do vlastního obraného pásma, Radan Lenz ho napadal, no a obránce Frelundy ten vlastně podklouznul při své snaze rozehrát. Miloševič to byl, který se tam pokusil se zapřít do svoji hokejku a rozehrát, jenomže to se mu hrubě nepovedlo. Rychlovský, ale Lenz samozřejmě pak měl obrovskou šanci. Najížděl sám na brankáře Normana, ale své druhé v uvozovkách trestné střílení, nebo lépe řečeno samostatný nájezd v tomto utkání neproměnil. Připomínám, že Radan Lenz je autorem zatím toho jediného libereckého gólu ve druhé části, ve 24. minutě konkrétně, kdy proměnilo ono zmiňované trestné střílení. Takže je to 1-1, hraje se 5. minuta třetí části. Teď se hnal za kotoučem Cederqvist, který ještě hledal lépe postaveného Maxe Lindholma, ale přihrávka nebyla přesná, dobře pro Liberec, protože jinak se tam rýsovala velká možnost a tak či tak přišla. Ale skvěle Petr Kváča. Teď Pytlík vůbec nevěděl, že je za ním jeden z útočníků Frelundy, a zezadu ho odzbrojil, sebral mu kotouč, následně od pravého Antinelu přihrával mezi kruhy, kde právě pálil jeden z jeho spoluhráčů, ale Petr Kváča si připsal velmi dobrý zákrok. Byl to Niklas Lasu, který měl onu velkou...
1: Je 19 hodin 49 minut a to znamená, že už za necelou hodinu začne utkání fotbalové Ligy národů a její elitní úrovně v Anglii, v Londýně, ve Wembley. Domácí nastoupí proti Čechům, kteří půjdou do tohoto utkání s Horníčkem v brance. Před ním bude operovat čtveřice beků, Coufal, Hranáč, Vitík a Sláma. Před nimi budou mít spíše defenzivní úkoly záložníci Sadílek a Král, a naopak spíš ty ofenzivní Ambros, Schulz a Linger. No a v útoku jediný forward, muž, který nastoupí poprvé, tedy od začátku v českém národním týmu, Ryan Nadery. Tolik tedy sestava, kterou už zhruba za 20 minut na Radiožurnálu Sport probereme také s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď se ale zase vrátíme na hokejovou Ligu mistrů, na utkání mezi Libercem a Frelundou za Františkem Typovským.
6: Stále 46. minuta, pořád 1-1 mezi Libercem a Frelundou. Liberec aktuálně drží poslední postupové místo do osmifinále Ligy mistrů, ale samozřejmě ještě nějaké ty zápasy se hrát budou. Tohle byl jednoznačný faul na projíždějícího Ivana. Liberec si zahraje přesilovku. Ještě tady Galva spálí gól! 2-1, krásná střela a Tomáš Galvas se raduje aktuálně z rozdílové branky. Tohle byl opravdu parádní vikýř, možná to bylo dokonce i odrazem o tyčku nebo možná o spojnici branky, ale Galvas to teď trefil opravdu parádně a dal tedy gól na 2-1, a my to teď řekneme i posluchačům Radiožurnálu. Právě teď tady doznívá velká radost domácích fanoušků, protože Liberec se poprvé v tomto utkání dostává do vedení, prosazuje se český nejen mládežnický, ale už i seniorský reprezentant, 20-letý Tomáš Galvas, který využil trochu rozhozené defenzivy Frelundy a vybrustil si s kotoučem od modré čáry mezi kruhy a pak vypálil naprosto přesně nad vyrážečku brankáře Normana. Kotouč zastavila až síť a Liberec tedy vede ve 46. minutě 2-1. Navíc si zahraje dvouminutovou přesilovku, protože v Lize mistrů, i když je signalizovaná početní převaha a padne během ní gól, tak ten trest se neruší. To je, jinak to platí třeba v Tipsport Extralize, kde by už tedy ten tým, který fauloval, nehrál oslabení, ale v Lize mistrů je to jinak. To znamená, že Liberec tedy teď vede 2-1, navíc bude hrát a už hraje přesilovku. Připomínám to, že Liberečtí v utkání prohrávali, když se z bezprostřední blízkosti po přihrávce od levého mantinelu prosadil pohotový Noah Hasa. Od té doby jsou ale Severočeši jednoznačně lepší a v duelu s obhájci titulu v Lize mistrů tahají určitě za ten delší konec provazu. Byl to Radan Lenz, který z trestného střílení vyrovnal, protože on přihrával Rychlovskému do prázdné branky, ale gólman tam dokázal, tedy gólman Frelundy tam hodil hokejku proti Rychlovského střele do prázdné branky, tím zastavil kotouč, ale sudí odpískali trestné střílení. Radan Lenz se rozjel, naznačil backendovou kličku, následně ale vypálil rychle mezi betony, vyrovnal na 1-1, to bylo ve 24. minutě a před chviličkou, tedy v minutě 46. se Liberec dostal do jednogólového vedení 2-1. Pokud by tento stav platil i po 60 minutách a po konci zápasu, tak by Bílí Tygři udělali velmi důležitý krok směrem k postupu do play-off v hokejové Lize mistrů. Aktuálně tedy 48. minuta. Liberec vede nad obhájci titulu v Lize mistrů nad Jeteborským celkem Frelunda 2-1. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
1: 19 hodin 53 minut, hokejové informace teď také na chvilku naředíme těmi fotbalovými, protože hvězdný Lionel Messi se před svým posledním zápasem v dresu argentinské reprezentace rozloučil ve videu na sociálních sítích s fanoušky. Odcházím s klidem v duši, uvedl kapitán mistrů světa z roku 2022 a vicemistrů světa z letošního šampionátu. 39-letý Messi oznámil konec reprezentační kariéry v závěru srpna. Bílomodrý dres číslem 10 oblékne naposledy v přípravném utkání proti Beninu na stadionu Monumental v Buenos Aires. Duel začne hodinu po půlnoci našeho času. Rodák z Rosária si připíše 208. start a může ještě rozšířit bilanci 125 branek. Jen připomeňme, že Messi v roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa v roce 2014 a také letos s ní skončil druhý a dvakrát se radoval z triumfu na Copě America. Tolik tedy o Lionelu Messim, teď o české fotbalové 21, která hraje svůj poslední zápas ve kvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy. No a ten duel se českým mladíkům zatím tedy moc nedaří, protože v 68. minutě prohrávají na portugalské půdě 0-2.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Komu se naopak začalo celkem dařit, to je hokejový Liberec, který otočil vývoj utkání Ligy mistrů proti švédské Frölundě. Jaké je pokračování, to už necháme na Františku Typovském.
6: 49. minuta tohoto zápasu, je to pořád 2-1, to je velmi příznivé skóre, protože přiznejme si, Liberec byl v souboji s nejlepším týmem minulého ročníku Ligy mistrů, s Frelundou outsiderem, to je třeba si říct i vzhledem k postavení v tabulce, i když ani Frelunda, Bůh ví jak nezáří, taky ještě nemá jistý postup do play-off a pokud by tedy duel tady na severu Čech skončil porážkou jeteborského týmu, tak by to byla značná komplikace, ale ještě samozřejmě se hraje. Teď Kváča si připsal velmi dobrý zákrok proti střele z levého kruhu, chytil kotouč v lapačce. Byla by to komplikace samozřejmě pro Frelundu, nikoli pro Liberec, který by se právě na úkor favoritů tohoto zápasu naopak účasti v play-off přiblížil. Aktuálně v 50. minutě tohoto zápasu platí stav 2-1 a potom Kváčově zákroku začala komerční přestávka, která bude trvat tady v Liberci ještě zhruba 50 sekund.
2: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Hokejisté Plzně porazili v 5. kole Ligy mistrů švédský tým Skellefteå 4-2 poté, co rozhodli ve 3. třetině, kterou Západočeši vyhráli 3-0. No a tým trenéra, který je aktuálně stále ještě mezi zdravotně handicapovanými, tedy Josefa Jandače, tak zatím zvládá Ligu mistrů parádně, protože plzeňští ještě nestratili ani bodík a bojují o to, aby celou základní část Ligy mistrů vyhráli. O to, aby vůbec postoupili do play-off, bojují hokejisté Liberce a mohou se hodně přiblížit, pokud zvítězí nad švédskou Frölundou. Jak se jim to daří, to může nejlépe posoudit František Typovský.
6: V 50. minutě se jim daří velmi dobře, protože vedou 2-1 nad Frölundou. Teď navíc vyhráli Bully ve vlastním obraném pásmu a můžou se osvobodit za tohoto stavu. A v 50. minutě ještě tedy dost času zbývá, ale samozřejmě Liberci takovéto drobné ukrajování sekund postupně může stačit, protože, už jsem zmiňoval, tedy ten jednogólový náskok by tak či tak znamenal vítězství za 3 body do tabulky a to by Liberci hodně výrazně pomohlo. Teď Bully ve středním pásmu po té, co Musilovi nepomohli jeho spoluhráči, kteří příliš rychle vjeli do útočného pásma, pískal se tedy offside a tak tedy museli zapískat rozhodčí přerušit hru, to všechno už tedy 50. minutě tohoto zápasu. Bully opět dopadlo lépe pro liberecké bílé tygry, když dnes tedy v modrých dresech v bílém hraje Frölunda. Teď Musil má kotouč za brankou, musí pro něj ale spěchat po trochu razantní přihrávce od spoluhráče Pytlíka. Ještě Musil, který tam svým aktivním napadáním dělá potíže. Teď stále Liberec v aktivním forecheckingu. Zíle nakonec získává puk a Musil může pálit. Jeho střela, kterou brankář Norman vyrazil vyrážečkou až na kraj mantinelu málem. To bylo i přerušení po zásahu ochranné sítě, ale rozhodčí ukázali, ať se hraje dál, že tedy síťovina nehrála roli, nedotkl se jí kotouč a tak liberečtí museli couvnout do středního pásma, odkud se ale znovu snaží napadat rozehrávku švédského týmu, který rozhodně předvádí výkon, na který není úplně zvyklý v této sezóně, protože Frölunda i ve švédské nejvyšší soutěži zatím zvládá vstup do nové sezony velmi dobře. Naproti tomu Liberec, ten se rozjíždí spíše jako jakási pomalejší lokomotiva. Ten začátek se bílým tygrům vůbec nepovedl, až v posledních dvou kolech zapsali vítězství za 3 body a posunuli se tabulkou na 8. místo, můžu o tom mluvit, protože následovala teď dost rozháraná pasáž v tomto utkání. Teď například dva hráči prakticky souběžně spadli při snaze rozehrát. Nejprve to byl hostující obránce Filip Hasa a poté také útočník Jakub Rychlovský, který se poroučil směrem k zemi. Tak či tak, ale platí stav zatím příznivější pro Liberec 2-1. Teď ovšem Frölunda díky Maxi Lindholmovi udržela ještě kotouč v útočném pásmu, ale Lindholm byť tedy vzorově v úzovkách máknul, aby ten puk ještě stihl před modrou čárou, tak pak celé své snažení pohřbil nepřesnou přihrávkou. A těšit z toho může Petrovský, který se podél levého mantinelu dostal do útočného pásma, přihrává na Procházku. Tyto dva hokejisty pojí tedy nejenom účast v jedné společné formaci, ale taky to, že mají podobné číslo, Petrovský 83, Procházka 82 a právě 82. Teď u puku fanoušci by si přáli menší trest za naremplování Procházky směrem k mantinelu, ale sudí zůstávají ledově klidní. Před chvilkou podobný jakýsi faulík, pokud to takto můžeme říct, tak prominuli také Liberci, takže takovýmto způsobem je to 1-1, co se týče toho nejdůležitějšího ukazatele, tedy skóre tohoto zápasu. Tak je to 2-1 pro liberecké bílé tygry díky trefám Lence a Galvase. Dvě velké a výrazné opory Liberce se dokázaly trefit v tomto utkání. Ale teď je Liberec pod tlakem, jenomže nepřesný pas Sederkvista na najíždějícího spoluhráče Majera. Teď hatí akci Frölundy a teď navíc také Max Friberg přejel příliš rychle do útočného pásma, takže se píská offside. Friberg se snažil nabrat velkou rychlost, tento kapitán Frelundy a dostat se tedy před obránce libereckých bílých tygrů, ale zkrátka už neudržel svoji levou nohu na modré čáře. Oficiálně 4409 fanoušků přišlo na tento zápas. Možná číslo, které řekl bych trošičku přitažené za vlasy, ale samozřejmě nechci tím nějakým způsobem tento údaj schazovat. Zkrátka taková je oficiální informace poskytnutá klubem. Je to tedy víc než polovina té 7000 kapacity, kterou pojme zdejší arena tady v Liberci. Fanoušci teď tedy vidí liberecké bílé tygry, jak se dostávají podél pravého mantinelu směrem vpřed. Musil s Rychlovským spěchají za kotoučem. Ještě Zeman se zapojuje do hry a teď musí hodně rychle spěchat dozadu. Liberec Zíle ale zvládl odclonit najíždějícího hráče Westergaarda a dokonce ho posunul a dotlačil ho až za branku Petra Kváči. Pak ale přišla přihrávka na Hegberga, na modrou čáru. Hegberg příliš nepřemýšlel a rychle nahodil puk. Teď trochu smůla pro Frelundu, protože pas, který mířil po mantinelu, tak zase zasáhl nějakou nerovnost a pak tedy doputoval až k hokejkám bílých tygrů z Liberce, konkrétně k Radanu Lencovi, který ho jenom tak vypinknul z vlastního obraného pásma k Najmanovi. Ten si ho hodil do jízdy a spěchal za kotoučem, jenomže Hegberg byl také hodně rychlý a rozjetý, takzvaně nabral útočníka Liberce Adama Najmana rychlostně a nepustil ho před sebe, aby z toho mohlo být nějaké výraznější ohrožení Normanovi branky. Stále ale Liberec vede 2-1, 5,5 minuty chybí do konce třetí třetiny. Teď je tady ale Johansson, který má velkou možnost a je to vyrovnání na 2-2. Teď to řekneme i posluchačům Radiožurnálu, kteří se k nám připojují. Bude to za 5 minut a 27 sekund před koncem třetí třetiny a je vyrovnáno na 2-2. Frelunda se právě teď raduje z vyrovnávacího gólu. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.
1: 20 hodin a 3 minuty, tak jsme tedy slyšeli o tom, že liberečtí to své průběžné vedení neudrželi, Frelunda vyrovnala, takže závěr základní hrací doby bude ještě hodně zajímavý a neznamená také tenhle gól, to respektive znamená, že dost možná 60 minut na určení vítěze stačí. Nebude. Vypadá to, že 90 minut bude stačit na to, aby jsme poznali vítěze utkání mezi portugalskými a českými fotbalisty do 21 let. Tenhle poslední duel kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy ale už o ničem důležitém nerozhoduje. Portugalci skupinu tak jako tak vyhrají, Češi budou druzí, Portugalci tedy půjdou přímo na závěrečný turnaj evropského šampionátu a Češi si mohou účast na turnaji vybojovat v baráži. Body do tabulky Ligy mistrů už si vybojovali hokejisté Plzně proti švédskému týmu Skellefteå, uspěli díky výsledku 4-2. No a teď se na ně snaží navázat liberečtí bílí tygři za dohledu Františka Typovského.
6: 4 minuty a 56 sekund do konce třetí části. Aktuálně začala komerční pauza. Před chviličkou měl velkou příležitost liberecký Adam Musil, který využil jakéhosi štrikování Tomáše Galvase s kotoučem. Galvas následně zpoza branky přihrál na Musila, který byl úplně osamocený na drobnou chviličku, na drobný moment mezi obránci. Musel se hodně sehnout, tedy jít až do pokleku, aby vypálil, jenomže trefil pouze výstroj hostujícího brankáře a tak stále platí stav 2-2, který tedy stanovila vyrovnávací trefa Henrika Temernese. To je jméno, které fanoušci můžou znát i z reprezentačních akcí, protože Temernes pravidelně nastupuje v utkáních třeba v Euro Hockey Tour proti českému reprezentačnímu výběru. Ještě tedy nějaké ty sekundy, konkrétně 15.
1: A tak tedy využijeme toho, že se ještě v Liberci chvíli nehraje, abychom na Radiožurnálu Sport zmínili, že před pár desítkami sekund vstoupili do Ligy mistrů basketbalistů hráči Pardubice. Východočeský tým na úvod působení v jedné ze skupin zamířil do Itálie, do Reggiany, kde ten úvod vychází lépe domácímu týmu. Na začátku třetí minuty první čtvrtiny Reggiana vede nad Pardubicemi 4-0. Dalšími soupeři pardubického celku v téhle skupině Ligy mistrů budou ještě španělská Unikacha a také litevský hostí Juventus. No a zítra od 18 hodin se mezi týmy v Lize mistrů představí také Slavia NBK, tedy posloučení nymburský tým a také ten, pokud jde o současný slavistický. Slavia se utká s Albou Berlín a samozřejmě s Radiožurnálem Sport u toho nebudete chybět. A teď pojďme zase zpátky do Liberce. Domácí hokejisté v Lize mistrů hrají proti Frölundě a je u toho František Typovský.
6: 4,5 minuty do třetího klaxonu, chybí stav zápasu nerozhodný 2-2 po Temernesově vyrovnání. Teď je tady Frölunda s další velkou šancí, ale tentokrát brankář Petr Kváča chytá střelu Patrika Puistoli, který dostal čas na to si srovnat puk na čepeli svého kejky a pak tedy následně vypálit, jenomže trefil znovu výstroj brankáře Petra Kváči. Opravdu ty, řekněme, výsledkové skoky, nebo tedy tabu kulkové skoky při každém gólu, to je zajímavost Ligy mistrů, nejenom tedy v hokeji, ale třeba i ve fotbale, pokud sledujete oba dva tyto sporty, třeba i ve vysílání Radiožurnálu Sport, tak víte, že při té velké tabulce každý vstřelený gól znamená dost výrazný skok tabulkou. Když Liberec vedl za 3 body, tak byl na dokonce děleném 10. místě té celé virtuální tabulky. Teď aktuálně spadl na příčku 16. A teď pozor, teď se musí bránit, protože liberečtí propadli a je z toho akce 2-1, jenomže následovala nepřesná střela od Liama Daura Nilsna, který nedostal příliš mnoho času a prostoru v tomto utkání. Zatím je to hráč, který naskakoval až jako 13. útočník. Teď se tedy dostal do individuální akce, ale zakončil ji prahbídně, trefil se hodně nad branku Petra Kváči, ještě mu tam navíc něco od cesty, tedy slovně řekl jeho spoluhráč, který z obrany se vydal podpořit celou akci a bylo to vlastně zbytečné, protože tu přihrávku pak nedostal britský útočník, to vzal na sebe a vzal to na sebe neúspěšně. Teď
1: 20 hodin 8 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který pomalu, ale jistě samozřejmě také začíná. Věřím, že stejně jako vy obracet své zraky k londýnskému Wembley, protože tam se chystá utkání elitní úrovně Ligy národů mezi fotbalisty Anglie a Česka. Ten duel začne ve 20 hodin a 45 minut, samozřejmě v našem přímém přenosu. Za chvíli všechny náležitosti kolem tohoto utkání probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Já jen dodám, že dnes se v té české skupině Ligy národů bude hrát ještě utkání mezi Chorvatskem a Španělskem. Španělé jsou zatím 100%, 3 zápasy, 9 bodů. Angličané jsou druzí se 6 body na 3. místě, Chorvaté za jedno vítězství právě nad českým výběrem, který se bude snažit ve Wembley tedy vybojovat 1. bod nebo třeba i 1. vítězství, ale to by bylo opravdu velké překvapení. Ale o ty, jak se říká, nebývá nouze, tak snad svěřenci trenéra Santiho Denii tohle jedno fotbalovému celému světu připraví. No a teď zase na Radiožurnálu Sport Hokej, Liga národů, respektive Liga mistrů v tomto případě, Liberec Frölunda a František Typovský.
6: S trochou nadsázky to může být i Liga národů. Teď Kachlíř v tutovce najížděl úplně sám po té, co se tam před ním nečekaně otevřela celá defenziva Frölundy, protože ta si špatně rozebrala hráče. Kachlíř tam přijel jako obránce podpořit útok. Mohl se v uvozovkách brankáře Normana zeptat, kam to chce, jenomže on ho trefil do ramene. To je velká škoda, protože v 58. minutě mohl Liberec jít znovu do vedení, ale mladý Lukáš Kachlíř, jediný hráč na ledě, který ještě hraje s tou ochranou mřížkou, protože mu nebylo 18 let, tak teď tedy nevyužil velkou příležitost, ale on ještě potřebuje nazbírat nějaké ty hokejové zkušenosti. Před několika minutami jeho o pár let starší spoluhráč Tomáš Galvas zakončil podstatně lépe a dal druhý liberecký gól, následně ale Temernes vyrovnal. Už běží poslední 2 minuty třetí třetiny, je to tedy 2-2, liberečtí teď musí spěchat z útočného pásma, aby nebyl odpískaný dokonce i úmyslný offside. Nakonec to stihl Procházka předtím, než Zeman nahodil kotouč do útočného pásma. A teď zisk ve středním pásmu od Janci, který tam ale pak nepřesně přihrál na Faška Rudáše. A tak Liberec musí minutu a čtvrt před koncem třetí části tohoto zápasu znovu couvnout a spustit ten forechecking, ale každopádně ať ten zápas dopadne, jak dopadne, tak si myslím, že trenér Jiří Kudrna může být s výkonem svých svěřenců v celku spokojený. Hlavně ta druhá třetina z pohledu Bílých tygrů byla opravdu velmi, velmi dobrá, přinesla dokonce i vyrovnávací gól na 1-1. Ale ještě není konec, nabírá teď rychlost Pytlík, dává na Rychlovského, ten se snažil bez přípravy posílat pas před branku, kde ale nebyl nikdo v modrých dresech, a tak poslední půl minutka do konce třetí třetiny, jenomže teď bohužel pro Liberec Kotouč přeskočil hokejku Radima Šimka, který musel zapnout turbo směrem dozadu, aby z toho nebylo ještě přečíslení a nebezpečný útok Frelundy, ale zkušený obránce českého národního týmu to zvládl. Teď je tady Pytlík. Pytlík získává Kotouč, jenomže do jeho zpětného pasu na modrou čáru vložil svou hokejku Lindholm. Poslední sekundy třetí části zápasu ještě jeden z obránců Frelundy, Hegberg konkrétně, nahazuje ten Kotouč a teď někteří fanoušci schovávají hlavu v dlaních, protože přihrávka mířila na rozjetého Pytlíka, který už by býval jel sám na branku, jenomže čas vypršel. Vypršel čas třetí části tohoto zápasu a duel tedy po 60 minutách skončil nerozhodně 2-2. Teď bude následovat zhruba minutu, minutu a půl dlouhá přestávka a pak desetiminutové prodloužení ve formátu 3-3, které má ale jednu...
1: U prodloužení samozřejmě také ve vysílání Radiožurnálu Sport nebudeme chybět, ale přece jenom mnohem víc při vší úctě k hokejové lize mistrů znamená fotbalová reprezentace a Liga národů zápas ve Wembley proti Anglii. To je něco, na co se všichni těšíme. Reportéři Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík a Karel Schamberger už jsou v tomto fotbalovém stánku na svém místě, aby nám nabídli od 20 hodin a 45 minut přímý přenos utkání mezi Čechy a Angličany. Teď je 20 hodin a 13 minut. Já už mohu prozradit, že v základní sestavě českého národního týmu je Lukáš Horníček, který tedy bude v brance, Vladimír Coufal, Martin Vitík, Robin Hranáč a také Jiří Sláma, to je obraná čtveřice, před ní budou operovat Michal Sadílek a Alex Král, potom tam máme záložníky, kteří by měli mít více ofenzivních úkolů, to znamená Lukáš Ambros, Pavel Šulc a také je tam jako poslední do téhle řady Lingre, no a v útoku Ryan Nadery, muž, který si tedy poprvé od začátku odběre zápas v českém národním týmu.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
1: A když výsledky, tak také ještě tenisové. Jiří Lehečka titul na turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále prohrál se světovou trojkou a španělským obhájcem titulu Carlosem Alcarazem 6-7 a 4-6. Jiří Lehečka tak letos neuspěl ve druhém finálovém utkání premiérově. Se mu to stalo na Masters v Miami v souboji s Italem Jannikem Sinnerem. Ten dnes oznámil, že ukončuje sezónu, už se na kurtech neobjeví. Stále ještě světová jednička má problémy s kolenem, no a kvůli tomu Jannik Sinner přijde v příštích týdnech o pozici prvního muže světového žebříčku, na kterou se poprvé v kariéře dostane Alexander Zverev. V Pekingu hrají tenisté, respektive hráli, zvítězil Novak Djokovic, kterému ve finále vzdal Australan de Minaur. Ženy jsou teprve ve čtvrtfinále, kam postoupili ale dvě Češky k naší radosti. Karolína Muchová porazila bývalou světovou jedničku Japonku Osakovou 7-6 v rozhodujícím třetím setu, tiebreak vyhrála 9-7, uspěla i Nikola Bartunková, která přehrála Rakušanku Sinu Krauzovou 6-0, 4-6 a 6-3 a teď se Muchová s Bartunkovou utkají o postup do semifinále. Naopak se nedařilo v Pekingu wimbledonské šampionce Lindě Noskové, která podlehla Rusce Jekaterině Alexandrovové 2-6. Tolik tedy tenis a teď ještě krátce fotbal, protože v 89. minutě posledního utkání kvalifikační skupiny pro evropský šampionát Česká 21. stále prohrává v Portugalsku 0-2. No a teď můžeme zase na sport živě prostřednictvím Františka Typovského prodloužení utkání hokejové ligy mistrů mezi Libercem a Frelundou. Františku.
6: Stále se hraje, teď 62. minuta, je to ve formátu 3-3, ale za chvilku to bude 4-3. Teď už to tedy tak je, protože rozhodčí signalizují nedovolený zákrok, konkrétně faul za hákování, ale teď ještě Liberec dostává výhodu, Galvas byl faulovaný a teď je to tady naznačená přesilovka Galvas před brankou, ale nedokázal dorazit ten kotouč do sítě, stále tedy stav 2-2, 3 minuty, 3 a čtvrt minuty a už je tady branka! Sandberg rozhoduje jeho nahození z mezi prostoru mezi kruhy. Možná někdo tečoval, ale aktuálně se nejvíce raduje Sandberg, švédský útočník, tedy v uvozovkách proti svým, jenom tak nahodil kotouč na branku, spíše tak plácnul do puku. Možná ho někdo tečoval, někdo ho přizvedl nad výstroj brankáře Normana. Těžko říct, jestli to byl někdo z útočících hráčů, nebo naopak někdo z obránců, a to znamená tedy, že Liberec poráží Frölundu 3-2, zapisuje vele důležité vítězství v tomto utkání proti obhájcům titulu, tedy vítězí 3-2. Ještě se tam hokejisté ze Švédska nad něčím čílí, něčemu se diví, rozčilují se a pozor, teď se tam ještě jdou radit trenéři s brankářem Normanem a taky hlavním rozhodčím, zatímco fanoušci oslavují a vyvolávají Filipa Sandberga, tak aby ta radost nebyla předčasná. Ještě tedy porada hlavních rozhodčích brankáře Normana a taky trenérského štábu Frölundy, takže si ještě počkejme s tím, s tou definitivou, jestli to bude skutečně takto důležité vítězství pro Liberec. Hlavní rozhodčí teď odjíždějí a odjíždějí se ještě poradit, něco si říct mezi sebou, takže si ještě počkejme na tu definitivu, jak to celé bude, ale teď už ano, je definitivní konec, Liberec se může radovat z vítězství, teď to sudí po krátké poradě potvrdili, byť tedy gólman Norman stále protestuje, stále tam je plný emocí, ale Liberec skutečně poráží obhájce titulu v Lize mistrů z Frölundy ze švédského Göteborku 3-2 v prodloužení a zapisuje hodně důležité vítězství v boji o postup do play-off Ligy mistrů. Hezký.
1: A ještě dodejme, že Plzeň už dnes také v Lize mistrů zvítězila nad jiným švédským týmem Skellefteå 4-2 a Západočeši tak zůstávají na prvním místě té velké 24 člené tabulky této prestižní soutěže.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Je 20 hodin 18 minut, no a blíží se velká událost, tedy zápas českých fotbalistů v Lize národů ve Wembley v Londýně proti domácí Anglii. A tenhle duel si samozřejmě nenechá ujít ani fotbalový expert Radiožurnálu Sport, bývalý reprezentant Pavel Horvát. Pavle, hezký úterní večer.
7: Dobrý večer.
1: Tak zaměřme se nejprve na základní sestavu. Předpokládám, že už si ji viděl. Já jenom připomenu posluchačům, kteří snad naladili Radiožurnál Sport teprve před chvílí. V brance bude Horníček, obraná čtveřice Coufal, Hranáč, Vitík a Sláma. Před nimi Sadílek s Králem, ofenzivní záložníci Ambros, Schulz a Linger a v útoku Nadery. Jaká je to základní jedenáctka očima Pavla Horváta?
7: No, tak vlastně dá se říct, že asi bylo jasný, že dostane šanci Nadery. Myslím si, že ukázal v tom zápase ve Španělsku, že by mohl být prospěšným hráčem. Myslím si, že v průběhu zápasu určitě se tam objeví Adam Hložek, který si myslím, že pokud bude zdravej, tak předváděl výborný výkony a ve dvojici s Naderem by to mohlo být hodně zajímavý spojení. Myslím si, že bylo jasný, že jeden z dvojice Vitík Kričfaluši nastoupí. Na Robina Hranáče bych vsadil boty. A jsem zvědavý, jestli bude hrát vlevo Hranáč nebo Vitík, protože oba jsou to spíš víceméně pravonohý stopeři a budou to hrát přes nohu, což úplně výhoda není. Ta středová dvojice, já si myslím, že je to v pořádku, že Král, bavili jsme se o tom taky i za mě, určitě první poločas výborný proti Španělsku. takže dostává zaslouženě šanci a vzhledem k tomu, že Sadílek nenastoupil ve Španělsku od začátku, tak si myslím, že bude plný sil a ta dvojice se mi taky líbí.
1: Říká Pavel Horvát. Zastavme se teď, Pavle, u některých men. V brance tedy znovu Lukáš Horníček. Ty první tři zápasy si čeští brankáři rozdělili. Znamená to teď, že Lukáš Horníček by se v očích trenéra Santiago Denny stával jedničkou?
7: Já netuším, jaký jsou kritéria pro to, jestli bude jednička nebo ne. Já si možná spíš myslím, že ta nominace v těch dalších zápasech bude podobná a že třeba opravdu každý dostane jeden zápas. Horníček chytal proti Chorvatsku, teď bude chytat proti Anglii, takže by tam mohla být nějaká rotace i potom v tom dalším srazu. Uvidíme, jak to bude dál.
1: Když se podíváme do obrany, tak ty jsi říkal, že jsi čekal, že buď bude hrát Martin Vítík nebo Ondřej Kryčfaluši. Nakonec nastupuje v základu Vítík. Kryčfaluši, kterého trenér Santi Denia, dá se říct, v uvozovkách sebral 21, která ještě bojovala o postup alespoň do baráže pro mistrovství Evropy, což se tedy podařilo, tak zatím vlastně nedostal ani minutu. Není to trochu překvapivé?
7: No, je to překvapí, jak on Martin Vítík toho taky tolik neodehrál, takže tam si myslím, že to je hodně podobný. Samozřejmě chápu, že ty potřeby tam byly a že je potřeba mít víc hráčů, ale samozřejmě pro toho samotného hráče to není nic příjemného a absolvoval vlastně takový, řekl bych, tréninkový tábor. Možná se na hřiště třeba dneska dostane, ale moc tomu nedávám.
1: Jiří Sláma, velké překvapení, už tedy nominace po té, co byly povoláváni noví hráči, ale on nastupuje po čtvrté, tenhle jablonecký bek v základní sestavě, čeká ho vlastně čtvrtý zápas během 11 dnů proti nejlepším týmům na světě. Jak si ho viděl samozřejmě mnohokrát v české lize, když si ho teď viděl i v reprezentaci, nebude to na něj moc tahle porce zápasu, protože on v těch předchozích třech chyběl jenom 7 minut.
7: No, musím říct, že je to pro mě taky překvapení, že tam je tam Ondra Zmrzlý, myslím si, že

0: že pro Jirku Slámu to může být hodně. Jsem zvědavý, myslím si, že opravdu toho má plný zuby, ale předváděl dobrý výkony a pokud je zdravý a je fit a věří si, tak proč ne, no.
1: Naopak spoustu sil by asi měl mít Pavel Šulc, protože ten vynechal to poslední utkání nuceně, protože v tom předchozím právě proti Anglii se nechal vyloučit už v 25. minutě, takže asi bude mít tenhle explzeňský fotbalista o to větší motivaci se VMML prosadit. Vnímal bys to tak, Pavle?
0: No, tak to určitě, tak doufejme, že nebude přemotivovaný, aby neudělal něco podobného, ale já si myslím, že si tu svoji chybu velmi dobře uvědomil a že už je to natolik zkušený hráč, že se mu tohle nestane znovu. Samozřejmě my potřebujeme Pavla Šulce v takový tý, řekl bych, v formě před mistrovstvím světa, aby prostě byl výborný, aby to byl lídr toho mužstva a uvidíme, jak bude dneska se prezentovat. Myslím si, že času na přípravu měl dost.
1: No a ještě hrotový útočník Ryan Nadary, který tedy poprvé nastupuje od začátku v dresu českého národního týmu. Na půdě Španělska se v tom čase, který dostal po střídání, neprezentoval vůbec špatně. Co od něj čekáš, Pavle, ve Wembley proti Anglii?
0: No, tak já si myslím, že tam ukázka toho, co od něj můžeme čekat, bylo. Měl by být silnej v osobních soubojích, měl by být silnej zádek bráně, samozřejmě to střelec, takže já věřím tomu, že se dostane do nějaký šance a že bude nepříjemným protivníkem výborným anglickým obráncům.
1: Češi prohráli s Angličany ten první vzájemný zápas, který se hrál před pár dny v Edenu 0-2. Co musí tedy z pohledu týmu trenéra Santiho Denii z tvého pohledu být jinak lépe, aby Češi třeba opravdu se postarali o to obrovské překvapení a z Wembley odcházeli s nějakým tím získaným bodem a třeba i se všemi třemi?
0: No tak samozřejmě první předpoklad je, že budeme hrát kompletní, že budeme v 11, ale je potřeba využít nějakou šanci. Já si myslím, že i v Edenu proti Angličanům jsme měli dvě dobré pozice a nebudeme jich mít pět, to jsem přesvědčený, ale musíme ty prostě svoje šance proměnit a to pak tomu soupeři se nehraje lehko. Samozřejmě Angličani jsou dneska obrovským favoritem, ale fotbal je krásný v tom, že se prostě dějou věci, se kterými úplně nikdo nepočítá a proč by se to nemohlo stát dneska.
1: Budeme v to věřit, držet palce a poslouchat přímý přenos radiožurnálu Sport, který odstartuje už za necelých 20 minut. Do té doby ještě s Pavlem Horvátem můžeme probrat právě místo, kde se hraje, stadion ve Wembley, prostě svatostánek, místo, kam se chce dostat každý fotbalista, každý fanoušek. Jak velký zážitek, Pavle, to je, když nastoupíš na takovém stadionu, protože ty jsi to zažil, nevím jestli ve Wembley, ale třeba v Barceloně a podobně.
0: Tak ve Wembley jsem bohužel nebyl a už se tam asi jako hráč nedostanu, to už asi nechytnu. Nicméně je to zážitek. Já si myslím, že pro nikoho to není obvyklý. Samozřejmě kromě anglických reprezentantů, tak si myslím, že těch příležitostí prostě normální smrtelník, hráč nemá tolik a je to výjimečný. Konec konců bylo to i patrný ze slov Coufala, který v podstatě udělal všechno pro to, aby ten zápas prostě absolvoval a zmiňoval prostě dostat se do Wembley proti anglické reprezentaci, to se jen tak jako nepouští a každý takovýhle zážitek chce.
1: Přesně tak, Vladimír Coufal přiznal, že po zápase proti Chorvatsku vlastně tom úvodním duelu téhle fáze reprezentačního srazu vlastně dostal injekci do kolene, plazmu do kolene, možná půjde přes závit, necítíš tam, že možná zkrátka Vladimír Coufal dává tomu národnímu týmu šanc až příliš to své zdraví?
0: No, tak samozřejmě já si myslím, že kdyby byl zraněný, tak asi určitě nenastoupí. Možná, že to byla taková jako populistická věta, ale samozřejmě je to jako normální. Já si myslím, že spousta těch hráčů ve spoustě zápasů nastupuje s nějakým menším problémem a pokud to jenom trošku jde a nejde o to, jestli hraješ ve Wembley nebo v Horní Dolní, chceš ten fotbal hrát, každý z nás to má rád a pokud se jedná o takovouhle příležitost, no tak tě prostě to koleno bude bolet malinko míň.
1: Věřme, že nás nebude bolet výsledek dnešního zápasu mezi anglickými a českými fotbalisty. Budeme tenhle duel samozřejmě poslouchat přímém přenosu radiožurnálu Sport a o poločase i po skončení Pavel Horvát zase dodá své postřehy. Pavle, díky a hezký fotbalový večer.

0: Zatím hezký večer.
1: Je 20 hodin 28 minut, už se pomalu ladíme tedy na tu fotbalovou reprezentační notu, ale až sraz národního celku skončí, tak už zase přijdou na řadu kluby, konkrétně nejvyšší domácí soutěž, a těšíme se také na to, že jeden ten nejlepší český klub minulé sezóny zasáhne zase do nejprestižnější ze soutěží.
2: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
3: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
2: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
4: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
3: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
2: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
3: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
2: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
3: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
2: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
3: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
2: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Pražské Slávii budeme držet palce v lize mistrů už za pár dnů. Dnes jsme už drželi palce, ale bohužel to nevyšlo. Českým fotbalistům do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Portugalci tím pádem vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Lvíčata ale měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži. Soupeře do ní se dozví Češi po pátečním losu. Na závěrečný turnaj, který pořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové 9 kvalifikačních skupin, tedy a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách, což se tedy Čechů netýká. Budou hrát baráž.
5: 20 hodin a 30 minut. Zprávy Kateřina Salcidisová.
6: Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny proti covidu, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Očkovací látka se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění anebo výši doplatku. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Maximální cena nafty zítra mírně klesne. Litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti dnešku stoupne o desetník na 640 korun a 7 haléřů. Ministerstvo maximální možné ceny pohonných hmot určuje každý den, zatím do konce měsíce. Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že důvodem byla hrozba spojená s Iránem. Teherán jakoukoliv účast na incidentu popřel.
2: Sport.
6: Už za necelých 15 minut budou čeští fotbalisté bojovat o první body v elitní skupině Ligy národů. Ve Wembley nastoupí proti Anglii. Duel odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace podlehli v Portugalsku 0-2. Už před utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž. Hokejisté Plzně zvítězili v lize mistrů nad švédským Skellefteå 4-2. V soutěži ještě nestratili bod a mají tak zajištěný postup do play-off. Dařilo se taky hokejistům Liberce. Ti porazili další švédský celek Frölundu 3-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdné tunely na D8 a nehoda v Liberci. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Do tunelů vjelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz, čeká se na policii. Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na pražský okruh silničáři opravují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu. V Liberci překáží nehoda na silnici 35 směrem na Turnov. U sjezdu na Ještěd a Doubí na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Následky překážejí provozu a jede se pomaleji. A na silnici 68 Střince na Slovensko se zdržíte okolo Jablunkova. U mostu je omezení, kyvadlový provoz, kolona od sjezdu do návsi je asi na hodinu. Od Žiliny je to na 15 minut. Další zelená vlna v přestávce fotbalu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď na Radiožurnálu přepojujeme na Radiožurnál Sport. Blíží se utkání fotbalové ligy národů mezi Anglií a Českem. Moderuje Filip Šedivý.
1: Hezký večer posluchačům Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, kteří už jsou zvědaví na přímý přenos utkání číslo 4 pro české fotbalisty v elitní skupině Ligy národů. Duel v Anglii budou komentovat konkrétně ze stadionu ve Wembley v Londýně Karel Schamberger a Lukáš Michalík. Pánové, hezký večer.
0: Hezký večer z Wembley.
8: Dobrý večer z Londýna.
1: Bude na Čechy vyprodáno?
0: Těžko říci, nemyslím si, že by bylo úplně vyprodáno. Podle našich informací od britských novinářů by přímo tady na stadionu, na tribunách mělo být zhruba 85 tisíc fanoušků. Připomínám, že stadion ve Wembley má kapacitu ještě o 5 tisíc vyšší. Tribuny už se pomalu, ale jistě plní, takže o dobrou atmosféru si myslím rozhodně nebude nouze.
1: Čeští fotbalisté nastoupí v sestavě, kterou můžeme teď přiblížit. Karle, pusť se tedy prosím do toho. Přiblíž nám tu jedenáctku vyvolených pro zápas proti Albionu v podání trenéra Santiho Denny.
8: V brance začne Lukáš Horníček, dostává tedy druhou šanci právě pod tímto španělským trenérem. Zatím platilo, že v českých zápasech se brankáři točili. Lukáš Horníček po tom, co nastoupil v tom úvodním zápase proti Chorvatsku, tedy dostává druhou šanci. V obraně se to poskládá následovně. Na stoperské pozici bude Robin Hranáč společně s Martinem Vytíkem. Tam je tedy naprostá změna. Ladislav Krejčí nemůže hrát kvůli červené kartě, kterou dostal ve Španělsku. A naopak Štěpán Chaloupek si odnesl ze Španělska zranění. Zleva Sláma, to je hrdina utkání ve Španělsku, jediný gólový střelec, a zprava kapitán Vladimír Coufal, který se tedy vrací do základní sestavy. V záloze následně Král, Sadílek, před nimi Šulc a vepředu zleva Linger, na pravé straně Ambros a na hrotu poprvé v české základní sestavě Ryan Nadery. Lukáš Michalík má připravenou sestavu Anglie.
0: Pojďme na to. Angličané v sobotu rozstříleli Chorvaty 7-0. Trenér Tuchel rozstříleli je v Rijece, tedy na stadionu soupeře. Navíc byla to historicky nejvyšší porážka pro Chorvaty. Trenér Thomas Tuchel oproti tomuto zápasu udělal 4 změny v sestavě, z toho 2 vynucené, protože Konca a Scott se kvůli zranění od týmu odpojili. Kouč Angličanů vyměnil i křídla, Saka s Gordonem, kteří nastoupili před týdnem v Edenu v základní sestavě, dnes začnou na lavičce a místo nich od prvních minut dostanou šanci Rodgers a Eze. V brance domácích bude Pickford, v obraně zprava Alexander Arnold, Gehy a Hall, což je mimochodem klubový spoluhráč Lukáše Horníčka z Newcastle. Ve středu zálohy trojice Anderson, Luis Skelly a hvězda Realu Madrid Jude Bellingham. Na křídlech zmiňovaní Eze s Rodgersem a na hrotu útoku kapitán Harry Kane, kterého dnes čeká opravdu velký zápas, konkrétně z tý 25. v národním týmu, čímž vyrovná anglický rekord někdejšího golmana Petra Shiltona. Připomínám, že Harry Kane v těchto zápasech za národní tým nastřílel 89 gólů a není pochyb o tom, že je tedy i nejlepším anglickým střelcem historie.
1: Zpátky na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, ale k české základní jedenáctce, protože tam mě zaujalo jméno Jiří Sláma. Tedy fotbalista, obránce Jablonce, který byl velkým překvapením už tedy samotné nominace, a on nastupuje od začátku i do čtvrtého utkání během těch 11 dnů. Je to velké překvapení, že ani na počtvrtému trenér Santi Denia nedal trošku volna.
0: Pro mě to je velké překvapení, protože ten program je skutečně velice náročný. Mimochodem takový Adam Hložek, který odehrál ty předchozí zápasy taky takřka celé, tak dnes dostává, řekněme, volno v tom smyslu, že nenastupuje v základní sestavě, čeká ho tedy nižší minutáž. Jiří Sláma je zřejmě na tom fyzicky velice dobře, samozřejmě je to pro něj i odměna, protože se vyprofiloval v jasnou jedničku na levý kraj obrany v národním týmu. Připomínám, při absencích Matěje Rineše a Davida Juráska obecně ten Slámův příběh je opravdu velmi poutavý, protože on přicházel v létě do Jablonce z Olomouce v podstatě jako nepotřebný. V minulé sezóně v Signě ztratil pozici a Hanáci se ho tak poměrně s lehkým srdcem zbavili. Sláma tedy odešel do Olomouce vlastně i s velkou dávkou štěstí se dostal do nominace národního týmu, ale tu svoji šanci chytil a vlastně i v těch předešlých zápasech, kdy nastupoval na takové hvězdy, jakými jsou Alexander Arnold, Saka nebo Lamine Yamal, tak si poradil velice dobře. Konec konců Lamine Yamal v soubojích jeden na jednoho v tom zápase v Oviedu přes Slámu ani jednou neprošel. To je bilance a vizitka, kterou se rozhodně moc obránců na světě, kteří tedy proti Yamalovi hrají, pochlubit nemůžou.
1: Čeští fotbalisté se utkají s Angličany po týdnu v Edenu, s nimi prohráli 0-2. Jaký by mohl být tenhle vzájemný střet na půdě anglického týmu? Co od něj očekáváte? Jaký by mohl být obraz hry?
8: Těžko říct, jak už jsme zmínili, Angličané v posledním zápase vyhráli v Chorvatsku opravdu vysoko 7-0, když k tomu připočteme také to vítězství v Česku 2-0, tak to je ze dvou zápasů skóre 9-0 ve prospěch anglického národního týmu a to vypadá opravdu hodně hrozivě pro český tým. Na druhou stranu ten se zlepšuje, alespoň ten herní obraz je hodně chválen veřejností, také třeba na sociálních sítích. Podle mě bude velice důležitý vstup do zápasu, protože ten se českému týmu třeba ve Španělsku úplně nevydařil a viděli jsme, že v prvním poločase prostě Češi na Španěli úplně neměli a důležité bylo, aby Češi dohrávali v deseti. A teď už vidíme, že za malou chvíli nastoupí také obě základní jedenáctky na hrací plochu. Je to doplněno také ohnivou show na trávníku. Je teď roztažená také plachta, která znázorňuje znak fotbalového anglického národního týmu, tedy tři lvy, kteří tam jsou pod sebou. Několik anglických vlajek, také jedna obrovská nad stadionu ve Wembley. Za několik málo momentů začnou hymny tady ve Wembley. Já ještě můžu připomenout, že v českém sektoru může být zhruba taková tisícovka fanoušků. No a my se samozřejmě hned potom, co dozní nejkrásnější skladby svých národů, vrátíme tady na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Slíbili Karel Schamberger s Lukášem Michalíkem, se kterými se samozřejmě brzy uslyšíme, protože úvodní výkop duelu Anglie-Česko ve fotbalové lize národů tady bude už za 5 minut.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Do té doby si ale ještě něco povíme o tom, že souběžně s utkáním mezi Anglií a Českem ve Wembley se bude hrát v té skupině, kam patří oba dva týmy, také v chorvatském Splitu. Domácí fotbalisté tam nastoupí po nejvyšší porážce ve své historii proti úřadujícím mistrům světa ze Španělska. Podrobnosti už nám dodá Tadeáš Skalický. Tadeáši, hezký večer.
9: Pěkný večer.
1: Chorvaté mají za sebou nejhorší výkon svých reprezentačních dějin. V sobotu podlehli v Rijece dnešnímu soupeři Čechů Anglii 0-7. A mají tak po třech zápasech jednu výhru a dvě porážky.
9: Ano, svěřenci stranového kouče Slavena Biliče zvítězili jen na úvod reprezentační pauzy v Edenu nad Čechy 2-1, pak ale prohráli 1-4 ve Španělsku a dalších 7 branek inkasovali od Angličanů. V české tabulce Ligy národů tak jsou zatím na nepostupové třetí příčce před posledními Čechy, která případně znamená baráž o udržení.
1: Nastoupí za chvíli proti Španělům i chorvatský fotbalový hrdina Modla, když to tak nazvu, Luka Modrič.
9: Ano, nastoupí, je v sestavě, držitel zlatého míče z roku 2018 byl po rekordní porážce balkánského národního týmu hodně kritický. Deníku Jutarnyi List řekl, že se poprvé v reprezentační kariéře styděl. Fotbal Chorvatů byl prý bez soubojů, faulů, agresivity a soudržnosti a taky dodal, že doufá ve zlepšení směrem k duelu se Španěly. To jsou ale obhájci titulů mistrů Evropy i světa. Aktuálně mají sérii 41 zápasů bez porážky a zároveň vedou skupinu Ligy národů s plným počtem bodů. Mimochodem jsou to právě Španělé, kteří způsobili do soboty nejvyšší historickou porážku Chorvatů. V roce 2018 je porazili právě v Lize národů 6-0.
1: Tady až je to přesně týden od posledního vzájemného střetnutí mezi oběma týmy. Dal alespoň tenhle duel, který se hrál tedy ve Španělsku, Chorvatům nějakou naději?
9: Spíš ne, v Sevě vyhráli domácí fotbalisté, jak už zaznělo, 4-1, vývoj utkání kontrolovali a Chorvaty přehráli. Pozitivní může pro balkánskou reprezentaci být, že Španělé na její půdě ještě nikdy nezvítězili, ale vzorek to není velký, v Chorvatsku totiž jednou remizovali a jednou prohráli.
1: Tak to byl Tadeáš Skalický, který nám připomněl, že se bude hrát vedle utkání Anglie-Česko také duel mezi Chorvatskem a Španělskem. A to ve Splitu. Tady Aši, díky.
9: Naslyšenou.
1: 20 hodin 42,5 minuty. No a můžeme jít na to.
2: Přímý přenos
3: Radiožurnálu Sport.
1: Anglie, Česko ve fotbalové lize národů, duel, který se už chystá v londýnském Wembley na tom posvátném fotbalovém místě, chcete-li, na které také vyrazili reportéři Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík a Karel Schamberger. Pánové, hezký večer.
8: Tak krásný večer z londýnského Wembley. Pozdraví ty, Lukáši.
10: Hezký večer.
8: Můžeme si připomenout ještě základní jedenáctky obou týmů, protože ti se aktuálně po národních hymnách chystají na focení tedy těch jedenáctek před tímto zápasem. V brance Česka dnes Lukáš Horníček, v obraně zleva Sláma, Hranáč, Vítík a na pravé straně kapitán Coufal. V záloze Král, Sadílek, před nimi Šulc a v útoku zleva Linger, Nadery, hrotový útočník a debit v základní sestavě Česka a na pravé straně bude Ambros.
0: Pojďme se podívat na sestavu domácích Angličanů. V brance Pickford, před ním obrana zprava Alexander Arnold, Kwanzaa, Gehi a Hall. Ve středu zálohy trojice Anderson, Lewis, Skelly a Jude Bellingham, na křídlech Rodgers a Eze a nahoru tu útoku Harry Kane. Pojďme si to ještě jednou zopakovat. Kapitán anglického národního týmu dnes nastupuje ke svému stému 25. reprezentačnímu zápasu, čímž vyrovnává rekord Angličanů, který dosud držel bývalý brankář Peter Shilton. Čeští fotbalisté si naposledy ve Wembley zahráli ve skupině mistrovství Evropy v roce 2021. Tehdy tady prohráli 0-1, trefil se Raheem Sterling, který dal 3 góly také v tom vzájemném utkání v kvalifikaci mistrovství Evropy o 2 roky dříve tady na stadionu ve Wembley. Tehdy tedy domácí Angličané zvítězili 5-0, tak věřme tomu, že nic podobného se tady dnes opakovat nebude. Za malou chvíli utkání začne. Angličané nastoupí ve svých tradičních bílých dresech, Češi budou mít červenou kombinaci a ještě se sluší představit hlavního rozhodčího tohoto zápasu, kterým je Nizozemec s viditelně tureckým jménem Serdar Gezibik. Čeští fotbalisté budou mít výkop ve středovém kruhu, už stojí Michal Sadílek, který tradičně nastupuje s ochrannou maskou poté, co si v dresu Slávie zlomil nos. Za malou chvíli tedy bude rozehrávat. Kulisa parádní. Je znát, že tribuny se zaplnily. Dávalo by smysl, že skutečně těch 85 000 fanoušků minimálně si dnes do Wembley našlo cestu. Utkání začalo. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. První minuta Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 0-0.
8: A u balonu začínají Češi po nákupu brankáře Horníčka do středu hřiště. Se k míči dostal také Michal Sadílek a ten přihrává na levou stranu, kde je obránce Sláma, ale ten vrací jen zpátky na českého golmana Horníčka. Toho napadá Harry Kane, útočník Anglie, ale Češi se dokázali osvobodit alespoň na polovinu hřiště, jenže tam se dostávají k míči hned hráči v bílých dresech, tedy v dresech Anglie. Je to Lewis Hall na levé straně hřiště, který může hrát ještě společně s ním také Lewis Skelly, který byl nakonec vytlačen Ambrosem do autu a tak to bude autové vhazování právě pro anglickou reprezentaci. Na levé straně hřiště je to Hall, který si vzal balón do svých rukou a hází jen na stoperskou dvojici Anglie u balónu Gehi a po něm může hrát ještě společně také Lewis Skelly. Gehi znovu u balónu na obrané polovině. Končí první minuta. Čeští fotbalisté hrají ve Wembley v lize národů s domácí Anglií 0-0.
0: Angličané kombinují na vlastní polovině. Hall na levé straně, po něm opět může hrát Miles Lewis Skelly, který se rozhlíží kolem sebe. Do kombinace se zapojuje také golman Pickford, který je hodně daleko ze své branky, otáčí hru na pravou stranu, kde je v náběhu Alexander Arnold, který si teď pohrál s Lingrem, ale následně jeho přidávka nebyla přesná. Hranáč si musí dávat pozor na chybu, volí zpětnou přidávku na golmana Horníčka, který teď trochu zariskoval v kombinaci s Králem, ale Čechům to vyšlo. Pod koučem Deniou se národní tým snaží hrát na velké riziko a teď to zvládl. Dlouhý nákop na Naderyho, který svádí souboj s Gehim, který byl úspěšnější, Lewis Hall a jeho další zpětná přidávka zahraje si také Kwanzaa. Po něm už Lewis Hall opět v pozici mezi stopery, pro balonci teď se běhl také Harry Kane. Opět z pozice hrotového útočníka, to je něco, co předváděl také v tom prvním vzájemném zápasu v Edenu. Angličané jsou stále u balónu, druhá minuta pomalu končí. Anglie, Česko zatím 0-0 a teď nepřesnost v rozehrávce domácího celku, ale zřejmě dopísknutý faul, takže Angličané budou pokračovat ve hře od své defenzivní linie. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čtvrté utkání českých fotbalistů v elitní skupině Ligy národů. Češi hrají ve Wembley o premiérové body, zatím tedy Anglie Česko 0-0.
8: Jenže po nákopu anglického obránce Gueyho se dostávají k míči okamžitě čeští fotbalisté. Na obrané polovině je to Sadílek, který přihrává ještě na pravou stranu. Tam je Vítík a ten nevidí ofenzivní variantu a tak vrací balón jen na brankáře Horníčka. Ten otáčí balón do levé strany, kde je hranáč, jenže jeho přihrávka na Ondřeje Lingra se vůbec nepovedla. Vystihl ji Alexander Arnold a tak můžou hrát Angličané. Na pravé straně je to Rodgers, který se dostává k míči a přihrává ještě na Bellinghama. Po Bellinghamovi si ve středu hřiště může zahrát také Anderson. Češi atakovali, jenže to byl Michal Sadílek, který teď fauloval, a to ve středu hřiště Luise Scullyho. Zapískaný faul nizozemský sudí použil poprvé v tomto zápase svou píšťalku a budou rozehrávat Angličané, a to přesně z poloviny hřiště v tom středovém kruhu. Už to je také rozehrávka. Anderson dává na pravou stranu na Kwanzaha a Kwanzaha ještě přes Gueyho posouvá míč na obrané polovině Anglie na levou stranu, jenže tam byl Gueye v napadání českých fotbalistů a tak se nepouštěl do žádné velké akce dopředu. Teď to je dobrý Linger, který vystihl balón u Trenta Alexandra Arnolda a následně přes něj vybojoval také autové hazování. Ne, balón neopustil hrací plochu a Angličané se ho zmocnili. Na obrané polovině hraje Anglie s balónem, a to v polovině čtvrté minuty. Anglie Česko v Lize národů 0-0.
0: Češi se zatím v úvodu zápasu nezvládají dostat na delší čas k balónu, tak uvidíme, co teď, ale ve hře jsou Angličanové, konkrétně Rodgers, který zkrotil dlouhý balón, udělal to velice dobře a vybojoval zajímavou standardní situaci pro domácí. V podstatě se bude zahrávat co si hřiště z dobrých 25 metrů. No a Thomas Tuchel má ve svém kádru hráče, kteří z podobných pozic dokážou dávat góly. Samozřejmě se nabízí Jude Bellingham, který by mohl rozehrávat tuto standardní situaci. U balónu je ještě Harry Kane, ale zřejmě se bude jen domlouvat se svými spoluhráči. Každopádně velice dobrá práce Morgana Rodgersa, který zkrotil ten nakopnutý dlouhý balón na hrudi a pak si ho ještě pokryl, následně ho jeden z českých fotbalistů musel faulovat. Lukáš Horníček si teď staví zeď, polovina páté minuty, stále tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání elitní skupiny Ligy národů mezi Anglií a Českem zatím branku nenabídlo. Trent Alexander-Arnold je u balónu a bude to právě tento krajní hráč Realu Madrid, který bude rozehrávat tuto standardní situaci, a kdybych si měl tipnout, bude to zkoušet ranou přímo na branku. 25, možná 30 metrů od branky golmana Horníčka, ale přímo z prostředka, tak uvidíme, co Alexander Arnold, který se rozbíhá, vymyslí. Pálí Arnoldova rána, která skončila možná i s přispěním Lukáše Horníčka na tyči. Budeme mít ještě tedy možnost zhlédnout opakovaný záběr, ale velice dobrý projektil. Možná Lukáš Horníček nakonec vytěsnil ten projektil mimo tři tyče, nicméně Angličané budou mít k dispozici rohový kop, který bude rozehrávat opět Alexander Arnold. 6. minuta Anglie Česko 0-0, ale domácí hned v úvodu zápasu mají poměrně velký tlak. Rohový kop, který bude opět rozehrávat Alexander Arnold, který bude míč tedy točit směrem k brance Lukáše Horníčka, svojí pravačkou už se rozbíhá, centruje do pokutového území, kde Alex Král, který balon odlavičkoval mimo 16. Navíc jeden z českých fotbalistů byl uvnitř pokutového území faulovaný, takže Češi si na malou chvíli mohou oddychnout a za malou chvíli tedy budou a pokračovat ve hře. Michal Sadílek už je na nohou, ale teď se tedy ještě otírá nos, tak věřme tomu, že ten nos, který měl zlomený, vydrží a Sadílek bude moci pokračovat ve hře. Končí 6. minuta, začíná 7. Anglie Česko ve fotbalové Lize národů na stadionu v londýnském Wembley, zatím 0-0.
8: Brankář Lukáš Horníček mužem, který teď bude rozehrávat na startu 7. minuty, už si položil balón na hranici svého pokutového území, kde se stal ten přestupek na Michala Sadílka. Horníček pravačkou nakopává balón na levou stranu hřiště, ale to je přetažený míč, který nedoběhne ani hrotový útočník českého týmu Ryan Nadery, a tak tento balón končí jen v náruči naopak anglického brankáře Pickforda, který okamžitě rozehrává na pravou stranu. Tam je Kwanzaha, ale Pickford se vrací k míči po přihrávce od Kwanzaha. Tam byl Pavel Schulz, který atakoval právě rozehrávku, a to se povedlo teď Čechům. Alex Král u balónu na hranici pokutového území pálí, ale tato střela byla nepřesná, jenom zhruba o nějaký půl metr. Podle mě minula pravou tyč branky Jordana Pickforda, ale dobrý atak Čechů, kteří teď natlačili Angličany do velkého presu a kteří následně tedy ztratili balón, a byla z toho první střela českého týmu v tomto zápase na konci 7. minuty. To byli Češi, kteří teď tedy zahrozili, Angličané už ale rozehrávají od své branky, a to ve velkém riziku. Jordan Pickford ale nakonec uklidňuje tu situaci přihrávkou na pravou stranu hřiště, kde je Kwanzaa, ten už míří s balónem více k půli hřiště a to se mu také zatím vede, ačkoliv Češi atakují tu rozehrávku, ale vypadá to, že i s přispěním faulu, ano, je to tak, rozhodčí Gezibík teď používá svou píšťalku, protože to byl ve středu hřiště Linger, který atakoval své protihráče nedovoleně a tak Angličané můžou rozehrát alespoň na chvilku v klidu. Je to Kwanzaa, který dává na Pickforda, ten je vytažený hodně z branky. Polovina 8. minuty, Anglie, Česko v Lize národů 0-0.
0: Angličané mají míč na levé straně vlastní poloviny a je to Hall, který dává zpětnou přihrávku pod sebe. Tam je Lewis Skelly, který monitoruje situaci. Průniková přihrávka na Harryho Kanea, který si běhl mezi řady a sklepl na levou stranu, kde je Hall, po něm opět Lewis Skelly a také Gehy. Otočení těžiště hry na pravou stranu, kde je v náběhu Rodgers. Sláma si na něj musí dávat pozor na poslední chvíli. Jiří Sláma před Rodgersem odpravil míč do zámezí. Angličané budou vhazovat. Rodgers hru zrychlil, pod sebou má volného Bellinghama, ke kterému teď zbíhá Schultz. Bellinghamova zpětná přihrávka na Andersona a uvnitř středového kruhu teď může hrát Gehy. Na levé straně prostor pro Hola, který už by mohl odcentrovat do 16, ale táhne míč do středu pole, je naháněný hned dvojicí protihráčů, ale nakonec to zvládl. Angličané se dostávají na pravou stranu, kde je Rodgers. Zdálo se mi, že v offsideu, ale ve hře se zatím pokračuje stále. Morgan Rodgers ještě kombinuje s Bellinghamem, který centruje do 16. Tam je Kane, měl to dlouhé, takže hlavou balon netrefil úplně ideálně, jen ten míč prodloužil za sebe a Češi naopak teď mohou zahrozit, protože Schultz má dost prostoru uvnitř středového kruhu, nedal si úplně šťastný dotek, ale ještě to zvládl záložník Lyonu. Na levé straně může hrát Linger a po něm Sláma. Teď se Češi už vytlačili na vlastní polovinu. 9. minuta končí. Anglie, Česko v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve fotbalové Lize národů zatím 0-0. Teď dobrá pasáž českého týmu, který kombinuje na vlastní polovině. K míči se dostává Ambros, ten si musí dát pozor na chybu, protože je v obležení trojice protihráčů a chyba přišla. Teď mohou hrát Angličané. Kane se dostává k míči, ještě otáčí runa Rodgerse, který sklepává pod sebe na Bellinghama. Ten se nedostane ke střele, protože proti němu včas vyběhl hranáč, ale tlak Angličanů pokračuje. Bellingham to má na levačku, ještě si balón zašlápl před Schultzem a jedna zidanovka na Ambrose, respektive na Derryho. Angličané to zvládají a mají míč na levé straně. Pokračuje tlak domácích fotbalistů Eze, po něm Bellingham, který už je uvnitř 16, zpětný pas na levou stranu, kde je Hall, který vrací Bellinghamovi, ten už by mohl nacentrovat, ještě ten centr naznačil. Další zpětná přihrávka na Kwanzaa a těžiště hry se přesouvá na pravou stranu, kde je Alexander Arnold. Teď jsou Češi pod velkým tlakem. 10. minuta, Anglie, Česko 0-0. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport.
8: Angličané stále v obležení české 16. na levé straně hřiště, je to obránce Lewis Hall, který je u balónu, ale přihrává ještě na stopera Gehyho a Gehy teď přes střed dává na Bellinghama. Češi ale trochu vysunuli ten svůj tlak a vytlačili tím anglický tým trochu více k polovině hřiště. Právě tam je teď balón přímo na polovině hřiště, je to u Gehyho, který hraje ještě na levé straně společně také s Hallem a Hall vrací právě na Gehyho. Teď jsou Angličané poměrně v klidu, protože Češi nenapadají a dávají na pravou stranu hřiště balón k Trentu Alexandru Arnoldovi. Arnold jen pod sebe našel ještě Rodgerse, ale Rodgers neviděl nějakou ofenzivní variantu a vrací na Arnolda a ten si zahraje také společně s kapitánem anglického týmu Harrym Kaneem, který se teď vrátil hodně do hloubky pole, je v podstatě u poloviny hřiště, ale to zatím vychází Angličanům, protože to byla přihrávka na Bellinghama, která mohla být průniková. Češi ale zachytili, byl to Michal Sadílek, který se tam do té rozehrávky Angličanů připletl a Češi se dostávají k balónu po poměrně dlouhé, řekl bych minutu a půl, možná dvouminutové pasáži hry, kdy Angličané tlačili, ale Češi okamžitě ztratili ten balón teď na levé straně hřiště. To nevyřešili dobře a znovu jsou to Angličané, kteří můžou hrát na balónu. Začátek 12. minuty, Anglie, Česko ve Wembley v Lize národů 0-0.
0: U míče Eberechi Eze, který táhne míč do středu hřiště a byl faulovaný na Derrym, takže další je standardní situace pro domácí. Opět je to sosy hřiště, ale možná z 35 metrů z velké dálky. Nevím, jestli bude mít Trent Alexander-Arnold takové sebevědomí. Nebude, protože Angličané rychle rozehráli. Rodgers se dostal za defenzivu českého týmu, která byla teď trochu překvapená a Rodgers se srazil s Lukášem Horníčkem. Teď oba dva fotbalisté leží na trávníku v bolestivých grimasách, tak věřme tomu, že se nezraní z nich ani jeden a oba budou schopni pokračovat ve hře, ale Češi teď nebyli úplně koncentrovaní. Možná čekali, že si tu standardní situaci Angličané opět připraví a třeba to Alexander Arnold bude zkoušet opět na branku, ale Harry Kane se přimotal k tomu míči, okamžitě mrkl na Rodgerse, který se na pravé straně rozběhl za obranu českého týmu a div, že se nedostal do zakončení. Horníček včas tedy předvídal, ale hodně nepříjemná srážka. Lukáš Horníček už byl v pádu a podsekl tedy Morgana Rogersa na penaltu ani náhodou. Důležité ale je, aby oba hráči byli připraveni ve hře pokračovat, což se zdá, že se splní. Aktuálně tedy se tady na londýnském Wembley hraje polovina 13. minuty utkání elitní skupiny fotbalové Ligy národů mezi anglickými a českými fotbalisty. Zatím branku nenabídlo a Lukáš Horníček za malou chvíli tedy bude pokračovat ve hře a z vlastního pokutového území bude vykopávat. Zřejmě na levou stranu, kam teď se přesunul také Ryan Nadery, což je určitě nejvyšší z těch ofenzivních hráčů českého týmu. Právě na něj balon letí, Nadery si míč nachází, respektive nachází si dráhu letu míče, ale souboj s Andersonem nevyhrál, Češi se ale dostali k odraženému balonu, konkrétně Vítík, po něm může hrát Král na pravé straně, který se snaží uvolnit přes svého strážce, to se mu ale nepovedlo, protože hol dal před Alexe Krále své tělo. Angličané vazují hol a jeho aut pod sebe na Gehyho, znovu se dostává k míči hol, který přidává do středu hřiště a zvládl to velice dobře, ještě přidávku na Harryho Kanea, který je teď v pozici posledního hráče Angličanů a domácí mohou pokračovat v útoku na pravé straně. Rogers, Kane teď chybí v pokutovém území, Rogers to tak bere na sebe, táhne míč do středu hřiště, Rogers pálí, ale branku vysoko přestřelil, takže Lukáš Horníček v brance českého týmu mohl zůstat klidný. Polovina 14. minuty, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Utkání fotbalové Ligy národů Anglie Česko zatím 0-0.
8: Ne, tato rána se Rogersovi opravdu hrubě nepovedla, ačkoliv to vypadalo, že má poměrně ideální pozici na střelu z hranice pokutového území českého týmu, tak nakonec ten míč zamířil až na tribunu tady ve Wembley a ty tribuny jsou opravdu silně zaplněné. Lukáš Horníček, brankář národního týmu, už rozehrává na levou stranu hřiště, kde je hranáč a následně právě od hranáče centra zhruba na polovinu hřiště, kde je Linger, po něm by chtěl hrát ještě na Dery, ale hlavička od Lingera právě na tohoto českého hrotového útočníka úplně nedoputovala, naopak našel si ji na pravé straně Gyehy, který hraje ještě s brankářem Pickfordem, ten je vyběhnutý zhruba 10 metrů před vlastní šestnáctkou, ale teď už zalézá zpátky do své branky po tom, co přihrál na levou stranu hřiště, tam je Kwanza, který hraje ještě na Hola, Hol už je na polovině hřiště, ale nakonec otáčí hru jen zpátky na anglické obránce. Polovina 15. minuty, Anglie Česko 0-0, jsou to angličtí fotbalisté, kteří jsou teď u balonu na levé straně hřiště, je to Kwanza, který vrací balon zpátky na Hola a Hol se rozhlíží, jestli bude moct hrát dopředu, nakonec přes střed to zkuší, kde přihrává na Andersona, tohle je přihrávka na Arnolda, který už byl v pokutovém území, ale dobře ho tam teď zachytil Jiří Sláma, který nakonec odpravil ten balon alespoň do zámezí za branku, takže z toho bude rohový kop, ale teď se tam Trent Alexander-Arnold zjevil opravdu nečekaně z pravé kraje obrany a rovnou rozehrává ten rohový kop na krátko na Luise Hola, je to Hol, který dává ještě zpátky na Arnolda, po něm může hrát také Anderson a jeho rána, která ale nakonec netrefila branku Lukáše Horníčka. Ten dal ruce jen nad sebe a vypadalo to, jako by se vzdával, protože ten míč opravdu letěl hrubě vedle branky českého národního týmu. Polovina 16. minuty, Češi hrají ve Wembley v Lize národů z domácí Anglii 0-0.
0: Angličané dělají českým fotbalistům svým pohybem problémy, hodně mění pozice, třeba Harry Kane se hodně stahuje do hloubky, v podstatě do pozice středního záložníka a takzvaně invertuje Trent Alexander-Arnold, který nastupuje na pravém kraji obrany, ale často se nachází také ve středu hřiště. Češi jsou teď ale u balonu, konkrétně je to Ondřej Linger, který táhne míč blíže 16 Angličanů, nakonec si ten postup směrem vpřed rozmyslel a přihrává pod sebe do středu hřiště, kde je Sadílek, ten kombinuje s Soufalem, který je na pravé straně, vrací Sadílkovi a uvnitř středového kruhu teď trocha prostoru pro hranáče, ten si ale musí dávat pozor, protože ho napadá Bellingham na levé straně Sláma, zase tísněný Rodgersem, který Slámu povalil na zem, ale ve hře se pokračuje, další Lingerův zpětný pas na hranáče a Lukáš Horníček zřejmě teď také z branky pomůže českému týmu s rozehrávkou. 17. minuta, Anglie Česko 0-0. No a v sektoru hostujících příznivců se ozývá skandování, kdo neskáče, není Čech. Teď pozor na chybu v rozehrávce českého týmu. Horníček dostal pod tlak Alexe Krále, kterému sáhl do zpětné přihrávky Anderson, ale nakonec to tedy Horníček zvládl, protože Král byl faulovaný. Připomínám, že příznivců z Česka by tady mělo být zhruba 1000 na stadionu v londýnském Wembley. Češi u balónu, konkrétně golman Lukáš Horníček, který je uvnitř vlastního pokutového území. Harry Kane ho zatím nijak aktivně nenapadá, Horníčku dlouhý nákop na Naderyho, ale s ním si poradí Gehy. Odražený míč pro Luise Skellyho, ale v zápětí se Češi dostávají k míči, konkrétně Nadery, teď by to chtělo hru trochu sklidnit. Alex Král otáčí hru na levou stranu, kde je Linger, tandemový náběh mu vytváří Sláma, který teď přivzal přihrávku od tedy Jiřího Slámy, ještě více ukraje hřiště je Schultz, který se snaží nacentrovat do pokutového území. No a poté, co Jarel Kuencach úplně neideálně zpracoval balón a zahrál ho do zámezí, budou Češi rozehrávat premiérový rohový kop v tomto zápase a to je šance. 18. minuta, fotbalová Liga národů, Anglie, Česko 0-0, no a hostující příznivci skandují, my chceme gol.
8: Je to Vladimír Coufal, kapitán českého týmu v tomto zápase, který rozehraje ten rohový kop z pravé strany hřiště, takže bude pravačkou kroutit balón do branky anglického národního týmu. Nakonec ale jen rozehrávka nakrátko se Sadílkem a právě Sadílek aktuálně u balónu před pokutovým územím Angličanů. Teď takový lob, který našel Vladimíra Coufala, ale zpátky může hrát právě Sadílek. Češi už opouští anglické pokutové území, jsou vyhnáni anglickými obránci, ale stále jsou u balónu. Je to Schultz, který na levé straně hřiště může hrát do vápna ještě, kde je připravený Sláma, ale Sláma nakonec se nedostal k balonu. Angličané teď sebrali ten míč a bude přerušená hra, protože balon Angličané napálili ještě do nizozemského sudího, který tak přerušil hru. Polovina 19. minuty tohoto zápasu, Anglie Česko 0-0 a Angličané budou rozehrávat zhruba nějaké 2 metry před svým pokutovým územím. To vypadalo sympaticky, ale nakonec z toho českého tlaku na anglickou obranu a nebyla ani střela, ani žádný centr do pokutového území a tak stále platí 0-0. Je to brankář Anglie Pickford, který rozehrává nakrátko na levou stranu hřiště, kde má Gyeyho. Gyeyho ale jen vrací právě na svého golmana, který teď už nakopává až na polovinu hřiště. Tam je Bellingham, ale ten zpracoval balon hned do běhu Ondřeje Lingra a ten může jít dopředu přes pravou stranu hřiště, kde je připravený ještě Ambros. Ten patičkou vrací na Lingra. Ten je na hranici pokutového území, to je centr do vápna, ale anglická hlavička teď odvrací balon jen do zámezí, bude z toho autové vhazování a to na konci 19. minuty. Anglie Česko 0-0.
0: Dobrá pasáž českého týmu, aut z pravé strany zhruba 10 metrů od rohového praporku. To si dost možná žádá dlouhý aut Vladimíra Coufala, což je recept, po kterém už Češi několikrát udeřili i gólově. Dlouhý aut letí do 16. Anglická defenziva si poradila. Kane ještě odkopává mimo pokutové území. Teď bude důležité, kdo dobere odražený míč. Ambros je tam v souboji s přesilou. Angličané to zvládli. Eze sklepává pod sebe a zahraje si také golman Pickford, který byl pod lehkým tlakem a tak volí jen dlouhý nákop na levou stranu, kde byl úspěšný ve vzdušném souboji Coufal. Teď ještě bojuje Pavel Schultz o balón. Nakonec to Češi zvládli. Dobrá práce krále ve středu hřiště a hrát může na levé straně Sadílek, který balón nechce ztratit a tak předává zpět pod sebe, kde je Vítík, ten mu okamžitě pozornost vrací, ale teď chyba v rozehrávce Sadílka a Češi musí hodně rychle spěchat směrem vzad, protože Angličané mají míč na levé straně, kde je rozběhnutý Bellingham, který táhne míč do středu hřiště, stále Jude Bellingham, zatím to bere na sebe, už je na hranici 16. Na poslední chvíli mu ale balón od kopaček upálil Michal Sadílek, který zvládl teď defenzivní činnost ještě ve spolupráci s Soufalem. Dlouhý balón na Naderyho, který teď míč dobře zalepil, ale jde v podstatě do dvou sám. Tak uvidíme, jestli Ryan Nadery z této situace zvládne něco vytěžit. Nakonec ne, balon ztratil, ale to se dalo očekávat, protože byl opravdu v oslabení. 21. minuta se hraje tady na stadionu v londýnském Wembley. Anglie, Česko, zatím 0-0 ve fotbalové lize národů. Opět Harry Kane, který je stažený ve středovém kruhu a teď mu přihrávka vůbec nevyšla. Snažil se na pravé straně vysunout dvojici Alexander Arnold Rodgers, ale poslal míč jen do zámezí. Češi tedy budou vhazovat z levé strany, to bude práce pro Jiřího Slámu. 21. minuta pomalu končí. Anglie, Česko v elitní skupině ligy národů zatím 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
8: A Sláma rozehrává rychlo na Pavla Schultze, který je ve středu hřiště a byl faulován, drží se za obličej, silně tam proti němu vystoupil Anderson, který ho tedy nejspíš udeřil do obličeje, protože Schultz stále leží na zemi před oběma střídačkami, teď už se tam alespoň zvládnul z toho ležet přesunout do takového pokleku. Vypadá to, že sudí ještě bude tuto situaci řešit a chce alespoň, aby se hráč či omluvili, respektive tedy, aby se Anderson omluvil Schultzovi. To teď proběhlo. Češi budou rozehrávat v polovině 22. minuty za stavu 0-0 z poloviny hřiště a bude to Michal Sadílek, který si teď zpracovává balon. Tak nakonec Jiří Sláma, který posílá míč jen na obranou řadu českého týmu. Je to hranáč, který okamžitě z jedničky posílá balon na českého brankáře Horníčka. Přes něj balon putuje na pravou stranu hřiště a teď se k míči dostane také Ryan Nadery, pokud tedy doběhne balon, ale vypadá to, že ne. tom dlouhém centru z pravé strany obrany byl u míče první brankář anglické reprezentace Jordan Pickford, který ten míč napálil jen do středu hřiště. Tam jsou ale znovu čeští fotbalisté. Z pravé strany je to Coufal, který teď centruje do pokutového území. Dobrý obranný zákrok Angličana Gieho, ale Češi se znovu dostávají k tomu odraženému míči. Je to Alex Král, který se teď dostal k míči a následně můžou hrát čeští obránci. Je to Hranáč, který ve středu ještě přihrává právě na Krále. Král si přebírá balon a dává ho jen na pravou stranu, kde je Sadílek. Sadílek teď není vůbec v žádném náběhu, naopak stojí přímo na polovině hrací plochy. Teď už se k němu dostávají pomalu také angličtí fotbalisté. Nakonec pokus, který měl být směřován na hrotového útočníka českého týmu Reina Naderyho, ten ale nedokázal zpracovat balon a Angličané se dostávají k míči. Je to Harry Kane, útočník Anglie, který ale v posledních minutách velmi často zbíhává naopak k pomoci rozehrávky od brankáře Jordana Pickforda. Angličané teď aktuálně na balónu, končí 23. minuta hry Anglie, Česko 0-0, jsou to Angličané, kteří jsou teď v útoku na levé straně hřiště, je to připravený Lewis Skelly, který dává ještě do pokutového území, tam je Harry Kane, po něm ještě střela Rodgerse, ale ta byla zblokována. A tak se i Češi v tomto momentě dokázali skoncentrovat na tento útok Anglie. Začala 24. minuta hry ve Wembley, hraje Anglie s Českem 0-0.
0: Tlak domácích trvá, Bellingham si vyměňuje míč s Gehim, blíže půlící čáře, opět u balonu hvězda Realu Madrid Jude Bellingham, který přihrává na levou stranu Hallovi. Hall se snaží ještě vysunout Ezeho, který je pod tlakem Robina Hranáče, který se ho snaží vytlačit mimo střeleckou pozici. To se mu povedlo. Bellingham teď ale centruje na druhou stranu, kde je Rodgers v pokutovém území, ještě se snaží předat před branku na zadní tyč dobíhajícímu Kaneovi, ale toho už si pohlídal Martin Vítík, navíc ještě odmávaný offside, to znamená, že Morgan Rodgers byl nachytaný v offsideu poté, co převzal přihrávku od Juda Bellinghama a veškeré vzrušení tady ve Wembley tedy zbytečné. 24. minuta pomalu končí na legendárním stadionu v Londýně a Anglie hraje ve fotbalové lize národů s Čechy zatím 0-0. Čeští fotbalisté se drží, ale výraznější šanci v tomto utkání zatím neměli, pomineme-li tedy tu střelu z hranice 16 od Alexe Krále, která se mezi tři tyče nevešla. Český nákop na Naderyho, který svádí souboj s Gehem, ten byl úspěšnější, ale Sadílek se ještě dostal k odraženému míči, ale našel jen uvnitř středového kruhu připraveného Alexandra Arnolda, který dává pod sebe, tam je připravený Kwanzaa. Angličané se teď seřadí tak, aby mohli opět roztočit tu svoji rychlou kombinaci. Ve středu hřiště Lewis Skelly, který je pod tlakem Krále, ten zatím hraje velice dobrý zápas. Alex Král, Angličané ale zůstávají u balonu. Znovu Miles Lewis Skelly ve středu hřiště, jeho průnikový pas na Harryho Kanea, ten je opět ve středovém kruhu, zpětný pas na Andersona, jeho průniková přihrávka na Rodgerse, teď ťuke z jednoho doteku a na pravé straně je otevřený prostor pro Alexandra Arnolda, který centruje do šestnáctky, tam byl nabíhající Bellingham, ale úplně mu nevyšel krok, ještě se ale dostává na levé straně na hranici šestnáctky k míči Hall, který táhne míč do pokutového území. Hall centruje, ale ten jeho pas byl zblokovaný Králem, nicméně Hall může pokračovat ve hře, dostal se k tomu odraženému míči, po něm může hrát Harry Kane, opět tedy v pozici teď v podstatě středového hráče a chybí v pokutovém území. Angličané pokračují v tlaku. Na pravé straně Alexander Arnold, proti němu Sláma, 26. minuta Anglie Česko 0-0, v blízkosti rohového praporku na pravé straně teď Anderson, teď to hezky vykombinovali Angličané, z jednoho doteku Rodgers na pravé straně centruje, ale nenašel nikoho ze svých spoluhráčů. V podstatě na tři přihrávky se Rodgers dostal na pravé straně k centru, ale nevšiml si tam nikoho z volných spoluhráčů a ten centr poslal na opačnou stranu, na stranu pravou, odkud bude vhazovat z obrané poloviny českého týmu Vladimír Coufal, ale anglický celek teď stupňuje tempo a Češi se v posledních minutách převážně brání. 26. minuta končí, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté hrají v lize národů ve Wembley proti domácím Angličanům, zatím bez branek.
8: A je to Vladimír Coufal, který teď krátkým autem našel Sadílka, ale Sadílek okamžitě předává balon na brankáře Horníčka, ten je ve svém malém pokutovém územím a následně přihrává ještě do středu, kde je připravený Hranáč, po něm si na levé straně zahraje také krajní obránce Sláma a po něm v náběhu Ondřej Lingr, jenže až k němu balon nedoputoval vzduchem, naopak byl to Alexander Arnold, který ten míč sebral a dává ještě na pravou stranu na Kanea, ten centruje do pokutového území, to je vlastní gol Čechů. Vladimír Coufal, Angličané vedou 1-0. To je ale obrovská škoda, protože centr Harryho Kanea do pokutového území českého národního týmu, ten nebyl nebyl vůbec nějak přesný, nebyl ani tak nějak moc nebezpečný, protože na druhé straně, pokud se nepletu, tak tam byl Eze, který ale ten balon už neměl úplně šanci zachytit, vystřelit. Naopak Vladimír Coufal, bohužel, jak dobíhal právě k směrem k brance Lukáše Hornička, tak si ten balon srazil právě do vlastní sítě. Češi prohrávají, a to na startu 28. minuty hry. Obrovská škoda, která teď bohužel jen potvrdila ten anglický tlak v úvodu duelu.
0: Škoda to je, protože byť to Angličané sehráli velice dobře, tak ten Kaneův centr absolutně na EZH nějakým způsobem neletěl. Já si myslím, že Vladimír Coufal nevěděl o tom, co se děje za ním, že nevěděl, jestli někdo ještě nedobíhá, třeba Luis Hall z pozice levého obránce, protože Coufal byl před EZem. Lukáš Horníček si zřejmě nekřikl, protože tam byl Vladimír Coufal před ním. Kdyby si křikl, tak by také mohl ten míč sebrat, nicméně teď už je zbytečné tu situaci hodnotit. Vladimír Coufal si v 27. minutě vstřelil vlastní gól po centru Kanea. To znamená, že Angličané v Lize národů vedou ve Wembley nad českým národním týmem 1-0 a teď budou rozehrávat z útočné poloviny. Kane přihrává pod sebe, k míči se dostává Anderson, po něm Lewis Kelly. Angličané teď samozřejmě budou ve větším klidu, protože si můžou teď užívat jednogólové vedení a také kombinují. Na levé straně Eberechi Eze, proti němu Ambros. Eze se ho snaží rozkývat, přidává do středu hřiště, kde Anderson. Kane se dostává k míči, teď ho povalil na zem Martin Vítík, dopísknutý faul. Angličané budou rozehrávat standardní situaci. Kane okamžitě tedy rozehrává na pravou stranu, kde byl volný Alexander Arnold, který si hrudí dobře balon zpracoval, dává přidávku pod sebe, tam je Rodgers ve statické pozici, kombinuje s Alexandrem Arnoldem a nepřesná přidávka Andersona, který tím svým pasem trefil Schulze. Od něj se míč dostal do zámezí, to znamená, že domácí vhazují z pravé strany. Alexander Arnold má pod sebou volného Kvancaha. 29. minuta, Anglie Česko 1-0. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport před malou chvílí si vstřelil vlastní gol kapitán národního týmu pro dnešní duel Vladimír Coufal. Další pohledná kombinace Angličanů. Bellingham otáčí hru na levou stranu, kde je v náběhu Hall, k němu se stahuje Vladimír Coufal. Hall zatím balon přidržuje, dvakrát si na něj šlápl, zpětný pas na Kanea, který centruje na pravou stranu. Tam je volný Arnold, který ještě vrací do 16. kde je Bellingham, který si vytváří střeleckou pozici. Anderson pálí ze druhého doteku a v dobré pozici branku přestřelil Lukáš Horníček, tedy bude rozehrávat za malou chvíli od své branky, ale myslím si, že té akci předcházel ještě offside Morgana Rodgersa. Češi tak budou rozehrávat. 30. minuta, Anglie Česko ve fotbalové Lize národů 1-0. Zatím jediným v uvozovkách úspěšným střelcem Vladimír Coufal, který si v 27. minutě vstřelil vlastní gol.
8: Čeští fotbalisté ale musí začít hrát, protože v posledních minutách, a není to už úplně jen tak krátká doba, se Angličané opravdu valí ve velkém počtu na českou obranu a zatím to hrozí opravdu dalšími a dalšími střelami. Teď pokus Horníčka na centr, na střed hřiště, ale bohužel balon od českých kopaček zamířil jen do zámezí, takže autové vhazování pro anglický tým. Alexander Arnold rozehrává do středu, kde je Bellingham, a po něm bude hrát ještě na středu hřiště na levé straně Eze. Eze se dostal k balonu, dokázal ho zachytit ještě na hrací ploše a tak s ním může jít teď naopak víc do středu. Přihrává na Luise Skellyho a ten ještě na obranou řadu anglického týmu. Na pravé straně je to Kwanza, který může hrát do středu na Bellinghama, po něm také Alexander Arnold, ten už je u rohového praporku, ještě centr do vápna, ale Eze se nedostal k míči. Dobrá hlavička od Coufala, která teď dostala balon mimo pokutové území českého týmu. Každopádně ale Angličané zůstávají u míče. 31. minuta, Anglie vede nad Českem ve Wembley v Lize národů 1-0 a jsou to Angličané, kteří jsou u balonu. Je to teď konkrétně Anderson ve středu hřiště, který teď mohl hrát, ještě chtěla najít Bellinghama, ale čeští fotbalisté dokázali také po nepřesné rozehrávce Angličanů ten balon získat. Je to Horníček, tedy brankář českého národního týmu, který posílá dlouhý balon až na Ryana Nadderyho a následně může hrát na levé straně také Sláma společně s Lingrem. A Lingr udržel ten balon, takže Češi se možná po delší době dostanou na delší čas k balonu a nakonec je to uklidnění jen zpátky přes obránce Hranáče až na brankáře Horníčka. Začíná 32. minuta hry. Češi prohrávají ve Wembley v Lize národů s domácí Anglií 0-1.
0: Horníček se obratem dostal k balónu znovu a monitoruje situaci kolem sebe, s kým by mohl nakrátko rozehrát. Oba střední záložníci Krále se Sadílkem jsou ale obsazení, a tak Horníček volí dlouhý nákop na Naderyho, který se snaží dostat před hola, ale ten před sebe nepustil Ryana Naderyho, udělal to skvěle, hrudí si balón zpracoval a ještě konstruktivně rozehrál. Hrát může Luis Skelly a na levé straně opět Harry Kane a jeho dlouhý pas na nabíhajícího Bellinghama, toho před sebe ale nepustí Robin Hranáč, který sklepl z prvního dotyku pro svého stoperského parťáka Vitíka. Teď se opět dostává k míči Robin Hranáč, na levé straně Sláma, který už je pod tlakem Rodgerse, a Sláma balon napálil do křídelníka londýnské Chelsea. Balon následně skončil za brankou golmana Horníčka, který tak za malou chvíli bude rozehrávat právě od své branky. 32. minuta, pomalu končí utkání fotbalové ligy národů. Posloucháte v přímém přenosu radiožurnálu Sport Anglie, Česko zatím 1-0. V 27. minutě si po centru Kejna vstřelil nešťastný vlastní gol reprezentační obránce Vladimír Coufal. Další rozehrávka na krátko, Král si sebehl pro balon, po něm může hrát Schulz. Na pravé straně Ambros, ale byl odtlačený a odstavený čistě hólem. Ten následně dává Kejnovi, který sklepává opět hólovi, následně jeho přidávka už přesná nebyla, ale Češi se teď zbytečně zbavili míče. Přišel dlouhý odkop od Martina Vitíka, který skončil až u domácího brankáře Pickforda. Angličané se dostávají blíže k půlící čáře, kde je Gehy, a po něm může hrát Kuancách. Na pravé straně prostor pro Andersona, ještě více na křídle Alexander Arnold, který si teď poradil se Schulzem, přidává Andersonovi Rodgers, stáhne míč do středu hřiště, je atakovaný Slámou, ještě to Morgan Rodgers ale zvládá a míří. K 16. ještě má více na levé straně Ezeho, který teď převzal přidávku Ebereči. Eze se snaží vytvořit si střeleckou pozici. Nakonec centr do pokutového území, kde je připravený Kane, ten hlavou vrací pod sebe, ale tam byl jen připravený Jiří Sláma. Přichází ale opět jen další odkop k Pickfordovi, takže tlak Angličanů nepolevuje a domácí jsou tedy opět na tahu. Uvnitř středového kruhu Mark Gehy, který má po levé ruce volného hola. V podstatě všichni čeští fotbalisté jsou teď na obrané polovině, kromě dvojice Nadery Schulz, která se teď vytahuje, protože míč letí k brankáři Pickfordovi, který teď k sobě láká Pavla Schulze. Všímá si Pickford na pravé straně Rodgerse, který se stahuje více do středu hřiště, dlouhý nákop právě na Rodgerse, ale dobrá hlavička Hranáče, odražený míč pro Sadílka, který svádí souboj s Alexandrem Arnoldem, a ten prodal své zkušenosti a vybojoval míč opět pro domácí barvy. Už se hraje 34. minuta a angličtí fotbalisté vedou v lize národů nad Čechy 1-0 po vlastní brance Vladimíra Coufala ze 27. minuty.
8: A právě angličtí fotbalisté jsou teď u balonu na levé straně hřiště, ale dobře tam zapracoval Nadery a vybojoval míč pro české fotbalisty, a tak může hrát ve středu hřiště Král a po něm také Schulz, který už má dobrou rychlost, aby se řítil do vápna anglické reprezentace. Schulz ale nakonec finální dotek úplně nevyšel na střelu ani na přihrávku, a tak právě Schulz přišel o balon. To je škoda, angličtí fotbalisté se teď dostávají snadno k balonu a znovu to budou právě svěřenci Tomase Tuchla, kteří budou tvořit, a to potom, co je odpískán nedovolený zákrok českým fotbalistům. Konkrétně to byl právě Pavel Schulz, který se provinil proti pravidlům, když se tam vracel na vlastní polovinu, tak tam podkopl Andersona a to byl faul, který viděl nizozemský sudí Gezibik, a tak Angličané budou rozehrávat. Je to právě Anderson, který teď dává na střed, kde je jen Luis Skelly, po něm si zahraje na pravé straně hřiště také Gehy a může po něm hrát také Rodgers. Ten už je na útočné polovině a motá hlavu Jiřímu Slámovi. Sláma nedokázal ten balon zachytit, to je Kane, který může vystřelit. Zblokovaná rána, dobře tam byl Vitík a Češi odkopávají ten balon mimo 16. Tím ale nekončí hrozba anglické fotbalové reprezentace. Teď už ano, protože Angličané si zakopli míč mimo hřiště, byl to Alexander Arnold, který to úplně nezvládl na pravé straně hřiště, nedokázal ideálně zpracovat míč, a tak to bude na levé straně teď Jiří Sláma, který pošle balon zpátky do hry autovým hazováním, které poslal jen na Michala Sadílka, ale toho poslal v uvozovkách trochu do špeku. Sadílek to ale zvládl, ačkoliv nejspíš trochu pokroumal nohu Harrymu Kaneovi, který zůstává na zemi. Hra ale pokračuje. Balon u Horníčka, který posílá dlouhý centr ještě na Schulze. Ten dobře zpracoval, ale následně chtěl hledat Ondřeje Lingra v běhu a ten stál. A tak se balon dostává jen k anglickému brankáři Pickfordovi. Ten zpracovává míč, končí 36. minuta tohoto zápasu. Angličané doma ve svém svatostánku, tedy ve Wembley, vedou nad českými reprezentanty 1-0 a to díky vlastnímu gólu kapitána českého týmu Vladimíra Coufala ze 27. minuty.
0: Angličané u balónu na polovině hřiště, kde je Luis Skelly, který si vyměnil míč s Bellinghamem. Opět pokračuje spolupráce těchto dvou fotbalistů. Na levé straně už je hól, kterému nabíhá Bellingham, ale hólova přihrávka končí v zámezí. Byť mu Bellingham zdviženým palcem děkuje alespoň za ten záměr, tak budou Češi vhazovat z pravé strany, konkrétně Vladimír Coufal. 37. minuta, Anglie 1, Česko 0. Coufal a jeho dlouhý aut na běhajícího Alexe Krále, ale to nemělo šanci na úspěch, protože míč letěl daleko od kudrnatého záložníka českého týmu, a tak opět tedy kombinují Angličané. Míč se dostává až k Pickfordovi, kterého se snaží jakž takž napadat Pavel Šulc, ale Pickford má kolem sebe hodně prostoru. Dlouhý nákop, ale končí jen u kopaček Martina Vytíka, na kterého se ještě křikl gólman Horníček, který teď ukazuje gestem svým spoluhráčům, aby se trochu uklidnili. Horníček proti sobě láká trojici ofenzivních fotbalistů anglického týmu. Nakonec volí dlouhý nákop na Naderyho, se kterým se vrací hol, a včas ze své branky vyběhl Jordan Pickford, který okamžitě rozehrává a vyhazuje na pravou stranu, kde je Kvancach. Po své levé ruce má volného Andersona, který táhne míč blíže půlící čáře a natáhl na sebe více českých hráčů. Bellingham roztahuje hru na levou stranu, kde Ebre či Eze v souboji 1-1 s Vladimírem Coufalem. Eze to zatím bere na sebe, ještě tam má tandemový náběh hola. Nakonec Eze centruje a Kane se snažil dostat do zakončení na zadní tyči, ale to se mu nepovedlo, protože ho hodně pečlivě bránil Robin Hranáš. Následně přišla česká chyba v rozehrávce. Angličané budou vazovat z pravé strany. 38. minuta, je ve své polovině Anglie Česko 1-0 ve fotbalové lize národů. Alexander Arnold má pod sebou volného Kvancaha a na ose hřiště může hrát s balonem u kopaček Gehy. Po něm už Anderson a mezi řady si běhl Bellingham.

0: už v podstatě u brankové čáry, snaží se roztancovat Coufala, což se mu daří, hol, ještě posílá balon do pokutového území, Vitík odkopává opět jen do zámezí, Angličané hrají v tempu, Češi se pouze brání a tlak domácích bude pokračovat. 39. minuta, Anglie, Česko 1-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: A je to hol, který už vhodil balona zpátky do hry, jenže ho posílá jen na stoperskou dvojici Anglie, takže si zahrál Gyehy a po něm také Kwanzaa. Na pravé straně zapojují do hry ještě Alexandra Arnolda, který už je před pokutovým územím českého týmu. Následně se zapojuje do hry také Rogers. Teď je to centr Arnolda, který ale nakonec byl jen zblokován a tak balon zamířil od kopačích českých fotbalistů zpátky jen k Alexandru Arnoldovi. Ten tentokrát uklidňuje hru zpáteční přihrávkou na své obránce, ale teď už je to Anderson a po něm Kane, je to 2-0. Harry Kane a to je gól, který nejspíš bude platit, ačkoliv se Lukáš Horníček ještě pokouší reklamovat offsideové postavení, ale ne, vypadá to, že Angličané opravdu půjdou do vedení 2-0 ve 40. minutě. Potom, co si Angličané na chvilku odpočinuli, vrátili ten balon na polovinu hřiště, tak to byl Alexander Arnold, který našel na pravé straně hřiště Rodgerse a ten poslal naprosto přesný centr do pokutového území českého týmu. Tam byl kapitán anglické reprezentace Harry Kane. Pro mě trochu překvapivě se mi zdálo nikým nehlídaný a tak, když dáte tomuto hráči tolik prostoru, tak on ho prostě zužitkuje ve vážný prospěch a teď se to potvrdilo, ten gól bude platit. Harry Kane zvyšuje na 2-0, Angličané vedou v lize národů nad Českem už 2-0 na startu 41. minuty hry, potom co v 27. minutě v úvozovkách otevřel skóre vlastním gólem kapitán českého týmu Vladimír Coufal a teď se trefuje Harry Kane.
0: 90. gól pro Harryho Kanea v anglické reprezentaci ve stém 25. zápase. Neuvěřitelná bilance tohoto útočníka Bayernu Mnichov, který připomínám dnes srovnal historického rekordmana Angličanů v počtu startů v národním týmu někdejšího golmana Petra Shiltona. Bylo to skvěle sehrané. Anderson otočil hru na pravou stranu, kde si sláma nepohlídal Rodgersenu a přihrávka do pokutového území na volného Kanea už znamenala zhruba 90% gól, který také přišel. 41. minuta, Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 2-0. Češi teď kombinují na polovině Angličanů, kde je konkrétně Lukáš Ambros, který je ve středu hřiště, zpětná přihrávka na Hranáče, který má po levé ruce volného slámu. Hranáč ale zatím balon drží ve své moci, stále Robin Hranáč ukazuje, že nemá moc s kým hrát. Uvidíme, co nakonec vymyslí. Stále stojí nad balónem, jen se blíží pokutovému území Angličanů. Přidávka na levou stranu, kde je sláma. Po něm už Linger, ten se ale nedostal přes Alexandra Arnolda, který dal před Lingera své tělo. A Angličané budou vhazovat z pravé strany. Bude to právě Alexander Arnold, který se ještě vyžádal od svých spoluhráčů na lavičce, kteří se rozcvičují za postranní čárou, čistý a suchý balón. Alexander Arnold čeká, kdo se mu nabídne, nakonec dlouhý aut, který míří na Kanea, ale blíže k balónu měl Hranáč, který vyhrál lavičkový souboj. Schulz teď povalil Andersona na trávník a na to by si Pavel Schulz měl dávat pozor, protože právě na Andersonovi se vykartoval před týdnem v úvodním vzájemném utkání v Edenu, kdy byl tedy vyloučený v 25. minutě. Angličané jsou u balónu na levé straně Eze, proti němu Ambros. Eze naznačil přihrávku, až teď poslal balón pod sebe, kde je Lewis Skelly. Na ose hřiště může hrát Gyehy a Angličané si užívají komfortního dvougólového náskoku. Teď se hra přesouvá na pravou stranu. Alexander Arnold sklepává pod sebe na Kwanzaa a opět přihrávka na Gyehyho. Jakoby Angličané lákali Čechy, aby více napadali. To se teď děje. Pavel Schulz a po něm Ondřej Linger vytváří jakousi snahu o pressing. Dlouhý balon podal po straní čáry na Rodgerse. Ještě odražený míč pro Bellinghama poté, co hlavičkoval sláma. A teď slámová dobrá práce. Jiří Sláma sice balon vybojoval, následně nepřidal úplně přesně královi a tak znovu hrají Angličané na pravé straně, kde je Bellingham. Ten se snaží patičkou ještě oslovit Kanea, který se nedostal do zakončení. Harry Kane by chtěl. Rohový kop a ten přichází. Trochu se teď divím, protože mi přišlo, že právě od anglického kapitána míč skončil v zámezí, ale tím, že se přihlásil, tak se mi zdálo, že asistent rozhodčího trochu podlehl tomu tlaku a tomu jménu, které signalizovalo, že by Angličané měli kopat rohový kop, ale to podstatné skutečně. Přichází standardní situace domácích, končí 43. minuta, Angličané vedou nad českými fotbalisty 2-0 a navíc by teď mohli udeřit i po třetí, byť samozřejmě nechce nic přivolávat.
1: Je to Trent Alexander Arnold, který stojí u rohového praporku společně také s Lewisem Hallem a mají čas se domluvit, protože nizozemský sudí ještě řeší nějaké nespory v pokutovém území.

0: Je to Jude Bellingham společně s Martinem Vidíkem, kteří jsou přivoláni na kobereček před tohoto nizozemského sudího a nejspíš tam byli tedy nejaktivnější v nějakých soubojích ještě před zahráním toho rohového kopu, ale potom, co byli oba vysvětleni právě s rozhodčím, tak budeme moct pokračovat ve hře. Lewis Hall to nejspíš bude tedy, protože Trent Alexander-Arnold odchází od rohového praporku. Lewis Hall a bude to kroutit levačkou do branky Lukáše Horníčka. Jeho centr vysoký, který míří až na zadní tyč, tam je Harry Kane, ale ten se hlavice nedostal, byl to naopak Jiří Sáma, který ubránil tohoto úrostlého útočníka Bayernu Mnichov, a tak to bude rohový kop z druhé strany. K rohovému praporku zamířil okamžitě právě kapitán Kane, ale nakonec to bude rozehrávka od obránce Alexandra Arnolda. 45. minuta začala, Anglie vede nad Českem 2-0.
1: Za 3/4 minuty se dozvíme, o jaký časový údaj ještě tedy prodlouží první poločas hlavní rozhodčí, ale ještě předtím bude následovat rohový kop Trenta Alexandra Arnolda, který bude míč kroutit směrem k brance Lukáše Horníčka. Alexander Arnold zvedá svoji levačku a centruje do pokutového území, ale tam vládne Robin Hranáč pro tuto chvíli. Odražený míč pro Angličany. Na pravé straně může hrát Bellingham, proti němu Vitík. Bellinghamova vtipná přidávka pod sebe, kde je Anderson, ten ještě dává do 16. Král na poslední chvíli hlavou prodloužil míč za sebe před Kanem, ale míč další letí do pokutového území českého týmu. Bellingham na zadní tyči na rohu vápna si to dává na levačku, ještě zasekávačka na pravou nohu, Sláma se nakonec dostal k míči a nasadil. Následně jestli Andersenovi přichází dlouhý nákop směrem na Ondřeje Lingra, ten se ale k míči nedostane. Na podruhé ano, a byl faulovaný, takže dobrá práce Ondřeje Lingra, který vybojoval ojedinělou standardní situaci pro český tým v prvním poločase. Jen 60 sekund, jedna minuta nad rámec základní hrací doby v úvodní 45 minutovce, a teď mají Češi alespoň možnost k tomu, aby snížili ještě do poločasové přestávky. Z levé strany, z prodloužené čáry velkého vápna, budou rozehrávat a typl bych si, že by to měl být Michal Sadílek a jeho levačka, byť k balónu teď spěchá také Vladimír Coufal. Je tam také Alex Král, který se snaží ještě poradit něco svým spoluhráčům. Nabízel by se Michal Sadílek, který má skvělou kopací techniku, ale pokud by míč měl letět blíže brankáři Pickfordovi, tak bude rozehrávat Vladimír Coufal. Počkejme si na to, 20 sekund do konce nastaveného času. Ten je jednominutový, tak uvidíme, jak si Češi poradí. Aktuálně tedy v závěru první půle prohrávají v Anglii ve Wembley 0-2. Sadílek nakonec centruje na zadní tyč, kde je dobrý balón, ale nakonec nejvýše vyskočil Jude Bellingham. Nicméně čeští fotbalisté nebudou mít už výhodu rohového kopu. Teď trochu necitlivé ze strany hlavního rozhodčího Serdara Gezibíka. Na druhou stranu jedna minuta už uplynula, to je vidět na mých stopkách, takže Češi mohou protestovat, ale to je tak jediné, co mohou udělat. To nejpodstatnější, do kabin jdou spokojenější domácí fotbalisté Anglie, kteří ve čtvrtém utkání elitní skupiny Ligy národů vedou nad českými fotbalisty 2-0. Byli lepší, měli více ze hry, byli aktivnější, Češi se dostali prakticky k jedné nebezpečné střele, Alex Králi ale poslal mimo branku. V 27. minutě z pravé strany centroval anglický kapitán Harry Kane, v pokutovém území českého týmu byl trochu dezorientovaný Vladimír Coufal, který ve skluzu poslal míč za záda golmana Lukáše Horníčka, dal si tak vlastní gól. No a druhý gól vstřelili domácí v minutě 40. Pohledná kombinace ze středu hřiště, poslal dlouhý balon na pravou stranu Anderson, Rodgers si míč zpracoval a poslal nezištnou přidávku do 16, kde byl nikým neatakovaný Harry Kane, který neměl vůbec žádný problém dopravit míč za záda Lukáše Horníčka. Po prvním poločase tedy Angličané ve fotbalové lize národů vedou nad fotbalisty z Česka 2-0. My se vám s Karlem Schambergerem odsud z Wembley přihlásíme opět po poločasové přestávce zhruba za 13-14 minut.
2: Ano, i druhý poločas utkání Anglie-Česko ve fotbalové lize národů přiblížíme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a teď si těch úvodních 45 minut zhodnotíme s naším fotbalovým expertem a bývalým reprezentantem Pavlem Horvátem. Pavle, hezký večer.
3: Dobrý večer.
2: Mám takový pocit, že Češi toho v té první části utkání ve Wembley popravdě asi moc nepředvedli. Jaký je tvůj hlavní dojem?
3: No, tak dá se s tím souhlasit. Já si myslím, že jsme, já nechci říct, byli namlsaný z těch předchozích zápasů, ale určitě v těch předchozích zápasech toho bylo víc, toho sebevědomí. Řekl bych tak 20 minut do toho gólu Ládi Coufala, do toho vlastňáku, si myslím, že to mělo nějaký parametry. byli jsme i trošku nepříjemní, ale od toho gólu si myslím, že jsme jednoznačně slabším týmem a ten druhý gól Anglie byl krásně udělaný, skvělá akce, to se těžko brání, ale dneska se na to nekouká dobře.
2: A hlavně v té 27. minutě, jak jsi zmínil, přišel moment, který domácí Angličany určitě dost uklidnil. Vladimír Coufal vlastní gól. Přitom on v tu chvíli tam byl před brankářem Horníčkem úplně sám. Co máš pocit, Pavle, že se v tu chvíli sešlo tak špatně, že Vladimír Coufal překonal vlastního gólmana?
3: Tak samozřejmě dá se, jsem zvědavý na jeho hodnocení samozřejmě a věřím tomu, že kluci se ho na to zeptají. Myslím si, že tam je nějaký jako zkrat, samozřejmě měl za sebou Ezeho, který ale musel vidět, že má dobrý postavení oproti němu a šel tam tou druhou nohou, levou nohou, vlastně mě by spíš jako přišlo normálnější zahrát to svojí silnější, což je jeho pravá noha jako pryč z té brány, ale prostě v té situaci je to hodně rychlý, samozřejmě ta orientace prostě nebyla dobrá a padnul z toho takovýhle gól. No.
2: Ten druhý přidali Angličané v závěru prvního poločasu zásluhou kanonýra Harryho Kanea, který zase asi jen potvrdil svoji výjimečnost v tom, jak si najít volné místo, jak s přehledem zakončit. Jak ty si viděl tu situaci?
3: No, tak samozřejmě skvělá akce a určitě tam budeme trošku vinit stopery, protože samozřejmě ono je to půl vteřiny, kdy koukají na ten balon od Andersona, který letí do křídla, ale v tu chvíli Harry Kane už má náskok prostě dvou kroků a už ho vlastně nemůžou vůbec zastavit a ta přihrávka ze strany byla fantastická. Harry Kane v této formě, kterou má teďka, tak tohle pro něj je v podstatě jenom doklepávka z 10 metrů a krásný gól, tomuhle musíme zatleskat.
2: A jaký očekává Pavel Horvát druhý poločas utkání Anglie Česko? Angličané mohou být v klidu, Češi věřme, že se zlepší. Co tedy čekáš?
3: No, tak já myslím, že by mohlo dojít k nějakému vystřídání, samozřejmě není to jednoduchý a chápu, že Anglie prostě doma je velmi silná. Na druhou stranu nebylo tam dneska moc hráčů vidět, myslím si, že se některý kluci ani nedostali k balónu a když tak tam byla ztráta, takže já si myslím, že by mohlo přijít k nějaký střídání, ale bohužel se bojím, že přijde střídání na straně Angličanů a ty mají na lavičce opravdu, když to řeknu, tak zvířata, protože to jsou borci, který si myslím, že budou chtít ukázat, že doma chtějí dávat góly a bojím se, že ke konci zápasu, až naše obrana bude unavená, protože těch obránců tam tolik nemáme, takže by těch gólů mohlo přibývat.
2: Říká Pavel Horvát, který zhodnotil první poločas utkání fotbalové Ligy národů, po kterém v Londýně ve Wembley Anglie vede na Českém 2-0. Pavle, díky a uslyšíme se zase po zápase.
3: Naslyšenou.
2: 21 hodin 37 minut posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. No a můžeme také zmínit druhý hraný zápas té české skupiny v elitní úrovni Ligy národů. Tam je zatím překvapivý vývoj, protože Chorvatsko gólem Perišiče vede doma nad Španělskem zatím 100% týmem skupiny 1-0.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 41 minut v úterý 6. října máte naladěný radiožurnál Sport, který za chvíli zase přepojí do Wembley, do Londýna, kde se chystá druhý poločas utkání Ligy národů mezi Angličany a Čechy. Zatím z pohledu Čechů to nevypadá moc dobře, protože Angličané se dvakrát prosadili a tím pádem půjdou do druhého poločasu s náskokem v podobě 2-0. Pojďme se teď v příštích desítkách sekund ohlédnout za dalšími důležitými sportovními událostmi dneska, alespoň vybereme tedy ty nejzajímavější. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Portugalci tím pádem vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů a postoupili na závěrečný turnaj evropského šampionátu. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa ve skupině a účasti v baráži. Svěřenci trenéra Michala Bílka se dozvědí soupeře pro klíčový dvojzápas po pátečním losu. Baráž se potom odehraje mezi 9. a 17. listopadem. Hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů poté, co zdolali švédského soupeře z města Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů západočeši prohrávali 0-2. Duel ale otočili a udrželi první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou si připsal v pátém utkání Liberec. V prodloužení zdolal obhájce trofeje švédskou Frölundu 3-2 a tím pádem bílí tygři posilili své naděje na postup do play-off. Tenista Jiří Lehečka nezískal titul v Tokiu. Ve finále podlehl obhájci titulu a světové trojce Španělu Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6. Lehečka tak aktuálně má ve finálových soubojích na okruhu ATP zápornou bilanci 2-6. Karolína Muchová porazila na tenisovém turnaji v Pekingu bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou 9-7 v rozhodujícím tiebreaku a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na krajanku Nikolu Bartunkovou, která Rakušanku Krauzovou zdolala 6-3 ve třetí sadě. Vypadla naopak letošní wimbledonská šampionka Linda Nosková, která proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové uhrála pouhé 4 gemy.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Skupina The Fratellis na radiožurnálu Sport vyklízí pozice, a to proto, aby znovu začal vládnout fotbal. Protože se blíží druhý poločas utkání elitní skupiny Ligy národů mezi Angličany a Čechy. No a tenhle duel nám z Londýna ze stadionu ve Wembley přibližují Lukáš Michalík a Karel Schamberger.
1: Tak ještě jednou hezký večer, za malou chvíli začne druhý poločas. Připomínám, že Češi po úvodní 45 minutovce prohrávají ve Wembley 0-2. Hostující kouč Santi Denia udělal o poločasové přestávce jednu změnu. Ze hřiště stáhl Ondřeje Lingra a na trávník poslal Matěje Radostu. Druhý poločas začal, teď dlouhý odkop golmana Pickforda, který hledá na pravé straně Rodgerse, jeho přidávka pod sebe na Alexandra Arnolda, který to teď zatím bere na sebe, udržel míč v obtížné pozici na hrací ploše a poslal míč pod sebe na Andersona. Angličané zůstávají u balónu, teď spolu kombinují oba domácí stopeři, ten druhý z nich Gehy posílá míč opět tedy k brankáři Jordanu Pickfordovi, který nikam nespěchá, čeká, jestli na něj vyběhne dvojice Nadery Radosta, to se zatím neděje. Pickford tak stojí nad balónem i dál, nakonec rozehrává přes Bellinghama, který si seběhl mezi řady přes Alexe Krále. Teď je tisněný dvojicí českých fotbalistů, ale zvládl to zpětným pasem na Gehyho, ten dostává do hry Ezeha, který je pod tlakem, vytíká, ten se ale musí už zatáhnout na svoji obvyklou pozici. Angličané zůstávají u balónu už několik desítek sekund. Opět Harry Kane, který je teď stažený na pravé straně, přihrává do pokutového území, kde si Rodgers dobře balón zpracoval, ale do zakončení se nedostal. Robin Hranát si splnil své defenzivní povinnosti, ale coufal, teď chybuje v rozehrávce Hall, může hrát na levé straně, jeho zpětný pas na Andersona, 47. minuta, Anglie, Česko stále 2-0, Češi pod tlakem, ale teď to může uklidnit Alex Král, který táhne míč k pravé postranní čáře, tam je coufal, dobrá kombinace s Naderem, který natáhl svůj dlouhý krok a teď míří s balonem do středu hřiště, ale končí na trávníku po zákroku Kvancaha, ten zákrok byl čistý, ve hře se pokračuje, 47. minuta, stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport, utkání fotbalové ligy národů, elitní skupiny Anglie, Česko 2-0.
2: A jsou to Angličané, kteří jsou u balónu po tom, co se u něj na malou chvíli mihl kapitán Harry Kane, tak poslal míč naopak zpátky na obrané řady a teď se právě od nich dostává balon k záložníkovi Bellinghamovi, po něm může hrát ještě Eze a ten byl faulován Martinem Vidíkem, který se teď omlouvá, protože sudí z Nizozemska za ním šel, aby se trochu uklidnil. Rychlá rozehrávka Angličanů na pravou stranu hřiště, kde teď může hrát Alexander Arnold, jeho pokus do pokutového území, nakonec ubráněn českými fotbalisty, bude to rohový kop, který teď, nebo nejspíš to bylo nakonec offside, vypadá to tak, vypadá to, že to bylo offsideové postavení, protože hlavní rozhodčí teď ukazuje, že bude rozehrávat Lukáš Horníček od své branky trochu přední, takže ano, nakonec offsideové postavení, Lukáš Horníček rozehrává na pravou stranu hřiště, kde je připravený Vítík, ale ten mu okamžitě vrací balon, takže znovu umíče český brankář, který si počká, až k němu doběhne Jude Bellingham a následně nakopne balon až na útočnou polovinu, jenže Ryan Nadery i Pavel Schultz byli hlídáni dostatečně pořádně anglickými obránci, takže míč docestoval až za brankářem a anglické reprezentace Pickfordem. Pickford rozehrál rychle na levou stranu, kde je Eze. Eze ještě posouvá míč na pravou stranu, kde je Harry Kane. Ten centruje na zadní tyč, kam dobíhal Lewis Hall, ale tento míč byl přetažený a až moc rychlý na to, aby ho stihl právě Lewis Hall na levé straně hřiště. Začala 49. minuta zápasu, Angličané vyhrávají v Lize národů ve Wembley 2-0 v prvním poločase, prvně vlastní gól Vladimíra Coufala a následně se trefil kapitán anglického výběru Harry Kane.
1: Rozehrávka Čechů přes Lukáše Horníčka, pro balonci se běhl Král, který sklepává zpět na Horníčka, ten si musí dávat pozor na chybu, nakonec dlouhý nákop mířící hned na Naderyho, který se ale opět nedostal před Gehyho, naopak odražený míč pro Kejna, který centruje do 16, ale česká defenziva si poradila, Nadery sklepává pod sebe Královi, Ambrose ještě může dostat k míči a zvládne to, zpětný pas na Slámu, který je na levé straně, Češi kombinují na vlastní polovině, Sadílek převzal přihrávku a následně poslal balon Hranáčovi, Horníček si také zahraje jeho dlouhý nákop na Radostu, ale před něj se dostal Hall, navíc český záložník Halla fauloval, viditelně ho postrčil, takže Angličané budou rozehrávat. Telegraficky se můžeme podívat také do Splitu, kde Chorvati poté, co v sobotu prohráli v Rijece s Angličany vysoko 0-7, vedou nad úřadujícími mistry ze Španělska 1-0 v prvním poloči. poločase se trefil Ivan Perišič. Pojďme ale zpět do Wembley, kde Češi prohrávají v 50. minutě s domácími Angličany 0-2 a domácí Albion je u balónu. Průniková přidávka na Ezeho, který je teď ve středu hřiště, opět mění pozice Angličané. Po něm Bellingham, pokus o přenesení hry na pravou stranu, ale nebyl přesný. Česká defenziva si poradila. A teď dobrý manévr ve středu hřiště od Lukáše Ambrose, který se snaží otočit hru na Radostu, který si ale balón nespracoval. Pravda, ta přidávka na něj neletěla ideálně, měl to trochu na paty. Teď ale dobrá práce Coufala na pravé straně, který už se ale dostal s míčem za postraní čáru. Byť se zlobí, tak by měl hodně rychle pospíchat směrem vzad, protože Angličané brzy rozehráli, ale ještě si to zopakují, protože na hrací ploše na malou chvíli byly dva balony. Takže Lewis Hall ještě jednou bude fazovat z levé strany v době, kdy končí 50. minuta tady na londýnském Wembley, kde angličtí fotbalisté v Lize národů vedou nad Čechy 2-0. Out na Ezeho, který ještě předává Hallovi. Zpětná přidávka na Gehyho, který krásně teď otočil těžiště hry na pravou stranu, kde Alexander Arnold proti němu Schulz. Arnold si nekomplikoval situaci a zvolil zpětný pas na Bellinghama, který teď operuje v pozici mezi stopery, po něm už Kvancach a hrát může také Lewis Skelly. Anderson teď létá míč z kopačky na kopačku, ale nakonec Alexander Arnold udělal chybu v rozehrávce a kombinovat tak mohou Češi na vlastní polovině. V polovině 51. minuty Anglie, Česko 2-0 ve fotbalové Lize národů. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Je to brankář národního týmu Horníček, který pravačkou rozehrává na levou stranu hřiště u rohového praporku. Je tam připraven Sláma, který ale vrací zpátky jen na Horníčka a ten už dlouhým nákopem hledá na Derryho, který hlavičkou sice asi trefil balón, ale neměl dostatečnou podporu od svých spoluhráčů a tak v podstatě balón propadl do sítě anglického národního týmu. Je to Pickford, který se dostává po přihrávce od Kvancaha k míči a právě Pickford teď pokazil rozehrávku. Jeho dlouhý balón na pravou stranu hřiště skončil mimo hřiště a tak si k reklamním banerům pro míč teď štráduje cestu také obránce Sláma, který bude vhazovat balón zpátky do hry. Právě Sláma už si ten balón vzal do svých rukou a rozhlíží se, komu by ho nakonec mohl hodit. Ve středu si vybírá Schulze, ten mu z jedničky vrací balón a právě Sláma teď chtěl najít na Derryho, jenže to se mu povedlo tak na půl. Na Derry ten balón sice dostal, ale i hned se od něj ten míč odrazil mimo hřiště a tak je to autové vhazování pro anglický národní tým. Za malou chvíli skončí 52. minuta, Angličané vedou v Lize národů nad Českem 2-0. Ve Wembley pokračuje tento duel v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Je to Schulz, který teď ve středu hřiště je ostře bráněn a řekl bych, že možná byl i faulován. Ano, je to tak a bude to dokonce za žlutou kartu teď, kterou dostává Lewis Skelly, který si tam opravdu poměrně dlouhou dobu držel dres Pavla Schulze, takže oprávněná žlutá karta, první v tomto zápase, kterou tasil nizozemský sudí Gezibijik a Češi se dostanou na malou chvíli k balónu. Je to Král, který posílá balón na Michala Sadílka, ale ten vrací hned zpátky na Krále a ten už našel Martina Vítíka v obrané řadě, kde je společně také s kapitánem Coufalem. Ten otevřel skóre tohoto duelu, když si dal vlastní gól v prvním poločase, následně přidal druhý gól anglický kapitán Harry Kane. Teď je to ale pokažená rozehrávka Čechů a autové vhazování Angličanů. Bude končit 53. minuta zápasu. Češi prohrávají v Lize národů na půdě Anglie ve Wembley 0-2.
1: A teď skvělá individuální práce Lewise Skellyho ve středu hřiště, který se zbavil hned dvojice protihráčů a startuje na pravé straně Alexandra Arnolda. Ještě přidávka na Kanea, který může pálit břevno. Břevno teď zachránilo Lukáše Horníčka po té, co vypálil z hranice 16 Harry Kane, který už dnes tedy jednou skóroval a teď měl na kopačce druhou branku, ale lví podíl na té akci měl Miles Lewis Skelly, který zachoval chladnou hlavu ve středu hřiště. Byť byl tísněný dvěma protihráči, tak si jednou obhodil patičkou, kolem druhého se obtočil, poslal krásný pas na pravou stranu, poté se již dostal ke Kaneovi, který pálil do břevna. Parádní individuální práce záložníka Arsenalu. I ve 54. minutě ale platí, že Angličané vedou nad Čechy v úvozovkách jen 2-0 a teď se musí bránit, protože na levé straně poloviny Anglie je rozběhnutý Sláma, který ještě předává balon na hranici 16 Schulzovi. Ten byl zatažený za dres Gehim, ale nepíská se. Nakonec ano, dopísknutý faul, byť jeden z Angličanů tedy končí na trávníku, tak Češi se budou bránit. Se mi zdá, což je velká škoda, protože si myslím, že ten prvotní nedovolený zákrok přišel na Pavla Šulce, kterého držel za dres jeden z anglických fotbalistů, no a následně fauloval Pavel Šulc, který za ten svůj zákrok dokonce uviděl žlutou kartu, takže si bude muset dávat pozor ve zbytku utkání. 55. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Angličtí fotbalisté vedou v Lize národů nad Čechy 2-0. Ještě upravím toho potrestaného hráče. Je jim Michal Sadílek, který dostal žlutou kartu, a to znamená, že vynechá ten následující zápas Ligy národů, tedy kvůli karetnímu trestu. Už se tady ve Wembley opět hraje, Angličané rozehráli, Pickford má míč ve vlastním pokutovém území, otáčí hru na levou stranu, kde je hol, dobře si balon zpracoval, předává do středu hřiště, kde je Bellingham, který vrací holovi, jeho předávka následná už ale nebyla přesná, hra tak může Král, který se blíží pokutovému území českého týmu a kombinuje se Šulcem. Pavel Šulc má na pravé straně Radostu, ale jeho předávka byla zblokovaná a následně se k míči Sláma nedostal, naopak před ním hraje Alexander Arnold, zpětný pas na Kuancaha a jeho dlouhý balon na Ezeho, který je teď v prostřed hřiště v podstatě osamocený, podržel si na zádech Vítíka, ještě roztáhl hru na levou stranu, kde je hol, no Angličané opět pracují a pokračují v té, řekněme, uspávací kombinaci. Češi se nezvládají dostat k míči. 56. minuta, čeští fotbalisté v Lize národů stále prohrávají ve Wembley s domácí Anglií 0-2.
2: A je to anglický obránce Alexander Arnold, který teď se snažil hrát, ale přišel o balon a tak se naopak na malou chvíli dostali k míči Češi, ale Sadílek následně zkazil přihrávku a dali právě Angličanům, a tak na pravé straně hřiště teď může hrát Rodgers, který už míří balon do pokutového území. Tam byl připravený Bellingham, který chtěl zakončovat, nakonec z toho bude jen odkop od branky, takže to byl právě Bellingham, který se dotkl balonu jako poslední, i když by nejspíš chtěl rohový kop a vypadá to, že přijde po intervenci videorozhodčího. Ano, tak nakonec nizozemský sudí ukazuje svou pravou paží k rohovému praporku a čeští fotbalisté se musí teď srocovat do pokutového území, protože budou čelit rohovému kopu anglického národního týmu. Je to obránce Trent Alexander-Arnold, který bude rozehrávat tento rohový kop. Přijde mu na pomoc ještě Lewis Hall. Jen zmíním teď dění mezi střídačkami. Tam se rozcvičuje další český hráč Adam Hložek. Za malou chvíli nejspíš naskočí do zápasu. Uvidíme to, zda to bude za Ryana Nadderyho, kterému ten duel zatím úplně nevychází. Má to těžké proti anglické defenzivě. Teď už ale ten rohový kop anglického týmu, je to Lewis Hall a jeho centr do pokutového území. Hlavička Kane, výborný, Horníček ne. Harry Kane, nakonec Horníček neudržel ten balon, ačkoliv se mi zdálo, že u pravé tyče byl včas, tak Harry Kane a jeho hlavička teď přišpendlila balon k zemi. Anglie vede nad českým týmem už 3-0. A to je 57. minuta zápasu. Krásně sehraný rohový kop na zadní tyč od Lewise Halla, jeho levačka, a kroutila balón na zadní tyč, kde byl Harry Kane nejvýš a ten už oslavuje druhý gol v tomto zápase. V podstatě třetí, protože on centroval i při tom úvodním gólu, kdy si nakonec srazil míč do vlastní branky Vladimír Coufal, takže ten opravdu to vyrovnání historického rekordu Petra Shiltona v počtu startů za anglický a národní tým oslavuje ve stylu. Harry Kane se teď trefuje po tom, co Lukáš Horníček nedokázal na pravé ruce udržet balon před brankovou čárou, a bude to střídání, které jsme už avizovali před malou chvílí. Ze hřiště odchází Lukáš Ambros, místo něj na place muž s desítkou, a to tedy Adam Hložek, který se bude snažit v následujících minutách tohoto zápasu ještě něco učinit s tím, aby to neskončilo třeba debaklem, protože český národní tým pamatuje duely tady ve Wembley, kdy to nedopadlo vůbec dobře. Český fotbalový národní tým už je teď připraven, je znovu rozehráno. 59. minuta zápasu, Angličané po dalším golu Harryho Kanea vedou teď už nad Českem 3-0.
1: Čeští fotbalisté se budou snažit samozřejmě ve zbývajících minutách s tím nepříznivým vývojem zápasu něco udělat, ale teď se budou opět bránit, protože chybovali v rozehrávce. Jordan Pickford, golman domácích, samozřejmě nikam nespěchá, přihrávka na levou stranu, kde je Gehy, který si následně neporozuměl s Bellinghamem, a tak mohou hrát Češi, ale potřebovali by to trochu zrychlit. Hranáč a jeho přihrávka do středu hřiště na Krále, který kombinuje s Radostou. Král si musí dávat pozor na chybu, protože ho nahání Bellingham. Další zpětný pas na Martina Vítíka, který je teď uvnitř středového kruhu. Alex Král si pohybem žádá balon, který také dostává. Na pravé straně je teď Vladimír Coufal, který nemá moc možností kudy hrát, musí hrát dozadu na Vítíka, který má po levé ruce Robina Hranáče. Zatím tedy Harry Kane jednoznačným hrdinou tohoto utkání. Po jeho centru si vstřelil úvodní gól do vlastní branky Vladimír Coufal a poté Kane vstřelil další dva góly anglického týmu. No a při svém 125. vystoupení v reprezentačních barvách už dal 91. gól. Češi budou vazovat z levé strany, trochu se blíží tedy brance anglického golmana Jordana Pickforda. Sláma má pod sebou volného spoluhráče, kterým je Hranáč. Opět si pohybem žádá balon Alex Král, který teď kombinuje se Sadilkem, ten mu vrací z prvního dotyku, jako by teď Angličané trochu nechávali Čechy hrát na levé straně. Sláma proti němu Alexander Arnold, pětý pas na Šulce, který už je po pokutovém území. Centr do 16 na zadní tyči, radost, tak míči se nedostal hrát, ale ještě může Coufal, který vrací míč do pokutového území, reklamuje ruku, nepíská se. Angličané se ubránili a teď zachoval chladnou hlavu Bellingham, který startuje hola na levé straně. Ten si včas a dobře zasekl radostu a kombinuje s Ezem. Teď jsou Angličané znovu přesní na balónu a teď si Eberechi Eze krásně zbavil Matěje radosti. Ještě si rozkýval Krále a pokračuje s míčem směrem vpřed. V tomto případě byla vidět ta nesmírná individuální kvalita a rozdíl v té individuální kvalitě mezi anglickými a českými fotbalisty. Hodina hry za námi, 61. minuta, začala Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 3-0.
2: Na levé straně hřiště teď kombinují Angličané, ale nikam se neženou po tom, co Eze se ukázal krásnou individuální akcí, krásným solíčkem a fanouškům tady ve Wembley, kteří to ocenili potleskem, tak nakonec balón angličtí fotbalisté uklidili jen na obrané řady a tak na levé straně hřiště teď může hrát Lewis Hall ještě dopředu, do středu, kde je Jude Bellingham a ten už startuje na pravé straně hřiště připraveného také Rodgerse, který teď může hrát a je to rána z hranice pokutového území, která ale vůbec nesedla tomuto anglickému fotbalistovi, takže to bude český brankář Lukáš Horníček, který si znovu dojde pro balón za svou branku a bude to znovu česká rozehrávka. 61. minuta zápasu končí, domácí Anglie vede nad Českem 3-0. Robin Hranáč teď rozehrává na Lukáše Horníčka, který má balón na u své pravé nohy a posouvá ho jen podrážkou trochu před sebe. Harry Kane ho totiž nenapadá, až teď už ho posílá Lukáš Horníček balón na Ryana Nadderyho, ten jen prsami zpracovává na Michala Sedílka, ale následně Češi ztrácí balón a Angličané k němu a našli znovu velice snadno cestu a hrát tak může golman Pickford, ale pozor, Adam Hložek velice aktivně a dobře napadal, až Pickford musel ve skluzu zachraňovat ten balón, dostal ho alespoň mimo hřiště a tak to bude aut Vladimíra Coufala z hranice pokutového území, kdybychom tu čáru prodloužili právě až mimo hřiště. Vladimír Coufal teď připravený, už se rozebíhá a posílá opravdu dlouhý aut až do pokutového území, tam naskakuje Vítík, ale nedostal se k míči. Naopak je to Harry Kane, který se teď dostal k míči. Vladimír Coufal zvládnul teď v 62. minutě a poslal balon ještě na Lukáše Horníčka, protože Harry Kane by se tam jinak řítil ve velké rychlosti úplně osamocený na českého brankáře. Teď Vladimír Coufal velice dobře se zvládl vrátit a zatáhl za tu záchranou brzdu, vrátil na Lukáše Horníčka. Čeští fotbalisté se mezi tím dostali k balónu a teď to bude přerušení. Potom, co balón opustil hřiště, tak dvojnásobné střídání na straně také anglického týmu. Do hry půjdou dva muži, bude to James Gamer a také Jared Brentwhite, který se dostanou na hrací plochu. Odchází hrdina tohoto duelu? Ne, tak Harry Kane se došel jen napít. Já jsem bohužel neviděl to číslo ze hřiště. Jednoznačně odchází obránce Gyehy.
1: A také Elliot Anderson.
2: Jednoznačně a také Elliot Anderson. A Harry Kane se potřeboval prostě jen občerstvit to v tomto zápase, takže dvě změny, které teď učinil německý kouč anglického národního týmu Thomas Tuchel, který teď také bere tu nádobu s několika flaškami napití a odnáší trochu blíže anglické střídačce. Mezitím už nizozemský sudí znovu píská do své píšťalky a pokračuje se ve hře. Angličtí fotbalisté na balonu na pravé straně hřiště. Je to Alexander Arnold, který hraje ještě dozadu. Tam je připravený Kwanzaa který hraje na brankáře Anglie Jordana Pickforda. Přes levou stranu se dostává míč poprvé také k Brent Whiteovi. Aktuálně se hraje tady ve Wembley 64. minuta zápasu a Angličané vedou nad Českem v lize národů ve čtvrtém kole této soutěže 3-0.
1: Z levé strany bude vhazovat Hall, který čeká na to, kdo se mu nabídne. Aktivitou hýří nový muž na hrací ploše James Gardner, nakonec out mířící na Kanea, který hlavou prodloužil balon za sebe, ale tam byl jen připravený Sadílek. K míči se dostává Vití, který zapojí do kombinace brankáře Horníčka, ten nikam nespěchá, Bellingham ho nějak aktivně neatakuje, ale teď Martinovi Vitíkovi před kopačkou balon nepříjemně skočil, ještě ho ale zajistil Coufal u pravé postranní čáry. Nicméně teď trochu Češi riskují a Horníček musel do skluzu a už to nestihl na hrací ploše balon, to znamená, že Angličané se tak trochu zadarmo dostali k rohovému kopu na obranu českého týmu. Martin Vitík si myslel, že přebírá jednoduchou přihrávku, na poslední chvíli mu balon vyskočil nad koleno a podle toho ta následná rozehrávka taky vypadala. Nicméně Angličané budou rozehrávat další roh. 65. minuta ve své polovině a domácí vedou v lize národů nad českými fotbalisty 3-0. Dvakrát se trefil Harry Kane, úvodní vlastní gól v tomto zápase si dal Vladimír Coufal, který tak otevřel skóre, byť z toho radost určitě nemá. A teď rohový kop Angličanů, který bude rozehrávat Trent Alexander-Arnold. Ten už je připravený u rohového praporku a centruje do 16. Dobrý balon, česká defenziva si poradila. Ještě ale odražený míč pro Kwanzaa, který pálí další vytlučené broky. Teď tuším Matěje Radosti, který dostal úder do hlavy míčem a okamžitě se tedy vrhl na trávník. Nic úplně příjemného tedy. Nebyl to nakonec Matěj Radost, byl to jiný z českých fotbalistů. Teď takto na dálku odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nejsme schopni rozklíčovat, o koho se jedná, ale to zase tak podstatné není. Za malou chvíli už se to dozvíme. Kwanzaa rána a byl to Vladimír Coufal, který byl tedy hodně otřesený. Poté, co inkasoval tu ránu, tak padl na trávník, okamžitě se chytil za hlavu, ale bude schopný pokračovat ve hře. Čeští fotbalisté za malou chvíli budou dvakrát střídat, ale ještě se teď musí bránit, protože Angličané chtějí opět vstřelit gól. Ebereči Eze v pokutovém území, ještě Radosta se snaží odkopnout balón, to se mu prozatím nepovedlo, uvidíme co teď. Nicméně Luis Hall předvedl dobrou práci na levé straně a dostal se před Matěje Radostu, tomu ještě přiběhl na pomoc Král. Angličané budou vazovat, Češi budou dvakrát střídat, za malou chvíli na trávník přijdou Ondřej Zmrzlý a pak také ještě jeden fotbalista, kterým je s číslem 8, je to Roman Macek. Za malou chvíli přijde na trávník, ale ještě Angličané budou tedy pokračovat v kombinaci, konkrétně je to Gardner, který přihrává pod sebe, tam se dostal k míči Brent Waite v kombinaci dvou střídajících fotbalistů Pickford. Teď může hrát 67. minuta, Anglie Česko stále 3-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a Češi pokračují v defenzivní práci, další skvělá individuální akce Trenta Alexandra Arnolda.
2: Na pravé straně hřiště právě Arnold směřuje teď přihrávku pod sebe na Kwanzaa, který může hrát ještě do levé straně hřiště, tam je Luis Hall, který si to přes střed teď štráduje blíže k české brance, nakonec přihrává ještě na Bellinghama a ten dává na Ezeho. Ten zkusil další fintičku, ale přes Vitíka mu to nevyšlo, právě od kopaček Martina Vitíka se balon odrazil jen na kopačky Juda Bellinghama a nakonec ještě dopísnutý faul Martina Vitíka, který vidí žlutou kartu. Jude Bellingham ve velkém naštvání ten balon odkopl, možná chtěl také rychle rozehrávat, ale tomu nizozemský sudí neumožnil. Naopak bude tady to zmiňované dvojnásobné české střídání. Ze hřiště odchází Jiří Sláma, místo něj tedy Roman Macek a odchází také Michal Sadílek, místo kterého tedy na hřiště teď přijde také Ondřej Zmrzlý, takže to je dvojnásobné střídání v českém výběru, které teď učinil španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia. Budeme čekat na další rozehrání v 68. minutě. Přichází právě teď z kopačky Juda Bellinghama, mezi tím už v českém sektoru tady ve Wembley několik, možná i desítek českých fanoušků šlo jen do poloviny těla, tedy že sundali svá trička, se kterými teď mávají nad hlavou, mezi tím se Češi čeští fotbalisté musí bránit na pravé straně hřiště. To ale zvládl Coufal, který odhlavičkoval jen na nohy anglických fotbalistů, a tak může kombinovat. A na pravé straně teď Kvancach, který dává ještě na polovinu hrací plochy, kde je Alexander Arnold, ten chtěl najít ještě kapitána Kanea, to se mu ale nepovedlo. Naopak česká defenziva zvládla tento útok zachytit, a tak teď může hrát na levé straně hřiště poprvé v tomto zápase Ondřej Zmrzlý. Aktuálně 69. minuta zápasu, Anglie vede nad Českem 3-0 v Lize národů.
1: Po tom dvojnásobném střídání se Ondřej Zmrzlý postavil na svoji obvyklou pozici levého obránce, naopak Roman Macek zase hraje ve středu pole vedle Alexe Krále, a právě Roman Macek před malou chvílí fauloval Luise Skellyho, takže Angličané budou mít výhodu další standardní situace, ale z hlouby pole, takže na přímé zakončení to je opravdu hodně daleko. Uvidíme, co vymyslí Garner ve středu hřiště, který teď je u balónu. Nakonec přihrávka na levou stranu, tam je Eze, proti němu Coufal. Eze drží míč ve statické pozici, ještě předává Garnerovi, který se snaží individuálně prosadit přes svého strážce, snaží se vybojovat roh. Uvidíme, jestli to zvládnou, Angličané nezvládli. Od Luise Hola totiž se míč odrazil do zámezí, to znamená, že Češi budou rozehrávat od svého brankáře Lukáše Horníčka. 70. minuta už se hraje tady na stadionu v Edenu a domácí kráčí k pohodlné výhře, respektive ve Wembley. V Edenu jsme hráli minulý týden. Ve Wembley na 90-tisícovém stánku, který možná není úplně vyprodaný, ale atmosféra výborná, stejně tak i kulisa, možná 85 a víc fanoušků dorazilo sem do londýnského Wembley. Teď dlouhý nákop českého týmu, balon bojuje Schulz, ještě se ho snaží nějakým způsobem podpořit Ryan Nadery, to se mu ale nepovedlo, naopak na tahu jsou tedy opět Angličané, konkrétně je to Alexander Arnold, který otáčí hru na pravou stranu, kde je v náběhu Rodgers, který může nabrat rychlost, proti němu Zmrzlý, přidávka do středu hřiště, kde je Bellingham, který si všiml na levé straně volného Ezeho, ten už je v pokutovém území, narazil si s Kaneem, Ebereči, Eze to má na ránu, pálí, ta střela byla zblokovaná, defenziva českého týmu si s trochou štěstí poradila, nicméně odražený míč opět pro Angličany. Pojďme si zrekapitulovat to podstatné. V 27. minutě si střelil vlastní gol Vladimír Coufal, ve 40. minutě se po přihrávce Rodgerse prosadil Harry Kane a tentýž hráč dal gol také v 57. minutě po rohovém kopu Hola. Hlavou se prosadil kanonýr Bayernu Mnichov. Angličané opět u balónu, míč mají na pravé straně, kde je Trent Alexander-Arnold. Garner se teď si běhl pro balón na vlastní polovinu. Angličané jsou stále přesní v kombinaci a věří si, stejně jako Alexander Arnold, který teď patičkou přenechal míč Rodgersovi. Přihrávka do středu hřiště, kde je Luis Skelly, který ještě v obtížné pozici procedil míč na Garnera. No a Češi běhají bez balónu. Češi běhají bez balónu, končí 1.70. minuta, ani to prostřídání zatím výkonu hostujícího celku příliš nepomohlo. Češi ve Wembley nad domácí Anglií prohrávají, respektive lépe řečeno z domácí Anglií prohrávají v Lize národů 0-3.
2: Ne, zatím to není dobré vystoupení ve Wembley z českého týmu, z českého pohledu, to opravdu nemůžeme říct. Angličané u balónu, je to kapitán Kane, který si sběhl pro míč a následně ho vrací jen na svého brankáře Pickforda. Ten levačkou našel dobře postaveného Ezeho, který si zběhl pro balón. Zdála se mi ta přihrávka trochu pomalá, ale ona byla naprosto perfektně načasovaná a tak si Eze mohl zpracovat a následně dává na Bellinghama. Ten jen patičkou vrací zpátky na Ezeho, jenže ten už o míč přišel a navíc fauloval, takže to bude teď míč pro české fotbalisty. Další pauza v tomto zápase, a to kvůli tomu, že je tu další střídání. Tentokrát bude střídat Albion, tedy domácí tým Tomase Tuchla. Ze hřiště odchází Luis Hall, levý obránce, kterého teď nahrazuje Morgan Gibbs White. Na hřiště přijde také se 14. Rion Gumoha a naopak ze hřiště odchází Jude Bellingham, tedy jedna z těch dalších hvězd v anglickém výběru, záložník Realu Madrid, který opravdu předvádí skvělé výkony a i dnes potvrdil tu svou nálepku fotbalové hvězdy ve světovém formátu. Čeští fotbalisté po faulu Anglie rozehrávají z obrané poloviny hřiště. Byl to Vítík, který nakopával balón, který ale jen sklízí angličtí fotbalisté na obrané polovině a znovu zakládají útok. Na pravé straně hřiště je to teď Kane, který může centrovat do pokutového území, tam ale byla jen hlavička Ondřeje Zmrzlého, která dokázala nasměrovat balón balón k brankáři Lukáši Horníčkovi, ten okamžitě rozehrává právě na levou stranu, kde je Zmrzlý, ten posouvá ještě před sebe Šulc připravený a vrací zpátky na Zmrzlého, ten už je v pokutovém území, snažil se ještě najít Hloška, ale to se mu nepovedlo, čeští fotbalisté teď nahání balón, který je ale bohužel u kopaček anglických fotbalistů, Pickford teď odkopává balón až na českou polovinu, tam ho ale sklízí Robin Hranáč, tedy český obránce. Čeští fotbalisté by mohli zůstat o balónu, začíná 74. minuta tohoto zápasu a čeští fotbalisté prohrávají ve Wembley s domácí Anglií 0-3.
1: Češi teď mají míč na vlastní polovině, konkrétně je to Král, který přihrává na levou stranu, kde může hrát s balónem u kopaček Macek, ten roztahuje hru na levou stranu, kde je Zmrzlý. Češi se ale nezvládají dostat do finální třetiny hřiště, naopak mají míč stále na vlastní polovině, kde spolu kombinují oba stopeři, konkrétně Vítík s Hranáčem. Martin Vítík teď tancuje nad balónem, Kane ho pomalu, ale jistě vytlačuje blíže k brankáři Horníčkovi a tato práce se mu povedla. Právě Lukáš Horníček je teď v pokutovém území a za malou chvíli tedy bude vykopávat. A to na pravou stranu, kde je Radosta v souboji s Brentwaitem, který byl úspěšnější, ale k odraženému míči se dostává Coufal. Král sklepává pod sebe a Vítík si také zahraje s balónem. 75. minuta, Anglie 3, Česko 0 ve fotbalové lize národů. Lukáš Horníček se rozhlíží kolem sebe. Angličané nejsou v těch posledních minutách zase tak aktivní. Samozřejmě i svěřenci kouče Tuchla si jsou moc dobře vědomí svého pohodlného náskoku a šetří síly, protože je čeká samozřejmě náročný program ve svých klubech. Češi jsou stále u balónu, ale stále na vlastní polovině. Macek v pozici mezi oběma stopery, po něm hraje Král, který předává opět Mackovi. Ten předává Královi, teď Čukes v podstatě na dva, na jeden dotek, ale stále jen na obrané polovině českého týmu. Vítík a jeho průniková přihrávka na Radostu, nakonec se ale k balonu dostává Hložek, který se teď hodně hluboko stáhl, zvládl to balon, udržel pro svého klubového spoluhráče z Hoffenheimu Coufala, následně Češi už ale balon neudrželi, kombinují Angličané, vytlačili se až ke svému brankáři Pickfordovi, který teď nepřesně odkopl balón a našel jen hruď Romana Macka, který předává na pravou stranu Radostovi, ale ten už si neporozuměl s Vladimírem Coufalem, který by měl hodně rychle pelášit směrem vzad, ale také už nemá zřejmě tolik sil. Připomínám, že Coufal poslední dvě utkání vynechal kvůli zranění kolena a tak toho dost možná bude mít dost, tím spíš, že před malou chvílí na jeho stranu přišel střídající Rion Gumoha, který má skutečně hodně rychlé nohy. Harry Kane teď opět v pozici v podstatě středního záložníka a dirigenta akcí anglického týmu. Angličané stále kombinují a dostávají se opět ke svému brankáři Pickfordovi. Polovina 76. minuty, přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Anglie, Česko 3-0.
2: Je to Brentwaite, který vrací balón jen na brankáře Pickforda. Angličané se nikam neženou. Je to Eze, který si zběhl pro balón až hodně do hlouby anglického hřiště. Na pravé straně hřiště ještě teď může hrát také Alexander Arnold a přihrával do míst, kde stál obránce Ondřej Zmrzlý. Ten byl ještě sražen na zem Rodgersem, ale nepískalo se. Češi se totiž dostali k balónu a tak je ponechána výhoda na obranné polovině. Teď může hrát ještě Hranáč společně také s golmanem Horníčkem. Do hry zapojují do trojuhelníku pomyslného také Alexe Krále. Alex Král ale vrací jen právě na Hranáče a ten zkazil přihrávku. Teď pozor, Eze se mohl dostat k míši, ale nakonec ho nevybojoval. Byla to těžká pozice právě pro tohoto anglického útočníka. A tak se do hry dostávají Češi. Na pravé straně je to Radosta, který už tancuje před pokutovým územím, ale nakonec jeho přihrávka do 16 Anglie nevyšla. Byl tam proti němu výborně postavený na levé straně obrany. To byl teď Garner, který tam proti němu vystoupil a velmi dobře nepustil ho dál do pokutového území, které střeží samozřejmě brankář Pickford. A tak se Češi nedostali. Bohužel dál končí 77. minuta zápasu. Anglie vede doma ve Wembley nad Českem 3-0 a jsou to znovu hráči v bílých dresech, tedy v dresech Anglie, kteří jsou u balónu na levé straně hřiště. Je to teď připravený Brentwaite, který dává ještě do středu na levé straně hřiště. Teď připravený také krajní obránce Garner, který vrací právě zpátky jen na Brentwaite. Brentwaite ještě do středu vrací. Angličané teď kombinují v několika lidech na obrané polovině na pravé straně hřiště. Také připravený obránce Kwanzaa. Po něm se míč dostává zpátky k Brentwaitovi. Brentwaite a po něm něm už možná další ofenzivní akce na levé straně hřiště, se o ní teď bude snažit Guhma, ale ten nakonec nedokázal po levé straně hřiště jít dál, každopádně přihrál do středu, tam byl Eze a po něm ještě Alexander Arnold, který už je v podstatě u českého rohového praporku, centroval, ale centr jen zblokovaný a nakonec zblokovaný od Ondřeje Zmrzlého zpátky ještě do těla Alexandra Arnolda, protože se bude rozehrávat od české branky, ve které je Lukáš Horníček. Aktuálně je tedy 78. minuta zápasu, Anglie vede nad Českem v Lize národů 3-0.
1: A Španělé srovnali v Chorvatsku na 1-1, prosadil se Mikel Merino, i ve Splitu se aktuálně hraje 79. minuta. Češi mají míč na levé straně ve Wembley, konkrétně Ondřej Zmrzlý, který táhne další útočnou akci českého týmu, ještě přidává na levou stranu Šulcovi, který nabíjí Mackovi, ten pálí Roman Macek, vstřílí těsně vedle, tak to byla zatím asi nejhezčí akce českého týmu v tomto utkání, která přišla i proto, že do defenzivy už se Angličanům zase tolik nechtělo. Pavel Šulc nabil z levé strany na hranici 16 Romanu Mackovi, který se opřel do balónu možná na 25 metrech a uvidíme ještě z opakovaného záběru, o kolik branku minul, no možná metr a půl chyběl spartianskému záložníkovi, aby se mohl radovat z premiérové branky v reprezentačním Ačku. Ta nakonec nepřišla i proto. V 79. minutě Češi ve Wembley prohrávají s domácí Anglií stále 0-3. Angličané mají míč na levé straně, kam si se běhl Garner, přihrávka pod sebe, kde je Brent White, po něm už Jordan Pickford, který je hodně vysoko ze své branky. Angličané kombinují na vlastní polovině od Alexandra Arnolda. Míč míří ke Kvancahovi, po něm opět Brent White, ten má po levé straně, respektive po levé ruce volného Luise Skellyho, kterému teď adresoval přihrávku Garner. Češi nenapadají nějak aktivně a Angličané se už neženou ani moc dopředu, to je potřeba říci. 80. minuta, Anglie, Česko stále 3-0, v 27. minutě si vstřelil vlastní gol Vladimír Coufal, poté přidal dvě branky Harry Kane. Angličané mají míč ve středu hřiště, div, že ho nestratili, ale nakonec to zvládli. Brent White přidává na levou stranu, kde je Garner, proti němu Radosta. Garner teď táhne míč do středu hrací plochy a už se blíží středovému okruhu a Češi se teď trochu zatáhli za půlící čáru, chce teď zavelet k nějakému pressingu Adam Hložek. Harry Kane teď chybuje v rozehrávce, hrát může Mace, který vybojoval míč pro české barvy, po pravé ruce má volného Radostu, ale ten nemůže udělat náběh směrem vpřed, protože na pravé straně je ten prostor příliš zhuštěný. Radosta přihrává do středu hřiště, kde je teď před 16 na Dery, který dobře sklepl pro Hložka, ten už je pokutovém území a střelou trefil Pavla Šulce, který dle mého názoru tedy stál v offsideovém postavení, ale zatím se ve hře pokračuje a Češi zůstávají u balónu, konkrétně Zmrzlý a po něm Král ve středu hřiště. Teď dobrá pasáž českého týmu, Angličané trochu vypnuli a soustředí se na defenzivu, posouvají se po dráze letu míče. Radosta na pravé straně už by mohl centrovat do pokutové území stále. Matěj Radosta, dobrý balon do 16, ale nenachází Adama Hloška, defenzivě Angličanů pomohl Eze, ale i Angličané teď chybují v rozehrávce, konkrétně Morgan Gibbs-White, ale následně povalil jeden z českých fotbalistů, konkrétně Roman Macek, v souboji kapitána anglického národního týmu Harryho Kanea, který teď Mackovi pomáhá na nohy. A máme tu další střídání. Dominic Calvert-Lewin přijde na trávník, to je útočník ošlehaný Premier League. No a dohráno má v tomto utkání Harry Kane, určitě slyšíte ten potlesk. Hrdina tohoto zápasu Harry Kane, dva góly dal, jeden dal v podstatě od Coufala.

0: Znovu rozehrává balón na pravou stranu hřiště, tam je Arnold a po něm ve středu můžou kombinovat Angličané, a to poměrně rychle, kdy je Garner a na levé straně hřiště připravený také Gumoha, který už je v pokutovém území českých fotbalistů. Nakonec jeho pokus, který končí jen na pravém lítku Vladimíra Coufala, ale Gumoha ještě může hrát, je na hranici 16 ve velkém úhlu, nakonec posouvá balón jen pod sebe centr do pokutového území Čechů, ale ten byl zblokovaný, a tak teď může hrát Brent White, který je před pokutovým územím českého týmu. Angličané teď v nebezpečných pozicích, ale zatím nevidí cestu do 16 českého týmu. Možná teď Eze, který to udělal moc pěkně, to je solíčko Ezeho, které nakonec zastavil až poslední český hráč, kterým byl podle mě Vladimír Coufal, který tam skončil i na zemi po tom, co tělem ubránil právě Ezeho Lukáš Horníček, brankář českého týmu. Nakonec ten balon vzal do své náruči. Eze se trošku vsteká, rozhazuje rukami a čtu z jeho pohybu, jakoby chtěl říct, jo, co jsem měl dělat v této pozici, když mě Vladimír Coufal zastavil tělem, ale že by to byl zase faul, to se mi úplně nezdálo. On to Vladimír Coufal udělal chytře. Pohlídal si balón, dal si Ezeho na svá záda a tím pádem právě Ezeho k míči nepustil. Naprosto čisté další střídání, tentokrát na české straně. Do hry se podívá Ondřej Krič-Faluči, ze hry naopak odchází kapitán českého výběru v uvozovkách, střelec jedné z branek, i když to byla vlastní branka, tedy Vladimír Coufal, který dal v úvodu tohoto zápasu první gól tohoto duelu ve 27. minutě. Poslal balón do vlastní české sítě. Ondřej Krič-Faluši tedy nastupuje do tohoto duelu. 84. minuta je ve své polovině. Češi prohrávají ve Wembley s domácí Anglií 0-3. Zdá se mi, že se ten zápas spíš dohrává.
1: Je to tak, zdá se mi to také, ale pro Ondřeje Krič-Falušiho velká věc. První start v reprezentačním A týmu. Teď dlouhý pas na Adama Hloška, který balon ale nespracoval. Angličané se v zápětí dostávají k míči. Calvert-Lewin na jeho patička na Rodgerse, který to zvládl velice dobře. Teď Lewis, Skelly a znovu se domácí nikam hnát nebudou. Garner se otáčí směrem k vlastní brance. Tam je Brent White, který také si pošetří přihrávku směrem vpřed a posune míč jen vedle sebe na Luise Skellyho, k míči se teď dostává také Garner, který je teď v obležení trojice protihráčů, ale zvládá to ve středovém kruhu Eze, který se snaží nastartovat na pravé straně Rodgerse, centr do pokutové území, kde je Calvert-Lewin, defenziva českého týmu si poradila, ale ještě Eze dobral, odražený míč pálí, trefil jen před sebou stojícího Vytíka a právě od něj míč končí v zámezí, tlak Angličanů může trvat. 85. minuta, domácí třetí tým uplynulého mistrovství světa vede nad českým Lize národů 3-0 a nakonec jsem tu návštěvu trochu nadsadil, odhadovanou 78 864 fanoušků dorazilo do Wembley a teď sledují další akci anglického národního týmu. Ngumoho se snaží rozkývat hned dvojici protihráčů, má nesmírně rychlé a šikovné nohy. Ngumoho teď se snažil otočit těžiště hry na pravou stranu, ale Češi se ubránili. Nadery sklepává pod sebe možnost pro rychlejší break. Hložek se snaží nastartovat na levé straně Šulce, ale ten neudrží míč na hrací ploše. Ta přihrávka nebyla úplně přesná a Pavel Šulc má v nohou také celý zápas a zřejmě toho i on už má dost a dost. 86. minuta. Anglie, Česko 3-0, přes 78 tisíc fanoušků se přišlo podívat na ten dnešní zápas na legendární stadion v londýnském Wembley. Dlouhý aut Angličanů po pravé postraní čáře, Češi se ale dostávají k míči, nicméně Schulz nehlavičkoval přesně a tak je tu prostor pro další akci Angličanů. Eze posouvá balon před sebe, tam je Morgan Gibbs-White, na levé straně už jen Gumoha, dalšího individuální akce. Rion Gumoha centruje do pokutového území, na zadní tyči je ještě Alexander Arnold, on už ale neudrží míč na hrací ploše. Češi si mohou na malou chvíli vydechnout, budou rozehrávat od svého brankáře Lukáše Horníčka. Začala 87. minuta, Angličané v Lize národů vedou nad českým týmem 3-0 a jak už řekl Karel Schamberger, skutečně ten zápas se spíš dohrává.
0: Je to Robin Hranáč, který teď přihrává na brankáře Horníčka, u něho je balón a nakonec ho Horníček nakopává na levou stranu hřiště, na polovině je Schulz, který hlavičkou sklepává pro Naderyho, ten se snaží svým rostlým tělem ubránit anglické fotbalisty. To se mu povedlo hlavně za cenu anglického faulu, takže čeští fotbalisté můžou dál kombinovat na polovině hřiště. Je to Zmrzlý, který teď hraje společně také s Vlasatým králem, ale jeho přihrávka teď na pravou stranu hřiště nakonec našla sice hlavičku Radostuj, ale ten nedokázal ten balon udržet na hrací ploše a tím pádem budou vhazovat angličtí fotbalisté. To je škoda. Teď v

0: 77. končící minutě Angličané vedou nad Českem 3-0 a budou to právě domácí fotbalisté, kteří znovu se dostávají k balonu. Je to Calvert-Lewin, který se dostal k míči po autovém hazování a to se bude teď opakovat jen zhruba o nějakých 10 metrů blíže k české brance. Na levé straně hřiště se o to postral Gardner, který posílá míč na pravou obranou polovinu anglického národního týmu, kde byl sice obránce Kwanza, který hraje od začátku, a to se možná teď také trochu projevilo, protože jeho přihrávka zamířila jen mimo hřiště. Čeští fotbalisté tak můžou hazovat z levé strany hřiště, je to Zmrzlý, který ale bohužel po krátké kombinaci se svými spoluhráči se znovu jen zbavil balónu a u něho jsou teď angličtí fotbalisté. Na levé straně hřiště připravený Brent White, který může hrát ještě také přes Nguhomu, který hraje už do pokutového území. Tam je český tým a další hlavička, která ale teď vyšla českým fotbalistům. Pozor, teď je tam ještě další pokus anglických fotbalistů, ale v náběhu Gardner nedokázal sehrát ten balón, sebrat ho úplně ideálně, a tak vrátil míč radši jen na obranou řadu. Na pravé straně je to teď připravený Kwanzach, který dává ještě na Alexandra Arnolda, který je teď u balónu a snaží se přihnát ještě do středu, ale nakonec ne. Nakonec balón dopravil opravdu jen k obránci Kwanzachovi a tak to Angličané zkouší znovu až odzadu. Polovina 89. minuty hry. Angličané tlačí aktuálně na českou defenzivu, ale nikam se neženou, protože vedou nad českými fotbalisty 3-0.
1: Domácí si užívají pohodlnou kombinaci. Eze to teď vzal na sebe, hodně sebevědomý hráč, který se vrhl v podstatě proti trojici protihráčů, ale jednoho z nich fauloval, konkrétně Romana Macka, takže Češi budou rozehrávat z vlastní poloviny. U míče připravený Martin Vítík, ani Češi už se nikam neženou, také těch sil už svěřenci kouče Denny nemají tolik, když vezmeme v potaz, že prakticky většinu zápasu běhali bez balonu, dá se to pochopit. Angličané se dostali po dlouhém nákopu Vítíka a k míči, ale od Gardnerovy hlavy míč končí v zámezí, nicméně další aut Čechů nebyl úspěšný, skončil u Brent Whitea. Po něm golman Pickford, který posílá míč na levou stranu. Tam je úplně volný Calvert-Lewin, který míč krásně zalepil, zpracoval si ho velice dobře, následně ho ale dostoupil Hranáč, který by chtěl aut pro český tým, ten také přijde. V blízkosti pulicí čáry bude vhazovat Ondřej Kryčfaluši, který možná poprvé teď s míčem v kontaktu v tomto zápase, poté co v závěru přišel na hrací plochu. Balonce od Vítíka a Hranáče dostává až brankáři Horníčkovi, který posílá dlouhý nákop na Hloška, ale před něj se dostává Kwanzach, který si teď balon pohlídal před Adamem Hloškem. Ten se do souboje vrátil, ale podle názoru hlavního rozhodčího Gezi Bik asi pomohl nedovoleným zákrokem. Zhruba za 12-13 sekund se dozvíme, o kolik minut nastaví druhý poločas hlavní rozhodčí Serdar Gezibik. Myslím si, že nemá příliš moc důvodů k tomu, aby ten zápas zbytečně natahoval. O vítězi je rozhodnuto ještě 2 minuty nad rámec základní hrací doby tohoto zápasu. To nejpodstatnější. Angličtí fotbalisté ve fotbalové lize národů v elitní skupině vedou nad Českem 3-0. Angličané u balónu, dlouhý pas na Calverta Lewina, který je teď ve středovém kruhu, ale podklouzl, hrát tak může Macek, alespoň na malou chvíli zabojoval a vybojoval míč pro české barvy. Král se blíží teď pokutovému území Angličanů a může vypálit, ta jeho rána ale byla zblokovaná, nicméně Češi pokračují v tlaku Radosta a v pokutovém území z pravé strany Hložek má to na levačku, Hložek centruje na Naderyho a pozor, Angličané si div také nedali vlastní gól. Alexander Arnold teď málem zamířil do své branky, ale zvládl to lépe než Vladimír Coufal v 27. minutě a tělem odpravil míč do zámezí. Český tým bude mít alespoň rohový kop, hostující příznivci skandují my chceme gól, samozřejmě by si přáli alespoň snižující branku. O vítězi už je ale rozhodnuto, do konce dvouminutového nastavení zbývá zhruba minuta a 5 sekund. Anglie, Česko ve fotbalové lize národů 3-0.
0: A je to Matěj Radosta, který bude rozehrávat rohový kop, pravačkou kroutí už teď míč na přední tyč, jenže tam byl připravený Brent White, který odpravil ten balon až na polovinu hrací plochy, tam ho sbírá Ondřej Zmrzlý na levou stranu hřiště a posílá ho ještě před sebe, kde je právě Radosta, který odběhl od rohového praporku po tom, co rozehrával tento roh, přihrává ještě na Pavla Šulce, ten je na středu hřiště a posouvá si balon dál dopředu, teď centruje na Krále, jenže ten nedokázal. Hložek pálí, dobrá rána, která nakonec nezamířila mezi tři tyče Pickforda, po tom, co tam Alex Král sice nedoskočil na balon, balón, tak se míč odrazil od těla anglických obránců k Adamu Hloškovi a ten nad ničím moc nepřemýšlel, prostě to zkusil, sympatická rána a teď už od kapitána českého výběru, po tom, co ze hřiště odešel Vladimír Coufal, tak pásku dostal právě Adam Hložek, protože na hrací ploše nebyl ani v tu chvíli Michal Sadílek, tedy ani jeden z těch určených zástupců pro kapitánství v českém týmu. Pickford teď rozehrává od své branky levačkou, posílá balon na polovinu a to je vše, co se stalo v tomto zápase. Sudí ukončuje zápas. Čeští fotbalisté prohrávají ve Wembley a s domácí Anglií 0-3. Musím říct, že dle mého názoru to bylo vůbec nejhorší představení českého týmu pod vedením nového kouče Španěla Santiho Deny. V každém tom zápase v této reprezentační přestávce přišla alespoň pasáž hry, kdy český tým to vypadalo, že je ve hře. Dnes to tak nebylo. Ve Wembley se Češi do hry nedostali, naopak hned v úvodu zápasu Vladimír Coufal si srazil balón do vlastní sítě a Angličané tak vedli 1-0. Následně na 2-0 ještě před koncem poločasu zvýšil Harry Kane a právě tento muž a kapitán anglické reprezentace nakonec upravil na finálních 3-0. Čeští fotbalisté se tak loučí s touto reprezentační přestávkou se 4 prohrami v Lize národů, budou čekat na úvodní body a my budeme doufat, že přijdou v listopadu, kdy bude reprezentační přestávka, respektive reprezentační program a bude pokračovat dalšími 2 zápasy v Lize národů. Prvně 12. listopadu Češi doma přivítají Španělsko a následně skupinu elitní divize Ligy národů zakončí v Chorvatsku. Připomeňme to nejdůležitější. Čeští fotbalisté prohráli ve Wembley s Anglií 0-3. My vám s Lukášem Michalíkem přejeme dobrý večer.
1: Hezký večer.
2: Děkujeme Lukáši Michalíkovi a Karlu Schambergerovi za přímý přenos utkání, které tedy z českého pohledu nedopadlo dobře, ale i tak si ho samozřejmě zhodnotíme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, po třetí tedy hezký večer.
3: Dobrý večer.
2: Karel Schamberger před chvílí říkal nejhorší zápas z těch 4 českých elitní skupině Ligy národů. Souhlasil bys?
3: No tak myslím si, že ten výkon nebyl dobrý, samozřejmě vždycky je to o tom, co vám soupeř dovolí. Myslím si, že Angličani se poučili z toho, jak proti nám všichni hráli a nedali nám prostě tu možnost k tomu, aby jsme hráli fotbal. Bylo tam spoustu nakopávaných míčů, kde jsme prostě naději neměli a ve odražených balónech a silově jsme byli slabší a celý ten zápas jsme se nedostali do toho utkání.
2: Jak moc ho ovlivnil ten úvodní gol ze 27. minuty, který si vstřelil hodně nešťastně, možná trochu nešikovně, někdo řekne Vladimír Coufal?
3: No tak vždycky ten první gol je určující samozřejmě, ale já si myslím, že to prostě tyhle ty silní mužstva to umějí, jsou trpěliví, ten tlak, který ono to nevypadá, tak je veliký a několikrát to bylo zmiňovaný i v přenosu, že prostě naši hráči hrajou bez míče a pak když se k němu dostaneš, tak najednou nemáš tu sílu, pak samozřejmě už chybí i ta odvaha, protože Angličani prostě byli výborní a tenhle ten gol, který samozřejmě můžeme nazvat smolnej, tak samozřejmě určující pro to, jak ten zápas pak se vyvíjí.
2: Pavle, kdybys měl české fotbalisty oznámkovat, kdo by u tebe dostal tu známku nejvyšší, to znamená, viděl bys ho jako, řekněme, třeba nejlepšího českého hráče ve Wembley proti Angličanům?
3: No to je něco teda, no tak dneska opravdu to nebylo dobrý, já si myslím, že asi bych nevybral jednoho hráče prostě, protože dneska tam nebyl vlastně nikdo, kdo by vzal balón a něco udělal, fakt to bylo slabý, souhlasím s Karlem, že z těch čtyř zápasů prostě to bylo nejslabší a dneska tam nebylo moc pozitiv a asi fakt nevyberu jednoho hráče.
2: No a kdyby Pavle měl říci, přece jenom poprvé bylo reprezentační okno se 4 zápasy, navíc je museli týmy odehrát během 11 dnů, nepodepsala se na Češích možná už trochu únava, že zkrátka docházely síly?
3: Je to možný, i když vlastně jedinej sláma odehrál v podstatě skoro všechny ty zápasy, zbytek se tam tak nějak jako protočil, samozřejmě ta únava i taková jako nechci říct vyčpění té motivace, protože hraješ v Anglii ve Wembley, Určitě ta motivace je veliká, ale ty kluci už jsou spolu prostě nějakou dobu a samozřejmě nejsou na to zvyklí, takže já si myslím, že nějaký vliv to mohlo mít. Na druhou stranu si myslím, že to bylo pozitivní a já se těším spíš na ohlasy hráčů a trenérů, co jim tenhle ten dlouhý sraz přines.
2: Říká Pavel Horvát, čerstvě zhodnotil tedy porážku Čechů v Anglii, v Londýně, v Lize národů 0-3. Už s odstupem a novými myšlenkami se do Radiožurnálu Sport znovu přihlásí zítra po 8. hodině. Pavle, díky a hezký večer.
3: Díky, hezký večer, dobrou noc.
2: Je 22 hodin, skoro 40 minut, posloucháte jediné sportovní rádio v Česku. Anglie, Česko tedy 3-0 v utkání té jedné skupiny elitní Ligy národů. Doplníme, že ve druhém duelu nakonec Chorvatsko prohrálo se Španělskem ve Splitu 1-2. Přitom Chorvaté ten duel výborně rozehráli a Ivan Perišić v 17. minutě dostal do vedení, jenže španělský trenér De La Fuente měl šťastnou ruku při střídání, protože do druhého poločasu poslal Mikela Merina a tenhle 30-letý útočník nejprve v 61. minutě srovnal, no a potom rozhodl v 88. minutě o vítězství zatím tedy 100% týmu v této skupině Ligy národů. Nutno ovšem podotknout, že 8 minut předtím byl vyloučen střelec jediného chorvatského gólu, tedy Ivan Perišić. Španělé tedy tu přesilovku dokázali využít, no a tak jsou na tom nejlépe, pokud jde o tabulku třetí skupiny té nejvyšší úrovně Ligy národů. Po 4 zápasech ze 6, tedy Španělé 100%, 12 bodů, na druhém místě Anglie bodů 9, třetí Chorvatsko body 3, no a Češi poslední s nulou na svém kontě. Snad to tedy ty další poslední dva zápasy proti Španělsku a na závěr v Chorvatsku z českého pohledu přece jen vylepší.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

22 hodin 44 minut. Ještě jednou můžeme zopakovat, že čeští fotbalisté ve svém čtvrtém vystoupení v elitní skupině Ligy národů prohráli ve Wembley v Londýně s domácími Angličany 0-3. Vladimír Coufal si dal vlastní gol, potom se dvakrát trefil kapitán domácího výběru Harry Kane. Češi tedy odcházejí z těch prvních bojů s fotbalovou elitou bez bodového zisku, ale ještě je čekají dva zápasy v listopadu proti Španělsku doma na Letné a potom v Chorvatsku, tak třeba nějaký ten budík na české konto přece jenom přiskočí. Mezitím, co jsme vysílali na radiožurnálu Sport přímý přenos fotbalového reprezentačního utkání, tak se zrodily i další dva výsledky, pokud jde tedy o klubovou úroveň, tak pojďme zamířit nejprve mezi basketbalisty, protože Pardubice při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce italské Reggiani 65-82. Nejlepšími střelci poražených byli se 13 body Joe Bryant a Ryan Moffett. Úřadující český vicemistr se v dalším kole Ligy mistrů utká ve své skupině za dva týdny doma s Malagou. No a v evropské lize házenkářů už ve své skupině podruhé nastoupili karvinští hráči, ale ani na podruhé úspěšní nebyli. Byť na půdě španělské Torrella Vegy bojovali karvinští opravdu jako lvi a ztrátu, kterou nabrali v průběhu utkání, tak v závěru mocně stahovali, ale nakonec nestáhli. Takže Torrella Vega Karviná 33-32.

Anglie, Česko 3-0 v utkání Ligy národů. Tenhle duel samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme dohrávat i zítra ráno. Můžete se těšit na názory a postřehy českých fotbalistů, kteří byli přímo u toho v londýnském Wembley, ale také tenhle duel zhodnotí v našem vysílání po 8. znovu náš expert Pavel Horvát a po 9. hodině potom bývalý fotbalista a také reprezentant Štěpán Vachoušek. No a samozřejmě také v 10. Pavla Horváta o tom bude řeč, těžko říci, jestli už ve čtvrtek, protože to bude hostem Petr Janda. To znamená frontman skupiny Olympic, který už je opravdu pěkných pár desítek let na výsluní naší hudební scény. Ale Petr Janda má také velmi pozitivní vztah k fotbalu, takže 10. Pavla Horváta ve čtvrtek po 10. hodině bude opravdu velmi zajímavá a v tomto směru netradiční. Velmi zábavná byla i včerejší 10. Pavla Horváta live, která zamířila do Plzně, do Šeříkovky. Hostem byl samozřejmě Antonín Panenka a tentokrát přišel také bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Záznam jejich vyprávění, povídání, postřehů, názorů vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport už zhruba za čtvrt hodiny, tedy hned po zprávách ve 23 hodin.

0: Když už byla řeč o tom, kteří bývalí fotbalisté budou hosty zítřejšího ranního vysílání Radiožurnálu Sport, tak dalšího zajímavého hosta přivítá po 10. dopoledne David Novotný, tedy herec ve svém pořadu Na place, a tím mužem bude mistr světa v moderním pětiboji, historicky druhý pocházející z Česka, Matěj Lukeš. Takže jejich rozhovor Davida Novotného s Matějem Lukešem zítra po 10. dopoledne. No a k našemu vysílání patří také soutěže a zítřejší nabídka je hodně zajímavá, protože tradičně před 9. hodinou budou k dispozici pro některého z vás dvě vstupenky na extraligový zápas mezi Pardubicemi a Třincem, a to na nedělní duel. No a potom také na neděli celkem 4 vstupenky na 136. ročník Velké Pardubické. Poslouchejte tedy zítra Radiožurnál Sport a můžete se dostat třeba i na ten nejslavnější a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Poběží se v neděli a pokud vám to nevyjde, tak na Radiožurnálu Sport vám samozřejmě nabídneme přímý přenos.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý v formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té páté olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další budou následovat. Litevští poslanci udělali první krok ke zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. A teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka už dorazilo zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
3: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
1: Lidem nad 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
4: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Izraelské buldozery zbouraly v okupovaném východním Jeruzalémě dům, ve kterém žilo 70 Palestinců. Podle izraelských úřadů pětipatrová budova neměla stavební povolení. Palestinská správa demolici označila za nebezpečnou eskalaci politiky nuceného přesídlování. Agentura AFP doplňuje, že získání stavebního povolení je pro Palestince ve východním Jeruzalémě prakticky nemožné. Moravskoslezský kraj má svůj první zvířecí hřbitov. Lidé ho najdou v Bílovci, na místě, kde se dřív pohřbívala jateční zvířata. Hřbitov nabízí asi 150 míst pro uhynulé psy, kočky, ale i drobnější domácí zvířata. Pro nájem čtvercové plochy stojí 7 tisíc na 5 let, říká jednatel místních technických služeb Radim Vlček.
5: Chtěli bychom, aby to bylo jednotný ráz, to znamená, aby ten rozměr toho hrobového místa byl ucelený. Lidé budou mít možnost si tam dát pomníček, nějaký náhrobek, po případě nějakou vzpomínku, obojky, hračky svých mazlíčků a takové věci.
1: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i čtvrtý zápas. Ve Wembley podlehli Anglii 0-3. Skóre otevřel vlastní gól Vladimíra Coufala. Další dvě branky střelil Harry Kane. Domácí útočník nastoupil za reprezentaci po 125. a tím vyrovnal anglický rekord bývalého gólmana Petra Shiltona. Skupinovou fázi Ligy národů zakončí Češi v listopadu. Nejprve přivítají Španělsko a na závěr nastoupí v Chorvatsku. Španělé zůstávají i dál 100%. V Chorvatsku zvítězili po obratu 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřené tunely na D8 a omezení na pražském okruhu za Barrandovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je obousměrně zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem silničáři přestavují dopravní značení kvůli údržbě v tunelech. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždí se plynule. V Praze začala noční uzavírka v tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barrandovského mostu na Smíchov. Hotovo má být do 5 ráno. A stejně dlouhá má být uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně. I tam jde o úklid a údržbu a týká se směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky, na horách kolem 7. Zítra má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Dobrý večer, vítejte v plzeňské Šeříkovce. Desítka Pavla Horváta, pořad radiožurnálu Sport, se vrací po téměř dvou letech do Plzně. Když jsme tady byli minule, tak to byla velká zábava. Byli tady hokejisté Jaroslav Špaček a Martin Procházka, taky s Pavlem Horvátem, jeho kamarád a vlastně dlouholetý spoluhráč právě z Viktorky, Milan Petržela. Věřím, že i dneska si to užijete, byť ten formát už je přece jenom trošku jiný po dvou letech, aby ne. Letos totiž máme velká jubilea, šestkové roky, 30 let od stříbra na mistrovství Evropy v Anglii fotbalistů. A také připomínáme ten velký vrchol československé fotbalové historie, rok 1976 a zlatý Bělehrad. Ten autor legendárního momentu, který určitě máte před sebou, když o něm budu mluvit, tak ten tady taky je. Nicméně, když tak o tom mluvím, tak můžeme připomenout, že on je zvyklý na to objíždět besedy.
8: Těch besed bylo opravdu hodně, většina otázek se teda týkala toho pokutového kopu. Jednou dokonce jsem měl nějakou absolvovat besedu na vesničce, no a když jsem tam jako přijel, tak před tou hospodou, jako bývají takový ty reklamy, tak na té tabuli tam bylo napsáno, dnes čepujeme panenkovou desítku, tak
9: to bylo takový... Krásné. Čepujeme panenkovou desítku.
7: No tak i když v Plzni to máte spíš spojené s dvanáctkou, tak ta panenková desítka tady taky bude zmíněna a na autora legendárního kopu se dojde, nebo určitě se ho dočkáte, ale ještě přeci jenom chvilku strávíme s jinými dvěma hosty. Věřím, že z jejich přítomnosti taky budete mít radost. Tak prosím, přivítejte prvního hosta dnešního večera v plzeňské Šeříkovce. Je to muž, jehož pokyny si na hřišti řídili Messi, Ronaldo, Zdomažlic to dotáhl na Euro, do Ligy mistrů nebo třeba na olympijské hry. No a v první lize odřídil rekordní počet utkání. Je tu Pavel Královec.
10: Krásný dobrý večer, samozřejmě děkuji za pozvání do tohoto pořadu a nesmírně si toho vážím, že jste vážili tu cestu a společně si ten večer krásně užijeme.
7: Děkujeme moc, Pavle, prosím, přijměte křeslo. Přivítáme vašeho jmenovce, který tedy má ale iniciály přece jenom trošku jiné, pokud někdo ale hůř vidí, tak vlastně stejné. PK a teď to bude PH. Občas se mi to taky plete. Každopádně je to muž, který v Plzni měl původně dokopat kariéru, ale všichni víte, jak to dopadlo. Nakonec 3 ligové tituly, účasti v Lize mistrů, titul Viktoria na století. Teď je to náš milý kolega, fotbalový expert radiožurnálu Sport. Přivítejte prosím Pavla Horváta.
11: Dobrý večer. Já jsem chtěl říct, že nejsem host, já jsem tady v podstatě šéf jako a jsem rád, že si se teda, musím říct překvapivě, pro mě to byl úvod, takhle snad někdo jako první host, že by přišel a hned takhle řekl, co tady všechno zažijete, tak to jsme ještě neměli.
7: Takže. Já jsem se trošku bál, že to tady chce řídit, jako měl ve zvyku během své kariéry na hřišti, ale tak vás tady to bude řídit třeba dneska víc. No.
11: Třeba se toho dočkáme.
10: No. Budeme doufat, třeba se to změní, no, uvidíme. Ano,
7: dobře, já nedoufám, ale to je jedno. Je to vlastně nějakých 20 let, co se tihle dva setkali v první lize poprvé, tak na to můžeme zazpomínat.
12: Teplice hrají se Spartou nerozhodně. 1-1, gol padl před malou chvílí ve druhé minutě nastavení po centru stresného kopu Horváta hlavičkou Libor Došek. Byla to jenom taková jemná teč, která směr střely Horváta ani nějak výrazně nezměnila. Teď už každou chvíli bude utkání končit. Ano, právě teď možná slyšíte závěrečný hvist. Rozhodčí Královec fouknul v tomto zápase naposledy do píšťalky. To je odtud všechno. Dobrý večer.
7: Ano, děkujeme Jaroslavu Plašilovi za přání. On tehdy komentoval, já jsem to tam nedal, ale Pavle, prý to byla střela skoro. Že to tam...
11: Nebyl to centr z pravý strany. ty to nepochopíš, ty seš houslista, takže z pravý strany dovnitř takhle na tu zadní tyč a Libor Došek se toho podle mě nedokal, radoval se nejvíc, takže to měl být můj gól, ale zase mám asistence, ono to je jedno. Já jenom využiju, ty tam nemáš ten scénář, vývoj píšťalek. Teď mě to úplně bouchlo do uší, protože já mám na tréninku taky píšťalku, takovou tu Erimu, která je taková jako, bych řekl, dvouzvučná. Takže vývoj, s čím jsi začínal?
10: Tak samozřejmě ty první, nebo ty začátky úplně celkový, si pamatuju, když mi taťka tenkrát přines takovou tu kovovou ještě takovou s tou tu kuličkovou a když jsem to zapískal, tak to byla jedna velká hruza. Říkám, že na to se pískat prostě nedá. A samozřejmě ten vývoj jako ze vším, jako i s těma sportovníma potřebama, tak i v těch píšťalkách a v tom rozhodství šel dál. Pak tam začaly vlastně být ty Foxky 40, pak ty lumený píšťaly a samozřejmě potom vyhovovalo to, co každému sedlo do ruky a samozřejmě i ta intonace toho zvuku. Na každý stadion třeba byla jiná píšťala, takže samozřejmě ten vývoj šel a si myslím, že i půjde dál a dál.
7: Počkej, ale Pavel Karalec řekl intonace, Pavle, tak to mě zajímá. Vy jste se řídili i rozhodčí jako vaše kvalita podle toho, jestli jste zapískali dur nebo mol?
10: No, tak úplně takovou strategii neznám, ale samozřejmě to máte nastavení trošku z jiného soudku, ale je to tak, no, skutečně jako v těch prvopočátkách my jsme byli vedeni takovým způsobem, že nám říkali delegáti, jděte si běhat po lese a zkuste si tu intonaci tý pišťálek, aby se dokázali, neopravdu bylo to tak, jako my jsme běhali po lese
11: vidím, jak tam
10: pískali se po lese. Jako.
11: Jak tam houbaři chodí a říkají, ty ve tady nějaký blázen, tady píská.
10: My jsme si vybírali období, kdy nechodili na borivky a na houby, jako takže.
11: Tak na Domažlicku těch lesů je hodně, tam bylo plno, podle mě. No, to je hezký. A co třeba, když jí měl někdo před tebou tu píšťalku, to taky asi byla okousaná, ne? Já si to pamatuju, jako
10: když jo, musím... Já jsem si vždycky koupil novou.
11: Fakt? Tak já měl po tátovi okousanou. No.
7: A vždycky kovová, jo, byla?
10: Ne, ty už teď jsou plastový, ale jak jsem říkal, ta kovová s tou količkou, ještě tačka měl motoru nějakou náplastí a říkám, tati, ne, to si nek, jako to pískat nebudu teda. Takže teď už to plastový všechno.
11: Oni trenéři to používají hodně a zmíním Zdenka Bečku, který má na té kaničce vždycky stopky, klíče a i tu píšťalku. A vím, že s tím jako často točil. Já říkám, to bylo jak v tom filmu, to jednou nedopadne dobře. A jednou to nedopadlo dobře.
7: Bylo u očního, jo, pak nebo kde?
11: No on se bouchy jinam, jako, jak se to točilo. Takže zuby měl celý...
7: Takže na urologii musel. Dobře, pojďme dál.
11: To já nechápu, co to je, ale...
7: Každopádně, když jsme tady měli tu zvukovou ukázku, rok 2006, tak Pavel Horvát už se vracel do ligy jako kmet v úzovkách, tak ve 30 člověk si říká, že už tu kariéru tak nějak dohraje. Byl ve Spartě, tak asi ne, že jo, tak byste pak titul udělali. Ale co si říkal rozhodčí Pavel Královec, když asi viděl, že bude pískat Horváta, tak nějaké renomé měl?
10: To bylo obdobné, jako když jsem šel pískat Messiho nebo Ronalda, to bylo skoro stejný. Ne, tak Pavel měl jako celkově jakoby dobrý renomé, to ne, že bychom se tady nějakým způsobem...
11: Já se otočím, tak to neříkej.
10: Tak se nebudem červenat samozřejmě, ale musím říct, že Pavel měl dobrý renomé a za svou kariéru já jsem s ním de facto neměl nikdy žádný nějaký exces nebo nějaký problém. A myslím si, že takhle byl vnímaný i u spoustu dalších mých kolegů, u těch rozhodčích, takže s Pavlem byla výborná spolupráce na té hrací ploše.
11: No, já bych to uvedl na pravou míru, že on ten zápas, protože oni kluci jsou hodně naběhaný, rozhodčí a já jsem na tom byl podstatně hůř, takže já jsem nemohl s ním ani debatovat moc. Jedině, když bylo nějaké přerušení delší, tak jsem si mohl jako vylejt srdce, ale pak už se zase hrálo, tak jsem to nestíhal. No.
7: Ale je pravda, že ten fotbalový zápas prostě mění lidi, emoce tam hrají roli velkou a je to pochopitelně nejen u vás fanoušků, diváků, posluchačů, ale i u těch samotných aktérů. A když teče do bod, když prostě potřebujete dát gól a nejde to, tak to si asi vzpomenou oba Pavlové, že přece jenom se to taky může nějakým specifickým způsobem vyvinout. Ostatně můžeme si připomenout zvukově, na co narážím.
13: Pavel Horvát má míč a to je známka toho, že u balonu jsou zase plzeňští fotbalisté. 69. minuta utkání, Plzeň zase postupuje směrem k brance, kterou hájí Bíčík a už jsou plzeňští v 16. Rajtoral, ale také neuspěl. Zdá se, že oběma týmům jakoby docházely fyzické síly.
14: Steiner si narazil se Šuralem
13: a padá, rozhodčí Královec píská. Byl to drobný faul, samozřejmě nic vážného, ale faul to byl a tak sudí správně fouky ve píšťalky.
7: I současný šéf-redaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš, která vás hodnotil už před těmi 14 lety kladně, takže gratulujeme.
11: Míro, on tady je.
7: Ano, on je to velmi přísný šéf, ale na rozhodčí měl vždycky dobré oko.
11: Trošku liberečák. Jako
10: ne, je to vidět, že skutečně to v tom Radiožurnálu tomu sportu rozumí. Jako.
7: Ano, no. Každopádně tohle byl ten zápas, už je vy tady v Plzni vzpomenete, kdy jste potřebovali vyhrát, Viktorka, abyste měli titul a když jste nevyhráli, což se nakonec stalo, tak jste byli třetí, Pavle. A chci se zeptat, jestli takhle sudí opravdu si je vědom, že jde do toho titulového mače, protože já jsem hledal, vy jste měli tu spojitost v tomhle konkrétním případě, jinde jste nepískal Pavla Horváta, kdyby mu šlo třeba o ligový titul.
10: Tak abych to uvedl na správnou míru, já tenhle ten zápas vůbec pískat neměl, protože jsem pískal vlastně ve středu, jsem pískal v to vložený kolo Dukla Sparta, takže de facto jsem byl přesvědčený, že ten sobotní duel byl velmi důležitý duel. Liberec z Plzní pískat nebudu, vyšla tam nominace Pavel Franěk a samozřejmě pak na úkor intervence z Liberce se udělala změna. A musím říct upřímně, že za moji kariéru jsem se nesetkal s takovým zápasem vele důležitým, kde vlastně šlo obou o titul. A samozřejmě, co si budem povídat, spousta rozhodčích třeba v nich takových utkání, třeba konkrétně v tom Liberci, ať Radek Matěk nebo i další Libor Kovaří, tyhle ty tam skutečně někdy vylámali zuby, takže jsme viděli, že sebe menší chyba může stát kariéru a fakt jsme se museli na to patřičně připravit. Ale byla výhoda ta, že jsme na to neměli tolik prostoru nad tím přemýšlet a vlastně jsme skočili do rozjetého vlaku, takže musím říct, že jsme se na to patřičně připravili přes tu krátkou dobu a to utkání zaplať pánbu nám išlo.
11: No a já musím říct, že to byl zápas, kdy mi vlastně jako vadilo, že jsme samozřejmě nevyhráli, že jsme ten titul neudělali, ale já jsem to tomu Liberci tak přál, protože tam byli fakt jako jednak skvělí kluci, byl tam Jarda Šilhavý jako trenér a vlastně mě to mužstvo bylo sympatický, takže já jsem jim to přál, byť to bylo na úkor nás, tak nechci říct, že mě to nemrzlo, ale šlo to tak nějak jako lehčeji překousnout.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Pavel Královec je tady s námi a myslím, že nastal čas pozvat toho legendárního fotbalistu, který se zapsal do historie opravdu výrazně. Můžu citovat z oficiálního webu UEFA. Mistrovství Evropy 76 je vzpomínáno nejčastěji v souvislosti s mimořádným dloubákem, který zajistil Československu titul nad jeho obhájci ze západního Německa. Tahle penalta je tou nejslavnější v historii evropských soutěží.
13: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
7: Prosím, přivítejte fotbalovou legendu, autora dloubáku z Bělehradu a mistra Evropy 76 Antonína Panenku.

0: Antoníne, vítejte, můžete si vzít mikrofon. Vítejte v Plzni, sedíte vedle fotbalového rozhodčího. Já vím, že občas vyprávíte rád historky anebo i vtipy, tak mě jeden takový napadl, že jsme občas z vás slyšeli. Tak co vy a rozhodčí?
1: Tak já začnu hned vtipem, teda jestli můžu. Liga mistrů, plný stadion 80 tisíc, přijdou tři rozhodčí, jdou se jakoby podívat na tu atmosféru, na to hřiště a ten říká, ty blázne, tady je 80 tisíc lidí, podívej ty chorály, jak tady fandí, to je nádhera. A ten druhý rozhodčí říká, no ale jenom my tři víme, jak to dopadne.
0: Antoni Panenka, autor legendárního Dloubáku, potěšil Pavla Královce.
2: To je vidět, ta stará škola ještě.
1: Ještě mám jeden v zásobě potom.
0: Dobře, na ten se taky těšíme. Kdo jste slyšel předchozí desítky, tak si jistě vzpomenete, ale myslím, že dneska se hodí. No ale ty penalty, já vím, že možná už toho máte třeba trošku přejedeno, že se to řeší neustále, ale když tady máme takovouhle společnost autora toho Dloubáku, muže, který těch penalt dal vlastně téměř nejvíc ve stoleté historii ligy, a muže, který těch penalt v první lize nařídil 37. Tak si říkám, že pojďme to probrat z toho hlediska, prostě penalta ve vnímání jako vás, tří exekutorů. Pavel Královec, když byl na Trávníku, tak jak vnímal ty střelce, kteří tam jdou? Prožíval to s nimi třeba trochu, protože jak...
3: Já ti do toho skočím. Jaký je postup toho rozhodčího po nařízení ty penalty? Co je vlastně jako povinný?
2: Tak samozřejmě ta prevence... Teď se musí hlídat vlastně postavení toho brankáře na ty brankovičáře a samozřejmě hlídat ty hráče, co jsou kolem toho pokutový území, aby předčasně nestoupili do toho pokutový území, takže tam těch procedur nebo těch věcí je víc, ale samozřejmě, co si budeme povídat, dneska na to máme VAR, který určitě všichni rádi vidíte, protože se člověk může nebo nemůže radovat z golu, ale samozřejmě za nás to bylo ještě vlastně bez toho VARu takový složitější, že jsme to museli hlídat, jak ten hlavní rozhodčí nebo ten rozhodčí a nebo ty asistenti, no, takže těch věcí na to sledování teď ubylo, ale...
3: A ještě ten puntík je většinou větší než ten balón a musí být jenom kousek, stačí, když je na puntíku, že jo?
2: Musí se dotýkat toho středového puntíku.
3: A stalo se ti někdy, si upravoval toho střelce?
2: No, ono upravovat úplně ne, ale samozřejmě potom, když se tam postaví de facto 20 cm mimo ten pokutový puntík, takže tam jsem na to upozornil, ale to spíš, já to hrozně dělal nerad, protože vím, že to jsou emoce i pro toho střelce a je to nepříjemný, potom, když ho tam člověk jako jednou po druhé ještě upozorní, tak ho svým způsobem rozhodí a nejsem ten člověk, abych nějakým způsobem zasahoval do toho vlivu, do toho provedu, do ty procedury toho pokutového kopu, tak jsem to úplně jako, já to neměl rád.
1: Já to doplním, protože těch penalt jsem kopal taky hodně. Tam byl trošku vždycky problém s tím, že si postavení míče, protože většinu těch penalt kopou praváci. To znamená, ta levá noha stojná, o kterou se opíráte, ta je těsně vedle toho puntíku. Takže většinou na všech hřištích, většinou tenkrát, dneska to je samozřejmě jiný, tenkrát tam byl takový dělíček vyšlapaný, protože ty hráči třeba v tréninku tam kopou, takže tam byl takový dělíček. Takže ten míč tam vlastně někdy do toho dělíčku zapadl a to nešlo kopnout. To bylo strašně blbý. Takže já osobně jsem to řešil tak, že jsem ten míč dával spíš za ten puntík ještě. Ne dopředu, ale za ten puntík. Takže no, vždycky to vyšlo teda. No, dobře. Měl jsem štěstí. No.
2: I na rozhodčí.
3: Já jako samozřejmě jsem tam měl tu stojnou druhou nohu, ale měli jsme tam taky dělíček, no, protože jsem byl malinko těžší, takže mě stačilo, kopalo 10 praváků a já sám a dělíček byl na obou stranách stejný, takže já bych to úplně neschazoval.
0: Antoníne, teď si představte, že by třeba někdo vběhl do vápna dřív při tom vašem Dloubáku a musel jste ho opakovat. To by asi nebyl Dloubák, co?
3: On za to byl rozstřel, byli stáli na půli všichni.
0: Jo, to je pravda. No jo, vidíte. Pavel říkal, že mě musí nějak opravit, no. Každopádně, kdyby se třeba pohnul dřív brankář, protože jsme tady taky měli případy, že třeba vyskočí z té čáry, že není na ní. Kontroloval jste to tehdy třeba, jestli stojí, kdybyste to nedal, jestli byste hlásil třeba Majera?
1: Já? No. Tak tenkrát musím trošku upravit, protože ty pravidla byly trošičku jiný, odlišní, než jsou dneska. Tenkrát bylo pravidlo takové, že ten brankář, který stojí na brankové čáře, tak se nesměl vůbec pohybovat. Ani dozleva, ani doprava, ani dopředu, ani dozadu. Prostě musel stát na léně A v podstatě podle pravidel se směl pohnout v momentě, když ten míč, do kterého já kopnu, opíše svůj obvod. To je asi 70 cm. To znamená, já když ten míč kopnu k tyči, tak ten brankář, když začne reagovat podle těch pravidel, ten míč nikdy nechytí. Tak proto ty brankáři víceméně riskují to, že se snaží vystihnout, jestli kopnu doleva nebo doprava. No a pak je to strašně jednoduchý to kopnu do prostředka. No. Dneska je ta situace proti střelce daleko těžší. Jo. Dneska vám ty brankáři můžou poskakovat, nesmí teda samozřejmě dopředu, můžou poskakovat doleva, doprava, různý kejkle s rukama tam dělají, se snaží toho střelce vyrušit, rozrušit, vyvést koncentrace, takže dneska ty hráči to mají daleko těžší, než jsme to měli my.
0: No zní to snadně teda v tom vašem podání, ale přece jenom asi to zas tak snadné nebude, ale to právě značí mistry. Pavel Královec, když jsem se ptal na to, jestli to prožívá s těmi střelci, určitě taky jako rozhodčí jste měl nasledované hráče před tím zápasem. Tušil jste, kam to kdo kope? Známe brankáře, že to mají na flašce, tak nevím, na píšťalku to nevejde, že jo?
2: Ne, tak to vůbec, to takové věci mi de facto to šlo kolem mě, to mi bylo tak nějak svým způsobem jedno. Ale člověk by potom, když viděl takového autora nebo exekutora, jako

0: šance neměl, já jsem si spíš počkal, protože pokud ten rozhodčí písnul penaltu, tak se ve mně něco hnulo, to jsem měl dobrou vlastnost, že se mi něco hnulo, že jsem se maximálně soustředil jenom na to, že budu kopat penaltu. Takže jsem nevnímal křiky, jestli byla nebo nebyla, jiný ty rozruchy kolem toho, takže já jsem se vždycky soustředil na to, abych tu penaltu provedl dobře, abych ji prostě proměnil. No tak měl jsem výhodu, že v těch důležitých zápasech, který já jsem kopal penalty, dá se jí, skoro ve všech jsem jako tu penaltu proměnil. Samozřejmě já jsem ji strašně moc nedal, protože když jsme hráli nějakou přípravu, nějaký pohár, kde nás kopalo pět, tak tam to bylo takový jako spíš ležernější. Ale v těch momentech jsem se uměl fakt dobře zkoncentrovat a jsem neviděl nalevo, napravo, prostě jsem viděl jenom toho brankáře, kam to kopnu a jak to provedu.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Můžeme si připomenout ještě to, že opravdu ta pozice rozhodčího je velmi složitá z hlediska toho, co všechno musí brát v potaz v rámci toho utkání, co všechno teoreticky může řešit.
3: Z domácího kotle letala po celé utkání na hrací plochu jedna světlice za druhou a teplickému brankáři Slavíkovi možná ještě teď zní v uších dělbuch, který explodoval v jeho těsné blízkosti. Na rozdíl od letenského hlasatele nechal rozhodčí paták pyrotechnické hrátky spartianské kotle bez povšimnutí. Ne, že by se fanoušci za oběma brankami chovali celý zápas jako beránci a jen mávali praporky a recitovali Erbena. Po půl hodině trucovitého mlčení došlo na dělbuchy i různé vzkazy a přirovnání týkající se předsedy fotbalové asociace, ale nevyslovený, ovšem mezi řádky tušený rozkaz zněl jasně. Pokud to jen trochu půjde, tak nevidět, neslyšet a utkání nechat dohrát.
2: Musím říct, že tady shodou okolností oba ty příspěvky má na svědomí bývalý kolega ze sportovní redakce Jan Kaliba a to jsou příspěvky jeden 16 let a druhý 12 let starý. Samozřejmě dostal jsem se k tomu nedlouho po těch květnových událostech v Praze na derby, kdy tedy pyrotechnika hodně ohrožovala bohužel i zdraví všech aktérů a taky se nějakým způsobem dostala do veřejné diskuze otázka, zda třeba tehdejší sudí Rouček nějakým způsobem nemohl zakročit už dopředu, aby se to nestalo. Ale slyšeli jsme, že opravdu třeba nějakým způsobem jednat proti tomu dění na tribunách z pozice rozhodčího je velmi složitá věc. A teď je otázka na Pavla Královce, jak tomuhle přistupoval, protože to tady evidentně bylo a je dlouhá léta a občas to vypadá, že prostě jednodušší je to nechat nějakým způsobem proběhnout a to utkání třeba neukončovat, což by se taky nabízelo asi.
4: Tak samozřejmě, pokud to nemá úplně vyloženě vliv na ten průběh toho utkání, nezasahuje to do samotné hry a ty světlice a ty dělboky vyloženě nelítají na tu hrací plochu, tak se to nechá nějakým způsobem přimouřit to oko. Samozřejmě je neakceptovatelný to, aby ty dělbuchy a světlice házely mezi sebou do kotlů, to si myslím, že není úplně fér a to samé na tu hrací plochu. Samozřejmě ta benevolence si myslím, že tady je pořád poměrně vysoká, co se týče té pyrotechniky, ale pískal jsem vlastně utkání Dortmund-Galatasaray a co si budeme povídat, v tom Dortmundu žije spoustu tureckých lidí. Takže tam ta atmosféra byla vyloženě horká, hodně vypjatá. A když tam vlastně přiletěla jedna světlice na hranici hrací plochy, tak jsme to nějakým způsobem řešili s tím pořadatelem. Pak tam přiletěla druhá a samozřejmě ta UEFA to měla striktně nastavený takovým způsobem, pokud to bude mít vliv a bude třetí ta možnost, takže bude konec zápasu. Běžela asi 88. minuta. A i ty hráči toho Galatasaray za mnou běhali a ukončit to, ať už je konec. Sami se báli nějakým způsobem k toho, že ten zápas se ukončí a tam ty sankce jsou úplně nikde jinde. Takže naštěstí tam teda nic takového nepřiletělo, ale my jsme vlastně odjížděli z toho zápasu nebo z toho stadionu, jeli jsme na večeři, pak bylo ještě hodnocení s delegátem. A když jsme se vraceli zpátky z té večeře a potom hodnocení na hotel, tak jsme vlastně jeli kolem toho stadionu. A v tom sektoru ještě vlastně těch hostů tam seděli a oni přesně měli zmonitorovaný, kdo byl ten hlavní iniciátor a prostě viděli, kdo to byl. A po jednom je pouštili z toho sektoru a věděli přesně, no a samozřejmě pak to byl patřičný trest. Takže já si myslím, že takovým způsobem, kdyby se přistoupilo i tady u nás takovým způsobem a jasně nastavit pravidla takový, že se nedostal na zápas a tak dále, tak si myslím, že bys to každý rozmyslel.
5: A měl jsi někdy i strach jako o sebe sám?
4: My jsme pískali vlastně v finále poháru na Kypru a už vlastně před zápasem, když jsme tam přijeli jeden předem, tak nás na to upozornil přímo ten předseda komise rozhodčí, že to nebude žádný jednoduchý zápas, že už tam byli jiní, byli tam Italové a byl tam vlastně Damir Skomina Slovinec, což s českým utkáním měli problémy. Tak jsme se kluku říkali, tak kyperský pohár, to snad nebude nic horší.

0: lepšího, než můžeme očekávat. No a samozřejmě se naplnilo to, co nás upozorňoval. Tam vlastně z toho sektoru oni vyvrátili zábradlí s tím zábradlím, s těma trubkama, začali bourat ty betonové schody a ty kusy toho betonu začali házet na tu hrací plochu a na tu střídačku, teď tam začali zapalovat drezy. A paradox byl právě ten, když jsme tam přijeli před tím zápasem, tak jsme tam potkali v kabině před kabinou, v těch útrbách toho stadionu jsme potkali, já nevím, 6 lidí a všichni byli delegáti. A když jsme říkali, to je nějak moc delegátů. No a ve finále se stalo tenhle exces. Tak jsme přijeli do kabiny rozhodčích a říkáme, kde je delegát, no a delegáta nebyl žádnej. Takže ono svým způsobem jsme zase hodinu byli zavřený, oni to vyklidili, ten sektor, no a to utkání se dohrálo, samozřejmě ty kameny vyklidili z té hrací plochy, ale tam musím říct, že jsem měl skutečně strach o život.
1: Rozhodčí se dostanou na různých těch evropských hvězdech, ať už jde třeba o ta předkola do spousty asi netradičních destinací. Zažil jsem v Kazachstánu, když lítali litr a půl velké flašky mlíka na hřiště a to bylo teda na jihu.
2: Ty jsi to zažil, jo?
1: No já jsem byl jako reportér a vlastně lítalo to tam prostě z toho sektoru
2: na jihu,
1: odevšad, co letalo. No na jihu Kazachstánu. No.
2: A co lítá na severu?
1: Podle mě pyrohy smažený, no. Ale tady to bylo fakt kozí mlíko, který tam prodávali. Chtěl jsem se zeptat Antonína Panenky, protože vím, že těch zápasů na evropské scéně nebo z reprezentací jste taky odehrál dost, nějaký takovýhle specifický zážitek, kdyby to bylo, jak říkal klasik, vyšperkované.
3: Tak já jsem taky zažil zápas, kde jsem skutečně se bál o vlastní život. Nebylo to třeba v nějaký rozvoji země, ale bylo to ve Skotsku. Když jsme hráli, jsem hrál v té době za Rapid Vídeň a hráli jsme, tuším, to pohár mistrů, nebo co to bylo za pohár. A doma jsme vyhráli, myslím, 2-0 s Celticem. A byla odveta v Glasgow na Hampden Parku 100 000 lidí. 100 000 lidí, to bylo tenkrát už trošku jako na podzim, takže už byla trošku zima. Všichni v krátký rukávy, všichni rezaví, všichni červený ruce, brunátní, v každý ruce každý 4 plechovkový piva a neskutečným způsobem prostě fandili. A to utkání oni vedli, úplně nás v lahodě spláchli, vedli 3-0, rozhodnutý zápas prostě. A tam se stala taková jedna věc, že asi 10 minut do konce tam někdo z tribuny nebo z hlediště hodil skleněnou láhev na hřiště. To zasáhlo našeho jednoho hráče, tak ho rychle odvezli do kabiny. Ono mu nic vůbec nebylo, jo, tomu hráči. Ale doktor vzal skalpel, říznul na hlavě, krev a protest. Oni to ty Skoti nesli strašně jakoby prestižně. Jo. Prostě byli ukřivděni, že prostě se nic nestalo a to. Tak nakonec se to dostalo do té fáze, že to utkání se bude opakovat a bude se opakovat, musí se hrát 300 km od Glasgow. Si nevíte představit, v tom Skotsku, jaká vznikla vlna nevole, protestů, prostě byli ukřivění, úplně vyvolávali prostě averzi proti Rapidu Vídeň a neskutečně. Takže my, když jsme tam potom přijeli na Manchester United, tak jsme přijeli autobusem a to samý. Před stadionem zase horda řvoucích Skotů. Bylo šílený prostě. Normálně autobusy, my jsme všichni hráči, nejsme se neseděli na sedadlech, my jsme všichni leželi dole poti. Protože já jsem se klepal jako vosíka, teď jsme šli na ten zápas, to samý. Na mě vlítěl ten hráč, udělal na mě a on neměl žádný zub. To byl jejich nějaký nejlepší hlavičkář, no já jsem se klepal jako ratlík. Při zápase se na nás, já jsem tenkrát jako nehrál, byl jsem na lavice, protože jsem trošku zraněný, tak jsem si na lavice, se na nás během zápasu snesla neskutečná sprška těch anglických peněz, těch kovových. To byla mince asi jako naše 50 koruna, ještě o něco větší, ale byla takhle tlustá. Jo. Takže najednou z té tribuny, my jsme byli zasypaný těma penězma, takže ten náš masér to tam začal sbírat. Po zápase říkal, hoši, 40 liber je doma. Ale skutečně to bylo strašný, jako, jak oni se chovali až tak brutálně, jak ty diváci i ty hráči na hřišti. No a nakonec to všechno dobře dopadlo, to říznutí, protože my jsme tam v tom zápase dokonce vyhráli 1-0, tak jsme postoupili dál. Ale já jsem si říct, že to byl pro mě strašný, možná i nejhorší zážitek, co se týkalo přímo na hřišti.
1: Antonín Panenka je s námi v Plzni na desíce Pavla Horváta živě.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Pavel Královec si zapískal také na Euru dva zápasy a ten jeden Ukrajina-Severní Irsko pískal 16. června 2016. A bylo to na den přesně 40 let poté, co Antonín Panenka sehrál utkání na stadionu Maximir v rámci semifinále Eura 1976. Je to naše 9. zvuková ukázka, číslo 9. A poprosím, jestli bychom mohli si krátce připomenout tuhle událost.
4: Tobíáš. Výborně uvolnil Veselého. Šanca. Franco.
1: Já jsem to, pane Panenko, vytáhl nejen kvůli připomínce toho velkého úspěchu, kdy jste porazili vicemistry světa Holanďany pod Krajfem a dalšími hvězdami, nebo s Krajfem a dalšími hvězdami, ale taky protože sudí z Velsu, který to tehdy pískal, Clive Thomas, i po nějakých 36 letech vzpomínal pro BBC, že to byl nejtěžší zápas, který odřídil, a nebylo to teda kvůli vám, ale kvůli Nizozemcům. Pamatujete si, co tam prováděli tehdy? Ono se mi moc nelíbilo asi, že pršelo, že jo? Bahínko nemohli hrát svůj ofenzivní fotbal.
3: Ono to začalo takovou věcí, kterou já jsem nikdy předtím nezažil a po tomhle zápase jsem nezažil taky ne. Tam se stala jedna taková věc, kterou nikdy skutečně jsme neviděli. Ten rozhodčí před zápasem přišel do naší kabiny, přišel do holandské kabiny a přišel, on byl trošku takový jako strašně suverénní, nebo možná namyšlený, nebo prostě jako...
0: No rozhodčí,
3: jako,
0: no.
3: Jako on
0: díky.
3: On prostě říkal, přišel k nám do té kabiny, my tam koukali, jako, říkám, jsem to v životě, jsme to nezažili. A on nám tam říkal, tak pánové, já jsem hlavní rozhodčí, já jsem hlavní osoba tohle zápasu, já vám taky nekecám do toho, jak hrajete, tak vy nekecejte do toho mýho pískání. A odešel. A to samý udělal u Holandců. Samozřejmě my Češi jsme byli skromní, normální, pokorní, takže my jsme to vzali úplně normálně. Když přišel asi k těm Holanďanům, tak Holanďani v podstatě v té době asi nejlepší mužstvo světa, sama osobnost, vynikající hráči, tak se jim to asi možná nelíbilo. Takže na ně to možná zapůsobilo trošku jiným způsobem než na nás. Nás to spíš možná trošku pěhecovalo nebo pomohlo, jim to možná uškodilo. Takže z tohle hlediska ten rozhodčí prostě přišel s něčím, co říkám, jsem v životě nezažil, bylo to zajímavé a myslím si, že svým způsobem má trošku taky podíl na tom, že jsme tam takovýhle dobrý úspěch udělali v tom zápase.
1: No, Nizozemci ztráceli hlavu postupně toho semifinále, kdy nakonec jste vyhráli až prodloužení, ale zaujalo mě, že on citoval vlastně i, respektive vzpomínal na Johana Krajfa, že byl prý jako jeden z nejhorších, že si vás, co by rozhodčího, podmanil hned v úvodu. To by mě zajímalo, jestli Pavel Královec se dostal do situace, kdyby si ho nějaký hráč takhle podmanil svým chováním, jako jestli to takhle opravdu prostě je. Že jsou
5: a
1: takové...
5: podmanil je, já to
1: on to myslí jako v negativním hledisku, že vlastně si na něj v úzovkách tolik asi dovoloval,
5: já
1: že
5: myslím,
1: ten
5: svůj... Myslím, že by se uvíc na pravou míru. Podmanit pro mě znamená, jako, že si jako, že tě má jako v dobrým, ne?
1: No můžeš to používat i v tom druhém stylu, no. Jako, no, že si tě ochočil v úzovkách.
5: To řekni, no. My co neumíme jako všechny slova,
1: ale ty umíš krásně,
5: tak...
1: Pavle, ne? Umíš krásně?
5: No já umím, ale neznám všechny slova, tak...
1: No,
5: takže negativně podmanil Krajf, dobrý.
0: Takže teď si můžu vybrat jakoukoliv tu možnost, jo?
1: Ne, negativní, tam se spíš na to negativní, protože tady evidentně na to vzpomínal negativně pan Owen, nebo Clive Thomas teda, pardon.
0: Tak jako samozřejmě, že někteří hráči, Pavlíno, ty jsi to nebyl. Ty jsi to nebyl.
5: Tam nebylo.
0: Ale
5: to negativní.
0: Ale byli problémoví hráči, kteří vyloženě nebudu... I když není po 10. hodině, vaštvali už jakoby si předchozí zápasů a chovali se arrogantně a nešlo to s nimi po dobrým ani po zlým. Prostě tu cestu jsme si nikdy našli, ale nebudu jmenovat, ale bohužel tak takový hráči byli, jsou a já si myslím, že budou.
5: Takže jako rozhodčí se nedokáže odprostit od toho, že je to prostě blbec někdo, já jsem chtěl říct jiný slovo, ale že prostě... Že prostě jako už s ním máš nějakou zkušenost a jdeš ho pískat a stejně si říkáš, tyve, zkusím to a v první minutě víš,
0: ne,
5: že to
0: fakt to nešlo. To ani po dobrým, ani po zlým a To fakt nemělo smysl vůbec.
5: A byl to někdo ze Sparty?
0: Taky.
1: A co Pavel Horváth? Ty jsi měl už dopředu chuť na nějakého sudího? Jsi takhle vytopoval, říkal si, ježišmarja,
0: až teď.
5: Já jsem teďka za tou lajnou a to je hrozná bezmoc. Jako, tam jsi hrozně daleko. Když na něj řveš, tak prostě je to stejný jako s hráčema. Teď jsme hráli dva zápasy a on se ten rozhodčí na tebe nepodívá. Když řveš na 30 metrů a neřeš prostě, řveš třeba rozhodčí a on se prostě nepodívá. Takže ti nezbývá nic jiného, než začít řvát prostě, to se podívá, ale běží s tou kartou a pak už zase nemůžeš řvát, takže to je jako takový blbý, no. Ale na hřišti jako hráč si myslím, že takhle, někdy to bylo upřímně, ale někdy i zjištně prostě jako si, jo, a fakt mi to taky radili ty trenéři, říkali, hele, naopak mu řekni, hele, dobře, to je, jo, teď to bylo správně, nech toho, jo, tomu spoluhráči říct, hele, nech toho, teďka to bylo správně a ten rozhodčí to podle mě musí taky vnímat, jako že jako občas za něj se postaví, že ho nemáš furt jako protivníka, no.
0: A mně se třeba hrozně líbilo, ještě za mojí kariéry, Petr Rada, ten dokázal skvěle vynaložit takový ten správný tlak na to rozhodčí a on vždycky na mě hej, hej, hej. A když to udělal možná po 50. tak jsem zapískal a říkám, trenére, nejsem žádný hej, tak mi řekněte králíku, nebo já nevím, jakým způsobem, ale nepískejte na mě jako na psa. A od té doby fakt jako vždycky přišel takový, tak co, králíku, dobrý?
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Chci se zeptat na samozřejmě i zkušenost Antonína Panenky, jestli si vzpomene třeba jako brzkou žlutou kartu za řeči, protože možná bych se k tomuhle tématu dostal, protože často se o tom bavíme, že jak si to ten rozhodčí může nechat tak dlouho líbit prostě. Pane Panenko, tak co?
3: No tak já musím říct, pokud mě paměť neklame, tak já jsem za řeči nikdy žádnou žlutou kartu nedostal. Já jsem dostal pár žlutých karet za takový, řekl bych, dětský faul, a já jsem nikdy faulovat neuměl, takže já jsem udělal faul, tak prostě to bylo vidět až v Kobylisích z Bohemky. Takže já jsem s tím problémy neměl, jako jo. Já jsem si vždycky vzpomněl na to, co mi vyprávěl tenkrát Pepa Masopus, ještě když hrával, jsem proti němu taky hrál, tak on jednou se ptal jejich doktora, hrál za Duklu samozřejmě, tak se ptal doktora Dukly, říká, doktore, kdo dneska píská ten zápas? A doktor mu říká, hele, dneska píská Opršálek a na lajně jsou taky lumpové. Takže já jsem s nima nikdy v tom problém nebyl. Přestože vlastně jeden čas jsem v Bohemce dělal kapitána, a vlastně v té době taky bylo pravidlo, že komunikovat s rozhodčím může jenom kapitán. A taky se mi občas něco nelíbilo, tak jsem jako k němu přilí, k tomu rozhodčímu, chtěl jsem se nadech, chtěl jsem něco říct a on vždycky jenom takhle šáhnul do kapsičky, povítá žlutou kartu a už jsem byl pryč. A už jsem nikdy nic neřekl. Takže já si myslím, že to je dobrý pravidlo i pro ty dnešní fotbalisty, že by to mohlo platit.
1: Pavel Královec, když takhle pískal, tak jako je nějaký úzus toho rozhodčího nerozdávat ty karty třeba moc brzo, protože my jsme to říkali desíce, no, jako vlastně docela často se k tomu dostáváme, že máme pocit, že ty emoce hráčů od začátku jsou relativně na tak vysoké úrovni, že nějaká ta žlutá karta na sklidnění.
5: A nebo ještě k tomu doplňující otázka, jsou vlastně ty rozhodčí hodnocený i podle toho, že neudělují žlutý karty, nebo je to nějaká výhoda?
0: Tak úplně, když začnu toho prvou počátku, já nebyl zastánce vyloženě nějakého karetního mariáše. Já jsem se snažil vždycky najít nějakou tu cestu k těm hráčům verbálně a nějakým způsobem se s nimi domluvit. Samozřejmě, když byla potom taxativní ta karta, ať to byla první minuta nebo 90, to se nebere zřetel, ale musíte de facto pravidla jsou daný, takže tam jako úniku není, ale jak říkáš, Paulino, takže tam to hodnocení těch rozhodčích je o tom, jestli teda tu kartu udělí nebo neudělí. Ale samozřejmě ten vývoj, to utkání má nějaký vývoj a teď člověk musí vycítit, jestli ta karta je adekvátní k tomu, aby se ta situace uklidnila nebo aby nějakým způsobem to zmírnila ty emoce a tak dále a tak dále. Ale to už je jako samozřejmě na tom, ale ještě karty jsou taxativní, tak bohužel tam úniku není a to už je potom samozřejmě chyba.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Antonín Panenka, který je tady s námi a máme tu možnost a štěstí, že s námi letos v tomhle kalendářním roce jezdí na desítky Pavla Horváta živě, tak samozřejmě v reprezentaci zažil to velké zlato v Bělehradě. A zajímalo by mě, právě když jste se pak vrátil do Československa, jestli se změnilo to nastupování do zápasu z hlediska pozice, jak třeba s vámi jednali protihráči a možná třeba rozhodčí, jestli tam něco bylo, protože myslím, že asi se váš status jako docela změnil podstatně.
3: Tak já musím říct, že ono se toho moc nezměnilo, protože my jsme přijeli domů a místo, aby jsme tady oslavovali, nebo aby se nějakým způsobem se to zpropagovalo, ten historický úspěch, tak nás všichni říkali, hele, zůstaňte na zemi, jste zase doma a zítra je trénink. Jo. Takže z tohle hlediska se to vůbec nějakým způsobem nepublikovalo, ale já jsem třeba například v Bohemce říkali, že mají pro mě takový dáreček na tu oslavu toho, tak mi dali takový hezký tričko, kde vepředu bylo napsáno, kdo umí, umí a na zádech, kdo neumí, čumí. A, tak to bylo všechno, co jsem jako, to byl hezký dáreček v podstatě. No. Takže z tohle hlediska tam to bylo úplně v pohodě. Je pravda to, že je to možná náhoda, ale v prvních třech kolech, když hrála Bohemka, tak v každém zápase byla penalta. Já jsem teda samozřejmě, to všichni věděli, tak já jsem ji kopnul normálně. Všichni tři jsem proměnil. A pak jsme přijeli jeden zápas za čtvrtý do Ostravy. A před zápasem vystoupil z toho autobusu a přistoupil ke mně nějaký ten ostravský chachar bodrej takový a říká, ty panenko, ty jsi dal tu penaltu. Já ti něco řeknu, teď všichni rozhodčí chtějí vidět, tak ji všichni v každém zápase pískají. No. V Ostravě nebyla, musím říct.
1: Ano, kraj razovitý, to víme samozřejmě a Pavel Horvát, možná i Pavel Královec vzpomínají, že přece jenom jsou specifická publika, ale jsou i specifičtí protihráči, soupeři, se kterými se setkáte jednou, dvakrát za život, jsou hráči, které třeba pískáte. Můžeme ostatně v té naší desáté zvukové ukázce na jedno takové setkání zazpomínat.
6: Teď pozor, aby to nebylo 3-0, Lionel Messi střílí z hranice pokutového území mimo Čechovou branku. Naštěstí mířidla Lionela Messiho nejsou dnes úplně nejlépe seřízená. Dvakrát trefil tyč. Pavel Horvát vtipkoval včera o tom, že to bude on, kdo po vzoru Pata uteče hned v první minutě barcelonské obraně, ale k tomu měl skutečně hodně daleko, ale Pavel Horvát zvládl další náročný zápas a odběhal toho dnes skutečně hodně.
1: Zapamatujte si ta poslední slova. Pavle, gratulujeme.
5: Já přemýšlím, jak jsem to mohl říct, podle mě přišel Pavel Horvát, přinesl mi to pivo.
1: Byl nějak specifický jako ten Messi, když jste se potkali?
5: No, mě vůbec neznal, tyva.
1: Byl ještě mečí než...
5: Jsem z toho byl úplně zaskočený, protože tady mi všichni lezli do zadku a tam vůbec jsem dělal, jak kdybych byl nikdo. Jako.
1: Pavel Královec jsem hledal, kdy pískal přímo Messiho. Vy jste Barsu pískal víckrát v lize mistrů, ale myslím listopad 2018 ve vaně. Víte, na co narazím? Stadion de Kaup ve Eindhovenu, PSV Barsa. Vzpomenete přímo na Messiho, že tam byl v tom duelu?
0: Tak samozřejmě, jestli to na to člověk vzpomene, to jsou věci, které...
5: Ale říkej mi, že mu nefandíš.
0: Ty jo, nefandím. Já jsem jako nebyl jako vyložený zastánce, jestli to byl Ronaldo nebo Messi, ale samozřejmě, že to člověka utkne v paměti, takový zápasy nebo takový hráče pískat, ale spíš si vzpomínám na ten první můj zápas větší, kdy jsem pískal vlastně Real Madrid s Ajaxem a vlastně měl jsem tu možnost vidět poprvé toho Ronalda a člověk si říkal, že je naběhaný a že má patřičný fyzický fond a samozřejmě, když jsem viděl, co on dokázal v té rychlosti až ke s míčem, tak jsem říkal, no tak ten je z jiný planety, jako to prostě nejde takovým způsobem tady stíhat celých 90 minut. No a hlavně, když on to udělal třikrát nebo čtyřikrát za během 10 minut, tak jsem ještě tím asistentům přes ten komunikátor říkal, no to nejde uběhat, jako to prostě nejde a musíte mi v tom směru pomoct. A fakt jako to jsem jakoby říkal, že to je fotbal z jiný planety a bez zesporu to Champions League je nejprestižnější a nejkvalitnější soutěž na světě a bohužel, nebo bohudík, tam jsou tyhle ty hráči, kteří tam jsou.
5: Já si myslím, že jsi si do toho slucháte, jak říkal, zlatý Horvát v těch Čechách. Tomu uteču.
0: Musím říct, že chvílema určitě.
5: Já přeskočím teda do Domažlic, vlastně jsem tam trénoval. My jsme asi věděli, že rozhodčí trénujou a že jako taky asi musí mít nějakou přípravu. Ale vlastně, když jsem měl možnost vidět Pavlovou přípravu na tom tartanu tam, tak jsem si říkal, nevím, jestli bych chtěl být rozhodčí, jako ještě. My jsme aspoň si občas kopli do toho míče, že jo, ale Vy jste tam jenom běhali, všichni vám nadávali a ještě jste museli být všude včas.
0: Nikoho to nebaví, jako to ví sám, jako že jo, fotbalisti
5: mě
0: taky
5: to nebaví. Mě to bavilo. Jo, to...
0: Já jsem mě viděl na tom tartanu, právě. Takže jako to nebavilo, ale bohužel, no, tak podmínky byly takové, jaký byly a vyžadovali to od nás, co se týče ať ty fyzické přípravy, těch tréninků, odesílání a měření těch tuků, to bylo pro nás, to ty znáš, Pájo, určitě. A mě to, já jsem taky se jako toho hrozně bál vždycky před těch 14 nebo 3 neděle před tím seminářem.
5: To se nebál, já jsem si byl jistý, že to je špatný, takže já byl v klidu.
0: No, tak u nás to bylo, ale tak jako se na druhou stránku ty si neměl potom nějaký tresty za to, ale my jsme měli, já nevím, víc než 12% nebo 13% tuku, tak automaticky jsme byli bez zápasu a žádný zápas jsme nedostali, jo, takže...
5: To bych nehrál. No. Bych nehrál už od staršího dorostu.
1: Antonine, vy se smějete, co ten tuk jste řešili?
3: Ne, já jsem si vzpomněl takhle o těch světových hráčích, tak já měl tu možnost osobně si zahrát proti Maradonovi například. A tam mám takovou jednu krásnou věc. Trenéři věděli, že to je výjimečný hráč, tak na něj nasadili osobní obranu. Hrál na něj Franta Štambacher. A na koho hrál Štambacher, tak ten si nikdy nekop, protože on byl výborný jako defenzivně, běžecky, všechno prostě super, ale musím říct, že ten Maradona si z něj dělal trhací kalendář. Na něj absolutně nestačil. A k tomu se váží jako hezká věc, byl asi 10 minut do konce, kdy Rozíňák přerušil hru a teď ten Maradona, ten Štambacher vedle něj a ten Maradona na něj dělá. A Štambacher říká, ty vole, moc si snad se mnou se vyměnit dres, vole. A pak přišel do kabiny a Masaryk mu říkal, on ti říkal, nech se vystřídat, už nemůžeš.
1: A měl jste, pane Panenko, nějakého oblíbeného soupeře, který se choval třeba i tak, že vám to nějakým způsobem sedělo, že to nebyla namyšlená hvězda? Mluvili jsme o Krajfovi, jak možná se choval v tom semifinále, možná byl jiný. Beckenbauera jste taky zažil, Císaře, tak. Vlastně Maradonu jste teď zmiňoval.
3: Tak já musím říct, že asi pro mě takovým opravdu tím rytířem a gentlemanem v fotbalu, tak to byl Franz Beckenbauer. To byl, kromě toho, že byl teda super vynikající fotbalista, tak byl i výborný člověk, velmi se přátelský, příjemný, na hřišti, mimo hřišti, nikdy neměl teatrální gesta, nikdy neměl problémy s rozhodčíma, takže on byl skutečně skvělý. Já se pamatuju, když tenkrát asi 10 let po mistrovství Evropy, jak jsme hráli, tak on přijel na nějakou stáž do Prahy a projevil zájem, jestli bychom tam některý ty hráči, kteří v Praze bydleli, jestli bychom mohli na nějaký oběd, tak nás pozval na ten oběd. No a přitom v obědě on mi začal vyprávět a říká, já jsem furt nechápal jako proč, a on mi říká, no, když byli tenkrát v tom Bělehradě ty penalty, jo, tak my Němci, jak tam byli v tom hloučku, my jsme se modlili, aby některý z vás, Čechoslováků, to vedle, kopnul vedle tu penaltu. A já jsem furt jako nechápal, jako proč vedle, a on říká, no protože Sepp Maier nikdy žádnou nechyt. Takže to bylo hodně krásný.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Pavel Královec, Antonín Panenka, Pavel Horvát s námi na Desítce Pavla Horváta živě. Máme tady další ještě dotaz, dobrý den.
7: Dobrý večer, já bych se dovolil mít otázku na každého z vás. Na Pavla Horváta bych se rád obrátil a zeptal se, jestli ho Limba s Milanem netahali do Kolovče. Na pana...
5: Jedině autem.
7: Já myslel, když tam dělali teďka takovou tu starou gardu, tak jestli ty tam taky nechtěli.
5: Ne, tak já, to je ještě mladá garda. Já už jsem ta starší garda.
7: Dobře.
5: Tak.
7: Takže nebyl jsi osloven.
5: Ne.
7: Na pana Královce, jaký byl jeho největší zápas asi v kariéře a na který nejradši vzpomíná?
0: Tak bezesporu je to utkání Manchester City Bayern Mnichov.
7: Dobře, děkuju. A na pana Panenku, jak se říká o panu Pospíchalovi, že byl opravdu takový raz, tak byste ho určitě dobře zažil, takže jenom bych se zeptal, jestli máte nějakou zkušenost, ať pozitivní či negativní. Děkuju.
3: No, pan Pospíchal, to byla taková, řekl bych, rozpolcená osobnost. On byl mimo hřiště, byl výborný společník, příjemný, veselý, legrácký, ale nesměl přejít přes čáru hřiště nebo čáru stadionu. To se z něj stal lev, tygr, neskutečně, prostě se úplně změnil. Musím říct, že tréninky měl výborný. Trénování, tréninky super. Ale ten přístup těm hráčům byl trošku problém v tom, že on věděl, že existují dva typy hráčů. Jedni, koho, aby dosáhl maximální výkon, tak ho musíte setřít. Seřvat, vybudit, nabudit. Pak jsou druhý, který zase potřebují pohladit. To on to věděl. Ale bohužel nás všechny hodil do toho prvního pytle. Takže on tvrdil jednou zajímavou věc tenkrát. Kromě toho, že řekl, že fotbal nemá logiku, tak on řekl, měl ještě jednu takovou věc. Klid v mužstvu není dobrý. To mužstvo v životě nikdy žádný úspěch neudělá. Tak on použil takové metody, že se snažil prostě ten kolektiv rozvrátit, pomlouvá hráče druhé. Pamatuju si, že na tréninku jednou se přitočil ke Karlovi Dobiášovi, který byl hrozně impulzivní, ten prostě musel i na tréninku by vás zabil, kdyby prohrál, jo. Prostě, a on takhle k němu jednou přistoupil a říká mu, hele, tamhle ten hráč o tobě říká, nebo o tvojí mámě, že žere psy. Ty sám bohu, že žere psy. Jste neviděl ten Dobiáš na něj vlít, půl hodinu tam na hřišti honil, kopal, bylo strašný. Takže on vyvolával takovýhle umělý problémy a no ale je fakt, že ty úspěchy měl, no.
1: Různými cestami můžete dojít k úspěchu. Děkujeme moc, že jste byli s námi a děkujeme taky našim hostům. Byl tady s námi mistr Evropy z roku 76, autor legendárního dloubáku Antonín Panenka. Byl tady s námi taky rozhodčí, který odřídil nejvíc zápasů v první lize muž se zkušenostmi z mezinárodních soutěží Eura Ligy mistrů, Pavel Královec. A moc děkujeme, že už dlouho s námi na Radiožurnálu Sport každé pondělí a čtvrtek sedí ve studiu nebo po telefonu se spojí, anebo s námi na výjezdní desítku živě jede básník, fotbalový pětinásobný mistr, aktuálně trenér, expert Pavel Horvát. No.
5: A teď stoupni si, ať mají taky nějakou srandu. No a to je náš Honza Pěruška. Honziku, děkujeme.
1: Moc vám děkujeme, že jste přišli. Mějte se tady hezky v Plzni. A na Radiožurnálu Sport se budeme těšit zase naslyšenou.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. Při protestech v Paříži se střetli studenti s těžkooděnci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinci začali v Kyjevě instalovat protidronové sítě na mosty přes řeku Dněpr. Podobné používají už delší dobu poblíž frontové linie. Dopravní trasy mají chránit také robotické střelecké věže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem z Ruska.
3: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Jedna loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímaček na vysoké školy a zanedbaným budovám.
4: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použili slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště nelegálně obstarával přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko.
5: Zadržený je 80-letý Hanning a tak jeho bývalý kolega ze zpravodajské služby. Ten měl známému prodat asi 2000 dokumentů, obsahujících podle médií citlivé údaje i zprávy partnerských zpravodajských služeb. August Hanning potom prý využíval informace ke svému podnikání, živil se jako bezpečnostní poradce. Jeho advokát obvinění odmítl. Zahraniční rozvědku BND potkal skandál už před 4 lety. Tehdy měl její agent vyzrazovat přímo Rusku detaily kybernetických operací. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti dostala žena za stejný biznis 2 podmínky. Obžalovaná přesto trvá na tom, že nic protiprávního neudělala a lidem jen pomáhala.
6: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
7: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
6: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
8: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala ji, protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
6: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na chystané slučování potřebují dostatek času.
9: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
9: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na ní už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
11: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
9: Slučování se může týkat 100 škol. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hlukových limitů. Navrhuje to část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl.
12: Senátorům vadí, že nařízení vláda od roku 2011 několikrát novelizovala, což podle nich postupně vedlo ke snížení ochrany před hlukem. Zákon udává normy jak pro zátěž na pracovišti, tak třeba v okolí dopravních staveb. V minulosti se díky změně hlukových limitů, ale z části i stavebním úpravám, podařilo zkolaudovat například Královopolský tunel v Brně. Ten hlukové limity nesplňoval 12 let, fungoval jen díky výjimce krajských hygieniků. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Skončilo přihlašování do 2. ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže.
13: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
14: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
13: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
14: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos dostane Nobelovu cenu za chemii. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé. Převezmou ho pak společně s ostatními laureáty 10. prosince.
15: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali 3 tvůrci tzv. Organokovových sloučenin. Solid materials full of tiny spaces. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houby. Martin Srp, Radiožurnál. Sport.
1: Čeští fotbalisté podlehli Anglii ve Wembley 0-3 a v Lize národů prohráli i po 4. Dvakrát skóroval Harry Kane. Útočník domácích nastoupil v reprezentačním dresu po 125. a tím vyrovnal anglický rekord Petra Shiltona. Skóre otevřel ve 27. minutě vlastní gól Vladimíra Coufala, který si do branky srazil centr soupeře. I o tom mluvil po utkání jiný český obránce Martin Vítík.
16: Tyhle situace kort s tou Anglií jsou strašně rychlí, takže na to vyhodnocení těch situací je fakt malá setinka. To je fotbal a bohužel takovýhle situace se stává. Já si nemyslím, že nás to ovlivnilo, že by to ovlivnilo zápas.
1: Hokejisté Plzně dál drží v sezóně Ligy mistrů neporazitelnost. V duelu o první místo v tabulce otočili zápas proti Šelefteo z 0-2 na 4-2. Uspěl i Liberec, který vyhrál nad Frelundou 3-2 v prodloužení a přiblížil se postupu do play-off.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D8 v tunelech a omezení na D5 Loděnice. Dálnice D8 zůstává neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. Po přestavbě dopravního značení tam teď provádějí požární zkoušky. A provoz mezi 83. a 87. kilometrem tak už stojí 2 hodiny. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. V obou směrech jsou zavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. Pracuje se i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za odbočkou na Úvaly mezi 8. a 5. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu. A v Praze je zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobřížské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
18: Jak má vládní novela školského zákona změnit fungování asistentů pedagoga? Je inkluze v českém školství příliš drahá? Měly by se v tomto směru posílit kompetence ředitelů škol? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je programový ředitel neziskové organizace Eduin Jan Vereš Mušuta. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Vláda včera projednávala novelu školského zákona, která navrhuje změny v systému podpory asistentů pedagoga v základních školách a školních družinách. Jak se k ní stavíte vy?
19: My si myslíme, že ta novela jde správným směrem, že jsou tam teďka nedostatky v tom přidělování asistentů pedagoga, které se ukazují čím dál tím více. Jeden z nich je, že přibývá těch asistentů bez ohledu na kvalitu a potřebnost vlastně. Abych vysvětlil ten princip, ono to funguje tak, že dítě je diagnostikováno v poradně, pokud dostane vlastně do rozdání, že má nějakou potřebu, tak potom stát automaticky platí tu potřebu té dané škole. A nejvíce ze 75% platí právě asistenta pedagoga. Je to ta nejdražší položka v tom inkluzivním vzdělávání.
18: A to by se tak mělo změnit. K tomu se ale dostaneme. Po hodinové diskuzi byl návrh o týden odložen, myslím, na vládě. Kvůli stanovisku motoristů a ministrů SPD Robert Plaga řekl, že jeho rolí jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat. Jak byste jim tu potřebu vysvětlil vy?
19: No, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak se vezmu popcorn a sleduju tu diskuzi, protože vlastně mě to překvapilo, ta pozice. Ten návrh totiž má šetřit prostředky. Návrh navrhuje snížit počet asistentů pedagoga v tom systému asi o 2,5 tisíce úvazků a ušetřit asi miliardu korun. Takže já jsem žil v domnění, že právě třeba motoristé chtějí ušetřit na nákladech inkluze a ten návrh by k tomu vedl. Zatímco pokud to neupravíme, tak tam není žádná pojistka a ten počet těch asistentů každý rok vlastně roste a rostl by dál. Takže já bych argumentoval tou efektivizací, která už tam teďka je. Samozřejmě dá se udělat i nikde níž, dá se škrtnout více než 2,5 tisíce úvazků, ale já si myslím, že tenhle ten je takový kompromis, který je ještě udržitelný v tom, aby ty děti měly nárok a dostupnost té podpory a zároveň tam došlo k nějakému jako efektivizaci, že víc jak 2,5 tisíce úvazků škrtnout vlastně si nedokážu moc představit, protože by to pak dopadlo velmi razantně na ty konkrétní školy a na ty asistenty, kteří by tam chyběli.
18: Vraťme se k tomu, že Eduin připouští, že navrhované změny adekvátně reagují na hlavní problémy současného systému působení asistentů pedagoga v českých školách. Pokud se nebo to jste zatím řekl jeden problém. Jaké jsou ty další podle vás?
19: Do toho současného systému?
18: Ano.
19: Že ta pozice vlastně není stálá. Ředitel školy nebo ředitelka nemůže si plánovat, dlouhodobě vzdělávat, hledat si kandidáty na tu pozici, protože ona je vázaná k tomu konkrétnímu žákovi. A ten, když přestoupí na jinou školu nebo ukončí vzdělávání, tak končí i ta pozice. Takže ta plánovanost tam vůbec jako není možná teďka. A to by se právě řešilo. Škola by věděla a výhledově by měla nějaký jako představu, kolik úvazků bude proplaceno ze státního rozpočtu a může třeba diferencovat mezi těmi asistenty, specializovat je na třeba první stupeň, druhý stupeň, konkrétní předměty, konkrétní problémy žáků.
18: A proto je tady podle vás dobře, že ta novela ruší ten individuální nárok na asistenta.
19: My tam zároveň upozorňujeme na to, že by tam měla být pojistka, že ta parametrizace vždycky, ať už bude nastavená jakkoliv, může se stát, že v konkrétní škole se sejde taková skupina žáků s třetím stupněm podpůrného opatření, která bude vyžadovat určitý počet asistentů pedagoga a ta parametrizace jim dá míň.
18: Co ministerstvo školství myslí konkrétně, nebo přesně právě tou parametrizací?
19: Ano. Zatímco teďka to chodí tak, že na každého žáka se určí jeho nárok a tomu se proplatí, tak ta parametrizace pak bere určité atributy té školy, jako je počet žáků, naplněnost tříd, počet žáků s tím stupněm podpůrného opatření, který má nějakou potřebu a dává to do takového mechanismu, který vyplivne to číslo, kolik úvazků vlastně stát té škole zaplatí. A jsou tam některé jakoby přímé provazby na to, že každý žák 4. a 5. stupně podpůrných opatření, to jsou žáci s velmi jako výraznou potřebou podpory, by automaticky měli nějaký úvazek asistenta pedagoga. Ale pak je tam taková smíšená skupina žáků s 3. stupněm podpůrného opatření, kdy nikdy může být potřeba ten asistent, nikdy nemusí a nezapočítává se každý další žák automaticky do vyššího nebo do adekvátně vyššího počtu asistentů. Takže tady právě může nastat ta situace, že já budu mít smůlu a v jeden rok se mi sejdou více takovýchhle žáků a ta parametrizace nebude dostatečná, anebo i naopak, že se mi sejdou takový žáci, kteří asistenta nepotřebují a já ho přesto dostanu, protože parametrizace vždycky vychází z nějakých objektivních údajů.
18: No podle Hospodářské komory povedou ty změny k oslabení individuální garance podpory podle skutečných vzdělávacích potřeb žáka. Toho se neobáváte?
19: A já bych se toho bál. Právě proto říkám, že by tam měla být nějaká garance, aby v individuálních případech, pokud je to fakt objektivně nutné, nikdo měl povinnost tam dofinancovat toho asistenta pedagoga. Nemusí to být stát. Za kvalitu nebo úroveň poskytování vzdělávání jsou u nás zodpovědné obce v základních školách. Může to být obec. Obec také často může za to, že ta škola je moc malá třeba, nebo že se tam koncentrují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tak logicky by nesla tu odpovědnost za to, že vlastně ten stav toleruje. Ale ta pojistka tam teďka chybí v tom návrhu. Což paradox je teda něco, co je úplně opačný argument, než mají motoristé, kteří tam naopak chtějí mít nějakou pojistku, že ty nároky finanční a počty úvazku nebudou dál růst.
18: No, cílem změny je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy, tak opravdu se na tom ušetří?
19: No, ten návrh počítá, už má jakoby nějakou kalkulaci, jak ty parametry budou nastavené a kolik úvazku rozepíše. A teďka máme asi 18,5 tisíce úvazků asistentů pedagoga ve školách. Více lidí, ne každá fyzická osoba má celý úvazek. A ten návrh počítá se 16 tisíci, takže tam poměrně jako velký skok dolů. Na druhou stranu on velmi dynamicky rostl, ten počet asistentů. Za 6 let třeba se zdvojnásobil. Takže ono nejde objektivně říct, že zrovna teď, tenhle ten rok je to ten optimální počet, nebo že to bylo minulý rok, nebo že to bude za 2 roky. Takže někde se ta hranice udělat musí a tady se udělala s tím, že se uspoří miliarda korun.
18: Poukazujete na paradox. Reforma vedená snahou posílit inkluzi může mít největší negativní dopad na školy, které ji dosud nejdůsledněji naplňovaly. To tvrdíte vy. Můžete to vysvětlit?
19: Ano. My ten systém vlastně, kdy ta podpora následovala toho žáka, který jsme tady měli od roku 2016, vedl k tomu, že ti žáci a zároveň žáci si mohou vybírat školu. Nemusí chodit na svou spádovou školu, můžou preferovat nějakou jinou. A žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupně začali preferovat školy, které se více přizpůsobily žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, chodili tam ve větší míře než do ostatních škol a tyto školy potom získávaly větší podporu od státu právě na zaopatření těchto žáků. A to způsobilo, že máme velké rozdíly mezi školami, jak v zastoupení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i vlastně kapacitami těch asistentů pedagoga. A ta parametrizace tam má nejen ten parametr té potřebnosti, ale má tam i nějaký plošný parametr, že dává vlastně asistenta všem školám, jenom protože jsou. A bere je těmto školám, které je mají, protože tam mají ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže paradoxně, čím víc těch žáků máte a čím víc jste se profilovali jako inkluzivní škola, tím víc na to doplatíte.
18: Je dobrý nápad zastropovat počet asistentů pedagoga?
19: Já bych měl říct, že ne, protože jako samozřejmě každá kapacita pro školství je za mě dobrá, je to i dobrá investice, ale chápu tu motivaci z hlediska třeba finančního plánování a jaké udržitelnosti rozpočtu, že je to potřeba a v jiných státech jako jsou nějak zastropovány. Takže rozumím tomu a myslím, že ten návrh ministerstva školství byl dobrým kompromisem, jak to právě docílit.
18: Jak by se měly zvýšit kompetence ředitelů, nebo přesně měli by mít v tomto směru volnější ruce?
19: No, měli by mít volnější ruce v tom, jak nakládat s těmi úvazky, které dostanou. Že může dávat smysl je použít třeba v prvním ročníku, což také ta novela řeší, že neurčuje ředitelům striktně a ředitelkám, že musí použít asistenta do prvního ročníku. Pokud to nebude potřeba, nebudou tam žáci, kteří tu potřebu potřebují, je dobrý využít toho kapacitu někde jinde. Takže v tom smyslu, jak využít ty kapacity, ano. Určitě ne v tom smyslu, komu dám podporu a komu ne. To, jak navrhují motoristé. Protože to, že já můžu být vzdělávám v té škole, je moje právo, veřejný subjektivní právo těch dětí a nemůže ředitel školy rozhodovat o tom, že nedá tu podporu tomu žákovi.
18: Vy přicházíte s vlastním návrhem, jak by školy případně mohly žádat o mimořádnou podporu. Jak tedy?
19: No, přijde nám právě nejlogičtější jednoznačně určit tu zodpovědnost toho zřizovatele té školy. U základních škol u nás jsou zřizovatelé obce a oni mají v rukou to, jaká bude žákovská populace té školy. Určují spádové obvody, určují kapacitu škol, jmenují ředitele podle jeho vize a můžou hodnotit toho ředitele. Takže mají hodně velké páky na to, aby třeba byli ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami rozprostřeni rovnoměrně mezi všechny školy toho daného zřizovatele. Takže když se třeba stane to, na co upozorňujeme, že se můžou někde koncentrovat a pak tam budou chybět ti asistenti, tak jako trochu nějakou zodpovědnost za to nese i ta obec. Tak by nám přišlo jakoby fair a motivační té obci říct, tak pokud jste tenhle ten stav tady máte, v té obci neřešíte ho, neste ty zvýšené náklady, které to má. Což není nic nového. Takhle už to třeba funguje, když má obec takzvaně podlimitní školu, málo naplněné třídy, tak také musí doplácet na ty pedagogy. Takže tohle je obdobný princip, který by vlastně byl takový samoregulační, zároveň by zachoval právo individuální těch dětí na tu podporu a nebyl by zatěžující pro státní rozpočet.
18: A dala by se ta podpora tedy čerpat ještě případně i odjinud?
19: No, ta parametrizace vždycky bude narážet na to, že pracuje s nějakými objektivními čísly a nedokáže vyhodnotit tu konkrétní situaci. My jdeme od modelu, který se snaží vyhodnotit a zachytit tu konkrétní situaci a narazili jsme právě na jeho limity, že je neregulovatelný, že vlastně nedokáže stát zajistit, aby se posuzovala ta situace stejně, ať jste v Chebu nebo v Jablunkově. A vidíme to na těch datech, že počty asistentů pedagoga se velmi liší, že nikde máte v nějakém obci s rozšířenou působností jednoho asistenta na 30 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nikde na 100 žáků. Takže tam ten současný systém nezajišťuje rovnost, takže stát nedokáže zajistit takhle tím individuálním posouzením nějakou rovnost. Paradoxně zajistí více tou parametrizací, která ale může v některých případech dopadnout negativně, když se sejde více těch žáků třeba.
18: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Janem Verešem Mušutou, programovým ředitelem Eduinu. Návrh má posílit metodické vedení a profesionalizaci asistentů. Považujete to za užitečné?
19: Velmi. To je věc, kterou těch 10 let. My jsme 10 let se věnovali tomu, že máme větší a větší kvanta těch asistentů. A nebylo tolik pozornosti věnováno tomu, co reálně dělají, jaká je jejich kvalita. A vlastně i naráží ředitelé na to, že už mají těch kapacit tolik, že nedokážou sehnat tolik kvalitních lidí. Tak teďka mi přijde logické se zaměřit na tu kvalitu. A my víme ze zahraničních výzkumů, že asistent pedagoga může být velmi efektivní, třeba ve vyrovnávání vzdělanostních nerovností. Když přijde dítě, které neumí pořádně mluvit, tak asistent pedagoga ho dokáže v těch zahraničních systémech připravit a aby srovnal krok. Bohužel naši asistenti takhle nefungují. Oni jsou více asistenty jako k potřebě toho učitele. Nevěnujeme se tomu, jak spolu spolupracují. Nemáme nějaké intervenční programy, které by mohly administrovat. Takže je potřeba nějak trochu změnit to, co očekáváme od asistentů. A na to potřebujeme nějaké kapacity a s tím ten návrh počítá, že by tam byl speciální pedagog, který vlastně metodicky vede na té škole ty asistenty.
18: Novela zpřísňující odklady školní docházky přinesla od letošního 1. září povinnost mít asistenta pedagoga v první třídě. To by ta novela školského zákona teď měla zrušit. Proti jsou školské odbory i Sdružení místních samospráv. Jak se k tomu stavíte vy?
19: Já myslím, že to je trošku nedorozumění, protože ta novela zachovává ten nárok, zachovává nápočet vlastně těch úvazků asistenta pedagoga. Jenom nedává řediteli tu povinnost využít ho v prvním ročníku. Což myslím, jakože je ku prospěchu a shodnou se na tom vlastně i navrhovatelé té původní změny z vládní koalice bývalé. Takže to já považuji jako za přínos, protože nemusí dávat smysl mít třeba v tělocviku v první třídě toho asistenta, může být využitý efektivněji.
18: Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je návrh rizikový, protože prý nezohledňuje dostatečně data a zkušenosti ze škol. Má v tom pravdu?
19: Pravda je to, že my moc nehodnotíme efektivitu našich opatření vůbec ve veřejné politice, ve vzdělávání obzvlášť. Takže je pravda, že my nevíme, třeba jestli těch 16 000 úvazků, na které to cílí, je dost nebo málo. A je to taková trošku střelba od boku, ale to bychom mohli čekat dalších 5 let, než to vyhodnotíme. A já chápu tu urgenci a myslím, že s celkem nějakou mírou bezpečí se dá říct, že teďka je to saturováno, ta potřeba na té úrovni, jak je v současnosti. A vlastně mi nepřipadá nerozumné to zastropovat na té úrovni, která je teď.
18: Vy už jste o tom mluvil, já to mám poznámku, že od roku 2016 se podle Českého statistického úřadu počet asistentů pedagoga více než strojnásobil. Čili teď to podle vás odpovídá skutečným potřebám?
19: Ano, ono vlastně to se to chovalo tržně. Ten, kdo jako měl tu potřebu, tak zašel si pro to do té poradny, aby byla vyhodnocena ta jeho potřeba a když bylo uznáno, že ji má, tak dostal tu podporu. A pak si i vlastně vybíral školu. Takže ten jakoby trh, když to v uvozovkách trh, ale to, že si vlastně ti rodiče a ty děti mohli pro tu podporu dojít a došli si pro ní v nějaké míře, tak nám může vypovídat, kolik je jakoby potřeba těch rodičů. A ona pořád bude růst, samozřejmě, když máte jako možnost si vzít podporu a žádnou jako negativní konsekvenci, tak si o ní řeknete. A tady myslím, že do té fáze už se dostáváme, že už jakoby jsou saturované ty největší potřeby a teď už se dostáváme do té fáze trochu plýtvání, tak tady rozumím těm kritikům a myslím, že už jako posledních několik jednotek let to říkají ředitelé škol, že vlastně už těch úvazků je relativně dost.
18: Jsou tu zřetelné dvě protichůdné tendence, zatímco ministr Plaga za ANO mluví o posílení inkluze, menší vládní strany prosazují umenšení. Jak myslíte, se s tím koalice vypořádá?
19: No, já nerozumím těm požadavkům, protože pan ministr Plaga vlastně prodával tu revizi inkluze, kterou mají domluvenou v koalici a mají v programovém prohlášení, jako právě tu parametrizaci asistentů pedagoga, a měl to tak zřejmě předjednané s koaličními partnery. A teď se ukazuje, že si v tom nerozumí. A já nerozumím těm vlastně požadavkům motoristů, protože vy můžete jako by chtít i celkem legitimně ušetřit, nebo můžete chtít podpořit ty děti, nebo můžete chtít rozvíjet speciální školství, ale nemůžete chtít všechno najednou. Nemůžete podpořit děti a zároveň ušetřit. A já nevím, jaká je ta hlavní motivace. Pokud ušetřit, dá se ta čára udělat níže, dá se ušetřit 1,5 miliardy místo miliardy.

0: 150, 100 tisíc zhruba. Takže vás to stojí o 250 000 ročně víc. Takže jakoby myšlenka, že dáme děti do speciální školy a tím ušetříme, je naprosto mylná. I za cenu toho, že jim v té běžné škole dáme podporu toho asistenta pedagoga, který třeba stojí řádově 100 tisíce také ročně, ale je tam na celou tu třídu a může pokryt více žáků. Takže paradoxně vy uspoříte a efektivní je mít ty děti co nejvíce integrované. Takže tomuhle já právě nerozumím, čeho chceme dosáhnout. Je to budování těch kapacit samozřejmě velmi drahé, budování, a někde to je potřeba, třeba v Praze, budování kapacit speciálních škol, ale není to forma, jak ušetřit, není to způsob, jak ušetřit, naopak.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem programový ředitel Eduinu Jan Vereš Mušuta. Bylo by tady podle vás dobře, kdyby se ministru Plagovi podařilo novelu prosadit?
0: Ano, jako jednoznačně ano, ideálně s tím, kdyby tam byla podchycena ta nárokovost nebo ta jistota toho, že v tom individuálním případě nebude záležet na to, v jaké obci jsem se narodil nebo do jaké školy chodím a budu mít nárok na zajištění toho asistenta pedagoga, i když to zaplatí třeba obec a ne stát. Ale s tímhle tím dovědkem jednoznačně ano, protože ten posun, to jak 10 let máme teďka systém podpory skrze asistenty pedagoga, je neřízený systém a už narážíme na jeho limity.
1: Mají pravdu zástupci SPD a motoristů, když tvrdí, že novela zakonzervuje ten systém?
0: Ano, mají pravdu, v čem se neshodneme, v tom, jestli to je dobře nebo špatně. Já si myslím, že to je právě dobře, že ten systém ukázal, jaký jsou potřeby, to je, že jsme dávali podporu tomu, kdo si o ní řekl, ukázal, že je tady potřeba podpory a je dobré teďka ten systém do nějaké míry zakonzervovat. A dobré na tom návrhu je, že on do velké míry kopíruje to rozložení, že přece jenom zohledňuje počet těch žáků se SVP, se speciálními vzdělávacími potřebami a těm školám pro inkluzivní dává více těch kapacit. Takže já si myslím, že to konzervuje trochu ten systém, ale že je to dobře.
1: Písemné výhrady k návrhu mají menší koaliční strany dodat v pátek. Předpokládáte, že vláda příští týden pošle novelu do parlamentu?
0: No, možná jo, bude po volbách, tak uvidíme, jestli to bude mít vliv. Uvidíme, jestli se nějak jakoby zlepší ta argumentace motoristů, protože teď moc nedává smysl ani z pozice vlastně liberálních. Je-li to strana, která se zaříká vlastně možností volby a svobodou, tak inkluze není nic jiného, než možnost rodičů vybrat si školu, jakoukoliv školu a povinnost státu jako umožnit jim tuhle tu volbu. Takže pokud motoristé říkají, jsme pro svobodu a zároveň chceme dát ředitelům pravomoc rozhodovat o tom, jak bude vzdělávané mé dítě, tak mi to nedává smysl a třeba si to sami uvědomí.
1: A co by tedy pro ředitele a učitele její schválení znamenalo a co pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
0: Myslím, záleží škola od školy. Pokud jste velká škola a nemáte nějak výrazně málo nebo výrazně hodně žáků se SVP, se speciálními vzdělávacími potřebami, tak to nepoznáte. Možná vám i přibydou nějaké úvazky. Problém může být, pokud máte těch žáků hodně, tak půjdete dolů o nějaké 10-20% třeba. A největší dopad to bude mít na školy, které mají méně jak 15 dětí na třídu. Ty přijdou třeba o 80% kapacit těch asistentů, což je velmi jako... My i navrhujeme, ať je tam nějaký postupný mechanismus, ať ta změna není takhle skoková. Anebo ta zodpovědnost těch obcí u takhle malých škol. Takže záleží na tom, jaká škola jste. Můžete si to spočítat, ty parametry jsou v tom návrhu a ministerstvo chystá, pokud vidím nějakou oficiální kalkulačku. Čeho se bojím nejvíc, je, že se teďka odloží náběh té změny a školy se to dozví v červnu, jak to bude od září. A to by bylo nejhorší, co by se mohlo stát, protože se počítá s náběhem účinnosti od příštího září a čím později se to schválí, tak tím větší bude jistota těch škol.
1: Vy doporučujete zavedení přechodného období, ideálně jak dlouhého a proč vlastně?
0: No, pokud ta změna může být až o 80%, tak by mi přišlo třeba rozumné to rozfázovat alespoň do 3 nebo do 4 let, aby ta změna nabývala postupně. Tam není jakoby problém, oni by ty lidi propustili, ty úvazky jsou vázané na to právní rámec, tak když právní rámec nebude, tak není právní problém, ale aby se ty školy s tím dokázaly popasovat, aby dokázaly třeba vyzjistit nebo zajistit to financování ze strany obce, tak to nemůže být z roku na rok. Obzvlášť pokud ta změna fakt má být účinná od září příštího roku a oni by na to měli pár měsíců přes léto. Takže myslím, že je důležitější ten dlouhodobější horizont toho, že ten systém bude ředitelný, než to, jestli vlastně naběhne hnedka ze dne na den anebo v průběhu třeba 3 let.
1: A jak chcete docílit předvídatelného způsobu financování asistenta pedagoga, po kterém voláte?
0: No, nevím, jestli motoristé tak sofistikovaně kritizují to, že pořád vlastně i v tom návrhu je nějaký vztah mezi počtem žáků identifikovaných, že mají speciální vzdělávací potřeby a počtem asistentů pedagoga. Protože tento vztah tam je. A pokud do budoucna bude růst identifikace počtu žáků z SVP, kterých je zhruba 160 tisíc teďka z milionu dětí na základních školách, tak bude růst i potřeba těch asistentů pedagoga. Já si myslím, že to je mylná jako obava, nebo lichá obava, protože už právě

0: 10 let se snažíme najít ty děti a identifikovat je. Já myslím, že jsme v tom saturování, že se nebude jako výrazně narůstat počet těch, už nemůže jich být více jak 18-3%, takže mírně bude narůstat. Takže si myslím, že tento návrh jakoby zastropovává počet asistentů pedagoga, i když ne jakoby natvrdo, neříká, že se nerozdělí více jak 16 000 úvazků, ale už jenom z principu toho, že je navázán na počet těch identifikovaných dětí, kterých nebude moc přibývat, tak si myslím, že tam nárůst nebude.
1: Jestli to správně chápu, tak se změnou metodiky se zvyšuje i náročnost nebo potřeby těch pedagogů, těch asistentů, náročnost na tu jejich práci, je to tak?
0: Měla by, nebo počítá se s tím, že právě umožní ta parametrizace to, že se budou specializovat, že se promění ta jejich práce a že nebudou, nebo že budou plnit úkoly, které třeba neplní teďka. Takže to bych i doufal a je tam vlastně i dobrý nápočet v tom, že vytváří škole nějaký prostor pro to, aby s těmi asistenty mohla pracovat v těch dalších podporných pozicích, jako je třeba speciální pedagog.
1: No a najde se dost kvalitních lidí na to?
0: To je otázka. No právě už teďka je to velmi špatně zaplacená pozice asistent pedagoga. Navíc většina těch lidí nemá plný úvazek, takže oni si vydělávají velmi špatné peníze. Takže se z mé zkušenosti, není to žádná jako průřezová studie, ale z mé zkušenosti jsou tam dvě takové velké kategorie. Jedna je lidi, kteří už jsou zajištění, buď to někde pracovali, nebo jsou rodině zajištění a naplňují se tam, protože ta práce je velmi jako smysluplná. A to jsou dobří asistenti zpravidla. A pak tam jsou lidé, kteří jako to mají jako svůj zdroj obživy a to bývá horší.
1: Máte ještě nějaká doporučení k úpravě novely školského zákona, na které, nebo na kterou nedošla řeč?
0: Já bych o to více posílil. Pokud chtějí, ať už motoristé nebo pan ministr Plaga, vlastně zlepšit fungování inkluze, tak je podle mě potřeba posílit poradenský systém. To jsou pedagogicko-psychologické poradny zejména, které mají relativně málo kapacit. Ono na nich a v speciálních pedagogických centrech a poradnách působí asi 2000 lidí, kteří obhospodářovávají veškeré to školství, kde působí 160 000 učitelů. Takže zhruba máme jednoho takového pracovníka na 100 učitelů a to je velmi málo. To, kde se rozhoduje o tom, jak ta inkluze bude fungovat, jsou právě poradny a na nich máme velmi malé kapacity, které se navíc liší kraj od kraje. Takže zafinancovat stovky úvazků tady může mít jako multiplikační efekt v tom, že se jakoby velmi zlepší úroveň podpory těch dětí a i efektivita poskytování těch podporných opatření v školách.
1: A když mluvíte o efektivitě, jak se dá vyhodnotit dopad těch opatření na žáky?
0: No, těžko. My to právě ani moc neděláme. Víme to ze zahraničí, například, že při nastavení právě dostatečné podpory inkluzivního vzdělávání nemá ta inkluze samotná negativní dopad na vzdělávací výsledky těch jakoby neinkludovaných žáků a naopak zlepšuje vzdělávací výsledky těch inkludovaných. Takže je tady nějaká jako hypotéza, že kdybychom tu podporu nedávali a zároveň neomezili to, že tam ty žáci můžou chodit, což si myslím, že nemůžeme ani omezit ústavně právně, že žák má právo chodit do své spádové školy. Tak kdybychom tu omezili tu podporu, tak to je to, čím ohrozíme jakoby úroveň vzdělávání těch neinkludovaných dětí. A to myslím nechtějí ani motoristé. Jo, že se tady zaměňují nějaké jako jednotlivosti za nějaký systémový problém. Jako tou jednotlivostí myslím třeba žáky s poruchami chování, kterých je zhruba 2%. A to je opravdu jako na 2 až 3 třídy připadá jeden a ten vám zničí prostě možnost učit v té třídě. To je reálný problém, který není jako možné popírat. Tak řešme tento problém. Udělejme mobilní týmy, udělejme podporu školám v tom, ať zvládají náročné chování žáků. Ale nerušme celý systém, který funguje pro 160 000 dětí.
1: Takže jenom ano, ne, jste pro zásadní změnu inkluze u nás?
0: Ne a nemyslím si, že kdokoliv jako relevantní, kdo se zabývá vzdělávacím systémem, si myslí opak.
1: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s programovým ředitelem Eduinu Janem Vereš-Mušutou. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme necelých 5 minut po půl jedné. Pavel Prouza a krátké zprávy.
4: Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Maximální cena nafty dnes klesne o 41 haléřů na 47 korun a 97 haléřů za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo financí stanovuje maximální ceny pohonných hmot vždy na následující den. Regulaci vláda zavedla kvůli rychlému zdražování a zatím má platit do konce října. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Hansen. Nobelův výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun. Sport. Čeští fotbalisté podlehli ve Wembley Angličanům 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. V základní skupině odehraje národní tým ještě dva zápasy, v listopadu proti Španělsku a Chorvatsku. A basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiani 65-82. Slavia bude ve stejné soutěži od 18 hodin hostit Albu Berlín. Hrát se bude na zimním stadionu v Pardubicích, protože hala Královka na Letné nesplňuje podmínky Ligy mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřené tunely na D8 a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D8 jsou už 2,5 hodiny zavřené tunely Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem provádějí protipožární zkoušky. Tunely jsou neprůjezdné v obou směrech. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most. V obou směrech jsou zavřené levé pruhy a projíždí se tam plynule. A v Praze pokračuje noční uzavírka tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barrandovského mostu na Smíchov. Do 5 ráno je to také v plánu čištění Pisáreckého tunelu v Brně. A ten je uzavřený ve směru k dálnici D1. A na silnici 351 Střebíče do Dalšic se vyhněte překážce mezi Třebenicemi a Valčí. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: S vámi je noční radiožurnál, který, jak už bylo řečeno, právě začíná. Hodiny ukazují 8 minut po půl jedné a dnes je středa, 7. října. Ještě dnes by mělo trvat babí léto, tak si sluníčka užijte, jelikož od zítřka už zřejmě nastoupí podzimní počasí. A pojďme tedy na první téma. Kontroly hygieniků odhalují špatně označenou kosmetiku, chybějící české složení i výskyt zakázaných látek. V mnoha prodávaných výrobcích nachází takzvaný Lilial. Ten se ale v Evropské unii už čtvrtým rokem nesmí používat. Reportáž uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Hygienici obchází obchody a kontrolují kosmetiku. Například na Vysočině stihnou každý týden asi 8 prodejen. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. V přípravcích se podle jejich zjištění objevují například zakázané vonné látky. Produkty vyráběné v zahraničí navíc musí mít na obalu uvedenou i odpovědnou osobu ze států Evropské unie.
1: Ale pod tím nic není.
2: A to je Velká Británie. Takže... A s tou Velkou Británií je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii. To není odpovědná osoba z Evropské unie.
3: Od naší hygieničky Lucie Mašitová a Pavla Musilová z regálu několik kusů kosmetiky, která není správně označená a chybí na ní česky napsané složení.
2: Já to všem doplní. A jestli tady nepřežádná odpovědná osoba z Evropské unie, tak se to vlastně musí stáhnout.
3: Vysvětluje Lucie Mašitová s tím, že jiné prohlédnuté výrobky jsou zatím v pořádku. Kontroly se zaměřují i na přítomnost zakázaných látek. Poměrně často hygienici naráží například na Lilial, který je od roku 2022 v Evropské unii zakázaný.
4: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmeticky prodávají stále dál a dál.
3: Podle Lucie Mašitové se v drogériích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
4: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
3: Lilial neboli butylfenyl metylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
4: Může se stát, že někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenyl metylpropionálem, takže to řešíme domluvou, ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, tak tam opravdu ty pokuty jsou.
3: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
1: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Školka v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Čeští fotbalisté dál čekají v Lize národů na první bod. V Anglii prohráli 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
1: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. V mateřské škole v Bílovci na Novojičínsku řeší politickou propagaci. Objevily se tam kšiltovky a letáky hnutí ANO. Zákon přitom politickou reklamu ve školách zakazuje. Školu vede Peter Šlof, který je lídrem ANO v místních komunálních volbách. Když se fotografie propagačních předmětů objevila na sociálních sítích, ze školky zmizely. Místní ANO tvrdí, že je tam nikdo z hnutí nedal.
4: Propagační materiály hnutí ANO objevil na butníku šéf bílovecké ODS Josef Kulhavý, když vedl dceru do školky.
5: Tohle to do školy nepatří, že jo, ale útočit na potenciální voliče ve školce.
4: Bílovecký předseda ANO Dalibor Novák odmítá, že by se materiály ve školce objevily na pokyn jejich lídra, který školku řídí.
6: Vyjádření pana ředitele je takové, že této věci příkaz nedal. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem okamžitě konal a řekl, a to je odstraněno.
4: Lídr ANO Petr Šlof uvedl, že k umístění materiálu do šlo nedopatřením. Z Bílovce Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Evropská komise souhlasí s odložením takzvaného metanového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
7: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté mají v Lize národů čtvrtou porážku. Ve Wembley podlehli domácí Anglii 0-3. Utkání hodnotí brankář Lukáš Horníček.
8: Bolí to. Jsme chtěli samozřejmě hrát krásný fotbal nebo prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako uhrát nějaký výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme odvedli dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
1: Španělé zvítězili v aktuálním ročníku soutěže i po čtvrté. Duel v Chorvatsku otočili z 0-1 na 2-1. Další reprezentační sraz je na programu v polovině listopadu. Český tým čekají závěrečné dva zápasy ve skupině doma se Španělskem a následně v Chorvatsku. A čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy prohrou v Portugalsku 0-2. V tabulce skončili Češi druzí a míří do baráže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: D8 v tunelech, průjezdná a omezení na D1 před Brnem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je opět průjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. A po požárních zkouškách a přestavbě dopravního značení se teď mezi 83. a 87. kilometrem jezdí obousměrně ve směru do Německa. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy čekejte omezení před Brnem. U sjezdu na Svitavy na kilometru 204 silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, jede se plynule. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se ve zúžení za Poděbrady mezi 41. a 25. kilometrem bude až do rána projíždět jen jedním pruhem, tím vedeným v protisměru. Silničáři tam pracují na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Brázovka směrem na Smíchov. Plánovaná údržba je v plánu také v Brně, v Pisáreckém tunelu, který je uzavřený směrem k D1. A provoz mají obnovit v obou případech do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu úterního rozhovoru s hostem Libora Boučka.
10: Posloucháte Radiožurnál a já jsem rád, že naproti mě už usedl dnešní host. Jeho filmy Šeptej a Samotáři se staly unikátní generační zpovědí a jít na ně byl nejen zážitek, ale do jisté míry i společenská povinnost. Byly to filmy současné, aktuálně výtvarné, v postavách jste zaručeně našli někoho ze svého okolí a mohli jste si být jisti, že zážitkem bude i hudební složka. Za pár dní do kina vstupuje dalšího film, který má vše proto, aby šel v cestě devadesátkových klasik. Jmenuje se Kluci to vidí jinak než holky a scenárista, režisér a producent novinky David Ondříček je naším hostem. Dobré dopoledne ti přeju.
11: Dobrý den.
10: Co člověk prožívá těch 14 dní před premiérou?
11: No, je to nervozita. Můj prsten Oura, jestli to můžu říct, mi ráno hlásil, že je potřeba jako trošku zpomalit a že mám velký spánkový deficit. Takže včera jsme byli například na premiéře v Ústí nad Labem, přijeli jsme v noci, dneska jdem do Hradce Králové. Je to prostě náročný, ale zároveň jsem takový rozechvělej a hrozně se těším, co tomu lidi řeknou. Přeci jenom to děláme 3 roky.
10: Jak člověk vnímá ten prsten takhle v tomhle věku, nestává se jeho obětí, trošku tam naznačuje osobní zkušenost, protože je to roztomilý, když píše ten prsten, jdi spát.
11: Ano, je to tak, píše mi to čím dál dřív, už bych měl chodit spát asi v 7 hodin večer, ale já jsem takový jako masochista a hypochondr, dokonce moje žena mi říká hypochondříček, že jsem, a já mám ten prsten rád, že s ním jako takhle komunikuju a že mi třeba řekne, že mám zvýšenou teplotu ráno, to je skvělý.
10: Není trošku ten prsten třeba opomenutá rekvizita, nebo to přijde až v tom dalším pohledu na současnost? Jako protože vlastně, jak jsi to zmínil teď, tak já ho tam úplně vidím, že tam patří.
11: Je to téma, je to takový nový kamarád a já ho mám moc rád.
10: Co vlastně pro producenta je v roce 2026 úspěch? Mám na mysli v kinech. Jestli je to počet, jestli je to ta šuškanda, která podle mě rozhodně přijde, co je ten úspěch producentský?
11: Tak nejenom producentský, ale jako filmařský, když to řeknu, tak taky jsem se takhle ptal, třeba například svého táty filmaře a on říkal, no tak úspěch je všechno, že jo. A já jsem říkal, jak to myslíš, no tak je to, kolik ti přijde lidí do kina, jestli dostaneš nějaký ceny a hlavně, co tomu řeknou tví kámoši prostě, jo. A to si myslím, že platí doteď, že když jsem o tom vlastně, když o tom takhle přemýšlím, tak mě zajímají všechny tyhle 3 aspekty, takže člověk, když něco udělá, ať je to prostě jakýkoliv umělecký dílo, tak prostě nebo já aspoň, možná někdo to má, že udělá nějakou věc, říká, mě nezajímá, co si o tom řeknou lidi, ale pro mě je to hozená rukavice, pro mě je to jako způsob komunikace, nebo prostě očekávám komunikaci a strašně jsem zvědavý, co tomu lidi řeknou. Ostatně i když jsem šel sem, tak jsem věděl, že jsi to viděl a zajímalo by mě prostě, co si o tom myslíš. To je prostě normálně, u mě to tak je, takže úspěch je reakce.

0: Posloucháte Radiožurnál. David Ondříček je dnes naším hostem. Já jsem tady zmiňoval v úvodu ty klasiky Šeptej a Samotáři. Jsou to klasický snímky, jenom jestli je to jako neštve to automatický spojování. On je předurčující, je to 26 let od premiéry Samotářů, což je pro mě skličující, protože to nemusí být pro mě.
1: Je to úsměvný, je opravdu. To, no.
0: Ale jestli to nevadí, vlastně to, jako, že to je rovnou to spojení.
1: Nevím, to jsem jako, přiznám se, že takhle jako nepřemýšlím. Mě to těší, že lidi o těch filmech mluví, protože je hodně filmů, o kterých se vůbec nemluví. Takže to, že filmy přežijou prostě a stále rezonujou, tak to je odměna a ať už o něm mluví jako jakýmkoliv způsobem, tak jsem rád.
0: V té dramaturgické lince k tomu člověk ještě musí přidat Jedna ruka netleská do jistý míry částečně k té sérii těch dvou snímků. Proč ta cesta k současnému tématu ti trvala víc než čtvrt století?
1: No, tak ta rovnice je poměrně složitá. To není jako jednoduchý. Zaprvé jsem se jakoby zabydlel v těch dobovkách, které mě začaly jako bavit, protože tenkrát se říkalo, v devadesátkách nám všichni říkali, proč točíte pořád jako jenom o nějakých lůzrech jako ze současnosti. Natočte tady o Karlu IV. Prostě, nebo Praotec Čech, nebo já nevím, teď si dělám snadu, ale prostě natočte nějaký historický filmy. A já jsem říkal, to je pravda vlastně. A začal jsem se zabývat vlastně těma tématama. Prvním vlastně můj takový historický film bylo Ve stínu, kdy jsem se bavil s tátou vlastně o jeho životě a on říkal, že je zajímavý, že nikdo ještě nenatočil nic o měnové reformě z 50. let. Takže jsem se tím prokousal a pak přišla prostě postava Emila Zátopka, předtím prostě mě Michal Reitler oslovil na Dukla 61 a tak dále, takže jsem prostě skočil na ty historické témata, najednou uběhlo 26 let a vrátil jsem se zpátky, jak říkám, ke kořenům. Ale mezi tím, pamatuju si, že jsem byl se Samotářema na festivalu v Torontu a tam byl takový český emigrant, filmař, výborný chlap a já říkám, že bych chtěl natočit a teď jsem říkal něco nějaký historický a on říkal, to ne, to nedělej. A já jako proč? No ty umíš humor, ty dělej srandu prostě, to málo kdo umí. Tak a já jsem ho teda neposlech, nebo ještě udělal jsem Jedna ruka netleská, ale vrátil jsem se k tomu až po 26 letech.
0: Ty si někde řekl, že jdeš z kůží na trh. Použil jsi to v souvislosti s premiérou. V čem to je takový, že i se Zátopkem člověk jde z kůží na trh?
1: Jo, no tak to je takový, že tady ta kůže, v tomto případě byl ten bílej papír, před který jsem si sednul před těma třema rokama, že napíšu prostě story, že napíšu příběh mých kámošů, jo, a svůj vlastní. A to je ta kůže na trh prostě, protože ten film je extrémně osobní, je taky svým způsobem krutě, tam vyprávím o mých kamarádech a o jejich prostě strastech, ale mám tam svý vlastní, sám se taky jako odhaluju, takže sice nikdo neví, kdo je kdo, že jo, ale pro mě to je z kůže na trh, prostě ukazuju svý soukromí do jistý míry.
0: A vědí to, ty kámoši?
1: Jo, no tak ty samozřejmě jo, protože to bylo pro ně jako velmi osobní a jako já jsem naštěstí udělal to, že nikdo tam není jako v plném rozsahu tak, jak opravdu je, že jsem třeba v postavě Karla, tam je postava takového právníka, dost ambivalentní postava, tak tam jsem spojil jako víc lidí dohromady prostě, jo, nebo prostě všechny ty postavy nejsou to čistě příběhy tak, jak se to stalo, ale vždycky je tam určitá stylizace.
0: Když to propojím se Samotáři, tak a člověk se podívá na kluky. Jsme ještě víc o samotě, než byli tehdy Samotáři, protože byť je to pochopitelně kolektiv, je to skupina kamarádů, abych neprozrazoval moc, ale všichni se víceméně znají, tak ta izolace je teda brutální.
1: Paradoxně jo, jako i když jsou přišli, na rozdíl od Samotářů, máme dneska ty sociální média, které vlastně vznikly k tomu, aby lidi byli k sobě blíž. To byl původní jako záměr, že jo, Facebook, aby se lidi prostě seznamovali. Ale naopak mi přijde, že nás to jako roztrkalo do těch místností, takže žijeme ve velkém městě a už ani nebloudíme po tom městě, aby jsme někoho potkali, ale sedíme vlastně doma v místnosti a snažíme se bavit s někým, kdo je úplně někde jinde. A mně přijde, že ten pocit osamění a že ta deprese určitá té mladé generace je větší, než byla v tom roce 2000.
0: Takže je to, pochopil jsem to správně, že to je ten jeden z těch leitmotivů, že člověk vidí skupinu známých přátel, ale vlastně vidí absolutně izolovaný jedince, kdy jakoby každý fakt jede sám na sebe, až na pár
1: lidí. Je to téma, že jo? Jedno z hlavních témat samotářů, co přines Petr Zelenka a Olga Dabrovská, bylo to, že lidi, i když jsou obklopeni prostě dalšíma lidma ve velkém městě, tak se cítí osamoceni. Pak jsem zjistil, že to vůbec není jenom naše jako doména, jako česká naopak, a například v Asii je to velice rozšířený jev. Existuje například v Japonsku v 70. letech, konec 70. let, tak existuje takový směr hudební, ale i jakoby lifestyleový, kterým se říká city pop, a ten vlastně vznikl a má přesný jak vizuální, tak jakoby prostě přesný symboly má, jo, a ten vlastně se strašně rozšířil, byl strašně populární mezi mládeží a možná teď do toho poslouchá, tak zná některý ty city popový písničky a zná ty vizuální věci city popový, což je třeba Noční město po dešti, neony, odrazy neonů, a já jsem se pokusil malinko spojit tyhle ty dva směry, to znamená to Japonsko těch 70. let vizuálně a Česko současnosti.
0: Vizuální stránka je uchvatná, budeme se o ní bavit. Posloucháte Radio

0: David Ondříček je hostem. Bavíme se o novince, která za pár dní vstoupí do českých kin. Kluci to vidí jinak než holky. Je to příběh několika přátel. Řekl bych, že to je příběh, kdy skutečně si tam najdete kus sebe a taky kus svých kamarádů a známých. A je to skvělý, že něco nějakým způsobem reaguje na to, co se děje kolem nás. Podstatná je Praha a ta výtvarná stránka. Mě jenom napadá, jestli ta Praha, která je fakt nádherná, jestli to zbytečně nenabízí tu nálepku, že to bude jako pražský film nebo městský film.
1: Tak zbytečně nevím, nabízí nálepku, jako souhlasím, ale jak zbytečně? Já jsem jako Pražák, narodil jsem se v Praze, Prahu.
0: Tak aby někdo nevytýkal, říká, tak to je
1: no jako to pražský. Asi bude, no. Jako no. To se jako asi nějaký nálepky dostanem, jako já mě už napadají tak, jako jaký dostanem, ale nebudu si sám nálepkovat film. Ale já bych řekl, že tohle je vlastně spíš možnost pro toho diváka vidět tu současnou Prahu a vidět ji i jako jinak, než vlastně ji vidí, když se jde projít prostě po tom městě. Jo. Já jsem to udělal tak, protože chtěl jsem, aby to bylo mý vyznání Praze a koupil jsem si skútr před tím natáčením a vlastně jsem si objel všechny ty lokace sám a vlastně jsem si vizualizoval už ty scény jako sám, jak budou vypadat. Pak jsem to udělal s kameramanem, že já jsem jel na motorce a mám skvělýho kameramana Davida Hoffmana, což je ale ještě skvělejší cyklista, ne to bych neměl říkat, ale je to geniální cyklista a fantastický kameraman, ale on opravdu jezdí strašný klády a ten za mnou jezdil na tom kole, já jsem jel na té motorce, vždycky jsme někde zastavili a udělali jsme se jako technický scénář toho. Jo. A vlastně můj cíl bylo to, co jsem říkal na začátku, a to jsem měl i cíl vlastně ve stejnej v Samotářích, ale tam to byla Praha 2000 a tady jsem chtěl ukázat Prahu 2026 i tak, jak se vyvinula a jak se snoubí prostě ta historie s tou moderní architekturou.
0: To znamená, jsou to fakt všechno, nebo valné většiny, obrovské reálná místa, ty výhledy, je to prostě...
1: Všechno je reálný, ale opravdu jsme to dělali, takže jsme věděli, že tam je jeden záběr, kdy vyjde, já nevím, Marta Isová z nemocnice jde se projít, tak jsme hledali na Letný někde nahoře v lese, prostě tam chodil ten David a hledal prostě správný úhel, jak by to dlouhým objektivem zabral. Prostě všechno to bylo takhle jako vymyšlený dopředu, o to se nám to lehčeji dělalo.
0: Člověk má radost z toho, že žije vlastně tou tvojí poetikou v moderním městě, v hrozně pulzujícím městě. Jak působí na tebe Praha roku 26? Jak bys to vlastně charakterizoval z toho, co jsi pozbíral?
1: Já jsem... Teď to se budu snažit verbálně charakterizovat, ale vlastně jsem to snažil se to ukázat v tom filmu, jo? Že Praha měla velkou šanci jako stát se zajímavý město, kde právě se, jak jsem říkal, kombinuje ta moderní architektura s historií. Myslím si, že to zůstalo tak jako na půl cesty, prostě, že je tady pár staveb, který stojí za to, který tam máme, což je třeba Drn nebo budova Penty
0: na
1: Masaryce. A je tady strašně balastu, jakoby, kterým se zaplňuje to město relativně ve středu města, jo, což jsou obrovský projekty, který vlastně vypadá jako sídliště a to je hrozná škoda. Takže takhle na mě působí Praha teď, ale nicméně jsem šťastný za to, že

0: Myslel jsem si tam i ten záběr, kdy opravdu ta kamera stojí úplně dole v té ulici a s dlouhým sklem a ta motorka jede úplně na té druhé straně a je to sice, je to tam asi 4 vteřiny, ale je to můj hrozně oblíbený záběr. Zajímavý je, že jak jsou lidi různý a chápu to, nekritizuju, že je tam nějaká petice, dokonce jsem zaznamenal, že chtějí pokácet ty stromy, které jsou v té Lužické ulici, lidi, kteří tam bydlejí, protože jim prostě padá listí na auta a stíní to tam. A takže každý na to má jako jiný názor, ale podle mě je to jedna z nejkrásnějších ulic v Praze, kterou třeba lidi, kteří jezdí se podívat na Pražský hrad, tak její neznají vlastně. Takže i takovýhle místa jsem tam chtěl ukázat, které vlastně nejsou tak turisticky profláklí.
1: Říká David Ondříček.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu SAFE. Jde o zhruba 7,5 miliardy korun, tedy 15% ze schváleného úvěru. Stát chce peníze využít na nákup tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část půjčky má financovat taky dostavbu dálnice D-11. Němečtí vyšetřovatelé zadrželi bývalého prezidenta zahraniční rozvědky BND Augusta Hanninga. Je podezřelý, že si ze svého bývalého pracoviště obstarával za peníze přísně tajné informace. Podle německých médií ale zatím neexistují náznaky, že by pracoval pro Rusko. Zadržený je taky Hanningův bývalý kolega ze zpravodajské služby. Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg nebo Nantes. Během největšího dne protestů od začátku demonstrací před 3 týdny vyšly do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku více než polovina škol. Vláda

0: mluví asi o čtvrtině. Studenti kritizují podmínky ve školství. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to oznámila státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i na počtvrté. Ve Wembley podlehli Anglii 0-3. Judistku Renatu Zachovou dnes čekají na mistrovství světa v Baku zápasy kategorie do 63 kg. V souboji prvního kola se dvojnásobná mistryně Evropy Zachová utká s Visovou z Lichtenštejnska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na pražském okruhu u Barrandova i na D11 u Jiren. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Barrandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují něco na mostě. A v obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. A pracuje se i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za odbočkou na Úvaly mezi 8. a 5. kilometrem silničáři obnovují vodorovné značení. Pohybují se v pravém pruhu. V Praze je zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobříšské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. A u Soběslavy zpomalte na silnici 3 do Tábora. Na průtahu v Klenovicích silničáři malují nové vodorovné značení. Jeden pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky na horách kolem 7. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza úterního rozhovoru s hostem Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: hostem je David Ondříček. Film Kluci to vidí jinak než holky vstupuje do kin pomalu, ale jistě. Ta oficiální premiéra 22. října, to vstupuje do kin, ale teď už jsou tedy projekce, kdy člověk může vidět v předpremiéře. Kdy nejdřív?
1: A to bych si dovolil pozvat diváky dnes do Hradce Králové, kde máme v 19 hodin v Cinestaru projekci Stvůrci, kam přijedu s delegací. Dneska nás jede relativně hodně a můžeme si o filmu i povídat po něm.
0: Ten název mě zajímá. Jo, kluci to vidí jinak než holky. Mm-hmm. Jaký byl boj o ten název?
1: Boj?
0: Není, no ne, no, tak jestli to boj. Není moc...
1: Ne, to si trefil, to byl strašný boj, hlavně u nás doma, teda musím se přiznat. No, já mám takový zvyk, že když vlastně něco píšu, tak u toho poslouchám hudbu. A já jsem u tohohle z toho scénáře poslouchal Joe Jacksona, což je takový zpěvák ze 70. let. A on má písničku It's a Different for Girls, se jmenuje. A mě ta písnička strašně zaujala a líbilo se mi, a ta písnička byla v té době taková rozbuška, že byla vlastně o klukovi, který se zamiluje do holky a ta holka mu, a chtěl by s ním mít vztah, ale ta holka mu naznačuje, že ho chce mít jenom na sex, že nechce s ním jako chodit. A to byla taková emancipační prostě rozbuška té doby a mě to zajímalo prostě v kombinaci prostě s tím mým filmem a říkal jsem si, no tak dneska prostě přišel ke mně tenhle název, kluci to vidí jinak než holky, protože on to tam...
0: No ale sám cítí, že je to dlouhý už teď, ne, když to řekl.
1: Já jsem to tam napsal na to. Teď jsem začal ten scénář dávat prostě různým lidem a oni jako jo, ale ten název, jako to je strašný, ne, jako to je blbost. Zaprvé to zní jako ty komedie, takový to kluci to chtějí taky. A za druhý, jako jak v dnešní jako genderový jako době, jako nebo genderový tématiky, ty jasně už říkáš, že kluci to vidí jinak než holky, to tě zabijou, prostě tam ta nová generace. Já jsem říkal, fakt jo. No a nechal jsem to tam teda tím pádem, protože já jsem jako za prvý jsem se nějak zasek, prostě to byla jako první věc a za druhý mně přijde i marketingově, nebo prostě celkově zajímavý, že ten název vzbuzuje takové emoce. A zároveň ten název prostě je součást, já jsem chtěl, aby to byl současný film, a ten název vlastně je součást dnešní jakoby veřejný diskuze, nebo jak bych to řekl. Jo? Takže jsem to tam nechal jakoby doplněk vlastně prostě celého toho balíčku toho filmu. Měl jsem názvy, například v angličtině se to jmenuje Changes, ten film, když pouštíme jako v zahraničí, což se teda ještě zatím nestalo, ale až ho budeme pouštět, tak se jmenuje Changes právě podle písničky Davida Bowieho, a ta, která tam hraje nějakou roli. A to se k tomu podle mě výborně hodí, ale v češtině jako změny, nebo já nevím, tam nezní dobře. A pak jsem měl podle jiný písničky, japonský takový, tak jsem měl Stay With Me, což v češtině Zůstaň se mnou je vlastně moc hezký, ale když jsem to začal jako nějak říkat lidem, tak vlastně najednou to znělo jako takový jako melancholický, smutný název.
0: I když no se to čekáš tu romantickou komedii, jakože...
1: Takže jsem zůstal u kluci to vidí jinak než holky a musím říct, že některý herci, bohužel i moje žena, ten název si úplně neoblíbil, když to řeknu takhle jako jemně. A do dneška říkají, no tak to jsme opravdu zvědaví, jestli tohle bude fungovat, ale mně se ten název začal velmi... já si za ním stojím, když to řeknu takhle.
0: Ta hudební stránka je nesmírně podstatná a je charakteristická pro všechna tvoje díla.
1: Děkuju.
0: Tady jsi to hledal jak tu hudbu, protože jsi znova trefil žánr, který je lehce zapomenutý, zároveň žánr, když beru ten synpop jako žánr, který naprosto lícuje k tomu, jak vypadá ta Praha, jak vypadají ty postavy. Jak to jako trefíš?
1: Náhodně. Tady to byla opravdu jako neskutečná náhoda. Šel jsem na koncert do Lucerna Music Baru před 2 rokama, kde hrál Patrick Wolf, což je takový můj oblíbenec, multiinstrumentalista, a před kapela tam byl prostě chlápek, který si říká jako kapela Rumba Club. Bylo tam často lidí a on vyběh prostě s tím muletem na hlavě, oblečený jako v 80. a fantasticky hrál na synťáky sám a zpíval a tancoval. A já jsem říkal, ty vago, tak tohle to je jako new wave prostě zpět 80s a strašně se mi to líbilo. Zároveň v tom byla takový ten záporák z Mimoňů, trošku, jestli víš, jaký.
0: Jasně, no.
1: Prostě byl v tom humor, ale zároveň on to hrál naprosto vážně a on bude hrát na naší premiéře, teda slavnostní 13. října, takže lidi ho budou moc vidět a hrál v Karlových Varech takovej set, ale je to obrovský zážitek. No já jsem přišel domů, natočil jsem si jednu písničku a řekl jsem, tu bych chtěl na konci toho filmu. Tam mám teda, jsem měl ve scénáři jako prapodivná kapela, hraje něco, takže nebylo to úplně jako, řekl bych, pochvalný, jako co o tom, co se tam má dít. A napsal jsem mu a poslal jsem mu kus toho scénáře. A on mi okamžitě odpověděl, říkal, no to mě zajímá. No a teď jsme začali spolu komunikovat a pak to dopadlo tak, že jsme si začali nasazovat jeho hudbu, kterou dělal jako na jiných deskách tomu filmu a okamžitě jsme viděli s Filipem Maláskem, vynikajícím střihačem, že to strašně k tomu sedí. Tak jsem mu poslal ještě dvě scény z filmu, on k tomu udělal hudbu a já jsem říkal, ty musíš dělat hudbu k celému filmu a bylo, jako jsem strašně rád za to, že jsem se s ním seznámil vůbec, protože je to nejenom skvělý muzikant, ale skvělý umělec, jako komplexně módní návrhář a vlastně filozof.
0: Skvělej... Ne v té souvislosti člověka napadá, jestli zvažuješ soundtrack, protože k samotnému...
1: Zvažuju, no to nezvažuju, ten výjde.
0: Ten výjde, no, ale jestli to není přesně soundtrack, jako jestli to není fakt old school. U Samotářů podle mě nejhranější CDčko v té době to všichni měli, protože to byl opravdu výběr toho, co letělo k tomu, člověk si vybavoval ty scény, ale jestli fakt takhle v té třetí dekádě, jestli ještě vlastně soundtracky vůbec...
1: No, jako uděláme vinyl prostě pro kámoše nebo pro ty lidi, kteří si to budou chtít koupit a samozřejmě dneska soundtrack, že se to vlastně dá jako playlist na Spotify nebo někde, tak takhle vzniká soundtrack, který rozhodně uděláme a jsem strašně zvědavý, jak se lidem bude líbit.
0: Kluci to vidí jinak než holky, novinka Davida Ondříčka míří do českých kin.

0: S Davidem Ondříčkem jsme probrali vizuální stránku novinky Kluci to vidí jinak než holky. Probrali jsme soundtrack. Skoro až vlastně si říkám, že jsme zapomněli na to, co zajímá úplně všechny, a to je herecké obsazení. Leco se zde už zaznělo. Těch hlavních postav je 7. A myslím si, že i tady je to strašně zajímavě zvoleno, protože jakoby těch 7 hereckých individualit vlastně reprezentovalo všechny ty současné směry. Že tam je fakt úplně, jo, když to vezmu, tak Honza Nedbal, který má obrovskou zkušenost s herectvím ve Skandinávii, teď se jakoby vrátil a prostě stala se z něho jednoznačně hvězda. Jaroslav Plesl, k tomu Václav Neužil, výjimečný, ta standardní, ta zkušenost, kterou ty s ním máš, tak pochopitelně jako obrovská. To asi nebyl žádný casting.
1: Je to tak, nechodili, netočil jsem si.
0: Že bys hledal někoho
1: Plesla na kameru, no. Jako zahraj, že někoho miluješ. Ne, to takhle nebylo. Bylo to úplně obráceně a zároveň prostě mě to strašně bavilo, že už když jsem psal ten scénář, tak jsem si vizualizoval teda ty reální postavy, takže to bylo pro mě tím pádem jednodušší, ale zároveň už jsem si ho obsadil, ten scénář, takže jsem tam opravdu měl Martu Isovou, Jana Nedbala, Vojtu Vodochodskýho a Vaška Neužila s Jardou Pleslem a tak dále, Anču Kameňkovou. No a když jsem to dopsal, tak jsem ten scénář vzal, poslal jsem jim to, zavolal jsem jim, že bych byl rád, kdyby v tom byli, ale nevěděl jsem, jestli to vezmou, a měl jsem tu kliku, že za prvý se jim to líbilo a za druhý měli čas, jo? Což já jsem jim to poslal asi rok před natáčením. No a od té doby se staly nejenom herci, ale vlastně i spoluautory toho filmu, protože jsem se s nimi začal o tom bavit a oni mi buď mi to napsali, někdo, kdo je třeba takový jako nerad mluví, nebo jsme si o tom
0: hodili. Což je Marta třeba, ta ti to napsala.
1: Ta ne, ta mi to rozhodně nenapsala. Ale třeba Anča Kameňková mi nádherně napsala, teda popsala tu postavu a s někým jsem se o tom hodiny prostě bavil a pak jsme jeli k nám na chatu, kde jsme měli všaký soustředění. Tam jsme vlastně zkoušeli ty jednotlivé situace a jsem to ještě pak předělal. Takže herci jsou v tomto případě rozhodně spoluautory.
0: Je něco, nějaký konkrétní moment, který můžeš třeba prozradit, co fakt změnili, co tebe by nenapadlo? A nechci narážet na to, že pochopitelně někteří jsou jako mladší a že to vidí jinak.
1: Já bych to klidně řekl, jako ty zásadní, ale to bych fakt prozradil, ale jenom...
0: Rozumím.
1: Ale já to třeba Marta tvrdě měnila. Marta Isová, moje žena, měla samozřejmě ke mně nejblíž, takže mohla působit dnes a denně, prostě 24/7, což lehce dělala, protože jí ta postava ze začátku přišla vlastně nezajímavá. Říkala vlastně, jak to je, že ty kluci, prostě ty klučičí postavy, tam hrajou takový debily, teda když to řeknu takhle, ale mají prostě takový rozsah a mají prostě tak vtipný situace a já jako holka tam prostě nemám nic takovýhleho v podstatě. No a měla pravdu, protože přinesla si určitý věci do toho scénáře, nebo mě inspirovala k tomu, abych změnil určitý věci a za to jí musím složit velký dík, ale i ostatní. Každý ten člověk, který si opravdu, každý z těch herců, který se podílel, tak přines něco do toho. Ať to byla, ono to někdy může být jakoby nějaký prvek, jako nějaký chování nebo nějaká vlastnost toho člověka. Nemusí to být konkrétně, že co říká, jo, nějaká scéna, ale třeba co si myslí, nebo jaký má ten background, ta postava. Takže to každý se na tom nějak účastnil.
0: Vojtěch Vodochodský možná... Nechci říct největší překvapení, ale vlastně do jisté míry jako zajímavý obsazení, proč jsi vybral jeho?
1: No protože já si myslím, že on je skvělý herec, no. Teda jako opravdu, já když jsem ho viděl i na divadle, a to jsem ho neznal ještě, viděl jsem ho v představení Tři heteráni, tak jsem na něj koukal jak na zjevení, protože on tam hraje takovýho blbečka, nebo takový nepříjemnýho chlápka a úplně dokonale, úplně jako nevystoupí, prostě věříte mu to od první chvíle. Je pravda, že zase jako obvykle mě ho doporučila moje žena Marta Isová, která přišla s tím, že s ním někde hrála a říkala, že jako strašně zajímavý chlápek, jo, strašně zajímavý herec. Takže tady on hraje ne úplně jako asi roli, kterou někdy hrál, a ne asi, která mu je úplně vlastní, ale věřím mu to.
0: No, já se přiznám k tomu, že taky, a je to jenom pro mě nikoli v objevení, ale absolutní potvrzení toho, že to je obrovský talent té současné herecké scény.
1: My totiž vůbec máme skvělý herce.
0: Máme.
1: Tady, opravdu, jakože jo, a speciálně teď ta generace okolo 30, tak tam je z čeho vybírat.
0: říká David Ondříček, který je hostem Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, David Ondříček je dnes hostem. Když se vrátím k tomu triptychu těch současných filmů Šeptej, Samotáři a pochopitelně novinka, o které si povídáme hodinu, kluci to vidí jinak než holky. Tím pohledem člověka, který mu už není 30, mně přišlo, že v těch Samotářích byl ještě jako kus optimismu. Vidíš kolem sebe teď ten optimismus?
1: Tak já jsem optimista, ale je to samozřejmě čím dál těžší. Jo. Je to složitý, ale i v, jakoby, jak bych to řekl, i v určitých jakoby krizích a v určitých jako náročných situacích, tak mně přijde, že to světlo na konci tunelu tam vždycky je. A tak bych chtěl, aby ten můj film i zapůsobil, aby nebyl jako nihilistický.
0: V těch Samotářích fungovala klubová, respektive v Šeptej to bylo úplně jasný, ta klubová scéna jako místo toho setkávání. Kde se vlastně, když jsi dělal tu rešerši, díval se kolem sebe, kde se lidi teď schází? Kde jako vlastně se potkáváme?
1: Tak na těch sociálních sítích se hodně potkáváme, to je jasný.
0: Když škrtneme, to není setkání, to je vlastně sled statementů, kde napíšeš větu, ani není diskuze, že jo? Jedna věta, pak přijde druhá věta a my to falešně vykládáme za diskuzi. Diskuze je to, když se na sebe takhle díváme.
1: Je to tak. A no, tak stále je to stejný, se lidi potkávají v těch hospodách prostě a v těch barech, jako, kde pijou alkohol, čím dál míň, teda, což je zajímavý. A myslím si, že to se nezměnilo, ale jako já to jako ze svýho pohledu, jako svýho věku a tak já už to nevím přesně, jako kde se lidi setkávají, to vidím na svých dětech vlastně a vidím, ale mý děti chodí celkem do hospod jako poctivě.
0: Jak člověk po té padesátce vlastně se dokáže bránit tomu mudrování? Tomu, co člověk ve 30 nesnášel, kdy vlastně nám říkali tedy, no tak to za našich mladých let to bylo takhle. A najednou člověk se k tomu jako částečně dostane nejen po 50, i po 40, že?
1: Tak samozřejmě nebrání se tomu nijak a mudruje prostě normálně po 50, tak jako to dělali ty rodiče a my jsme dávali oči v sloup. Co je dobrý, dneska mi přijde, že ty generace jsou si blíž trochu, jo? Že moje máma třeba říkala, že jako rodiče s dětma nemají být kamarádi nebo něco takového, jako měla takový, jako když jsem chtěl sedět třeba s dospělýma, jak mě odehnala nebo tak. A já vlastně dneska cítím, že to je víc jako kamarádský ty generace, nebo mně to tak přijde a já se i hodně i díky své profesi kamarádím s mladýma lidma vlastně paradoxně, nebo ne paradoxně, přirozeně, když jsem se rozlídl ve štábu, když jsme jako točili, tak jsem se takhle jako podíval a říkal jsem si, aha, tak jsem tady nejstarší. Jo, a to prostě tak jako najednou přišlo, ale zároveň je dobrý, to můžu ubezpečit ty lidi, kteří jsou ještě mladší než já, tak až jim bude tolik jako mě, tak je dobrý, že ten člověk si to nějak neuvědomuje a já si třeba o sobě pořád myslím, že jsem vlastně mladý, jo, jako když někam přijdu mezi mladý, tak se s nima bavím vlastně normálně a pak třeba zjistím za chvilku, že oni se těší, až vypadnou z toho baru a budou mít zábavu prostě taková, jaká má být, jo, ale takže je to ten na tom věku je milosrdný, že si furt myslíte, že jste mladý, nebo aspoň ke mně se příroda takhle zachová.
0: Zažil jsi ten, asi řekl bych, standardní příběh toho, že člověk tyká těm mladším, aby že mu to přijde normální a oni vlastně zpátky vykají, nechtějí to
1: moc tykat? Moc ne, protože já jsem jako vychovaný a vykám lidem. Jako, takže já nemám rád ani to tykání u filmu. Zažil jsem to v obráceně, že třeba přijdu do cateringu, jako jdu tam s tím talířem a on říká, co si dáš? Jako ten 20-letý kluk, který tam nandává prostě to jídlo. Tak já říkám, dobrý den, já bych si dal třeba, prosím, rýži nebo něco, takže tam v obráceně jsem to zažil, jinak já vykám i dětem.
0: Kluci to vidí jinak než holky. Podstatné je, a to se taky, asi to byl záměr, že tam je vlastně ta podzimní poetika a ta premiéra přichází na podzim, takže i tohle je další důvod, aby to bylo jako nesmírně současné.
1: To nebyl asi záměr, to byl naprostý záměr, protože Šeptej i Samotáři jsou točený právě na podzim a dokonce tam máme stejný místa, kde jsem se vrátil třeba znova na Střelecký ostrov jako v Šeptej, tak jsme se vrátili i s tím filmem.
0: Já myslel ten záměr, že vlastně i ta premiéra přichází na podzim, takže vidíš přesně to, co co je venku, tak najednou ti to přijde strašně.
1: To bylo vymyšlené. Já jsem na premiéry pes a vždycky si to nechávám, jako vykládám si karty, počítám si to, zjišťuju, jaký bude počasí, takže mám takovou uchylku. Asi 6krát jsem to změnil tady v tomhle tom případě a teď se strašně modlím, aby bylo ošklivý počasí, aby přišli lidi do kina.
0: Slavnostní premiéra 13. a opak o pár dní později ve všech českých kinech. Snímek, který vlastně nabízí nás všechny, co žijeme v Česku. Kluci to vidí jinak než holky. David Ondříček byl naším hostem. Díky za návštěvu.
1: Děkuju moc.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
5: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další ještě přijdou. Poblíž ruského letoviska Soči v Černém moři hoří ropný tanker. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Angličany 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 000 dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
6: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny 3